0: Překážky na D1 do Prahy a v Ostravě nehoda v Místecké ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vás za Koberovicemi na 77. kilometru může překvapit dopravní značení. Kamion už v odstavném pruhu není, šipku ale ještě neodvezli. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s překážkou i za sjezdem na Chodce Rady. Na 26. kilometru stojí kamion částečně v pruhu pro pomalá vozidla. Na místě už je také šipka, takže je to dobře vidět. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Teplice. Na 62. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A v Ostravě vyšetřují nehodu v Místecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem na Dubinu a Hrabůvku osobní auto srazilo divoké prase. Průjezd je omezený, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Šéfredaktor Reflexu, komentátor, podcaster Martin Bartkovský. To je host dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus. Denně poslouchá dohady, jestli je spíš antisemita nebo sionista. Dostává spoustu nálepek ze všech stran. Pro některé je levičák, pro jiné pravičák. Jiní mu nadávají do progresivistů. Můj host zůstává podle všeho klidný. Martine, vítejte ve studiu.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání a za moc hezký úvod. Takový jsem ještě neměl.
3: U mikrofonu je Renata Kalenská.
1: Hovory.
3: Já začnu tím, co v deníku N řekl Daniel Stach. Nikdy v historii nebylo podle něj tak snadné a levné lhát tolika lidem jako dnes, a bude to ještě jednodušší a cílenější. A v budoucnu nás čeká svět, kdy AI vytvoří lež mířenou přímo na nás, na toho konkrétního člověka, na mě, na vás, Martina Bartkovského, a ztratíme společnou realitu a společné sdílení. Obáváte se stejné budoucnosti?
4: Neobávám, ale není to proto, že bych nebyl takový, jak říkají mladí, doomer jako Daniel Stach, ale je to proto, že mám pocit, že už v tom jako žijeme. My se, nebo někdo z nás se možná bojí, a tím nechci nařknout Dana Stacha, ale myslím si, že to panuje ve společnosti, že se bojíme nějaké budoucnosti, kde AI bude lidmi manipulovat, ale ona už jimi manipuluje poměrně výrazně dneska, a je to za velkého přispění a aktivního využívání předních politiků. Ta AI se dostala i do politického v Česku velmi dobře a velmi aktivně a velmi hojně využívá například strana SPD, která ji prostě používá už v kampani a kombinuje ji s těmi svými výstupy. Takže dneska už to není jenom, že vám lže AI nebo nějaký algoritmus, ale už i ti politici. Já si myslím, že kromě toho, že se bojíme nějaké budoucnosti a toho, co se stane, tak už teď se nacházíme v době, kdy v politických debatách je už velmi běžné jako neříkat pravdu. A už to není o tom, že jako něco lakujete na růžovo, ale už tam jdete vyloženě lhát. Někteří lidé typu Jindřich Reichl prostě tu pravdu v tom studiu neřeknou prakticky nikdy. Jo, a využívají to i v té debatě, a potom se s těmi lidmi strašně těžko debatuje, protože jejich protiargument je velmi často vylžete. Schválně si poslechněte někdy tyhle lidi.
3: Já jsem myslela, že zmíníte spíš Andreje Babiše v této souvislosti.
4: Nebo Andreje Babiše, ale já myslím, že ještě Andrej Babiš je takový ten starý dobrý manipulátor, že on říká ty věci, které jsou tak jak se mu hodí. A to je prostě vždycky těžké jako rozklíčovávat versus jako teď ty politici nového střihu, kteří se tam dostali právě třeba kolem SPD nebo kolem motoristů, kteří se opravdu neštítí jako neříkat pravdu. A přijde jim to naprosto normální, a možná je to tím, že si konstruují nějaký paralelní svět, ve kterém to pravda je.
3: A tam jsem se chtěla přesně dostat, protože narážím vlastně na jeden z vašich posledních editoriálů, který byl o životě za zrcadlem. Můžete vlastně ten termín vysvětlit?
4: Je to poměrně už starý termín, ale já jsem ho objevil až letošní léto na koupališti při četbě knihy Dvojnice od Naomi Klein, která vlastně tam popisuje vznik nějakého paralelního světa, že ta rozdělenost toho světa, a ona to zkoumala na vzestupu Donalda Trumpa a všech jeho poradců, z nich se dá jmenovat třeba Steve Bannon, jehož praktiky zaplavit svět exkrementy, aby nikdo už neřešil, co je podstatné, velmi používají i čeští politici, nebo nejen čeští, ale dostalo se to i

0: dále do světa. A rozdělila tu společnost na debatu a docela to naváží na ten úvod, co jste říkala třeba o mně, že lidi mě různě nálepkují. Ta debata už se vlastně vytratila o nějakém smyslu těch slov. A Naomi Klein to popisuje tak, že se nacházíme u nějakého pomyslného zrcadla a rozdělujeme ty dva tábory znepřátelené na tu stranu, která je před zrcadlem a která je za zrcadlem. A ta před zrcadlem má tendenci argumentovat, používat třeba vědecké argumenty, například ta debata se rozpůlila v covidu, pokračovala potom v narativech třeba války na Ukrajině, války v Gaze. A ti lidé před zrcadlem mají tendenci argumentovat třeba vědeckým poznáním nebo nějakými.
1: A mají tam i vědce, což znamená, že to je jakýsi argument pro ten život za zrcadlem.
0: Přesně tak. A říkají třeba i nepříjemné věci. Když to zatím zrcadlem si lidé vyloženě konstruují jako paralelní realitu. Opravdu ten odraz té nějaké podoby toho světa.
1: Ne, já jsem to asi řekla špatně, myslela jsem, že i za tím zrcadlem jsou vědci.
0: Ano, kteří se tam dostali ne třeba vždycky vlastní vinou a tak, je to samozřejmě složitější a ta společnost, to rozdělení. Potom jako ten vtip spočívá v tom, že ty skupiny se navzájem obviňují nebo utvrzují, kdo je před tím zrcadlem a kdo je za ním.
1: Přesně.
0: Já jsem to popsal z nějakého vidění světa, ale ta strana za zrcadlem pro mě má úplně to obrácené. To je ta pointa toho zrcadla. Takže my už se dneska hádáme, kdo žije vlastně v reálném světě a kdo žije jenom v nějaké jeho iluzi, nějakém jeho odraze.
1: Tam je důležité asi sdělit to, co vy jste naznačil v tom editoriálu, že ono je snadné a lákavé být za tím zrcadlem.
0: No ano, ona to popisuje na případech několika lidí z toho amerického spektra. Celé je to obalené na její dvojnici, ženy takové bývalé liberálky, kterou si s ní lidi pletli, Naomi Wolfová, právě s tou autorkou Naomi Kleinovou. A ona se stala hvězdou takových těch dezinformačních show, nebo opravdu show, které konstruují alternativní realitu právě u Steva Bannona, nebo Tucker Carlsona, je taková ta teď odvážlivá bývalá liberálka, která teď jako haní ten liberální svět, jehož byla členem a oslavuje Donalda.
1: Je tam ta rychlá popularita vlastně.
0: Přesně, a my to můžeme vidět třeba na případu Oty Klempíře, člověka, který prostě byl ve velmi populární kapele, má videa, kde pálí program Andreje Babiše, podílel se na kampaních Pirátů. A dneska my vidíme v těch rozhovorech, kdy on...
1: Máme SMSky, promiňte, kde se snaží stát se nějakým marketingovým expertem pro Petra Pavla.
0: Ano, ano, přesně, usiluje o práci Prohrad a chodil do televizních debat jako nezávislý analytik. A najednou my ho vidíme v debatách, jak prostě úplně popírá všechno, co říkal, jak najednou to všechno relativizuje, všechno to byl vtip, nadsázka, nic vlastně nikdy v životě nemyslel vážně, až teď. A od přátel, se kterými se přátel jako desetiletí, se najednou odstřihává a přátelí se ze stranou, kde myslím, že ani není členem, pouze je za ní ministrem. A teď je vlastně to jsou jeho nejbližší přátelé a prakticky tráví čas a mluví jenom o nich. A ten mechanismus, který se tak děje, popisuje právě ta Naomi Kleinová, že je to nějaký člověk většinou z toho liberálního spektra, který zažije nějaké ponížení. U Oty Klempíře jsme to viděli právě v té kampani nebo potom vlastně v těch následcích, kde nebyl schopen představit jediný správný nebo jediný dobře napsaný zákon, když chtěl tedy demolovat a dekonstruovat veřejnoprávní média, tak se mu to velmi nepovedlo. Dostal 400 připomínek, opravdu to strhali ty úřady. A jemu se ale z té druhé strany dostalo takové podpory, jakou na té své původní straně v životě nezažil.
1: A dělá, co dělá, má tu konejšivou náruč.
0: Přesně, a to je přesně ten propad za to zrcadlo, nebo já to vidím jako za zrcadlo, ti lidé z druhé strany by vám řekli před zrcadlo, ale těch propadů se za stolik neděje tím druhým směrem. Ono to zní trošku možná komplikovaně, ale...
1: Nezní to vůbec komplikovaně, dobře. Ale co by mě na tom zajímalo? Protože jo, zní to i logicky to, co říkáte a z čeho citujete, ale ví to o to Klempíř, že je za zrcadlem, nebo je to jenom utilitární postoj, protože mu nic jiného nezbylo?
0: Tak ono je to těžké, ono, když je člověk v nějaké sektě třeba, tak ví, uvědomuje si ten člověk, že jsou na něj prostě aplikovány nějaké aspekty toho působení v sektě. Že,
1: no u jeho vojstů si to asi neuvědomuje, ale motoristé jsou sekta podle vás?
0: No to jsem neřekl, já už teď mluvím jak ti motoristé, ale já to nemyslím jako zle, já nemyslím, že motoristé jsou sekta, jenom ty praktiky, které se tam používají, jsou velmi podobné. Něco, čemu si říká love bombing, prostě to zahrnutí láskou, opravdu od tohohle spektra a od těch voličů, od těch fanoušků, my to vidíme na fanklubu Filipa Turka, ten člověk jako cokoliv udělá, tak se dočká jenom pochvaly. Jo, ti lidé vlastně nevnímají z toho svého vlastního tábora vůbec žádnou kritiku. Když se podíváme zpětně na tu předchozí vládu třeba Petra Fialy, tak tam byla některá média prostě nazývána provládními a A já nevím, jakože jsou profialovská a jedno z těch médií byl třeba Reflex, ale Reflex psal velmi kriticky o vládě Petra Fialy třeba nebo o počínání ministra financí Zbyňka Stanjury. To jsou věci, které prostě v tom druhém táboře a v těch dnešních provládních médiích některých prostě nevidíte kritické hlasy směrem k té vládě. A to je podobné tomu světu, kam se potom ti lidé propadají, že vy najednou zažijete svět, kde vlastně neuděláte nic špatně a z něj se vám prostě nechce odejít, je to prostě tak komfortní a nechcete jít do světa, kde jsou všichni rejpalové, nimralové a nic jim není dobré.
1: A naopak, neláká vás jako novináře vlézt za to zrcadlo? Možná by to bylo i riskantní, že byste tam zůstal.
0: Ne, neláká. Já, to je vůbec ten přístup jakoby k tomu, jak já spravuju ten Reflex, který mi byl propůjčen naším majitelem a vydavatelem. Tak to dělám tak, že mám tendenci, aby jsme kriticky o těch věcech přemýšleli a aby jsme psali ty věci tak, jak jsou a nenechali se prostě zlákat nějakým mainstreamovým myšlením. A je to přesně třeba ten začátek, kdy část lidí mi nadává do sionistů a část lidí do antisemitů, často na základě stejného vydání Reflexu, kdy my prostě popíšeme hrůzy, které se dějí v Gaze. A to už třeba v Česku je velmi anti-mainstreamový názor. Není to tak, že prostě jste najednou nějaký apologeta hnutí Hamás, ale prostě jenom se snažíte popsat, že ne všechno Izrael dělá dobře. A to je přesně ono.
1: Ale tohle tady bylo vždycky. Já si vybavuju, nedávno jsem to i připomínala Mirku Topolánkovi, že Mirek Topolánek mě napadal verbálně, že píšu pro Paroubka a Paroubek mě napadal, že mě platí Topolánek.
0: Jasně, já kdybych, jo, tady se teďka v éteru cirkulují SMSky Petra Macinky nebo jeho vůbec chování vůči novinářům, ale jako takhle, nepouštění novinářů na tiskové konference je opravdu dno, vůči kterému bychom se měli všichni vymezit. Ale motoristé nejsou jediní, kdo píšou otravné, vulgární a nevhodné SMSky novinářům. Ta předchozí vláda, kdybyste taky občas slyšeli, co mi někdy psali, třeba poradci těch politiků a tak, a jak mi občas volali, aby jsme si vysvětlili, jak jsme to jako mysleli.
1: Je to zveřejnitelné, můžete něco zmínit?
0: Není. Ale jakože i k těm sprostým slovům nebo důrazným slovům se uchylují vlastně všichni politici. Problém je, když to dělá ministr ve funkci a když tím zabraňuje práci těm novinářům.
1: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus se šéfredaktorem Reflexu, komentátorem a podcasterem Martinem Bartkovským.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zmínil jste chování této vlády k novinářům. Neláká vás jít na tiskovou konferenci Andreje Babiše a říct si tam o slovo a zeptat se ho na pár věcí? A na co byste se ho vlastně zeptal?
0: Já mám problém, že on to dělá v pondělí, my máme v pondělí u závěrku, takže tím nás dost blokuje, ale ještě to dělá vlastně opravdu v tu dobu a ještě my natáčíme podcast pondělí, právě padni komu padni. Ono to má jako úskalí, tam ti novináři určitě mají být a určitě se mají ptát. A já úplně nezdílím ten názor, že máme bojkotovat tiskovky Petra Macinky, my je nemůžeme nechat vyhrát, my jim nemůžeme dát prostor. Musí tam být vždycky novináři a ptát se kriticky a ptát se pořád, proč tam nejsou všichni novináři puštění. To má zaznívat úplně na každé konferenci.
1: Ale už jenom to, co jste řekl, nesmíme je nechat vyhrát, my s nima nemáme bojovat.
0: Ale
1: už se vyhrotí do emocí z obou stran.
0: Ale oni už to mají jako boj. Andrej Babiš bojuje s novináři, je to prostě oblíbená taktika politiků jeho střihu. Viktor Orbán, Robert Fico úplně stejně bojují s novináři. Prostě, jo, jako je to jejich způsob vládnutí, že prostě média jsou ten nepřítel. V minulosti prostě těch případů bylo tolik, kdy si ta vládní ideologie vybrala média jako nepřátelé, že už by nás to nemělo překvapovat. Ale
1: co s tím?
0: No, jako chození třeba mých nebo moje osobní na ty tiskovky, já v tom nevidím úplně smysl, protože Andrej Babiš ty tiskovky pojímá jako velmi osobně, velmi útočně a vy se ho na něco zeptáte, on vám neodpoví a pak už vám nedají slovo a nedají ten mikrofon a on na vás prostě 2 minuty křičí. A já tohle nevidím jako dobře vynaložený můj čas.
1: To znamená, že když třeba Nora Fridrichová klade otázku a už si nikdo nevšíme, odchází, ale je to v éteru, tak podle vás je to zbytečně vynaložená.
0: To je jako v pořádku. Ať prostě ti lidé dělají, jako ať ukazujeme, jak Andrej Babiš jedná prostě s lidmi. Jako ono se říká novináři, ale my jsme především lidi. A když s námi nebude jednat jako s lidmi, tak asi nebude jednat i s jinými lidmi jako s lidmi. Jo. Něco to o tom člověku vypovídá. A takové to dělení na normální lidi a novináře mi přijde takové už dehumanizační občas až jako vůči nám, že přece my to musíme snést, my přece musíme snést, že ti politici, my o nich taky nepíšeme hezky.
1: No, ale výsledkem je, že voliči Andreje Babiše Andreji Babišovi za tohle tleskají, protože nemají rádi novináři, protože to slyší.
0: Oni to slyší už asi 13 nebo 15 let, prostě v kuse, jakhle slyšeli to i předtím, ale to, co tady říkali Andrej Babiš s Milošem Zemanem dohromady, to opravdu si myslím, že v české historii nemělo období směrem k novinářům a ty útoky, které se stupňovaly, až vyústily v to, že Miloš Zeman popisoval Vladimíru Putinovi, že se mají novináři likvidovat. To je podle mě potřeba pořád připomínat, že pořád to je ten, byl to ten hlavní politický spojenec Andreje Babiše.
1: A v tomhle kontextu, co řeknete k politické kultuře v Česku?
0: Oh, to je spíš taková nekultura, abych měl citovat jednoho z bývalých prezidentů, ale já si nemyslím, že jsme nějací jiní než ostatní svět, že prostě sociální sítě rozpumpovali a rozdováděli. A přesně ta radost z toho algoritmu, ten levný dopamin, to je ostatně to padání za to zrcadlo a to hledění do té propasti, taky je právě rozleskáno těmi sociálními sítěmi a tam ti politici zažívají ten úspěch. Tam si je ti voliči a fanoušci a příznivci získávají, nebo tam je naopak ztrácí. My hodně mluvíme o tom, že ta kampaň se vede skrze sítě, že ti politici ovlivňují ty lidi, ale ono to velmi funguje naopak. Můžeme se podívat na český Twitter, který vlastně v rámci sociálních sítí je velmi malou skupinkou, je tam velmi málo uživatelů, ale je velmi silná, protože tam ti politici jsou napřímo a dostávají tam přímo ten feedback. Takže často třeba u té bývalé vlády Petra Fialy byla některá politická rozhodnutí podle mě ovlivněna diskuzemi na Twitteru. Viděli jsme to, že tam ty lidé diskutovali a pak jsme
1: Máte
0: viděli
1: příklad?
0: Českou konferenci. Celá řada zákonů, například teď vidíme, že se tam vede debata o dětském certifikátu, kdy Eva Dekroa vlastně znova
1: celkem
0: se snaží.
1: Celkem ostrá debata
0: vlastně na zákoně, kde se celá sněmovna shodla, že to máme mít, tak najednou se tam vytahují nějaké tady ty války mezi bývalými a asi budoucími koaličními partnery. A je to vyloženě jenom tím, že ti lidé chtějí získávat ten dopamin, protože vytahovat jako už prohrané bitvy nebo vyhrané bitvy, záleží, jak se na to díváte, v parlamentu by asi nikoho nenapadlo a chodit na ten pultík, kdyby se z toho dneska nestříhali ty shorts na Instagram. A to je ostatně ten důvod, proč celá řada lidí tam vystupuje v té sněmovně. V těch minulých sněmovnách za tolik lidí nemluvilo, teď vidíte, že se tam chodí vyloženě pro ta videa. A králem toho všeho je sám Andrej Babiš, který už ani neoslovuje ty poslance, ale už říká, dámy a pánové, vážení voliči, a ví, že z toho udělá video na svoje sociální.
1: Ano, ale on hlavně říká novinářům, chodíte si sem točit svoje videa, takže on vlastně tu zbraň míří i proti novinářům, ale někteří to tak možná i mají?
0: Je to možné, ale Andrej Babiš je člověk protikladu, on chce zakazovat dětem mobilní telefony a sociální sítě a sám vždycky všem novinářům říká, podívejte se na můj podcast nebo na můj Instagram, tam to všechno říkám.
1: A mění se vliv médií na veřejnost? Zajímalo by mě, vy jako šéfredaktor Reflexu určujete, co bude na titulní straně, ale taky vaším úkolem je v podstatě ne donutit, ale vlastně manipulovat lidi k tomu, co si mají myslet.
0: Nebo spíš, co by mělo být podstatné, na co by se měli podívat. My se nesnažíme jim napsat, co by si měli myslet, ale nad čím by se měli zamyslet.
1: A čemu by měli uvěřit? Protože když vám neuvěří, tak se vás nebudou kupovat.
0: No, asi jo, já jsem nad tím takhle vlastně nepřemýšlel. Já mám pocit, že to těm lidem prostě jako předhodím a oni mě sami rozsoudí, co si o tom myslí. Ale já bych to vrátil na začátek a k tomu Danu Stachovi, k té budoucnosti a AI. Vlastně to je takové velké téma i v té novinařině a nejenom co se týče nějakých mediálních manipulací, ale už vlastně dneska celá řada lidí konzumuje zprávy přes AI, vůbec tu realitu všedního dne přes různé algoritmy. A my se nacházíme v nějaké, teď použiju takový moderní termín, jako tekuté společnosti, protože kdysi se nějaké události staly a mainstreamová média je popsala. A vy jste si mohli vybrat tonalitu toho média, ale v zásadě by se měla shodnout na těch faktech, ta média. A to už se dneska neděje. Ať už, protože máme třeba celou řadu už AI generovaných mediálních agregátorů, ve Francii takhle zavřeli třeba 3000 webů podle jedné analýzy Financial Times. A oni ještě rozebírali, že lidé skrze tu konzumaci vezmou nějaký generátor zpráv, který proženou AI a teď každý chce něco jiného. Někdo si z toho nechá udělat long read, někdo si z toho nechá udělat podcast, třeba vezme velkou studii, která má 20 stránek, nalije ji do nějakého jazykového modelu a tam z toho vyrobí umělý vlastně podcast dvou lidí, kteří se tak jako divoce hádají mezi sebou. A najednou každý tu zprávu dostane úplně jinak. A teď ona to není ještě umělá inteligence a není to vlastně dokonalý model, a je to jenom jazykový model, který předpovídá a predikuje s nějakou pravděpodobností. Takže v každém tom modelu jsou chyby a v každém tom modelu jsou zkreslení. A my najednou jsme v realitě, kde vy jako média něco popisujete, ale už nejste vůbec kontroloři toho, jak to ti lidé přijímají. Protože oni mají pocit, že když to napíšou do toho Google a vyplivne jim toto AI shrnutí, že to je nějaký obecný text, ale to jsou roboti, kteří vykradli všechna zpravodajská média prostě na světě a servírují z toho nějakou takovou kašovitou směs pod nějakým zájmem, nějakým algoritmem, nějak ovlivněnou, a to už se dneska děje, takže my už ztrácíme i tu schopnost jako ovlivnit toho čtenáře, nebo ne ovlivnit čtenáře, ale mít vliv na to, jakým způsobem vaše médium bude ten čtenář konzumovat.
1: A do toho se občas objeví influencer, který vystupuje pod falešným jménem a cituje ho vláda, chválí ho Andrej Babiš, sdílí ho Filip Turek. Co s tím? Máte pocit, že se lidé mohou dobrat nějaké pravdy? Že se v tom můžou vyznat?
0: Velký muž a velký spisovatel Terry Pratchett napsal, že lež oběhne třikrát svět, než si pravda nazuje boty. A čím déle žijeme, tím více je to pravda a tím obtížnější je s tím bojovat. Nesmí se to vzdávat, ale kdybych jste zmínila toho, ten falešný, nebo falešný účet, ten anonymní účet, který si říká Thomas Paukner na sociálních sítích. My už asi 2 týdny nejsme takoví, že bychom zjišťovali, kdo to je, to dělají jiná média a je to dobře.
1: Třeba Deník N.
0: Ano, třeba Deník N, protože když je to tak vlivný účet, který cituje premiér země, tak asi máme vědět, kdo zatím stojí. A je to čím dál tím zábavnější sledovat, kdo zatím stojí. Ale my se snažíme rozebrat to, na co přišel a to, co rozkrývá. A je to velmi obtížné, protože je to prostě manipulativní, je to velmi manipulativní text, se kterým vy, když bojujete, tak ta práce vytvoření takového textu je v řádech jednotek hodin, ale práce na vyvrácení toho textu, protože on tam má opravdu nesmysly a on opravdu účelově spojuje věci, které se mu hodí, a úplně vynechává věci, které se mu nehodí, které ale dávají ty věci do jiných souvislostí.
1: A vychází z veřejně známých zdrojů, takže vlastně ta manipulace potom strašně funguje na lidi, protože si to můžou něco z toho ověřit, jakmile uvidí, že nějaký fakt je správný, tak už tomu věří automaticky.
0: Jo, jo, ale on tam vždycky jenom jakože tady to jsou nějací lidé v rejstříku a tady to, jo, ale pak když mu to nevychází, tak si to prostě vymyslí. A my už na tom děláme týdny a strašně těžko se to dekonstruuje, ale jako není to úplně důvěryhodný zdroj.
1: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus se šéfredaktorem Reflexu Martinem Bartkovským. Mají média ještě sílu měnit společnost, nebo už hlavně potvrzují názory svých uživatelů, čtenářů, diváků?
0: Je to těžké, určitě mají. Vidíte to tady, že s nějakou velkou investigativou se dá pořád ještě sestřelit ministr, když je to tedy klasická demokratická vláda, kde panují nějaké principy, nějaké zásady politiky. Pak máte vlády, kde prostě je úplně jedno, co ti lidé dělají, a tam už je to asi jedno, i co média píšou. Mají, musí, nesmí prohrát takový ten souboj o to, jestli jsou novináři anebo už influenceři. Musí pořád hledat nějaký balanc, protože my bojujeme s pozorností, bojujeme o pozornost a lidé v tom svém dni mají na média jenom několik jednotek minut. Prostě toho obsahuje tolik, toho digitálního obsahu je tolik, a nejenom digitálního, i offlineového, je tolik, že vy bojujete opravdu o tu pozornost člověka. A vy pořád musíte dodržovat nějaké zásady novinářské práce, ale zároveň ho přitáhnout. Takže ta bulvarizace těch médií je nevyhnutelná.
1: A zároveň pro čtenáře, diváky a tak jsme čím dál více povl. Teda vy to tak vnímáte, já to vnímám velice, velice jednoznačně ze sociálních sítí, stačí zajít do jiné sociální bubliny.
0: Jo, určitě, ale pak vám občas napíšou nějací lidé e-mail, že to děláte dobře, a to vám vždycky udělá radost, takže já ještě nepropadám plné skepsy, ale dá se to, samozřejmě se to dá a nesmíme v tom nikdy polevit, protože to je ostatně naše role a to je důvod, proč nám společnost toleruje, že tuhle práci vůbec děláme. Protože je po ní pořád společenská poptávka. Až po ní ta poptávka přestane být, tak přestaneme novinařinu dělat, přestanou média existovat. Tato společnost bude hodně smutná, si myslím.
1: No, smutná, bude v rozkladu.
0: No bude, no, ale tím si potom si myslím, že pak přijde ta negativní emoce, že ti lidé jenom nevidí, jak moc nebo kolik toho pro ně ta média dělají. A už jenom přesně takové ty věty, tak já si to přečtu na sociálních sítích, ne, ale primárním zdrojem těch informací je vždycky pořád ještě novinář. A nesmí na to lidé zapomínat, že i ty AI boty a AI jazykové modely prostě krmíme my novináři prostě svojí prací a svým dotazováním a svojí otravností na tiskových konferencích a deptáním politiků, které není osobní, které ale směřuje na jejich práci. Takže a to musíme pokračovat, to musíme dělat.
1: Myslíte si, že byl tady někdy takový hon na novináře, jako je v současnosti? A já mám samozřejmě na mysli svoji kolegyně Zdislavu Pokornou.
0: Těžko říct, asi Asi ano, byly tady nějaké objednávky na odstranění novinářů a tak v minulosti.
1: Sabina Slonková.
0: Přesně tak. Já to nechci jako relativizovat. Já myslím, že to je
1: svinstvo, co se děje.
0: No to rozhodně, já s tím souhlasím. Rozhodně jako já nechápu, jak člověk, který dělá tyhle věci, a tím myslím Petra Macinku, nejenom, že je ministrem, ale že je vůbec v politice. Že ještě Andrej Babiš dopustí a je to ukázka toho, jak slabým premiérem vlastně jako navenek. Že on se prezentuje jako slabý premiér, ale vlastně mu to velmi vyhovuje.
1: Neměl by většinovou vládu, je to jednoduché.
0: Přesně tak a vyhovuje to jeho zájmům, protože on těch zájmů má hodně a možná bychom si měli dávat pozor na to, které lidi z kolika zájmy volíme do těch funkcí, protože oni pak se věnují svým zájmům a ne té politice. Ale abych se vrátil k vaší otázce, ano, myslím si, že je to humus, ale že se to tady dělo, jenom je to teďka stupňované a že počet těch politiků, kteří se toho dopouští, je prakticky většinový. Jo, že už jenom jako menšina politiků s vámi jedná jako s člověkem, s novinářem. A to je určitě špatně.
1: To byl takový neveselý závěr dnešních hovorů. Poslouchali jste Hovory Českého rozhlasu Plus a já děkuji Martinu Bartkovskému.
0: A já moc děkuji za pozvání, ještě jednou. Naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
2: Chyba systému a Na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Při ruských útocích na Kyjev zemřela žena. 12 lidí je zraněných. Informovala o tom tamní městská vojenská zpráva na síti Telegram. Starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko informoval, že v Holosovijském okrese se zřítila budova a pod jejími troskami můžou být lidé. Zasažené jsou i další

0: elektřiny do sítě. Informovala o tom agentura AFP, podle které šlo už o šestý blackout v letošním roce. Některé oblasti Kuby ale dál zůstávají bez elektřiny. Karibská země se s podobnými problémy potýká dlouhodobě. Letos se ale situace výrazně zhoršila kvůli americkému ropnému embargu. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit dnes. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. A na jihu Moravy už začalo vynobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat už od pátku. Fotbalisté pražské Sparty vyhráli poprvé v historii nad francouzským Olympikem Lyon. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů zvítězili po obratu 2-1. Odveta se bude hrát příští týden v úterý ve Francii.
1: Překážka na D5 na Tachovsku a taky na D1 do Prahy. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se vyhněte překážce za sjezdem na Tachov. Na kilometru 131,5 leží na vozovce v jízdním pruhu předmět. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Koberovicemi. Na 77. kilometru pojedete kolem odstavené světelné šipky po porouchaném kamionu. Zůstala v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte i za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru stojí porouchaná dodávka v u pruhu pro pomalá vozidla. A v Ostravě se uklízí po nehodě v Místecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem na Dubinu a Hrabůvku osobní auto srazilo divoké prase. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Konec lhůty pro podání kandidátek podzimním senátním a komunálním volbám. Obžaloba bývalého ministra spravedlnosti Blažka v bitcoinové kauze či spolupráce Ruska a komunistické Severní Koreje jako hrozba pro svět. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
3: Úderem dnešní, tedy úterní 4. hodiny odpolední, končí termín pro podání kandidátek k podzimním volbám do třetiny Senátu a volbám komunálním. A právě tomu se budeme věnovat v prvních komentářích dnešních názorů a argumentů. Ve studiu vítám komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana, se kterým probereme volby komunální. Dobrý den, Petře.
4: Dobrý den.
3: Co tedy můžeme od těch komunálních voleb očekávat?
4: Jsou to volby velmi specifické, protože i tím volebním systémem se odlišují od těch voleb jiných, kdy lidé mohou vybírat nejenom konkrétní kandidátku dané strany nezávislých kandidátů, ale mohou také napříč těmi kandidátkami křížkovat a vybírat jednotlivé zastupitele. Jsou to volby, kdy tradičně v nich dominují nezávislí kandidáti a je to dáno tím, že se volí v tisících měst a obcí. V některých obcích se nedaří sestavit dokonce žádnou kandidátku. Někde je kandidátka jedna jediná a většinou je to kandidátka nezávislých. Když se podíváme na politické strany, tak řada z nich má problém postavit ty kandidátky ve většině obcí, protože přeci jenom jejich členská základna, místní organizace nejsou tak rozvětvené, a můžeme si to ukázat na názorném příkladu nového politického subjektu, kterým jsou motoristické jisté sobě, tak ti si vyhodnotili, že pro ně má smysl kandidovat pouze ve velkých městech, těch třech největších v republice, a jinde se o přízeň voličů ucházet nebudou. Takže když někdo pak chce vyvozovat z celkových výsledků nějaké závěry směrem k celostátní politice, tak je to často velmi obtížné, ale pochopitelně pokud se konají volby do velkých měst, do těch zastupitelstev, tak tam už se to charakterem blíží k těm volbám sněmovním, alespoň v tom slova smyslu, že často se lidé rozhodují ne na základě těch jednotlivých kandidátů, ale na základě přízně, kterou vyjadřují vůči některé politické straně nebo uskupení. Když se podíváme na to, jak ty jednotlivé strany a hnutí kandidují, tak zajímavé je, co se děje v hlavním městě Praze, kde v minulosti uspěla koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU ČSL, a letos už ta koalice nebude takto početná, protože do voleb se společně vydají pouze občanští demokraté z TOP 09, naopak lidovci se rozhodli, že tentokrát o přízeň Pražanů se budou ucházet v koalici s Prahou sobě a Zelenými. Když jsme u voleb do hlavního města, do zastupitelstva hlavního města, tak jsou to volby specifické také z toho důvodu, že když se konají volby krajské, tak v hlavním městě se neuskutečňují, protože právě zastupitelstvo je považováno za de facto krajské zastupitelstvo, a proto se volí při volbách komunálních. A tam je důležité to, že Praha skutečně je nejvýznamnějším městem a tam si testují přízeň voličů jednotlivé strany a hnutí. A například hnutí ANO chtělo vyslat dlouholetého komunálního politika Ondřeje Prokopa do boje, ale spousta skandálů spjatých s jeho osobou donutila hnutí ANO vyměnit lídra. Tak uvidíme, jak se tato výměna projeví na zisku hnutí ANO v hlavním městě a jak se bude dařit opozičním stranám hájit tradiční baštu, za kterou je Praha právě z hlediska současné opozice považována.
5: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
4: Naslyšenou.
3: To byly volby komunální. Senátní volby obvykle zaznamenávají spíše nižší zájem voličů. Ty letošní ale budou podle politologa Lukáše Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším. Proč, to vysvětlí ve svém komentáři.
6: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měla snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se Spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem, a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
3: Slyšeli jste komentář Lukáše Jelínka. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek má na kontě rekord. Hrozí mu trest, který zatím žádnému exministrovi nehrozil. Státní zástupkyně pro něj navrhuje v bitcoinové kauze 6,5 roku vězení. Více šéf komentátor a zástupce šéf redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
7: Na Blažka je zatím samozřejmě nutné pohlížet jako na nevinného. Ovšem už teď je jisté, že politické důsledky kauzy dopadnou s novou silou na ODS. Soud a vše, co se u něj bude probírat, i z nich chtě nechtě jako dohra vládnutí této strany. Příběh s odstupem vypadá úplně neuvěřitelně. Ministerstvo spravedlnosti přijalo jako dar miliardu bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiříkovského, od člověka, který provozoval darknetové tržiště, na kterém bylo možné sehnat úplně všechno, od drog po zbraně. Pouhým okem bylo už tehdy rozpoznatelné, že smyslem daru pro stát je legalizace, česky řečeno vyprání zbytku špinavých bitcoinů. Když se je vezme stát, tak jsou přece ty prostředky v pohodě. No ne, řeklo by se. Blažkovy teorie, že se přece v kriminálníkovi mohl hnout svědomí a dar mohl být formou pokání, už tehdy vypadaly buď jako naivita, nebo rovnou jako výsměch nevěřícně hledící veřejnosti. Nevíme samozřejmě, kdy se ex-ministr smát přestal, ale zcela jistě to bylo nejpozději v pondělí, kdy se dozvěděl, že je obžalován přesně z toho, jako co to od začátku vypadalo, tedy z praní špinavých peněz. Spolu s ním je obžalován jeho náměstek Tibor Daniel. Oba mají navíc na krku obžalobu ze zneužití pravomoci úřední osoby. Blažkův dobrý známý, brněnský advokát Karim Tic, je pak obžalován z toho, že celou trestnou činnost zorganizoval. A pro úplnost. Dobrodinec Tomáš Jiříkovský je obžalován hned z několika trestných činů a hrozí mu dokonce 20 let vězení. U soudu Pavlu Blažkovi zcela jistě nebude stačit jeho dosavadní póza dobrosrdečného naivy, který vše myslel dobře, jenom nedohlédl politických důsledků, za což se sám potrestal odchodem z funkce a pozastavením členství v ODS. Legrace opravdu skončila. Jak se bude exministr hájit? Dá se to odvodit z jeho vyjádření na sociálních sítích. Blažek píše, že nebylo právně nijak prokázáno, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti a že tvrzení policie, že mezi ním, Ticem a Danielem existovala dohoda o trestné činnosti, je čistý výmysl a lež. Laicky řečeno, je to obhajoba mířící k tomu, aby nakonec byl osvobozen pro nedostatek důkazů. Navrch si zřejmě v pokusu získat aspoň trochu sympatií stěžuje, že stát má z věci na účtech nemalý hmotný prospěch a dnes ho v uvozovkách za to trestně stíhá. Bude to samozřejmě dlouhá soudní bitva, protože Blažek a Tyc nejsou žádní právní nazdárci. A vrchní státní zastupitelství v Olomouci naopak v minulosti v jiné kauze spojené s politikou, míněna ta, která začala razí na úřadu vlády a vedla k pádu vlády Petra Nečase, nedosáhlo nijak ohromujících úspěchů. I kdyby ale byl nakonec Blažek osvobozen, bude mít soudní projednávání nepříjemné důsledky pro ODS. Bude se připomínat role ex-ministra financí Zbyňka Stanjury, který celou krajně pochybnou transakci nestopnul, i když mohl. Bude se přetřásat chování tehdejšího premiéra Petra Fialy, který vydával Pavla Blažka za dezorientovaného strýce, který to vlastně celé myslel dobře. A na nemilou připomínku se může v uvozovkách těšit i Blažkova ministerská nástupkyně Eva de Croix, která se před volbami sice nešikovně, ale usilovně snažila celou záležitost utlumit. Ti všichni jsou stále v ODS. Eva de Croix je dokonce stínovou ministryní spravedlnosti. Případ chtě nechtě zapadne do narativu současné vlády, že celá minulá koalice byla vlastně jaksi polokriminální. V souvislosti s bitcoinovou kauzou se začne znovu probírat i aféra Dozimetr, do které byly zapleteni pro změnu politici STAN. Jak nakonec dopadnou soudy, je vlastně lhostejné. Ve výsledku dojde k utužení jádra voličů hnutí ANO a sníží se pravděpodobnost, že by někteří z nich mohli přeci jen nakonec Andreje Babiše opustit. Znovu, na Pavla Blažka musíme právně pohlížet jako na nevinného, ale jeho stín nad celou dnešní opozicí bude v politickém prostoru i čase, v každém případě další, než si ještě nedávno bylo možné představit.
3: Uzavřel šéf-komentátor a zástupce šéf-redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rusko a Severní Korea spolu čím dál víc spolupracují, a to nejen ve válce na Ukrajině. Je to hrozba pro svět, varuje publicista Martin Fendrich.
8: Prezident Zelenský v pravidelném večerním proslovu oznámil, že Rusko chce ze Severní Koreje získat dalších 30 tisíc vojáků, které nasadí do války proti Ukrajině. Dále řekl, že se KLDR chystá Rusku předat další zařízení pro odpalování balistických raket. Zelenský varoval, že je to ohrožení nejen pro Ukrajinu, protože Rusko učí Severní Koreu válčit, pomáhají vylepšovat zbraně a korejští vojáci se učí boji na frontě. Spolupráce Ruska s jedním z nejhorších režimů na světě je stále hlubší. Zatímco země NATO Ukrajině vojáky nedodávají, bojí se popudit Moskvu a vtáhnout alianci do války, Rusko si dělá, co chce. V červnu 2024 severokorejský vůdce Kim Jong-un podepsal s Putinem dohodu o strategickém partnerství. V ní mimo jiné stojí, že si země přijdou na pomoc v případě napadení. Na základě tohoto mechanismu Korea předloni vyslala do Ruska do Kurské oblasti 14 000 vojáků, z nichž, podle nepotvrzených zpráv, 2300 padlo. Podle květnové zprávy multilaterálního týmu OSN pro monitorování sankcí, složeného z 11 členských zemí OSN, Severní Korea umožnila Rusku zesílit raketové útoky na ukrajinskou kritickou civilní infrastrukturu a dodala více než 20 000 kontejnerů s vojenskou municí. Ruskými nákladními loděmi bylo ze Severní Koreje přepraveno až 9 milionů kusů dělostřelecké a raketové munice, což je v rozporu se sankcemi OSN. Monitorovací tým napsal, cituji, přinejmenším v dohledné budoucnosti hodlají Severní Korea a Rusko pokračovat ve své vojenské spolupráci a dále ji prohlubovat v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Severní Korea Rusku dodala 100 balistických raket. Ty Putinova armáda využívá, aby ničila civilní infrastrukturu a terorizovala obydlené oblasti jako Kyjev nebo Záporoží, stojí v monitorovací zprávě. Za dodaný Ukrajince vraždící materiál a za poslané vojáky pomáhá Moskva Pchjongjangu s jeho nedokonalým programem špionážních družic. Nejen to, Rusko pro Severní Koreu přímo ve válce testuje její balistické rakety a poskytuje jí velmi důležitou zpětnou vazbu o jejich kvalitě. Jižní Korea spolupráci obou zemí pozoruje a má velké obavy z toho, že severokorejští vojáci získávají bojové zkušenosti, které by mohly časem uplatnit na korejském poloostrově. A ještě jedna forma spolupráce. Rusko a Severní Korea staví první silniční most přes řeku Tumen na Dálném východě, který je spojí. Očekává se, že jeho význam není především turistický, mnohem spíš bude sloužit jako cesta, kudy bude dopravován další vojenský materiál. Experti na vojenskou logistiku tvrdí, že pomocí satelitů je těžší sledovat silnice než železnice. Nákladňáky se na snímcích podobají jeden druhému a jsou při přepravě podstatně pružnější než vlaky. Když to zhrnu, dva antidemokratické nebezpečné režimy intenzivně spolupracují. Jejich kooperace je vražedná pro Ukrajinu, ale ohrožuje i Evropu a Jižní Koreu. Mírové doby, zdá se, jsou nenávratně pryč.
3: Stále užší spolupráci Ruska a Severní Koreje komentoval Martin Fendrich. Má stále méně populární kancléř Friedrich Merz stát v čele Německa? O tom uvažuje novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák.
9: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily ekonomiku a zefektivnily stát, se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merze nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merce kritizuje opozice je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Merzova strana začíná být nervózní. Zvlášť když vidí, jak se alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Merzově táboře tedy víc než dost. Začínají o Merzovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Merzovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merze stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
3: Nad tím, zda kancléř Friedrich Merz má stát čele Německa, se zamýšlel novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák. A už zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Děsivý dav nebo lidé plní naděje? To je otázka, kterou se nad záběry migrantů ze španělské exklávy Ceuta na severoafrickém pobřeží položila spisovatelka Iva Pekárková.
10: Asi nemusím nikomu připomínat, co se minulý týden stalo ve španělské Ceutě. Všichni, i ti, kdo až dosud netušili, kde Ceuta leží, vědí, že tohle místo zažilo bleskový příliv a pak zas nečekaně rychlý odliv imigrantů z Maroka. Po incidentu leckdy označovaném jako invaze začal každý druhý spekulovat, kdo za to může. Dočetla jsem se ledacos. Pohraniční stráž, která situaci nezvládla. Pašeráci lidí. Španělská vláda se svým rozhodnutím zlegalizovat imigranty, kteří v zemi dosud žili nelegálně. Marocká vláda, která se pokusila o anexi poloostrova. Izrael, který se mstí Španělsku, že mu nepomohlo při útoku na Irán. Levičácká verbež, islám, Soros, Putin, Trump. Zdálo se ale, že nikoho ani ve snu nenapadlo, že by za tenhle incident mohli být zodpovědní migranti sami. Ne. Lidi, kteří touží žít v jiné zemi, než ve které se narodili, dnes většina z nás vnímá jako jakousi výbušnou, nebezpečnou, beztvarou masu, leckdy označovanou jako to. Viz oblíbená věta, ono to leze k nám do Evropy. Má vůbec cenu snažit se posluchače přesvědčovat, že tohle není beztvará masa. Jsou to lidé, lidské bytosti, z nichž každá má vlastní mozek i srdce a taky vědomí sama sebe, svůj pohled na svět a své vzpomínky. Vypadá to, že prehistorický život nás naučil vnímat lidi kolem sebe jako individua, jen pokud je jich méně než 30 nebo 50. Při vyšším počtu už jsou pro nás dav a přemění se v to, většinou nebezpečné. Nemluvě o tom, že dav se skutečně vesměs chová jinak, než by se chovali jednotlivci, kteří ho tvoří. Obyčejně mnohem hůř než oni. Ať už za invazí Maročanů bylo cokoliv, zdá se, že Evropany pořádně vyděsila. Ano, já vím, kdo tohohle incidentu využil. Byla to krajní pravice a populisté. Přihráli si polívčičku na necelých 60 tisících poněkud atypických uprchlíků. Leckdo si všiml, že si sebou nevzali nic, ani malý raneček. O to snaží teď pro ně bude strašit lidi přílivem migrantů do Evropy. A každý, kdo žije mimo Evropskou unii, je potenciální migrant. Tihle týpci si přejí, abychom se báli celého zbytku světa. Jasně, já vím, Evropa není nafukovací. Všichni obyvatelé neobyvatelných míst se do ní nevejdou. I tak je mi těžko, když čtu o tom, jak lidé na Ceutě statečně bránili evropskou exklávu. Prý příchozím odmítli poskytnout potravu i vodu. Mnoho migrantů zemřelo. Myslíte, že odmítnutím dát vodu žíznivým obyvatelstvo Ceuty pomohlo zachovat evropské hodnoty? Pokud ano, bude pro mě těžké zachovat si k evropským hodnotám úctu.
3: Glosou Ivy Pekárkové končí úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
11: Tam nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
12: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
13: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
12: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
2: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica není na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově. Ministři zahraničí pochválili Španělsko za rychlé zvládnutí migrační krize v Soutě na africkém pobřeží. Fotbalisté Sparty porazili v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů po obratu Olympic Lyon 2-1. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Radiožurnálu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
14: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
0: Hejtman Josef Bělica zatím na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Havířov v minulosti vedl jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil. V posledních 2 letech jsou s Havířovem spojené kauzy ovlivňování zakázek na opravy a přidělování městských bytů. Ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Soutě. Uvedl to předsedající irský ministr pro migraci Jim O'Callaghan. Podle něj je také Evropská unie připravená Španělsku pomoci s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Komisař pro migraci Magnus Brunner označil události za test odolnosti, ve kterém podle něj 27 obstála. Podle španělského ministra vnitra se podařilo úřadům vrátit zpátky 70 z 72 tisíc lidí. Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 hodin ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla, dodává manažerka fondu Pusteven Petra Kavková.
15: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
0: Fotbalisté pražské Sparty otočili úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
16: Sparta měla dobrý vstup do zápasu, celý první polčas byli domácí aktivnější a ve 20. minutě dokonce dostal míč do branky Brunes. Gólové situaci ale předcházel offside Pražanů. Těsně před odchodem na přestávku se prosadili hosté. Po brejku Lyonu centroval zprava Abner Vinicius a Suchomel si smolně srazil míč do vlastní branky. Vyrovnání se Sparta dočkala krátce po hodině hry, když se trefil Rineš. O pár minut později ale fauloval v pokutovém území Ševinský a nařízena byla penalta. Kapitán Lyonu Tolisso ale přestřelil branku Pražanů. Divokých 6 minut završil domácí tým gólem na 2-1. Rineš odcentroval a hlavou se prosadil Mercado. Fotbalisté Sparty tak po obratu porazili Lyon 2-1. Odveta 3. předkola Ligy mistrů se bude hrát ve Francii příští týden. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Nehoda na D5 u Berouna a nadměrný náklad.

0: ve směru na Ostravu. Před Lipníkem nad Bečvou potkáte vozidla s nadměrným nákladem. Jde o dva dlouhé tubusy, 53 metrů dlouhé a 4,5 metru široké. Opatrně hlavně při předjíždění, před chvílí byly na kilometru 292. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Řecké mýty a pohanská mytologie. Mohlo by se zdát, že se již jedná o téma vzdálené, určené spíše pro odbornou veřejnost. Ale není tomu tak. Odkaz antiky je stále základem naší lidské i společenské identity a nabízí hluboké poznání kořenů evropské kultury. V dnešním pořadu budeme listovat dvoudílným svazkem nazvaným Řecké mýty v literární a výtvarné tradici, autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Kniha v roce 2025 získala cenu Magnesia Litera za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
1: Ex libris.
3: Základem objemných knih řecké mýty v literární a výtvarné tradici jsou české překlady latinských spisů prvního a druhého vatikánského mytografa. Začněme tedy otázkou, kdo je to mytograf? Odpovídá Alena Hadravová.
4: Mytograf je obecně řečeno člověk, který se věnuje sepisování mýtům, jak už etymologie toho slova říká. A dva vatikánští mytografové nám zachovali převyprávění řeckých mýtů, tak jak je skompilovali z pozdně antických a raně středověkých latinských pramenů zhruba od minus 1. do 7. století našeho letopočtu. Všechny ty texty jsou psány latinsky, ale jejich archetyp, to znamená ta původní podoba, se nedochovala.
5: Vznik řecké mytologie sahá až hluboko do nejstarších řeckých dějin, do raných mínojsko-mykénských dob, kdy Řekové mýty začaly vytvářet na základě vlivů z blízkovýchodních kultur. Mýty pro ně představovaly myšlenkový svět a souhrn představ o vztahu člověka k člověku, k okolní přírodě, k celému světu i nebi nad námi. Bavili, někdy i děsili, poskytovali vzory chování, ale i varovali před neetickým jednáním a jeho následky. Výtvarná a literární tradice, která na řecké mýty navazuje a prochází lidskými dějinami od antiky až do dnešních dob, jsou jen dvě formy sdělující vlastními výrazovými prostředky obdobný obsah. Mýty se staly zdrojem imaginace a inspirace básníků, prozaiků a dramatiků, výtvarných umělců i hudebních skladatelů a pochopitelně také zdrojem odborného studia.
3: První latinsky psaný mytograf pochází z 9. století našeho letopočtu, ten druhý z 10. až 11. století. Vyjádřeno množstvím kapitol. První soubor v knize Aleny Hadravové obsahuje 231 kapitol, druhý potom 317. Jaké literární paralely je doprovázejí v nejstarší literatuře? Jsou to Homérovy eposy Iliada a Odyssea, Hesiodovo zrození bohů, práce řeckých dramatiků Aischyla, Sofokla a Euripida, Vergíliova Eneida. A v neposlední řadě také Ovidiovy proměny a další poklady antické literatury. Jak se ovšem vyznat v tak nepřeberném množství informací? Autorka sama říká, že výchozí materiál byl neuspořádaný a roztříštěný.
4: Vodítkem mě určitě byly ty texty samy. Ale tím, že jsou, jak jsem říkala, trošku neuspořádané, roztříštěné, tak i ten můj výklad je takový vlastně hopsem hoptám trošku. A já tam někde v úvodu píšu, že není potřeba

0: třeba ani není asi dobré, jsou to rozsáhlé knížky, číst je od začátku do konce, ale vlastně se podívat, kam člověka to zrovna zanese. Snažila jsem se i některé věci proodkazovat, aby tam byla vytvořena jakási síť taková, že se dá z jedné věci, pokud člověka zaujme, dojít k nějakému dalšímu místu, které na to nějak reaguje jinak a tak dál. Takže je to věc přes svůj velký rozsah toho typu, že se dá tam vlastně se vždycky podívat jenom na nějaký malý dílek, no ale současně je mně jasné, že ta práce zdaleka není vyčerpávající a dovedu si představit, že bych měla materiálu na nejméně ještě jednou tolik, protože to je nepřeberné bohatství, které ta antika a vlastně ještě v tom takovém napětí s tím středověkem vytvořila.
1: Dochovaná báje vypráví příběh o Prométeovi, který ukradl bohům oheň, za což se na něj snesl krutý trest.
2: Když Prometeus stvořil lidi, vystoupil prý s Minervinou pomocí na nebe. Vzal si louč, přiložil ji ke kolu slunečního vozu, ukradl oheň a s ním pak seznámil lidi. Bohové se proto rozhněvali a na zem seslali dvě zla, horečky a nemoci. Samotného Prométea dali bohové prostřednictvím Merkuria přikovat k hoře Kavkazu a přivolali orla, který vyjídal jeho srdce.
1: Podle obvyklé verze pověsti ovšem orel nevyjídal Prométeovo srdce, nýbrž játra. Pokud bychom chtěli pátrat po literárních pramenech, Alena Hadravová nabízí několik zdrojů. Od Serviova komentáře k Vergíliovým zpěvům pastýřským přes Aeschylovo drama o Prométeovi až k nejstaršímu z nich, k Hesiodovi.
2: Všechny tyto výmysly mají racionální jádro. Prométeus byl totiž velmi chytrý člověk. Jako první seznámil Asiřany s astrologií. Studoval ji s velkým úsilím, když byl nucen pobývat na hoře Kavkazu. Říká se, že orel jedl jeho srdce. Symbolizuje to veliké zaujetí, jímž byl protchnut, když se snažil pochopit všechny pohyby hvězd. A protože to všechno dělal uvážlivě a zavedení Merkuria, který je bohem rozvahy a rozumu, říká se, že byl přikován ke skále. Kromě toho pochopil i podstatu blesků a seznámil s ní lidi. Proto se říká, že ukradl nebeský oheň. Prokázal totiž jisté umění, když ukázal, jak kdysi smrtelníci z nebe získali oheň. Ten lidem prospíval, pokud jej užívali dobře.
1: Starověká společnost mýty a legendami žila. Nejednalo se o mrtvou literární památku. V řeckých městech se uctíval Prométeův dar ohně. Pořádal se běh s hořícími pochodněmi, které si předávali jednotliví atleti. Prométeovi byly zasvěceny oltáře. Samotný Prométeův úděl najdeme na mnoha výtvarných antických památkách, na sarkofázích, malbách, keramických nádobách. Nepřipomíná vám to něco? Mýtus o Prométeovi se označuje také za jakousi pohanskou Genesis, první knihu Starého zákona o stvoření světa a člověka, neboť Prométeus měl stvořit člověka z hlíny a vody. Ani bohové Olympu nebyli imunní proti nástrahám a útrapám lásky. První mytograf se zmiňuje o Apollonově lásce k říční nymfě Daphné. Ta slunečního boha ovšem odmítla.
2: Apollon a Daphné, čili vavřín. Do Apollonovy ochrany autoři dávají také vavřín. Víme totiž, že Apollon se zamiloval do Daphny, dcery říčního boha Ládona v Arkádii. Tera, bohyně země, se nad Daphnou slitovala a proměnila ji ve vavřín. A kde jinde by měl vavřín růst, když ne na říčních březích? A jak popisují básníci, vložíš-li vavřín na hlavu spícím lidem, budou se jim zdát sny, které se splní.
1: Císařové se věnčili vavřínovými věnci na znamení vítězství, také sportovci a básníci. Absolventi vysokých škol se zdobí vavřínem na znamení úspěšného zvládnutí studia. V nádherný vavřín se proměňuje nymfa Daphné na barokním sousoší Gianna Lorenza Berniniho. Jde o jedno z nejkrásnějších mramorových stvárnění Apolóna a Daphné všech dob. Ale abychom neodběhli daleko od antiky, bohu Apolónovi bylo ve starověku zasvěceno množství chrámů a svatyň. Hrál také zásadní roli jako ochránce spojených řeckých armád v trojské válce. Druhým nejvýznamnějším městem Ateky jsou Atény pod ochranou bohyně Atény, která se zrodila z Diovy hlavy a k jejímž atributům patřily přílbice, štít a sova na znamení moudrosti. Taktéž nedaleko Atén probíhal starověký rituál, takzvaná Eleusínská mystéria, nazvaná podle města Eleusína a zasvěcená bohyni vegetace Démétře, v latinském podání Cerere. Legenda říká, že Proserpínu, dceru bohyně Cerery, unesl vládce podsvětí Plutón a stalo se to pod sopkou Etnou na Sicílii, kde Proserpína trhala se svými družkami kvítí. Téma bylo nesčetněkrát výtvarně zpracováno. Nejstarší zobrazení známe z votivního reliéfu už z konce 6. století před naším letopočtem. O mýtu pojednávají jak první, tak i druhý mytograf.
2: Když Plutón unesl Proserpinu, Ceres ji dlouho hledala a nakonec poznala, že je v podsvětí a že ji unesl Jovův bratr Plutón, čili Orcus. Vyprosila si proto u Jova pomoc a on jí slíbil, že se Proserpina může vrátit, pokud ovšem v podsvětí nic neochutnala. Ona však v Elysiu okusila zrníčka granátového jablka. Tuto věc prozradil Ascalaphos, syn Stygy. A tak se Proserpina k nebešťanům nemohla vrátit. Ceres se prý později zasloužila o to, že Proserpina je 6 měsíců s matkou a 6 s manželem. To je vymyšleno proto, že Proserpina je také měsíc, luna, který 6 měsíců v roce přibývá a 6 ubývá, totiž vždy 15 dní v každém měsíci. Přibývá tehdy, když mešká u nebešťanů a ubývá, když je v podsvětí.
1: Silná obliba tohoto mýtu souvisela se starověkým nahlížením na pravidelné střídání ročních dob. Jak píše Alena Hadravová, v zimních neúrodných měsících je Proserpína v podzemí u svého muže, v letních pak na zemi u své matky. Chápání jednotlivých období v roce souviselo také s kultem boha Apolóna, podle koňského 4 spřeží jeho slunečního vozu i jeho 4 kol.
3: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Posloucháte Ex Libris věnované dvousvazkovému zpracování řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Provází vás Michaela Krčmová. Odkazy na mýty o Daidalovi a Ikarovi, o Odysseovi a kouzelnici Kirké, o Tézeovi a dalších hrdinech a bozích antického světa najdeme v nesčetných literárních i výtvarných památkách. Poslechněme si prvního mytografa a kapitolu o Orfeovi a Euridiké.
2: Orfeus, syn Ojágra a múzy Kaliopy, jak se někteří domnívají, měl za manželku Apolónovu dceru Euridiku. Tu toužebně pronásledoval Kyrénův syn, pastýř Aristaios, a chtěl ji svést. Ona před násilníkem prchala, nevyhnula se však hadu. Ten se stal příčinou její smrti. Orfeus se v touze po své choti snažil sladkým zvukem kytáry obměkčit Dýta a Proserpínu, aby mohl Euridiku vyvést na denní světlo. Sestoupil proto do podsvětí a svým zpěvem je obměkčil. Vydali mu Euridiku pod podmínkou, že se po ní neohlédne, dokud nevyjdou na denní světlo. To je však pro zamilované těžké dodržet. A tak se Orfeus v obavě, aby Dis svůj slib neporušil, ohlédl a zmařil tak celé své úsilí. Když se po takto nešťastné zkušenosti se sňatkem vrátil na zem, začal nenávidět celý ženský rod a oddal se samotě.
1: K tomuto velmi známému mýtu náleží v knize rozsáhlý komentář, vypočítávající mnohé výtvarné památky. Postupem doby, jak píše Alena Hadravová, do mozaik k pěvci Orfeovi přibývalo stále více zvířat, jimž hrál na svou liru. Zvířat exotických, jako jsou lvy, tygři, sloni, opice, velbloudi, nosorožci, pštrosy, což souviselo se zakládáním římských provincií v Africe a Asii, kde tato zvířata žijí. Také vzhled Orfea se proměňoval. Od nahého řeckého hudebníka s vavřínovým věncem na hlavě až po římský model s pláštěm přes rameno. Posuňme se dál a ptejme se, která z bájí je autorčinou oblíbenou?
0: Mým takovým docela oblíbeným mýtem je mýtus o Hero a Leandrovi, ale ten mě ani tak nezaujal svým obsahem, protože ten je samozřejmě dobře známý. To je ten mýtus o zamilovaném chlapci Leandrovi, který utonul v bouři ve úžině Dardanely, když za noci plavával ke své milé z evropského města Sestu do maloazijského Abídu. Takže ten děj je prostě známý, známe ho samozřejmě taky z výtvarných památek a tak. Ale tady na tom je totiž zajímavý jeden fakt. Tenhle ten mýtus je totiž úplně stejnými slovy převyprávěn ve vatikánském mytografu 1, čili v tom nejstarším textu, a také právě v tom Šimonově opisu vatikánského mytografa 2. Není zachován v žádném jiném dalším opisu a neznáme přesně stejné slovní znění ani z žádného jiného pramene. Takže to musí znamenat, že Šimon zřejmě měl k dispozici i nějaký dnes už neznámý opis toho vatikánského mytografa 1, že to vlastně do své práce nějak zařadil a jakými cestami se to k němu dostalo, nevíme. Pravda je, že opisy toho druhého textu vznikaly velmi často v Oberaltajchu, v benediktinském klášteře na Dunaji v Bavorsku a z Řezna přes Oberaltajch do Horšovského Týna a dál do Prahy vedly obchodní stezky a i jiné, takže je možné, že se to k němu nějakým způsobem dostalo, ale jak, to je otázka.
2: Sestos a Abydos byla dvě sousední města, oddělená však od sebe mořskou úžinou. Jedno z měst se honosilo velmi hezkým mladíkem Leandrem, druhé pak Héro, velmi hezkou ženou. Ačkoliv byli od sebe vzdáleni, v hloubi duší se jim vzňal žár lásky. Mladík, který nemohl oheň snést, se všemožně snažil dívku získat. Nenalezl však k Héro žádný přístup po souši a tak se hnán žárem i odvahou pustil po moři. Každou noc plaval za dívkou, která mu zažíhala na věži světlo, aby k ní v noci mohl najít cestu. Avšak jedné noci, když vítr silnější než obvykle uhasil louč, začal bloudit a nevěda, kterým směrem se držet, při plavání utonul.
1: Co mají společného pařížský Louvre, archeologické muzeum v tureckém Sidé v Pamfílii a lednicko-valtický areál na Jižní Moravě? Všude tam i jinde na světě najdeme sousoší tří grácií. Zosobnění krásy a půvabu, a to ve smyslu fyzickém, intelektuálním i morálním.
2: Dočítáme se, že Jupiter měl s Junonou tři dcery, Venušiny služebnice. Jejich jména jsou Pázitea, Eugialé a Eufroziné. A protože jsou laskavé a mírné, říká se jim grácie.
1: Druhý díl řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové v závěru obsahuje dodatek, rovněž středověkou knížku o obrazech bohů. Poslechněme si, jaký obraz vykresluje o bohyni Venuši.
2: Venuše se malovala jako velmi krásná dívka, nahá a plavající v moři a v pravé ruce držela a nesla mořskou mušli. Venuše nosila na hlavě věnec ozdobený bílými a rudými růžemi a bývala provázena holubicemi, které kolem ní poletovaly. Za manžela jí byl přistčen bůh ohně Vulcanus, ošklivý prostáček. Stával po její pravici. Před ní stály tři nahé mladé dívky, jimž se říkalo tři grácie. Dvě z nich měly tváře otočené k nám, třetí naopak byla obrácena zády. Stával při ní také její syn Cupido, okřídlený a slepý, který nosíval šíp a luk a šípem zasáhl Apolóna. Popudil tím proti sobě bohy, vylekal se a utekl do matčina náručí. Ona mu podává levou ruku.
1: Také někteří smrtelníci se mohli stát nesmrtelnými bohy a dostat se na posvátný Olymp. Podařilo se to Psíše, Cupidově manželce, jak o tom vypráví bohatý freskový strop ve vile Farnezíně v Římě, nebo také Silákovi Herkulovi. Proměně v nebešťany však vždy předchází vykonání nadlidsky obtížných úkolů. Nebudeme vypočítávat jednotlivé práce, ale zastavíme se u méně známého faktu. A totiž, že Herkules, řecky Herakles, stál za vznikem olympijských her. První vatikánský mytograf píše.
2: Herkules a jeho vojáci bojovali poprvé na koních u hory Olympu. Nepřátelé, kteří je z dálky pozorovali a viděli, že jsou na koních, si mysleli, že to jsou kentauři. Byli tím zaskočeni a obrátili se na útěk. Proto tam Herkules ustanovil hry. Herkules byl totiž u řeků proslulý svou zdatností. Běhával na jedno nadechnutí mnoho různých běhů dlouhých třetinu míle, to znamená 125 dvojkroků, a u hory Olympu stanovil cíl.
1: Tomuto textu mytografa věnuje Alena Hadravová mnoho stran v komentářích, v nichž vypočítává hry v lehké atletice, jejich historii i mimořádnou oblibu svátku fyzické zdatnosti u starých Řeků. My v závěru pořadu upozorníme na jednu z výtvarných památek nacházející se v Národním archeologickém muzeu v Neapoli. Farneský Herkules je jedním z nejpůsobivějších stvárnění antického hrdiny. Jedná se o římskou mramorovou kopii z počátku 3. století našeho letopočtu, která vznikla na základě bronzového originálu řeckého sochaře Lysippa ze Sikionu.
2: Herkules Farnéze mytologicky a ikonograficky čerpá z 11. Herakleovy práce Výpravy za zlatými jablky Hesperidek. Na dlani pravé ruky, kterou schovává za zády, drží tři z těchto jablek. Hrdina je zachycen v okamžiku chvilkového odpočinku, kdy stojí uvolněně v kontrapostu a levou ruku má podepřenou v podpaží o sloupek, přes nějž je přehozena kůže nemejského lva a o něž je opřen i jeho nezbytný kyj. Vousatou tvář má částečně pootočenou na stranu, sklání spíše dolů k divákovi a je tu tak výtečně vystižen prchavý moment krátkého zamyšlení a únavy. Proto se mu někdy také říká unavený Herkules.
1: Jak vidno, i hrdinové a bohové mají své slabé chvilky, chybují, propadají vášním i neřestem, oplývají ctnostmi. V tom se pohanská božstva podobají nám smrtelníkům a možná proto jsou jejich příběhy stále živé a atraktivní. Vyprávějí totiž mnohé o nás samých. Dnešní pořad je u konce. Nahlédli jsme do dvousvazkového díla Aleny Hadravové Řecké mýty v literární a výtvarné tradici, které vydalo nakladatelství Akademia v roce 2024. Jeho autorka za něj získala cenu Magnesia Litera v roce 2025 za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Citace přečetl Ivo Timer. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková a zvuk David Šindelář. Pořad připravila Michaela Krčmová. Naslyšenou.
3: Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. C. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý. Justiční výbor amerického senátu schválil nominaci Toda Blanche na ministra spravedlnosti. Teď o ní může začít jednat celý senát. Jmenování Blanche ale odmítají opoziční demokraté. Podle nich se pro tuto roli nehodí a bude jen plnit prezidentovy příkazy. Řidiči tento týden musí počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměřují hlavně na dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Do preventivní akce se zapojily i další evropské státy. A s měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno okolo 8 hodin a 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Tenista Jiří Lehečka porazil Víta Kopřivu ve dvou sadách a postoupil do třetího kola turnaje v kanadském Montrealu. Naopak Sára Bejlek s Kateřinou Siňákovou končí na turnaji v kanadském Torontu ve druhém kole. Bejlek podlehla ve dvou setech Polce Švojntekové. Siňáková skrečovala souboj s uzbeckou tenistkou Rachimovovou, která ve třetí rozhodující sadě vedla 5-2.
5: Nehody na D5 u Berouna a překážka na dálnici u Prostějova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se u Berouna uklízí po srážce osobního auta s divokými prasaty. Následky nehody překážejí za sjezdem do centra na 21. kilometru. Projíždějte opatrně. Na D46 z Olomouce do Vyškova čekejte překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Vybočuje se tam, tak buďte opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se místy přidají přehánky nebo bouřky a to je silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Jak ušetřit ve školství? Zrušíme 9. třídy, zaznívá od předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury a od premiéra z hnutí ANO Andreje Babiše.
8: Za mě selským rozumem ušetří stát, ušetří školy, ušetří rodiče.
7: Akorát, že vůbec, reagoval na to ministr školství Robert Plaga. Diskuzi se ale nebrání. Je čas měnit v Česku délku povinného základního vzdělávání? Dostali by se tak mladí lidé dříve na pracovní trh? Nebo bychom tím riskovali propad kvality vzdělání a prohloubení sociálních nerovností? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
6: Pro a proti.
7: Na dálku zdravím hosty dnešní debaty, bývalou předsedkyni učitelské platformy, dnes členku výkonného výboru a také ředitelku svazkové základní školy pod Beckovem Petru Mazancovou. Dobrý den.
9: Krásný den.
7: A do diskuze zvu také člena Rady asociace ředitelů základních škol a dlouholetého ředitele základní školy Plaňany Martina Šmahela. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den, přeji všem.
7: Tak na úvod stejná otázka pro oba. Stačilo by 8 let na to, aby děti dostaly základní vzdělání v tom rozsahu, jaký doba vyžaduje, paní Mazancová?
9: Já si myslím, že by to asi relativně stačilo. Já si myslím, že od školy chceme trochu víc, než jenom poskytnout základní vzdělání, ale že škola má v současnosti daleko větší přesah, takže nám ani tak nejde o to, jestli do nich ty znalosti nacpeme za 8 nebo za 9 let, ale jestli je s nimi naučíme pracovat, jestli jim pomůžeme se zorientovat v tom, co by v životě chtěli, jestli odhalíme jejich silné stránky. Takže si myslím, že ta debata se vlastně vede špatně.
7: Pane Šmahele, podle vás by stačilo 8 let?
10: Já se asi přikloním k paní Mazancové, protože 8 let je nějaký čas, 9 let je také nějaký čas, co se obsahu týče, dá se řada věcí škrtnout, dá se řada věcí dělat jinak. A akorát se mi nelíbí ta věc, není možné to stavit na tom, ušetříme 50 miliard. Na tom to prostě takhle nestojí, ale to, že se tady otvírá debata o tom, jestli stačí 8 let nebo nestačí a jestli ten systém, který tady dneska funguje, je moderní, spolehlivý a má nějakou budoucnost, tak možná jsem rád za to, že se letní vody rozvířily tím, že se o tom bavíme. Samozřejmě už v loňském roce paní poslankyně Zajíčková přišla s nějakým jiným návrhem, který už je trošku víc rozpracovaný a má nějaké obrysy, které jsou jasné a srozumitelné.
7: Ano, a právě proto mě překvapuje, že paní Mazancová říkala, že 8 let by možná stačilo, protože vy jste nesouhlasila ani s tím modelem, který navrhovala, a předpokládám, že ho tedy stále podporuje Renáta Zajíčková z ODS, která tedy rovněž chtěla zkrátit základní školu na 8 let, ale její koncept zahrnoval ještě povinné 2 roky středoškolského vzdělání. Tak jak je to?
9: Já jsem nesouhlasila s tím, že si myslím, že ten koncept je tak velký zásah do toho systému, že by se tam muselo vyřešit spoustu věcí. Jo. Jako on znamená vlastně, jako, že vám prodloužíte školní docházku vlastně jakoby o rok, protože máte 2 povinné roky na střední. Což mi vlastně v zásadě přijde dobře, protože ty děti déle udržujeme u toho vzdělávání, což vlastně může být vždycky prospěšné a nějaký jako drop-out dětí, byť ze základní školy, anebo dokonce ze střední, je vždycky zmarem toho vzdělávacího systému. Je to nějaký jako neúspěch a s tím dítětem se to pak táhne celý život nebo s tím člověkem. Takže určitě mi přijde, že ten 8+2 koncept je rozhodně lepší nebo poměrně lepší, než říct, uděláme základku 8 let a pak prostě je vypustíme na ten pracovní trh. To je něco, s čím jako souhlasit nedokážu, ale zároveň si myslím, že ta změna by byla tak složitá a vyžadovala by si komplexní proměnu všech věcí, že je v nejbližší době, třeba nevím, hodně mnoho let, jako v České republice neprosaditelná. A trochu si myslím, že bychom se spíš měli koukat tam, kde nás noha tlačí, než dělat podobné reformy, které prostě v zásadě pak povedou spíš k prohlubování nerovností, což je náš největší problém, než aby je nějakým způsobem narovnávali.
7: Pane Šmahele, šlo by zrušit 9. třídy bez návazné změny celého vzdělávacího systému, včetně středních škol?
10: Určitě nešlo. Určitě ne a možná za mě tady, a dost často to diskutujeme v asociaci, chybí Národní program rozvoje vzdělávání, který tady fungoval od roku 2001 a byl to dost závazný dokument, na kterém byla politická shoda napříč politickými stranami a neměnily se ty věci s odchodem jedné vlády a příchodem druhé vlády.
7: Když oba dva říkáte, že by se ale mohlo diskutovat o tom, jestli 8 nebo 9 let na základní škole, dokázali by třeba střední školy, a to i odborné, včetně učilišť, převzít tu část všeobecného vzdělávání, kterou v dnešní době třeba zajišťují 9. třídy, paní Mazancová?
9: Jsem přesvědčená, že ne. Jsem přesvědčená, že díky skladbě našich středních škol a učilišť nemáme úplně jako kapacity učitelské na to, abychom vlastně dokázali nějakým dlouhodobějším způsobem jen tak jako ad hoc jako simulovat nebo prodloužit to všeobecné vzdělání. My se bavíme o tom, jak rychle ty děti docházejí k nějaké jako specializaci, to znamená jako k výběru školy. A vlastně myslela jsem, že jsme se tak trochu jako dohodli jako společnost, že to všeobecné vzdělání nebo prostě ten nějaký jako všeobecný základ je dobré podpořit co nejvíc, protože prostě nějaká jako raná specializace nebo kvalifikace nebo prostě směřování k té kvalifikaci v dnešní rychlé době, kdy prostě všechno se mění a obory zanikají a vznikají, vlastně jako nemá moc smysl a to si nemyslím, že jsme schopní z roku na rok, ze 2 let na 2 roky jen tak jednoduše nahradit, zejména kapacitami pedagogickými. To prostě podle mě nemůžeme ustát.
7: Z toho, co říkáte, mi ale vyplývá, že tady ten devátý rok má smysl.
9: Podle mě má smysl, záleží prostě na tom, jak se jakoby pojme a záleží na tom, jak moc nám do toho zasahuje to šílenství kolem přijímaček Cermatu, což určitě pan ředitel potvrdí, že prostě nějakým způsobem absolutně rozbíjí prostě toho koncepci toho, co se základky snaží dělat, a to nejen jako v posledních letech, protože najednou v tom devátém ročníku, ale možná už i v osmém, začne jít zejména o to, aby ty děti uspěly prostě v nějakých testech, a ne o to, o co se snažíme před tím jako celých 8 nebo 7 let, a to, aby si osvojili nějaké jako kompetence a dovednosti, které by jim potom umožnily v tom životě výrazně obstát.
7: Pane řediteli, je tady největší problém devátých tříd koncepce, současná koncepce přijímacího řízení na střední školy?
10: Je tím hodně ovlivněná. To, co říkala paní Mazancová, od půlky osmičky už jim o něco jde a je soustředěná vlastně celá věc na výkon, to znamená na přijímací testy a nikoliv na to, aby si rozvíjeli kompetence celospolečenské a tak dále, které obsahují školní vzdělávací programy. A to je asi špatně, protože ty děti jsou stresovaný, není to na pohodu. Když se podíváme na celou soustavu, tak máme 280 oborů středoškolských, což je šílenost. A v podstatě je zájem o nějakých 10, který se točí, ať je to dneska informatika, ať je to zdravotnictví, ať je to gymnázium, lícea, tak se točí 10 nejpopulárnějších oborů a my jich máme 280 v systému, takže neumím si představit nějakou další udržitelnost bez redukce oborů, bez další debaty ohledně toho, jak dlouhá bude povinná školní docházka. A ještě do toho vstupuje i nějaké návrhy ohledně dvouleté předškolní povinné docházky. Takže to je otázek tolik do školství a dneska jsme v systému, že máme rozjet za rok, za dva nové rámcové vzdělávací programy základního vzdělávání a teď říkají debaty o tom, co všechno razantně můžeme měnit a neměnit. Myslím si, že to mělo tomu předcházet. A to ale všechno pramení z toho, že není prostě jasný dokument napříč politickými, na kterým je skoro napříč politickými stranami a každý 4 roky se to mění a každá vláda si do toho přináší nějaké zajímavé věci a v tom školství. Ve školství, jak jste zmínil, že dlouhodobě 30 let vedu školu, tak je to dost složité se v tom pak orientovat.
7: A tedy odbočka malinko od tématu, ten koncept školství 2030+, v tom neudělal více jasno, pane Šmahele?
10: Je to dokument, který je nějakým způsobem na stole, je rozdělen na 3 období, ale úplně jasno v něm neudělal, protože v tom dokumentu samozřejmě vychází ze z něj různý změna, ale teď, kdybychom třeba chtěli řešit to, jestli 8 let nebo 9 let, tak to v něm už není, že jo. Takže to jsou věci, které neobsahují tyhle dokumenty a vlastně přidávají si je během vládnutí různých stran.
7: Paní Mazancová, vy jste problematizovala devátou třídu s ohledem na přijímací řízení na střední školy a na to, že je tím hodně ovlivněno vyučování v devítkách. Ovšem, pomohlo by tomu zrušení devítek? Nepřesunul by se stejný problém pouze do osmých tříd?
9: Určitě, tam to, co bychom potřebovali, proto se vlastně jako celou dobu bavíme o tom, že jako jen tak jako zrušit devítku a tvářit se, že ušetříme 50 miliard, jak někde lítá ve veřejném prostoru, prostě je absolutně mimo mísu. Nám by jako výrazně pomohlo, kdybychom nějakým způsobem reformovali jednotnou přijímací zkoušku, o čemž mluvíme, já nevím, posledních 7 let dost intenzivně, ale nikam jsme se extra neposunuli, jo? Takže to určitě prostě nějakým způsobem by smysl mělo, protože prostě dokud jakoby nějakým způsobem nezlepšíme ten přechod ze základky na střední, neuděláme ho splavnější, flexibilnější pro ty žáky, nechci říct jednodušší, co se týče náročnosti, to tak nemyslím, ale myslím toho, aby byl předvídatelnější, aby každý věděl, jakou má šanci uspět a kam, aby to nebyla loterie o tom, kde mám jakou prioritu, aby to nebylo o tom, že se hádá Středočeský kraj a Praha, kam chodí předškoláci, středoškoláci, tak to prostě bez toho to nezmíníme. Ještě jenom jako navážu na to, co říkal pan Šmahel velmi dobře o strategii 2030+. My jako Češi vždycky umíme napsat dobrou strategii. To, v čem nejsme dobří jako společnost, je nedokážeme držet. Jakákoliv konzistence ve školství je prostě dobrá. A strategie 2030+ je velmi dobrá, ale to, že vlastně se tváříme, že jako někde je, ale my se k ní nijak extra nevztahujeme a vystřelujeme do veřejného prostoru podobné informace jako ta, nebo myšlenky, o které tady teď diskutujeme, je přesně to, proč se ten systém trochu pomalu reformuje, nebo mnohem pomaleji, než by se reformovat mohl.
7: V pro a proti o tom, jestli jsou důležité deváté třídy, diskutují Petra Mazancová, bývalá předsedkyně učitelské platformy, ředitelka základní školy pod Beckovem, a Martin Šmahel, ředitel základní školy Plaňany a člen Rady asociace ředitelů základních škol.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Předseda SPD Tomio Okamura se ve svém vyjádření odvolával na příklady ze zahraničí. On jmenoval Polsko, Maďarsko, Německo. Já mám ale před sebou tabulku Evropské komise o délce povinného vzdělávání v Evropě. A 8 let mají jen v Chorvatsku. I Polsko po reformě v roce 2017 přidalo jeden rok předškolního vzdělávání. Tak nešli bychom třeba zkracováním všeobecného vzdělání proti evropskému trendu, paní Mazancová?
9: Já mám pocit, že vlastně se nedá porovnávat ta délka té povinné školní docházky s ohledem na to, že neposuzujete ty systémy proti sobě. Jo? Jako, to znamená, můžete mít klidně jako 8 let a potom přecházet jako na střední, pokud ten přechod na tu střední je umožněn velmi širokému spektru žáků ve smyslu, že na to dosáhne ten, kdo se chce kam dostat, má relativně velkou šanci se dostat, tak to dává úplně jiný smysl, než abychom jenom posuzovali, jestli někde mají 8 let, někdy 9, někdy 10. To nám vlastně o nějaké užitečnosti neřekne vůbec nic a je to jenom nějaká berlička argumentační, která se zrovna panu předsedovi sněmovny hodila.
7: Pane Šmahle, souhlasil byste s tím, že to vlastně není vůbec relevantní, jak je koncipovaná doba základní školní docházky jinde ve světě nebo v Evropské unii, ať nechodíme příliš daleko?
10: Tak asi se umíme porovnávat, umíme si říct, jak je to jinde, ale tady se mluví o povinné školní docházce 9 let v České republice, ale ona je 10 letá, protože předškolní rok je povinný.
7: Ano.
10: Je tady v České republice, v českém školství, ale velký problém ve vymahatelnosti vůbec té školní docházky. Rodič má povinnost dítě poslat do předškolního roku předškolní vzdělávání a zároveň má právo ho omluvit, takže řada dětí tu školku nenavštěvuje tak, jak by měla, a to platí samé o základní škole. Takže dneska máme průměrnou zameškanost dětí 100 hodin a vememe to krát 9, tak nám vlastně rok schází, protože nám rok nechodí do školy. Takže jako jsou to čísla, jsou zajímavá. Když si budete hrát s čísly, tak můžete si hrát jakýmkoliv způsobem, ať je to v Chorvatsku, v Polsku, anebo jestli my budeme počítat naši desetiletou předškolní docházkou a kolik musí děti odchodit povinně do během roku a nemusí, tak jsou to jenom čísla, ale dá se s nima pracovat samozřejmě.
7: Já přidám další čísla, protože mě zajímalo, jestli jsou z té doby data. Tak já jenom poukážu na to, že pan premiér Andrej Babiš vlastně také zmínil na tiskové konferenci po jednání vlády, že ministryně financí Alena Schillerová absolvovala jen 8 tříd základní školy. Tehdy narážel na systém, který fungoval zhruba mezi lety 84 a 1990, kdy ale na základní vzdělávání právě navazovaly ty dva povinné roky na střední škole nebo učilišti. Máme z té doby nějaká data, která by dokazovala, že tento systém byl funkční? Pane Šmahele.
10: Data žádná v tuhle chvíli před sebou nemám a nezjišťoval jsem si. Nicméně jsem na tom stejně jak paní Schillerová. Absolvoval jsem 8 let základní školy a pak gymnázium, takže kdyby to člověk chtěl řešit takto, tak to asi bylo průchodný. Bylo to, že to nic neovlivnilo, že nějakým způsobem nějaká újma na vzdělávacím systému nebyla. Nicméně se to pak zase vracelo zpátky a ty důvody, proč se to vraceli, někde zmíněný jsou, ale
7: Tehdy tuším byla společenská poptávka, právě tím se zkracovala ta doba povinného vzdělávání na 9 let z těch 10. Paní Mazancová, vy víte o nějakých datech, které by dokazovaly, že ten systém 8+2 byl tehdy funkční?
9: Nemám tu představu, je to doba mojí maminky. Na druhou stranu, jako asi se vlastně nedá to, co už říkal pan Šmahel, my vám tady trochu boříme koncepci toho pořadu pro a proti.
7: Ano, je to trošku pro asi a pro.
9: Omlouváme se, ale asi se nedá posuzovat jako jenom opravdu ta délka. Jo, jakoby, když chodila paní ministryně financí do školy, tak ta škola asi připravovala na něco úplně jiného, než připravuje dneska. A je určitě její úspěch, že dokázala se s touto přípravou vypracovat v dnešní době na ministryni financí, že to je možná jiná otázka. Ale prostě my připravujeme děti na úplně jiný svět, než připravovala škola, do které chodil, omlouvám se, pan ředitel Šmahel a paní Šilerová. A nevím, jestli je relevantní si říkat, že když to tehdy děti zvládly a fungovaly pak v tom světě, že to teď zvládnou taky. To si myslím, že takhle to posuzovat nelze a že vlastně ta data jsou relativně irrelevantní, protože by posuzovala neposouditelné a nepoměřitelné, jestli si rozumíme.
7: Pane Šmahele, souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, že by na
10: Souhlasím, akorát já se z té doby pamatuju věc, že se říkalo, že se vlastně, když se to vrátilo na tu devítiletou školní docházku na základní škole, tak se říkalo, že se těch 8 let jenom rozvolnilo do 9 let a nic nepřibylo. Takhle to bylo mezi veřejností tenkrát koncipováno, já to takhle nastudovaný nemám, ale v tu dobu jsem to takhle slýchával v době, kdy já jsem, když se mě to týkalo osobně, jsem odešel a pak jsem sledoval nějaký průběh, jak to na těch základkách vypadá.
7: No a nepřetrvává tenhle narrativ o 9. třídě i teď v 21. století? Protože občas slýcháme, že 9. ročník už je taková jako nadstavba, že právě, že děti se tam jenom v uvozovkách jenom, ale od rodičů to zaznívá, připravují na ty přijímačky, je to proflákaný rok, to cituji rodiče ze sociálních sítí. Paní Mazancová.
9: No, rodiče sami vytváří tlak a pochopitelně na základní školy, aby na ty přijímačky připravovali. Jo? Tak se zase dostáváme k tomu, pokud prostě tam ty přijímačky jsou, tak ta škola na ně nějakým způsobem jako připravovat asi nemusí, ale měla by, jo, nebo aktuálně musí, protože nejsou koncipované tak, že by stačilo, že absolvujete dobrou základní školu, která plní svůj školní vzdělávací program a jste na ten CERMAT připravení, to prostě bohužel takhle jako aktuálně v českém školství nějakým způsobem nastavené není. Já si myslím, že tady ještě jako v té debatě pomíjíme jednu jako důležitou věc. Já si fakt jako nemyslím, že mají děti v osmičce, kdy je jim prostě jako 14 let, dělat nějakou jako zásadní volbu, nebo prostě nějakým způsobem jít teda do práce. My jsme nějakým způsobem omezili odklady. Zároveň nám jasně, a na to data máme, i když je nedokážu citovat, že čím vyššího vzdělání samozřejmě dosáhnete, tak tím lepší ekonomicky a úspěšnější život jako v životě máte. Souvisí to i s nějakou jako vaší obecnou spokojeností a tím, jak se v životě dokážete orientovat, usadit a podobně. To znamená, já vlastně fakt jako nevidím důvod, proč bychom jako měli děti v těch osmičkách z těch škol jakoby nějak jakoby vyhánět, protože jako učitelka na střední odborné škole jsem docela často zažívala to, že zejména prostě u některých rodin se složitým socioekonomickým statusem, to znamená u těch sociálně slabších, dochází k takový jako myšlence, že když už to dítě se dostane na tu střední školu, tak už se o něj vlastně tak jako moc nestaráme, protože už vlastně tu základku jako má splněnou a ten zbytek je jakoby plus, jo. To bych jako fakt nerada, aby nám ty děti vypadávaly z toho systému. A znova opakuju, že to prostě paní Šilerová s nějakým jako zázemím jako zvládla. Teď,
7: tak už se jako nemusíme vracet k paní Šilerové.
9: Prostě, ne, jmenovat jí, ale to, že to zvládli tehdy jako lidi s nějakým sociálním zázemím, ještě prostě neznamená, že dneska, kdybychom to udělali, to velmi neublíží těm dětem, které to sociálně ekonomické zázemí dobré nemají. Tak to ano, je prostě můj point.
7: Pane Šmahele, pokud by se měli žáci rozhodovat ještě o rok dříve o své budoucnosti, neprojevily by se ještě více sociální nerovnosti mezi dětmi?
10: Já si úplně nemyslím, že se projeví sociální nerovnosti, ale je potřeba, aby ty školy měly podpůrné pozice, aby bylo kariérní poradenství, aby prostě byly sociální pedagogové, speciální pedagogové, psychologové ve školách, aby dokázali s těmi dětmi pracovat tam, kde jim je to nejbližší, to znamená v jejich škole. To je prostě ta propojená nádoba všech těch aspektů nějaké změny. udělejme změnu, ale udělejme k tomu takové a takové podmínky. A to je potřeba, aby do budoucna zaznívalo nejenom, že ušetříme 50 miliard.
7: A pojďme se právě podívat na to ušetření 50 miliard. To zmínili jak Tomio Okamura i Andrej Babiš. Dodejme, že se opírají o návrh náměstka ministryně financí Petra Macha za SPD, který jí ale spočítal tu úsporu na 40 miliard. A ministr školství číslo úplně spochybnil. A negativní oficiální stanovisko k tomu nakonec podle slov Roberta Plagy dalo i ministerstvo financí. Pane Šmahele, vy si dovedete představit, na čem by se škrtnutím jednoho ročníku základní školy dalo ušetřit? Pane Šmahele?
10: Já si nemyslím, že by se dalo ušetřit úplně takové částky, o kterých se bavíme. A když vám, jak je české školství odfinancované, že by mělo být 4,7 HDP procenta na vzdělávání a máme 4,1, 4,2, tak i ta ušetřená částka by měla jít zpátky do školství a ne do státního rozpočtu, pak když by nějaká částka byla ušetřena. Ale tím vám neodpovídám na vaši otázku. Já třeba jsem si jenom podíval na čísla, která by znamenala pro můj školu, že by mi odešlo 40 žáků z 9. ročníku někam jinam, tak ale ekonomicky při rozpočtovém určení daní je to pro naši obec minus 1,5 milionu do rozpočtu. Takže tím, že se zmenší počet žáků v obci. Takže to jsou věci, které pak všechny spolu souvisí a není to o tom, paní od příštího roku bude 8letá školní docházka.
7: Vy jako čerstvá ředitelka základní školy, paní Mazancová, vy si dovedete představit, že by se škrtnutím jednoho ročníku dalo ušetřit?
9: No, asi ten rok bychom podle mě ušetřili, ale počítal prosím a myslím si, že ano, někdo jako dlouhodobé dopady, které by to nadělalo v tom, že ty děti teda by možná nastupovaly dřív na trh práce, ale jaké by měly uplatnění se základním vzděláním. Už dneska víme, že prostě uplatnění lidí se základním vzděláním je fakt jako velmi složitý. A znova opakuju, že pokud prostě by to bylo o rok dřív, tak podle mě to procento těch dětí, které by prostě nepokračovaly v tom středním vzdělání, by se zvýšilo, jo? Prostě protože tam je prostě jako důležitá nějaká jako motivace v té rodině. A najednou, když teda máte dítě, které by mohlo jít do práce a vlastně vydělávat a trochu vám jako pomoct s celým tím finančním kolosem, který kolem rodiny je, tak je to prostě jako velmi lákavé. A nevím, jestli ho pak budete dostatečně podporovat v tom, aby šlo na střední školu.
7: Říká Petra Mazancová, ředitelka svazkové základní školy pod Beckovem. Děkuji.
9: Děkuji taky.
7: A děkuji také Martinu Šmahelovi, řediteli základní školy Plaňany. Děkuji.
8: Děkujem.
7: Tolik tedy diskuze pro a proti, za pozornost děkuje Šárka Feniková.
11: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
12: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
13: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
14: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
15: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
11: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
3: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Zajímá vás svět indiánů a historie původních obyvatel Ameriky? Příběhy 4 indiánských náčelníků vypráví cyklus portrétů Indiánští náčelníci. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Louis Blériot byl francouzský vynálezce a konstruktér. Jako první člověk přeletěl na stroji těžším než vzduch kanál La Manche. Stal se nositelem nejvyššího francouzského vyznamenání, řádu čestné legie.
17: Narodil se v Cambrai v roce 1871. Vystudoval inženýrství a věnoval se výrobě automobilových reflektorů. Když ale v roce 1900 uviděl modely prvních letadel na světové výstavě v Paříži, rozhodl se pro dráhu leteckého konstruktéra a pilota.
16: Přes počáteční neúspěchy konstruoval s přítelem Gabrielem Voisinem jeden prototyp za druhým. Blériotovi dvouplošníky ale nebyly ze začátku úspěšné. Zatímco slavní bratři Wrightové na druhé straně Atlantiku už dávno létali, Blériotovi pokusy končily většinou neslavně. Hrozil mu bankrot.
17: Až 11. pokus byl úspěšný. Blériot sestrojil prototyp klasického jednomotorového jednoplošníku. Se strojem Blériot 11 vyhrál několik závodů. V roce 1909 se Blériot, který si z dřívějších soutěží odnesl četná zranění a chodil oholi, přihlásil do soutěže listu Daily Mail o překonání kanálu La Manche. Cenou pro vítěze bylo 1000 liber.
16: Soutěž poznamenala tragická událost. Blériotův rival Hubert Lattmann se zřítil do moře a zahynul. Ve 4 hodiny ráno 25. července pak odstartoval Blériot z Calais. Nad mořem ho zastihl liják a silný vítr ho vychýlil z trasy. Přesto se mu podařilo přistát nedaleko Douvru. Při dosednutí urazil podvozek letadla i vrtuly. Podmínky soutěže ale splnil.
17: Koncem roku 1909 už Blériot úspěšně vyráběl a prodával kopie stroje, na kterém překonal La Manche, a není bez zajímavosti, že jeden zakoupil také průkopník českého létání Jan Kašpar. Louis Blériot zůstal aktivním letcem až do své smrti v roce 1936.
6: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Při ruských balistických útocích na Kyjev zemřela žena, informuje o tom kyjevská vojenská zpráva. Kvůli nedostatku znalců se v Česku protahují soudní řízení. Fotbalisté pražské Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli po obratu nad Olympikem Lyon. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přehánkami a bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Při ruských útocích na Kyjev zemřela žena, 12 lidí je zraněných. Informovala o tom tamní městská vojenská zpráva na síti Telegram. Starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko informoval, že v Holosovijském okrese se zřítila budova a pod jejími troskami můžou být lidé. Zasažené jsou i další oblasti metropole. Kličko obyvatele varoval před pokračujícími útoky a vyzval je, aby zůstali v úkrytech. Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti přes 5000. Za příčinu označuje Komora soudních znalců zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešly. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se zejména posudky z psychologie, psychiatrie nebo sexuologie, připouští mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
18: U komplikovaných a složitých věcí, týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi, se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
4: O nedostatku zejména ve zdravotnických oborech Ministerstvo spravedlnosti ví, chystá další úpravu zákona, která by s ním měla pomoct. Jak přesně, ale resort nezdělil. Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Policie posiluje až do konce týdne hlídky na festivalu Bruntál Assault v pevnostním městě Josefov u Jaroměře. Kontrolovat budou veřejný pořádek, bezpečnost a také plynulost dopravy, říká policejní mluvčí Šárka Pižlová.
19: Policisté jsou na místě od začátku festivalu a situaci průběžně sledují po celou dobu jeho konání. Řidiče prosíme, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů s pořadateli. Pokud to bude možné, doporučujeme využít hromadnou dopravu nebo sdílenou jízdu a v žádném případě nesedat za volant pod vlivem alkoholu.
4: V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dnes dopoledne ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci sdružení Nového města pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Hotová má být v příštím roce. Fotbalisté Sparty vstoupili vítězně do kvalifikace Ligy mistrů. Na úvod třetího předkola Ligy mistrů porazili po obratu Olympique Lyon 2-1. Hosté šli do vedení těsně před pauzou po vlastním gólu Sochomela. Pražané pak ve druhé půli během 6 minut výsledek otočili po gólech Rineše a Mercáda. Spartu za její výkon pochválil i portugalský trenér Lyonu Paulo Fonseca.
20: Je to tým, který je opravdu kvalitní. Má velmi dobré útočníky, kteří jsou nesmírně rychlí. To, jaký výkon předvedl, pro mě není překvapení. Jen dostal své pověsti.
4: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu se bude hrát ve Francii příští týden v úterý.
5: Překážka na D46 u Prostějova a omezení na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova pozor na překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Koberovicemi. Na 77. kilometru pojedete kolem odstavené světelné šipky pro porouchaném kamionu a zůstala v odstavném pruhu. A na D3 počítejte s omezením u Českých Budějovic. V tunelu Pohůrka na kilometru 136 pracují údržbáři. Silničáři

0: 7 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Co obsahuje dohoda o odzbrojení hnutí Hamas, kterou ohlásil americký prezident? Kdy a za jakých okolností by se z pásma Gazy mohla stáhnout izraelská armáda? Jaká je v Gaze situace a jak jednání o Gaze i postup vůči Iránu ovlivňují blížící se volby v Izraeli? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchyňová-Šmigolová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den, děkuju.
2: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Každopádně už v pátek oznámil prezident Spojených států Donald Trump, že jím vytvořená Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení hnutí Hamas a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. Dohoda bude podle Trumpa naplňována postupně, přičemž po dokončení procesu odzbrojení se z pásma stáhne izraelská armáda a odpovědnost za bezpečnost převezmou mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Je jasné, jak přesně by to mělo probíhat, případně s jakými podmínkami ten plán počítá?
3: Jak už jsme zvyklí u různých dohod, které ohlásil prezident Trump, tak to úplně jasné není. Samozřejmě, pokud by to všechno bylo tak, jak vy jste teďka říkal, tak je to něco.
2: Hlavně jak napsal Donald Trump.
3: Jak napsal Donald Trump na svých sociálních sítích, tak by to bylo něco, co by bylo výrazným průlomem a bylo by to velkým přínosem jak pro Izrael, tak pro celý region. A opravdu by to znamenalo odzbrojení Hamásu. Ale v tom, co se dostává navenek z té dohody, tak tam jsou různé formulace, které jsou velmi vágní a vysvětluje si je zase, jak již je dobrým zvykem, Hamas jinak nežli Rada míru a ještě jinak než Izrael. Takže Izrael je lehce znepokojen tím, jak bude ta dohoda právě interpretována. Pokud by znamenala skutečné odzbrojení Hamasu, tak by to bylo dobře a ano, izraelské jednotky by se pak z Gazy stáhly, ale podle různých vyjádření Hamasu by nemělo dojít k jeho úplnému odzbrojení, ale v zásadě ty zbraně by si někam odložil a nechal je tam zamčené pod dohledem nějakých jiných palestinských frakcí nebo palestinských policistů, což v Izrael nepovažuje za dostatečné odzbrojení nebo za garanci toho, že k těm zbraním se nikdo jiný nedostane. Takže určitě je to krok správným směrem, ale jak to nakonec dopadne, bych řekla, že zatím ještě není jisté.
2: Donald Trump napsal tedy v pátek, že se dosáhla dohoda. Včera ale mluvčí izraelského premiéra řekl, že Izrael sdělil Spojeným státům své připomínky a znepokojení týkající se té dohody. Včera o podobě toho, co tedy by mělo být dohodnuto, jednal izraelský premiér Netanyahu se zástupci Rady míru. Znamená to, že Donald Trump tu dohodu oznámil, aniž by s ní souhlasil Izrael?
3: Já se domnívám, že ta dohoda byla v jakési ústní podobě, že bylo dosaženo něčeho, na co přistoupil Hamás, a zřejmě ti vyjednavači, včetně Rady míru, se domnívali, že to je v rámci toho, s čím již předtím Izrael souhlasil nebo k čemu jim dal mandát. Nicméně právě díky těm různým interpretacím bude potřeba to ještě nějakým způsobem dále domluvit. V každém případě Izrael říká, že je ochoten se stáhnout z pásma Gazy, ale až ve chvíli, kdy Hamás bude plně odzbrojen. Což jako v tuhle tu chvíli není jisté, jakým mechanismem a kdy k tomu skutečně dojde.
2: A také jestli Hamas na tohle přistoupí, protože když jsem četl páteční vyjádření zástupců hnutí Hamas, tak tam to bylo, že by se armáda izraelská měla začít stahovat dříve, než bude kompletně dokončeno to odzbrojení.
3: Ano, to je další otázka, nicméně Rada míru potvrdila, že podle té dohody, tak jak oni interpretují, musí být prvé otevzdány zbraně a pak se Izrael teprve bude stahovat z toho pásma Gazy.
2: Řeší se v rámci toho odzbrojení i budoucnost a stav těch pověstných tunelů, které v Gaze jsou?
3: Ano, nějakým způsobem ano, a zase to není úplně jasné, ale tunely by měly být zneprůchodněny nebo podle té dohody by měly prostě být nefunkční ve chvíli, kdy se v Izrael bude stahovat. A zase v té oblasti, ve které izraelská armáda působí, tak tam se o znefunkčnění tunelu

0: upostará sama, ale v té druhé části, kde dá se říct vládne Hamas nebo vládne trochu chaos, tak tam to musí udělat nějaké jednotky, které budou souviset s tou Radou míru.
1: Existují nějaké aktuální věrohodné odhady, kolik jakých zbraní vlastně Hamas má? Jak náročné to odzbrojení bude?
0: Já tyhle ty čísla neznám, ale Hamas o velké množství, zejména těch těžkých zbraní přišel a část z nich bude někde zasypána ještě v těch tunelech. To znamená, že jako těch zbraní nemá zdaleka tolik, jako jich mýval v minulosti a nemá ani možnost, jak by se tam v tuhletu chvíli další zbraně dostávaly. Nicméně pořád tam nějaké zbraně jsou. Otázka je vždycky ještě těch takzvaných lehkých zbraní nebo ručních zbraní, které Hamas říká, že potřebují jako k sebeobraně. Izrael je nepovažuje za zbraně, které by byly méně nebezpečné nežli jiné. Takže těch zbraní je určitě ještě dost a nebude jednoduché je všechny pozbírat. Součástí té dohody by asi taky mělo být, nebo se někde objevilo, že by měla být imunita pro ty členy vedení Hamásu nebo vyšší představitele Hamásu, kteří ty zbraně odevzdají. A teďka není jisté, jestli se musí také zavázat, že opustí pásmo Gazy nebo nikoliv, ale to je další otázka, která není ještě úplně vyjasněna.
1: Vy jste říkala, že další zbraně se k Hamásu nemohou dostat, ale mluvčí izraelského premiéra včera agentuře AFP řekl, že podle poznatku izraelských tajných služeb se Hamás snaží od začátku toho aktuálního příměří přezbrojit, že navíc rekrutuje nové členy. Jsou k tomu nějaké další detaily?
0: Tak to přezbrojení, já si pořád myslím, že to jenom ve velmi malé míře probíhá pomocí dronů přes egyptskou hranici. To je v zásadě ta jediná cesta, která je otevřená, ale v Egyptsko v gazánskou hranici monitoruje IDF a řekla bych, že se nedaří velkému množství dronů tu hranici překonat. Teďka, co jste se ptal, ještě jste se ptal na něco dalšího.
1: Já myslím, že tohle odpovídá, nebo tahle odpověď mě úplně uspokojuje. Ještě k Hamásu jedna věc. Jak silný vlastně aktuálně je?
0: Hamás je zřejmě velmi oslabený. V době své největší síly na začátku té války se říkalo, že má 40 tisíc přibližně bojovníků jako v plné síle plus celou další řadu stoupenců nebo lidí, kteří nebyli ve zbrani, ale patřili k Hamásu. Nyní podle izraelských odhadů je to několik tisíc, 3 až 4 tisíce bojovníků, což není mnoho, ale ti lidé jsou v zásadě v zoufalé situaci a často si můžou myslet, že nemají na výběr, že jejich jedinou volbou je buď dále pokračovat v té ozbrojené činnosti, anebo se nechat zabít izraelskou armádou a nevidí tam žádné východisko. Je možné, že někteří z nich, právě kdyby tahle ta dohoda byla jasně akceptována všemi stranami, tak by přivítali tu cestu ven.
1: Velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchyňová-Šmigolová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Izrael čekají na konci října parlamentní volby. Může to vést k tomu, že izraelští politici na dohodu o stažení z Gazy spíše přistoupí, anebo naopak se dá čekat, že do voleb budou ostražití a budou se zdráhat?
0: Dá se čekat, že do voleb bude každé téma součástí volební kampaně a premiér Netanyahu, který je ten hlavní, který rozhoduje o tom, zda dohoda bude přijata nebo nebude přijata, ten se bude rozhodovat trochu podle toho, co mu řeknou volební průzkumy. Pokud bude mít dojem, že ta dohoda je natolik pro Izrael dobrá, že ji bude moct prodat jako své vítězství, jakože se podařilo to, co od začátku té války říkal, čili porazíme Hamás a Hamás přestane existovat, tak na tu dohodu podle mě bez problému přistoupí. Pokud mu bude moct opozice věrohodně vyčítat, že ta dohoda nesplňuje ty izraelské požadavky a že v zásadě se podrobil nějakému mezinárodnímu tlaku a přistoupil na něco, co není pro Izrael výhodné, tak je pravděpodobné, že ta jednání bude nějakým způsobem protahovat. Tam se budou samozřejmě profilovat i ty malé koaliční strany, které jsou radikálnější a které si budou chtít získat další voliče na kritice čehokoliv, na co by vláda, byť s jejich účastí, přistoupila. Můžeme, pokud by ta dohoda byla schválena, tak možná můžeme očekávat i demonstrativní odchod některých stran z té vlády, která už v zásadě končí.
1: To znamená, že by to bylo spíš gesto. Jak se Izraelci aktuálně na to současné dění okolo Gazy dívají?
0: Pro Izraelce je podle mého názoru Gaza trochu méně důležitým tématem v tuto chvíli, nežli je jak Libanon, tak Irán. Mají pocit, že ten problém Hamásu byl z větší části vyřešen a v podstatě pozornost ke Gaze připoutala právě až tahle ta dohoda, která přišla v době, kdy už v zásadě nikdo v Gaze neočekával žádný posun. Izraelci, a to napříč politickým spektrem, si nepřejí vrátit se k situaci, kterou oni nazývají 6. října, čili den před těmi útoky 7. října, aby izraelská hranice byla otevřená a zranitelná před něčím podobným, co Hamas provedl, a aby se něco takového mohlo v budoucnu opakovat. To znamená, že si přejí buď, aby tam zůstala izraelská armáda v nějaké míře v pásmu Gazy, anebo aby Hamas skutečně přestal existovat jako relevantní ozbrojená síla.
1: V poslední době často přicházejí informace o zásazích izraelské armády v Gaze. Podle zdrojů Reuters izraelské útoky v posledních dnech zabily desítky lidí. Mohli jsme ve zpravodajství slyšet a číst konkrétní příběhy, tak jak tedy je prezentují palestinské úřady. Jaká je vlastně teď situace v Gaze?
0: V Gaze situace, pokud jde o humanitární situaci, tak je v zásadě dobrá. Přichází tam velké množství potravin, velké množství zdravotnického materiálu. Pokud jde o to, kdo...
1: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skočím. Vy říkáte v zásadě dobrá. Já jsem v minulých dnech četl reportáže o tom, jak tam chybí léky, jak tam není možné léčit nemocné rakovinou. Tak možná, co to znamená zásadně dobrá? Nebo v zásadě dobrá?
0: Znamená to, samozřejmě léčba rakoviny je asi něco trochu jiného a ti pacienti s rakovinou byli i před válkou po dohodě s Izraelem velmi často transportováni do zahraničních nebo přímo izraelských nemocnic, ale pokud jde o běžné nemoci, pokud jde o potraviny, tak běžné léky, ty tam přicházejí podle mého názoru a nejen podle mého názoru v opravdu nejen dostatečném, ale řekla bych i nadbytečné množství, a to potvrzuje právě ten výbor nebo ta organizace takzvaná CMCC, která monitoruje to příměří a která byla zřízena jako servisní organizace Rady míru. Ta každý den publikuje data, kolik prošlo kamionů s pomocí a jakého typu pomocí do Gazy. Ale vy jste se ptal spíš nežli na tuto situaci.
1: Já jsem se ptal na oboje, tak jak na humanitární situaci, tak také na tu bezpečnostní. Jak Izraelci vysvětlují ty zásahy, o kterých v podstatě každý den slyšíme?
0: Izraelci říkají, že v rámci toho příměří od samého začátku bylo povoleno nebo měli souhlas tím, že mohou likvidovat osoby, které se podílely na útocích 7. října, a říkají, že ti, kteří byli nyní eliminováni, jsou právě přímí účastníci těch útoků na Izrael 7. října. A to, že ty útoky zesílily v posledních dnech, podle mě právě souvisí s tou dosaženou dohodou a s tou možností, že pokud by došlo k odzbrojení Hamásu nebo pokud by ta dohoda byla implementována, tak už by Izrael tyto zásahy provádět nemohl, takže se snaží zlikvidovat všechny ty teroristy ze 7. října, o kterých ví co nejrychleji. A to potvrdil jak izraelský premiér, tak v zásadě všechny opoziční strany, že všichni, kteří se na útoku 7. října podíleli, kteří přišli toho 7. října do Izraele a rabovali a vraždili a tak dále, že budou potrestáni, buď jsou zajati v izraelských věznicích a budou souzeni, anebo tedy budou, jak Izrael říká, eliminováni.
1: Jakou představu mají izraelští politici o budoucnosti Gazy a je a očekáváte, že bude i tohle velkým tématem předvolební kampaně?
0: Domnívám se, že Gaza bude menším tématem volební kampaně nežli Irán. Irán je v tuto chvíli to téma, které je pro Izrael nejdůležitější a v izraelští politici jsou velmi explicitní v tom, že oni nechtějí Gaze vládnout, že Izrael nechce mít nad Gazou jakoukoliv politickou kontrolu. Oni souhlasili v rámci toho Trumpova 20-bodového plánu s tím, že vznikne ta palestinská odborná jakoby vláda.
1: Technokratická, můžeme říct.
0: Ano, technokratická vláda, na které se nebude přímo podílet palestinská samospráva, ale samozřejmě ti lidé, kteří v té technokratické vládě jsou často s palestinskou samosprávou spojení. A další část je právě to odzbrojení Hamásu a to, že Hamás nebude mít na osud Gazy další vliv. Do větší hloubky propracované plány pro budoucnost Gazy jsem od izraelských představitelů neslyšel.
1: Velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchňová-Šmigolová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už jsme se několikrát dotkli toho, že v Izraeli budou parlamentní volby na konci října. Jaké dávají předvolební průzkumy šance Benjaminu Netanyahuovi, že i po těchto volbách bude v čele vlády?
0: Tak ty šance jsou, řekla bych, v tuhle tu chvíli více nejisté, než byly ještě před pár měsíci, řekla bych před tou poslední válkou s Iránem. Většina průzkumů stále ukazuje, že Likud premiéra Netanyahu a ty volby vyhraje. Některé průzkumy dávají na stejnou úroveň stranu generála Gadiho Eisenkota, která je úplně nově vzniklou stranou. V Izraeli je tradice toho, že nově vzniklé strany, že těm se dobře ve volbách daří. Větší problém pro premiéra Netanyahu je ta schopnost sformovat povolební koalici. To znamená, že ty další strany, se kterými tu současnou vládu tvoří, buď nemusí do parlamentu projít, nebo to vypadá, že získají míň křesel, nežli by bylo potřeba, aby ta vláda mohla dále vládnout. Na druhou stranu ty opoziční strany také nemají dost křesel na sformování vlády v tom formátu, ve kterém by vládnout chtěli, protože tam je, kromě těch ultraortodoxních a těch takových těch extremistických stran, je tam přibližně 10% hlasů, které by měly připadnout arabským stranám a většina těch stran i opozičních deklarují, že v tuto chvíli nechtějí s arabskými stranami do vlády.
1: Ono to povolební vyjednávání v Izraeli nebývá jednoduché. Mimochodem, když tedy teď před 2 týdny izraelský parlament dokončil své poslední řádné zasedání, tak ono to bylo poprvé od roku 1988, kdy tedy volby v Izraeli budou v řádném termínu. Ta současná vláda Benjamina Netanyahu je prvním izraelským kabinetem, který vydržel celé volební období od roku 1973, to znamená za více než půl století. Dá se tedy očekávat, že to bude komplikované a že třeba se novou vládu po volbách nepodaří sestavit?
0: I to je možné, ale spíš si myslím, že se nějakou vládu sestavit podaří a že můžeme očekávat i překvapivý vývoj. Řada těch opozičních stran vyjadřuje preference pro to, co se nazývá silná sionistická většina. To znamená spolupráce stran napříč, řekněme, politickým spektrem, který těch stran, kterým záleží na budoucnosti státu Izrael, to znamená s vyloučením těch ultraortodoxních a těch arabských stran. Tam by mohl hrát potom roli jak premiér Netanyahu, nebo spíš jeho Likud bez premiéra Netanyahu a ty různé sekulární opoziční strany.
1: Samozřejmě to budeme sledovat, uvidíme, co se po volbách na konci října bude dít. Dá se odhadovat, jestli a jak ty volby mohou změnit přístup Izraele ke konfliktu s Íránem?
0: Tak hlavní změna, pokud by nebyl premiérem Benjamin Netanyahu, aby byla ve vztahu izraelského premiéra a premiéra prezidenta Trumpa, protože ta vazba přes to, co se říká a přes to, jak se mluví o různých rozporech, tak ta vazba mezi Trumpem a Netanyahuem je velmi silná. Oni si telefonují, říkají si věci velmi na rovinu a Trump na Benjamina Netanyahu a do jisté míry dá. Pokud by byl premiérem kdokoliv jiný, tak tato vazba by se musela teprve budovat a nedomnívám se, že nějaký jiný politik by ji mohl rychle vybudovat právě v takové podobné síle, jako nyní existuje, což by mohlo mít vliv i na to, jak na ten vývoj kolem Iránu, ať by to bylo vyjednávání nebo eventuálně nějaká další vojenská operace. Nicméně všechny strany, jak opoziční, tak koaliční, říkají, že Irán nesmí mít jadernou zbraň, Irán nesmí mít silný balistický program, který by ohrožoval Izrael i celý region a Irán se musí vzdát vlády nad těmi takzvanými proxies, čili těmi milicemi, které obklopují Izrael. V tomto žádné rozpory v rámci politického spektra nejsou.
1: Mohou ty volby nějakým způsobem změnit vztahy mezi Izraelem a Českem?
0: To se nedomnívám, stejně tak, jak jsou vztahy pevné a dobré, bez ohledu na to, kdo vládne v České republice, tak si myslím, že dobré vztahy s Českou republikou budou pokračovat i ze strany Izraele, ať by vyhrál ty volby kdokoliv.
1: Jste nedávno v rozhovoru pro Jerusalem Post mluvila právě o tom, že v Česku je podpora Izraele vlastně napříč politickým spektrem, že ať tady máme v poslední době jakoukoliv vládu, tak postoj k Izraeli zůstává stejný. Čím to je? Kde se tohle to vzalo?
0: To je velmi těžké vysvětlit. Často se mě na to ptají i v Izraeli. Já se domnívám, že to je tradiční postoj v zásadě už od dob prezidenta Masaryka, který známe Hilsneriádu, jeho obhajobu Hilsnera, a on ve svých v zásadě knihách píše, že rozumem překonal antisemitismus, který v mládí poznal v těch malých vesnicích na jižní Moravě, a velmi pozitivně vnímal sionistické hnutí, židovskou snahu o vytvoření židovského státu na území mandátní Palestiny, a toto nějak předal do českého, řekla bych, národního charakteru, a to též hned po revoluci obnovil prezident Havel. To znamená, je to něco, co v dlouhodobě není pochybňováno. Zároveň čeští židé byli vždy dobře integrováni a nedocházelo tady ke sporům, pogromům, jako v některých zemích, zejména na východ od nás, takže tady není ani taková historická animozita. Ale jinak je to trochu zvláštní a vysvětluje se to obtížně.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchňová-Šmigolová. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Pro a proti.
3: Dvě desítky předních českých ekonomů se v dopise přidali k prezidentovi a varují poslance před rozvolňováním rozpočtových pravidel, k čemuž se chystá vláda. Hrozí nezodpovědné hospodaření s veřejnými financemi? A nebo má pravdu ministryně Alena Schillerová, když říká, že novela rozpočtových zákonů absolutně nemá alternativu? Debatovat budu se signatářem výzvy, bývalým guvernérem centrální banky a někdejším premiérem Jiřím Rusnokem a s poslancem vládní SPD Janem Hrnčířem.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Je pondělí 3. srpna, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
5: Poznat predátora není vůbec snadné. Bývá oblíbený mezi dětmi, které k němu mnohdy vzhlížejí.
6: Se záměrně jako do pozic vedoucích nominovali mladí, hezčí, pohlední muži, kteří potom na ty mladé dívky tam působili z nějaké pozice toho idolu.
7: Bezpečí je to, že se chceme cítit někde dobře a že společně musíme pracovat na tom, aby se to tak dělo.
8: Moderní sexuální výchova by za mě měla být o tom, že víme, jaký máme hranice, víme, jak se chovat ke svému tělu, víme, jak vlastně nějakým způsobem fungovat.
4: Tábory, sportovní soustředění, výlety mají být pro děti a mladé lidi místem dobrodružství, přátelství a růstu. Jenže právě tam, kde se učíme samostatnosti a důvěře, se může objevit nevhodné chování a obtěžování i ve formě sexualizovaného nebo sexuálního násilí. Co by měli vědět rodiče, než své dítě pošlou na tábor? Jak děti a mladistvé připravit na situace, kdy se s tímto chováním setkají, ať už jako svědci, oběti nebo dokonce původci? Jaké nástroje mají organizátoři akcí, aby podporovali bezpečné prostředí? Predátor vypadá úplně normálně. Bývá to oblíbený učitel, vedoucí na táboře, praktikant nebo trenér. Rodiče i okolí ho chválí. A právě proto je tak nebezpečný. Píše se na webu moderniSebeobrana.cz. V dnešním díle se podíváme na to, jak chránit děti a mladé lidi před sexualizovaným násilím nejen na táborech. Uslyšíte zkušenosti lidí, kteří v této oblasti pomáhají a konkrétní tipy, jak mluvit s dětmi i dospívajícími o bezpečí a důvěře. A začneme u přípravy na bezpečné letní pobytové akce. Do studia Reparátu přišla Johana Nejedlová z organizace Consent. Vítejte.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Mě zajímá, jestli si myslíte, že se přehlíželo téma sociálního bezpečí na pobytových akcích, nebo proč vlastně vznikla příručka, o které budeme dnes mluvit.
9: Bohužel, dalo se o tom číst i v médiích párkrát, jsou neúplně zřídka případy, kdy na táborech nebo nějakých jiných výjezdových akcích pro mládež dochází k nevhodnému chování. A to jak toho, kterého se dopouštějí ty účastníci a účastnice mezi sebou, tak bohužel často nějakým způsobem to pochází i od některých těch vedoucích. A my jsme si uvědomili, že je fakt hodně těch prostředí, kteří si uvědomují, že je to problém a chtějí se tomu věnovat. Dělali jsme pro ně různá školení, ale ta školení jsou vlastně hodně časově náročná a neměli jsme vlastně možnost poskytnout tuhle podporu tolika táborům, který by to chtěli. A tak jsme se rozhodli jim nabídnout nějaký poměrně jednoduchý manuál, jak se k tomu postavit, když jim to přijde samotným jako důležitý téma, kterýmu se chtějí věnovat.
4: Je to teda elektronická PDF publikace, kterou jsem si prohlížela, pročítala, jmenuje se Tábory bezpečně nejdou bez péče. Má asi 50 stran, vy jste spoluautorka, tak co v ní najdeme? Můžete nám ji stručně představit?
9: Ze začátku vysvětluje, co je vlastně to sociální bezpečí, co si pod ním představit. Snažíme se tam třeba vysvětlit, že to, že se na táboře nikdy nic nevhodného nevstane, je spíš nějaká iluze. Ale že to otevřenější prostředí a to, který ten problém chce řešit, je to, který si to uvědomuje a je připravený v případech, kdy se něco stane, to neignorovat, nezametat, ale snažit se to nějak vyřešit a ještě ideálně tomu předcházet. Takže to je nějaký teoretický úvod, kde vlastně vysvětlujem i třeba, co jsou jak mocenský hierarchie, kteří si právě často různí vedoucí neuvědomují, protože mají pocit, že jsou jakým způsobem přátelští, že to mají tak jako naroveň s těma dětma nebo mladýma lidma, ale je potřeba, aby věděli, že tím, že jsou v té pozici vedoucích a mají nějakou moc o něčem rozhodovat, tak tu moc mají a má to nějaký konsekvence. A potom provázíme ten táborový tým takovou půldenní aktivitou, kdy si můžou společně nastavit pravidla, zvědomit si některé problematické situace, pobavit se o tom, jak chtějí přistupovat ke konkrétním případům, doporučujem nastavit si nějaký mechanismy řešení problému. A pak na to navazuje ještě několik aktivit, které můžou udělat potom sami s těmi táborníky a tábornicemi už přímo na tom táboře, aby i těm účastníkům a účastnicím zvědomili, že to je nějaký téma, který je pro ten tábor důležitý a všichni věděli, jaký jsou mantinely a co mají dělat, když se porušují.
4: Můžete nám přiblížit nějaké konkrétní nástroje, jak vytvořit ten bezpečný systém fungování, který musí, jak jste řekla, taky reagovat na situace, které třeba dopředu nelze předpokládat?
9: My doporučujeme třeba se skutečně s tou skupinou, která tam přijede, pobavit o tom, jaký by to prostředí mělo být pravidla. A oni často tábory nějaký pravidla mají, ale zapomíná se na ty měkčí pravidla, které se týkají toho právě jako sociálního bezpečí a chování. Jde o to pobavit se o tom, že se k druhým snažíme chovat s respektem a slušně, a když se ostatní někomu třeba posmívají, tak je to překročení nějakého pravidla. My třeba doporučujeme nastavit si takový semafor, kam si napíšeme věci, který chceme, aby se na tom táboře děli, jako zelená, potom žlutá, což jsou nějaké věci, které když ti účastníci porušují, tak je to problém. A pak červená, což jsou jako závažné věci, které je potřeba určitě řešit a můžou být ještě tak závažné, že třeba vedou k tomu, že někdo musí ten tábor opustit. Mezi ně patří třeba nějaká šikana, sexuální násilí, braní věcí ostatním lidem opakovaně nebo opakovaný porušování těch pravidel. Ale snažíme se třeba i ty vedoucí víc k tomu, aby těm mladým lidem vysvětlovali, že to porušení pravidel není vždycky nade vše, že nejdůležitější je jejich bezpečí. Protože to, s čím jsme se my setkávali, když jsme se bavili s účastníkama táboru a sdíleli nám nějaké zkušenosti, tak třeba bohužel k tomu sexuálnímu násilí, který je ústřední téma koncentu, i na táborech dochází, ale často třeba pod vlivem konzumace alkoholu. A vy, když máte nastavené pravidlo, že jakmile někdo pije alkohol, tak už se nikdy nesmí na ten tábor podívat a vrátit, a ty děti ten tábor mají rádi, tak když poruší tohle pravidlo a připlete se k tomu ještě něco dalšího, jako třeba sexuální násilí, tak se s tím pak nesvěří, protože cítí, že porušili to první pravidlo. A je potřeba, aby bylo jasný, že to bezpečí je nejdůležitější, i když bylo porušený nějaký zásadní a důležitý pravidlo, který se vyžadovalo. Tak třeba to si myslíme, že je něco, na co často ty tábory zapomínaly a co je potřeba jim zvědomovat.
4: Jak si nastavit postup ve chvíli, kdy jsem svědkem nějakého nevhodného jednání? Mm-hmm. I třeba z pozice toho, že jsem jeden z organizátorů a vidím, že kolega, kolegyně se nechová vhodně vůči těm účastníkům.
9: To je právě, si myslíme my a uvádíme to v té příručce, hrozně důležitý si promyslet už dopředu, protože pak, když tu situaci člověk vidí, tak může být zaskočený a neví, jak reagovat. Proto i pracujeme s tím semaforem, když vidíme, že už se tam děje něco, co je v nějaký červený hranici a usoudíme, že je to teda situace, kterou můžeme nazvat jako nějakou nouzovou, rizikovou a je potřeba ji vyřešit, tak se snažíme vyzývat ty tábory, aby tu situaci, pokud to jde, zastavili v tu chvíli, kdy se děje, pokud to v tu situaci nejde, tak aby hnedka, když to jde, šli za tím člověkem, který se dopouštěl toho nevhodného chování, promluvili si s ním o tom, snažili si zjistit, co se děje, proč se to děje, vysvětlili mu, pokud je to něco závažného, že to je skutečně nějaký porušení i těch pravidel, který platí i pro ty vedoucí, a společně se třeba s dalšími kolegy dohodli, jakým způsobem to řešit a měli už dopředu trochu rozmyšlený, jak by se takový případy řešily. Snažíme se těm táborům doporučovat, aby měli třeba dvě osoby, které budou zodpovědný za tady tu agendu, který jsou už trochu víc připravený se na ty situace podívat. A třeba když to někdo vidí takový chování, který, jak jste nazvala, je za hranicí, tak aby věděl, že může jít tady za těma dvěma lidma, kteří jsou víc připravený, aby se v tom ten člověk necítil sám. Ale strašně důležitý je, aby ty tábory věděli, že je hrozně důležitý to nepřecházet a neříkat si, tak asi to byl nějaký omyl, bylo to jednou, ale už rovnou v tu chvíli, kdy k tomu dochází, tak aby to řešili. My jsme i sbírali nějaký zážitky účastníků táboru a přesně jako hodně často tam negativně účastníci popisovali, že zažili něco hodně nevhodného, ale že ještě horší bylo, že to vlastně viděli ty ostatní vedoucí a ignorovali to.
4: Když mluvíme o otevřeném a bezpečném prostředí, tak na táboře nebo na pobytové akci může skutečně dojít k tomu, že se někdo do někoho zamiluje. Jak k tomu přistupovat?
9: To je právě jedna z těch důležitých věcí, na které by se měli shodnout ti vedoucí už na začátku a zamyslet se nad tím. Je úplně normální, že se někdo na táboře zamiluje, ale je potřeba si všímat toho, jestli tam právě není nějaká nerovná mocenská situace nebo nějaký velký věkový rozdíl a u toho si nastavit, že to by tak být nemělo. Za nás je úplně nepřijatelný, aby prostě vedoucí navazovali jakýkoliv romantický nebo sexuální vztahy s těma účastníkama nebo účastnicema táboru. I když se jim může zdát, že tady táborníkovi je 16, vedoucí je 20, pořád je to poměrně velký věkový rozdíl a zároveň je tam důležitý to, že ten vedoucí nebo ta vedoucí je v pozici, kdy prostě rozhoduje o tom, jak tam budou věci probíhat, jestli třeba ten člověk příště bude moci jet na ten tábor a vytváří to prostě nerovný vztah. A přijde nám dobrý tady to reflektovat a třeba se o tom bavit i s těma táborníkama při nastavování těch pravidel a říkat jim, tohle to prostě tady na táboře nechceme, je úplně normální, že se zamilujete, ale pokud něco takového se stane, tak počkejte po táboře a uvidíte, jestli je to vztah, který měl nějaký smysl. A to jsme u nějakého jako menšího věkového rozdílu. Když je tam jako větší rozdíl, tak samozřejmě nelze takový vztah následovat ani po táboře. Myslím, že je hodně důležitý to těm mladým lidem vysvětlovat, proč není vhodný, aby s nima někdo starší navazoval takový vztah, protože je úplně přirozený, že jim se může někdo starší líbit, může jim imponovat, že o ně projevuje zájem. Ale je potřeba, aby rozuměli tomu, jaký to má konsekvence a co ten vztah případně může obnášet.
7: Dají se tyhle opatření nebo konkrétní mechanismy a procesy přenést i do školního prostředí?
9: Ono se to hodně prolíná a ty témata jsou vlastně hodně podobný, i ty řešení jsou hodně podobný a bylo by ideální, kdyby podobná řešení platila ve všech prostředí a vlastně už od malička se děti, mladí lidi učili, že jako jejich hranice jsou jejich hranice, je potřeba je respektovat, věděli, že mají právo, když se jim děje něco, co jim nepříjemného, se někomu svěřit a požádat o pomoc. To je, myslím, jedna z věcí, která pořád ještě není tak úplně běžná. I v té příručce mluvíme o tom, že pořád mají lidé, jak mladí, tak i ti starší pocit, že řešit nějaký problém jako donášení nebo bonzování, tak to taky je potřeba narušovat už v tom školním prostředí a pak i třeba v jako nějakých zájmových kroužcích a celkově vytvářet nějaký povědomí o tom, že bezpečí je to, že se chceme cítit někde dobře a že společně musíme pracovat na tom, aby se to tak dělo a naplňovalo, tak to je něco jako důležitého a je potřeba to těm lidem zvědomovat pořád dokola. Myslím, že se to postupně i ta česká společnost trochu učí, ale není to ještě všude úplně standardem. Často ještě přetrvává pocit, že je potřeba být na sebe tvrdý, být na mladý lidi tvrdý, povede to jako k lepšímu, tušímu, úspěšnějšímu kolektivu. Třeba možná, když se jedná o nějaký sportovní výjezdy nebo soustředění, tak je potřeba, abychom se učili nad tím přemýšlet a my jsme chtěli i tou příručkou pro tábory tomu dát nějaký jako první podmět pro tady ty prostředí. A máme třeba radost z toho, že si to ke dnešku stáhlo přes 1000 lidí, z nich většina hlásí, že právě pracují s mládeží, především na těch táborech, což nám dělá velkou radost.
7: Kdybyste měla vybrat jednu věc, která pro vás je důležitá, kterou byste chtěla vzkázat, co by to bylo?
9: Já bych především hrozně nechtěla, aby se rodiče báli posílat svoje děti na tábory, protože si myslím, že je to důležitá část rozpívání, být někde s podobně starýma lidma a zažívat nějaké dobrodružství bez rodičů. Ale pro rodiče je podle mě důležitý zajímat se o to, jestli je to téma sociálního bezpečí něco, co ten tábor jako takový bere vážně, doptávat se na to, jak k tomu přistupují. Určitě je potřeba dětem dopředu zdůraznit, že není v pořádku, když s nima někdo z vedoucích bude chtít navazovat vztah nebo, nedej bože, mít sex, že když se k něm budou ostatní chovat ošklivě, že se mají svěřit někomu z vedoucích, komu věří a že je potřeba se zpátky, když se ty děti vrátí, detailně doptat na to, jestli se tam cítili dobře. Pokud se necítili dobře, tak proč to bylo? Je možný, že jim třeba jenom něco nesedlo, neznamená to, že by už nikdy neměli jet na tábor a že to byl špatný tábor, ale skutečně jakoby víc zjišťovat, jaký ten tábor byl a jestli všechno tam probíhalo v pořádku. A my považujeme třeba jako dobrý signál tábor, který se snaží zjišťovat zpětnou vazbu od těch účastníků i od rodičů, že se jich třeba zeptá, jak se tam děcka cítili a co si o tom myslí. Tak to ukazuje, že skutečně chtějí pracovat na tom, aby ten tábor byl kvalitní po všech stranách.
4: stránkách.
10: Já moc děkuju, tolik Johana Nejedlová z organizace Consent.
4: Díky. Já moc děkuju a přeju všem posluchačům a posluchačkám hezké léto.
11: Bez moralizování a bez stresu. Bezpečnou prevenci pro školy zajišťuje organizace LIFR, která od roku 2019 proškolila už 70 000 dětí na druhém stupni základních škol. Projekt je nominovaný na letošní cenu Asociace společenské odpovědnosti a jeho zakladatel Lukáš Rychetský je teď hostem Reparátu. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Je třeba sexuální výchova pro mladé lidi nebo žáky nějak stresující a pracujete s tím nějak?
8: Zcela upřímně si myslím, že si spoustu jako lidí myslí, že je to pro ně daleko víc stresující, než jako ve skutečnosti je. Přijde mi, že spoustukrát se setkáváme s tím, pane bože, jaký jsou reakce a prostě je to musí být hrozně citlivý a tak. A ty děcka zas tak jako citlivý na tohle mě přijde, že jako nejsou. Na druhou stranu je pravda, že naše preventivní programy jsou fakt jenom na základní úrovni. Je LIFR, je od slov life offer, jako životní nabídka, a obecně to je i naše filozofie, že my prostě chceme jakoby těm dětskám nabídnout to, aby, hele, máme tady ověřené informace, které jsou evidence-based, přišli jsme vám sem říct, ale čistě na vás, jak s nima vy budete vlastně jako nakládat. Tady ty informace, které vy tady máte, tak jsou informace, na které byste stejně pravděpodobně přišli během vašeho života, jenom my vám je dáváme tady ověřený nějakým způsobem ve větším kontextu, než aby vy jste si na ty informace přišli během nějakého zranění v rámci té vaší cesty, nebo daleko bolestivějc mně přijde, než aktuálně jako vám to dokážeme dát. Aktuálně máme od 7. ročníku do 2. třetíku střední. Pokud se bavíme o sexuální výchově, o digitální gramotnosti, jsme už od 5, protože tam je to přece jenom pro nás takový jako lépe uchopitelný. To znamená, že vlastně my jako ke každý té skupině musíme přistupovat individuálně, ať jsou to 7, 8, 9 nebo 5. Na druhou stranu se nám kolikrát stává to, že ty 7 jako takový mají třeba jako znalosti pomalu jak některý 9 a člověk jako by tam přijde. A my vlastně jako nemáme úplně jako PowerPointové programy. To znamená, že vlastně my tam nejsme úplně přednáška, která jako přijde a pro všechny je stejná.
11: A jak to tady vypadá ta program?
8: Jak to vypadá? První vlastně věc je, že už od poptávky jsme jako docela v detailu, to znamená, že přijde poptávka, my vlastně zjistíme, co je to za školu, co je to za třídu. Učitelům přijdou dotazníky, které musí vyplnit. Vlastně v rámci těch dotazníků, které musí vyplnit, se ptáme jakoby na otázky typu, jestli proběhla nějaká primární prevence, jestli tam jsou nějaký problémy. Samozřejmě ty učitelé nemůžou jmenovat ty děti, takže to tam máme i napsaný vlastně, aby jako nejmenovali, ale jenom, že prostě pokud bychom se dostali třeba do tématu, který by bylo citlivý, typu i kdyby vlastně jako oslovování, co vaši rodiče, mamka, taťka, bla, a najednou zjistíme, že tam dítě, který rodiče nemá, tak je to pro nás vlastně i pro to dítě zbytečně diskomfortní situace, když to jakoby můžeme dopředu vědět. Dle mýho názoru každý detail extrémně záleží. Takže vlastně nejdřív zjišťujeme ty potřeby těch učitelů, pak se ptáme vlastně jakoby na tu skupinu, jaká je. Pak přijdeme do té třídy. Tam zcela upřímně, bohužel prostě furt žijeme jako ve státě, kde si přijdou učitelé jako velmi kontrolovaní, takže vlastně jakoby kolikrát nám v těch dotazníkách úplně nevyplní pravdivou situaci, což je jako věc druhá, že vlastně jako dost často napíšou, že třída je třeba bez problému. A pak přijdeme a zjistíme, že třída určitě bez problému jakoby není, že typu třeba, že tam mají osobu, která prochází coming outem a je to naprosto veřejný a nám o tom jako neřeknou, tak to si myslím, že je zrovna jako docela viditelná věc. A oni vlastně nechtějí jenom, aby to bylo někde napsaný, že jo? Oni prostě nechtějí, aby vlastně v té zprávě, která vlastně z té školy jako přijde, bylo pod jejich jménem, jakože oni o tom vědí, protože dost často dělají, že já nevidím, já neslyším a tak. Takže, ale ježišmarja, nechci házet všechny učitele do jednoho pytla, jenom že se to jako stává. Pak proběhne ten program v té třídě, kde vlastně největší základ, který si myslím obecně jakýkoliv prevence nebo jakýkoliv komunikace s mládeží je, že se musí nastavit pravidla, a nějaký bezpečnější prostor. Můžeme dělat maximum proto, aby ten prostor byl co nejbezpečnější a nejpříjemnější pro všechny vlastně ty účastníky. A jako ku podivu vlastně, když se tady ta komunikace dá vlastně jako na povrch, tak ono, každá třída podle mě má v dnešní době nějaký pravidla. Ale ty pravidla se jako nedodržujou. Vidíte, se tam jako krásně na nástěnce, když se jako zeptáme v té třídě, máte vy nějaký pravidla, který byste chtěli od nás, aby jsme my dodržovali, aby byste se cítili safe. My tady jsme poprvé, tak nás jako seznamte s nima. O, ježišmarja, něco tam je napsané, když to přečtěte. A já říkám, super. A tak teď vážně, jako, že co by vám udělalo vlastně jako příjemně, nebo čím byste byli vlastně jako rádi, kdyby se jako stalo, tak najednou vlastně se v nich jako probudí. A většinou jako jsou to slovíčka jako tolerance, většinou je to jako vlastně jako respekt a tak.
11: Máte pocit, že se proměňuje i ta otevřenost těch škol vůči tématům, která přinášíte. Co jsou ta témata, která se objevují v posledních letech?
8: Dřív mě přijde, že sexuální výchova minimálně u nás byla braná tak, jako že hele, potřebujeme splnit sexuální výchovu a potřebujeme si to odškrtnout. Teď si myslím, že jsme jako ve fázi, že ty učitelé začínají jako si uvědomovat, že je to vlastně jako potřeba. A začínají se k tomu stavět tak, že sexuální výchova je něco, co by mělo být součástí školství nebo jakoby nějakým způsobem vzdělávání, ale nemají na to třeba dostateční prostředky nebo svoje vlastní kapacity. Dřív jsme prostě jezdili na školy, kde prostě učitelé řekli ne, já tohle v životě prostě říkat nebudu, najmeme na to někoho jiného, protože prostě já se tím tady nebudu stresovat a je to. Teď jezdíme na škole, kde ty učitelé říkají, ty jo, vlastně já bych to téma chtěl otevřít nebo chtěla otevřít, chci, aby to bylo nějakým způsobem bezpečný a chci vlastně po vás, aby byste nám dali nějaký základ a my se o to pak jako budeme starat. Stav ideál by bylo, kdyby jsme jezdili na škole, tam v fózovkách zasili to semínko, ty sexuální výchovy, že jsme řekli ty základy a pak už by se ta škola vlastně starala o to semínko a rostlo to nějakým způsobem jako dál. Trošku naivně si myslím, že si ještě furt na spoustu školách v České republice myslejí to, že primární prevence, což Schleifer je, což znamená ještě prevence předtím, než vůbec ten problém přijde, primární, zachrání vlastně celou tu situaci. Takže za těch 90 minut, že stihne pokrýt všechny ty témata, které v tom kurikulu teď aktuálně máme, že to vlastně jako se všechno odškrtne a je to cajk. Je to furt na nějaký cestě. Dání toho semínka, ať už je to v jakýmkoliv věku, je vlastně extrémně důležitý a je hlavně hrozně důležitý, odkud ho jako získáváme a od koho. Ostatně my jsme se dělali loni i průzkum mezi učitelama i vlastně mezi studentama během léta, to bylo asi 3 měsíce. A ptali jsme se vlastně jak našich studentů, který už jsme jako v minulosti navštívili třeba v rámci prevence, nebo i studentů, na který jsme dostali kontakt skrz nějaký jako skupiny a tak, jaký jsou jako jejich potřeby, co vlastně jako oni jako oceňují a tak. A tam vlastně vyšlo, že je pro ně daleko důležitější forma než obsah. Na druhou stranu se nám taky trošičku stává, podle mě čím dál víc to, že sexuální výchova je braná čistě jenom jako sex. Moderní sexuální výchova by za mě měla být o tom, že víme, jaký máme hranice, víme, jak se chovat ke svému tělu, víme, jak vlastně nějakým způsobem fungovat, víme, jaká je komunikace, víme, jak na online bezpečnou komunikaci, nástrahy prvního rande někde venku, dokážeme jako odhadnout, jestli ta osoba je reálná nebo není a tak. Takže si myslím, že moderní sexuální výchova je už o něčem úplně jiném, než o tom, jako že nandáme si kondom, řekneme si pohlavně přenosné choroby a řekneme si o tom, jak jako nebýt mamka nebo taťka.
12: Není to biologie a má to spousta souvislostí i s nějakou digitální gramotností, což se zřejmě předpokládám objevuje i ve vašich programech. Mě ještě zajímá, vy jste od roku 2026 akreditovanou organizací programu Erasmus plus mládež. Tak co vám to přináší? Vy jste, když jsme šli do studia, tak jste mi říkal, že se jezdíte inspirovat do zahraničí. Jak se vedeme ve srovnání s evropskými zeměmi?
8: Když to vezmu postupně, co nám to přináší? Přináší nám to určitě nové možnosti, přináší nám to nové kontakty, přináší nám to nové prostředky pro to prozkoumávat, kde ta sexuální výchova má ještě místo, kde vlastně my dokážeme ještě něco ovlivnit. A zároveň i nový pohled na věci. Erasmus má spoustu jako subkategorií a třeba právě z vlastně nějakou práci s mládeží, ať už je to v rámci jako nějakého neformálního vzdělávání, kde vlastně tam spoustu aktivit, které vlastně my jsme si ze zahraničí přivezli a aplikujeme právě jako do těch našich preventivních programů. A pro ty děcka je to super v tom, že vlastně oni to neznají. A je to vlastně něco zábavného, je to něco nového, je to něco příjemného. To je pro nás důležitý, aby ty děcka se bavili, aby ty děcka měli jako příjemný čas, aby vlastně strávili fakt jako těch 90 minut, 180 minut prostě častý naší prevence v něčem, co jim nedělá jako úzkost, v něčem, co jim je vlastně jako příjemný a hlavně, co jim dá ten zážitek, protože si myslím, že přes zážitek se nejvíce jako naučej.
12: Vy už jste tady zmínil spousta různých typů mechanismů i stylu komunikace, jak přistupovat k té současné sexuální výchově. Máte nějaké doporučení třeba pro rodiče, dětí nebo dospívajících, kteří nás poslouchají a chtěli by se svými dětmi umět pobavit o sexu nebo o vztahové výchově?
8: Myslím si, že tady je to právě o tom semínku, jak jsem říkal. V ten moment, když my jako už odmala začínáme postupně malýma krůčkama tu komunikaci nějakým způsobem otvírat, tak ona obecně ta sexuální výchova nemusí být moc trapná v ten moment, když už jako od raného dětství vím. S rodičem jsme se bavil třeba o tom, kde je OK, aby se mě dotýkal. Jo, jakože prostě máme nějaký role, mamka, taťka, učitelka, doktorka, kdokoliv. Tady ten je v pohodě, když se mě dotýká tady, tady ten je dotýká tady. A doporučuji si zaměřit na slovíčko tajemství, protože spoustu predátorů a spoustu lidí v kortu těch jako předškolních dětí nebo školních jako první až třetí třída používají slovíčko tajemství a vlastně budeme mít spolu malý tajemství a ty to nikomu neřekneš. Tak zaměřit se na to, OK, ale když ti někdo dospělej řekne, že budete mít spolu tajemství, musíš mě říct, když bude jako nějaký tajemství takovýhle, protože tajemství můžeme mít jenom spolu my dva nebo s nějakýma malejma kamarádama, ale když to bude někdo hodně jako...
12: Táborový vedoucí.
8: Přesně tak, když to bude třeba táborový vedoucí, vedoucí a nebo a trenér nebo trenérka, jo, jako vlastně my si furt jako tady idealizujeme to, že když je to opačný gender nebo jako opačný pohlaví, takže vlastně jako se nic netýká, ne vůbec, jako že prostě tady v ten moment, když jakoby přijde, tak i trenérky můžou mít jakoukoliv vlastně jako potřebu, třeba i k uspokojení. Takže je potřeba mluvit o slovíčku tajemství, to mně přijde jako takový docela kouzelný a vlastně hrozně jednoduchý si definovat, co to vlastně jako znamená, nevysvětlovat nic víc, na co se vás to dítě neptá, že mně přijde, že kolikrát vlastně jako se dítě zeptá na věc a ne dostane PowerPointovou přednášku o 38 slidech a myslím si, že o to dítě úplně nestojí. Využijte toho, že jste najednou tykon v tom jako fame momentu a říkáte si to, jo, tak tohle je super, prostě tak to dítě mi věří a zeptá se.
12: Tak já moc děkuju za vaše zkušenosti a postřehy. Tolik Lukáš Rychetský, ředitel organizace LIFR.
8: Děkuju za pozvání.
4: Na závěr připojím kontakt, kde hledat pomoc a podporu, pokud jste se stali obětí obtěžování a sexuálního násilí. Pomůže vám nonstop a zdarma linka bezpečí na telefonním čísle 116 111. To už je z dnešní epizody vše. Budeme rádi za vaše postřehy z českého vzdělávání. Své náměty posílejte na adresu reparat@rozhlas.cz. Za celý tým Reparátu vás od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Markéta Vosková.
2: Interview Plus.
13: S nově platnou superdávkou ztratilo nárok na podporu skoro 100 000 lidí. Co to pro ně bude znamenat? Jaké skupiny se propadly a vrátí je zpět do podpůrného systému změny platné od října? Na to se budu ptát Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
14: Za normalizace pracoval jako pomocný knihovník. Po revoluci pomáhal zakládat Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Miloslav Petrusek, znamenitý pedagog a jeden z nejvýznamnějších českých sociologů.
15: Narodil se v roce 1936 ve Zlíně. Po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti nastoupil na Brněnskou univerzitu, kde vystudoval dějepis a filozofii. Na začátku 60. let se vrátil do rodného Zlína, tehdy Gottwaldova, aby tam vyučoval filozofii a formální logiku na pedagogickém institutu.
14: Tehdy publikoval své první odborné sociologické texty a podílel se na znovu obnovení tohoto oboru. Sociologie po dlouhou dobu čelila nelibosti ze strany komunistického režimu. Pro ně to byla buržoázní pavěda a sociologická pracoviště na vysokých školách postupně nahradily katedry marxismu, leninismu a oddělení vědeckého komunismu. V polovině 60. let se československá sociologie dočkala oficiální obnovy, byť jen na několik let.
15: Během tohoto krátkého období byl Miloslav Petrusek téměř u všeho, co se v rámci oboru sociologie událo. Přesunul se do Prahy, kde se pod vedením Pavla Machonina zapojil do výzkumu sociální stratifikace československé společnosti, na dlouhou dobu největšího sociologického výzkumu v Československu. Podílel se také na vydání malého sociologického slovníku.
14: Krátké období znovu obnovené československé sociologie skončilo s nástupem normalizace. Na podzim roku 1969 vydalo ministerstvo školství rozhodnutí o zrušení kateder společenských věd. Představitelé československé sociologie byli vylučováni z akademické sféry nebo přiřazováni na nižší pracovní pozice. Jejich publikace mizí z polic knihoven.
15: Perzekuce dopadá i na Miloslava Petruska. Publikovat a vyučovat směl jen v omezené míře. V roce 1979 byl pod záminkou zdravotních důvodů přeřazen do funkce pomocného knihovníka v knihovním středisku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po práci se věnoval samizdatovým překladům společenskovědní literatury a neoficiální přednáškové činnosti. Spolupracoval s brněnskou samizdatovou skupinou Prameny a od roku 1987 vydával společně s Josefem Alanem samizdatový časopis Sociologický obzor.
14: Oficiálně se Miloslav Petrusek vrátil k práci vědeckého pracovníka až v roce 1988, kdy vyhrál konkurs na pozici v Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd. Krátce po revoluci získal docenturu a stal se předsedou Masarykovy Československé sociologické společnosti.
15: V té době Petrusek přešel na nově vzniklou fakultu sociálních věd, kde se stal vedoucím katedry sociologie. V roce 1991 byl zvolen děkanem a výrazným dílem se podílel na jejím formování. Na konci 90. let zastával funkci prorektora Univerzity Karlovy.
14: V 90. letech Miloslav Petrusek působil také jako poradce prezidenta Václava Havla. Později se stal jedním ze zakladatelů knihovny Václava Havla. Autor více než stovky publikací a řady překladů významných světových sociologů, nositel francouzského řádu, rytíře akademických palem, zemřel náhle ve věku 75 let. Až do své smrti v roce 2012 se věnoval pedagogické činnosti. Jeho přednáškami prošly celé generace budoucích sociologů.
16: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
17: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
16: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Evropská unie dneškem zpřísňuje podmínky pro udělení dočasné ochrany Ukrajincům. Soud znovu projedná rehabilitaci Milana Knížáka. Případ z dob komunismu pokračuje i po jeho smrti. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace o Ligy mistrů výhrou nad Lyonem. A bude slunečno, k večeru místy až oblačno s přehánkami. Teploty do 37, na Moravě ve Slezsku až 40 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
19: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
18: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server i rozhlas.cz. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmů Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý.
20: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém telegramovém kanálu napsal, že o zajatých cizincích je potřeba mluvit otevřeně a čestně, aby si ve světě uvědomili, že účast ve válce na straně Ruska má své právní následky. Podle zdrojů BBC padly na Ukrajině přes 3 500 cizinců, kteří bojovali v řadách ruské armády. Moskva je naverbovala hlavně v afrických, jihoamerických a asijských zemích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
18: Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma, používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují, říká kamenosochař Bohumil Pánek.
0: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou. Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
18: Fotbalisté Sparty porazili na úvod třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1 po vlastním gólu Suchomela z konce prvního poločasu. Pražané otočili skóre, a to po změně stran brankami Matěje Rineše a Johna Mercáda. Francouzský tým zároveň neproměnil pokutový kop. Sparta se prosadila ještě dvakrát, ale pokaždé z offsideu. Mercado navíc minul branku z malého vápna. Adam Karabec tak mluví o těsném jednogólovém náskoku do odvety.
21: Kdyby nám to řekli před zápasem, tak to vezmeme všema deseti, ale takhle zpětně samozřejmě to mrzí, protože si myslím, že jsme mohli dát další tři góly a chyběly opravdu jako kousky, ať už to byly ty offsidy, nebo když jsme nedali ty velké šance. Takže v tomhle to mrzí, ale v celku si myslím, že můžeme být spokojení.
18: Odveta je na programu v úterý v Lyonu.
22: Nehoda na D1 za Kojetínem a překážka na D46 u Prostějova. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna máme hlášenou nehodu za Kojetínem. Na kilometru 251 nákladní auto srazilo zvěř. Na místě se teď uklízí, tak zpomalte kilometr 251 na D1 směrem do Brna. Na D1 z Brna do Prahy vás za Koberovicemi na 77. kilometru může překvapit dopravní značení. Kamion už v odstavném pruhu není, šipku ale ještě neodvezli. A na D46 z Olomouce do Vyškova čekejte překážku u Prostějova. Za sjezdem na centrum na 24. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. I tam se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553

0: 90-kové léto na plusu.
1: Vzpomenete si ještě, jak jste prožívali poslední měsíce existence Československé federace? Září roku 1992 přiblíží už za chvíli v repríze pořad Archiv Plus Pavla Hlavatého. Ale ještě předtím si připomeneme některé ze známých českých politiků 90. let. Repríza pořadu Portréty nabídne profily dvou tváří Občanské demokratické strany, Jana Stráského a Miroslava Macka. Hovořit o nich bude legenda Českého rozhlasu komentátorství Petr Nováček. Mnozí čeští politologové se shodují, že klíč k tomu, co se odehrává v české politice dnes, bychom měli hledat v 90. letech. V době, kdy se moderní česká politika rodila a formovala, byla u toho řada zajímavých osobností. Na některé se zapomnělo, o některých se občas hovoří. To bude asi i případ dvou výrazných tváří Občanské demokratické strany, Jana Stráského a Miroslava Macka. Zavzpomíná na ně můj vážený host, novinář a politický komentátor Petr Nováček. Petře, hezký den.
2: Hezký den přeju a děkuji za pozvání.
1: A ptát se bude David Hertl. Přeji dobrý poslech.
0: Politici 90.
1: Bavíme se dnes o Občanské demokratické straně, ta vznikla v únoru 1991 a v dubnu toho roku se konal ustavující kongres téhle strany. V březnu 96 se sloučila s Křesťanskou demokratickou stranou a potom přichází rok 97, kdy podvody v účetnictví a napjatá vnitrostranická atmosféra vyvrcholily rozštěpením ODS. Část členů tehdy přešla do nově vzniklé Unie svobody. Až do prosince 2002 byl předsedou strany Václav Klaus. Právě s ním jsou spojena prakticky celá 90. léta. ODS byl premiérem od roku 92 až do roku 98. Petře, dá se tedy říct, že to byla ODS, která vlastně do značné míry utvářela tu českou politiku 90. let?
2: No tak to víte, že byla. Ona to byla strana velmi organizovaná a hlavně to stranictví jí vyhovovalo. To, co říkám, není jen tak. Když se rozpadlo Občanské fórum, tak vznikla ODSK, vzniklo Občanské hnutí jako politická strana, no a pak, jak známo, se taky udělala ODA. A třeba Občanské hnutí to nechtělo dělat stranu. Oni mi říkali, Petře, prosím vás, my jsme většina z nás byli v té straně, mysleli u komunistů, a my toho máme plný zuby až na dosmrti, my nechcem partajničit. Zatímco ODSK jim předvedla, jak se dělá moderní partaj, vzpomínujte, tedy strana. Proto dokázala po velmi dlouhou dobu odolávat teda s čemu a mít prst na vývoji ve státě, protože obsazovala důležité funkce a tu politiku uměla dělat, i když s jistými neblahými průvodními jevy.
1: Tak tolik k Občanské demokratické straně, jakýsi úvod do studia ODS. My se chceme věnovat Janu Stráskému. On se narodil na Štědrý den roku 1940 v Plzni, vystudoval filozofii a politickou ekonomii a potom od 60. let až do roku 1990 pracoval ve Státní bance Československé. Dostal se až do pražské centrály, ale na začátku takzvané normalizace ho přesunuli pouze na pobočku pro Prahu 1. V letech 64 až 69 byl členem KSČ, i když podle svých slov potom už koncem 80. let byl přesvědčen, že se komunistický režim musí zhroutit. V polovině 80. let navázal kontakty s disentem, chodil na návštěvy k Petru Pithartovi. V říjnu 88 byl dokonce zadržen státní bezpečností, která u něj v bytě hledala protistátní letáky. No a když se dostaneme do toho období po listopadu 89, tak tam je zajímavé, že daleko větší kariéru udělal Stráského kolega z kanceláře. On totiž dva roky seděl s Václavem Klausem, ale ty nové poměry umožnili jakýsi start kariéry i Stráskému. Na jaře 1990 se stal náměstkem generálního ředitele Komerční banky, byl poradcem Petra Pitharta a v květnu 91 byl jmenován místopředsedou české vlády. Tak, Petře, tady asi by stačilo říct, že štěstí přeje připraveným, ale napadá mě, že na začátku 90. let takovéhle raketové kariéry prostě byly možné, vidíte?
2: Byly, víte. Já jsem se dověděl od Petra Pitharta, že bude Jan Stráský jmenován místopředsedou české vlády, tak jsem zaťukal v bance, kde pracoval, a představil jsem se jako novinář, a jestli bych s ním mohl hovořit. On říkal, jistě, samozřejmě, pojďte dál a tak. A pak jako zkoumal, proč jsem tam přišel. Já jsem říkal, no, budete zítra jmenován místopředsedou vlády.

0: Říká, vy to víte, já jsem říkal, to víte, že vás to nic nedělíte. Hlavně mi řekněte, jak si představujete tu funkci. On to byl velmi příjemný člověk, velmi pracovitý. A tam bylo zajímavé, on vystudoval, jak jste říkal, filozofickou fakultu,
1: ano.
0: Ale vystudoval tam zvláštní kombinaci.
1: Filozofii a politickou ekonomii.
0: A politickou ekonomii, no. To byla třeba věc, která mě bývala bavila. No, takže on nebyl ryzí ekonom, ale abych tak řekl, věděl, o čem je řeč, když byla řeč o ekonomických záležitostech. A byl to člověk důsledný, já myslím přívětivý, velmi zásadový. Byl to věrný člen ODS, tak bych to řekl. Pamatuju se, jak mi Petr Pidral říkal, on nám tam teď strásky dělá ve vládě takový težku jako čtvrt hodinky, jo, ideologický, ale je to dobrý s tím. No. Ale ne, oni ho měli rádi, tak nakonec se znali dlouho. A Strásky byl mimořádná osobnost. Ano, udělal rychlou kariéru, ale víte, takových lidí se pamatuju hned v roce 90 byla spousta, jo. A mimochodem včetně našeho milého pana prezidenta Havla, že ten jeden vylez z kriminálu a pomalu druhý den byl prezidentem republiky. To byl ten zázrak, jo, který když předvedl v Americe, tak tam tleskali ve stoje všichni a byli nadšený. Jo. No, takže tady byly opravdu zvláštní poměry. Taky kde to vzít, ten bývalý aparát komunistický, ten bylo třeba vytěsnit a museli tam nastoupit jiní lidé. No tak ti jiní lidé přicházeli obvykle z občanského fóra, tehdy něco málo doplňovali další politické strany, které mohly fungovat, tedy lidovci, že jo, zejména a tak dále. Komunisty k tomu nepouštěli a tak se to tvořilo všecko. No, mimochodem Jan Stráský, to nevím, jestli nepředběhnu, ale byl posledním federálním předsedou vlády.
1: Je to tak?
0: A když si něco chcete říct, tak to povězte.
1: No, chtěl jsem jenom říct, že to bylo po těch volbách v červnu 92, poslední tedy federální volby, a stal se předsedou vlády prý proto, že Klaus ho vnímal jako jakéhosi muže na tu složitou práci, a říká se, že Stráský ve funkci posledního federálního premiéra, a kdy vlastně suploval i prezidenta, tak neudělal nic, čím by rozdělení federace komplikoval. Že zkrátka přistoupil na to, že ty dva nové státy musí vzniknout.
0: Ano, protože prostě vzal jako hotovou věc to, na čem se dohodla ta česká slovenská politická reprezentace, tedy osobně Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Musím se pochlubit, že u všech těch jednání jsem byl jako novinář společně s Jirkou Leštinou. O tom by se dalo dlouho povídat, jo. Až po to technické jednání na Javorině v listopadu, kde nás nechali stát v mraze a my jsme pak protrhli kordon a dostali jsme se do té jednací budovy, no tak to víte, jinak to nešlo. Proč to říkám? Ono to bylo těžké. Ti politici byli pod velkými tlaky, protože část české veřejnosti chtěla tu federaci zachovat. Třeba zrovna Petr Pidár, ten hovořil o tom dvojdomku, ale on to myslel dobře, že prostě zachováme ten společný stát, ale uvnitř bude skutečná pořádná federalizace, která nikdy nebyla. To nešlo, protože zejména Občanská demokratická aliance při těch jednáních, která probíhala v různých těch papírničkách a jinde, tak tam měla dvě zásady. Buď to naprosto rovnocenná federace, nebo se rozejít. A protože na rovnocenné federaci se nedalo dohodnout, tak tedy propagovala rozchod. A Stráský to vzal tak, že to musí zúřadovat. Mimochodem, vy víte, kdo byl jeho pomocníkem.
1: No tak jestli se nepletu, Miroslav Macek byl jeden čas.
0: Jasně, mě tenkrát vykládal Miroslav Macek. Prosím vás, já úřaduju z auta. On měl služebního bavoráka, se pamatuju, a říkal, já prostě sedím v autě a z auta slučuju nebo rozpouštím ministerstva.
1: Říká Petr Nováček. A co tomu říkal sám Jan Stráský, to si můžeme připomenout. V roce 1999 byl hostem pořadu 2:1 a tam byl po 7 letech právě dotázán, jak se vlastně smířil s rozpadem federace.
2: Já jsem měl tedy to štěstí, že jsem se účastnil s delegací ODS z těch jednání, tedy z vítězí slovenských voleb, tedy s panem Mečiarem a jeho svítou. Takže člověk mohl sledovat genezi těch argumentů i té druhé strany. A když jsem si jednoho červnového, myslím, že to byl začátek července nebo konec června, jak si jednání vyslechl pana Mečiara o tom, jak on by docela setrval v nějaké podobě v tom Československu, ale aby to bylo tak, aby až vstoupí do té Evropy, měli svou hvězdičku a židličku, tak jsem pochopil, že tento kompromis se nedá vymyslet, že nemá reálnou podobu, která by se mohla přežít ta léta, a tudíž jsem se postupně směřoval s tím, ať se ptáte, nebylo to radostné, nebylo to nic příjemného, ale ano, měl jsem možnost jak si slyšet autenticky, proč se tak rozhoduju.
1: Říkal Jan Stráský. Po rozpadu federace byl chvíli ministrem dopravy, potom ministrem zdravotnictví, místopředsedou ODS v letech 92 až 97. Zajímavé je, že když odešel z politiky, tak už se bralo, že to je jeho konec, ale byla to taková jenom mezihra. V lednu 2001 se stal šéfem Jihočeského krajského úřadu a od února 2011 do června 2012 působil jako ředitel správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Mimochodem v té době čelil velké kritice ekologických aktivistů a také odborníků za zásahy proti kůrovcové kalamitě. A známý byl Petřetím. To ještě bych asi rád si u vás ověřil, že byl fanatický kuřák.
0: No, Bejla, ještě musím říct, on pak působil na Libínském sedle.
1: Ano, správce chaty.
0: No, já tam on sídlil a byl strašně spokojený, protože miloval tu ochranu přírody. Jo. A jinak, no, kurák, to víte, že jo. On navíc kouřil ty nejhorší cigarety. On vám kouřil, si se pamatuju, startky.
1: Bez filtru.
0: Bez filtru.
1: Ano.
0: No, a měl ty prsty žlutý až po kloubky. A já jsem teda tenkrát trošku kouřil, ale tak jako amatér, opravdu. A když byla nějaké jednání v poslanecké sněmovně, tak tam už tenkrát bylo zakázáno kouřit. No a Jan Stráský, protože neustále vybíhal z jednací síly, aby si zase zapálil, tak si vždycky pootevřel okno. To byl opravdu velmi vášnivý kuřák, ano.
1: Říká se, že to je jediný člověk, který směl kouřit i v bytě Václava Klause. Jan Stráský.
0: No, to se říká, a jinak na ODS se tam směl ještě kouřit Václav Benda. Pro úspěch koaličních jednání mu to bývalo povolováno.
1: Jan Stráský zemřel v listopadu roku 2019, bylo mu 78 let.
3: Posloucháte cyklus Politici 90. Portréty osobností, na které se neprávem zapomíná. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A v 90. dneska připomínáme s Petrem Nováčkem, to je ten, který tady šálkem a táckem cinká.
0: Já se omlouvám, jako kdyby bylo studiu poprvé, ale to víte, staroba, choroba.
1: V 90. připomínáme politiky ODS. Hovořili jsme o Janu Stráském, teď tedy Miroslav Macek. To je ten člověk, který asi marná sláva nejvíc vešel do dějin v květnu 2006, kdy dal facku Davidu Rátovi na sjezdu stomatologické komory. Bylo to proto, že Rád se měl údajně někde vyjádřit, že Macek se oženil kvůli penězům. Tak, pravdu je, že pokud Jan Stráský byl osobností možná méně výraznou, ale takovou klidnou, tak Miroslav Macek byl člověkem, který když už k nějakému konfliktu došlo, tak mi připadlo, že se ho uměl užít, že se v něm dokázal orientovat. Narodil se v roce 44 v Litomyšli, absolvoval lékařskou fakultu, tedy stomatologii, pracoval jako zubař v Ostravě a v Postřelmově. K politice se dostal hned na začátku roku 1990, kdy se stal poslancem za Občanské fórum. To později označil za kočkopsa a tedy samozřejmě vstoupil do Občanské demokratické strany. Petře, bylo i vám od začátku jasné, že Občanské fórum není, řekl bych, projektem na věky?
0: No, něco takového jsem tušil, ale řeknu vám upřímně, že já bych si býval přál, aby vydrželo daleko déle. Protože tam se sešli lidé často bez výrazných politických zkušeností, ale mezi nimi naopak byli takoví, kteří už je měli. Byli tam lidé třeba i téměř vědecky disponovaní. Byli tam lidé kultivovaní, byli tam také takové typy a byl takový pytel měšec. A já jsem si říkal, to chce čas, aby se z toho vydělilo něco pořádného, protože to bylo takové revoluční uskupení, že jo.
1: Tak vrátíme se k Miroslavu Mackovi. On byl nejprve od dubna místopředsedou ODS. O rok později tenhle post opustil, protože se hodně hovořilo o takové trošku zvláštní privatizaci knižního velkoobchodu. Macek všechno obvinění o tom, že by věděl o nějakých nekalostech v souvislosti s privatizací tohoto podniku, tak to všechno popíral. Dokonce se neváhal kvůli tomu obrátit na soud a vyhrál spor na ochranu osobnosti, dokonce proti Miloši Zemanovi, který se mu musel potom omlouvat. Zpět do funkce místopředsedy ODS usedl Macek zase v roce 96 a zůstal v ní až do rezignace v září 2001. A teď je asi důležité říci, že v tom období 96 až 2001, kdy byl Macek místopředsedou, se toho v ODS dělo opravdu hodně. Pro nás bude důležitý ten takzvaný sarajevský atentát. Macek do roku 96 neváhal Václava Klause často otevřeně kritizovat, ale v tom klíčovém okamžiku na podzim 97 se za Klause postavil. Proč? Nějakého starého přátelství?
0: Davide, já musím trošku uhnout, já jsem to nebude líbit. Hleďte se, Miroslav Macek byl explozivní typ, mimořádně chytrý člověk, muzicky nadaný, že překládal anglickou poezii, mimochodem tvrdil, že angličtinu se naučil sám. Jo. No a on, ale myslím si, že neměl cit pro určité meze, které by politik neměl překračovat. To, jak to bylo s tím knižním velkoobchodem, to mimochodem se nikdy úplně nevyjasnilo. A Miroslav Macek byl velmi potřebný člen, ale kontroverzní. Takže čas od času vypadával ze hry. Ale stále za ním šla taková, tak kdo ví, jak to bylo s tím knižním velkoobchodem. A předseda sociální demokracie Miloš Zeman ho tedy naškl, tenkrát naškl, řekl, že to je jasný případ tunelování, no a skončil to pokutou, 100 000 korun a tak dále, kterou musel Miloš Zeman zaplatit. Ale tahlo se to s ním. Teď byla taková rozpačitá doba, my jsme byli na kongresu v Kopřivnici a my jsme vždycky měli ve zvyku tu sobotu ráno, když začínal kongres, vydat v Mladé frontě nějaký text s Jirkou Leštinou k tomu kongresu. A tenkrát jsme napsali článek s titulkem Macek namydl Čermákovi schody. Tam byl spor o to, kdo z nich se dostane do úzkého vedení ODS. A Miroslav Macek v té době už byl člověk, který měl kritické názory, dával je najevo, že všechno není daleko v pořádku a dokonce se jaksi jsem tam otřel nebo i kritizoval přímo Václava Klause. No nakonec to vyhrál Miroslav Macek, stal se tím místopředsedou strany. Jenomže se šlo do těžkých období. A to byla ta známá aféra, která vypukla ze sponzory ODS. Tenkrát pan Schreiber absolvoval jednou za týden 3 tiskovky, na každé říkal něco jinak, kolik jak peněz dal ODS a tak dále. Pak se ještě objevili další tajemní sponzory. A část vlivných členů ODS přišla na to, že takhle dál nejde. Václav Klaus byl v té době na jakémsi zasedání v Sarajevu. A tady se zatím sešla taková skupina, které byl Ivan Pilip a pak tam byl ještě další lidi, tehdejší ministr.
1: Jan Ruml tam byl?
0: Honza Ruml taky, ale pak tam byl ještě tehdejší šéf poslaneckého klubu. A oni dumali a dali hromady stanovisko, které odtelefonovali Klausovi do toho Sarajeva, že by se měl načas vzdálit, a teď pozor, z nejvyšší stranické funkce, ne z funkce předsedy vlády, to je důležité. A aby to mělo tenhle krizový moment nějaké hezké balení, srozumitelné, tak Miroslav Macek to nazval sarajevský atentát. To byl opravdu jeho jaksi výmysl. On v tomhle oboru byl mimořádně schopný. Ale žádný atentát to nebyl. Byla to prostě vážná krize v ODS, která v zápětí pokračovala dopisem Václava Klause členům strany, v kterém naznačoval, že opustí vedení strany. On si to pak rozmyslel. A pak nasledoval ten známý poděbradský kongres v prosinci roku 1997, kde Jan Ruml kandidoval proti Klausovi na předsedu strany, dostal Ruml asi třetinu hlasů. Já mám z toho takovou zajímavost. V sobotu jsem zvenku asi zkoušel, předpokládám, a vidím tam podle toho jednacího sálu, kam jsme nesměli, rázovat Miroslava Macka. Slyším Janíčku. No to si telefonoval se svojí příští manželkou. No a když skončil, jak jsem k němu přistoupil, protože jsme se znali jako dobře, jo. A říkám, prosím vás, co se to tady děje? A z něho vypadl, říkal, ten Honza Ruml je úplný vůl, kdyby počkal 4 měsíce, tak jsme to vyčistili všecko. A zapadl do toho jednacího sálu. To bylo svědectví o tom, jak ta strana byla rozpolcená. Také se z ní oddělila část, právě v čele s Janem Rumlem, z níž vznikla strana s názvem Unie svobody.
1: Když jsme u těch mediálních schopností, Miroslava Macka nejen sarajevský atentát, on prý je také autorem pojmenování opoziční smlouva a dokonce i základního textu smlouvy mezi občanskými demokraty a sociálními demokraty po volbách v roce 98.
0: O tom mi ani nemluvte. Prostě bylo po volbách a výsledek byl 50-50. No a to se taky neví, ale našlo by se to v četce. ODS měla zasedání výkonné rady a to přijalo 10bodový seznam podmínek pro její dosavadní koaliční partnery. A ty body, kdyby bývaly byly provedeny, tak by znamenaly, že koaliční strany naprosto ztratí smysl existence. Bylo zřejmé, že tohleto memorandum 10bodové je napsáno tak, aby ho ty koaliční strany nemohly přijmout. A na základě toho, že bývalí koaliční partneři nepřijali nabídku ODS, tak ODS zahájila sondáže u do té doby úhlavního nepřítele svého u sociální demokracie. No a byli to ti dva předsedové, kteří to vlastně to hlavní dohodli. To byla ta takzvaná opoziční smlouva, my jsme říkali oposmlouva. A hodně později mi Miloš Zeman v osobním rozhovoru, já jsem říkal, prosím vás, to přeci nebylo možné, abyste tak zásadní věc dojednali prakticky ze dne na den po volbách. Vy jste o tom museli uvažovat už dřív. A on mi říkal, no, někdy v dubnu toho roku jsme si s Klausem zavolali a dospěli jsme k názoru, že ty volby dopadnou 50-50 a že teda asi budeme muset jako udělat něco, my velký staně, něčem se dohodnout. Takže to, že jsme ochotní se za určité situace dohodnout, to bylo jasné, no ale dohodli jsme se pak na ty opoziční smlouvy. Ano, jedním z jejich autorů byl Miroslav Macek, dosud držím na tom, oni říkali, ta politická smlouva, ta opoziční smlouva přinesla klid a tak dále. Dlouho na ní vzpomínali poslanci obou stran, jak to hezky fungovalo, když se na něčem dohodli, tak jak se to taky přijalo. Prostě Zeman dostal jednobarevnou vládu, sociálně demokratický, a ODSka dostala řadu s prominutím koryt vrviných míst tam či onde, aby, jak se to říkalo, mohla kontrolovat Zemanovu vládu, ale s tím, že ji nesvrne po ty 4 roky. To byl prostě revers, to nikdy nikdo předtím neslyšel. A to vlastně ODSka, to bylo nejhorší, že jo? Popřela smysl opozice. Myslím si, že opoziční smlouva zanesla do české politiky něco, s čím jsme dlouho bojovali. A bohužel i proto, že významná část ODSky doteďka nebyla schopna říct, byla to chyba, to jsme neměli dělat, protože jsme tím rozmazali celé to politické spektrum a těm, kteří v nás viděli zásadovou pravicovou stranu, jsme situaci velmi snížili.
1: Ještě dopovídáme osud Miroslava Macka, aby se nám z toho příběhu nevytratil. Jak už jsme říkali, byl do roku 2001 místopředsedou ODS. V tom roce propukl další tak trochu skandál s Miroslavem Mackem a penězi, protože dostal 10milionovou odměnu za poradenské služby rakouské Erste při privatizaci České spořitelny. Miroslav Macek potom už z politiky definitivně odešel, psal pro Lidové noviny, psal na svoje webové stránky, věnoval se zahrádce a Petře, vrátím se k tomu, co jste říkal o Janičce, byl nakonec celkem tedy 3x ženatý.
0: Chrlil jednu knížku za druhou a měl toho svého viditelného Macka, jako antipod neviditelného psa, Ondry Nefa, no a tam mnoho lidí to rádo četlo a on byl mistrem takových velmi břitkých přirovnání a věd. On opravdu jako viděl věci velmi zostrat, což je politice důležité, a na druhé straně si nebral servítky. Jak jste se zmínil o ty Erste, protože byl v té době ve vysoké politické funkci, nastal povyk, to bylo prostě nepřípustné, nepřiměřené, tak on na volání, abych tak řekl z dola, uznal, že to asi není ono, a odstoupil z těch politických funkcí a pak už se vlastně do nich nevrátil.
1: Říká Petr Nováček, já dodám, že Miroslav Macek zemřel v květnu roku 2024, bylo mu 79 let. Petře, díky, že jste přišel do té speciální řady portrétů věnované politikům 90. let. Mějte se dobře a naslyšenou.
0: Já děkuju za pozvání, také se mějte hezky.
1: Technicky spolupracoval David Dibelka, dramaturgii pořadu měl na starosti Stanislav Winter. Hostem byl tedy Petr Nováček a s přáním všeho dobrého se z Českého rozhlasu Plus loučí také David Hertl.
3: Posloucháte 90kové léto na Plusu. návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Česká společnost byla v září roku 1992 rozdělena v názorech na zánik společného státu Čechů a Slováků. Část jich tuto myšlenku odmítala, část aktivně spolupracovala na jejím uskutečnění. Ty dramatické chvíle přiblíží teď repríza pořadu Archiv Plus.
4: Odmítání dělení státu, ale i způsob rozdělení jeho majetku, konflikt zájmů a také občan Václav Havel, tedy září 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
5: Archiv Plus.
6: Tikot pomyslné časomíry dramatu jménem Československo je slyšet stále silněji. Občané této země, jakož i její zástupci v parlamentních sborech, se předhánějí v argumentaci, zda to tikají hodiny pokojného rozpadu či záchrany, anebo jde o zlověstný zvuk časované bomby. Faktem je, že ke klidu taková atmosféra rozhodně nepřispívá.
4: Tak vypadala dobová atmosféra v tehdy ještě Československém rozhlase. Dělení státu mělo již svůj pevně stanovený harmonogram, který už byl pouze doplňován a zpřesňován. Přesto se řada občanů s rozdělením Československa nehodlala smířit.
7: Stalo se běžným zvykem, že naši občané, kteří se nyní už neobávají následků svých písemných a ústních projevů, se na nás obrací s podněty označovanými zpravidla jako trestní oznámení proti různým osobám nebo přesně neoznačeným osobám s tím, že v jejich jednání nebo projevech spatřují znaky určitých konkrétních trestných činů.
4: Hovoří prokurátor Vladimír Nechanický.
7: Tak se stalo i v záležitosti postupu vedoucích představitelů vítězných politických stran v minulých všeobecných volbách. Jelikož představitelé obou těchto stran se v podstatě, jak se zdá, dohodli na tom, že navrhnou federálnímu shromáždění, případně ostatním zastupitelským sborům zánik federace rozdělením na dva samostatné mezinárodně uznávané subjekty státní, spatřují podle jednoduchého označení v jejich jednání znaky trestného činu rozvracení republiky. Pro tento trestný čin, případně také pro trestný čin vlastizrady, v souvislosti s tím nám došlo již několik trestních oznámení. Pokud jde o trestný čin rozvracení republiky, většina autorů takových oznámení si neuvědomuje, že trestní zákon v paragrafu 92 odstavec 1 vyžaduje vedle úmyslu rozvrátit ústavní zřízení nebo územní celistvost, případně obrany schopnost republiky, případně zničení její samostatnosti, musí naplňovat ještě znak účasti na násilných akcích proti republice nebo jejím orgánům. Samozřejmě od samého počátku je zřejmo, že ani pan inženýr Klaus, ani pan doktor Mečiar se žádných násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům neúčastnili a proto pojmově o takový trestný čin jít nemůže. Podobně je tomu u trestného činu vlastizrady podle paragrafu 91 trestního zákona, kde zase k tomu, aby mohl být naplněn znak nebo znaky trestného činu rozvracení republiky, případně teroru, záškodnictví nebo sabotáže, by musel pachatel, československý občan, tento čin spáchat ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Je všeobecně známo, že oba představitelé vítězných politických stran své jednání nečiní ve spojení s žádnou cizí mocí, s žádným cizím činitelem, čili ani v tomto případě nemůže jít o naplnění trestného činu vlastizrady podle paragrafu 91 trestního zákona.
4: Snahy o udržení společného státu neměly ovšem pouze podobu trestních oznámení.
6: Vyhověli jsme v žádosti zástupců iniciativy petičního výboru za společnou budoucnost profesora Jiřího Hájka a Milana Taraby, kteří nás navštívili v redakci. Jejího předsedy Vladimíra Frejlicha jsme se zeptali, co tato aktivita obnáší.
8: Tato aktivita vznikla řádově asi před měsícem, sdružuje celkem 23 občanských iniciativ. Vycházíme ze základního pojetí, že v demokratickém státě věci existenční, které se týkají všech občanů, by měly být řešeny ústavní cestou, demokratickou cestou, tudíž referendem. Mezi iniciativami je řada osobností veřejného života. Za příklad bych mohl jmenovat pan profesor Švejcar nebo zde přítomný pan profesor Hájek z oblasti umělecké, třeba s mistr Miloš Kopecký, ze slovenské strany mistr Labuda, nebo z univerzitní oblasti profesorka Kučerová, pan docent Bayer nebo profesor Bukovský.
6: Nicméně přesto bych se chtěl zeptat, vzpomeňme nedávné akce za společný stát, která shromáždila přes 2,5 milionu podpisů, ty skončily ve federálním shromáždění a výsledek byl takový, jaký byl. Není při změněné situaci, kterou dneska jistě ani vy nemůžete popřít, tato aktivita trochu donkichočtinou? Počítáte, že federální shromáždění tentokrát bude akceptovat vůli petice, kterou shromažďujete?
9: No, já se domnívám, že takovým určitým symbolem bylo páteční zasedání federálního shromáždění, kde právě těch 10 000 podpisů a 10 000 stanovisek podporuje poslance v tom, aby skutečně ta cesta byla ústavní a před historií obhajitelná. Budou-li občané chtít rozdělit stát a hledat formu společného soužití, pak je to naprosto v pořádku. Podle našeho názoru je velice důležité hledat formy společného soužití, neupírat Slovákům názor na svrchovanost, ale hledat formy, jak třeba na základě maastrichtských dohod tyto věci upravit.
4: Václav Havel byl v září 1992 po své červencové abdikaci pouze prostým občanem. Po dvouměsíčním mlčení se však v této době začal prostřednictvím médií znovu objevovat ve veřejném prostoru. Následující ukázky pocházejí z exkluzivního rozhovoru poskytnutého Havlem Československému rozhlasu.
10: To znovu získání jakési prestiže, respektu, zájmu je bezprostředně závislé na způsobu, jakým se náš stát rozdělí. Musí to být způsob elegantní, důstojný, právní, čistý. Musíme jaksi předvést, že i takovouto složitou operaci lze provést bez chaosu, zmatku občanských konfliktů. A přiznám se, že to mi dělá v tuto chvíli jako občanovi hlavní starost, že jestli jsem se vnitřně vyrovnal s tím faktem, že Československo nebude a že budou státy dva, pak nyní s jakousi velikou starostí sleduji ten způsob, jak se to stane, a občas mám pocit, že to nebude, že to nemusí být tak úplně elegantní a tak úplně čisté, tak úplně, řekl bych, profesionální, jak by to mělo být.
4: Václav Havel v rozhovoru pro Československý rozhlas hovořil také o jednom svém tehdy hojně citovaném výroku.
11: Asi není náhoda, že jste se po delší době opět objevil ve veřejném životě, v televizi, teď i v rozhlase. A já bych se ráda zeptala, jestli to je součást vašeho tolik anoncovaného plánu a že zřejmě tedy nezůstane jenom u těchto televizních či rozhlasových vystoupení.
10: No, já jsem kdysi v hovorech zván na nějakou otázku odpověděl, že mám svůj plán. To je věta, kterou jsem v mládí, asi když mě bylo 10 let, četl v projevech Benešových a zvláštním způsobem mě fascinovala a říká mi v nejrůznějších souvislostech. Moje žena se například mě zeptá, jak chceš dosáhnout to, abys tak brzo vstal, když nemáš budík, a já řeknu, mám svůj plán a tak, že a neprozřetelně jsem tuto větičku, tento svůj takový slogan použil v těch hovorech a vzniklo z toho jakési domnění, že mám plán ve smyslu nějaké tajné zbraně, který jednoho dne vyjevím a všechny překvapím a kterým všechno vyřeším. Tak tomu samozřejmě není. Já jsem samozřejmě měl pouze určitý plán, co chci v nejbližší době dělat a ten není ničím tajemný, není žádným univerzálním klíčem, který náhle vytáhnu a šokuji tím svět. Byl to prostě plán, že odstoupím za určité situace, především až dostane federální vláda důvěru parlamentu, což jsem, jak víte, udělal. To byl jaksi první bod mého plánu. Druhý bod mého plánu byl, že 2 měsíce si dám takovou pauzu, kdy si trochu odpočinu, získám jakýsi odstup, jak od toho svého úřadu, tak od toho každodenního politického dění. Pár věcí si promyslím a potom se určitým způsobem vrátím do veřejného života a promýšlel jsem si, jakým způsobem, že a takový jakýsi úvodní vystoupení bylo teda ten rozhovor s panem Přidalem a nyní se budu objevovat ve veřejném životě častěji.
4: Místopředseda federální vlády Antonín Baudyš rozebírá způsob rozdělení majetku federace.
12: K tomu, aby proběhl pokojným a legálním způsobem, je však potřeba přijmout několik důležitých zákonů. Jedním z nich je i zákon o dělení majetku federace mezi republiky. Jeho zásady schválila na středečním zasedání federální vláda a důležité je především to rozhodnutí dělit majetek na teritoriálním principu, a to v poměru 2:1 ve prospěch České republiky. Takto stanovený poměr však nemusí být přijat všemi důležitými politickými silami. Jaký je na to názor místopředsedy federální vlády Antonína Baudyše?
13: Zatím jsou známy základní obrysy toho zákona. Musíme si totiž uvědomit, že žádná vláda v minulém období nestála před takovýmto úkolem dělení majetku. A pokud má všechno proběhnout, abych tak řekl, legálně, ústavně, je to velký problém. Máme tedy základní principy. Spočívá to v prvé řadě tedy na teritoriálním dělení, na dělení dalšího majetku 2:1 a pak na dělení specifického majetku, zvláště toho, který je v zahraničí. Domnívám se, že bude obecná shoda na poměru 2:1, i když já za svou osobu musím říci, že se mi zdá tento poměr značně nevýhodný pro Českou republiku s ohledem na to, jak Česká republika v minulosti přispívala a jak čerpala z federálních zdrojů. Ale nutno říct, že tento zákon o majetku, dělení majetku, má výsostně politický charakter a těžko v něm hledat něco, co by se dalo nazvat spravedlnost.
12: Hovořili jsme o určitém způsobu dělení majetku federace. V této souvislosti je také důležité řešení aktiv a pasiv zahraničí.
13: Tu otázku je nutno rozdělit vlastně do několika okruhů. U některých peněz se ví přesně, odkud kam šly, kdo a jak je používal, čili tam je jednoznačně možno určit toho, kdo bude příjemcem nebo kdo bude plátcem. Ale samozřejmě třeba u takových peněz, jako jsou peníze z toho standby fondu na vnitřní směnitelnost, tam je to dělení složitější, takže bude i řada majetku, který se velmi těžko diagnostikuje, odkud, kam, jak, ale obecně lze říct, že je možné pověřit některý bankovní ústav správou, takže pak takovéto předem nerozlišené peníze je možno v dohodnutém poměru dělit. Čili když přijde nějaká splátka zvenku, no tak banka prostě dá na jednu stranu 2 koruny, na druhou stranu korunu, nebo když se má provádět nějaká splátka ven zase, no tak prostě Čechy dají 2, Slováci 1, ale tím už vlastně říkám ten poměr 2:1, když znovu říkám ten poměr, nemá se spravedlivostí co dělat, je to jenom otázka politické dohody.
5: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
4: Těsně po volbách byla publikována kniha rozhovorů Jany Klusákové se sociologem a v té době už bývalým politikem Fedorem Gálem.
14: Vy prý jste známá, paní doktorko, tím, že kladete otázky, jak se říká, pod pás, takzvané podpásovky.
15: Nikoliv, pouze na tělo, zásadně na tělo. A musím říct, jak jsem se seznámila s panem Gálem, protože to stojí za to. Znala jsem ho jako většina spoluobčanů z obrazovky, z novin a tak dál. A telefonicky jsme si dali schůzku u Filozofické fakulty v Praze. Pan Gala se ptal, jak vás poznám. Já jsem si říkala, s tím si nedělejte starosti, já poznám vás a v určenou hodinu se tam blížím a vidím, jak kolem pana Gala obíhají dvě ženy. Myslela jsem si, že jsou to nějaké jaksi jeho blízké ženy, byly to pouze obdivovatelky. A tohle to se dálo po celou dobu, kdy jsme kráčeli od Filozofické fakulty do Celetné na katedru politologie, kde docent Gal pracuje, protože neustále k němu přicházeli nějací cizí lidé a česky nebo slovensky mu říkali, že mu chtějí aspoň stisknout ruku. A takhle ta knížka začala, že jsem se ptala, kde jsou na něj lidi hodní a kde jsou na něj méně hodní.
14: Jak to vidí oběť, doktorky Klusákové?
16: Já jsem skutečně popisal spoustu textů od novembra do teraz, ale byly to texty tak na poli odborné, velmi těžko komunikovatelné do široké veřejnosti a naozaj som strašne rád, že som sa toho novinárku, ktorá dokázala formulovať otázky a spracovať odpovede tak, že vznikla kniha čtivá, napínavá, že to nie je príbeh o politike, ale že to príbeh o ľuďoch a o každodennom živote, o veciach, ktoré sa nás týkajú. Dodnes ľudia nevedia, jak to vlastne bolo s Vladimírom Mečiarom, aký je vlastne vzťah medzi ľuďmi, ako je Milan Kňažko, Jan Budaj, ja, ľudia, ktorí zakladali VPN-ku. A jaký sú to vlastne ľudia mimo obrazovku, mimo média, v každodennom živote, aké vášne nimi hárajú a prečo sa pustili do konfliktov, ktoré mnohokrát dokázali zneurotizovať celú spoločnosť.
17: Ja mám k tomu takú jednu vec. V pátek prišli dva Češi žijící v Americe, koupili si každý jednu tú knížku a říkal, ešte žije ten Gal? Kdyby toto vyšlo v Americe, tak druhý den ho někdo odstřelí.
15: Tomu já mám malou poznámku, že kdyby toto vyšlo v Americe, milý Pavle Primusi, tak já jsem milionářka. To je rozdíl mezi Amerikou a námi.
4: Skvělé rozhlasové komentáře publicisty Jiřího Ješe mají jednu velmi nedobrou vlastnost. Obtížně se z nich vybírají kratší ukázky a celé příspěvky jsou pro náš pořad zpravidla příliš dlouhé. Tentokrát jsme však kratičkou ukázku přece jen vybrali.
18: Když mi slovenský přítel řekl o jednom politikovi větu a on kecá a kecá, ptal jsem se sám sebe, které dva různé národy by se tak stejně jadrně dovedly vyslovit i v lidovém slengu.
4: Konflikt zájmů. Tento problém se u nás řešil již před 25 lety. Fundovaný rozklad podal v jedné rozhlasové diskusi Pavel Rychetský, tehdy místopředseda občanského hnutí.
19: Ten problém, etický problém, který ve většině zemí už je i právním problémem konfliktu zájmů, je prostě problém spojený s exkluzivitou jistého postavení ve státních službách a se snahou zabránit vyzneužívání této exkluzivity. Týká se tedy fakticky jenom dvou okruhů občanů. Týká se státních úředníků a týká se ústavních činitelů. Těch, kteří vykonávají některé významné ústavní funkce, ať už to jsou poslanci nebo členové vlád. A tou exkluzivitou, tou se myslí v podstatě tři okruhy věcí. Za prvé jejich exkluzivní právo na informace, přístup k informacím. V některých případech jsou jedinými, kdo mají přístup k jistým informacím. V některých případech jsou přinejmenším těmi, kteří mají první ten přístup. Ale ta exkluzivita spočívá i v něčem jiném. V tom, že se podílejí na rozhodování. Že nejen, že mají přístup k informacím, ale oni dokonce rozhodují. Ať už obecné věci, oni třeba přijímají zákony, nebo rozhodují zejména v dnešním období o tom, komu bude v privatizačním procesu prodán nebo nebude prodán některý podnik a podobně. Třetí stránka té exkluzivity je spojena s vlastním existencí té funkce. S faktem, že někdo je třeba členem vlády. Už tento fakt je totiž zneužitelný i v obchodních, i v ostatních stycích.
4: Ochrana spotřebitele byla na počátku 90. let velmi frekventovaným rozhlasovým tématem. Vybraná ukázka ze 14. září je aktuální i dnes.
20: Naše klubové vysílání zahájíme rozhovorem s ředitelem odboru ochrany spotřebitele Federálního ministerstva kontroly Vladimírem Strakou, jak se vyspělé země chovají v méně vyspělých zemích, když jde o oblast ochrany tamnějších spotřebitelů.
21: Přístupy vyspělých zemí nebo třeba i přístupy Evropského společenství jsou v podstatě sobecké, se dá říct, sobecké vůči ostatnímu světu. Typickým příkladem je v rámci léčiv postup americký, kdy Američtí občané cestující do zemí třeba třetího světa nebo do ostatních zemí jsou upozorňováni, které americké léky nemají kupovat, protože ty léky mají jinou kvalitu, kvalitu, která neodpovídá přísným americkým zákonům. Ale o těchto lécích místní úřady těch zemí informovány nejsou. Takže to je velice zajímavé, pro nás trošku i poučné a je to, dá se říct, sobecké. Druhý příklad je, v zemi Evropského společenství mají systémy o výskytu poškození občanů prostřednictvím spotřebního zboží, systém EHLAS zkrátka. V rámci toho systému oni sledují v nemocnicích jednotlivé případy zranění. Zjistili, že přibližně 50% případů, které jsou léčeny, vzniká právě v domácnostech stykem se spotřebním zbožím a podobně. Tyto informace mají, používají pro vlastní potřebu. Z nich samozřejmě usuzují potom na nebezpečnost některých typů výrobků nebo na některých konkrétních značek, konkrétních výrobků. Pokud byl projeven z naší strany zájem o tyto informace, protože samozřejmě by to pomohlo i nám, abychom nenakupali v této zemi nebo abychom spotřebiteli upozorňovali, které výrobky koupit nemají, tak příslušní zástupci prohlásili, že by zbytečně vytvářeli paniku. Je to samozřejmé, protože oni tímto způsobem také chrání svůj průmysl, který není schopen takové výrobky uplatnit třeba na trhu evropské dvanáctky, ale snaží se uplatnit někde jinde.
4: Na závěr pak trochu hořký příspěvek rozhlasového reportéra z Košic Jána Béra.
0: Vybrat se na cestu z Prahy do Košic v noci, pokiaľ nie ste profesionálnym vodičom, je ozaj dobrodružstvom. Ak ide o niektorý z víkendových dní, platí to dvojnásobne. Predovšetkým dobre sa nabalte jedlom i pitím, lebo občerstvovacie útulky popri diaľnici vás nemusia vždy uspokojiť. Presvedčil som sa o tom najprv zhruba na 50. kilometri diaľnice za Prahou, niekoľko kilometrov od známeho naháča. Ešte nikdy v živote som nepil skromnú bledohnedú inštant kávu za menej skromných 11 korún. Rezne na veľkej kôpke tiež nevyzerali vábne. Ak by sa na olympijských hrách súťažilo o čo najtenšie odrezané rezne, tie, ktoré som tu videl, by iste získali zlatú medailu. Nikto ma však k ničomu nenútil a tak som sa presunul v onú noc zo soboty na nedeľu ďalej smerom na Brno. Hoci motorest 9 křížu je známy, predsa len som ho minul. Zaregistroval som oznamovaciu tabuľu zhruba 10 kilometrov pred ním, no oznamovacie návestie kilometr pred ním chýbalo a tak som už potom nestihol pribrzdiť. Mojou ďalšou skúsenosťou sa stala pár kilometrov za Brnom známa rohlenka. Tu nemožno protestovať voči kvalite. Prevádzka je celonočná a dostatok jedál poskytuje samoobslužná jedáleň, ale aj menší šnek s minútkami. Uvažovať tu možno iba o cenách. Ide totiž o typ hromadného stravovania, takže predsa len iste by to ekonomicky vychádzalo, keby boli o čosi miernejšie. Nevidím však tento problém na diaľnici ako trvalý. Treba sa len s väčšou vervou pustiť do podnikania, lebo práve pri diaľnici je stále priestoru dosť a bude tu ešte dlho zaručený zisk. Pravda, keď tu bude viacej možností, nebude tu možnosť určovať si tie ceny, ktoré prevládajú.

0: situácii sa ocitne vodič amatér, ak pred nočnou púťou z Prahy do Košíc precení svoje sily a rozhodne sa cestu prerušiť, s úmyslom prenocovať. Na diaľnici som nemal šancu, všetko bolo obsadené. O okolí Brna nehovoriac, tam totiž zaúradoval brňanský veľtrh a tak boli obsadené až po Uherský Brod aj súkromné penzióny. Zostala nádej, že situácia bude lepšia na Slovensku. Bol to však môj osobný omyl. Motel v Dubnici nad Váhom bol po celú noc zatvorený, hoci bol otvorený. Takže ani neviem, či v ňom mali voľné postele. Vo väčšine motelov už od Trenčína i na tom Dubnickom bola tá istá chyba. Chýbalo totiž čosi podstatné, zvonček na dverách. Podľa tohto zdanlivého detailu možno pokojne konštatovať, že Slovensko ešte neotvorilo dvere Európe či svetu do Korán. Výnimkou bol motel Holica pred Považskou Bystricou. Tu mali dvere otvorené do Korán, ale azda hlavne preto, že im v recepcii chýbala recepčná. Naveľa po hlasitej reči s kolegom sa však na prízemí zobudila správkyňa objektu. No, akáže to správkyňa, keď nemala kľúče od voľných izieb. Toto všetko sa udialo ráno okolo 4:30. Nuža nám sa veru nechcelo čakať na ďalšiu recepčnú službu v moteli Holice, ktorá mala nastúpiť až o 16:00 hodine. Nevyspatých nás napokon pritúlil hotel Manín v Považskej Bystrici. A aby ten dojem zo Slovenska nezostal tak čierny, do síta sme sa najedli a napojili v motoreste Starý Mlyn pár kilometrov pred Levočou. U málo ktorého súkromného majiteľa takéhoto zariadenia narátate ešte večer 30 minútkových či 17 hotových jedál a medzi nimi aj klasické brinzové halušky, ktoré treba v mnohých slovenských súkromných či štátnych reštauráciách dnes ozaj ťažko hľadať.
1: V cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad Doba dělení, věnovaný září 1992. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
3: Místo činu. Otisky kriminalistiky v minulosti i současnosti. Co je podstatou mechanoskopie a kdo jí dal základ? Čím se zabývají odbor kriminalistické techniky a expertíz a kriminalistický ústav? Poslouchejte dnes po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
6: Životy bratří Kennedyových jsou si vlecčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
5: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
6: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
5: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
7: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
7: Evropská unie ode dneška zpřísňuje podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Při ruských balistických útocích na Kyjev zemřela žena. Hasiči včera zasahovali u několika rozsáhlých požárů. Klidné středeční ráno u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ode dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí pouze pro nové žadatele. I tak to podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet příchozích o desítky procent. V Česku teď podle údajů jeho rezortu žije necelých 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. V posledním týdnu jich přišlo zhruba 800. Při ruských útocích na Kyjev zemřela žena, 12 lidí je zraněných, informovala o tom tamní městská vojenská zpráva na síti Telegram. Starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko informoval, že v Holosovijském okrese se zřítila budova a pod jejími troskami můžou být lidé. Zasažené jsou i další oblasti metropole. Kličko obyvatele varoval před pokračujícími útoky a vyzval je, aby zůstali v krytech.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V Česku včera hořelo hned na několika místech. Všechny požáry už mají hasiči pod kontrolou. Kvůli suchu a horku, ale dál platí v části republiky výstraha.
8: Na několik hodin zaměstnal hasiče požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Odpoledne k němu vyrazilo 31 jednotek, pokračuje mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
9: Hořily nám keře, suchá tráva, požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, dále se požár rozšířil na přilehlé chatky.
8: Na místě už jednotky dělají dohašovací práce. Pod kontrolou je i požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. Hasiči tam použili těžkou techniku, aby v hromadách odpadu našli skrytá ohniska. Plameny zachvátily skládku i na Sokolovsku. Večer se jí podařilo uhasit. A k zásahu vyjížděli i hasiči na Šumavě, hořelo tam 6 hektarů lesa a louky u obce Nezdice. Josefína Báčová, Český rozhlas.
7: V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Dopoledne ji do kolejiště, kousek od sochy svatého Václava, položí zástupci Sdružení Nového města Pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Stát má 1 miliardu a 240 milionů korun. Hotová má být v příštím roce. Teď pohled na silnice, na dálnici D1 z Prahy do Brna. Opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 70. kilometru jsou na dálnici roztrhané kusy pneumatiky a vybočuje se. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště. Na 2. kilometru je omezení a kolona má asi kilometr od sjezdu na Kněževé. Ze 3. kilometru se zdržíte 5 minut. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most u sjezdu na Radlickou stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto a vybočuje. A Bekbelské, kde se jezdí jedním pruhem, se jede pomalu v Novopatské z Černého mostu, zdržení 10 minut a 10 minut se jede i Bekbelské z Letňan k Novopatské. Dobře, dojeďte. Dnes bude slunečno, místy až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami a s teplotami až do 40 stupňů. Tolik zprávy, teď už repríza Interview Plus.
10: Ve španělské exklávě Ceuta stále zůstávají stovky migrantů z Maroka. Vláda v Rabatu viní z nastalé situace šíření dezinformací a pašerácké gengy. Skutečně jsou schopni během jednoho dne zorganizovat přesun 10 000 lidí. Zvládne situace španělské úřady a jak by se z toho měla poučit Evropská unie? To nás bude zajímat v dnešním Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
10: A mým hostem je dnes ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Vítejte.
11: Dobrý den.
10: Ministři vnitra unijních států dnes jednají ohledně situace v Ceutě. Co od toho očekáváte?
11: Já od toho asi neočekávám nic zásadního, protože to migračním tématu je velmi těžké na úrovni evropské najít shodu. Co bych doufala já, že se bude více mluvit o nějaké spolupráci a podpoře, což ale neukazují ty reakce na ten incident v Ceutě.
10: Myslíte podpoře Španělska?
11: Podpoře Španělska, podpoře členských států navzájem právě v těch situacích, kdy řeší nějaký problém, ale jak jsme viděli, není to ten trend, který většina členských států tedy zaujala vůči Španělsku.
10: No, lze se na tu situaci, která nastala minulý týden v Ceutě, dívat jako na jednorázovou akci nebo na trend, který se může opakovat?
11: To asi uvidíme ještě. Já to spíš vnímám jako v tuto chvíli jednorázovou akci, ale na druhou stranu ty situace, kdy dochází k nějakým incidentům na vnější hranici Evropské unie, se stává.

0: Unijních států se dnes budou zřejmě na tom jednání vyslovovat pro vyloučení Španělska ze šengenského prostoru, což není úplně možné. Když říkáte, že by mu měli nějakým způsobem ho třeba podpořit, myslíte si, že by to ho měli podpořit bezpečnostně, poslat mu tam třeba nějaké další posily, nebo jakým způsobem?
1: No, myslím si, že to záleží na to, v jaké konkrétní situaci se ten stát nachází. Myslím si, že v tomto případě, kdy Španělsko poměrně se zdá vědělo, co se k tomu nějakým způsobem aktivně postavilo a aktivně se k tomu staví, tak možná tu podporu administrativní, logistickou a podobně bezpečnostní nepotřebuje, ale podpořit například tu jednotu Evropské unie, že tedy stojí ty členské státy navzájem za sebou. A záleží vždycky na té konkrétní situaci, ale to, co dlouhodobě, po čem třeba volá Kypr, Malta, Řecko, je tedy to, že potřebují podporu v tom, aby ti žadatelé o azyl byli rozmístěni rovnoměrně na ty další členské státy.
0: Mnohá média popisují tu situaci ve španělské exklávě jako migrační krizi. Je to správné označení, když to trvalo, řekněme, necelé dva dny?
1: Já si domnívám, že ne, ale zároveň samozřejmě je to velmi viditelný incident, který bych řekla tu krizi a ty pocit obav vzbuzuje v těch obyvatelích jednotlivých členských států. A důvodem je podle mě z jedné strany to, jakým způsobem o migrantech a migraci komunikujeme dlouhodobě a především pravicové vlády vykreslují tu velkou hrozbu, která migrace sebou nese, ale a vlastně sekuritizují ten problém, bavíme se vlastně pouze o té bezpečnosti a nedostatečně se mluví o všech dalších dopadech migrace, o tom, že to je prostě nějaký postaletí fungující fenomén, lidé migrují Evropané ostatně. Neznamená to nezbytně a nutně pouze bezpečnostní hrozbu a tím pádem vlastně vzniká ten pocit té krize. A zároveň do toho vstupují, bych řekla, i ty další dezinformační narrativy toho, že se ten bezpečnostní problém jakoby zvyšuje a rozkládá to tu společnost. To neporozumění, které ve společnosti, bych řekla, pociťujeme v mnoha tématech, tak v migraci samozřejmě, bych řekla, od roku 2015 významně.
0: Řekla byste, že španělské úřady zvládly dobře tu nastalou situaci? A připomenu, že hned ve čtvrtek tam posílali armádu.
1: Já to asi nedokážu hodnotit ze své pozice. Myslím si, že to také uvidíme do budoucna. Celá ta situace se musí vyšetřit. Zemřelo tam více než 80 lidí, přes 70 na té španělské straně, další úmrtí jsou na té marocké straně, takže je to vlastně tragická situace, která tam nastala a uvidíme. Určitě je zřejmé, že Španělsko vlastně aktivně k tomu přistupuje, aktivně i komunikuje poměrně srozumitelně vůči jak evropské veřejnosti, tak španělské veřejnosti. A vzhledem k tomu, že se ten problém, ta situace neeskaluje, tak mé hodnocení je spíše pozitivní. Pokud lze pozitivně hodnotit situaci, která je podle mého názoru od počátku špatně, jak je nastavený celý migrační systém.
0: No, vzhledem, my se k tomu určitě, k tomu nastavení migračního systému také dostaneme. Vzhledem k tomu, že se u ta španělská exkláva, ale není tedy v šengenském prostoru, platí pro ní ve vztahu k příchozím migrantům nějaká jiná pravidla než v Evropské unii?
1: Trochu ano, myslím si, že pro posluchače důležité, aby se podívali na mapu, kde Ceuta je, že tedy v Africe a to je vlastně také trochu symbolické, že se tady dramaticky bojíme lidí, kteří přicházejí, kteří ale vlastně jsou jakoby na svém území, pokud se na to díváme tím pohledem
0: geografickým.
1: Platí tam trochu jiná pravidla v tom, že to tedy není vstup do šengenského prostoru, to znamená, že lidé, kteří vstupují do Ceuty, tak jsou kontrolováni na vstupu a potom vlastně i na tom v úvozovkách výstupu, tedy v situaci, kdyby odjížděli, ať už odlítali nebo odjížděli po moři na pevninské Španělsko. Takže tím pádem ten systém je trochu jiný a zároveň tam vlastně ta možnost té žádosti o mezinárodní ochranu je poměrně omezená. To vlastně znamenalo i to, že ti lidé se velmi rychle vrátili zpátky, prostě proto, že zjistili, že nemají možnost pokračovat do Evropské unie.

0: a i po překonání tedy té hranice.
1: A myslíte, žádost o mezinárodní ochranu je pro ně složitá vzhledem k tomu, že přicházejí z Maroka?
0: Vzhledem k tomu, že přicházejí z Maroka, vzhledem k tomu, že jakým způsobem vlastně překročili tu hranici a tam, pokud by se vedlo to hraniční řízení, tak velmi rychle.
1: Zhruba 48 tisíc lidí se už Seuty vrátilo dobrovolně do Maroka. Myslíte si, že tito lidé, že to skutečně bylo dobrovolné? Co je čeká doma?
0: Asi záleží na konkrétní situaci. Věřím, že jsou mezi těmi lidmi lidé, které nečeká nic dobrého. Můžou tam být lidé, kteří jsou doma pronásledováni, kteří prostě nemají žádné finanční prostředky, jsou v nějakých jiných složitých situacích, takže to se dá o takovém množství lidí velmi těžko říct. Nepředpokládám, že by Maroko nějakým způsobem přistupovalo k jejich stíhání nebo perzekuci čistě z tohoto důvodu. Ale samozřejmě nikdy nevíme, nastat to může. Ten návrat v úzovkách dobrovolný, samozřejmě, že byl v úzovkách dobrovolný. Ti lidé měli úplně jiný migrační cíl, který se jim nepodařilo splnit, ale okolnosti byly takové, že ten odchod pro ně dával větší smysl, než to, aby tedy tam se pokusili zůstat anebo byli nuceně navraceni.
1: Co bude teď s těmi stovkami až tisíci, kteří ještě ve španělské exklávě zůstávají?
0: To myslím uvidíme teprve. Uvidíme, jak se k tomu postaví právě v případě nějakých žádostí o ochranu, jestli tam budou zahájena nějaká řízení, jakým způsobem na to budou nahlížet soudy. Těžko se mi to teďko hodnotí, i protože vlastně ta přijímací střediska případně v Ceutě vyhlásila, že jsou úplně plná, takže jakým způsobem ta situace bude ze strany Španělska řešena, to teprve budeme sledovat, bych řekla, v dalších týdnech.
1: Ale určitou šanci, že se nakonec dostanou na pevninské Španělsko do šengenského prostoru, mají.
0: Já si myslím, že velmi minimální, ale velmi bych doufala, že lidé, kteří tam jsou opravdu pronásledováni z důvodů, o kterých evropské právo říká, že bychom měli jim udělit ochranu, mezinárodní ochranu nebo doplňkovou ochranu, takže jejich žádost posouzena bude a že tedy to právo, které jsme si sami definovali a které vychází z mezinárodních závazků Evropská unie, potažmo Španělsko, dodrží a v takovém případě by měli šanci se tam dostat. Ale může to být třeba i z humanitárních důvodů. Může to být lidé, kteří jsou obětí obchodu s lidmi a tam prostě jsou potom situace, kdy ta pomoc je humánní, logická, ale i právně zakotvená.
1: Český rozhlas má v tuto chvíli reportéra na Ceutě a někteří z těch příchozích mu popisovali, že si nemohli na místě obstarat základní potřeby, protože tamní obchody z obav o svou bezpečnost zavřeli. Je povinnost úřadu se o ty lidi nějakým způsobem postarat?
0: Evropské právo to říká, že v případě tedy, že tam je zahájena nějaká procedura nebo v případě, že by byli umístěni do nějakého zajištění, takže jsou nějaké minimální standardy, kdyby ta povinnost se o ně postarat vznikala opravdu v těch základních potřebách, aby měli kde spát, aby měli co jíst, aby byly vlastně ošetřeny nějaké základní lékařské potřeby, to znamená základní lékařské ošetření, případně lidi, kteří jsou v traumatu nebo v nějakém těžkém kolapsu, tak aby o ně bylo postaráno.
1: Takže je možné, že se ukáže, že tomuto právu nebylo tedy, že o ně nebylo postaráno. Pak, že se to bude vyšetřovat.
0: Ano, zároveň tam záleží, jestli vlastně došlo k tomu kontaktu, k té možnosti, aby vůbec nějaké řízení bylo zahájeno a tím vlastně vznikla ta povinnost. Takže ano, a já předpokládám, že když se to bude vyšetřovat a asi se to vyšetřovat bude, tak prostě dojde k tomu, že některá pochybení tam nastanou. Je to prostě nějaká krizová situace. No.
1: Hostem Interview Plus je dnes ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Španělská média informovala o tom, že údajně tamní tajné služby, tedy španělské tajné služby, věděly, že se ten masový příchod migrantů chystá a informovali o tom také ministerstvo vnitra. Dá se říct, že tedy tyto složky selhaly, že tomu šlo nějak předejít?
0: Já nejsem bezpečnostní expertka, nedokážu na to odpovědět. Já si myslím, že je velmi těžké něčemu takovému předejít, i proto, že vlastně v těch migračních a hraničních situacích jsou vždycky minimálně dva státy, nejli více, které nějakým způsobem ne vždycky úplně chtějí spolu spolupracovat. A já neříkám, že se to stalo tady v tomto případě, ale to téma takzvané instrumentalizace migrace, tedy že migrace a migranti především jsou využíváni k nějakému mocenskému politickému boji v uvozovkách, to vidíme. Máme s tím zkušenost. To, co to sebou nese, je, že umírají lidé, že se vlastně zneužívají ti nejzranitelnější k tomu, že si ty státy mezi sebou vyřizují nějaké své zájmy. A už jsem zmiňovala tu polsko-běloruskou hranici, tam se o tom hodně mluví. Může to být případ i tady určitých zájmů, které, politických zájmů, které má Maroko, Alžírsko, Španělsko a tak dále.
1: No, jsou pašerácké gengy schopné zorganizovat během jednoho dne zhruba nebo více než 50 tisíc lidí, aby se posunuli a přešli hranici?
0: Zase, těžko se na to odpovídá. To, co v těchto situacích a na těchto místech vlastně vidíme, je, že jsou tam, že tam je velmi mnoho různých aktérů, kteří nějakým způsobem velmi často kořistí na těch migrantech, kteří prostě mají nějaký omezený způsob, jak jednat a jak se dostat do toho státu, kam se dostat chtějí, nebo do bezpečí. A může tam dojít k určitým synergiím. A víme, že migranti a migrantky obecně více věří informacím ze sociálních sítí, neoficiálním informacím vlastně z těch komunit, případně i od těch pašeráků, než od těch oficiálních. Takže nějakým způsobem je asi možné si představit, pokud se sejdou všechny tyto různé informace, dezinformace dohromady, že to prostě nějakým způsobem může zvednout poměrně vysoký počet lidí, kteří tam třeba dlouhodobě už žijí, čekají na tu příležitost.
1: Když říkáte ale, že tam je vlastně ve hře několik aktérů, to znamená, že třeba bez tolerance marockých úřadů by to nemuseli zvládnout ten přechod?
0: Je samozřejmě otázka, jakou roli v tom marocké úřady hrály. Jestli to byla role aktivní, pasivní, anebo prostě na to nebyli připraveni.
1: No, přinejmenším teď spolupracují tedy v posledních dnech se španělskými úřady. Vy už jste zmiňovala ty sociální sítě a připomenu, že příchozí lidé se svěřovali tamním novinářům, že se nechali ošálit, tedy příspěvky na sociálních sítích, které informovaly o otevřených hranicích do Španělska. Lze proti těmto aktivitám, pašerákům, tedy aktivitám online, nějakým způsobem postupovat?
0: Já si myslím, že dlouhodobě vidíme, že ta politika toho odrazování a zavřených hranic prostě dobře nefunguje. Může samozřejmě se vést nějaká protiinformační kampaň, která moc nefunguje, protože prostě ti lidé nevěří těm státům, které vlastně jim v tom brání, a ta důvěra je asi pochopitelná. Obecně přicházejí ze zemí, kde se s těm vládám a státům moc nevěří. Podle mého názoru by ta cesta, která by ulehčila tuto situaci, byla otevřít nějaké legální cesty migrace. To, aby lidé, kteří vědí, že na tom evropském trhu práce najdou práci, bohužel na tom nelegálním, protože legálně se vlastně jim postoupit nepodaří, tak ta příležitost tam je, tak ji chtějí využít. A pokud bychom nastavili otevřenější cesty legální, jak z hlediska práce, studia, tak ale i z hlediska třeba humanitárních nějakých specifických víz pro lidi, kteří jsou v ohrožení a kteří jsou pronásledováni a nemuseli by podstupovat tuto cestu, tak by to vlastně mohlo ulehčit vlastně tom tlakům na těch hranicích. Samozřejmě to nezmizí nikdy, vždycky budou nějaký lidé, kteří tam nevejdou, nebo Evropa prostě ty počty lidí stanoví nižší, ale mohlo by to znamenat, že ten tlak bude mnohem nižší a že se budeme bavit o méně lidí, kteří umírají po té cestě, ale i o těch, kteří nelegálně vstupují.
1: No, Španělsko se v těchto dnech stává terčem kritiky některých evropských pravicových vlád i za to, že tedy připravuje plán na legalizaci pobytu 500 000 příchozích migrantů. Má proto Madrid vybudovaný funkční systém?
0: Tak Španělsko vlastně vyhlásilo takzvanou regularizaci, což byla vlastně, je to nástroj nebo možnost zlegalizovat si pobyt pro lidi, kteří ve Španělsku pobývali minimálně 5 měsíců, a to před 1.1.26, takže to určitě nedopadá na ty, kteří přicházejí v roce 2006, a byly tam určité podmínky stanovené. Ono má na to vybudovanou infrastrukturu na to, aby zvládlo tu regularizaci nějakým způsobem v nějakém čase, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že ti lidé na území Španělska jsou, žijí, pracují, často jsou díky tomu, že nemají ten pobyt právě vykořisťováni v práci, nachází se jako ve složitých situacích, jsou to třeba smíšené rodiny, kde vychovávají děti a děti nemají pobyt, nebo jeden z těch rodičů nemá pobyt. Tím pádem neodvádějí daně, nepřispívají do těch systémů a vlastně je to pro ten stát velmi nevýhodné. To jsou věci, které jsou spočítané. Pro stát je vždycky výhodné vědět, kdo je na tom území, mít toho člověka identifikovaného a chtít po něm, aby přispíval do státního rozpočtu. Takže a zároveň samozřejmě jak Španělsku, tak mnoha vlastně všem členským státům Evropské unie chybí pracovníci. Tím pádem vlastně je to logická cesta, kterou by se měli vydat. A bohužel zdá se, že pouze Španělsko má tu odvahu to učinit.
1: No, jak má vybudovaný ten nebo propracovaný ten systém v tom ohledu, aby nedošlo na to, čeho se tedy řada evropských států obává, že se mezi ty příchozí, kteří tedy jejichž pobyt bude legalizovaný, nedostali nějací kriminálníci, kteří se pak těžce budou vyhošťovat?
0: Tak jednak ti lidé už na tom území jsou, to si myslím, že je důležité říci. A zároveň prostě dochází k té základní identifikaci. Ve chvíli, kdy získáváte pobyt vízum, odevzdáváte biometrické údaje, otisky prstů, což vlastně jsou všechno údaje, biometrické údaje, které procházejí samozřejmě databázemi evropskými, udělají úplně to stejné, co by udělali jiné členské státy v okamžiku, kdy vydávají ty pobyty víza. A vzhledem k tomu, že znovu ti lidé na území jsou, tak vlastně ten argument já nespatřuju jako zásadní. Naopak, teď je šance tedy, aby byli identifikováni ty lidi, o kterých si myslíme, že by být identifikováni měli.
1: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. V polovině června vstoupil v platnost unijní migrační pakt. Už lze hovořit o nějakých viditelných změnách, které přinesl?
0: Myslím si, že nelze. To, co momentálně ještě dobíhá v mnoha členských státech, je jeho zavedení. Musíme si uvědomit, že to je soubor 12 nařízení, velmi složitý.
1: Připomeneme, že Česká republika z něj má v tuto chvíli výjimku.
0: Česká republika má výjimku v té situaci, kdy tedy nemusí, vzhledem k tomu, že hostíme velký počet ukrajinských uprchlíků, nemusíme přijímat z jiných členských států žadatele o mezinárodní ochranu nebo se podílet na jiným způsobem na tom solidárním mechanismu, ale jinak na nás vlastně dopadají všechna ta nařízení a pravidla. Česká republika implementovala. My z toho nejsme moc šťastní jakým způsobem v některých věcech, ale je jedna z těch států, kteří na to připraveni jsou. Ono to také souvisí s tím, že Česká republika nemá vnější hranice a je trochu jednodušší implementovat tu legislativu, která se hodně týká těch hraničních řízení a těch situacích na hranicích v případě, že se vás to týká méně. Ale tím nechci snižovat práci, kterou na to ministerstvo vnitra odvedlo.
1: Já vím, že vy a vaše sdružení kritizujete podobu migračního paktu. Přesto, kdyby platil delší dobu, mohla by ta situace v Soutě vypadat nějak jinak, nebo by jí to vůbec neovlivnilo?
0: Já si myslím, že by nevypadala zásadně jinak. Tam vzniká, nebo respektive Španělsko by tam mělo možnost suspendovat vlastně ty žádosti o mezinárodní ochranu, ale i v tomto případě, pokud tam nějaké vůbec budou nabrány, tak budou velmi pravděpodobně rychle vyřízeny a budou se tam aplikovat taky krátké lhuty, takže nemyslím si, že to zrovna v tomto případě hranice, která je jako velmi dlouhodobě střežena a řešena, že to bude mít nějaký význam, že by to mělo významný dopad.
1: Jaká je vlastně v tuto chvíli situace v Evropě? Ví se, kolik je nyní v pohybu nelegálních migrantů?
0: No, tady se možná zastavím u toho spojení nelegální migrant, kdy je to spojení, které my úplně nepoužíváme, protože ti lidé mají nějaká práva. A zároveň to, že někdo migruje a vstupuje na, ten, na území toho členského státu nebo jiného státu bez oprávnění, takzvaně nelegálně, tak to neznamená, že nemůže získat ten legální status. A to si myslím, že je důležité jako si uvědomit, když o tom mluvíme. Prostě to mezinárodní právo říká, že když jste pronásledování z politických, národnostních, rasových a dalších důvodů, tak máte právo vlastně na ten statut uprchlíka a na to v tom, na s tím spojený pobyt. Do Evropské unie v roce 2026 přišlo vlastně zhruba 50 tisíc lidí, kteří tedy nějakým způsobem žádají o azyl, překročili tu hranici. Z toho 41 tisíc jich bylo po moři, tou středozemní trasou, nebo těmi trasami, které tam jsou. A je to, zhruba to odpovídá vlastně tomu loňskému roku, možná je to o něco méně, loni to bylo 154 tisíc lidí, takže uvidíme.
1: Takže ten trend není rostoucí?
0: Ne, rozhodně naopak. Ten trend není rostoucí, oproti roku 2024 zase tam byl snižující se skok asi o 40 tisíc lidí. Na to, jak to téma vlastně, se o něm hodně bavíme, tak ta situace je prostě dlouhodobě velmi podobná. Byl tam velký propad v covidu, prostě protože to cestování nebylo možné, ale jinak se právě pohybujeme okolo mezi 150 tisíci lidí.
1: Takže když dnes někteří politici varují a zaznívají v posledních dnech, tato slova varují před opakováním situace z roku 2015, mají pravdu?
0: Nemyslím si, že mají pravdu. Myslím si, že se toho momentálně obávat nemusíme, ale zároveň je potřeba říci, že vlastně ten svět globálně není v dobré kondici a ty konflikty vznikají. Evropa je stále bezpečná a je proto logické, že část lidí tam směřovat bude. A ve chvíli, kdyby vypukla nějaká jako velká krize, tak samozřejmě to můžeme jako pocítit. Ale zároveň, abych všechny uklidnila, je potřeba říct si to B, většina uprchlíků zůstává v těch sousedních zemích. Evropa rozhodně nehostí nejvíce uprchlíků globálně na světě. A zároveň viděli jsme to prostě i v té ukrajinské zkušenosti. Vlastně ty kapacity jsou poměrně velké, když se nebojíme a aktivně vlastně se rozhodneme těm lidem v nouzi pomoci.
1: A kdy říkáte, že Evropa v tuto chvíli nehostí nejvíce migrantů na světě, možná už není pro ně ani tak atraktivní, je to tím, že je prostě pro ně teďko nehostina?
0: Já bych neřekla, že Evropa není pro migranty atraktivní, nebo respektive asi bychom se museli bavit pro jaké. A to je, jestli vlastně ta nepřátelská politika, to odrazování, vlastně ta debata o tom, že celé to řízení povedeme mimo Evropskou unii a tak, je odrazujícím faktorem, je předmětem velkých diskuzí. Vlastně se ukazuje, že to tak příliš není. Jak vidíme, ta čísla se zásadně nemění, ale Evropa pořád investuje dál a dál do těch bezpečnostních opatření.
1: Hostem Interview Plus byla dnes ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.
3: Hezké ráno, je 6:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dočasnou ochranu ode dneška získají jen Ukrajinci, kteří splní své vojenské povinnosti, rozhodla o tom Rada Evropské unie. Přísnější pravidla platí pro nové žadatele. Nevztahuje se na ty, kteří už dočasnou ochranu v Evropské unii mají a jen ji prodlužují. Změna podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO omezí počet nově příchozích lidí z Ukrajiny do Česka až o desítky procent. Po úderu ukrajinského dronu začalo hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Tiberis. Jeden člověk je zraněný. Oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. V hlavním městě Kyjevě podle agentury Reuters zemřelo nejméně 14 lidí a 27 dalších utrpělo zranění. Záchranáři také hlásí, že hořelo několik skladů v kyjevské oblasti. Počet soudních znalců v Česku za posledních 5 let výrazně klesl v některých oborech, proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku, což prodlužuje soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit, zveřejnit ji chce nejpozději příští rok. Před příjezdem Donalda Trumpa na charitativní akci v Los Angeles zadržela policie ozbrojeného muže, informuje o tom agentura AP. Zadržený podle ní monitoroval bezpečnostní opatření v areálu golfového klubu, který patří Trumpově rodině. Měl u sebe zásobník s municí a v autě nabitou pistoli. Na místě pořizoval fotografie a videa. Při domovní prohlídce policie našla další zbraně, neprůstřelné vesty i zápisník s údajně znepokojujícími poznámkami. Rehabilitaci Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10. Případ z dob komunismu se vrací k novému projednání poté, co ústavní soud označil předchozí postup soudů za příliš formalistický. Knížák na konci července zemřel. U soudu ho bude zastupovat advokát. Vodohospodáři z povodí Labe evidují na několika vodních tocích v Královéhradeckém kraji nízké průtoky. Týká se to například Bělé, Dědiny, Divoké Orlice i Tiché Orlice, Úpy, Stěnavy, Cidliny nebo Metuje. Kvůli nedostatku vody platí na Rychnovsku zákaz odběru z náhonu Alba. Na řadě je doprava, na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru se jezdí jen jedním pruhem, kolona ze 4. kilometru je asi na 10 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem pojedete v koloně od sjezdu na Březiněves až do Kbelské do zúžení, zdržení 10 minut. Na D1 je menší zdržení na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je omezení a menší fronta na 5 minut. V Praze počítejte s komplikací v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. U sjezdu na Radlickou stojí v pravém pruhu nepojízdné auto a vybočuje se. Provoz vázne na Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Tady se zdržíte 10 minut a 10 minut naberete i na magistrále před omezením u nádraží, a to obousměrně. Přejeme klidnou jízdu. Středa bude tropická. Naměříme až 37 na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů. A bude slunečno, ale teď na západě, a odpoledne a večer pak místy v celé republice může být až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Tolik zprávy a teď už je připravena repríza názorů a argumentů.
4: Konec lhůty pro podání kandidátek podzimním senátním a komunálním volbám. Obžaloba bývalého ministra spravedlnosti Blažka v bitcoinové kauze či spolupráce Ruska a komunistické Severní Koreje jako hrozba pro svět. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
4: Úderem dnešní, tedy úterní 16:00 odpolední, končí termín pro podání kandidátek k podzimním volbám do třetiny Senátu a volbám komunálním. A právě tomu se budeme věnovat v prvních komentářích dnešních názorů a argumentů. Ve studiu vítám komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana, se kterým probereme volby komunální. Dobrý den, Petře.
5: Dobrý den.
4: Co tedy můžeme od těch komunálních voleb očekávat?
5: Jsou to volby velmi specifické, protože i tím volebním systémem se odlišují od těch voleb jiných, kdy lidé mohou vybírat nejenom konkrétní kandidátku dané strany nezávislých kandidátů, ale mohou také napříč těmi kandidátkami křížkovat a vybírat jednotlivé zastupitele. Jsou to volby, kdy tradičně v nich dominují nezávislí kandidáti, a je to dáno tím, že se volí v hranicích měst a obcí. V některých obcích se nedaří sestavit dokonce žádnou kandidátku. Někde je kandidátka jedna jediná a většinou je to kandidátka nezávislých. Když se podíváme na politické strany, tak řada z nich má problém postavit ty kandidátky ve většině obcí, protože přeci jenom jejich členská základna, místní organizace nejsou tak rozvětvené a můžeme si to ukázat na názorném příkladu nového politického subjektu, kterým jsou Motoristé sobě, tak ti si vyhodnotili, že pro ně má smysl kandidovat pouze ve velkých městech, těch třech největších v republice, a jinde se o přízeň voličů ucházet nebudou. Takže když někdo pak chce vyvozovat z celkových výsledků nějaké závěry směrem k celostátní politice, tak je to často velmi obtížné, ale pochopitelně, pokud se konají volby do velkých měst, do těch zastupitelstev, tak tam už se to charakterem blíží k těm volbám sněmovním, alespoň v tom slova smyslu, že často se lidé rozhodují ne na základě těch jednotlivých kandidátů, ale na základě přízně, kterou vyjadřují vůči některé politické straně nebo uskupení. Když se podíváme na to, jak ty jednotlivé strany a hnutí kandidují, tak zajímavé je, co se děje v hlavním městě Praze, kde v minulosti uspěla koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU ČSL, a letos už ta koalice nebude takto početná, protože do voleb se společně vydají pouze občanští demokraté z TOP 09, naopak lidovci se rozhodli, že tentokrát o přízeň Pražanů se budou ucházet v koalici s Prahou sobě a Zelenými. Když jsme u voleb do hlavního města, do zastupitelstva hlavního města, tak jsou to volby specifické také z toho důvodu, že když se konají volby krajské, tak v hlavním městě se neuskutečňují, protože právě zastupitelstvo je považováno za de facto krajské zastupitelstvo a proto se volí při volbách komunálních. A tam je důležité to, že Praha skutečně je nejvýznamnějším městem a tam si testují přízeň voličů jednotlivé strany a hnutí. A například hnutí ANO chtělo vyslat dlouholetého komunálního politika Ondřeje Prokopa do boje, ale spousta skandálů spjatých s jeho osobou donutila hnutí ANO vyměnit lídra. Tak uvidíme, jak se tato výměna projeví na zisku hnutí ANO v hlavním městě a jak se bude dařit opozičním stranám hájit tradiční baštu, za kterou je Praha právě z hlediska současné opozice považována.
6: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
5: Naslyšenou.
4: To byly volby komunální. Senátní volby obvykle zaznamenávají spíše nižší zájem voličů. Ty letošní ale budou podle politologa Lukáše Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším. Proč, to vysvětlí ve svém komentáři.
7: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měla snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem, a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody, zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
4: Slyšeli jste komentář Lukáše Jelínka. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek má na kontě rekord. Hrozí mu trest, který zatím žádnému exministrovi nehrozil. Státní zástupkyně pro něj navrhuje v bitcoinové kauze 6,5 roku vězení. Více šéf komentátor a zástupce šéf redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
8: Na Blažka je zatím samozřejmě nutné pohlížet jako na nevinného. Ovšem už teď je jisté, že politické důsledky kauzy dopadnou s novou silou na ODS. Soud a vše, co se u něj bude probírat, i z nich chtě nechtě jako dohra vládnutí této strany. Příběh s odstupem vypadá úplně neuvěřitelně. Ministerstvo spravedlnosti přijalo jako dar miliardu bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiříkovského, od člověka, který provozoval darknetové tržiště, na kterém bylo možné sehnat úplně všechno, od drog po zbraně. Pouhým okem bylo už tehdy rozpoznatelné, že smyslem daru pro stát je legalizace, česky řečeno vyprání zbytku špinavých bitcoinů. Když se vezme stát, tak jsou přece ty prostředky v pohodě. No ne, řeklo by se. Blažkovy teorie, že se přece v kriminálníkovi mohl hnout svědomí a dar mohl být formou pokání, už tehdy vypadaly buď jako naivita, nebo rovnou jako výsměch nevěřícně hledící veřejnosti. Nevíme samozřejmě, kdy se ex-ministr smát přestal, ale zcela jistě to bylo nejpozději v pondělí, kdy se dozvěděl, že je obžalován přesně z toho, jako co to od začátku vypadalo, tedy z praní špinavých peněz. Spolu s ním je obžalován jeho náměstek Tibor Daniel. Oba mají navíc na krku obžalobu ze zneužití pravomoci úřední osoby. Blažkův dobrý známý, brněnský advokát Karim Tic, je pak obžalován z toho, že celou trestnou činnost zorganizoval. A pro úplnost. Dobrodinec Tomáš Jiříkovský je obžalován hned z několika trestných činů a hrozí mu dokonce 20 let vězení. U soudu Pavlu Blažkovi zcela jistě nebude stačit jeho dosavadní póza dobrosrdečného naivy, který vše myslel dobře, jenom nedohlédl politických důsledků, za což se sám potrestal odchodem z funkce a pozastavením členství v ODS. Legrace opravdu skončila. Jak se bude ex-ministr hájit? Dá se to odvodit z jeho vyjádření na sociálních sítích. Blažek píše, že nebylo právně nijak prokázáno, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti a že tvrzení policie, že mezi ním, Ticem a Danielem existovala dohoda o trestné činnosti, je čistý výmysl a lež. Laicky řečeno, je to obhajoba mířící k tomu, aby nakonec byl osvobozen pro nedostatek důkazů. Navrch si zřejmě v pokusu získat aspoň trochu sympatií stěžuje, že stát má z věci na účtech nemalý hmotný prospěch a dnes ho v uvozovkách za to trestně stíhá. Bude to samozřejmě dlouhá soudní bitva, protože Blažek a Tic nejsou žádní právní nazdárci. A vrchní státní zastupitelství v Olomouci naopak v minulosti v jiné kauze spojené s politikou, míněna ta, která začala razí na úřadu vlády a vedla k pádu vlády Petra Nečase, nedosáhlo nijak ohromujících úspěchů. I kdyby ale byl nakonec Blažek osvobozen, bude mít soudní projednávání nepříjemné důsledky pro ODS. Bude se připomínat role ex-ministra financí Zbyňka Stanjury, který celou krajně pochybnou transakci nestopnul, i když mohl. Bude se přetřásat chování tehdejšího premiéra Petra Fialy, který vydával Pavla Blažka za dezorientovaného strýce, který to vlastně celé myslel dobře. A na nemilou připomínku se může v uvozovkách těšit i Blažkova ministerská nástupkyně Eva de Croix, která se před volbami sice nešikovně, ale usilovně snažila celou záležitost utlumit. Ti všichni jsou stále v ODS. Eva de Croix je dokonce stínovou ministryní spravedlnosti. Případ chtě nechtě zapadne do narativu současné vlády, že celá minulá koalice byla vlastně jaksi polokriminální. V souvislosti s bitcoinovou kauzou se začne znovu probírat i aféra Dozimetr, do které byly zapleteni pro změnu politici STAN. Jak nakonec dopadnou soudy, je vlastně lhostejné. Ve výsledku dojde k utužení jádra voličů hnutí ANO a sníží se pravděpodobnost, že by někteří z nich mohli přeci jen nakonec Andreje Babiše opustit. Znovu, na Pavla Blažka musíme právně pohlížet jako na nevinného, ale jeho stín nad celou dnešní opozicí bude v politickém prostoru i čase, v každém případě další, než si ještě nedávno bylo možné představit.
4: Uzavřel šéf-komentátor a zástupce šéf-redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Rusko a Severní Korea spolu čím dál víc spolupracují, a to nejen ve válce na Ukrajině. Je to hrozba pro svět, varuje publicista Martin Fendrich.
9: Prezident Zelenský v pravidelném večerním proslovu oznámil, že Rusko chce ze Severní Koreje získat dalších 30 tisíc vojáků, které nasadí do války proti Ukrajině. Dále řekl, že se KLDR chystá Rusku předat další zařízení pro odpalování balistických raket. Zelenský varoval, že je to ohrožení nejen pro Ukrajinu, protože Rusko učí Severní Koreu válčit, pomáhají vylepšovat zbraně a korejští vojáci se učí boji na frontě. Spolupráce Ruska s jedním z nejhorších režimů na světě je stále hlubší. Zatímco země NATO Ukrajině vojáky nedodávají, bojí se popudit Moskvu a vtáhnout alianci do války, Rusko si dělá, co chce. V červnu 2024 severokorejský vůdce Kim Jong-un podepsal s Putinem dohodu o strategickém partnerství. V ní mimo jiné stojí, že si země přijdou na pomoc v případě napadení. Na základě tohoto mechanismu Korea předloni vyslala do Ruska do Kurské oblasti 14 000 vojáků, z nichž, podle nepotvrzených zpráv, 2300 padlo. Podle květnové zprávy multilaterálního týmu OSN pro monitorování sankcí, složeného z 11 členských zemí OSN, Severní Korea umožnila Rusku zesílit raketové útoky na ukrajinskou kritickou civilní infrastrukturu a dodala více než 20 000 kontejnerů s vojenskou municí. Ruskými nákladními loděmi bylo ze Severní Koreje přepraveno až 9 milionů kusů dělostřelecké a raketové munice, což je v rozporu se sankcemi OSN. Monitorovací tým napsal, cituji, Přinejmenším v dohledné budoucnosti hodlají Severní Korea a Rusko pokračovat ve své vojenské spolupráci a dále ji prohlubovat v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Severní Korea Rusku dodala 100 balistických raket. Ty Putinova armáda využívá, aby ničila civilní infrastrukturu a terorizovala obydlené oblasti jako Kyjev nebo Záporoží. Stojí v monitorovací zprávě. Za dodaný Ukrajince vraždící materiál a za poslané vojáky pomáhá Moskva Pchjongjangu s jeho nedokonalým programem špionážních družic. Nejen to, Rusko pro Severní Koreu přímo ve válce testuje její balistické rakety a poskytuje jí velmi důležitou zpětnou vazbu o jejich kvalitě. Jižní Korea spolupráci obou zemí pozoruje a má velké obavy z toho, že severokorejští vojáci získávají bojové zkušenosti, které by mohly časem uplatnit na korejském poloostrově. A ještě jedna forma spolupráce. Rusko a Severní Korea staví první silniční most přes řeku Tumen na Dálném východě, který je spojí. Očekává se, že jeho význam není především turistický, mnohem spíš bude sloužit jako cesta, kudy bude dopravován další vojenský materiál. Experti na vojenskou logistiku tvrdí, že pomocí satelitů je těžší sledovat silnice než železnice. Nákladáky se na snímcích podobají jeden druhému a jsou při přepravě podstatně pružnější než vlaky. Když to zhrnu, dva antidemokratické nebezpečné režimy intenzivně spolupracují. Jejich kooperace je vražedná pro Ukrajinu, ale ohrožuje i Evropu a Jižní Koreu. Mírové doby, zdá se, jsou nenávratně pryč.
4: Stále užší spolupráci Ruska a Severní Koreje komentoval Martin Fendrich. Má stále méně populární kancléř Friedrich Merz stát v čele Německa? O tom uvažuje novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák.
10: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily ekonomiku a zefektivnily stát, se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merce nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merce kritizuje opozice je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Merzova strana začíná být nervózní. Zvlášť když vidí, jak se alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Merzově táboře tedy víc než dost. Začínají o Merzovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Mercovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merce stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
4: Nad tím, zda kancléř Friedrich Merz má stát v čele Německa, se zamýšlel novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák. A už zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Děsivý dav nebo lidé plní naděje? To je otázka, kterou se nad záběry migrantů ze španělské exklávy Ceuta na severoafrickém pobřeží položila spisovatelka Iva Pekárková.
11: Asi nemusím nikomu připomínat, co se minulý týden stalo ve španělské Ceutě. Všichni, i ti, kdo až dosud netušili, kde Ceuta leží, vědí, že tohle místo zažilo bleskový příliv a pak zas nečekaně rychlý odliv imigrantů z Maroka. Po incidentu leckdy označovaném jako invaze začal každý druhý spekulovat, kdo za to může. Dočetla jsem se ledacos. Pohraniční stráž, která situaci nezvládla. Pašeráci lidí. Španělská vláda se svým rozhodnutím zlegalizovat imigranty, kteří v zemi dosud žili nelegálně. Marocká vláda, která se pokusila o anexi poloostrova. Izrael, který se mstí Španělsku, že mu nepomohlo při útoku na Irán. Levičácká verbež, islám, Soros, Putin, Trump. Zdálo se ale, že nikoho ani ve snu nenapadlo, že by za tenhle incident mohli být zodpovědní migranti sami. Ne. Lidi, kteří touží žít v jiné zemi, než ve které se narodili, dnes většina z nás vnímá jako jakousi výbušnou, nebezpečnou, beztvarou masu, leckdy označovanou jako to. Viz oblíbená věta, ono to leze k nám do Evropy. Má vůbec cenu snažit se posluchače přesvědčovat, že tohle není beztvará masa. Jsou to lidé, lidské bytosti, z nichž každá má vlastní mozek i srdce a taky vědomí sama sebe. Svůj pohled na svět a své vzpomínky. Vypadá to, že prehistorický život nás naučil vnímat lidi kolem sebe jako individua, jen pokud je jich méně než 30 nebo 50. Při vyšším počtu už jsou pro nás dav a přemění se v to, většinou nebezpečné. Nemluvě o tom, že dav se skutečně vesměs chová jinak, než by se chovali jednotlivci, kteří ho tvoří. Obyčejně mnohem hůř než oni. Ať už za invazí Maročanů bylo cokoliv, zdá se, že Evropany pořádně vyděsila. Ano, já vím, kdo tohohle incidentu využil. Byla to krajní pravice a populisté. Přihřáli si polívčičku na necelých 60 tisících poněkud atypických uprchlíků. Leckdo si všiml, že se sebou nevzali nic, ani malý raneček. O to snaží teď pro ně bude strašit lidi přílivem migrantů do Evropy. A každý, kdo žije mimo Evropskou unii, je potenciální migrant. Tihle týpci si přejí, abychom se báli celého zbytku světa. Jasně, já vím, Evropa není nafukovací. Všichni obyvatelé neobyvatelných míst se do ní nevejdou. I tak je mi těžko, když čtu o tom, jak lidé na Ceutě statečně bránili evropskou exklávu. Prý příchozím odmítli poskytnout potravu i vodu. Mnoho migrantů zemřelo. Myslíte, že odmítnutím dát vodu žíznivým obyvatelstvo Ceuty pomohlo zachovat evropské hodnoty? Pokud ano, bude pro mě těžké zachovat si k evropským hodnotám úctu.
4: Glosou Ivy Pekárkové končí úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
12: Dobré ráno, 7 hodin, středa 5. srpna, naladili jste si Ranní Plus. Od jehož mikrofonu vás dnes zdraví Ondřej Látal
1: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
1: A jaká jsou naše první témata? Kde se dá očekávat nejzajímavější kampaň před letošními komunálními a senátními volbami?
12: Stovky lidí ze subsaharské Afriky zůstávají ve španělské Seutě. Jaká je čeká budoucnost?
1: A jak mohou zelené střechy a fasády pomáhat mírnit současná vedra?
12: Ještě předtím, než se do toho pustíme, vysíláme zprávy. Má je Monika Vrchotová.
3: Přeji pěkné ráno. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
13: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
3: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. V několika amerických státech dnes končí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Pozornost se soustředí hlavně na stát Michigan, kde proti sobě stojí umírněná kandidátka Hailey Stevensová a progresivní Abdul Al-Sayed. Jeden z nich se na podzim utká s bývalým republikánským kongresmenem Mikem Rogersem. Listopadové volby jsou klíčové pro snahu demokratů získat znovu většinu v horní komoře kongresu. Více se tomu budeme věnovat v dalším vysílání Ranního Plusu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování takzvaných pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda, informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizbalách. I přes příměří z června Izrael na jihu Libanonu pokračuje v útocích. V některých, zejména zdravotnických oborech, je málo soudních znalců. Je to i příčinou protahování soudních řízení, potvrdilo městské státní zastupitelství v Praze. Problém je třeba v oboru psychiatrie. Znalců zaměřených na děti je v Česku 14. Ti pak řeší všechny kauzy domácího násilí, zneužívání i různé činy, kterých se dopustili mladiství, říká soudní znalkyně a psychiatrička Alena Gajová.
14: Když má člověk praxi, tak má už své logické postupy, kterými postupuje a ten čas trochu zkrátí, ale jeden posudek tak může trvat kolem týdne. Teď odmítám třeba 3 posudky za týden, ale v době roku 2022 jsem odmítala třeba 5 posudků denně.
3: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku ví a připravuje další právní úpravu. Předložit ji chce nejpozději příští rok. I to bude téma našeho dalšího vysílání. V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji platí až do odvolání smogová situace kvůli přízemnímu ozonu. Lidé by proto podle Českého hydrometeorologického ústavu měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Přízemní ozon vzniká při intenzivním slunečním záření reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku. Policie a ostraha v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě.
15: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Posloucháte Zprávy Plusu. Kvůli tropickým vedrům a nízkým srážkám schnou trávníky ve městech po celém Česku. Ukládají se totiž k letní hibernaci. Nadzemní část je suchá, neroste a přijde o svou zelenou barvu. O takový trávník pak podle Barbory Berecové z Lesů hlavního města Prahy nemá smysl se víc starat. Pomůžou jen srážky.
16: Potřebujeme týdenní, příjemný takzvaný zahradnický deštík, kdy to jenom tak jako pomalu kapé a krásně se ta voda pomalu začne vsakovat do té země. A takhle, když bude pršet týden, dva, tak je to úplně ideální na to, aby ten trávník se zase probral a začal něco dělat a byl zelený.
3: Udržovat zelené plochy v lepším stavu pomůže i méně časté sečení. Vzrostlejší tráva je navíc útočiště pro hmyz. S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa, uvádějí to výpočty amerických astronomů. Srážka má být ráno okolo 8 hodin 35 minut českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy.
17: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil

0: Z Chomutova u letiště před omezením na druhém kilometru je kolona z pátého od Středokluk asi na 20 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí budete zhruba 10 minut popojíždět v koloně od sjezdu na Březiněves až do Kbelské do Zúžení. Na D1 menší zdržení na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Pomaleji se jede od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 až do omezení v Brně u sjezdu na Bratislavu. V Praze vás neprovozí provoz na Štěrboholské spojce od Hradecké D11 k Průmyslové, zdržení 15 minut, čtvrt hodiny naberete i na jižní spojce směr Smíchov od sjezdu na Podolí za Barandovský most do Dobříšské ulice a na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony před sjezdem na Ořech, popojíždí se od D5 i od Lochkovského tunelu vždy zhruba čtvrt hodiny. Šťastnou cestu! Dnes bude horko, ale přibude přehánek a bouřek. Teď se můžou objevovat místy na západě a severozápadě Čech. Během odpoledne a večera hrozí lokálně na celém území a můžou být i silné teploty. Dnes 32 až 37, na Moravě až 40 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám přejí Ondřej Látal a Šárka Feniková. Zhruba 2 měsíce do komunálních a senátních voleb je téměř jisté, kdo se bude ucházet o naše hlasy. Včera odpoledne vypršel termín pro podání kandidátních listin a strany a kandidáti mají teď čas odstranit případné nedostatky. Další podrobnosti přidá Marek Sedláček z domácí redakce, který už je ve studiu. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno.
2: Co tedy teď bude následovat?
3: Tak kandidáti teď budou mít zhruba 2 týdny na odstranění případných nedostatků a nějakých chyb v těch kandidátkách a přihláškách. Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, jestli podané listiny obsahují všechny náležitosti. Jestli ne, kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
3: Tak teď jsme slyšeli trošku jiný zvuk, ale Tomáš Jirovec říkal, že vlastně pak už to půjde rychle a v následujících dnech po 24. srpnu všechny ty kandidáty na svých stránkách zveřejní Český statistický úřad. Celorepublikové komunální volby nás čekají po 4 letech, v pátek 9. a v sobotu 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Ty budou v 27 obvodech, kde si lidi své zastoupení v horní komoře parlamentu vybírali naposledy už před 6 lety.
2: Tak pojďme blíž právě k senátním volbám. Známe některé kandidáty?
3: Úřady ta konkrétní jména, jak jsme říkali, zatím nezveřejnila. Chtějí počkat, až uplyne ta zmíněná lhůta pro případnou nápravu chyb a nedostatků. Vycházet tak zatím můžeme jenom z informací od samotných kandidátů. Někteří už o své kandidatuře totiž informovali třeba na sociálních sítích. V Plzni by se tak měl utkat dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner z klubu ODS a TOP 09, třeba s bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, který má podporu hnutí STAN. Na Vyškovsku bude zvolení do Senátu usilovat jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. A v Praze 9 se pokusí obhájit senátorský mandát David Smoljak za STAN. Proti němu bude kandidovat například operní pěvkyně Dagmar Pecková za ODS.
2: A víme naopak o senátorech, kteří se rozhodli, že už mandát obhajovat nebudou?
3: Víme, podle aktuální evidence jsou to 4 dosavadní senátoři. Místopředsedkyně horní komory Jitka Seitlová z KDU-ČSL, bývalá šéfka sněmovny Miroslava Němcová z ODS, Pavel Kárník za klub starostů a Ondřej Feber z hnutí ANO. Jehož frakce v Senátu letos obhajuje právě jenom jeho křeslo. Celkem tak o znovu zvolení usiluje 23 ze 27 senátorů, kterým ten mandát končí. Nejvíc mandátů budou obhajovat strany současné opozice. 11 klub starostů, 10 ODS a TOP 09, 3 pak lidovci. O zachování 2 z 5 křesel usiluje klub SEN 21 a Pirátů. Hnutí ANO avizuje kandidáty ve všech 27 obvodech. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury cílí rovněž na plné pokrytí. K 27. červenci pak hledalo posledního kandidáta. Motoristi naopak slibují maximálně jednotky kandidátů. Chtějí se soustředit na volby komunální.
2: No a co tedy komunální volby? Kdo bude letos obhajovat nejvíc křesel?
3: Tak tam nejvíc zastupitelských křesel bude ze stran a hnutí obhajovat KDU-ČSL, a to před ODS-kou, starosty a hnutím ANO. A právě v souvislosti s ním můžeme zmínit jeden příklad. Hnutí ANO totiž nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a

0: radního města Havířova Josefa Bělicu. Českému rozhlasu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova sice kandidovat chtěl, místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
1: Tak ten zvuk už jsme dnes slyšeli, takže víme.
0: Je to tak, a tak ještě můžeme dodat, že Josef Bělica vedl v minulosti Havířov jako primátor. Poté, co se stal moravskoslezským hejtmanem, ale kvůli kumulací funkcí skončil.
1: Tolik tedy informace, které přinesl do studia Marek Sedláček z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: No a my téma teď ještě rozšíříme do vysílání zvuk komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
1: Komunální i senátní volby jsou častěji než o stranách, o osobnostech. Kde podle vás bude nejzajímavější předvolební kampaň?
2: Já myslím, že to v tom předchozím příspěvku zaznělo velice trefně, protože velmi zajímavá volební kampaň bude určitě v Plzni, kde se rozhodl kandidovat bývalý šéf generálního štábu armády České republiky Karel Řehka, bude kandidovat proti populárnímu, takovému trochu excentrickému kandidátovi ODS senátorovi Lumíru Aschenbrennerovi. Zároveň bych řekl, že tenhle obvod je zajímavý tím, že ukazuje takový, podle mého názoru, pro současnou opozici neúplně blahý trend, protože Karel Řehka bude kandidovat za STAN a pak je tam tedy další opoziční kandidát za ODS. Ona se opozice snažila, a v některých obvodech se to musím říct, si podařilo nasadit vždycky jednoho silného kandidáta s tím, že tam dojde k vzájemné podpoře, tak aby vyhrál buď ODS, nebo STAN, nebo Lidovci, nebo případně i Piráti, ale v žádném případě, aby tam nevyhrál kandidát ANO. Ale nevždy se to povedlo a právě tady Plzeň je toho zajímavým příkladem. A Karel Řehka je velice silný kandidát, takže tady si myslím, že ta kampaň bude zajímavá, taková, jak to nazvat, ne bratrovražedná, protože ODS a STAN asi těžko možné označit za sourozence, ale taková opozicovražedná.
1: Když jste začal těmi senátními volbami, ty se tedy tím, že se spojují tyhle senátní volby nebo do třetiny senátu s komunálními volbami, je to pro tuto část senátorů výhodné? Pomáhá spojení s volbami do obecních zastupitelstev posílit zájem o volby do horní komory parlamentu?
2: No tak je to jasně vidět od vlastně začátku voleb do Senátu. To první kolo voleb do Senátu, které je spojeno s komunálními volbami, tak to má násobně vyšší účast než kolo druhé. Když se podíváme na průměrnou účast v komunálních volbách, a já teď ta data trošičku lovím z hlavy, takže se omlouvám, pokud to nebude na procento přesné, ale ta účast se pohybuje kolem 46%. V Senátu je to v tom prvním kole podobné. No a když se podíváme potom na druhé kolo senátních voleb, které následuje 14 dní poté, tak tam ta účast prudce padá, kde dosáhne 20%, tak tam to je hodně a dokonce jsme měli případy, kdy se pohybovala kolem 10%. Tak samozřejmě ta účast pomáhá v senátních volbách, to je samozřejmé.
1: Hnutí ANO si letošní senátní volby vytklo jako cíl. V minulosti přitom chtělo ANO senát i rušit. Co se změnilo? Proč je pro ANO senát najednou tak důležitý?
2: No tak v Andreji Babišovi došlo, že v senát se mu rozhodně zrušit nepodaří, protože na to by potřeboval 3/5 všech zákonodárců, tedy nejen 3/5 všech poslanců, ale také 3/5 senátorů. Možná tady je v pozadí ještě taková nějaká myšlenka, že by se jednou, když se ANO bude výjimečně dařit, tak mohlo dosáhnout spolupráci s ostatními stranami na jeho části spektra i té ústavní většiny, ale to si myslím, že už je spíš takové trošku přání otce myšlenky. Ale ANO potřebuje senát k tomu, aby senát nebyl jednoznačně opozičním hlasem. Když se teď podíváme na Senát, tak z něj nepřetržitě zaznívá samozřejmě kritika vlády, protože hnutí ANO má v tuhle chvíli pouhých 21 senátorů, jestli si vzpomínám dobře, a Senát má 81 členů, takže a například SPD tam nemá vůbec nikoho, takže je to jednoznačně opoziční těleso. Hnutí ANO potřebuje ukázat, že i ta horní komora parlamentu je něčím, v čem dokáže dominovat. A je možné, že letos, nebo respektive takto, je jisté, že letos je vlastně odsouzeno k úspěchu, protože hnutí ANO obhajuje pouze jeden jediný senátní mandát a máme tady 27 obvodů.
1: Takže všechno, co bude nad tento jeden mandát, bude úspěch. Rozumím tomu.
2: Úspěch.
1: Ano. Mohu ještě k těm komunálním volbám, ale aspoň jednu otázku právě na hnutí ANO, které v minulých volbách získalo 7 primátorských postů ze 13 velkých krajských měst. Může to letos zopakovat?
2: Může to zopakovat. Samozřejmě, že to může zopakovat. Už v minulých volbách jsme viděli trend, že čím dál tím větší města se přiklánějí na stranu hnutí ANO a že pokud ANO někde na 99% prohraje, tak je to pouze Praha. Je to naprosto zřejmý trend a i když se podíváme na preference celostátní, tak vidíme, že hnutí ANO je totálním hegemonem v celém Česku a právě ve velkých městech je ta volba už trochu více stranická než podle lokálních problémů a lokálních osobností, takže si myslím, že ANO může počítat opět s drtivým úspěchem ve velkých městech.
1: Hostem Ranního plusu byl komentátor Hospodářských novin Petr Honzek. Děkuji za váš čas a za rozhovor, naslyšenou.
2: Díky, naschledanou.
3: A v 7 hodin na 19 minut pro vás v Ranním plusu máme krátké zpravodajství. Noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí. Zraněných jsou více než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Zasažené jsou i další části hlavního města. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno, od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. A v Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat třeba o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizballáh. A podrobně o tom budeme mluvit v Ranním plusu po 8:30. Krátká migrační krize ve španělském městě Ceuta vyvolala minulý týden v Evropské unii šok, vyhrocenou atmosféru i výzvy k dočasnému vyřazení Španělska ze šengenského prostoru. Situace se ale rychle uklidnila a členské státy teď naopak vyjádřili Madridu podporu a ocenili, jak situaci v Ceutě zvládnul. Na úterní mimořádné videokonferenci se na tom shodli ministři vnitra států 27. A téma teď v Ranním plusu probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
4: Dobré ráno.
3: Uklidnila se tedy ta vyhrocená atmosféra mezi Španělskem na jedné straně a Itálií a dalšími zeměmi na straně druhé?
4: Ano, minimálně navenek se ta atmosféra pojednání skutečně výrazně uklidnila. Unijní ministři vnitra na té včerejší virtuální schůzce Španělsko pochválili, jak dobře a rychle tu situaci zvládli, jakou účinnou reakci vlastně Madrid zavedl. A také uznali, že naprostá většina z těch asi 70 tisíc lidí, kteří nelegálně přeplavali do Ceuty, se i hned vrátila do Maroka a nikdo z nich se nedostal do pevninského Španělska. A také vlastně už nikdo poté nezmiňoval ty výzvy k tomu, aby Španělsko opustilo šengenský prostor. Tato retorika se skutečně uklidnila.
3: Jak výsledek jednání hodnotí samotné Španělsko?
4: Španělský ministr vnitra označil tu videokonferenci za velmi konstruktivní a uvedl, že členské státy skutečně uznaly rychlou a účinnou reakci Madridu, takže i Španělsko je s tím výsledkem spokojené.
3: Ukázala Zdeňko ta krize, že má Unie dostatečné nástroje pro případ náhlého příchodu 10 000 lidí?
4: Tak spíš ukázala, že Evropská unie ty určité nástroje má, ale není úplně jisté, jestli jsou připravené na to je skutečně použít v reálné situaci. Španělsko tu situaci zvládlo dobře především vlastními silami a díky rychlé spolupráci s Marokem. Jak už jsem říkala, z těch asi 72 tisíc příchozích se asi 70 tisíc během několika hodin, vlastně během jednoho dne, vrátilo zpátky do Maroka. Nebylo proto ve větší míře nutné nasazovat ani služby Frontexu.
3: Shodli se ministři na té úterní mimořádné videokonferenci na tom, jak podobným migračním krizím předcházet do budoucna?
4: Po tom jednání na tiskové konferenci eurokomisař Magnus Brunner mluvil spíše než o konkrétním plánu, tak o obecných prioritách. A to znamená zlepšit včasné varování a výměnu informací a zejména také bojovat proti převaděčům, proti převaděčským gangům, které vlastně ty migranty posílají na nebezpečnou cestu do Evropy. Ti ministři také na včerejším jednání vyjádřili soustrast s těmi ztrátami na životech, protože při tom incidentu, kdy do Seuty z Maroka přeplavalo těch 72 tisíc lidí, tak asi 75 z nich na té cestě zahynulo.
3: Informuje zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky, hezkou středu do Bruselu.
4: Naslyšenou.
3: Ať už dobrovolně nebo ne, naprostá většina marockých migrantů, kteří minulý týden překročili hranici do španělské Seuty, se vrátila do Maroka. Žádný důvod se tam vracet ale nemají běženci ze subsaharské Afriky. Přinejmenším vyšší stovky jich proto zůstávají v blízkosti centra pro migranty, které je přeplněné a nedokáže jim pomáhat. A přímo na pláži v Seutě natáčel Dominik Tesár.
5: Playa del Trampolín je docela pěkná pláž, štěrkovitá. Jsou tu Guinejci, Nigerijci. Potkal jsem i člověka z Bangladéše, ale většina lidí je tu ze Súdánu.
6: V naší zemi se bojuje, hodně lidí bojuje a hodně lidí umírá. Umírají naše matky, otcové, sestry, proto v Súdánu nezůstáváme. Šli jsme do Líbie, ale tam je to taky tak špatné. Do Alžírska taky špatné, šli jsme do Maroka, ale to nám taky nepomohlo. Proto jsme přišli sem.
7: Říká naléhavým hlasem Hamad a dodává, že lidi na pláži pět dní nejedli.
5: Posedávají tu. Je tady jeden větší strom, který vrhá větší stín. Pod ním je nacpáno, všichni se snaží sedět ve stínu, mají výhled na moře. A na obzoru je vidět Gibraltar a Španělsko. Několik mladíků tu má takový odrbaný, v podstatě vyfouklý míč, se kterým si kope. Pár lidí se chladí v moři.
7: Něco se děje. Všichni se začínají zbíhat na kraj pláže k parkovišti.
5: Přijelo jedno auto a někdo z něj začal rozdávat lahve s vodou a s džusy, takže se strhla obrovská mela a rvačka. Každý se snaží, aby se dostal k vodě nebo k džusu.
7: Prochází kolem mě muž, který účast ve rvačce vzdal a říká, že jsou všichni moc hladoví a 5-6 dní nejedli, nespali, neměli střechu nad hlavou.
5: Teď už zřejmě láhve došly a kolem auta zklamaně postává spousta lidí, na které se nedostalo s prázdnými rukama.
7: Nigeriec Patrik je rozčílený.
8: Jenom džus, chceme jídlo a nejen jídlo, chci odsud pryč. V noci je tu hrozná zima. Většina kamarádů je nemocná, slunce je tu moc silné, není tady jídlo ani pitná voda.
7: Stěžuje si Patrik s tím, že ví, že to migranti nemají lehké ani v Evropě, ale chce tam najít lepší život, než je v Africe. Vydal se proto do Nigeru a pak do Líbie.
8: Vidíš, že mám hodně jizev na krku, na rukou, na zádech. To je z Libie. Když zkusíš jít do Itálie, libyská policie tě chytí a zavře do vězení. Přišel jsem tam o hodně kamarádů. Umřelo tam 58 lidí za 5 měsíců, co jsem tam byl. Umírali tam dívky, ženy, chlapci, všichni, protože tam není jídlo ani voda.
7: Z libyjského vězení prý Patrik s dalšími utekl. O mafii mluvil i v Alžírsku. V Maroku pak 2 roky pracoval na stavbách. Cestou k Seutě mu pak hrozili nožem a ukradli mu mobil a všechny peníze.
5: Uprostřed pláže je policejní páska. Za tu pásku už žádné migranty nepouštějí. Mě sem pustili.
7: Můžu tak jít blíž k přeplněnému centru pro migranty. I tady podél cesty přežívají stovky Súdánců a dalších Afričanů. U samotného centra je vyšší koncentrace žen a dívek. Na dece na zemi se tu u plotu k sobě choulí Fatima a Fatu. Jsou ze Senegalu a Gambie. Stěžují si na málo vody a spánku. Fatu překládá Fatimu z wolofštiny.
9: Říká, že jsem přišla pracovat, aby pomohla svým dětem.
7: Ty zůstali v Senegalu.
9: Protože jejich táta je nemocný.
7: Sama Fatu má taky malého syna. Kvůli práci v Maroku ho neviděla už 2 roky. Jestli jim Seuta přinese naději, je ale hodně nejisté. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Současné vlny veder rozpalují domy i ulice. Odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z VUT a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit nebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
10: Pod náma se parkuje, takže
11: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
12: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z Fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
10: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
12: Máte tady termokameru.
10: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
12: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
10: Tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
12: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50.
13: Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
10: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
14: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
10: Popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
14: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
15: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
14: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
15: Teď jsem se byl podívat v Seeštat u Vídně a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
14: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
3: Dobré ráno, tady je Ranní plus a bylo 7:30. Zprávy má Monika Vrchotová.
16: Český rozhlas plus.
17: Hezké ráno, noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí, zraněných jsou více než 20, informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko už dřív informoval o zřícení budovy v Holosivijském okrese. Zasažené jsou i další části hlavního města. Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Největší problém je podle státních zástupců ve zdravotnictví. zdravotnických oborech, hlavně v psychiatrii, psychologii nebo sexologii. Na některé znalecké posudky se čeká i několik měsíců. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu zákona, která má situaci zlepšit. V několika amerických státech skončily primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Ty jsou klíčové pro snahu demokratů znovu získat většinu v horní komoře kongresu. Průběžné výsledky přineseme v Ranním plusu hned po zprávách. Pražské nemocnice v posledních dnech ošetřily kvůli vedrům až o 15% víc pacientů než obvykle. V nemocnici na Františku byl nárůst dokonce 50%. Lékaři nejčastěji řeší přehřátí organismu, tedy úpal, úžeh nebo dehydrataci. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti a lidé s chronickými onemocněními. Část rakety Falcon 9 společnosti SpaceX zhruba za hodinu narazí do měsíce. Objekt váží 4 tuny a letí vesmírem rychlostí zhruba 2,5 kilometru za sekundu, píše to deník The Guardian. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. Vědci data z pozorování použijí na další výzkumy těles pohybujících se ve vesmíru. 150 let od narození továrníka Tomáše Bati připomíná Vezruči nad Sázavou stezka Baťovskou Zručí. Boty začal Baťa Vezruči vyrábět ve 40. letech minulého století a vznikla díky němu nová obytná čtvrť s veškerým občanským vybavením. Mapu stezky si můžou zájemci vyzvednout v infocentru. Na jednotlivých místech najdou QR kódy s dalšími informacemi. Míříme na silnice, na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště před omezením na druhém kilometru je kolona z 5. kilometru od Středokluk asi na 20 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně začíná kolona na druhém kilometru a asi 20 minut se popojíždí na Pražský okruh k Ořechu. Na D1 počítejte s menším zdržením na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Pomaleji se jede od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 až do omezení v Brně u sjezdu na Bratislavu, popojíždí se asi 10 minut. Dobře, dojeďte. 5. srpen slibuje většinou slunečnou oblohu a tropické teploty. Od 32 do 37 stupňů na Moravě a ve Slezsku se budou pohybovat mezi 36 a 40 stupni. Během odpoledne může být místy přechodně až oblačno, výjimečně s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
16: Posloucháte Ranní plus.
3: 4 minuty po 7:30, dobré ráno. Volební místnosti po ostře sledovaných demokratických primárkách v americkém Michiganu jsou uzavřené. Proti sobě stojí proizraelská Hailey Stevensová a Abdul El Saed, epidemiolog s podporou demokratických socialistů. Podrobnosti má teď v Ranním plusu Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré jitro.
18: Dobré ráno.
3: Jaké jsou aktuální výsledky?
18: Tak zatím tedy po sečtení už asi 81% hlasů stále vede El Saed. Ten rozdíl už je ale méně než 2%. Za těch posledních pár procent sečtených hlasů se navíc Saedův náskok výrazně stenčil, asi o polovinu. Navíc Stevensová má podle dat z amerických volebních komisí, na které se odvolává třeba americká CNN, víc takzvaných mail-in votes, to jsou vlastně hlasy, které voliči posílají poštou. Takové se pak započítávají výrazně pomalej. Headline na CNN tak doslova píše, že vítěze stále zatím není jasné určit, a to i tedy po sečtení těch více než 80% hlasů. Před malou chvílí Stevensová vystoupila v Detroitu před svými voliči a doslova řekla, že se cítí dobře ohledně volebních výsledků a že stále tedy se čeká ještě na čísla z několika okresů, kde navíc žijí stovky tisíc lidí.
3: A proč jsou konkrétně tyhle primárky pro americké demokraty důležité?
18: Tak oni vlastně ukazují směr, kterými by se demokratická strana mohla v budoucnosti vydat nebo měla vydat. A to tedy včetně toho nejdůležitějšího směru, to jsou ty prezidentské volby v roce 2028. Progresivního El Saeda podporují například kongresmanka AOC Alexandria Ocasio Cortezová nebo nezávislý senátor Bernie Sanders, čili spíš to se dá nazvat takovým liberálnějším křídlem. Naopak vlastně Hailey Stevensovou na druhé straně podporuje třeba lídr demokratů v senátu Chuck Schumer nebo proizraelská lobistická organizace IPEC. Ta vlastně proizraelské kandidáty ve volbách podporuje dlouhodobě. Stevensové na kampaně darovala víc než 30 milionů dolarů. To je v přepočtu přes 630 milionů korun. Mimochodem stranický limit na kampaň v co do počtu obyvatel s Michiganem srovnatelném Česku je jenom 90 milionů korun, takže ta kampaně asi pětinásobná násobně dražší, než by byla kampaň politické strany někde v Česku. A navíc tedy kampaň Stevensové byla 11x dražší než ta Elsaedova. Proč je ale pro demokraty michiganská primárka speciální, vlastně velmi dobře popsal taky třeba ve vysílání americké CNN analytik Ron Brownstein.
19: Levice letos v demokratických primárkách rozhodně hodně získala, ale většina těchto zisků přišla v prodemokraty jistých volbách, jako byli třeba tři kandidáti podporovaní Mamdánem, kteří vyhráli primárky do sněmovny reprezentantů v obvodech New Yorku. Ve swingových volbách do sněmovny reprezentantů a v soubojích o křesla senátorů se strana stále spoléhá převážně na centristy. Michigan by byl zatím největší výjimkou.
18: Já ještě připomenu, že ty primárky měly vlastně nejenom demokraté, ale taky republikáni. Vítěz toho demokratického klání, o kterém jsem mluvil, se o křeslo v americkém senátu utká v listopadových midterms s republikánem Mikem Rogersem, který v těch primárkách o senátorské křeslo mezi republikány neměl žádného soupeře. El Said řekl, že zítra, nehledě na ten výsledek tedy dnešních primárek, musí ale demokrati bojovat společně. On vlastně doslova řekl, že republikán Mike Rogers by tedy nikdy neměl vidět vnitřek senátu zevnitř.
3: No, voliči v primárkách rozhodovali i jinde. Jaké jsou tedy další výsledky?
18: Tak z Michiganu přicházejí postupně i výsledky kandidátů o místa ve sněmovně reprezentantů. V podstatě se tak dotváří taková postupná demokratická kandidátka do těch už zmíněných listopadových velkých voleb, takzvaných těch midterms. Za zmínku stojí třeba velmi sledovaný 7. distrikt Detroitu, kde si o místo na kandidátce řekl 35-letý aktivista a bojovník proti fosilním palivům William Lawrence. Voliči rozhodovali ale taky třeba v Missouri, kde by podle těch předběžných výsledků měl mít možnost obhájit svoje místo ve sněmovně reprezentantů Wesley Bell, další z toho řekněme progresivnějšího a liberálnějšího křídla demokratů.
3: O demokratických primárkách ve Spojených státech mluvil v Ranním plusu kolega ze zahraniční redakce Jiří Chábera. Díky za to.
18: Naslyšenou.
1: A ve Spojených státech zůstaneme i v 7 hodin a 38 minut, protože přehled zahraničního tisku otevřeme tím, co píše na svém webu americká stanice CNN. V exkluzivním článku píše o rozhodování amerického prezidenta ohledně pokračování války v Íránu. Donald Trump si ji podle média nemůže dovolit prohrát. Pokud ovšem rychle nenajde cestu ven, historie by mohla jeho rozhodnutí vést válku považovat za chybu, která definovala Trumpovo prezidentství. Jedné chybě se mu zatím vyhnout podařilo, a to je eskalace války do podoby, nad kterou už vůbec nebude mít kontrolu.
3: CNN připomíná americké války ve Vietnamu, Iráku a v Afghánistánu, které prezidenti postupně a váhavě vyhrotili, až se nedali vyhrát. Každá z těchto válek začala jinak, ale všechny nakonec vedly na stejnou křižovatku, na které se teď ocitá i Trump. Nezbývá, než buď držet špatný status quo, eskalovat situaci, anebo odejít bez splnění důležitých cílů. Tím je v Trumpově případě pád teokratického íránského režimu.
1: Všechny možnosti válku vyhrotit by byly krvavé a CNN připomíná, že Donald Trump přece kandidoval jako politik, který nepovede nesmyslné války, jež stojí mnoho lidských životů a peněz a nedají se vyhrát. Íránská válka je ale Trumpova a určí jeho odkaz a osudy mnoha životů i mimo Bílý dům, uzavírá americká stanice CNN.
3: A pročítali jsme také americký deník Wall Street Journal, ten předpovídá, že další nucená mobilizace v Rusku je na spadnutí. Náboroví úředníci v menších ruských městech se už uchylují k zoufalým a násilným taktikám ve snaze naverbovat víc mužů do armády. V titulku deník píše, že Kreml Rusy šikanuje, aby je dostal na ukrajinskou frontu.
1: Dobrovolný nábor už totiž podle Wall Street Journal nezabírá. V prvních letech války přilákali lidi finanční příspěvek, často vyšší než roční plat v některých ruských regionech. Jenže se postupně rozšířily zvěsti o šikaně uvnitř ruské armády a navíc se zásadně snížila délka přežití ruského vojáka na frontě. Ukrajinská armáda se totiž zlepšila v jejich likvidaci. Shrnuje deník měnící se faktory, které ve výsledku odrazují další dobrovolníky.
3: A jak Wall Street Journal píše, v posledních měsících je proto čím dál častější násilné verbování, které je jen oficiálně dobrovolné. Muži jsou kolikrát odchytáváni přímo na ulici, při odchodu z práce nebo na úřadě. V náborových kancelářích je pak násilím pod pohruškami nebo jiným nátlakem donutí upsat se k odchodu na frontu.
1: Wall Street Journal upozorňuje na to, že Moskva donedávna neskrývala škodolibou radost nad tím, že Ukrajinci do armády musí, zatímco v Rusku mají na výběr. Americký list odhaduje, že pokud ruský prezident Vladimir Putin opravdu bude chtít dobít alespoň celý Donbas, nezbyde mu, než sáhnout k nucené mobilizaci.
3: A zatímco se ta minulá zaměřovala na rezervisty a lidi s armádní minulostí, ta příští nejspíš zahrne i ty s mizivými vojenskými zkušenostmi a motivací bojovat. A pak už by politická rizika mohla převážit přínos pro armádu, upozorňuje Wall Street Journal.
1: A ještě krátce nahlédneme na stránky bruselského deníku Politico. Evropská unie se po 5denní migrační krizi v Seutě sjednotila za Španělskem a obvinila pašeráky a zahraniční aktéry ze zneužití krize k narušení evropské jednoty. Deník Politico píše o tom, nebo referuje o včerejším 3hodinovém zasedání unijních ministrů vnitra. Ti se nyní chtějí soustředit na to, jak předejít opakování situace.
3: Minulý týden do španělské exklávy Ceuta v severní Africe nekontrolovatelně přišlo přes 70 tisíc lidí ze sousedního Maroka. Někteří lídři Evropské unie veřejně obvinili madridskou migrační politiku z vytvoření krize, která by se podle nich mohla rozšířit po celé Evropě. Třeba Itálie rozhodla o přerušení leteckého námořního spojení se Španělskem, připomíná Politico.
1: Několik států tlačí na zrychlení příprav takzvaných návratových center plánovaných v partnerských zemích mimo Evropskou unii. Jedno z probíraných možností je i posílení agentury Frontex, která chrání vnější hranice 27. Evropská komise teď vyšetřuje, jak byly skutečné příčiny takového přílivu migrantů. O roli Maroka odmítá spekulovat, spíše se kloní k zodpovědnosti pašeráků a sociálních sítí. Uzavírá server Politico a tím končíme přehled zahraničního tisku.
3: A zároveň se vracíme zpátky do Česka 3:45. Soudní řízení se někdy protahují třeba i o měsíce. Jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek. Lidi, kteří je vypracovávají, je totiž v Česku málo. Hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek ale v mnoha specializacích stále přetrvává. Protahují se tak třeba posudky u kryptoměn anebo u oboru dětské psychiatrie.
20: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
21: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
20: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců, je to na všechny ty kauzy jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
21: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
22: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
21: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
23: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí. Znalec také musí zadání posudku odmítnout, pokud mu povaha a počet zadaných dosud nespracovaných posudků neumožňuje podat další znalecký úkon s odbornou péčí a včas.
21: Vypracování posudku trvá a mnoho odborníků je dělá po večerech nebo vedle své praxe, jako třeba psychiatrička Gajová. Navíc finanční odměna se za posudek vlastně nevyplatí.
20: Já mám od pojišťovny jako každý jiný lékař o 50% financí více za hodinu, až 70%, když pracuju s rodinou, než za hodinu znaleckého posudku.
21: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
24: Znalec není žádným zaměstnancem rezervu,
0: rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis. Znalec tudíž nemá být žádným vazalem systému, ale ceněným nezávislým a diskrétním důkazním instrumentem. Znění zákona tomu ale zjevně neodpovídá.
21: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká minister Tejc.
23: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
21: Zhruba o polovinu méně je po novém zákoně i soudních tlumočníků a překladatelů. Od letošního roku museli totiž mít složenou vstupní zkoušku nejen noví zájemci, ale i dlouholetí a zkušení profesionálové, říká předsedkyně Komory soudních tlumočníků a překladatelů Michaela Romanová.
2: Takže spousta těch lidí, kteří mají zkušenosti bohaté a řečové, prostě ta justice ztratila.
21: Pokud znalce nebo tlumočníka a překladatele sehnat nelze, soudce může jednorázově taky požádat odborníka bez příslušného oprávnění. Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak to neupřesnilo? Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: 7 hodin téměř 47 minut posloucháte Ranní plus. Česká obchodní inspekce prošetří fungování realitní platformy bezrealitky.cz. Podnět k inspekci podala Asociace realitních kanceláří, podle níž digitální platforma používá nekalé obchodní praktiky. Inspekce potvrdila, že se bude případem zabývat. O co přesně ve sporu jde, to si řekneme s Veronikou Sudkovou z domácí redakce. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Proč dala asociace na server Bezrealitky podnět k obchodní inspekci?
4: Tak zjednodušeně řečeno, Asociace realitních kanceláří o bezrealitky tvrdí, že nabízí klasické realitní služby, i když se navenek prezentuje tak, že není klasickou realitní kanceláří. Tím podle nich klame zákazníky. Asociace argumentuje hlavně názvem platformy Bezrealitky. Prezident Asociace realitních kanceláří Miroslav Duda říká.
6: Ten základní problém je v tom, že pokud si realitní makléř nabízíš realitní služby, tak se podle toho chovej, to znamená zveřejní, že jsem realitní kancelář, poskytuju služby za procento, za dvě, za tři, ale neříkej, že nejsi realitní kancelář. Jinak jde o to zajistit rovný, poctivý přístup podnikání všem realitním kancelářím v České republice. To znamená, aby někdo nemohl těžit, budeme říkat, z klamavého označení poskytování svých služeb.
4: Jestli se ale skutečně jedná o klamání spotřebitelů, má posoudit Česká obchodní inspekce.
1: A co na to říká platforma Bezrealitky.cz?
4: Společnost Bezrealitky odmítá, že by porušovala zákon nebo klamala spotřebitele. Tvrdí, že za podnětem ze strany asociace je snaha z tradičních realitních kanceláří bránit se modernější a levnější konkurenci.
1: Takže jde i o to, kolik si účtují makléři?
4: Tak spor přinejmenším otevřel debatu o výši provizí. Bezrealitky totiž tvrdí, že klasičtí realitní makléři mají v dnešní době bezdůvodně vysoké provize. Mezi 4% a 5% z ceny nemovitosti plus DPH. Záleží na typu a náročnosti transakce. Marketingový ředitel serveru Bezrealitky Pavel Skalský říká.
24: Co nám nejvíc nedává smysl je 4% až 5% provize, kterou prodávající platí realitním makléřům. Někdy to může být i více. Makléři totiž na rozdíl od nás žádné pevné ceníky služeb nemají a záleží pouze na dohodě mezi makléřem a klientem. Při dnešních cenách nemovitostí se v průměru blíží k 250 tisícům u rodinných domů až k 350 tisícům korun za provizi.
4: Server Bezrealitky funguje na českém trhu od roku 2007. Majitelům umožňuje prodávat nebo pronajímat nemovitosti přímo zájemcům bez využití služeb tradiční realitní kanceláře. Přičemž vedle inzerce nabízí i vybrané placené služby, včetně realitního zprostředkování. A za tuto službu si účtuje provizi ve výši 1,5% z prodejní ceny nemovitosti plus DPH, tedy méně než běžné provize realitních kanceláří.
1: Když mluvíme o těch provizích, upravuje jejich výši nějaký zákon nebo nařízení?
4: Na to jsme se zeptali advokátky Lucie Filipové, která se ve své praxi nemovitostmi zabývá. Filipová říká, že česká legislativa maximální ani minimální výši provize nestanoví.
25: Zákon požaduje hlavně to, aby ta provize byla přiměřená a aby nebyla v rozporu s dobrými mravy. Takže ono nelze úplně kategoricky říct, jaká má ta výše být. Trh běžně operuje zhruba se 3 až 6% odvislé od hodnoty té nemovitosti.
4: A na otázku, jestli je současná výše provizí u běžných makléřů kolem 5% adekvátní, Filipová říká, že ani tak nezáleží na výše provize. Klient realitní kanceláře by se podle ní měl před podpisem smlouvy zajímat hlavně o to, jaké všechny služby za ní skutečně dostane. U některých kanceláří v ní může být zahrnutý třeba právě i právní servis, u některých ale ne.
1: Ve studiu byla Veronika Sudková z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
3: Je středa 5. srpna, tady je Ranní plus v 7.51. Teď pro vás máme komentář, který připravil publicista Petr Holub. Posílá nám pozdrav z města Kocourkova s výzvou Buďte nezaměstnaní.
5: V červnu stát vyplatil na podporách nezaměstnanosti skoro 2 miliardy korun, to je o polovinu víc než před rokem. Ze zjistotou čekat, že celoroční výdaje na podporu lidí bez práce překročí hranici 20 miliard a že to bude o 7 miliard víc než loni. Podíval se tomu sám premiér Andrej Babiš a dodal, že práci přece najde každý, kdo chce pracovat. Skutečně tak rychlý nárůst podpor pro nezaměstnané by člověk čekal v ekonomice schvácené krutou recesí a ne v zemi, jejíž hospodářství roste už druhým rokem tempem přes 2% a kdyby mělo nezaměstnaných i dávek naopak ubývat. Přesto se Babiš svou poznámkou u ekonomických komentátorů se zlou potázal. Upozornili ho, že letošní navýšení podpor vyplývá z novely zákona o zaměstnanosti, které sice z dílny minulého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Ovšem podpořili také poslanci z hnutí ANO v čele se současným ministrem Alešem Juchelkou. Také obsah zmíněné novely má mezi analytiky pozitivní ohlas. Je pravda, že zvýšila výměru podpory v nezaměstnanosti za první 2 měsíce, respektive za první 3 měsíce pro zaměstnance nad 50 let, z 65% dosavadního čistého platu na 80%. 80% sazba platí i v dalších měsících, pokud se člověk zúčastní rekvalifikace. Zároveň se strop pro podporu zvýšil z dosavadních 26 tisíc na 38 tisíc měsíčně. Také nutno připustit, že se zmírnily podmínky pro příjemce této dávky. Dříve na plnou výměru dosáhl jenom ten, kdo byl z práce propuštěn, dnes má nárok každý, i když třeba podal sám výpověď. To však může mít na pracovním trhu pozitivní ohlas, tvrdí někteří experti. Dosud mohl člověk s vyšším výdělkem sotva přerušit výdělečnou činnost a v klidu se rozmýšlet, jestli se pro jeho kariéru nenajde lepší perspektiva. Pokud dnes dostane takřka 40 tisíc čistého, pak už prostor k úvaze existuje. To konec konců může pomoci i firmám, které při volnějším režimu na pracovním trhu snáze najdou kvalitní lidskou sílu. Otázka však zní, proč by na takové zlepšení podmínek pro lépe vydělávající měli svými daněmi přispívat pracovníci, kteří jsou odkázáni na minimální mzdu. Další otázka je možnost zneužívání nových pravidel. Zaměstnanec si po dohodě s podnikem může vybrat 2měsíční dovolenou, užít si ji za peníze ostatních daňových poplatníků, pak se s čerstvými silami vrátit do výroby. To jsou tedy otázky, jejichž vážnost roste s tím, jak po novém roce vyrostl podíl nezaměstnaných na pracovní síle. Podle úřadu práce se už přiblížil 5% a i když to je podle metodiky Eurostatu o něco méně, přesto lze sotva opakovat, že v Česku nezaměstnanost neexistuje a že se o ní nemusíme starat. Podporovat její nárůst administrativním opatřením, to už silně připomíná poměry města Kocourkova. Babišovi lze vyčítat leccos, hlavně jeho předvolební sliby o rychlejším zvyšování důchodů a snižování daní, které pak ještě doprovází tirádami, jak sníží rozpočtový deficit. Pokud si na příkladu dávek nezaměstnanosti uvědomil, že neustále rozšiřování státu, včetně sociálního státu, rozpočtový schodek zvyšuje a že třeba tento trend obrátit, pak ho lze opatrně pochválit.
3: Komentář publicisty Petra Holuba.
16: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
1: Do měsíce dnes narazí zbytek kosmické rakety. Srážku astronomové očekávají okolo 8 hodiny a 35. minuty českého času. Je to zbloudilá část stroje, který v loňském roce nesl měsíční sondy. Podle vědců to bude událost srovnatelná s dopadem meteoritu. Data, která teď na měří, chtějí využít třeba pro ochranu budoucích měsíčních základen právě před meteority.
7: V lednu 2025 odstartovala americká raketa typu Falcon 9 s nákladem kosmických sond mířících k měsíci. Vezla japonský modul Resilience a americký Blue Ghost. Druhý stupeň rakety se od lunárních sond odpojil ještě v blízkosti Země. I on ale nakonec k měsíci doletěl. To není vůbec obvyklé, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze společnosti SpaceX. Druhé stupně raket se buď pošlou do zemské atmosféry, kde se rozpadnou, anebo naopak pryč do volného prostoru, říká Šajmenová. To se ale tentokrát úplně nepodařilo. Sluneční vítr společně s gravitačními silami nakonec poslal raketu směrem k měsíci. Zpočátku to nikdo netušil. Nezbylo jí žádné palivo, letěla naprosto neřízeně, komentuje odborník na kosmonautiku z brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
8: Ten druhý stupeň vlastně zůstal na té dráze společně s těmi sondami, tak létal v soustavě Země měsíc tak dlouho, až se mu měsíc připlete v nejbližší době právě do cesty.
7: To, že raketa narazí do měsíce, spočítal až letos v dubnu americký astronom Bill Gray. Svoje výpočty musel neustále zpřesňovat, protože její dráhu může vychýlit i pouhé sluneční záření. Zásadní otázka je, kam raketový stupeň dopadne a jestli bude náraz viditelný i ze Země.
8: Ten dopad bude poměrně razantní, ten stupeň je rozměrný, hmotný, narazí rychlostí několik kilometrů za sekundu do měsíce, ale je to takový trošku nešťastný místo dopadu. Je to dáno tím, že ten dopad nebyl plánovaný, takže k tomu dopadu dochází úplně při levém okraji měsíce při pozorování Země.
7: Podle posledních výpočtů možná až za měsíčním obzorem. Astronomové v Severní a Jižní Americe doufají, že citlivými dalekohledy zaznamenají alespoň oblak zvířeného prachu a kamení nad měsíčním povrchem. Z našeho území nespatříme ani to, měsíc je totiž už na denní obloze. Náraz se ovšem odehraje na části měsíce nasvícené sluncem.
8: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost spozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak víte, jaká krajina tam byla před tím dopadem a jaká krajina tam bude po dopadu. A víte samozřejmě, co tam dopadlo, jakou rychlostí, jak to bylo složené, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
7: Dokonce to pomůže zjistit, co je i pod povrchem měsíce. Jakoby ho nárazy raket proklepávaly jako průzkumným kladívkem.
8: Tohle dělali vlastně už mise v programu Apollo, kdy horní stupeň rakety Saturn V nasměrovali proti měsíci a my jsme věděli, kdy, kde a jak dopadne. To znamená, přístroje, které byly v té době rozmístěny na měsíce, zaslechly ten náraz, zaslechly měsícotřesení, lunotřesení, zaslechly, jak měsíc duní a tím se vlastně měli možnost studovat jeho vnitřní strukturu.
7: Nová data o měsíci podle vědců pomůžou i při navrhování budoucích měsíčních základen. A spočítaná dráha letu rakety zase pomůže organizovat bezpečnější kosmický provoz. Jakým směrem je nejlepší vyhazovat použité raketové stupně? Shrnuje Juliana Šajmenová pro NASA. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus. Teploty v Česku lámou rekordy a v současném suchém a horkém počasí zásadně stoupá riziko požárů. Hned tři propukly jen včera. Vědci z Vysoké školy báňské v Ostravě zkoumají, jak rychle může oheň vzniknout právě ve vysušené krajině. Stačí k tomu nepozornost u grilu, ale taky špatně položená skleněná láhev.
9: Budeme si demonstrovat, jak snadné je vlastně zapálit dravou slámu v tomto počasí. Jo.
10: Mám teď v ruce pytlík pšenice. Jsem v takové speciální místnosti s Adamem Tomíčkem z Vysoké školy báňské. Vidím tady jakoby ohořelé dveře a nějakou mísu, která už taky asi nějaký požár zažila.
9: Představte si, že tohle toto je v nějakém pásu 100 metrovém na poli. Stačí jediné místečko, kde to zapálíte a je to, říkám, horizontální vzorek, který teda z hlediska dispozice hoří velice špatně a vidíte, že se to šíří úplně hravě, prohořívá to do hloubky, nezůstává prakticky žádný nezhořelý zbytek.
10: Adam Tomíček přiznává, že když je mimo práci a rozlíží se kolem sebe, tak přemýšlí nad tím, co jak rychle hoří.
9: Jsme samozřejmě trošku profesně deformovaní. Vidíme prostě kolem sebe, tak jako kdybyste viděli, že je kolem vás rozlitý benzín, tak to působí podobně, protože skutečně ta zapalitelnost je extrémní a je velice nebezpečné jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm anebo poblíž těchto prostor. Vynechat teďka grilování mimo nějaký skutečně uzavřený grill. Určitě je obligátní prostě dávat pozor při kouření a podobně, což bývá velmi častá příčina tady těch přírodních požárů v uvozovkách přírodních.
10: Výstupy z laboratoří Fakulty bezpečnostního inženýrství ale neslouží jenom k tomu, abychom viděli, co jak rychle hoří. Dají se použít jako vstupní data
11: data pro různé aplikace a palivové modely. Jak mi vysvětluje Martin Trčka.
12: Pokud zkoumáte požárně technické charakteristiky, výstupy těchto z těch vlastností těch hořlavých látek představují nějaké základní parametry, které potom následně potřebujete například pro vyšetřování příčin požáru. Dnes se velmi hojně využívají v oblasti modelování požáru. Bez těchto z těch hodnot ten model neumí fungovat. Abyste jakoukoliv aplikaci z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru mohli používat, nejprve do ní musíte nasypat nějaké vstupní data o těch materiálech, to znamená o palivu, o okysličovadlo a o síle iniciačního zdroje.
0: Je pravděpodobné, že se sucha budou vracet častěji a s nimi i letní požáry. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: V 8 hodin posloucháte Ranní plus a z něj vám ve středu 5. srpna přejí dobré ráno Šárka Feniková
3: a Ondřej Látal.
16: Český rozhlas plus.
3: Tady je naše nabídka vysílání do 8:30. Mění hnutí ANO svůj pohled na důležitost Senátu?
1: Jaká pravidla nově platí pro pobyt ukrajinských mužů na českém území?
3: A co si lidé v Libanonu slibují od pokračujících jednání jejich země s Izraelem?
1: I to se dozvíte. Nejdřív ale zprávy, které má pro vás Monika Vrchotová.
13: Dobré ráno. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 14 lidí, zraněných je více než 20. Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý.
14: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém telegramovém kanálu napsal, že o zajatých cizincích je potřeba mluvit otevřeně a čestně, aby si ve světě uvědomili, že účast ve válce na straně Ruska má své právní následky. Podle zdrojů BBC padly na Ukrajině přes 3,5 tisíce cizinců, kteří bojovali v řadách ruské armády. Moskva je naverbovala hlavně v afrických, jihoamerických a asijských zemích. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění jejich vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových žadatelů, nebudou se vztahovat na ty, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Tématu se budeme věnovat v dalším vysílání Ranního plusu.
16: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
13: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu, zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici zhruba o 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí jí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Před příjezdem Donalda Trumpa na charitativní akci v Los Angeles zadržela policie ozbrojeného muže, informuje o tom agentura AP. Zadržený podle ní monitoroval bezpečnostní opatření v areálu golfového klubu, který patří Trumpově rodině. Měl u sebe zásobník s municí a v autě nabitou pistoli. Na místě pořizoval fotografie a videa. Při domovní prohlídce policie našla další zbraně, neprůstřelné vesty i zápisník s údajně znepokojujícími poznámkami. Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Českému rozhlasu to potvrdila primátorka Havířova za ANO Iveta Kočí-Palkovská. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
15: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
13: Hejtman Josef Bělica v minulosti vedl Havířov jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem kvůli kumulaci funkcí, skončil. V posledních 2 letech jsou s Havířovem spojené kauzy ovlivňování zakázek na opravy a přidělování městských bytů. Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka dnes bude znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmů Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči celou noc zasahovali na skládce v Číškovicích u Lovosic na Litoměřicku. Pomocí těžké techniky prohrabávali požářiště, aby vyhledali skrytá ohniska. Hořet tam začalo včera odpoledne. Hasiči dostali rozsáhlý požár odpadu pod kontrolu v 10 hodin večer. Pokračuje krajský mluvčí hasičů Petr Pelikus.
17: Stupeň požárního poplachu byl snížen ze 3. na 2. Stále je tu zhruba 14 jednotek požární ochrany, nicméně vyšší počet jednotek je tu hlavně kvůli kyvadlové dopravě vody. Předpokládáme vlastně postupnou redukci sil a prostředků.
13: Horolezci na Karlově mostě v Praze čistí jednotlivé pilíře od řas a další zeleně. Ta by jinak mohla poškodit kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři při čištění používají šetrné mechanické postupy.
18: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšeny na lanech pomocí vysokotlakých čističů. Podle kamenosochaře Bohumila Pánka může vegetace na mostě poškodit jednotlivé kameny.
19: Když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
18: Na čištění dohlíží také památkáři, říká Eva Strejčková z odboru správy mostů technické správy komunikací hlavního města.
20: Je to profesionální práce restaurátorů, který mají příslušná oprávnění k tomu, aby mohli opravovat kamennou národní kulturní památku.
18: Technici na Karlově mostě budou pracovat zhruba do konce listopadu. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
13: Na Plusu teď máme informace pro řidiče.

0: Lence na 207. kilometr. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude převážně slunečno s teplotami od 32 do 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku se budou teploty pohybovat mezi 36 a 40 stupni. Odpoledne a večer bude místy až oblačno, ojediněle s přeháňkami a bouřkami, během kterých by mohlo napršet až 40 litrů vody na metr čtverečních, ojediněle i více. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Šárka Feniková a Ondřej Látal. O 27 senátorských postů se v letošních volbách utká 155 kandidátů. Vyplývá to ze včera zveřejněných informací poté, co skončila lhůta pro podání nominací. Je to o 80 kandidátů méně než před 4 lety. Nejvíc mandátů, 11, budou obhajovat Starostové a nezávislí. Následují ODS a TOP 09 z 9, Lidovci a nezávislí obhajují 3 mandáty, SEN 21 a Piráti rovněž 3. Hnutí ANO obhajuje jeden senátorský post. A právě hnutí ANO si letošní volby do třetiny horní komory parlamentu vytklo jako prioritu. Proč, i na to se budu ptát senátora z hnutí ANO Jana Schillera. Dobré ráno.
3: Dobré ráno vám posluchačům.
2: A do diskuze o letošních podzimních volbách a roli Senátu zvu už teď také senátora ODS z ODS Zdeňka Nytru. Dobrý den.
4: Dobrý den všem.
2: Pane Schillere, hnutí ANO se v minulosti stavilo k Senátu přezíravě. Byly doby, kdy ho chtělo zrušit. Sám premiér Andrej Babiš například horní komoře parlamentu velký zájem nemá o ní velký zájem o ty jmenování do funkce. Ještě nebyl ani na jednom vašem zasedání. Když teď chcete uspět, jak budete voliče přesvědčovat, že má smysl jít si vybrat svého senátora?
3: Tak ono, každé volby jsou složité a ty senátní, jak víte, tak se hnutí ANO moc nedaří, nebo nedařilo. My jsme to prolomili, takže si myslím, že přesvědčovat budou ti kandidáti právě v místě, kde jsou, a tím tématem je to na nich, aby si vybrali to téma, ale rozhodně budou ctít nebo budou prosazovat to, co chce hnutí ANO, a tím je to, aby jsme trošku prolomili ten styl, který tam je nyní, a je to ta diskuze, a jsou ta většina, která je v Senátu, takže si myslím, že každý kandidát ví ve svých obvodech, co je trápí, a to bude ten styl kampaně.
2: A ve vnímání hnutí ANO se něco změnilo, když teď hodně paní senátorka Vildumetzová i vicepremiér Karel Havlíček mluví o Senátu jako o prioritě?
3: Změnilo určitě, protože si uvědomujeme, nebo hnutí ANO si uvědomuje tu důležitost Senátu, takže to myšlení a ta retorika, která byla dřív, tak už neplatí, a určitě Senát vnímáme jako důležitou součást našeho systému.
2: Jaký výsledek budete považovat za úspěch, když obhajujete pouze v jednom obvodě, ale předpokládám, že míříte víc, tak kolik senátorů by bylo podle vás úspěchem?
3: No, já osobně si myslím, že úspěchem by bylo 10 senátorů, ale uvidíme, jak skutečně proběhne celá kampaň a jakým stylem to bude, jestli to opět bude třeba v druhých kolech všichni proti ANO, anebo jestli to bude o těch osobnostech.
2: Obracím se teď na pana senátora Zdeňka Nytru. Volby do Senátu lákají nejmenší pozornost voličů. Kdybyste měli jmenovat teď aspoň heslovitě, v čem by lidem za poslední 4 roky prospěšný Senát? Čím byste přesvědčil, aby šli volit?
4: Je to složité, protože logicky postavení Senátu dané ústavou je slabší než v poslanecké sněmovně, takže není to ta sice hodní, ale silnější komora parlamentu, takže v tom je tom složité. Na druhou stranu je to v tuto chvíli opravdu jako pojistka, a teď neměřím zrovna na hnutí ANO, ale na jeho koaliční partnery, kdyby chtěli měnit některé zásadní věci týkající se ústavy a tak dále, tak tady si myslím, že Senát může a měl by se hrát tu důležitou roli.
2: To mluvíte o té budoucnosti, ale třeba v těch posledních 4 letech vzpomenete si na něco, co byste zdůraznil, že Senát třeba právě pro voliče udělal?
4: Tak

0: ta role nebo působení Senátu se změnila loňskými volbami. My jsme byli do vlastně loňského podzimu de facto na straně koalice většina Senátu. I tak si myslím, že se podařilo některé věci, které přišly z poslanecké sněmovny a de facto z naší koalice, tak jsme je opravovali. Takže v tomhletom směru určitě dneska se trochu přeme s kolegy s ANO, že nehlasujeme pro jejich návrhy nebo máme k ním připomínky, ale myslím si, že je to logické, protože jsme přesně na druhé straně té politické barikády.
1: ODS se bude snažit udržet pozici nejsilnějšího senátorského klubu. Co byste považoval za úspěch vy osobně? Ptala jsem se i pana Schillera, zeptám se i vás.
0: Bavíme se někde kolem 5 mandátů. Ono je to složité i s tou číslovkou 9, protože mi paní senátorka Němcová obhajovat mandát nebude a podle dohody 6 let zpátky tam vlastně budeme podporovat kandidáta z hnutí STAN. Jeden kolega nám přešel do nového hnutí pana hejtmana Kuby, takže vlastně těch 9 neobhajujeme, ale bavíme se o 7 mandátech. Kdyby to skončilo na tomhletom čísle, myslím si, že by to byl velký, velký úspěch. Mě akorát trochu zaráží to, že kolegové z hnutí ANO pořád vlastně říkají nebo napadají ten styl Senátu, že máme jiný názor, jako by se koalice v poslanecké sněmovně chovala úplně jinak. Jo.
1: A není to tak, a teď se obracím zase na pana senátora Schillera, že se naopak oceňuje ten věcný styl, kterým se diskutuje v Senátu?
2: Určitě ano, já musím říct, že styl v Senátu, jak jednání, tak i probíhání všech schůzí a debat je úplně jiný, než je poslanecké sněmovně. Je to i možná tím, že tam jsme sice za stranu, ale je tam spousta osobností, spousta lidí, kteří mají velké zkušenosti a i na těch debatách a na tom stylu té práce je to zná.
1: Takže, co byste chtěli mít? Ano, ano, reagujte.
0: Jako zrovna my dva s panem kolegou Schillerem se potkáváme velice často, protože jsme členové jednoho výboru, a to výboru pro záležitosti Evropské unie, a tam my dva konkrétně spolu velice často souzníme a spolupracujeme, takže určitě je to lepší než ve sněmovně.
1: Čili, pane Schillere, co chcete měnit, když slyšíme i od pana Nitry, že vlastně je to v pořádku tak, jakým způsobem se debatuje v Senátu?
2: No, v pořádku to sice je, když vezmete jednotlivé senátory, že spolu debatují a jsou k sobě slušní, ale přeci jenom je tam znát ta převaha toho, že ODS má ten nejsilnější klub a samozřejmě pokud chceme něco prosadit, tak máme omezené možnosti na to, aby jsme to mohli udělat, takže určitě posílit potřebujeme.
1: Pane Nitro, teď se opět obracím na vás. Ony ty volby, nebo po každých volbách do Senátu se převoluje vedení. Je tématem těchto voleb také post předsedy Senátu, druhého nejvyššího ústavního činitele pro ODS, případně přímo pro Miloše Vystrčila? Je to také to, oč se hraje?
0: Tak určitě se o to hraje, ale na rovinu tohle to bude na stole až, teď rychle počítám, 17. října večer, až budeme znát výsledky druhého kola senátních voleb a pak se uvidí, jak bude vypadat ustanovení. Jednak jestli budou existovat ty kluby, které tam dneska jsou, jednak jestli nepřibude nějaký další a pochopitelně pak se budeme domluvat.
1: Ale je to pro vás důležité?
0: Ale zcela určitě, protože pořád předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, takže ano, důležité to je.
1: Pane Schillere, hnutí ANO na jaře zvažovalo společné kandidátky s vládními koaličními partnery. Nakonec ale postavilo svoje vlastní na mnoha místech právě i proti kandidátům z SPD. Proč?
2: No, je to jednoduché. My jsme vlastně, nás oslovilo víc kandidátů, než jsme původně čekali. takže nemáme důvod jít do koalice, ale skutečně můžeme jít sami za sebe jako hnutí a stavíme těch, myslím si, že 25 senátorů nebo kandidátů do senátu a já si myslím, že je to lepší, aby jsme v prvním kole skutečně šli sami za sebe. Uvidíme, jak to dopadne na ta druhá kola, jestli kolegové koaliční nás, pokud uspějeme, podpoří nebo my podpoříme je například.
1: A neuvažovali jste už před prvním kolem alespoň o tom, že byste si volební období nějak obvody nějak rozdělili?
2: Ne, neuvažovali jsme nad tím. My máme rozdělené obvody nebo spolupracujeme v komunálních volbách s některými sdruženími, ale v senátních volbách ne.
1: Pane Nitro, jak fungovala dohoda mezi opozičními stranami, například se senátory, tedy se starosty, promiňte, kteří obhajují nejvíce křesel a kteří mají spolu s ODS nejlepší předvolební preference? Já jsem si třeba všimla, že na mnoha místech si nekonkurujete. Byl to záměr?
0: Určitě to byl záměr, než všude se to povedlo. Je to trošku složité, protože přestože hrajeme vlastně vždycky v každém obvodě o jeden mandát, tak tam do toho vstupuje více faktorů. Jednak zkušenosti, nebo spíš neblahé zkušenosti a nějaké křivdy z komunální politiky. Někdy je to dokonce osobní. Dědeček jednoho kandidáta se nepohodl s dědečkem druhého kandidáta, takhle si to nesou sebou. Pak tam ještě hraje pochopitelně roli jedna věc a to je, že když třeba tam obhajuje náš nebo starostovský kandidát, tak logicky ty další strany se ptají, jednou tady byl zvolený ODSák, už vždycky tady bude musí nebo tenhle ten obvod případné ODSákovi, takže bylo to složité, ale jsem rád, že se to aspoň v té docela značné části povedlo.
1: Pánové, na závěr asi otázka pro oba. Pomáhají nebo nepomáhají volbám do třetiny senátu komunální volby, se kterými jsou spojeny? Pane Schiller.
2: Tak pomáhají rozhodně už jenom v jedné věci, protože jak jste sama říkala, tak ta volební účast je velmi nízká pro senát a pomáhají zejména v tom, že lidé, pokud jdou volit do komunálních voleb, tak samozřejmě i s tím volí do senátu, takže já si myslím, že je to rozhodně lepší, než kdyby senátní volby byly samostatně, takže určitě ty komunální volby pomáhají.
1: Pane Nitro?
0: Samostatně by to určitě nemělo smysl, to souhlasím, za nás možná spíše v tom prvním kole to bude nevýhoda, ale uvidíme, jak dopadne druhé kolo.
1: Nevýhoda v čem?
0: V tom, že já jsem si to zažil před 4 roky na vlastní kandidátuře, kdy vlastně ten můj protikandidát z Hnutí ANO s Ostravou neměl vlastně vůbec nic společného, ale jenom ta, a teď se omlouvám za ten příměr, ta nálepka ANO na čele mu přinesla v prvním kole hodně hlasů a v podstatě i ve druhém.
1: Říká senátor z ODS Zdeněk Nitra, děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
1: A naším hostem byl také senátor Hnutí ANO, Jan Schiller, děkuji i vám, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Teď je 8 hodin, téměř 21 minut, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a krátké zprávy. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červenci. Analytici předpokládají, že meziročně inflace stoupne na 1,8%, a to především kvůli vyšším cenám pohonných hmot. A statistici taky výsledky maloobchodu, zveřejní výsledky maloobchodu za červen. Analytici očekávají meziroční růst tržeb o 4%. Noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 15 lidí. Zraněných jsou víc než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. A v Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská Al Jazeera. A vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hezbollah. Evropská unie zpřísňuje podmínky pro udělení dočasné ochrany občanům Ukrajiny. Opatření podle irského předsednictví Rady Evropské unie reaguje na vývoj ukrajinských vojenských potřeb. Poskytnutí dočasné ochrany bude nově navázáno na splnění vojenských povinností mužů vůči jejich vlasti. Změnu, která v Česku platí ode dneška, oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO.
4: S platností od zítřejšího dne přestaneme udělovat dočasnou ochranu občanům Ukrajiny v braném věku. Toto rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu dojde ke snížení tlaku na naše kapacity a uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
3: Dodal ministr vnitra Metnar. Opatření se nebude týkat těch, kteří ochranu získali ještě před začátkem účinnosti nové změny, tedy před dneškem. Stávající držitelé mají ochranu platnou do března příštího roku, potom budou mít možnost si o rok prodloužit. A jak v našem vysílání vysvětlila ukrajinistka Lenka Výchová, Evropská unie zavedla toto opatření zjevně po dohodě s ukrajinskou vládou.
5: Ukrajina dlouhodobě jednala s Evropskou unií a žádala po ní, aby nedávala tyto benefity právě mužům, především mužům, protože týká se to samozřejmě i některých žen, které mají brannou povinnost, ale občanům Ukrajiny s brannou povinností, kteří žádají o dočasnou ochranu v Evropské unii, to znamená, dostávají určité povolení k pobytu, zdravotní pojištění a tak dále. Vlastně o tom svědčí i to, že ukrajinská vláda se v jednu dobu snažila těmto občanům zamezit i poskytování konzulárních služeb, aby je přinutila v podstatě vrátit se na Ukrajinu. A pak toto rozhodnutí stáhla, ale dnes to vypadá tak, že opět se připravují zákony pro to, aby ukrajinští občané jak na území Ukrajiny, tak na území Evropské unie vlastně, aby jim nebylo poskytováno ta administrativní podpora, pokud nesplňují vlastně všechny podmínky, požadavky a zákon týkající se branné povinnosti.
6: A jak v samotné Ukrajině zpřísňují opatření, aby se muži nevyhýbali branné povinnosti?
5: Zatím se ty zákony připravují, je to obrovsky složitá záležitost, ale ty zákony podle toho, co uniká do tisku, by měly vlastně omezit těmto především mužům, teda jak přístup k účtům bankovním, tak přístup vlastně k právům nebo také k řidičským průkazům a samozřejmě přístup právě k těmto administrativním službám.
6: A to se týká jen Ukrajinců v zahraničí, anebo i Ukrajincům na samotné Ukrajině, kteří se tam třeba vyhýbají branné povinnosti?
5: To, o čem jsem mluvila, to se týká Ukrajinců na Ukrajině. Tady v evropském prostoru by patrně mohlo dojít pouze k tomu, že by nebyly poskytovány konzulární služby těmto žadatelům nebo těmto lidem.
6: No, Ukrajinci budou muset pro získání té dočasné ochrany prokázat splnění vojenských povinností a nebo tedy osvobození od vojenské povinnosti. Tak jakým způsobem je to možné?
5: No, zatím ten algoritmus není znám, ale to, co víme z tisku ukrajinského, je, že by takovýto člověk, občan Ukrajiny, se měl prokázat tím, že překročil hranice legálně, to znamená nějakým razítkem v pase nejlépe. A pak, že má tedy splněnou svoji povinnost, to znamená, že je, dejme tomu, že má výjimku, ta se může týkat, dejme tomu, živitelů rodin s třemi a více dětmi a tak dále, nebo po případě invalidů, nebo možná i veteránů, kteří už byli demobilizováni a mají právo vyjíždět z území Ukrajiny, protože mužům od 18 do 60 let tyto právo teďko během válečného stavu nemají. Jakým způsobem ale se bude prověřovat to, zda splnili svou povinnost, zda mají tu výjimku, zda to budou dokumenty v tištěné podobě, protože na Ukrajině a ukrajinské úřady toto řeší velmi jednoduše. Ta vojenská evidence, ta používá takovou platformu nebo aplikaci, která se jmenuje Rezerv Plus. A v tomto Rezervu Plus, této aplikaci, každý občan Ukrajiny, který má brannou povinnost, vlastně ta data obnovit a tak dále a komunikovat s těmi náborovými centry tímto způsobem. Takže ukrajinské úřady tohleto dokážou kontrolovat velmi efektivně a rychle, jak to bude na území Evropské unie, zda budou orgány Evropské unie komunikovat s ukrajinskými orgány, to se teprve patrně dozvíme.
3: Říká ukrajinistka Lenka Výchová. Věra Štechrová s ní probrala zpřísnění podmínek pro udělení dočasné ochrany občanům Ukrajiny, které platí ode dneška.
1: No, A teď probereme tedy teď, to znamená 3 minuty před 8:30, co se píše v domácích novinách, pokud jste ještě neotevřeli, my jsme to udělali za vás. Hospodářské noviny v souvislosti se situací na trhu s byty píšou o době zmenšování. Trendem jsou mikrobyty o rozloze kolem 20 metrů čtverečních. Setrvalý tlak na zmenšování obytné plochy bydlení vytvářejí prudce se zvyšující ceny bytů, zvláště v Praze a Brně, a nedostatečný růst mest. Je to patrné po celé zemi. Mezi developery zmenšování obytné plochy vyvolává debatu o důstojnosti a standardech moderního bydlení.
3: Hospodářské noviny upozorňují, že se z nově stavěných bytů vytratil jeden celý pokoj. Za posledních 6 let se průměrná velikost prodávaného bytu snížila z 66 metrů na 56 metrů čtverečních. Jejich výhodou je nižší pořizovací cena. Firmy se musí extrémně zabývat optimalizací dispozic, aby každý z ušetřených několika metrů čtverečních snížilo absolutní cenu bytu o 100 tisíce korun.
1: Jak si ale List všímá, developerská obec rozhodně není ohledně trendu mikrobytů jednotná. Zastánci v nich podle Hospodářských novin vidí logickou odpověď na tržní realitu. Kritici vnímají mikrobyty jako nouzová řešení, nikoliv jako dlouhodobý trend. Zaznívá i názor, že mikrobyty vrací kvalitu bydlení o století zpátky do doby pavlačových domů se sdíleným sociálním zařízením. Plocha určená pro bydlení by podle odpůrců neměla klesnout pod 25 metrů čtverečních. Více se dočtete v Hospodářských novinách.
3: Deník N se v dnešním vydání věnuje titulkem Zeleň ve městech je v ohrožení novele stavebního zákona, která prošla sněmovnou a teď je v Senátu ve vztahu k životnímu prostředí. Podle ekologů významně oslabuje ochranu přírody.
1: Novela nedostatečně chrání stromy ve městech, které pomáhají zmírňovat vedra, zadržovat vodu a zlepšovat kvalitu ovzduší. Jak dál píše deník N, nově už totiž k pokácení stromů ve městech nebude potřeba stanovisko orgánu ochrany přírody. Ten prověřuje, zda je nevratný zásah opravdu nutný a nešlo by využít jinou metodu. Možná o něco dražší, ale vstřícnější k městské zeleni.
3: Deník N cituje hnutí Duha, podle kterého novela prakticky nebere v potaz klimatickou krizi a její dopady na města. Jednoznačně upřednostňuje bytovou výstavbu před ostatními veřejnými zájmy, včetně ochrany životního prostředí a nebo adaptace krajiny na změnu klimatu. Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá, že by novela ochranu přírody oslabovala. Argumenty úřadu najdete taky v deníku N.
1: No a změny klimatu považují za závažný problém 3/4 lidí v Česku. To jsou výsledky exkluzivního průzkumu agentury NMS pro deník Právo a server Novink. A tam si to také můžete všechno pročíst, protože právě teď odkládáme přehled domácího tisku.
3: A v 8:30 ho střídá Monika Brchotová, má zprávy.
7: Český rozhlas Plus.
8: Pěkné středeční ráno. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování takzvaných pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizballáh. Podrobněji se tomu budeme v Ranním plusu věnovat hned po zprávách. Hasiči přes noc hlídali místo včerejšího rozsáhlého požáru u Křečovic na Benešovsku. Dnes ho ještě zkontrolují termokamerou. U požáru lesa a pole zasahovali včera na 30 jednotek hasičů a 2 vrtulníky. Oheň se rozšířil na okolní chatky, schořily 2 a 1 zahradní domek. Podle hasičů se podařilo uchránit další budovy, včetně kláštera a fotovoltaické elektrárny. Ruská armáda v noci vyslala balistické střely na hlavní město Ukrajiny. Podle tamních záchranářů zemřelo nejméně 14 lidí a dalších 27 je zraněných. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval taky o zřícené obytné budově v Holosivijském okrese na jihozápadě města. Pod jejími troskami můžou být další zranění a mrtví. V nové tramvajové trati na Václavském náměstí v Praze bude časová schránka pro budoucí generace. Obsahovat má například současný tisk a pamětní mince. Zhruba za půl hodiny ji do kolejiště kousek od sochy svatého Václava položí zástupci Sdružení Nového města Pražského. Tramvajovou trať staví dopravní podnik od poloviny roku 2024. Stát má zhruba 1,25 miliardy korun a hotová má být v příštím roce. S měsícem by se každou chvíli měla srazit vysvětlení vysloužila kosmická raketa. Uvádějí to výpočty amerických astronomů. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci dvě kosmické sondy. Podle americké vesmírné společnosti NASA srážka nijak neohrozí Zemi a pouhým okem nebude ani viditelná. My se teď podíváme na silnice. Na dálnici D5 počítejte se zdržením na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru a asi 20 minut se popojíždí na pražský okruh k Ořechu. Na D1 je silný provoz okolo Brna směrem z Prahy do Vyškova. Pomaleji se jede od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 a nárazové kolony pokračují až za omezení v Brně k Rohlence na kilometr 207. V Praze se ucpávají příjezdy k Barandovskému mostu. Na jižní spoj je kolona od sjezdu na Pankrác na 20 minut a 15 minut se stojí i ve Strakonické od dostihového závodiště k mostu. Na vině je nehoda v nájezdu do Strakonické k Lihovaru. Nákladní auto tam srazilo motorkáře. Přejeme šťastnou cestu. Na západě Čech se teď můžou objevovat přehánky a bouřky, ty se odpoledne a večer výjimečně čekají v celé republice a můžou být i silné. Mezitím bude slunečno s teplotami od 32 do 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 40 a na horách dnes bude kolem 30 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
3: 8 hodin 33,5 minuty. V Ranním Plusu jsou s vámi Šárka Finiková a Ondřej Látal. Přejeme dobré ráno. Irán si chválí posun v jednáních s Ománem o tom, jak by v následujících měsících mohla fungovat doprava Hormuzským průlivem. Předtím, než Spojené státy s Izraelem na konci února Irán napadly, touto námořní tepnou směřovala asi pětina světové ropy a zkapalněného plynu. Teď je ale lodní cesta prakticky uzavřená. O diplomatických jednáních k situaci na Blízkém východě teď budeme mluvit s naší tamní zpravodajkou Janou Karasovou. Přeju dobré ráno.
9: Dobré ráno.
3: V čem by měla spočívat ta dohoda ohledně Hormuzského průlivu?
9: Tak mezi Íránem a Ománem by měla stanovit novou trasu, kterou by lodě proplouvaly. V médiích se o ní mluví jako o střední, nebo možná bychom to mohli přeložit i jako prostřední trase, a opravdu má vést spíš tou střední částí Hormuzského průlivu okolo malého iránského ostrova Larak. Takhle o tom minimálně informuje katarský web zpravodajské stanice Al Jazeera. Na severní straně toho ostrova mezi větším ostrovem Kešm by pluly lodě, které se chtějí dostat do zálivu. Zpět by pak mohli plout podél jižního pobřeží toho ostrůvku. Agentura Reuters s odvoláním na vysoce postavený iránský zdroj píše, že Irán si chce udržet plnou kontrolu právě na tou lodní dopravu, která směřuje Hormuzským průlivem do zálivu. A o té dopravě směřující ven chce mít Tehrán přehled a taky možnost v případě nutnosti zasáhnout. Což by samozřejmě byl zásadní posun od toho, jak to v Hormuzském průlivu fungovalo před začátkem té války. A americká zpravodajská stanice CNN k tomu dodává, že by se mělo jednat o jakousi dočasnou dohodu, která by měla být stanovená zatím na 3 měsíce.
3: No a Jano, jaký je stav dopravy v úžině teď?
9: Včera podle námořních dat průlivem proplulo pouze 8 plavidel, 6 z nich, 3 tankery a 3 lodě, které přepravovaly sypké materiály, tak vpluly směrem do zálivu, zatímco 2 tankery z něj vypluly. Podobná čísla ta námořní data ukazují v posledních dnech opakovaně, ale já zmíním ještě to jedno číslo, a to zhruba těch 130 až 140 lodí, které proplouvalo Hormuzským průlivem denně před začátkem války. A i v noci na dnešek, podobně jako v těch předchozích dnech, přišla z průlivu zpráva, že neznámý projektil zasáhl jednu z nákladních lodí, která se měla údajně nacházet zhruba 37-40 kilometrů od ománských břehů.
3: Teherán trvá na tom, že se na fungování dopravy v Hormuzském průlivu domlouvá přímo s Ománem. Máme nějaké signály o jednáních i se Spojenými státy?
9: Tak někteří američtí ministři v posledních hodinách prohlašovali, že by dohoda o Hormuzském průlivu mohla být uzavřená brzo, možná ještě dnes, ale z těch dalších informací to úplně nevypadá, že by se Spojené státy do jednání přímo zapojovaly. Spíše to tak vypadá, že ty informace dostávají od zprostředkovatelů z těch dalších zapojených států v regionu. Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majid Ansari řekl, že úzce spolupracují společně s Pákistánem a právě Ománem na to, tom, aby se našlo nějaké krátkodobé řešení, které by Washington a Tehrán přimělo nebo umožnilo, aby obnovili nějakou přímější diskuzi. Ansari ale zároveň dodal, že přímé rozhovory, jako jsme viděli třeba v dubnu, mezi oběma stranami teď v plánu nejsou.
3: V Italském Římě se taky znovu setkávají zástupci Izraele a Libanonu k dalšímu kolu přímých rozhovorů. Jaká mají témata?
9: Tak těmi hlavními bude zřejmě možné rozšíření takzvaných pilotních zón, tedy oblastí, které ve zkratce mají fungovat, takže se z nich Izrael stáhne a libanonská armáda v nich zajistí odzbrojení militantního hnutí Hizbalah. Jedná se o ty oblasti především na jihu Libanonu, který stále kontroluje Izrael. Pro Izrael ale bude zřejmě spíš než rozšíření zón tématem to, kdo bude ověřovat, že odzbrojení se skutečně odehrálo. Některá libanonská i izraelská média spekulují o tom, že to zatím vypadá, že v čele jakéhosi výboru, který by měl tu kontrolu na starosti, by mohl být jeden z italských vojenských důstojníků. Spojené státy a Izrael jsou proti rozšiřování mandátu mírové mise OSN v Libanonu, který by měl tedy závěrem roku skončit. A Libanon chce taky údajně prodiskutovat ty pokračující demolice na území, které na jihu země stále ovládá izraelská armáda. A libanonský server, zpravodajský server Nahrnet upozorňuje s odvoláním na své zdroje i to, že Libanon na to sedmé kolo rozhovoru vysílá nebývale velkou politickou a taky vojenskou delegaci. Podle serveru se Beirut chce mimo jiné pojistit vůči situaci, která se údajně odehrála při těch předchozích kolech, kdy izraelská delegace vznesla některé právní otázky a otázky ohledně stanovení hranic, takže teď tam posílá Beirut více lidí, aby z libanonské delegace mohla přijít odpověď od těch odborníků, kteří té problematice velmi dobře rozumí.
3: Dodává v Raním plusu blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu Jana Karasová. Díky.
9: Pěkný den, naslyšenou.
3: A my teď zamíříme přímo do Libanonu, kde je reportérka deníku N Dominika Píhová. I vám přeju dobré ráno.
10: Dobré ráno z Bejrutu.
3: Jak už jsem zmínila, vlastně jste to i vy teď potvrdila, jste přímo v Libanonu, v Bejrutu. Jaká je nálada mezi lidmi? Sledují upřeně to jednání v Itálii?
10: Myslím si, že mnoho lidí to sleduje, ale zároveň to tady na ulici rozhodně nepotkáte. Já bych řekla, že v Libanonu panuje takový skeptický pragmatismus, protože Libanonci moc dobře po těch letech nějaké bezprecedentní krize, ať už ekonomické, politické nebo i té bezpečnostní, jsou vlastně často zklamáni těmi výsledky různých politických deklarací nebo různých diplomatických snah. Takže si myslím, že ano, veřejnost sleduje jednání s nějakou opatrností, ale bez velkých očekávání a zároveň v Libanonu je teď to horké léto. Myslím si, že mnoho lidí se teď snaží využít hlavně i té situace, že možná v některých částech, když z toho vyjmeme ten jich, je relativní klid, že mohou alespoň na chvilku nechat ty starosti spojené s válkou a s tou neustálou krizí za sebou, takže například i ty pláže tady kolem jsou vlastně teď neustále plné. Takže je to takový jako kontrastní obraz Libanonu, bych řekla.
3: Jak se teď lidem na jihu Libanonu žije? Je už tam ta humanitární situace lepší a je ve zbytku Libanonu situace o poznání lepší?
10: Tak ve zbytku Libanonu ano, ale ten jih je opravdu to místo, kam se lokalizovali vlastně ty zbylé boje, ty zmiňované demolice. Stále je tam ta okupační linie, která odřezává desítky tisíc lidí od jejich domovů, kam se nemohou vrátit. Dnes se bavíme zhruba o 360 tisících vnitřně vysídlených Libanoncích, kteří se nemohou vrátit domů na jih Libanonu právě kvůli pokračující okupaci izraelské armády, kvůli demolicím jejich domů, kvůli nefungující infrastruktuře. Dnes, když jsem si četla jeden humanitární report, tak tam bylo, že 700 tisíc lidí je bez přístupu k funkční užitelné vodě právě kvůli těm úderům, které zasáhly kritickou infrastrukturu. Takže těch projevů je tam opravdu mnoho, včetně finančních problémů, včetně závislosti finanční na příbuzných, včetně toho, že stále desítky tisíc lidí žijí v nějakých azylových domech nebo jsou plně závislí na svých blízcích. Takže situace na jihu je opravdu kontrastně jiná od situace například v Bejrutu nebo v jiných částech oblastích Libanonu a zatím se tedy nezdá, že by se měla nějak rapidně měnit.
3: V tom návrhu, který se bude i v Římě projednávat, a už jsme o tom i mluvili s Janou Karasovou, je rozšíření takzvaných těch pilotních zón na jihu Libanonu. O co přesně jde? Je to to, na co lidé čekají?
10: Tak někteří lidé určitě doufají, například teď ve městě Chiam, o kterém se hodně diskutuje, že by mohlo být tím dalším místem, kam by se mohly pilotní zóny rozšířit, tak doufají, že se budou moct vrátit domů. Zároveň je velká otázka, k čemu se případně vrátí, pokud se vrátí, protože máme zprávy o zničených zemědělských půdách, zdemolovaných domech, nefungující infrastruktuře, neexistujícím nějakým jako zdravotním střediskům, školám a podobně. Nicméně ty pilotní zóny od začátku provází hodně problémů. A to je potřeba trošku dovysvětlit, protože nejdřív se diskutovalo, jaká ty obce nebo jaké ty města vůbec budou těmi prvními, kterých se budou týkat. Potom se diskutovalo o tom, že vlastně ten posun nenastoupil tak rychle, jaká byla ta původní domluva. Dnes libanonská delegace v Římě se snaží vlastně dokázat to, že izraelská strana porušuje tu dohodu tím, že ty pilotní zóny nechce rozšiřovat. Izraelská strana se nechala slyšet, že je chce rozšířit až v momentě, kdy bude vědět, že libanonská armáda úspěšně přebírá kontrolu nad těmi původními a teprve potom se hodlá bavit o těch dalších. Mezitím, jak Jana Karasová zmínila, pokračují ty demolice a ta devastace těch existujících struktur v těch okupovaných vesnicích, obcích, městech. Takže s těmi pilotními zónami ano, je to velké téma, nicméně zatím se ještě nezdá, že by ten mechanismus byl nastavený funkčně a zatím vůbec nic nenaznačuje tomu, že by bylo možné je v nějaké blízké budoucnosti rozšiřovat, protože to opravdu naráží na jaksi neslučitelné představy obou dvou těch stran.
3: No, vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizballáh. Jak je to vlastně s hnutím Hizballáh? Jaké jsou jeho postoje k té situaci?
10: Tak Hizballáh, řekněme, dlouhodobě kritizuje libanonskou vládu za ten postup, tedy za to, že se otevřela tím diplomatickým jednáním s Izraelem. Samozřejmě, ale my víme, že Hizballáh má v rámci Libanonu jenom omezenou opozici, takže těch kritiků Hizballáhu i kritiků vlády je tady spousta. Myslím si, že je v tom ale také hodně jako pragmatismu, že Hizballáh neustále opakuje, že nic se nesmí stát na úkor libanonské suverenity a práva na odpor. Zároveň Hizballáh je součástí té takzvané osy odporu vedené nebo v čele s Teheránem. Vidíme, že ty další regionální hráči oslabují, jako je třeba Hamas v pásmu Gazy. Takže je velká otázka taky, jak Hizballáh kalkuluje s možnou vnější podporou svých snah. Každopádně sleduje to nyní opatrně, je, dejme tomu, nyní tak jako odvážný v tom těch vlastních krocích a sám jakoby říká nahlas, libanonská diplomacie, pokud využije tlaku na Izrael, tak to bude fajn, ale vyhrazuje si stále to právo na to reagovat podle situaci na bojišti a je velká otázka právě, jestli nějaká eskalace nepřijde v těch určitých částech, protože to je jedna z těch věcí, která se skloňuje v Libanonu nejvíc, co se může stát v momentě, kdy izraelská armáda se nějakým způsobem posune a Hizballáh na to bude reagovat, tak jak jsme viděli v těch posledních týdnech a měsících.
3: Dodává reportérka deníku N toho času v Bejrutu Dominika Píhová. Díky moc.
10: Děkuju, naslyšenou.
1: Krátce po 8:45 přidáme další informace. Noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 14 lidí, zraněných jsou víc než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů. Zasažené jsou i další části hlavního města. Bezpečnostní informační služba od státu získala okolo 50 milionů korun nad rámec letošního státního rozpočtu. Zjistil to server iRozhlas. O víc peněz požádala BIS sama, rezort jí vyhověl. prostředky vyčlenil z rozpočtových rezerv. A Český statistický úřad dnes zveřejní předběžné údaje o vývoji spotřebitelských cen v červenci. Analytici předpokládají, že meziroční inflace stoupne na 1,8%, a to především kvůli vyšším cenám pohonných hmot. A statistici zveřejní také výsledky maloobchodu za červen. Analytici očekávají meziroční růst tržeb o 4%. Mluvit o tom budeme už za chvíli.
3: A skoro 2 minuty po 9:15 otevíráme znovu v Ranním plusu zahraniční noviny a zpravodajské servery. Americká stanice CNN píše v exkluzivním článku o rozhodování amerického prezidenta ohledně pokračování války v Iránu. Donald Trump si podle média nemůže dovolit prohrát. Pokud ovšem rychle nenajde cestu ven, historie by mohla jeho rozhodnutí vést válku považovat za chybu, které definovala Trumpovo prezidentství. Jedné chybě se mu zatím vyhnout podařilo, a to je eskalace války do podoby, nad kterou už vůbec nebude mít kontrolu.
1: CNN připomíná americké války ve Vietnamu, Iráku a Afghánistánu, které prezidenti postupně a váhavě vyhrotili, až se nedali vyhrát. Každá z těchto válek začala jinak, ale všechny nakonec vedly na stejnou křižovatku, na které se nyní ocitá i Trump. Nezbývá, než buď držet špatný status quo, eskalovat situaci nebo odejít bez splnění důležitých cílů. Tím je v Trumpově případě pád teokratického iránského režimu.
3: Všechny možnosti válku eskalovat by byly krvavé, a jak CNN připomíná, Donald Trump přece kandidoval jako politik, který nepovede nesmyslné války, jež se nedají vyhrát jako jeho předchůdci. Iránská válka je ale Trumpova a určí jeho odkaz a osudy mnoha životů i mimo Bílý dům, uzavírá stanice CNN.
1: A my otevíráme americký deník Wall Street Journal, který předpovídá další nucenou mobilizaci v Rusku. Náboroví úředníci v menších ruských městech se už chystají k zoufalým a násilným taktikám ve snaze naverbovat víc mužů do armády. V titulku deník píše, že Kreml Rusy šikanuje, aby je dostal na ukrajinskou frontu.
3: Wall Street Journal upozorňuje na to, že Moskva donedávna neskrývala škodolibou radost nad tím, že Ukrajinci do armády musí, zatímco Rusové mají na výběr. Pokud ale ruský prezident Vladimir Putin opravdu bude chtít dobít alespoň celý Donbas, nezbyde mu, než sáhnout k nucené mobilizaci, předpokládá List.
1: A zatímco se ta minulá zaměřovala na rezervisty a lidi s armádní minulostí, ta příští nejspíš zahrne i ty s mizivými vojenskými zkušenostmi a motivací bojovat. A pak už by politická rizika mohla převážit přínos pro armádu, upozorňuje Wall Street Journal.
3: Nový Zéland zakázal závody chrtů a teď čelí následkům. O tom píše deník New York Times. Psí dostihy už zůstávají legální jen ve 4 zemích. Spojených státech, Velké Británii, Austrálii a Irsku. Novozélandská vláda oznámila zákaz už před 2 lety a slíbila podporu lidem, které to zasáhne. Celý 3letý proces má stát v přepočtu skoro 3/4 miliardy korun a platit ho má státem řízená Národní sázková agentura. Velká část rozpočtu půjde na nové útulky pro přibližně 1400 chrtů.
1: Závody mají v zemi víc než 150-letou tradici a pro některé rodiny jde o generační záležitost. New York Times dodává, že ochrana zvířat nakonec převážila před zájmem zachovat výnosný průmysl. Životní podmínky chrtů se v poslední době zlepšovaly. I tak ale dál žili v obyčejných kotcích, trenéři jim dávali zakázané látky a každý rok jich přes 10 utratili kvůli zraněním ze závodů.
3: A jak New York Times upozorňuje, sázky na chrtí dostihy zůstávají na Novém Zélandu legální, jen se musí sázet na závody v zahraničí. Vláda pro uzavření průmyslu založila speciální úřad a lidem, kteří přišli o práci, slíbila rekvalifikace, psychologickou péči i finanční kompenzace. Někteří se ale stěhují do Austrálie, aby mohli v oboru pokračovat. Uzavírá New York Times a tím taky odkládáme zahraniční tisk v Ranní plusu.
1: A v 8:50 se vracíme k tématu, které jsme avizovali. Český statistický úřad dnes zveřejní data k maloobchodním tržbám v červnu. Ty naposledy v květnu meziročně vzrostly rychleji, než analytici očekávali, skoro o 5%. Nejvíce v tomto měsíci zvýšily nákupy přes internet. Vydržel Čechům nákupní elán i v červnu, nebo je pravděpodobnější, že pod vlivem zdražujících pohonných hmot přišel zase útlum? To teď probereme s ekonomem společnosti BH Security s Štěpánem Křečkem. Dobré ráno.
11: Krásné ráno.
1: Tak analytici očekávají meziroční růst tržeb o 4%. Jaký je váš odhad týkající se toho meziměsíčního?
11: My skutečně můžeme pozorovat zlepšení v maloobchodních tržbách, kdy v dubnu ten meziroční nárůst byl jenom o 1,6%, ale v květnu tedy přišlo výrazné zlepšení a lze očekávat, že na těch zlepšených úrovních se budeme držet. Takže meziměsíčně tam možná příliš velký posun nebude, ale na té meziroční bázi tam přeci jenom ten růst může být kolem 4%. Takže očekáváme, že vzhledem k těm makroekonomickým údajům, které jsou velice příznivé, se budeme držet na solidním růstu tržeb.
1: Jakým částem maloobchodu se teď nejvíc daří? My jsme zmínili hlavně ty nákupy přes internet, ale projevuje se růst i v některých dalších oblastech?
11: Ano, projevuje. Je to například prodej oděvů a obuvy, což může být dáno extrémy počasí. S tím pak ruku v ruce jde i nákup kosmetických a toaletních výrobků, takže tam určitě můžeme vidět prudké nárůsty v tržbách. Naopak, ale jsou i odvětví, kterým se příliš nedaří. Určitě bych zmínil prodej počítačové a komunikační techniky, kde vidíme důsledky AI revoluce, výrazné zdražování čipů, což vede i ke zdražování té IT techniky, a to potom může odrazovat některé zákazníky od nákupů a odkládání těchto nákupů do budoucna.
1: Dnes taky statistici zveřejní předběžný odhad inflace za červenec. Ta naposledy v červnu klesla na 1,5%. Zůstane podle vás pořád podobně nízko?
11: Lze očekávat, že se sice budeme ještě držet pod tou cílovanou úrovní ve výši 2%, nicméně oproti červnu zřejmě zaznamenáme nárůst, a to především kvůli vývoji na ropném trhu, který se pak přenášel do českých čerpacích stanic a byl doprovázen tedy nárůstem cen pohonných hmot. Takže z tohoto titulu, byť inflace mírně naroste, tak pořád by se měla držet poblíž toho inflačního cíle. Takže rozhodně tady neočekáváme nějaké vážné problémy.
1: No právě, jak moc vlastně tato statistika zdražování je ovlivněna vládními kroky, především platbou POZE a zastropováním pohonných hmot? Kde by třeba byla inflace bez těchto zásahů?
11: Co se týče tedy těch plateb za obnovitelné zdroje energie, tak tím, že se to přeneslo na stát od občanů, tak to vedlo vlastně z pohledu občanů ke zlevnění energií a vidíme, že ty energie jsou každoměsíčně jedním z hlavních důvodů, proč je inflace na velice nízkých úrovních, a i to zastropování cen vlastně pomáhalo krotit inflaci u pohonných hmot. Měli jsme to totiž doprovázeno i snížením spotřební daně na naftu, což se přímo pak promítá právě do toho spotřebitelského koše a výpočtu inflace. Nicméně tedy od toho snížení spotřební daně i od toho zastropování již bylo ustoupeno, což se právě bude projevovat v datech v následujících měsících.
1: No a v tomhle měsíci by se to tedy ještě neobjevilo, ale kdyby nebylo těchto zásahů, pohybovali bychom se třeba nad 2%?
11: Spíše se můžeme tady bavit o vlivu v řádu maximálně nízkých desetinek procentního bodu, takže není to úplně stěžejní věc, ale je to určitě impuls, který pomáhal k lehkému zlepšování těch makroekonomických statistik.
1: Zítra zasedá Bankovní rada České národní banky. Jak důležité ukazatele budou právě maloobchodní tržby a odhad inflace pro její rozhodování?
11: Klíčový je samozřejmě odhad inflace, nicméně tím, že Česká národní banka na tom předchozím jednání navyšovala úrokové sazby, tak nyní se další nárůst neočekává. Inflace sice by se ke konci roku měla navyšovat, ale v tuto chvíli se tedy drží dokonce pod cílem. Určitě také Česká národní banka bude vyhodnocovat nezaměstnanost. Zde podle Českého statistického úřadu vidíme, že se drží na velice nízkých úrovních 3,3%. A zásadní pro Českou národní banku je taky prudký růst reálných mezd, což teda má dopad nejenom na tržby obchodníků a potenciální zdražování, ale má to samozřejmě teda vliv i na poptávku ze strany občanů.
1: Ekonom BH Security Štěpán Křeček byl hostem Ranního plusu. Děkuji, naslyšenou.
11: Také vám děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
3: A před zprávami v 9 pro vás na plusu máme ještě jedno téma. Nacisté od nástupu k moci do konce druhé světové války ukradli na 650 tisíc uměleckých děl. Právoplatným majitelům se podařilo vrátit jenom zlomek z tohoto množství. Pátrání po původu děl je totiž nesmírně náročné. No a nově s tím pomáhá umělá inteligence a chatbot, který z vlastního popudu a taky za vlastní peníze vyvinuli 3 američtí vědci. No a detaily má Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Tak dnes po druhé dobré ráno.
12: Dobré ráno ještě jednou.
3: Co je to za nástroj?
12: Tak jmenuje se AI Provenance Assistant. Jeho autoři z kalifornské Santa Clara University mu vlastně říkají takový datový docent. Jeho cílem je zefektivnit to pátrání po původu a lokaci děl. Chatbot je vlastně napojený na jednu z největších databází umění ukradeného nacisty.
3: Kterou databázi konkrétně prohledává?
12: Ten její dlouhý název bychom vlastně mohli přeložit jako kulturní kořist Rosenbergovy speciální skupiny Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, se to jmenuje v němčině. Alfred Rosenberg byl vlastně hlavním ideologem nacistů, ale v té databázi je víc než 40 tisíc ukradených děl, která za války prošla pařížskou, konkrétně pařížskou národní galerii Míčovna. Nacisté je tam schromažďovali a to muzeum tehdy vlastně sloužilo nejenom tedy jako schromaždiště, ale i pro tranzit uměleckých děl.
3: Proč tvůrci chatbotu vybrali právě tuto databázi?
12: No, on totiž vlastně bohužel tedy neexistuje jeden jediný zdroj ukradených děl, těch databází je hned několik, bývají často v různých nebo i různojazyčných databázích. Navíc ta data často jsou neúplná nebo dokonce falešná. Takže autorům toho chatbotu trvalo velmi dlouho, než vlastně vybrali právě tu databázi pařížské Míčovny, ale ani v ní nejsou standardizované údaje, takže ty informace, které ten chatbot potom najde, tak je vlastně nutné ověřovat. Serveru Art News to popsal iniciátor toho chatbotu Michael Santoro.
3: Ten datový docent je vlastně soukromá iniciativa. Proč je zatím nějaký příběh?
12: Tak zmíněný Santoro je zatím tedy nějaký příběh, tak právě profesora Santora napadl ten chatbot, když jeho kamarád, soudce amerického soudu pro mezinárodní obchod, po létech pátrání a jednání, tak se mu povedlo úspěšně restituovat umělecká díla ukradená jeho předkům. Santoro se pak spojil se dvěma svými kolegy a odborníky na umělou inteligenci a vznikl tedy tento chatbot.
3: No je jasné, kolik nacisty ukradených děl se ještě nepodařilo dohledat.
12: Tak nepodařilo se určitě dohledat více než 100 tisíc děl, alespoň to jsou data toho národního amerického národního archivu. A co se týče ten počet restituovaných děl, tedy děl, která se vrátila a obnovila zpátky k těm právoplatným majitelům, tak celkem jsou to desítky tisíc uměleckých obrazů.
3: Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Díky moc.
12: Naslyšenou.
7: Radioservis představuje audioknihu Pastvina zmizelých.
13: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
7: Kam se poděli?
14: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
7: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
14: Je to pěkně zamotaný.
7: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 9 hodin, jste na ladění na Ranní plus, kterým vás ve středu 5. srpna provází Šárka Feniková
3: a Ondřej Látal.
7: Český rozhlas plus.
3: Mají imigranti ve španělské Seutě možnost kontaktovat rodinu v Maroku?
1: Je reálné, že se dnes podaří uzavřít dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o znovu otevření Hormuzského průlivu.
3: A časové znamení ozývající se z Českého rozhlasu je zárukou přesnosti času. Právě letos je této rozhlasové tradici už 100 let, tak ji připomeneme.
1: Předtím ale ještě zprávy, které dnes ráno a odpoledne, tedy odpoledne už ne, ale dopoledne připravuje Monika Vrchotová.
15: Přeji dobré ráno. Rusko v noci mohutně zaútočilo na Ukrajinu. Z kyjevské oblasti tamní úřady hlásí 17 mrtvých a téměř 30 zraněných.
16: Hasiči podle záběru záchranné služby DSNS do rána bojovali s požáry, které vypukly v Kyjevě a kyjevské oblasti. Nejvíc obětí si vyžádal útok na železniční nádraží v Brovarském okrese u logistických center, kde zahynulo 9 lidí. V okrese Buča zemřeli 4 civilisti a jeden člověk zahynul ve Fastivském okrese, oznámila kyjevská vojenská zpráva. Velení ukrajinské protivzdušné obrany uvedlo, že Rusko vystřelilo celkem 24 balistických raket typu Iskander, čtyři protilodní střely Zircon nebo Onyx, ale žádnou z raket se nepodařilo sestřelit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
15: Ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Seutě, uvedl to předsedající irský ministr pro migraci Jim O'Callaghan. Podle něj je také Evropská unie připravená Španělsku pomoct s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Komisař pro migraci Magnus Brunner označil události za test odolnosti, ve kterém podle něj 27 obstála. Jak to vypadá v Seutě právě teď, prozradí v Ranním plusu hned po zprávách náš zvláštní zpravodaj.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Česko má málo soudních znalců, nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, někdy i o měsíce.
17: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
18: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
17: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
19: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
17: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
20: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
17: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
15: Sedmičlenná posádka vrtulníku po 12 dnech hašení požárů ve Francii přistála včera večer na letišti v Hoříně na Mělnicku. Při zásahu u jednoho z největších požárů krajiny v Evropě schodili na oheň více než 900 tisíc litrů vody. Práci jim stěžovalo horko, silný vítr a únava, říká velitel českého týmu Václav Novotný.
21: Ten požár byl výjimečný svojí velikostí, mělo to asi 42 tisíc hektarů v tom Bordo, ale já vím, že máme dobrý výcvik, vynikající piloty, stroj je dobře připraven, každá takováhle mise nám přinese hromadu zkušeností, například i pilotům, technikům, navaděčům.
15: Policie a ostraha v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě.
22: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 tisíci tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle dva poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
15: Posloucháte zprávy Plusu. V Praze, Středočeském a Ústeckém kraji platí až do odvolání smogová situace kvůli přízemnímu ozonu. Lidé by proto podle Českého hydrometeorologického ústavu měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Přízemní ozon vzniká při intenzivním slunečním záření reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku. Část prachu i některých škodlivin z ovzduší můžou zachycovat zelené střechy a fasády. Podle vědců dokážou podstatně snížit povrchovou teplotu budov a současně zadržují dešťovou vodu. Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
23: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
15: Po 13 letech dnes začne letní kino v Ústí nad Labem opět promítat filmy. V roce 2013 projekce skončily kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu diváků. Od té doby se v areálu konaly koncerty a jiné kulturní akce. Vedení kulturního střediska začalo před 4 lety s obnovou areálu, údržbou zeleně a zvýšením bezpečnosti. Jako poslední dostalo kino podle ředitele Jana Kvasničky za 700 tisíc korun novou promítací plochu, chodníky a sedačky. Promítání začne českým filmem Hoří má panenko. Ústecké letní kino bude filmové projekce nabízet do půlky září. Kulturní středisko tak chce zjistit zájem diváků. Pro vás máme připravené aktuální dopravní zpravodajství. Na dálnici D7 se ucpává výjezd a příjezd do Prahy z Chomutova. U letiště Václava Havla je zúžení a zdržení od Středokluk z 5. kilometru i od Evropské ulice vždy asi 20 minut k letišti. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se jede pomaleji od Rudné z 5. kilometru a asi 20 minut se popojíždí na Pražský okruh k Ořechu. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je silný provoz před Benešovem. Kolona má asi 5 minut, je to jen provozem. V Praze se pak ucpávají příjezdy k Barandovskému mostu. Těsně za mostem překážela nehoda, už je odklizená a kolony na jižní spojce od sjezdu na Pankrác na 20 minut i ve Strakonické od Lahovic se rozjíždějí, tam je zdržení zhruba 4 hodiny. Ve Strakonické navíc komplikace u Lahovic, srazil se tam autobus.

0: Posloucháte Ranní plus.
1: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám stále přejí Ondřej Látal a Šárka Feniková. V Seutě údajně zůstává kolem tisícovky dětí bez doprovodu, které minulý týden při migrační krizi překročily hranici z Maroka do Španělska. Píše o tom agentura AP. U marocké hranice Seutou čekají někteří rodiče, jestli se jejich děti vrátí. Ve spojení jsme teď se zvláštním zpravodajem na místě Dominikem Tesárem. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Dominiku, podle úřadu v Seutě má po tom předchozím týdnu ve městě nadále přetrvávat přibližně 2 až 5 tisíc imigrantů. Je možné, že by těch migrantů dětí bez doprovodu bylo opravdu tolik, tedy kolem tisícovky?
2: Já myslím, že určitě je, zejména pokud si dítě nadefinujeme jako nezletilého, tedy mladšího 18 let. Z toho, co jsem tady viděl, bych si dokonce myslel, že je nezletilých možná většina příchozích. V případě Maročanů jsem nejčastěji potkával tak 15-17 leté kluky, ale viděl jsem i opravdu děti 8-10 leté. Bylo zřejmé, že se třeba připojili k nějaké skupince trochu starších dětí nebo mladistvých. Agentura AP třeba píše o 8letém chlapci, který přes hranici šel nebo plaval taky právě se starší sestrou. Ta 17letá dívka popsala, že se topil, když se na sebe dav imigrantů tlačil na skalnatém břehu, a ta dívka zůstává v Seutě a jak to dopadlo s malým bratrem, není jasné.
1: A mají ty děti nějakou možnost kontaktovat rodinu v Maroku?
2: Právě že většinou asi ne, možná ti v přijímacích centrech, ale těch je zřejmě minimum. Ostatní mobil třeba při plavání přes hranici utopili, můžou mít problémy se sítí, peníze většinou nemají, rodiče tak tedy zkrátka vůbec nemusí vědět, kde jsou nebo jestli nejsou mezi těmi více než 90 obětmi. Já jsem třeba při natáčení mezi imigranty několika Maročanům dovolil zavolat z mého mobilu přes WhatsApp domů. Nevím ani jistě, komu volali, oni uměli pouze arabsky, ale jeden zřejmě volal právě své mámě, a když jsem tohle umožnil, tak se hned začala vytvářet fronta, kterou jsem už bohužel o tom musel utnout. Později jsem tedy dostal pár zpráv, kterým nerozumím a hlavně už je ani nemůžu předat. A slyšel jsem, že od jedné pracovnice v přijímacím centru, že to je podobné, že i tam je o nějaký erární mobil, kterým můžou kontaktovat rodinu velký zájem a chodí na něj spousty zpráv pro různé lidi.
1: Když jsi měl možnost s těmi dětmi nebo mladými lidmi mluvit, co je vlastně do Španělska táhne?
2: Tak ti starší, se kterými jsem se bavil, už dávají důvody v podstatě stejné jako dospělí, že v Maroku není práce nebo je špatně placená a není tam budoucnost a podobně. Taky už víme, že v motivaci k překročení té hranice hrála roli nejen u dětí, ale i u dospělých celá řada dezinformací a pokroucených pravd. A nakonec nezletilý má podle těch složitých pravidel o něco větší a rychlejší šanci ten svůj případný pobyt ve Španělsku zregularizovat. Jednak je těžší pro španělské úřady to nezletilého vrátit zpátky do Maroka. Legálně by to jít nemělo, jednak má prostě nezletilý ještě různé další ochrany oproti dospělým.
1: Situaci ve španělském městě Ceuta mapuje náš zvláštní reportér Dominik Tesár. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Hezký den.
3: Posloucháte Ranní plus. Irán chce mít kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a taky přehled o lodích mířící odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Vyplývá to z dočasného plánu na znovu otevření strategické námořní trasy, o kterém Irán v současné době jedná s Ománem, a informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na vysoce postavený iránský zdroj. Já už v Ranním plusu zdravím Petra Bartoně, hlavního ekonoma společnosti Natland. Dobré ráno. Ano.
4: Krásný den.
3: Tak ta dohoda mezi Spojenými státy a Íránem o znovu otevření Hormuzského průlivu by mohla být podle amerického ministra financí Scotta Bessenta uzavřena možná už dnes. Jak to, pane Bartoni, čtete? Dá se na to potom, co v posledních měsících a týdnech sledujeme, spolehnout?
4: No, už by to byla asi tak 13. definitivní dohoda, která konečně všechno vyřeší. Takže určitě se na to spolehnout nedá. Prvních pár hodin

0: po uzavření asi bude všechno vypadat růžově a potom nemůžeme vyloučit, že se zase něco stane a budeme čekat na 14. dohodu. Takže zatím trhy reagují dobře, ropa je na celkem už se zase přiblížila těm předúnorovým cenám, je někde na 80, když mezi tím už byla i na 100 po tom původním konečném vyhlášení nějaké dohody. Americké burzy bují, jsou na rekordech, takže zatím to alespoň svět takto přijímá optimisticky.
1: V jakém horizontu by se třeba tohle mohlo projevit na cenách u českých čerpacích stanic, pokud jde o ropu?
0: Tam to bude trvat, protože problém je, že zatímco cena ropy jako taková klesá, tak zejména teď, když máme léto na severní polokouli a obzvláště, když máme takto horké léto, no tak se jezdí různě k vodě, k moři a podobně ještě více než jiná léta a tím pádem to, co teď nestíhá, jsou rafinérie, které nakonec určují tu cenu velkoobchodních cen nafty a benzínu a tím pádem potom logicky asi zůstanou o něco vyšší i ty ceny maloobchodní u těch čerpacích stanic a s tím by neudělalo nic, ani kdyby český stát znovu obnovil tu regulaci, kterou nedávno zrušil, protože ta by přímo podpisovala právě ty velkoobchodní ceny nafty a benzínu do těch našich cen. Takže s tím od tohoto zdražování by nás to neochránilo. No a problém těch rafinérií celosvětových a evropských je, že teď už třeba o velkou kapacitu přišlo i Rusko, to znamená, Rusko má pořád dostatek ropy, ale třeba nafty nemá vůbec dostatek a tím pádem, když je i v Rusku méně rafinérií, tak potom ty zbylé, co na světě ještě fungují, nestíhají o to více. Takže zase tak radovat se a těšit se na zásadně nižší ceny na benzínu a nafty zatím nemůžeme.
1: Vy jste mluvil o tom, že ty trhy reagují relativně dobře. Počítají ale i s tím, že by se za proplutí toho hormuzského průlivu platilo?
0: Asi ano, nicméně to už by byla jenom taková relativně malá třešinka na dortu. Samozřejmě to bylo jenom potvrzením, že to nebude návrat do těch předúnorových pozic, kdy nově by se tady něco platilo, ale to, o čem mluví Irán, že chce zhruba $1 za jeden barel, tak to by se potom téměř nemělo jak projevit třeba na cenách benzínu a nafty u nás, protože pokud teď stojí ten barel ropy $70, tak je potom místo toho stál $71 a vzhledem k tomu, že normálně se ty ceny pohybují mezi 60 a 100, tak ten $1 už potom nikdo nepozná. Horší by to bylo, kdyby se potom na základě toho i jiná místa na této planetě, kde se musí proplouvat nějakým průlivem, rozhodli, no tak když může Irán vyúčtovávat něco, co nemusel prokopat, jo, to je ten rozdíl mezi průlivem a průplavem, Irán nepropal ten průliv, je to čistě geografická věc a přesto poprvé by někdo za to začal vybírat, tak by hrozilo, že ty další úzká hrdla, že by tam taky někoho mohlo napadnout, začít za to vybírat a to by potom prodražilo světový obchod celkově už významně.
1: Už jste to nakousl, světový obchod obecně. Jak je to teď s přepravou jiných produktů, když odhlédneme od ropy, s čím je největší problém, respektive čeho je největší nedostatek kvůli krizi v Hormuzském průlivu?
0: Tím, co celý svět se koncentruje na ceny ropy, tak mnohem větším průšvihem právě toho Hormuzu jsou ceny plynu, které taky nastoupaly více než ropa, ta zdražila řekněme o nějakých 30-40%, plyn o 60-70%, takže pořád ještě musíme vidět, za jak drahý plyn naplníme i v Česku zásobníky do listopadu a to pak určí cenu plynu na příští zimu. A ještě větší problém než plyn je ta naše závislost celosvětová na tom, co se z toho plynu a z té ropy za tím Hormuzem vyrobí. Takže zejména tedy plasty a veškerá hnojiva a ta zdražují ještě více než i ta ropa a ten plyn. Takže skutečně paradoxně ta ropa, kterou všichni sledují, je nejmenším problémem toho Hormuzu. Ale projevuje se rychle u těch totemů u benzínových stanic, takže to každý má na očích, takže to každý sleduje. Ale postupně to zdražování všech plastů a všech hnojiv k nám ve formě vyšší inflace doputuje. Akorát to bude třeba s ročním zpožděním.
1: Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natlant, byl s námi v Ranním plusu. Děkuju za to.
0: Díky, hezký den.
2: V 9 hodin a 18 minut doplníme další informace. Meziroční růst cen v Česku v červenci zrychlil na 1,7% z červnových 1,5%. Naopak maloobchodní tržby v Česku v červnu zpomalily. Meziměsíčně se snížily o 0,1%, oznámil to dnes Český statistický úřad. Noční ruské útoky na Kyjevskou oblast nepřežilo nejméně 15 lidí. Zraněných jsou víc než 20. Informovali o tom tamní záchranáři. Na místě podle nich začalo hořet několik skladů, zasažené jsou i další části hlavního města. A v Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda.
1: Několikaměsíční spor stavebních firem o rekonstrukci silnice 43 na Blanensku skončila. Neúspěšní uchazeči o zakázku zpochybňovali, že její vítěz dokáže na stavbu v obci Závist včas přivést asfalt z obalovny. V tendru vyhrál původně polský Budimex a svou pozici nakonec uhájil. Ředitelství silnic a dálnic zároveň po tomto sporu změní postup při zadávání zakázek. A víc ví reportér Tomáš Kremr. Dobrý den.
3: Hezký den.
1: O které zakázce tedy se přesně bavíme?
3: No, vlastně se bavíme o dvou stavbách, které na sebe navazují a které bude mít Budimex na starost. Ta první, která začne ještě letos, je přeložka části silnice číslo 43 mezi Závistí a Černou Horou, aby z ní zmizely zatáčky, ale cesta byla rovná. A ta druhá zakázka, která byla podle konkurenčních firm sporná, se týká výstavby stoupacího pruhu přímo v Závisti. V tomto tendru neúspěšné firmy namítaly, že Budimex, který jinak nabídl výrazně nižší cenu i kratší čas výstavby než ostatní, nesplnil požadavky, protože nezvládne včas a v souladu s technickými předpisy přivést na stavbu asfalt z obalovny.
1: Jak to firma vyřešila?
3: Budimex nakonec i po zásahu úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který se postavil na stranu těch neúspěšných firm, nasmlouval jinou a bližší obalovnu. V Poličce na místo v Čáslavi a proti tomu už žádné námitky nepřišly. Doplním, že pro Budimex je to po stavbě části dálnice D35 teprve druhá, respektive třetí získaná zakázka v Česku. Zástupce firmy Lubomír Pilný uvedl, že i za tu výrazně nižší nabídnutou cenu se jim stavba vyplatí a že chtějí dál usilovat o další zakázky v Česku.
1: No a Tomáši, jak na tento spor zareagovalo ředitelství silnic a dálnic?
3: Šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala podotkl, že v podmínkách tendru už nebudou požadovat konkrétní vzdálenosti nebo termíny dojezdů z obalovén do místa stavby. Jak si firmy ty nároky splní při stavbě, tak to už potom bude na nich.
4: V rámci kvalifikací tu dojezdovou vzdálenost nebudeme posuzovat. V rámci posuzování nabídek ani není tak jako důležité vědět, že je tady za hodinu 50 nebo za hodinu 30 nebo za hodinu 20, když samozřejmě si to kontrolujeme i na té stavbě.
1: Kdy ty stavby pozdržené sporem nakonec začnou?
3: Přeložka silnice mezi Závistí a Černou Horou začne v půlce září. Provoz na stávající silnici to omezí jen asi 14 dní, protože dělníci budou pracovat především mimo hlavní tah. A stavba stoupacího pruhu v Závisti začne tedy místo letoška až příští rok, aby bylo dílo postavené a hotové v jedné stavební sezóně. A to už zřejmě přinese mnohem větší dopravní omezení. Kamiony pojedou dál po tom hlavním tahu, ale provoz tam bude řízený kyvadlově semafory. Ovšem ostatní, tedy osobní auta, to místo objedou pravděpodobně přes Blansko. Ještě to ale není úplně stoprocentní, termín spuštění i vedení objízdných trah s silničáři teprve upřesní.
1: Do zákulisí dvou zakázek na rekonstrukci části hlavního tahu mezi Brnem a Svitavami u Černé Hory jsme nahlédli se reportérem Tomášem Kremrem. Díky.
3: Naslyšenou.
2: Je 9 hodin a 22 minut, stále posloucháte Ranní plus a pro váš kompletní servis opět otevíráme stránky domácích novin, tentokrát domácích. V deníku N se dočtete o novém plánu rozdělení desítek miliard korun z emisních povolenek, který připravilo Ministerstvo životního prostředí. Peníze chce přednostně směřovat do průmyslu, zatímco podporu obnovitelných zdrojů hodlá snížit zhruba o 15 miliard. Plán pochází od pětičlenné vládní rady, v níž rezort zastupuje čestný prezident motoristů Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal. Byť oznámil, že tuto funkci až do rozhodnutí policie v případu jeho autonehody vykonávat nebude.
1: Ministerstvo životního prostředí na konci července předložilo k připomínkám dokument, který nastíní, jak se v Česku budou v dalších letech rozdělovat desítky miliard korun z obchodování s emisními povolenkami. Dokument jasně stanovuje, že peníze z emisních povolenek mají přednostně směřovat do tuzemského průmyslu. V předchozích letech se přitom při jejich rozdělování kladl důraz na environmentální aspekty investic, připomíná Deník N.
2: Server Novinky.cz zjistil, že kvůli nedostatku léku s účinnou látkou tamoxifen budou lékárníci nemocným s rakovinou prsu vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované. Dodávky léku váznou od loňska. Od června není k dispozici ani jeho náhrada.
1: Pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem ministerstvo povolí lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek. Nově budou podle serveru lékárníci moci vydávat i takové léky s obsahem tamoxifenu, které běžně na tuzemský trh nesmějí, protože neprošly českou registrací, ale jsou registrovány v některém ze členských států Evropské unie. Víc na Novinkách.
2: Hospodářské noviny, ty se věnují problematice home officeu, která podle nové studie zhoršuje psychiku. Jak list připomíná, firmy dlouhodobě řeší, jestli jsou jejich lidé při práci z domova dostatečně produktivní. Pro zaměstnance už jde na druhou stranu o základní benefit, který jim pomáhá lépe skloubit práci s osobním životem.
1: Nová rozsáhlá studie, ze které Hospodářské noviny citují, ale přináší nový úhel pohledu na home office. Popisuje, jak tento režim dopadá na psychické zdraví lidí a že důsledky jsou přeze všechny zdánlivé výhody u velké části lidí negativní. Američané v kancelářských profesích aktuálně vykonávají asi třetinu pracovních dní na dálku. U té samé skupiny zaměstnanců zároveň vzrostl výskyt depresí a úzkostí a zároveň tito lidé častěji než lidé v profesích bez možnosti home officeu berou antidepresiva.
2: Zatím vším je podle studie právě zvyšující se procento sociální izolace. Data ukázala, že ve srovnání s dobou před covidem lidé nyní v průměru denně tráví o hodinu více zcela sami. Celková míra osamělosti v populaci každým rokem roste a některé studie její následky a fyzické zdraví přirovnávají ke kouření. Zvyšuje totiž riziko propuknutí nemocí srdce či demence. Podrobnosti najdete v Hospodářských novinách.
1: Stručně stihneme ještě Mladou frontu dnes. Ta doporučuje, jak se připravit na zatmění slunce, které nastane přesně za týden ve středu 12. srpna ve 20 hodin a 11 minut. Slunce v tu dobu z 86% zmizí. Obloha předvede dvojí soumrak a krajina stemní. Fotograf Petr Horálek v rozhovoru pro List vysvětluje, jak je sledovat bezpečně a proč je mezi zatměním v Česku a Španělsku rozdíl výhry a prohry titulového zápasu v hokeji.
2: Tak a víc se ale dočtete v Mladé frontě dnes a to proto, abychom stihli časové znamení, ať už to o půl a nebo to, o kterém chceme mluvit, protože to má mnoho podob od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům, tedy taková cesta byla časového znamení rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháte dodnes.
5: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
6: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
7: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
6: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
7: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct, protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu, kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
6: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
8: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
6: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
8: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
6: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
9: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
6: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. Šest signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních pět teček a jedna čárka zkrátili na tři tečky a jednu čárku a tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
10: Dobré ráno v 7 hodin.
6: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
11: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementina a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo. Buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
6: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: To už je z dnešního ranního plusu všechno. Za pozornost děkuji
2: Šárka Feniková
1: a Ondřej Látala. Teď si poslechněte přesné časové znamení.
2: Pěkné dopoledne, je 9:30.
12: Český rozhlas plus. Zprávy.
2: Při masivním ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo nejméně 17 lidí. Na Telegramu to oznámili ukrajinští záchranáři. Podle nich balistické rakety a víc než stovka dronů zasáhly sklady stavebních materiálů, infrastrukturu, železniční stanici nebo pivovar. Moskva noční úder potvrdila s tím, že mířil na vojenské cíle. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřební ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby, naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Ode dneška platí přísnější podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny. Podle rozhodnutí Rady Evropské unie ji nově získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Pravidla se nebudou týkat těch, kdo dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO zpřísnění uvítal.
13: Oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity, uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
2: Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Počet soudních znalců v Česku za posledních pět let výrazně klesl. V některých oborech proto státní zástupci čekají na znalecké posudky i půl roku, což prodlužuje soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti připravuje novelu zákona, která má nedostatek znalců řešit. Zveřejnit je chce nejpozději příští rok. Řecká oblast Atika ztratila kvůli požáru
10: obyvatelům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu obklopujícím hlavní město Atény schořilo za tu dobu přibližně 80 tisíc hektarů, což je asi třetina tohoto území, informoval o tom deník E. Katy Merini. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na více místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry v Řecku pomáhají i čeští hasiči.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Rehabilitaci Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10. Případ z dob komunismu se vrací k novému projednání poté, co ústavní soud označil předchozí postup soudů za příliš formalistický. Knížák na konci července zemřel, u soudu ho bude zastupovat advokát. Na jezeře Most pokračuje policie v pátrání po dvou mladých mužích na pedalboardu. Pohřešovaní jsou od úterý. Přes region přešla bouřka, někteří plavci měli potíže dostat se ke břehu. Jak uvedl mluvčí mostecké policie Václav Krieger, na místě jsou potápěči, poříční policie, hasiči nebo speciální pořádková jednotka. Jezero Most kvůli pátrání nebude uzavřené. Dlouhodobé sucho a vysoké teploty mají dopad i na stav městských trávníků. Ty se kvůli náročným podmínkám dostávají do stavu hibernace, kdy se zachovávají jen kořen a nadzemní část rostliny uschne. Takto suché a zežloutlé trávníky nedokáží nadále plnit svou funkci. Zeleň v dobré kondici totiž podle krajinářské architektky Barbory Liškové dokáže své okolí ochladit o 2 až 8 stupňů Celsia.
14: Zdravé stromy a další vegetace vlastně ochlazují své okolí díky procesu takzvané evapotranspirace. Jednoduše řečeno, odpařují vodu a fungují jako přirozená klimatizace.
10: Uschlé trávníky obrazí teprve tehdy, kdy se dlouhodobě zvýší množství srážek. To ale může přijít až za několik týdnů. Před 60 lety vydali Beatles své 7. album Revolver. Časopis Rolling Stone ho vyhlásil třetí nejlepší deskou všech dob a v Británii i ve Spojených státech se několik týdnů drželo na první příčce hitparád. Skupina se v něm zaměřila na složitější kompozice i texty. Revolver obsahuje skladby jako Yellow Submarine nebo Eleanor Rigby. Teď je na řadě dopravní zpravodajství. Na dálnici D7 se ucpává vjezd i příjezd do Prahy z Chomutova. U letiště je zúžení a zdržení od Středokluk z 5. kilometru i od Evropské ulice je vždy asi na 20 minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně se jede pomaleji od Rudné z 5. kilometru a asi 20 minut se popojíždí na Pražský okruh k Ořechu. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je silný provoz před Benešovem, kolona je asi na 5 minut. V Praze jsou komplikace ve Strakonické směrem od Zbraslavy do centra. U Lahovic se srazil autobus s osobním autem a kolona je od Pražského okruhu na 10 minut a ještě magistrála. Tam brzdí provoz několik omezení směr Holešovice. Kolony jsou z Nuselského na Hlávkův most na průtahu centrem na půl hodiny. Dobře dojeďte. 5. srpen slibuje většinou slunečnou oblohu a teploty od 32 do 37 na Moravě a ve Slezsku až do 40 stupňů. Během odpoledne může být místy přechodně až oblačno, výjimečně s přehánkami nebo bouřkami. To byly zprávy. Teď už má slovo Lucie Vopálenská. Začíná Pro a proti.
15: Nejen prezident, ale i 20 předních českých ekonomů se ozvala proti vládnímu návrhu novelizace rozpočtových zákonů. Očekává se, že po prázdninách koaliční většina ve sněmovně veto Petra Pavla přehlasuje. Nicméně experti varují před rozvolňováním fiskálních pravidel a vyzývají poslance, aby změny ještě zvážili. Hrozí nezodpovědné hospodaření a další zadlužování budoucích generací? A nebo je změna regulí nutná, abychom mohli reagovat na současné potřeby společnosti a nastartovat hospodářský růst? Poněvadž, jak tvrdí ministryně Alena Schillerová, dnešní rozpočtové mantinely drtí českou ekonomiku? A máme pravidla pro to, aby se dodržovala anebo obcházela, když je to zapotřebí? Přeji příjemný poslech.
12: Pro a proti Lucie Vopálenské.
15: A na dálku ve vysílání Plusu srdečně vítám bývalého premiéra a bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který je také signatářem výzvy ekonomů. Dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: A za vládní tábor s ním bude diskutovat poslanec Jan Hrnčíř z SPD. Hezký den, díky, že jste přijal pozvání.
17: Dobrý den vám, panu kolegovi i posluchačům.
15: Ještě podotýkám, že do tohoto pořadu jsme zvali řadu zástupců vládního hnutí ANO, počínajíc ministryní financí paní Schillerovou, ale bohužel jsme nebyli úspěšní. Tolik na úvod. A pánové, ptám se vás obou, může si Česko dovolit přijmout takové změny fiskální politiky, jaké předložila vláda zejména skrze pozměňovací návrhy ministryně financí, které umožní sice velkorysejší investování, ale také mohou vést k většímu zadlužení státu. Je tu prostor pro větší zadlužování země nebo ne, pane Hrnčíři?
17: Tak já bych předem chtěl říct, že vlastně ta změna byla vyvolána jakousi nutností. Myslím si, že jakákoliv vláda, která by nastoupila po těch pozemních volbách, by to rozvolnění musela udělat, protože tak, jak to bylo nastaveno, tak by schodek pro příští rok byl někde na úrovni 150 miliard korun, což by znamenalo proškrtání investic poměrně výrazným způsobem, možná i některých dalších služeb státu. Letošní roce jsou investice téměř 273 miliard, to znamená, je to drtivá většina toho schodku. Takže pokud
15: Čili vy naznačujete, bavíme, že je to vlastně vina předchozí vlády, chápu vás správně?
17: Je to prostě tak, že to nastavení, které udělala předchozí vláda, by znamenalo tak drastické škrtnutí těch investic a peněz, to znamená, že by to výrazným způsobem ochromilo de facto minimální investiční aktivitu státu, což z tomu se chceme vyvarovat. Proto ta změna vlastně probíhá.
15: No, ale já se teď ptám, znovu se vracím k té své otázce. Je tady z vašeho pohledu prostor k většímu zadlužení státu, protože jedna věc je 150 miliard, druhá věc je, že premiér Andrej Babiš mluví o schodku, který se tedy vejde pod 400 miliard a to je velký rozdíl.
17: Ano, já jenom jsem chtěl říct, že pokud by se muselo z roku na rok seškrtnout ten rozpočet, nebo respektive ten schodek, takže by se vlastně snížil na méně než polovinu současného stavu, na letošním roce je to 310 miliard, schválený schodek a musel by to být 150, tak samozřejmě by se sáhlo výrazným způsobem do investic a to by samozřejmě podvázalo budoucí hospodářský růst. To znamená, my se chceme vyvarovat tomu, aby Česká republika prostě stagnovala, aby se škrtali investiční výdaje, proto tu změnu děláme.
15: Rozumím. A jak velký je z vašeho pohledu ten prostor pro další zadlužení státu? O tom jde. Jestli si to můžeme dovolit.
17: Tak to. Samozřejmě čím větší zadlužení, tím vyšší dluhová služba, to znamená více peněz na úroky, takže musíme přistupovat velmi citlivě. Moje představa byla taková, aby ten případný schodek v podstatě pokrýval ze 100% investice. Pokud jsou ty peníze na spotřebu, je to špatně.
15: Rozumím. Tak a teď se obracím na Jiřího Rusnoka. Slyšeli jsme tady vícero argumentů, nicméně já se znovu zeptám na to základní. Vidíte tady prostor pro velkorysejší investování, které může nastartovat hospodářský růst, protože, jak jsme slyšeli, pan Hrnčíř třeba také nechce podvázat ekonomiku, ale zároveň by to znamenalo ještě větší zadlužení státu, než máme nalajnováno nyní?
16: Tak já nejsem žádný fundamentalista, který by tvrdil, že stát nemůže hospodařit se schodkem a samozřejmě musíme vycházet z nějaké ekonomické a společenské reality a není ani náznakem obsahem naší výzvy a vlastně to není ani obsahem toho veta pana prezidenta, že nutně musí schodek z roku na rok klesnout na 150 miliard. To je taková komunikační mantra současné vládní koalice, ale to přece není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je v tom, že tak, jak je ten zákon navržen, tak je de facto vyprázdněn, de facto dává téměř neomezené rámce, pokud je o další zadlužování, protože pokud si vezmeme to, že je tam vlastně řečeno, že náklady na infrastrukturu a další investice se nebudou započítávat do toho rámce, že pokud například by se ten návrh rozpočtu vrátil do sněmovny už jakoby po odmítnutí v prvním čtení, tak vlastně už se na něho nevztahují žádné rámce. Je tam ta obezlička s tou bezpečnostní radou státu, čili Tady nejde o to číslo, jestli to má být 250 nebo 150. Asi by bylo normální, kdybychom v době ekonomického růstu snižovali ten deficit.
18: Rozumím. Víte co?
16: 310, my ho chceme zvyšovat. Takže,
18: ano, čísly tady nemusíme házet, ale pane Rusnoku, promiňte, vy zmiňujete neomezené rámce, ale právě, že mne zajímají ta fakta. O jakém dalším možném zadlužení se tu alespoň řádově bavíme? A proč se ptám? Podle Aleny Schillerové novelizace zákonů neznamená překročení rozpočtu ani o korunu navíc. A ministryně i premiér prohlašují, že deficit 3% HDP se nepřekročí. Takže chápu to dobře, že vy tomu nevěříte, když se zároveň ta 3% mohou obcházet únikovými doložkami?
16: No, já mám velkou obavu o to, jestli ta obecná linie daná tedy rozpočtovými pravidly Evropské unie, ty 3% veškerých veřejných financí, a to ještě v ne té metodice, kterou počítáme státní rozpočet, ale v té metodice jiné, bude 3%. Možná, že bude, možná, že nebude. To se ukáže až ex post.
18: No, ale říkal jste, že nejste nějaký dogmatik, co se týče zadlužování, takže kdyby se to překročilo, ta 3%, tak to byste také jaksi bral, že to možné je?
16: No, tak kdyby to bylo vynuceno nějakou situací, já nevím, spovodně, nedej bože, nebo nějaká bezpečnostní situace, tak samozřejmě to musíme vzít. Ale v situaci, kdy ta země je v podstatě v dobrém ekonomickém stavu, ekonomika roste spíše rychlejším tempem než okolní země, nemáme žádnou takovou krizovou situaci, zaplať pánbu zatím, tak tomu není žádný důvod. Není k tomu tak, žádný důvod.
18: Dobře, říká Jiří Rusnok. Pane Hrnčíři, jak zaznělo, jsme v podstatě v dobré ekonomické situaci. Za normálních okolností by vlády mohly třeba konsolidovat rozpočty. U nás se tak nemá dít. Vy nemáte žádné obavy z toho, že vlastně současná koaliční vláda dělá něco, co se do budoucna nemusí vyplatit a může se ukázat jako velké riziko a zadlužení budoucích generací?
19: Naopak. My právě se snažíme, abychom rekordně investovali, abychom do budoucna právě získali ty příjmy. Dokonce investice, které zvyšují produktivitu, tak způsobí protiinflačně dlouhodobě. To znamená, to je potřeba si uvědomit, děláme něco, co je pro budoucnost, protože žijeme v turbulentní době. Ano, v tuto chvíli relativně se pohybujeme v normálních časech, nicméně ty geopolitické výzvy, ať už jsou to různé války, ale na Blízkém východě, Ukrajina a tak dále, to znamená, to všechno má obrovský vliv a dopad na světovou ekonomiku, na hospodářský růst, takže my se tady dneska bavíme o normální situaci, ale může eskalovat situace na Blízkém východě a můžeme se tady za 3 měsíce bavit o tom, že tady můžeme čekat i recesi.
18: Tak většina zemí kvůli tomu šetří, že? Většina zemí kvůli tomu šetří, ale otázkou je, nakolik se právě můžeme proinvestovat na dluh, proinvestovat k hospodářskému růstu. Pane Rusnoku, nedává toto smysl zadlužit se v případě tak zásadních věcí, jako jsou klíčové infrastrukturní projekty, dálnice, železnice nebo energetická soustava, případně dobudování jaderných elektráren anebo obrana země, i když tu nechme asi stranou. Dává smysl, že se dá těmi investicemi na dluh nastartovat ekonomika?
16: No, je to velmi nepravděpodobné. Samo ministerstvo financí uvádí takzvané multiplikátory, čili v podstatě jakési koeficienty účinnosti těch investic ve vztahu k růstu HDP, že jsou menší než 1. To rozhodně platí pro obranu, rozhodně to platí pro ty dopravní infrastrukturní investice a pro celou řadu dalších. Čili
18: i pro dálnice? Není to tak, že u dálnic se to multiplikuje výrazně a že mohou přispět?
16: Ne, nemultiplikuje. Ne. Nejsou proto žádná data. Samozřejmě my ty dálnice potřebujeme z mnoha jiných důvodů. Jo? A ta návratnost tam je, řekněme, celospolečenská a v dlouhém čase. To já nejsem proti tomu stavět dálnice, ať se staví a dostaví se to, co je potřeba, ale tady se dělá mantra z každé investice. Uvědomme si, že ty investice to jsou také nákup nové budovy pro nějaký státní úřad nebo kopírky do těchto úřadů, to jsou taky investice. Jo, takže My tady prostě zbožťujeme investicemi. Dlouhodobě máme vysokou míru investic v české ekonomice, tak mnohem vyšší než většina zemí EU, a ten růst nemáme vyšší.
18: Dobře, takže pane Hrnčíři, já si to dovolím zase přehrát. Není to tak, že investujeme dostatečně? A moje druhá otázka, existuje plán, nebo víte vy, pane poslanče, o tom, jak by se třeba ty řádově, předpokládám, třeba desítky miliard zase do rozpočtu vrátily zpátky, pokud, jak jsme slyšeli od Jiřího Rusnoka, ty multiplikátory fungovat vůbec nemusí. Třeba hospodářská strategie vlády prý je kvalitní, tak ta z návraty těch dluhů nějak počítá, nebo je to spočítané, jak se ta každá koruna alespoň vrátí zpátky?
19: Tak úplně nesouhlasím s tím, že investice neznamenají nějakou návratnost. To by samozřejmě nedávalo smysl. Když se podíváme třeba i například
18: sousedního Polska. No to je ta otázka, jestli to dává smysl právě.
19: No je, musím říct, že samozřejmě investice dávají smysl, to by samozřejmě nedávalo by spíš smysl, pokud by investice znamenaly nerůst a nenávratnost, tak si myslím, že by asi nemohl investovat nikdo nikde, ani když se podíváte, ať už je to stát, nebo je to soukromý sektor, tak samozřejmě vždycky se investuje proto, aby tam do budoucna byly ty výnosy. A když se podíváme například sousedního Polska, které výrazným způsobem investuje, má samozřejmě i výrazně vyšší zadlužení, vůči HDP kolem
18: 7%. Výrazně
19: větší trh. No, a podíváte se, že mají jeden z nejvyšších růstů posledních letech. To znamená, a je to i vidět, samozřejmě ty dálnice, které se tam vybudovaly, všechny ty věci, takže Polsko raketovým způsobem roste, předehnalo nás už tuto chvíli, takže si myslím, že je vidět, že prostě ty investice fungují. A ještě jednu větu bych chtěl říci, že v tom zákoně pořád zůstává tam dluhová brzda těch 55% HDP, to znamená, není zájmu ani naší vlády, abychom nějakým výrazným způsobem zadlužovali zemi, protože by jsme stejně na tu dluhovou brzdu narazili, jest to se nic nedělo, to se nějak rozvolně.
18: Tak o dluhové brzdě ještě budeme mluvit za chvilinku, ale mě v podstatě zajímá taková věc, jak si laicky, když to podám, jestli sledujeme budování nebo snahu vybudovat lepší a bezpečnější Česko, anebo jestli sledujeme ohrožení budoucnosti našich dětí a vnoučat přes zadlužování státu. Pane Rusnoku, stojí to takhle? Já to nechci zase pateticky nějak přehánět.
16: Tak v konečném důsledku to tak stojí, samozřejmě. Jde vždycky o tu váhu, o tu míru jedné i druhé věci, jestli je to v nějaké rozumné prostě rovnováze. Já tvrdím, že tam, kam směřujeme, to není už rozumné. My prostě investujeme hodně, investujeme relativně velmi neefektivně, to je náš problém. A nejsou to rozhodně investice, které by tady rychle zvýšily hospodářský růst, to víme. Nikde.
18: Říkáte, že to víte.
16: Seriózní.
18: Uh-huh. A pane Hrnčíři,
16: já to vím, protože to říkají všechny seriózní instituce, které se tím dopodrobna zabývají. Já jsem nikde nečet odhad nikoho nezávislého z ciziny nebo i domácího, že by se čekalo, že v roce 2028-2029 tady bude najednou ekonomický růst, já nevím, třeba dvakrát tak vysoký.
18: Pane Hrnčíři, o co vy, pane Hrnčíři, zajímá mě to, o co třeba vy sám opíráte ten optimismus, že to dopadne dobře, že to vyjde, že přijde ten hospodářský růst třeba kolem roku 2029 a že pak teda nenarazíme na dluhovou brzdu, která teď se momentálně počítá ne na rok 2037, jak se původně myslelo, ale už na rok 2030. Kde je, o co se opírá ta naděje, ten optimismus?
19: Tak nikdy přesně asi není nikdo schopen spočítat, kolik koruna investovaná v rámci právě investice státního rozpočtu bude mít multiplikační efekt a kolik přesně přinese. Na druhou stranu, pokud bychom...
18: Počítá se to a argumentuje se tím. Takže...
19: Ano, ale úplně přesně se to zkušat nedá, ale nemohu přijmout ten argument, že vlastně investice to je jenom zadlužování a že vlastně to ani nic přinést nemusí. To rozhodně není pravda. Jak už jsem říkal, třeba příklad toho Polska, které dlouhodobě investuje právě třeba do té dopravní infrastruktury a dalších věcí, tak jemu to ten hospodářský růst výrazným způsobem.
18: Tak pane Rusnoku, příklad Polska, je to argument?
19: My jsme v minulosti bohužel třeba investovali do nějakých rozleden a takových nesmyslných
17: průmyslu. Poláci investovali do dálnic a dneska je vidět, že prostě ten růst tam mají a že ta ekonomika se výrazně způsobem posunula. Takže myslím,
18: děkuji. Pane Rusnoku, už po druhé jsme tady slyšeli příklad Polska z úst vašeho předřečníka. Je to pro vás argument? Není to tak, že když se to umí, tak se to dá zvládnout?
16: No, to je zase strašně zjednodušený argument. Já to Polsko sleduju hodně podrobně. Zaprvé oni vycházeli z úplně jiné základny. Oni tam před 10-15 lety žádné dálnice neměli, takže ten efekt toho, že najednou je mají, je samozřejmě mnohem silnější. Ale to není klíčová, jaký důvod jejich ekonomického růstu. Ten je v tom, že ten trh je mnohem větší, mnohem konkurenční uvnitř. Prostě oni nemají tolik oligopolních trhu, jako máme my, a neumíme si s nimi poradit. Jsou mnohem pružnější prostě v oblastech povolování, staveb, obecně podnikání.
18: Čili máte na to
16: ty analýzy názor. Existují a samozřejmě jsou také mnohem více zadlužení a nevědí si s tím rady. Já ty polské debaty hodně poslouchám. Jejich problém zatím nebyl tak vidět, protože ten růst to do jisté míry kryl, ale oni už se blíží těm 60% a budou s tím mít veliký, veliký problém.
18: Posloucháte diskusi ekonoma a bývalého premiéra Jiřího Rusnoka a poslance za SPD Jana Hrnčíře.
12: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Tak pane Hrnčíři, ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová říká, že novela rozpočtových zákonů absolutně nemá alternativu. Na druhou stranu ekonomové asi nemluví úplně do větru, když varují v takovém složení a v takovém počtu vás poslance a mluví třeba i o tom, že můžeme narazit na dluhovou brzdu a situace se pak stane o dost složitější. Nehrozí třeba i to, co zaznívá z opozičních lavic ve sněmovně, že bychom se mohli dostat na trajektorii Řecka? Nemáte z toho obavy?
17: Já si myslím, že opravdu to je strašení z řad opozice. Nedává to úplně smysl. Navíc současná opozice vlastně za uplynulé 4 roky zadlužila Českou republiku nejvíc v její novodobé historii. Takže mě to zní docela úsměvně, ta kritika. Samozřejmě je v pořádku, že je potřeba varovat, je potřeba kontrolovat. Nemáme radost z toho, že se zadlužujeme. Rozhodně to není tak, že bychom jásali z toho, že můžou být nějaké vysoké dluhy a že z toho máme radost. My se samozřejmě snažíme seškrtávat provozní výdaje. Na letošní rok se seškrtalo 12 miliard z provozních výdajů napříč kapitolami.
18: Já myslím, že toto veřejnost vnímá. Ano.
17: Těch provozních výdajů, abychom opravdu neprojídali ten schodek a ten schodek opravdu kryl ty investice.
18: Pane Rusnoku, tak tomu asi lze věřit. Je to konec konců vidět, že současná koalice se snaží šetřit na jednotlivých ministerstvech, na různých výdajích, ale jak je to s nebezpečím té dluhové brzdy a případným řeckým scénářem? Není to přílišné strašení? A co se vlastně stane, co by hrozilo, pokud bychom skutečně na dluhovou brzdu narazili už v roce 31?
16: Tak zaprvé, řeckému scénáři jsme určitě ještě hodně, hodně vzdáleni, zaplať vám. Za druhé, až narazíme na dluhovou brzdu, tak se stane to, že se změní zákon a bude posunuta nahoru. To vám můžu podepsat tady. Můžeme se vsadit o něco, jo? Takhle to běží všude kolem nás a takhle to poběží u nás, jo? Ve Francii a v jiných zemích taky měli různé dluhové brzdy a už jsou někde úplně jinde.
18: Taky to posunulo, přesně.
16: Takže dluhovou brzdou se nezaklínejme. Prostě, no to se obávám.
18: Tak z čeho potom plynou ty velké obavy tedy, když můžeme takhle posouvat dluhovou brzdu?
16: Že už teď se začínáme chovat zcela nezodpovědně. Je evidentní, že koncepcí této vlády je prostě jaksi rozmáchnout se, co to dá, tím si pojistit jaksi zvolení do příštích voleb, protože...
18: Dobře, ale co hrozí? Co hrozí těm státním rozpočtům vlastně, když
16: hrozí
18: mluvíte
16: to,
18: o posouvání?
16: Hrozí to, že nám financiéři nám přestanou půjčovat za těchto podmínek. Prostě my si na tu obsluhu dluhu půjčujeme letos 110 miliard, jenom na úroky. To bude postupně růst, každý rok řekněme o nějakých 10 a více miliard. A v jistém momentě už teď máme nejrychlejší růst úroků ze všech zemí Evropské unie.
18: A to a bude pak prostě na úkor těch budoucích generací, chápu to dobře.
16: A to bude, ano, to je supermandatorní výdaj, ten musíte zaplatit a prostě v jistém momentě už nebudete moct jako couvnout a oni vás donutí ty finanční trhy, žádný zákon o dluhové brzdě, ale ten finanční trh vás donutí, tak hotovo, teď už to budeme jaksi dirigovat my a tohle už si nezaplatíte, tady zvýšíte daně a tohle už si taky nedovolíte a tady zvýšíte to a ono.
18: Tak pane Hrnčíři, tohle je vážný argument. Samozřejmě my nemáme tak velký deficit, jako má třeba Francie, Itálie a tak dále a tak dále. Na druhou stranu je jasné, jak si budeme do budoucna půjčovat, kde a u koho se zadlužíme a zda ta současná vláda může vlastně garantovat třeba našim dětem, že do budoucna nebudou muset mít, já nevím, o dost vyšší daně, že nepřijdou o penze, že budou mít nadále bezplatné školství a zdravotnictví například.
19: Pravdou je, že ta dluhová služba, ty úroky, které platíme, opravdu astronomicky narostly, především za minulé Fialovy vlády, kdy to zadlužení bylo přes 1200 miliard za ty 4 roky, to znamená, to nám výrazným způsobem poskočil ten státní dluh a samozřejmě i ta dluhová služba. To je pravda. My jsme říkali, že chceme rozpočtu pro 28 už snižovat strukturální saldo o 0,5% ročně, to znamená, není to tak, že bychom chtěli prostě utrácet bez březe a že nemáme žádné limity, žádné stropy, že budeme něco měnit, říkám, i ta dluhová brzda tam zůstala a chceme za 28 už snižovat to strukturální saldo, aby jsme si prostě snížili do budoucna tu dluhovou službu.
18: Ano, ale přesto tedy zvednete jako poslanec ruku pro... Ale přesto zvednete jako poslanec ruku pro novelizaci těch rozpočtových zákonů, které umožní to rozvolnění, je to tak?
19: Pokud by většina tu ruku nezvedla, tak by platil zákon, který říká, že příští rok by saldo bylo maximálně 150 miliard, tím pádem by se museli škrtnout většinu investic a dalších věcí. To prostě není reálné, musíme tu změnu udělat.
18: Tvrdí poslanec Jan Hrnčíř z vládní strany SPD a diskutoval s bývalým premiérem a bývalým guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem. Pánové, díky moc, více už se nám do dnešního vydání Pro a proti nevejde, snad někdy příště. Děkuju vám a naslyšenou.
16: Naslyšenou.
19: Díky. Naslyšenou.
18: A od mikrofonu děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
20: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
18: Je 10 hodin.
20: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Rusko v noci mohutně zaútočilo na Ukrajinu. Z kyjevské oblasti tamní úřady hlásí nejméně 19 mrtvých a přes 40 zraněných. Ruské ministerstvo obrany informovalo taky o zásahu 3 nákladních lodí jižně od černomořského přístavu Oděsa. Ukrajinská strana tuto informaci nepotvrdila. V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. V několika amerických státech dnes skončily primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Pozornost se soustředí hlavně na výsledky v Michiganu. Listopadové volby jsou klíčové pro snahu demokratů znovu získat většinu v horní komoře kongresu. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno od státu, získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Podle serveru i rozhlas má teď kontrarozvědka k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. A na Václavském náměstí v Praze je nově časová schránka pro budoucí generace. Do rozestavěné tramvajové trati ji před chvílí uložili zástupci Sdružení Nového města Pražského. Je v ní dobový tisk i pamětní mince. Krátce z dopravy na dálnici D5 je zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se zastaví do kolony u Rudné na 5. kilometru a pomalu se pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Celkově je to na 20 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem je kolona od sjezdu na Zdiby až do Kbelské do zúžení. Zdržíte se asi čtvrt hodiny a na D1 je silný provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Kývalku z kilometru 182 až na kilometr 196. Pro osobní auta čekejte 15 minut navíc. Dobře, dojeďte. Dnes bude slunečno, odpoledne místy až oblačno s možností přeháněk nebo bouřek a s teplotami do 37 na východě až do 40 stupňů. A po zprávách je tu Vinohradská 12.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Odhalili je kamery ve velké mači a taky zapomenutý telefon. Dokonce pomohl i nečekaný svědek. Víme, jak policisté přišli na vrahy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dozvíte se to i vy ve třetím díle četby o vyšetřování případu, který na Slovensku dodnes vyvolává otázky. Dnes je středa 5. srpna.
4: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 3. Časť 1. Trasa páchateľa.
0: Po týdnu prozkoumávání videozáznamů z velké mače narazil vyšetřovací tým na záběry, které u jeho členů vzbudili velkou pozornost. Pocházeli z bezpečnostních kamer místní pizzerie, která se nachází v areálu fotbalového stadionu. Vzdušnou čarou je to jen několik set metrů od domu Jána a Martiny. Všimli jsme si pohybu podezřelé osoby, která zahalená prošla před budovou. Zhruba o 2 hodiny později se vrátila zpět. Stalo se to večer 21. února 2018. Po čase jsme zpětně zjistili, že stejná osoba je i na dřívějších záběrech pořízených před několika dny. Vzpomínal šéf týmu Kuciak, vyšetřovatel Petr Juhás. Nejdřív tedy policisté objevili záběry, na kterých se v den vraždy po vesnici pohyboval neznámý muž, zahalený do kapuce a kabátu. Začali ho označovat jako zájmovou osobu číslo 1. Potom narazili na záznam ze stejných kamer z 15. února, tedy 6 dní před vraždou, na kterém před objektivy prošly hned 2 velmi podobně zahalené osoby. Šly po stejné trase jako člověk na záznamu ze dne vraždy, tedy od fotbalového hřiště směrem k rodinným domům. Časový údaj na videu odhalil, že to bylo v 19 hodin a 22 minut. Po krátké chvíli, přesně v 19 hodin a 34 minut, se dvojice stejnou cestou vracela zpět. Snímky ale byly černobílé a v nízkém rozlišení. S velkým úsilím se z nich podařilo rozpoznat na nejvýš styl chůze této osoby, respektive dvojice. Přibližnou výšku postav policisté pouze odhadovali. Další rysy, nebo dokonce tvář, nebylo možné identifikovat. Kamery k tomu nebyly určeny. Přesto poskytly ještě jedno svědectví. Po vraždě už tudy ani jedna z postav neprošla. Objektivy kamer mířily pouze na okolí pizzerie a stadionu. Nedokázali zachytit dění na příjezdových cestách k danému místu. Ty se už nacházely mimo jejich zorné pole. Policejním analytikům proto nezbývalo nic jiného, než prověřit záznamy z okolních kamer. Kromě videí z nedalekých mrazíren se jim podařilo získat i záběry z kamery místní lovecké chaty. A tehdy to přišlo. Na záznamu pořízeném v den vraždy si analytici všimli podezřelého auta, které v 18 hodin a 29 minut zastavilo na křižovatce nedaleko stadionu. Řidič uvedeného vozidla nezhasne dálková světla, na záznamu není vidět, že by do vozidla někdo nastoupil nebo z něho vystoupil. Taky není vidět žádný pohyb řidiče mimo vozidlo. To se uvádí v policejním dokumentu. Za necelé 2,5 minuty auto znovu pokračovalo v jízdě směrem ven z Velké Mače. Záběry neodhalily přesný typ auta ani jeho poznávací značku. Policisté věděli pouze to, že se jednalo o vozidlo nižší třídy s větší karoserií a světlou barvou. Událost časově zapadala do předchozích zjištění o podezřelé osobě, která se v den vraždy pohybovala po Velké Mači. Kamery u stadionu ji zachytily jen 2 minuty poté, co podezřelé vozidlo zastavilo na křižovatce. I když záznam z křižovatky nedal odpověď na otázku, jestli tento člověk vystoupil právě z podezřelého auta, dostal se do centra pozornosti vyšetřovacího týmu. Ten pak začal hledat souvislosti s událostí, kterou kamery u stadionu zachytily asi o 2 hodiny později. Znovu před nimi prošla podezřelá osoba, ale tentokrát se vydala opačným směrem. Vzdalovala se od rodinných domů a zjevně měla naspěch. Policisté uvažovali takto. Dům Jána a Martiny, tedy místo činu vraždy, je od kamer pizzerie

0: 2018. To si zapsali vyšetřovatelé do úředního záznamu. Ve stejnou dobu se Ján s Martinou skutečně odmlčeli a přestali komunikovat s okolím. Vyšetřovatelé to vědí zcela přesně na základě údajů z Jánova notebooku a z Martinina telefonu. Naposledy ho použila ve 20 hodin a 21 minut. Na počítači pak byla poslední aktivita přibližně o minutu později. Pokud byla zájmová osoba číslo 1 z kamerového záznamu skutečně vrahem, čekala v blízkosti svých obětí velmi dlouho. Zdržela se tam přibližně 114 minut. Chvíli na to se na křižovatce nedaleko stadionu znovu objevilo světlé auto stejného vzhledu jako v prvním případě. Mimochodem, nebylo to během toho večera poprvé, co se řidič mimořádně podezřelého vozidla vrátil na křižovatku ve Velké Mači. Stejné auto se tam tehdy objevilo celkem třikrát. Poprvé krátce před 7:30, podruhé chvíli před 7:30 a potřetí přibližně v 8:30 večer. Policejní záznam o druhém průjezdu auta ve Velké Mači odhaluje, že řidič provedl neobvyklý manévr. Vozidlo vjede na křižovatku a chvíli tam postojí. Po zacouvání se otočí a asi po jedné minutě odjíždí tím směrem, odkud přijelo, zapsali si policisté. Tenhle druhý příjezd do vesnice vypadal, jako by se řidič přijel na vlastní oči přesvědčit, jestli tam na něho už někdo nečeká. A jako by tam nenašel toho, koho hledal.
1: Časť druhá. Nečakaný svedok.
0: Informace o hledaném podezřelém autě se šířily mezi lidmi. Vyšetřovací tým byl totiž obrovský a mnoho operativců se na vozy vyptávalo svých zdrojů v terénu. Nakonec se ukázalo, že to vůbec nebylo na škodu. Policistům se totiž přihlásil třicátník René Nitraj z Velké Mače. Přiznal, že i on už o hledaném autě slyšel a sám si všiml něčeho podezřelého. Bylo to v neděli 18. února 2018, tedy 3 dny před vraždou, když se vydal pro cigarety na benzínku do Sládkovičova. Byla tma, asi 10 hodin večer. Pozdní návštěvu čerpací stanice využil také k tomu, že se připojil k tamnější bezplatné Wi-Fi a surfoval na internetu. Seděl přitom ve svém autě a přes okno si všiml, že na nedalekém parkovacím místě vyhrazeném pro vozíčkáře stojí taky auto. Podle jeho slov to byl Peugeot Partner světlé barvy. V šeru u benzínky se mu zdálo, že mohlo být světle modré nebo modrošedé. Není jasné, jestli tušil, že skoro stejné auto vyrábí taky značka Citroen. Vozidlo ho každopádně zaujalo, protože takové má i otec jeho kamaráda. Všiml jsem si ale poznávací značky, která začínala na KN. A hned jsem věděl, že to není jeho auto. Vybavil si z paměti, aniž by tušil, že je prvním, kdo policistům řekl o registrační značce auta z Komárna. Všiml jsem si, že to auto má nastartovaný motor. Zaparkoval jsem tak, že jsem měl to vozidlo po své pravé straně. Mezi námi zůstala 2 volná místa. Některé věci si pamatoval přesně, jiné jen matně. Třeba takových poklic si nevšiml, ale tušil, že zahlédl tažné zařízení a možná i tmavší zadní okna. Zatímco ťukal do mobilu, otočil hlavu směrem k nastartovanému autu a viděl, že tam někdo sedí. Zajímalo mě, proč tam ten Peugeot Partner stojí tak dlouho, tak jsem se podíval i na řidiče. Právě v tu chvíli jsem si všiml, že i on se na mě dívá. Všiml jsem si, že měl na hlavě čepici, takovou černou, respektive tmavé barvy. Měl ji nasazenou těsně na hlavě, přes polovinu uší. Materiál čepice byl tenký, nebyla to pletená čepice. Měl na sobě tmavou bundu, ale spíš to byl tlustý svetr. Nebyla to žádná šustákovka, ale zároveň to nebyla ani zimní bunda, popsal muž. Když se pohledy obou setkaly, řidič se k němu otočil zády. Měl jakoby větší hlavu, kulatou, byl trochu při těle, alespoň podle obličeje, a měl jemné strniště po celé

0: tváři. Sypal ze sebe nečekaný svědek jeden detail za druhým. Prý má dobrou paměť na tváře a vždycky alespoň ví, jestli člověka vidí poprvé, nebo ho už někde potkal. Kdybych toho člověka uviděl, myslím, že bych ho poznal, řekl policistům. Byl si tak jistý tím, co viděl, že byl ochotný pomoct policejnímu technikovi nakreslit identikit. V tom vozidle jsem nikoho dalšího neviděl, ale podle chování řidiče si myslím, že tam byla ještě jedna osoba. Siluetu ale nespozoroval, jenom to odvodil. Po 15 minut řidič světlého auta s neznámou posádkou rozsvítil světla a odjel. Za pár minut vyrazil z benzínky i René Nitraj a vracel se do domu do Velké Mače. Jel jsem rychlostí 100 až 110 km za hodinu a to auto, které stálo vedle mě, jsem dohnal u lesa, když odbočovalo směrem na Velkou Maču, na vedlejší cestu směrem doleva, vzpomínal muž. Vozidlo s poznávací značkou Komárna jelo nepřirozeně pomalu, jako by se někdo jen tak projížděl bez jasného cíle. Nitraj pokračoval domů, ale ve zpětném zrcátku ještě viděl, jak podezřelé auto pomalu odbočilo na cestičku k místním mrazírnám. A ty jsou za křižovatkou, na které kamera zachytila hledané vozidlo před vraždou i po ní. Polemiku o tom, jestli se na kamerách objevuje Peugeot nebo Citroën, nakonec ukončil technický poradce a odborník na tyto značky Martin Rudohradský. Na základě konkrétního dílu zjistil, že se vyráběl pouze pro značku Citroën a tím skoro na vlas podobné auto značky Peugeot vyloučil. Potom zaznamenal ještě jeden detail. Po prostudování fotografií z místa činu jsem si na vozidle všiml tvaru pravého blatníku. Podle jehož zakřivení se dá auto blíže určit. Jednalo se o vozidlo výrobní fáze číslo 2 modelu Citroën Berlingo M59. A tahle auta se vyráběla od roku 2002 do 2. října roku 2005.
1: Část 3. Rébus s mobilmi.
0: Zatímco jedna skupina policistů pátrala po autě, druhá procházela nekonečný seznam telefonních čísel. Vyšetřovací tým si od mobilních operátorů vyžádal čísla všech telefonů, které se v období před vraždou, během ní i bezprostředně po tomto činu pohybovaly v okolí Velké Mače a zachytili je tamní komunikační buňky. Pokud člověk aktivně používá mobil, operátoři můžou zpětně zjistit, z jaké oblasti přibližně volal nebo posílal SMSky. Telefon se totiž připojuje k takzvané BTS stanici, která zpracovává data a přenáší je do druhého zařízení. Policejní analytici tímto způsobem získali tisíce údajů a proto museli přistoupit k vylučovací metodě. Nejprve vyřadili místní obyvatele. Potom zúžili seznam aktivních mobilních telefonů pouze na pravděpodobný čas vraždy a konkrétní místa, kudy mohli podezřelí procházet. Pořád ale zůstávaly stovky mobilních telefonů, které museli projít. Vyšetřovací tým nakonec přistoupil k něčemu, co v historii slovenské kriminalistiky nemělo obdoby. Od mobilních operátorů si vyžádal i záznamy o takzvaných neaktivních telekomunikačních operacích. Jedná se o seznam konkrétních mobilních čísel, ze kterých se nevolá ani ne-SMSkuje, ale operátoři o nich přesto mají informace, kde se pohybovali a jaké BTS stanice je zachytili. Policie prostě chtěla záznamy o mobilech, ze kterých se v té době nevolalo ani nepsalo, jen se pohybovali v okolí. Operátoři se nejdřív tvářili, že takové záznamy ani nemají. Na základě příkazu se nám je ale nakonec získat podařilo, vysvětlil šéf týmu Kuciak Peter Juhás. Protože dat o neaktivních mobilních telefonech bylo násobně víc než o těch aktivních, policisté se zaměřili pouze na trasu z Velké Mače směrem na jih, konkrétně na Komárno. Z výpisů zjistili, že existují dvě čísla, jejichž majitelé se bezprostředně po vraždě prozvonili. Jeden telefon byl poprvé zapnutý v 18.19 a připojil se k vysílači ve Sládkovičově. Policisté zkontrolovali záznamy z kamer, na kterých bylo podezřelé auto, a zjistili, že Citroen Berlingo o 2 minuty později zachytila kamera na tamním kruhovém objezdu. Právě směřoval do Velké Mače. Druhé číslo se aktivovalo až ve Velké Mači v 18.28. O 90 vteřin později zachytila kamera pizzerie u stadionu zájmovou osobu číslo 1, tedy podezřelého muže s kapucí na hlavě. Další hodinu se mezi mobily nic nedělo, ale v 19.32 poslal majitel jednoho mobilu na druhý SMSku, která zůstala bez odpovědi. Bylo to přibližně ve stejnou dobu, kdy se v obci po druhé objevil Citroen Berlingo a v zápětí zase zmizel. Necelou hodinu na to následovala další neobvyklá událost. Majitel mobilního telefonu, který zůstal ve Velké Mači, ve 20 hodin, 24 minut a 12 vteřin prozvonil telefon, který se v tu chvíli nacházel u Sládkovičova. Bylo to asi 2 minuty po odhadované době vraždy. Za další 2 minuty přišlo něco jako odpověď, tedy zpětné volání z mobilu u Sládkovičova. Majitelé tyhle ty telefony po 8:30 večer nadobro vypnuli a na Slovensku už je nikdy nikdo nepoužil. Policie tak už věděla o dvojici podezřelých čísel, která byla oficiálně registrovaná na jméno jedné ženy. Nebylo jasné, jestli je někomu vědomě předala, nebo jestli při nákupu SIM karet zneužili její totožnost, jejíž prokázání je na Slovensku při pořizování SIMek povinné. Operátor karty aktivoval 31. ledna 2018, ale reálně se začaly používat až 19. února 2018, tedy 2 dny před vraždou. Poprvé je někdo zapnul kolem 9:30 dopoledne a poslal z nich mezi sebou navzájem SMS zprávy. V té době byly telefony v Kolárově a připojili se k místní stanici na ulici Obránců míru. Pořád ale nebylo jasné, kdo je držel v ruce a jestli to byla náhoda, že telefony zapnul právě na tomto místě. Policii chybělo jméno, které by spojovalo všechny získané stopy, telefony, SIM karty, auto, s podezřelou osobou z kamer u stadionu ve Velké Mači.
1: Část 4. Kardinálna chyba vrahov.
0: Velký průlom ve vyšetřování nakonec přineslo odhalení jedné události, ke které došlo v pondělí 19. února, tedy 2 dny před vraždou. Pozdější vrah měl už tehdy pod kabátem schovanou zbraň a v hlavě odhodlání popravit Jána Kuciaka. Spolu se svým komplicem ale právě v tento den udělali osudovou chybu. Prozváněcí, takzvaný pracovní mobil, si vzal jenom jeden z nich. Ten druhý ho z neznámého důvodu nechal doma. Na místě pak improvizovali. Střelec i v tento den, konkrétně v 18.53, prošel kolem stadionu pod kamerami pizzerie a pokračoval zřejmě až k domu Jána a Martiny. Po necelých 20 minutách se ale už vracel zpět. Vraždu si toho večera na poslední chvíli rozmyslel. Řidič pak přistaví auto na konci křižovatky, kde střelce vysadil, aby ho zase z vesnice odvezl. V 19 hodin, 12 minut a 56 vteřin mu tedy zavolal, ale tentokrát na telefon soukromý, protože věděl, že si komplic zapomněl vzít ten pracovní. Policejní analytici tak měli v rukou obrovský úlovek. Konkrétní číslo spojitelné s konkrétní osobou, která byla ve Velké Mači. Podařilo se jim to po týdnech hledání v nekonečných číselných údajích o telefonním provozu, ve kterých byli doslova zahrabaní. Konečně našli tolik hledané spojení, které jim pak otevřelo cestu k vypátrání pachatelů.
1: Část 5. Všade vyskakovalo jedno jméno.
0: Koncem července 2018 byl vyšetřovatel Juhás právě na pohřbu, když mu najednou zavolal kolega a sdělil mu tajemnou zprávu. Ahoj, prosím tě, zajeď do Nitry. Šéf týmu tušil, že tam zřejmě na něco přišli. A v tomto případě se počítalo každé, i sebe menší zjištění. V sídle Národní kriminální agentury v Nitře na něho už čekali operativci, kteří v uplynulých týdnech pátrali v terénu po podezřelém autě. Na seznamu měli i jedno vozidlo, které objevili v Kolárově. Když ho konečně našli a vyfotili, po porovnání s videozáznamy z kamer všechno sedělo. Boční lišty, poklice, dveře, blatník. Značka Komárno. Péťo, asi to máme, snažili se policisté šeptat, ale vzrušení bylo místy silnější. To auto patřilo Gabrielovi Sabohovi. Jehož syn Tomáš byl v minulosti sám vyšetřovatelem. Policistům, kteří právě v té době řešili dvojnásobnou úkladnou vraždu Jána a Martiny, se však jeho jméno vybavovalo i kvůli něčemu jinému. Kolegové mi vyprávěli, jak v roce 2016 vyšetřovali vraždu podnikatele Petra Molnára v Kolárově. A Sabo v tom případu vypovídal jako svědek. Vzpomínal Juhás na okamžik, kdy o tomto muži poprvé slyšel. Ten večer svítila v policejní budově v Nitře světla až do 3 do rána. Policisté se snažili zjistit o tehdy 40-letém Sabovi co nejvíce. Narodil se v Komárně, bydlel v Kolárově, stále s rodiči. Dlouhá léta pracoval u policie, takže znal vyšetřovací metody. Uměl by i zametat stopy, uvažovali nahlas policisté u stolu. A pak přišlo další velké odhalení. Mobilní číslo, které 19. února prozvonil držitel toho takzvaného pracovního mobilu ve Velké Mači, bylo registrováno na téhož Tomáše Saboa, jehož otec je majitelem podezřelého auta. Když policisté znovu zabořili hlavy do nekonečných excelových tabulek, zaznamenali, že Sabo vypínal svůj soukromý mobil právě v těch dnech a v ty večery, kdy podezřelé osoby jezdili do Velké Mače, kde je opakovaně nahrávali kamery. Mobil vypnul pokaždé s výjimkou jediného večera pro něj osudného pondělí 19. února 2018. Sabův mobil se připojil k BTS stanici ve Velké Mači a po pár minutách ho někdo prozvonil z onoho pracovního telefonu. Následovaly dny a týdny, během kterých policisté sledovali Saboa na každém kroku. I kdyby se to, že je zapletený do vraždy ve Velké Mači, potvrdilo, pořád nebylo jasné, s kým spolupracuje a kdo ho najal. Policisté sestavovali jeho kompletní profil a zjistili, že v roce 2017 si v Kolárově otevřel obchod s výživovými doplňky. Z výpisu z jeho telefonu bylo zřejmé, že intenzivně komunikuje se svým bratrancem Miroslavem Marčekem. I on bydlel v Kolárově a v minulosti sloužil jako voják v armádě. Tomáš Sabo zveřejnil na sociální síti fotografii, na které pózoval na palubě velké zaoceánské lodi se zbraní v ruce. Pracoval tam v ochránce před somálskými piráty. Stejnou práci měl nějakou dobu vykonávat i jeho bratranec Marček. Vyšetřovací tým zachytil stopu. Policisté věděli, že v přesných časech, které spojovali s vraždou, byli ve Velké Mači dva podezřelí lidé. Volali si z prozváněcích mobilů, které někdo poprvé zapnul v Kolárově. Jeden z těchto mobilů dva dny před vraždou prozvonil i číslo, které oficiálně patřilo Sabovi. Začalo se nám to krásně vyjasňovat. Před sledováním ve Velké Mači byl Sabo v kontaktu s Miroslavem Marčekem. Zavolali si, psali si. Potom se jejich mobily vydali z Kolárova směrem na Maču, ale po cestě se vypnuli. Bylo jasné, že jsou koordinované, vysvětloval vyšetřovatel Juhás. Policisté zjišťovali, s kým dalším se Sabo stýká, jaký má denní režim a čím se zabývá. Výpisy z telefonních hovorů dvojice Sabo Marček pomohly odhalit, že byli často v kontaktu i se třetím mužem. Volali mu, nebo se s ním dokonce setkávali, ve stejné dny, kdy podezřelí lidé z kamerových záznamů jezdili do Velké Mače. Na seznamu osob, které byly v hledáčku vyšetřovacího týmu, se tak objevilo třetí jméno. Majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Právě jste doposlouchali už třetí díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Její autorkou je Laura Kelo Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal ji Ringier Slovakia Media. Stejně jako v prvních dvou epizodách i tady platí, že ty přeložené pasáže, které jste slyšeli, jsou zkracované a editované, aby se nám do podcastu vešly. Hlavním podezřelým z objednávky vraždy nadále zůstává slovenský podnikatel Marian Kočner. On i jeho kamarádka Alena Žužová, která podle policistů měla trestný čin zprostředkovat, opět docházejí před soud v rámci obnoveného procesu. Nicméně Laurina kniha i tento podcast se tomuto vývoji nevěnuje. Události, které popisujeme, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. Pokračujeme ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.
2: Pěkné dopoledne, je 10:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Maloobchodníkům se i v červnu dařilo, tržby meziročně vzrostly o 3,6%, informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries v Tulské oblasti na západě Ruska. Jeden člověk utrpěl zranění. Útokům v noci čelila i Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle záchranářů při úderech zemřelo nejméně 19 lidí. Zraněných je více než 40. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Informuje o tom katarská televizní stanice Al Jazeera. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizballáh. Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého v pondělí našel záchranář v temném dole u pece pod Sněžkou. Ležel poblíž základny zdravotnické služby. Podle policie muž vůbec nekomunikuje, je zmatený a nepředložil žádné doklady. Záchranáři ho převezli do nemocnice, kde vyloučili alkohol i návykové látky. Muž je zarostlý v obličeji, na sobě měl světle modré riflové kraťasy a hnědé triko. Policie prosí o jakékoliv informace, které by mohly objasnit totožnost muže. Jeho fotografii najdete na serveru i rozhlas. Na povrch měsíce spadl 4-tunový kus rakety Falcon 9. Poslední rok nekontrolovatelně cestoval vesmírem. Dopad zanechal na povrchu několik desítek metrů široký kráter. Srážku sledovali nadšenci a experti z celého světa. Teď budou zkoumat, jak náraz ovlivní lunární povrch. Výsledky by mohly pomoci s vývojem měsíčních základen. Měsíci ani Zemi žádné nebezpečí nehrozí. A osvěžovna u pramene Řezné na Šumavě je dočasně uzavřena. Pramen řeky vyschl a není možné pití chladit. Provozovatel o tom informuje na sociálních sítích s tím, že z tohoto důvodu nebudou dál osvěžovnu doplňovat, dokud nezaprší a pramen se znovu nerozteče. Jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D7 kolony na výjezdu a také na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště pracují silničáři, kolony jsou ze 4. kilometru a také od sjezdu na Horoměřice vždy na 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna od Prahy i od Vyškova kolony před omezením na 196. kilometru kolona od Slatiny na 20 minut a také od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 asi na 10 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného pracují silničáři. náměstí se Kyvadlově a kolony v obou směrech jsou asi na čtvrt hodiny. V Praze postupně vrcholí ranní špička. Na východě Prahy se ucpává příjezd do Kbelské ulice směrem k dálnici D8 na Ústí. A tak přejeme šťastnou cestu. Dnes bude převážně slunečno s teplotami do 40 stupňů, tolik zprávy. A teď už Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
3: Daňoví poplatníci budou nadšeni, že přispívají tomu, kdo má stále málo, říká bývalý eurokomisař o možnosti, že Evropská unie kvůli střetu zájmu Andreje Babiše odmítne vyplatit dotace pro Agrofert. Má proto Evropská unie efektivní nástroje a dostatečnou razanci a je spor o Agrofert testem českého státu a jeho ochoty uplatňovat pravidla i vůči premiérovi? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je bývalý český eurokomisař a bývalý politik hnutí ANO Pavel Telička. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Osobnost Plus.
3: Tak pane Teličko, jak ve skutečnosti by mohlo dojít k tomu, že střet zájmů premiéra by nějakým způsobem mohl poškodit české daňové poplatníky?
4: Tak těch možností je celá řada, bohužel nemáme asi prostor, abychom vysvětlili celý ten mechanismus, který k dispozici je, ať už v té rovině právní, finanční, anebo politické, ale nicméně, když to hodně zjednoduším, tak v některých fázích může dojít k tomu, že Česká republika bude shledána jako zodpovědná za nekompatibilitu té příslušné právní normy a kromě nejrůznějších postihů je tady i postih finanční a to může být v rovině to té, že bude vyčíslena pokuta poté, co některé ty fáze prostě proběhnou tak, že dojde k nápravě. Ta pokuta může být celkem výrazná, dokonce v těch extrémních případech je to třeba 1 000 000 euro za den. A samozřejmě, když půjdeme zase do té politické roviny, tak můžeme se dostat do situace, kterou sice nepředpokládám, protože věřím, že ten problém bude do té doby vyřešen či odstraněn, ale čistě teoreticky může být postižena Česká republika i v tom, že nebudou vypláceny nejenom ty finanční prostředky přímo v oblasti, kde podniky pana Babiše podnikají, ale že dojde k pozastavení vyplácení finančních prostředků v rámci nejrůznějších programů.
3: A teď mi řekněte, kdyby došlo k tomu, že vládní koalice si schválí ten nový zákon o střetu zájmů, který jde vlastně v protisměru k tomu, co si schvalují státy Evropské unie, tak kdyby došlo k tomuhle, tak sám fakt, že v Česku je tenhle zákon a v Evropě je jiné právo, jiná legislativa, tak je důvodem k pokutám. Je to tak?
4: V prvé řadě máte naprostou pravdu a je to až absurdní, že zatím nebyl uspokojivě vyřešen střet zájmu nebo potenciální střet zájmu českého premiéra a v té době, kdy de facto stále se věci řeší, tak ten trend není pozitivní k řešení, ale jde opačným směrem. To je absurdní a musíme si klást otázku, proč tomu tak je. A když se podíváme na nejrůznější další kroky, tak to vypadá, že se připravuje situace, kdy Česká republika, respektive ty beneficienti nebudou dostávat prostředky z unijních prostředků, ty se případně budou vracet, ale půjde to ze státního rozpočtu.
3: Pardon, vy jste řekl, můžeme se ptát, proč to tak je. Existují pochybnosti o tom, proč to tak v Česku plánujeme?
4: Ne, tak já si myslím, že pochybnosti asi neexistují, ale dobral bych si třeba i některých velmi detailních otázek, jakože na úřadu vlády dochází k takovým změnám, že prakticky záznamy o hlasování nebudou. A tady si musí položit otázku.
3: Ještě to nebylo schváleno.
4: Ještě ne, ale pokud tomu dojde, tak si musíme položit otázku, proč to tak je. A kdybychom měli prostor, abychom vysvětlili, že tady skutečně může být zodpovědnost konkrétních osob, nejenom orgánu, ale osoba, ta zodpovědnost případně je trestně právní. A došlo by případně k tomu, že by jednotliví členové vlády mohli být zodpovědní za odhlasování či přikrytí nějakého vývoje, no tak si potom musíme položit otázku, jestli tato případný teda smazání záznamu, respektive neexistuje. existenci záznamu o tom, kdo jak hlasoval, jestli s tím není spojena. Možná už je to paranoidní, ale hledám důvod.
3: Jasně, ale nepřipadá vám, že pojem osobní zodpovědnost politika za cokoliv vlastně zmizela? To ten pojem už není?
4: No ta eroza tedy je a myslím si, že těmto problémům jsme čelili dlouhodobě v České republice za několik vlád, někdy více, někdo méně, ale faktem je, že ta eroze pokračuje a myslím si, že to, co vidíme ze strany české vlády a řekněme to zcela exaktně, to není otázka pouze ano, ale je to otázka, kdy dvě další koaliční strany toto de facto přikrývají a musíme si položit otázku, proč tomu tak je, zejména třeba u motoristů, kteří šli do vlády s tím, že budou škrtat a najednou se tady přikrývají skutečně věci, které jsou nejenom absurdní, ale vymykají se, bych řekl, právním normám s nějakým solidním základem. Takže ano, ta eroze pokračuje a myslím si, že tady ta zodpovědnost politiků je nějakým způsobem přikryta až neskutečnou arogancí.
3: Ale je možné, že bude ještě víc.
4: Přikryta. Je možné ještě víc, tak. Ale pojďme si taky říci, že tady jsou možnosti, protože pokud dejme tomu, tento zákon bude přijat, nebo i kdyby nebyl přijat, tak české soudy tam, kde je nekompatibilita s unijním právem a víme, že teda unijní právo má nadřazenost k národnímu právu, tak zaprvé nesmí aplikovat tu příslušnou českou právní normu, ale my jako občané anebo nejrůznější podniky mohou jít právní cestou a uplatňovat u českých soudů na bázi unijního práva dejme tomu, cokoliv. Ať už o to cokoliv, až po případné škody, které jim byly způsobeny.
3: Já bych se ještě na chvilku vrátila k těm penězům, které mohou platit daňoví poplatníci v souvislosti se střetem zájmu českého premiéra. Totiž ten mechanismus je, pokud jsem to dobře pochopila, že nejprve vlastně české úřady, fondy rozhodují o tom, jestli mimo rozpočtové peníze jako dotaci přidělí a budou to později nárokovat v Evropské unii. A takže se stane, že v momentu, kdy Evropská unie řekne pozor, tady je střet zájmu, ne, to my nedáme, tak se vlastně navyšuje schodek. Protože peníze daňových poplatníků prostě jdou, platí ty dotace, které Evropská unie nedala.
4: Pokud by to došlo tak daleko, že prakticky se nadomůžou příslušné subjekty práva v nějaké rozumné době a skutečně k tomu, že dojde k úplné nápravě, tak ano, tento efekt to samozřejmě může mít. A ostatně v minulosti to v některých případech bylo. Tak. Nechci takovou rozlišovat mezi jednotlivými programy, protože každý má svá specifika, ale u některých z nich tomu ta bude.
3: No, já jenom připomenu tu asi nejznámější kauzu Penam, kdy české úřady přiklepli dotaci 100 milionů Penamu na tu novou výrobní linku u chleba. Evropská unie říká, že to nesplnilo požadovaná kritéria a mě to docela šokovalo. Od roku 2018 dodnes ta kauza není vyřešena. Prostě od roku 2018 leží 100 milionů v jakékoliv formě v Agrofertu a čekáme, co bude dál. A je rok 26, připomínám.
4: Je to smutné, je tomu tak, dejme tomu, že jsou to spíše extrémní případy, ale staly se, stávají se a myslím si, že jde o to, aby se zabránilo opakování. Vy jste před několika minutami hovořil o tom, zda má Unie efektivní nástroje a jestli je dostatečně důrazná. Odpověď na A je, že efektivní nástroje má, ostatně je má i Česká republika. Unie v zásadě bývá velmi efektivní v tomto směru, české subjekty v podstatě méně, ale ta otázka B, jestli dostatečně razantní, tak tady bych si dovolil sáhnout trošku do svědomí Evropské komise, protože tu důraznost a především tu rychlost tady nevidím.
3: Rozumím, ale zároveň v tom případě, který jsem popsala, prostě Evropské komisi stačí jako důraznost to, že ty prachy prostě nepošle.
4: Ano, ona je nepošle a tady nedošlo, dejme tomu, k respektive není to založené na nějaké právní nekompatibilitě, to znamená nepošle a v zásadě očekává, že toto bude řešeno českými orgány a samozřejmě justičními. Tady bych třeba být já konkurentem Penamu, který jednoznačně získal nedovolenou výhodu konkurenční. To znamená, došlo mimo jiné, o tom se nehovoří, ale došlo mimo jiné k dočení hospodářské soutěže, férové hospodářské soutěže, tak by skutečně volil právní cestu a případně tou právní cestou šel až k Evropskému soudnímu dvoru. A tady si myslím, ať už je to na bázi neznalosti, nebo nejrůznější propojení, anebo dejme tomu obavy, tak k tomu nedochází. Takže my tady musíme sáhnout do svědomí nejenom některým českým subjektům veřejnoprávním nebo justičním, ale musíme sáhnout do svědomí samozřejmě i nám občanům a našim podnikatelům.
3: Víte, ve veřejných zdrojích jsem se dočetla, že dneska, to mluvíme o dnešní situaci, že zatímco rolnický a lesnický fond podpůrný a garanční tedy od Agrofertu dotace z minula vymáhá, tak druhý fond, což je státní zemědělský intervenční fond, od jejich vymáhání, a teď pozor, ve výši 7,5 miliardy, naopak upustil a navíc zahájil nové 100 milionové platby. Tak můžete mi říct, jak tenhle postup může být obhajitelný?
4: No je absolutně neobhajitelný a myslím si, že pokud se budeme bavit o vedení této instituce státního zemědělského intervenčního fondu, tak je to vysoce za hranicí a tady si dovolím říci, že až se tohle to skutečně rozplete, až se dostaneme do té fáze, kdy budou přijímána konkrétní skutečně rozhodnutí, tak já tady vidím zodpovědnost, která není pouze zodpovědnosti úředníka nebo zodpovědnosti případně politickou, ale je to v rovině až trestně právní. Takže nejsem samozřejmě odborník a právník v dané oblasti, ale myslím si, že to je naprosto nehorázně. A pokud dotyčné vedení je pod tlakem, pod politickým tlakem, tak zaprvé to ukazuje o tom, že tady ten střet zájmu jednoznačně je a pravděpodobně nikoliv jenom u Andreje Babiše, ale za druhé tak je to svědčí o tom, že to vedení není na svém místě a je to skutečně záležitost, pokud si chce ještě někdo a teď do stranou zachránit krak, tak na okamžitý odstoupení. Jako tohle se skutečně skončí velmi nedobře pro vedení tohoto fondu.
3: Tak a jak si vysvětlujete, že je kolem toho v podstatě ticho?
4: Tomu nerozumím. Já opravdu některým věcem už se v České republice rozumět nedá. Můžeme začít vládou a to už jsme pojmenovali. To není jenom premiér Babiš a ano, poslušné ovce, ale je tady vidět, že tady jsou nejrůznější evidentně díly v koalici a absolutně degradace ve politické zodpovědnosti a kultury. Potom se musíme bavit o tom, jak je možné, že a třeba se mýlím, ale že tyto otázky nejsou už v hledáčku a v šetření nebo v analýze třeba evropského žalobce, ale příslušných institucí. Já jsem někde registroval názor ze strany státního zastupitele, jméno si nevybavím, ale že se neschoduje s vyjádřením evropské žalobkyně, že by bylo efektivnější konat společně. To nesporně ano, ale to neznamená, že nemá příslušný zastupitel konat. To je další věc. A pak si musíme položit otázku, a co opozice? Já musím říct, že opravdu v tuto chvíli, kromě Pirátů, kteří konali, a já ten nějak nediverzifikuji mezi nimi, ale musím říct, že některé opoziční strany v tomto směru jednoznačně selhávají, protože to je tak zásadní věc. Bavíme se o více jak 7 miliardách a o konání státní instituce, která je v rozporu s tím, jak by měla konat. Ostatně to bylo potvrzeno i ze strany Evropské komise. Tady se vláda odvolává lživě na něco, co zaznělo úplně v jiném kontextu. Prostě těch problémů je tady celá řada a nejsou řešeny jenom, prakticky a nejsou politicky diskutovány.
3: Jenom mi řekněte, když vidíme, jaký seriál různých institucí včetně vyšetřovatelů, soudů, hlav fondů, hlav vlády, hlavy opozice a tak dále, je obkroužen tady a vlastně dohromady nejsou schopni stejně nic proti tomu stavu podniknout. Tak se ptám, kdo je ta žába na prameni? Kdo je ten, který brání tomu, aby se tyhle úplně zásadní rozpočtové věci dali do pořádku?
4: Já jsem jednoznačně přesvědčený, že příslušné subjekty a v tomto případě Státní zemědělský intervenční fond má jednoznačné, bych řekl, guidelines, jak se řekne v angličtině, to znamená i vodítko, jak má postupovat, dostal jednoznačný signál a tady nemá vůbec smysl odvolávat na nějaký pochybný posudek právní kanceláře, nějaké české právní kanceláře, já si myslím, že to je jednoznačné, ale nějak koná. Položme si otázku, jestli ten Státní intervenční zemědělský intervenční fond, jeho vedení se to už zbláznilo, anebo je pod nějakým neskutečným tlakem. Jinými slovy, ta cesta nás zase vede tam, kde evidentně ten střet zájmu nebyl vyřešen a ke stylu vládnutí českého premiéra této vlády. Prostě to,
3: ale já
4: to
3: teď mám jenom kacířskou otázku. Jestliže víme, že Evropská komise řeší Babišův střet zájmu, tak neměli bychom úplně zastavit z českých rozpočtových peněz vyplácení dotací, o kterých doufáme, že je jednou zaplatí Evropská komise?
4: No, v každém případě. Tam, kde komise jednoznačně signalizuje, že stále vidí problém a ten problém by měl být řešen a signalizuje, že nemají být příslušné prostředky vypláceny, respektive, že případně nevyplatí, nejsem u všech jednání, respektive nemáme možnost do všech těch vědět, tak jednoznačně ano. Ale já bych šel ještě o něco dál, abych si položil otázku, jak je vůbec možné, že my stále spekulujeme v této zemi, jestli Andrej Babiš předal svůj biznis mimochodem čistě agroferťácký, ale to ještě neznamená, že tady nejsou další podniky, které mohou z toho střetu zájmu těžit a které takto nebyly ošetřeny, ale jestli předal, tak první, co bych jako premiér udělal, že bych svolal českou konferenci, řekl bych, tak jsem to předal, toto je dokumentace s tím související, tady dávám ji k dispozici, respektive je k nahlédnutí, jednoznačně mohu prokázat, že nejsem vlastníkem, že nemám faktickou kontrolu, ale ani, že je dále nenabidu a nemůže se stát, že by osoby mě blízké, na které mám nějaký zásadní vliv a teď prosím vás, berte trošku v toleranci to, jak se vyjadřuju, protože se snažím mluvit rychle z důvodu časových, ne nutně zcela přesně, ale v každém případě ukážu, že ani nemohu nepřímo po skončení fungování ve vládě z toho těžit. To se nestalo.
3: Jasně,
4: my spekulujeme o tom, jestli Andrej Babiš se k tomu třeba jako nějaký správce v budoucnu, který ho pověří rodina, může dostat nebo ne. To
3: ale,
4: je absurdní.
3: Víte, mě to vždy zajímá v okamžiku, kdy se prostě premiér rozhodne toto neudělat, tak co kdo zmůže premiér je prostě v čele vlády a
4: To je sice pravda. To, že nikdo nezmůže, protože v zásadě ano, funguje už dlouhá léta na bázi poslušných ovcí, to je jedna věc, ale druhá věc je, máme stále koaliční vládu a máme teda nějaké další mechanismy, ať už parlamentní či jiné, a máme rovněž možnosti konat, jak už jsem naznačil, i na bázi jednotlivých podniků, na bázi unijního práva. A jak se vrátíme k vládě, tak první, co bych udělal, když už pro nic jiného, tak z hlediska politické sebezáchovy a dejme tomu získání větší politické relevance v budoucnu ze strany jedné nebo druhé koaliční strany, no tak bych z té koalice vystoupil. Protože se v tento moment tyto strany po to podepisu a jednotlivci jsou u toho, jak se o těchto věcech rozhoduje.
3: Ale přece vidíte, že v této zemi se dějí věci z úrovně vlády, které mohou být hodnoceny jako s vykřičníkem, řekněme, jakože vybraná novinářka nemůže na tiskovku ministra zahraničí. Počkejte, nechte mě to doříct. A tohle vlastně je součástí jenom téhle řady věcí, které se jakoby dějí. Takže vlastně tady není vůbec nikdo silný, kdo by vymohl na té vládě jiný postup?
4: Ono k tomu dojde možná ne tak rychle, jak bychom chtěli, možná ne zcela tak stoprocentně efektivně, ale pojďme se podívat na Maďarsko. My prostě jdeme maďarskou cestou. Jsou tam samozřejmě odlišnosti, ale jsou tam výrazné podobnosti s Maďarskem a víme, že Maďarsko se dostalo do situace, že určité prostředky nebyly vypláceny, že určité prostředky se musely vracet a myslím si, že to neskončilo. Já si myslím, že uvidíme v budoucnu trestní právní zodpovědnost a skutečně možná některé věci, které se dostanou i na evropskou unijní soudní úroveň, ale jdeme, někteří politici se nepoučili, myslí si, že jsou nad právními normami, jsou nad zákonem a že to prostě projde, ale možná něco ano. Jo, zmínila jste Penam, ale myslím, že tady skutečně jednoho dne to padne a dotkne se to politicky, ale dotkne se to i v té rovině právní. Tak já jsem o tom přesvědčen. Pokud ne, tak bychom potom museli si říci, že přece jenom členství v Unii, které má přinášet ty právní záruky, pokud teda ten stát v určitých oblastech selhává, takže i tam selhává. Ale já si myslím, že ten efekt se přinese. Bohužel to trvá déle a bohužel ta razence není taková. Myslím si, že tady trošičku vidíme takovou politické pokrytectví, právě protože je od českého premiéra. To mi tak nikdo z Evropské komise nevymluví.
3: Mimochodem, není to zase tak strašně dávno, kdy jste pod Babišem byl tím eurokomisařem. Já vám to vůbec nechci připomínat.
4: Jenom ale si dovolím opravu, to nebylo za něj. To bylo ještě za předchozí vlády.
3: Ne, ale myslím, Babiš byl v čele, ano.
4: Já jsem na komisi potom v té době nebyl. Já jsem skončil na komisi na konci roku 2004 a já jsem nebyl nominantem, to prostě ano, ještě neexistovalo, to znamená x let předtím, takže co se týká komise,
3: ale
4: to
3: bylo předtím. Ale kandidoval jste za ano?
4: Do Evropského parlamentu jako nestraník ano, ale to bylo později, ale to není jako eurokomisař, to bylo v roce 2014, ano.
3: Víte, tohle nebylo to hlavní, co jsem se chtěla zeptat. Mě by zajímalo, když dneska pozorujete Andreje Babiše a tenkrát jste ho pozoroval, musel jste, než jste začal pod ním pracovat, tak se ptám, vidíte nějaký vývoj nebo je v podstatě Andrej Babiš stále stejný?
4: Já nemohu neříct, že pod ním pracovat, já jsem se opravdu choval a proto jsem také tu spolupráci 2017 ukončil zcela odlišně než lidé ve vedení, ano, a nikdy jsem to nemýmal tak, že pracuju pod ním, anebo že jsem tam s Andrejem Babišem ostatně, když jsem kandidoval.
3: Kandidoval
4: jsem v době, kdy mělo hnutí ano 2%, ale nebylo to kvůli Babišovi, ale bylo to kvůli něčemu jinému. Nicméně, abych odpověděl vaši otázku, v té době ještě některé věci fungovaly tak, jak by měly. Šli jsme do Evropského parlamentu s určitým programem a já musím říci, že ten program jsme implementovali velmi efektivně a sám jsem se dostal do postavení mezi nějakou čtyřku nejaktivnějších europoslanců za celý Evropský parlament, nikoliv jenom českých. A opravdu jsem měl možnost věci korigovat a de facto jsem i Babiše na tu evropskou úroveň nějakým způsobem postupně dostával a jsem ho seznamoval. Nicméně to se měnilo v průběhu roku, řekněme, 2015, kdy ty spory by přerůstaly, kdy bylo evidentní, že se hnutí ano odklání, respektive že o 180 stupňů a že ta možnost jeho korekce se snižuje, že opravdu tady začíná být jiná politika, než za kterou jsme byli zvoleni
3: třeba
4: do Evropského parlamentu.
3: Takže jak byste ten vývoj Andreje Babiše nazval?
4: Těžko říct,
3: stalo?
4: Protože jsem přece působil v Evropském parlamentu, to znamená ten kontakt jsme měli třeba jednou za tři týdny k osobnímu jednání, ale řekněme v tom úvodu jsme měli nějaký program, byl liberální, měl jsem se svými kolegy možnost prosazovat. Nemluvil nám do toho, pak jsme třeba věci korigovali a podobně, ale přece jenom dříve nebo později začal nabývat to sebevědomí a především se objevovala ta nepřipravenost jeho, ty nešvary jeho a kolem něj řešit. A ty jsme ostatně s kolegou Petrem Ješkem tedy pojmenovali v dopise, kdy se v roce 2016-17 a bylo evidentní, ať už to bylo řešení jeho problému, střet zájmu, podpora Miloše Zemana na druhý mandát, odposlech novináře a podobně, tak on nebyl připraven. Takže nejenom on sklouzl k populismu a odklonil se od, řekněme, liberálního programu, ale on skutečně se dostal tam, kde dnes ho vidíme a ostatně jsme celou řadu problémů pojmenovali.
3: Takhle a řekněte mi, kde vidíte, pokud jde o hnutí ANO, vlastně ten hlavní zdroj problému. Vidíte ho osobně v Babišovi nebo v lidech a vnitřním?
4: Začalo to určitě samozřejmě u něj, ale rozumím, kam míříte. Já jsem dlouhodobě říkal, že problém hnutí ANO je do značné míry Andrej Babiš, ale podstatně větší problém je jeho okolí.
3: Tak.
4: To znamená neschopnost jednotlivců vedení se postavit za určité hodnoty, názory a postavit se jemu z obavy, že dojde k nějakému postihu. A to musím říct, že často jako bývám srovnáván s některými bývalými místopředsedy ANO a dalšími politiky. Já se vždycky musím smát, protože jsem u některých těch jednání vedení ANO byl. To byli lidé, kteří se nedokázali názorově Andrejovi Babišovi postavit.
3: Řekněte mi, prosím, jenom to, jestli si myslíte, že v tom hnutí na vládní úrovni nebo na poslanecké úrovni existují lidé, kteří jsou jakoby schopní v daném segmentu, já nevím, třeba na Evropskou unii. Existují tam tito lidé? Nebo si myslíte, že tam nejsou žádní odborníci?
4: Ne, to nemohu říct. Ostatně ani do hnutí ano, tak nevidím, takže určitě bychom tam nějakou odbornost v některých oblastech, v některých sektorech našli, ale myslím si, že ta hlavní jejich odbornost je v tom, že dělají, co se rozhodne mezi Andrejem Babišem a jeho nejbližším okolím a jeho PR-isty, to, jak se vyspí, jaké má priority, takže to si myslím, že je to zásadní, ta odbornost nějaká tam bude, ale je na druhou stranu je minimální. A poslední otázka, ale neliší se to od některých dalších politických stran v Česku, takže ta odbornost bohužel v české politice je minimální.
3: Bývalý český eurokomisař a bývalý politik hnutí ANO Pavel Telička byl mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
4: Já děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek léta vašim posluchačům.
3: A hezký poslech dalších pořadů na Plusu vám přeje Barbora Cechecí.
2: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Nákladní letadlo společnosti DHL se po startu z letiště v německém Lipsku srazilo s neznámým objektem. Kvůli tomu muselo neplánovaně přistát v nedalekém Hanovru. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s incidentem. Německá policie dříve uvedla, že vyšetřuje podezřelý předmět nalezený poblíž ranveje. Podle bulvárního deníku Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Letiště od rána funguje bez komplikací. Veřejnost podle policie nehrozí žádné nebezpečí. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Řecká oblast Atika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu obklopujícím hlavní město Atény schořelo za tu dobu přibližně 80 tisíc hektarů. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na více místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry v Řecku pomáhají i čeští hasiči. Nedostatek soudních znalců prodlužuje některá trestní řízení. Největší problém je podle státních zástupců ve zdravotnických oborech, hlavně v psychiatrii, psychologii nebo sexuologii. Na některé znalecké posudky se čeká i několik měsíců. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu zákona, která má situaci zlepšit. Technici v Praze čistí pilíře Karlova mostu od řas a náletové zeleně. Práce zajišťuje specializovaná firma. Používá horolezeckou techniku a vysokotlaké čističe. Údržba potrvá do konce listopadu. Turisty na Karlově mostě práce neomezují. Český barokní soubor Collegium Marianum dnes vystoupí v pražském kostele svatého Šimona a Judy. Koncertem tak završí Mezinárodní festival letní slavnosti staré hudby. Ten se v Praze pořádá už po 27. Program inspirovaný antickou mytologií nabídne skladby německých skladatelů George Friedricha Händla i Johanna Sebastiana Bacha. Pohled na dopravu na D8 z Ústí do Prahy. První kolona je u sjezdu na Mělník a Slaný na 18. kilometru, kde je omezení kolona na 15 minut, a na vjezdu do Prahy za sjezdem na Zdiby stojí kamion po nehodě a kolona od exitu Zdiby je na 10 minut. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna od Vyškova, před omezením na kilometru 196 pojedete 20 minut od Slatiny. Na D1 komplikace i z Ostravy do Brna u Vyškova u sjezdu na Olomouc na kilometru 230 je hlášená nehoda dodávky do svodidel, zdržení 10 minut. Dobře, dojeďte. Dnes je slunečno, odpoledne a večer, ale bude až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými, s kroupami, silným nárazovým větrem a přívalovými srážkami. Napršet by mohlo kolem 40 litrů vody na metr čtvereční, ojediněle i více. Teploty vystoupají na 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až na 40 stupňů. Tolik zprávy a teď už míříme na místo činu.
6: Máme tady majora Povondru, který sloužil tady na Vinohradech. To byl četnický strážmistr v té době ještě za Rakouska-Uherska a on už v roce 1907 pochopil význam daktyloskopie a začal si tvořit svoji vlastní daktyloskopickou sbírku.
7: Bylo to přes 1000 vražd, já jsem se snažil to nějak spočítat, něco přes 1000 za dobu, co jsem byl na pražském odpartě.
8: Já pracuji jako biolog, třeba v rámci té činnosti oddělení děláme humánní biologii, to je prokazování krve, slin, spermatu, moči a tak dále na jakýchkoliv předmětech, oblečeních, vestěrech a podobně, prokazování lidského původu, odebírání vzorku pro genetickou analýzu.
9: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 6. Otisky kriminalistiky v minulosti i současnosti. V další epizodě si mimo jiné ještě víc přiblížíme některé metody nebo obory související s objasňováním zločinů. Moje jméno je Kateřina Radhouská a jako prvního jsem k mikrofonu znovu pozvala ředitele Muzea policie České republiky Radka Galaše, který nás minule provedl zejména expozicí kriminalistiky a dnes ještě některé informace doplní. Jak se tedy v průběhu let měnily metody? V čem jsme se nejvíc posunuli?
6: Nejvíc to asi třeba může být vidět, když nemluvím o nových postupech a metodách, tak třeba u identifikace osob. Vemte si, začínalo se bertilonáží, kdy se měřily různé míry člověka v domnění, že jsou neměné, ale dobře vycházely z poznatků doby. A tahle metoda vlastně úplně zanikla, protože ji převálcovala metoda daktyloskopie, která identifikuje člověka. A ta ne, že by zanikala a ne, že by byla úplně upozaďována, protože s tou se pracuje pořád a pracovat se s ní bude, ale tak přichází metoda genetiky, DNA expertíza, která je úplně fenomenální. A teď je otázka, co za dalších 15-20 let vlastně to lidstvo najde nového, aby identifikovalo toho člověka ještě víc než teďko. Já už si teda nedovedu představit ještě větší identifikaci, protože podle DNA tam už není asi o čem diskutovat. Ono i u těch daktylek, i ty pokusy o diskreditaci tady byly, ale stejně nevyšly. Takže tam to je vidět hodně. Hodně to bylo vidět třeba na mechanoskopii. Původně mechanoskopie vlastně nebyla ani žádná věda a dokonce v některých státech mechanoskopie byla brána, a mám takový pocit, že do dneška i je, jako trasologie, což jsou dvě úplně odlišné metody. A mechanoskopie, které základ dal vlastně český četník Ladislav Havlíček a ten systém je používaný do dneška, tak začínala na stopách, které jsme identifikovali okem nebo pod mikroskopem, který byl naprosto běžný nebo lupou, řekněme, a nějakou fotografií, ale dneska tu mechanoskopii děláme na úplně jiné úrovni, protože to vědní poznání je někde úplně jinde. Stejně tak u biologie a dalších, ale v podstatě ty základy metod, ty kořeny, ty mají pořád stejné, ať je to balistika, daktyloskopie, mechanoskopie, biologie, ale co se mění, tak je úroveň vědeckého poznání a možnost tu stopu najít, což samozřejmě to, co dneska dokážeme my, naši předkové neuměli, zajistit. Když už ji mám zajištěnou, tak ji ale taky musím umět uchovat. Takže umění uchovat tu stopu a ty technologické možnosti jdou raketově dopředu a pak ji taky ale vyhodnotit. Dneska na stopě staré 30 let jsme schopni udělat genetiku a říct, to byl Franta Novák. Tam ten posun je obrovský a na tom je to vidět. Ale ty základy třeba balistiky, no tak jsou tam pořád stejné. Něco jiného je třeba odorologie, práce s pachem. Ta jde skutečně dopředu i vědecky a já nevím, jakým všemožným způsobem. Zatímco naši předkové použili maximálně psa, aby vystopoval pachatele, tak my dneska používáme řadu zařízení a přístrojů pro identifikaci pachu a jsou schopni vlastně kriminalisté snímat pachové stopy i z předmětů, které ležely třeba řadu hodin, ne-li dnů ve vodě. Takže i to už dneska dokážeme.
9: Asi také třeba se změnil přístup ve vzdělávání v tom smyslu, že dnes je, dejme tomu, zvláštní obor forenzní chemie, forenzní biologie a tak dále.
6: Tyhle vědy se vyvíjely vždycky. Ruku v ruce s tou

0: pista je, tak tím samozřejmě je větší pravděpodobnost jeho efektivity, co se týče odborné práce.
1: Zmínil jste mechanoskopii. Je to ta kriminalistická metoda, ve které tedy mělo Československo prvenství?
0: Je to jedna z nich, určitě, protože to začalo kvůli kasařům, co si budeme povídat, a kasaři, kteří si vyráběli svoje speciální nástroje, samozřejmě to opracovávali a většinou to byly kovy. Ve chvíli, kdy ten kov opracováváte jiným kovem, tak tam necháte stopy. A když na tohle ti policisté nebo četníci v tomhle případě přišli, tak to začali velmi bedlivě sledovat a začali přemýšlet nad tím, jak to zajistit. To se jim podařilo formou fotografie. Jak se fotografie vyvíjela, tak se samozřejmě zlepšovaly fotografie. Dneska už se to zajišťuje úplně jinak. Ale oni vlastně díky tomuhle tomu dokázali identifikovat konkrétní předměty, kterými byla ta pokladna rozpárána. Takže měli 4 hasáky a 1 pokladnu. Oni udělali svoji mechanoskopickou expertízu Ladislava Havlíčka a zjistili, tímto hasákem byla provedena tato pokladna. No a protože bylo jasné, že tenhle hasák patří Frantovi Novákovi, no tak bylo jasné, kde je pachatel. Kasaři nebyli takoví kamarádi, jak se vždycky říká, že by si půjčovali vercek navzájem. To bylo spíš výjimečně. Je pravda, že svoje metody občas učili své spoluvězně, aby si zajistili lepší alibi, a nebo zdiskreditovali mechanoskopii, stejně tak se u to pokusili u daktyloskopie, ale zpravidla jim to nevyšlo.
1: Kde všude ještě najdeme českou stopu?
0: Když se podíváte třeba na daktyloskopii, tak ta česká stopa tam je jasná. Jan Evangelista Purkyně, ale i v krevních stopách, čili v biologii. Máme tady doktora Protivenského, který byl tím velkým popularizátorem identifikace osob podle popisů vlastně. Byla to právě Bertilonáš, ale on byl jedním z prvních, kdo tady začal zavádět daktyloskopii. Máme tady majora Povondru, který sloužil tady na Vinohradech. To byl četnický strážmistr v té době ještě za Rakouska-Uherska a on už v roce 1907 pochopil význam daktyloskopie a začal si tvořit svoji vlastní daktyloskopickou sbírku. A díky ní začal usvědčovat pachatele, protože on našel na místě činu otisk prstu. V té době se to ještě fotografovalo. Takže ho vyfotil, porovnal to se svojí sbírkou a protože v daktyloskopii máte určité vzorce, no tak identifikoval pachatele. A takhle vlastně vznikaly i daktyloskopické sbírky a konec konců major Povondra, jak my říkáme, tak je jedním ze 3 králů československé kriminalistiky. Vedle majora Pinkase nebo generála Ješka. Každý pachatel se domnívá, že na něj nikdy nikdo nepřijde. Já říkám, že každý, jak chodíme kdekoliv po ulici, tak kudy chodíme, tudy trousíme. A věda jde dál a dál a dál, takže jsme schopni odhalovat víc a víc a víc a zajišťovat víc a víc a stop. Já jsem přesvědčený o tom, že to je ten nejsprávnější směr a páchat jakoukoliv trestnou činnost by mělo být stále těžší a těžší.
1: O oborech, metodách a postupech jsem si povídala také s bývalým šéfem pražské mordparty Josefem Lotesem.
2: Rasologie, chemie, biologie, těch vědních oborů je nepřeberné množství, protože kriminalistika jako taková tak vlastně vychází ze všech vědních poznání. Může využít jakýkoliv vědní obor, i když to je třeba obor, který není zastoupený na kriminalistickém ústavu, tak může být využíván formou znaleckých posudků různých znalců.
1: A ten postup je teda takový, že na místě činu se, řekněme, nějak vyhodnotí ty stopy a pak se tedy řeší, s kým konkrétně by se na tom spolupracovalo?
2: Je kriminalistický technik, který je na místě, který zajišťuje stopy. Na každém krajském ředitelství je takzvaný OKT, to znamená odbor kriminalistické techniky a expertíz, kde jsou teda pracovníci, kteří jsou speciálně školení na ten samostatný obor. Tam jsou biologové, jsou tam balistici, trasologové, prostě jsou tam zastoupeny veškeré tyhle ty obory a tam se dělá odborná vyjádření, nebo dělají odborná vyjádření, protože oni jsou skutečně pečlivě pro školení a oni jsou odborníci v tom daném oboru, ve kterým pracují. A pak máte kriminalistický ústav, kde jsou teda už specialisti a jsou tam znalci. To znamená, jsou to odborníci, kteří mají vysokoškolská vzdělání. Všichni i na té technice

0: by měli mít teda vysokou školu, ale tady jsou vyloženě už znalci, kteří mají vlastně znalecký soudní razítko. Takže tam jsou veškeré obory, které jsou dostupné v kriminalistice, tak jsou tam zastoupeny.
1: Než se s Josefem Lotesem rozloučíme, tak ještě přiblížíme některé úkony v průběhu vyšetřování. A začneme rekonstrukcí a prověrkou výpovědi, se kterými se někdy setkáváme v seriálech nebo podcastech.
0: Rekonstrukce, pokud ten pachatel teda je ochoten ji provést, což je teda vyšetřovací úkon, což se zase zaznamenává, a svým způsobem je to jako důkaz proti němu, protože on to provádí a vlastně ta rekonstrukce potom koresponduje s tím ohledáním místa činu, se soudně znaleckým posudkem z oboru, já nevím, soudního lékařství a tak podobně. Tam prostě to všechno musí, kdy teda ten pachatel nám tam předvádí údery a jak s tím tělem manipuloval a tak podobně. Takže u toho samozřejmě jsou potom přítomně zase další znalci. Je tam soudní znalec, je tam znalec, který prováděl pitvu, soudní lékař, je tam obhájce u toho, bývá tam státní zástupce, bývá tam znalec oboru, já nevím, psychiatrie. Všechno to musí souhlasit a zapadat do toho spisu, kdy oni dělají ty znalecké posudky a to se potom vlastně v tom procesu dává cestou státního zástupce soudu.
1: A při té rekonstrukci tedy jsou nějací figuranti z řad policie?
0: Jsou figuranti samozřejmě z řad policie. Používají se často figuriny, když já nevím, jde třeba o rdoušení, škrcení, tak tam v těchto fázích se použijí figuriny, ale jinak se to používají figuranti.
1: Ta prověrka výpovědi, ta se liší od té rekonstrukce jak?
0: Je to obdoba, kdy vlastně se provádí ta prověrka výpovědi, ono se to může nazvat různě, je to teda výpověď, kdy on teda zase podle té své výpovědi vlastně provádí ten úkon. Ono to je podobný.
1: Jakou máte třeba zkušenost s vrahy? Chtějí ty rekonstrukce dělat? A teď myslím i to, že vlastně si znovu připomínají ten zločin.
0: Někdo to nechce dělat, odmítá to, někdo řekne, že to udělá. To je to samé, jako vezměte si fyziodetekční vyšetření, který se používá na kriminalistickém ústavu, který já jsem dělal vlastně od počátku, co jsem přišel na vraždy, tak jsem se tenkrát seznámil s Pepou Kohoutem, Lenkou Ranou, to byla psycholožka, která tam byla, Pepa Kohout byl jako vedoucí. Lidově se tomu říká detektor lži. A na to já jsem taky hodně dal. A byly i různé kombinace, kdy jsme s výslechem, s podezřelým kombinovali fyziodetekční vyšetření, kdy přímo z toho vyšetření jsme ho pak přiváželi k výslechu, kdy on ještě byl rozhozený. Využívali jsme tady ty jeho psychiky. No, všechno jde nějakým způsobem nakombinovat. Ale zas chyba v tom je, že vlastně na to fyziodetekční vyšetření nikdo ho nemůže donutit. A zas to není soudní důkaz. Zas je to indicie.
1: Mezi další úkony patří rekognice.
0: Je tam teda podezřelej. Dneska už se to provádí teda přes zrcadlo, přes průhledový, že jednostranný. Je tam obhájce, je tam vyšetřovatel. A je to klasická, tak jak to vidíme prostě v televizi, stoupnou se tam 5 lidí, každý dostane čísla a teďka ten člověk, který má provádět to poznávací řízení, základ je, aby ty lidi nebyli pachatel, aby nebyl černovlasý, jinak tam stáli sami blondáci, aby si byli nějakým způsobem aspoň trochu podobný, aby to bylo taková, aby to nebylo úplně jasný. No a teďka jsou tam čísla, a tomu podezřelému vyberte si číslo. On sám si vybere číslo, teď si ostatní vemou čísla, stoupnou si do řady. No a ten, kdo provádí to poznávací řízení, tak za tím zrcadlem tak určuje, to je všechno pod technikou, je tam fotograf a on určuje, že teda je to číslo 5. A jak jste si jistý? A on teda, jestli řekne, že na 90%, tak to můžeme rovnou zabalit, protože tam to musí být na 100%, jsem si naprosto jistý. Potom se přehodějí, vyměnějí si čísla, ten podezřelý si zase vybere číslo a stojí znova v jiném pořadí a on ho označí znova. A to už je jako důkaz. To dělali mravnostníci, bylo to pohlavní zneužití, kdy byla pohlavně zneužitá, já nevím, asi 5- nebo 6-letá holčička. A ona řekla, že se s ní teda udělala poznávací řízení, ale ona tvrdila, že toho pána, který ji ubližoval, že si nepamatuje, jak vypadal, ale že ho pozná podle nohou. My jsme se slíkli do trenírek, já jsem byl jedním teda z těch, kteří tam stáli, kdy vlastně jsme tam stáli s tím podezřelým a 4 policajti a byli jsme jen tak v trenkách na boso a ona nás poznávala podle nohou. A holčička ho poznala tenkrát.
1: Víte, kolik jste vyšetřoval vražd v životě?
0: Nevím, ale vím, že pokud jsem byl na pražském Montpartě, tak za tu dobu, co jsem byl na pražském Montpartě, tak jenom v Praze napadlo něco přes 1000 vražd a pokusů. A vlastně z té pozice svým způsobem, ne na každém jsem pracoval, ale byť třeba dílčí věcí nějakou, že vždycky potřebujeme pomoct tomhle, potřebujeme tamhle to. Jako u těch případech dá se říct o možná na 70%, že nějakým způsobem třeba jsem se na tom podílel. Nemůžu mluvit třeba, když jsem dělal vedoucího vražd, jo, tak na každém případu se podílíte. Ne, kdybyste jezdil, ale vždycky jste do něčeho vstoupil. Člověk chodí na porady vždycky do těch skupin, o čem se radí, jaký budou postupy. Ráno celková porada oddělení, kdy každý si zdůvodňuje, co bude ten den dělat a potom jednotlivě na ty porady, které jsou po té velké poradě, tak se člověk dostane, kdy se rozebírají ty jednotlivé skutečnosti, jak jsou daleko, co budou dělat. Tam zase radou, pomůžete jim v něčem, sehnat nějaké znalce. Je to spousta zajímavých věcí, které tam jsou. Bylo to přes 1000 vražd, já jsem se snažil to nějak spočítat, něco přes 1000 za dobu, co jsem byl na pražském Montpartě, s tím, že těch 80. letech, že jo, nebo do toho roku 90, do toho 85, do 90, tak tam vlastně se člověk podílel na každý vraždě, která byla, pro nás tam bylo pár, pak už to byl velký počet vražd, který byl, no ale každopádně na těch zajímavých případech, které byly rozpracovávány dlouhodobě, dá se říct, že na každém mám nějaký svůj podíl.
1: Už za týden se zaměříme na forenzní entomologii. Ikonou této disciplíny je u nás paní doktorka Hana Šuláková, vedoucí oddělení speciální biologie v kriminalistickém ústavu. Josef Lotes připomíná jejich spolupráci.
0: Zonku se známe velice dobře. Byl to případ před x lety, je to strašně let, ona nebyla dlouho tenkrát na ústavu shodou okolností, ona studovala u mýho kamaráda. A vím, že tenkrát to byl nález nalezený novorozeně v lese. Novorozeně už tam bylo nějakou dobu, bylo pravděpodobně z toho ohledání místa, že tam bylo donešený po určitý době. Už tam byly nějaké larvy a tenkrát Hanka přijela, pozbírala larvy a pak zhruba po měsíci nám dala, že se jedná o hmyz, který se vyskytuje v chlévech, kde jsou krávy. Takže jsme šli asi 3 kilometry tam odtáť a tam nakonec skutečně byla pachatelka. Takže i tady ty věci nám pomohou. Hanka je s tím známá, ona jezdí na přednášky, to její prase a takovýhle ty. Mě to velice zajímavá přednáška, kterou ona dělá.
1: Pokusy s prasetem samozřejmě v 7. epizodě nevynecháme. A co nám Hana Šuláková řekla o Josefu Lotesovi?
2: Vzhledem k tomu, že on byl v Tempusu, v tom týmu, který vyšetřoval starší případy a tak dále, a já pracuji jako biolog, třeba v rámci té činnosti oddělení, děláme humánní biologii, tedy prokazování krve, slin, spermatu, moči a tak dále na jakýchkoliv předmětech, oblečeních, vestěrech a podobně, prokazování lidského původu, odebírání vzorku pro genetickou analýzu. Takže já se dostala do spolupráce s ním tím, že se jelo ohledávat místo činu, kde před já nevím, 10, 15, 20 lety pomalu proběhla asi vražda, nebo asi tady měli někoho připoutaného, asi tady vláčeli, balili mrtvolu. A Hani, vem si ten materiál, který potřebuješ jako biolog, a když ohledávat to místo činu a tak dále. A tak se nám třeba stalo, že jsme někam přijeli a říkáme, no tak dobře, kde ten člověk měl být teda jako držený, svázaný, bytý nebo cokoliv. A oni řekli tady v té místnosti. Já říkám, a ta místnost je úplně stejná, jak vypadala. Ne, ona je po rekonstrukci. Co znamená rekonstrukce? No máme nové obložení, nové stěny, nové, prakticky všechno tady byla třeba tyč, ta už tady není, taková ta, jak se tančí u tyče, říkám, výborně, takže to je úplně zrekonstruované, a to je úplně zrekonstruované, co tady mám teda hledat. No víš, třeba když ho byli, tak nějaká kapka, že se prosákla někam a já, kam, když je to tady všechno úplně vyměněné, tak to tady aspoň vystříkáme. Takže dobře, nic jsme nenašli. Nebo jsme zase hledali, nevím, jestli zmiňovat detaily, prostě člověka, který byl nějakými chemickými látkami rozpuštěn a tak dále, takže mě vzali na ohledání a říkají, prosím tě, můžeš se tady podívat, jestli tady mohli vylít rozpuštěného člověka a tak dále. Takže se psal posudek na to, jestli je tam v rámci toho biologického pohledu nějaký zásah chemikáliemi nebo ne. No a vzhledem k tomu, že jsem byla takový jako by komorní biolog, který byl ochotný vždycky jet po celé republice, sednout si s nimi do auta, jet kamkoliv se podívat, přímo na místě jim říct, hele, má smysl tady ještě použít nějaké přípravky, třeba na zviditelnění krve, anebo dívejte se, chlapi, tady opravdu asi nic nenajdeme, nebo jestli chcete, tak já to tady vystříkám nějakou chemikálií, ale ta pravděpodobnost, že něco najdeme, je nulová, ale pro klid duše uděláme třeba tohleto ohledání. Tak já samozřejmě, když jsem dělala vlastní experimenty v rámci forenzní entomologie, tak to probíhalo třeba pod záštitou bezpečnostního výzkumu, takže to byl nějaký výzkumný projekt, nebo pod záštitou kriminalistického ústavu byl to nějaký výzkumný úkol. A zejména u těch výzkumných projektů vy potřebujete třeba aplikačního garanta, nebo potřebujete někoho, kdo zadá jakoby tu práci do toho bezpečnostního výzkumu a vy se přihlásíte jako řešitelská organizace, která ten výzkum provede. Takže my jsme se dostali do bližšího kontaktu i tady touhle formou, že prakticky byl v týmu, který zadával na bezpečnostní výzkum požadavek, že chtějí vědět, jak rychle se rozkládá lidské tělo v podmínkách České republiky, a já jsem se přihlásila a de facto jsem vypracovala metodiku a z té spolupráce vzešla i entomologická odběrová sada, která se standardně používá teďka v celé republice. Vzešly základní pravidla zajišťování entomologického materiálu na místě, vznikla pravidla balení a přepravy entomologických stop, protože je to živý materiál, takže má to jistou výjimku oproti standardním biologickým stopám, které se zajišťují, a vznikla i pravidla u nás v laboratoři, jak se ten vzorek má zpracovávat, za jakých podmínek, že se to zpracovává živý materiál v inkubátoru, nastavovala se teplota, světelný režim, vlhkost v inkubátoru, za jakých podmínek se zpracovává usmrcený vzorek, že se třeba překonzervovává, proč se překonzervovává, co s tím děláte, abyste byla schopná třeba ho využít ještě v rámci genetické analýzy a tak dále a tak dále. Takže kromě jakoby té profesní úrovně, on se podílel svým způsobem i na té výzkumné činnosti, mojí výzkumné činnosti, nehledě na to, že jsem pro ně dělala standardně nějaké případy. No a stalo se, že třeba když jsem měla jeden z prvních kurzů pro kriminalistické techniky, tak lidé z Tempusu se přihlásili a přijeli mi na ten kurz jenom proto, aby viděli, jak ten technik vlastně se má pohybovat na tom místě činu a tak dále. Ne, že by se byli jako diváky, ale oni byli účastníky toho kurzu, takže dostali prostě odběrovou soupravu, jednorázový oblek, tamhle dostanete fotoaparát, tam máte mrtvolku, což byly tenkrát mrtvé slepice, abychom tady nezaváděli nějaké nepřístojnosti. Takže tamhle máte mrtvé zvíře a na něm mi ukážete, naučíte se a ukážete, že umíte zajistit entomologický materiál. A je roztomilé, protože já když dělám případ, tak si žádám fotodokumentaci, žádám si o protokol o hledání místa činu, žádám si videozáznam a stane se mi, že slyším, jak tam technik mluví spolu se soudním lékařem, dělají to prvotní ohledání a teď se na mikrofon ozve, prosím tě, počkej, teď s tou mrtvou nehýbej, já tady zajistím brouky, Hanka bude mít radost.
3: A doufám, že panu Lotesovi šlo dobře to odebírání vzorků.
2: No, oni jsou šikovní kluci, tam byli a tam nebyli jenom kluci, ale celá ta parta, já jsem jim měla moc ráda, protože oni třeba přijeli, co se mi také hrozně líbilo, že přivezli třeba starší posudky a ať se na to podívám, jestli tam nevidím nějaký třeba nedostatek, nebo co by se z toho dalo ještě vytěžit takzvaně, nebo jestli mě nenapadne něco, co bychom mohli vyzkoušet, analyzovat a tak dále a tak dále. Vím, že za mnou byli mnohokrát na konzultaci a já jsem jim za to byla vděčná, protože mě ten obor zajímá. Já vždycky říkám, že ta znalecká činnost je pro mě svatá. Přesto nejede vlak, já se snažím prakticky vždycky veškeré ty informace prozkoumat do hloubky, porozumět jim, než napíšu znalecký posudek nebo to odborné vyjádření, protože už tak nějak jako z povahy věci nemám ráda nedořešené věci, takže já jsem chápala i princip toho tempusu a nikdy jsem nepovažovala jakýkoliv výjezd za zbytečný. Protože ano, měla jsem informace, dobře, třeba ta rekonstrukce, nějaké chaty a podobně, ale člověk tam jede s nadějí, co kdyby náhodou tam něco objevil. A pokud tohle to v sobě ten člověk udržuje, tak je to to nejlepší, co může znalec vlastně mít a jak se může chovat a jak může pracovat.
1: To byla Hana Šuláková, se kterou si budu povídat i příště. Už za týden se tedy opět potkáme na místě činu.

0: Pěkné dopoledne, je 11:30.
1: Český rozhlas Plus.
0: V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci tak budou pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru Novinky to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Neregistrované léky budou lékárníci přebalovat do menších balení, aby se dělo předepsané dávkování. Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí a 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit. Ode dneška platí přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Dočasnou ochranu v Evropské unii získají jen pokud splní svou vojenskou povinnost. Přísnější pravidla platí pouze pro nové žadatele. V Česku teď podle údajů ministerstva vnitra žije necelých 400 tisíc Ukrajinců s dočasnou ochranou. V posledním týdnu jich přišlo zhruba 800. Před příjezdem Donalda Trumpa na charitativní akci v Los Angeles zadržela policie ozbrojeného muže, informuje o tom agentura AP. Zadržený podle ní monitoroval bezpečnostní opatření v areálu golfového klubu, který patří Trumpově rodině. Měl u sebe zásobník s municí a v autě nabitou pistoli. Na místě pořizoval fotografie a videa. Při domovní prohlídce policie našla další zbraně, neprůstřelné vesty i zápisník s údajně znepokojujícími poznámkami. Lidé by se neměli snažit z vysychajících řek stěhovat raky, varuje předtím agentura ochrany přírody a krajiny. Kvůli poklesu hladin jsou živočichové zranitelnější. Velmi nízké průtoky má kvůli nedostatku srážek třeba chrudimka, orlice nebo doubrava. Přemístění může rakům způsobit stres a také tím stoupá riziko šíření nebezpečné nákazy račího moru. Na řadě je doprava na dálnici D8 z Ústí do Prahy. První kolona je u sjezdu na Mělník a Slaný. Na 18. kilometru je omezení. Kolona je na 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova před omezením na kilometru 196 je kolona od Slatiny na 20 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného pracují silničáři, jezdí se Kyvadlově a kolony v obou směrech jsou asi na půl, na čtvrt hodiny. A v Praze na magistrále brzdí provoz několik omezení směr Holešovice, kolony jsou z Nuselského na Hlávku v Most na průtahu centrem na 20 minut. Dobře, dojeďte. Odpoledne a večer bude postupně až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, které můžou být i silné, s menšími kroupami, přívalovými srážkami a nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Teploty vystoupají až na 37, na východě republiky až na 40 stupňů. Ze zpráv vše začíná Interview Plus.
2: Skoro 100 000 lidí ztratilo nárok na podporu při přechodu na superdávku. V plném rozsahu platí od začátku srpna pro nové i stávající žadatele. Jsou aktuální parametry nastaveny až moc přísně, ohrožují určité skupiny obyvatel. Otevře se jim znovu cesta k podpoře se změnami platnými od podzimu. O tom bude dnešní Interview Plus. U jeho poslechu vás vítá Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
2: A naším dnešním hostem je Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
3: Příjemné dopoledne. Dobrý den.
2: Na superdávku dosáhlo z 333 tisíců domácností jenom 72%. O čem to vypovídá?
3: Tak vypovídá to především o změně vlastně, o změně parametrů té nové dávky. Ono vlastně celkově, co se děje, je, že vlastně se trochu jako osekaly ty okrajové hodnoty, to znamená vlastně, že lidé, kteří měli nárok třeba v předchozí dávce jenom těsně, neuměli nárok vlastně třeba jenom na jednu část vlastně jakoby té dávky, tak jim třeba ta nová dávka jako nebyla přiznána. Obecně je to nějakým jako zpřísněním. Zároveň, co bych zmínil, je, že vlastně naopak dávka byla přidána, vlastně připsána podobnému množství takzvaných novožadatelů, to znamená lidem, kteří vlastně předtím žádné dávky nečerpali a vlastně nyní se super dávkou začnou. To znamená, že vlastně ten počet domácností, které čerpají nějakou jako dávkovou podporu, se bude zhruba držet pořád zhruba kolem těch jako 300 tisíc domácností. Zároveň to určitě jako ty domácnosti, které ten nárok ztratily, tak často můžou být stále ohrožené. To je vlastně způsobeno tím, že se měnilo s takzvanými normativními částkami. Normativní nájemné vlastně určuje, kolik ta domácnost může platit, aby ji stát ještě jako podpořil, nebo jaké jsou ty stropy. To se pak porovnává s příjmem dané domácnosti a podle toho se vlastně vyhodnocuje, jestli ta domácnost tedy může být dávkově podpořena, nebo jestli je na to příliš bohatá. A vlastně tím, že nové dávky jsou obecně přísnější, je to nějaká jako zkratka, ale dá se říct, jsou přísnější, tak zkrátka řadě domácností ten přístup k dávce zamezili. To je jedna část této odmítnutí. Druhá část toho odmítnutí je, že někteří žadatelé třeba nebyli schopni projít vlastně tím jako systémem z nějakého, řekněme, administrativního hlediska, že třeba nedodali veškeré podklady a tak podobně.
2: Tak my to všechno podrobně, samozřejmě ty parametry rozebereme. Ti žadatelé si mohli udělat předběžné propočty dle různých kalkulaček, ať už od státních úřadů, nebo třeba od neziskových organizací, aby zjistili, zda na superdávku můžou mít nárok. Myslíte si, že těch necelých 100 tisíc lidí nevědělo, že tím systémem propadne?
3: Já nevím, kolik z těch 100 tisíc vlastně mělo třeba ten nárok, jenom nedodalo veškeré jako podklady a třeba kdyby je dodali, tak by tu dávku jako získali a kteří tady opravdu vlastně ten nárok neměli. My společně s Centrem pro společenské otázky SPOT, tak jsme vlastně vytvořili jednu z těch využívaných kalkulaček, což bylo vlastně jako odpovědí na to, že dlouho chyběla jakákoliv jako oficiální a tam víme, že jsme měli nějakou jako návštěvnost v nějaké ty jako největší vlastně, v době, kdy tam byl největší provoz, tak ji využívali třeba jako nižší desítky tisíc lidí. Což ale zároveň můžou být vlastně jako buď opakovaní žadatelé a podobně. Nevíme, kolik lidí využíval oficiální kalkulačku MPSV a ani kolik využíval kalkulačku vlastně na druhém vlastně jakoby serveru, který spouštěl, což věřím byly kurzy CZ. Tam ty čísla, kdo to využíval, neznám. Zároveň ono obecně platí, že o dávkách je v české vlastně populaci velmi nízká informovanost. A vlastně řada lidí, kteří na to mají nárok, tak si nežádají. Bývalo to vlastně i tak, že dokonce pouze pětina domácností, které byly eligible, jakože by měly nárok na tu dávku, si o tu dávku žádali. To znamená, dokážu si velmi živě představit, že domácnosti vlastně o nějaké jako kalkulačce vůbec nevěděli, protože zkrátka u nás není standardem, že by se ta dávka, že by se vlastně sociální dávky braly jako nějakou běžnou součástí života třeba střední nebo nižší střední třídy. Pořád se na to nahlíží, pořád, že je to něco okrajového, třeba pro lidi, co vůbec nepracují a podobně.
2: Tak a mezi těmi lidmi, kteří říkáte, že vlastně mají nárok, ale nežádají, možná nemají dostatečné informace, jsou mezi nimi lidé, kteří se i dnes stále stydí si požádat o dávku?
3: Určitě to bude faktor. Vlastně část toho je nějaká neinformovanost, to znamená, že vůbec nevědí, že by mohli mít nárok, ale část toho je, že by třeba i mohli mít nárok, ale třeba vnímají to jako nějaké stigma. Tohle se typicky spojuje vlastně se seniorskou populací, kde vlastně se hodně řešilo, že seniori, seniorky nechtějí docházet na úřady práce, protože to prostě vnímají jako, že by v tu chvíli byla nějaká zátěž, nebo že to je třeba přesně pro lidi, kteří jsou jako nezaměstnaní nebo tak a že to té jejich situaci vlastně neodpovídá a nechodili tam ani ve chvíli, kdy určitě byli jako velmi zranitelní a kdy jim jako nezbývalo na život téměř nic. Tam byla nějaká jako naděje, že ve chvíli, kdy se ta dávka zdigitalizuje a vlastně začne to být jednodušší, protože to je jako opravdu jedním z plusů je, že to požádání o tu žádost je nyní jednodušší, tak že vlastně přesně tyhle ty typy domácností si o tu si o tu podporu žádat budou.
2: Je to tedy jednodušší, jedním z hlavních důvodů, proč tedy vytvořit superdávku a sloučit ty čtyři možné různé položky, na které se jednotlivě žádalo o dávky, bylo tedy zjednodušení. To splnilo účel?
3: Určitě je to jednodušší pro nějakého, řekněme, průměrného žadatele. Já jsem vlastně těch žádostí vyplňoval celou řadu jako sociální pracovník. Jsem hodně vyplňoval ty staré dávky a ty byly opravdu jako nesmírně složité, že se vlastně vyplňovalo obrovské množství formulářů. Teď je to z mého pohledu určitě jednodušší pro žadatele. Jsou tam ale věci, které jsou víc matoucí. To znamená například, že třeba úřad práce neposílá vlastně strukturu toho výpočtu, jakým způsobem třeba stanovil tu výši té dávky, a celkově je o dost těžší, proto na to vlastně pak vznikaly i nějaké kalkulačky. Si ty jako spočítat, řekněme, na koleni, jak by ty dávky zhruba měly vycházet, protože ty vlastně rovnice zatím jsou teď jako velmi složité a vlastně po té novele se ještě zesložitují. Takže požádat se by mělo být jednodušší určitě, ale některé ty věci, jako třeba výše té dávky a tak jsou podle mě zmatečnější než předtím.
2: Dá se nějakým způsobem definovat, kdo jsou ti lidé, kteří tím systémem propadli a na dávku nedosáhli, jaká skupina je vlastně nejzranitelnější v těchto parametrech?
3: No tak my obecně víme, kdo jsou takový v úvozovkách poražení té dávkové reformy. Jo, to znamená domácnosti, vlastně typové domácnosti, které kvůli tomu, jak je ten výpočet konstruován, tak vlastně na tu novou dávku trpí. Jestli jsou to ty stejné domácnosti, které třeba vůbec tu dávku nedostaly, to vám na jistotu neřeknu, protože tam jsem říkal, tam těch faktorů může být víc, ale obecně můžeme říct, že malé domácnosti v tržních podmínkách větších měst jsou vlastně těmi jako největšími poraženými té reformy. Typicky to můžou být samoživitelky, třeba s jedním, se dvěma dětmi, můžou to být právě seniori, seniorky, anebo právě třeba i lidé třeba, co nějaký čas byli na ulici, teď získali bydlení, a nebo celkově vlastně i všichni jako samostatně žijící lidé. Jak jsem říkal, platí to především ve městech, které mají tu vlastně vyšší hladinu komerčního nájmu. To znamená třeba Praha, Brno, ale i vlastně většina krajských měst.
2: My se k tomu bydlení určitě hned dostaneme. Ještě předtím, ono, já vím, že to nejde tak jednoduše říct, ale jsou tam určité parametry. Jak vlastně stát definuje chudobu? Co člověk musí mít nebo naopak nemít, aby tedy byl už tím, komu stát začne pomáhat?
3: Tak tam se vlastně měří poměr mezi příjmy a výdaji na bydlení. Vlastně bývalo to tak, že ta hranice bývala, že když člověk platí více než třetinu svých příjmů za bydlení, tak by měl být vlastně tak by měl mít nárok na nějakou jako státní podporu. To zároveň, a to je asi legitimní říct, bylo už trošku zastaralé, protože stanovovalo se to zhruba v 90. letech, kdy ty poměry těch vlastně jakoby nákladů a výdajů českých domácností byly zkrátka jiné, aby do ní tak drahé nebylo. Takže teď je to nastavené na zhruba 40%, to znamená vlastně jakoby přes tuto hranici, když vlastně domácnost platí, když domácnost vlastně platí více než vlastně toto procento svých příjmů za bydlení, a bydlením se bere i součet třeba s energiemi, tak by měl mít nárok na podporu. Což je vlastně vzhledem k tomu, že se nacházíme v poměrně rozsáhlé krizi bydlení, obrovské množství domácností. Opravdu to, že se bavíme o tom, že stovky tisíc domácností jsou v tuhle chvíli vlastně čerpají tu podporu a mnoho dalších domácností by si o tu podporu čerpat mohlo, opravdu znamená, že v tuhle chvíli jsou ty ceny bydlení zásadně vychýlené a vlastně dávky jsou na to takovou jako záplatou. Jo, že vlastně než se vlastně implementuje nějaké systémové řešení, aby ty ceny bydlení šly dolů, nebo aspoň poměrově dolů vůči příjmům, tak vlastně dávková politika je takovou záplatou, aby domácnosti o to bydlení nepřicházely.
2: Hostem Interview Plus je Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Na Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Když se veřejnost za předešlé vlády seznamovala vůbec s tím konceptem superdávky, tak nejčastěji kritizovanou položkou byl majetkový test. Jak se osvědčil?
3: Tak tohle je zrovna kategorie, ve které já nebudu úplně dobře vědět, kolik těch domácností třeba jako vyřadil nebo kolik je odradil.
2: No a co my říkáte na to jeho nastavení?
3: Jo, my jsme zrovna to nastavení toho majetkového testu nějak zásadně nekritizovali. Já vím, že se tam určitě kritizovalo přesně to, že stát bude až příliš lidem koukat do kuchyně takzvaně a že vlastně se toho bude muset jako hodně dokládat. Zároveň na typicky na domácnosti, které ty majetky jako nemají. A my jako platforma se zaměřujeme skutečně na ty jako nejzranitelnější domácnosti, u kterých majetkový test opravdu není problém, protože nemají ty vlastně požadované majetky ani zdaleka. A to, že vlastně ten způsob, jak jim byl nastaven, že by domácnosti neměly mít více než jednu nemovitost určenou k bydlení, nebo že by neměly mít nějaké větší množství majetků, v něčem může dávat smysl. Můžeme samozřejmě řešit, jestli by to mělo být plus 50 tisíc nebo minus 50 tisíc tam, ale to, že by nějaký majetkový test měl existovat, to obecně dává smysl, protože jako příjmy se dají vlastně zkreslovat dočasně lépe než majetky a nějaké kritérium by to určitě být mělo. Ty konkrétní parametry, my osobně jsme je nějak zásadně nekritizovali, mně přišly veskrze vlastně rozumně nastavené, zároveň to může způsobovat přesně třeba to, že některé zranitelné domácnosti, nebo některé, řekněme, ohrožené domácnosti, ať nemíchám nějaké jako názvosloví, tak si třeba nebudou žádat, protože je odradí přesně nějaká ta představa, že někdo bude příliš sondovat, jestli na tom nejsou příliš dobře, i když na tom fakticky dobře nejsou. Jo, a myslím si, že obecně vlastně státní politika by měla směřovat k tomu, aby si lidé o dávky žádali, protože vlastně to, co tady zásadně řešíme, je, že je tady mnoho domácností v zásadní chudobě, které si nežádají o státní podporu, protože je kolem toho budované stigma.
2: No, na podzim má ta superdávka projít ještě další revizí. Já bych chtěla zůstat ještě přímo u toho bydlení, protože v těch dosavadních parametrech se rozlišují náklady dle tří kritérií. Vy už jste něco trošku zmiňoval. Je to buď Praha a Brno, nebo obce s více než 70 tisíci obyvateli a obce s méně než 70 tisíci obyvateli. Proč se podle vás tento systém neosvědčil?
3: No tak protože neodpovídá tomu, kolik tam lidé reálně platí. To je vlastně bod, který jsme naopak my vlastně kritizovali nejvíc, že vlastně tím, že existovaly, v tuhle chvíli už se dá říct, spíš existovaly, pouze tři kategorie znamenalo zásadní zkreslení, protože ono není možné říct třeba na úrovni těch krajských měst, že by lidé v Ústí nad Labe, Pardubicích a Hradci Králové platili stejné částky na bydlení. Přestože jsou to vlastně podobně velká města, to znamená vyhodnocovaly se podle stejné kategorie, tak vlastně ty částky těch nájmů byly zásadně rozdílné. To samé platilo třeba i pro Prahu a Brno a vlastně, kde jsou ty částky taky velmi rozdílné podle cen na bydlení. A vlastně v těch menších obcích to naopak způsobovalo, že třeba menší obce blízko velkých měst, to znamená, kde už jsou často ty ceny podobné, tak měly velmi, velmi nízké normativy na bydlení, přestože jsou u nás, že třeba kolem Prahy jsou vlastně menší obce, které jsou podobně drahé, někdy i dražší než Praha.
2: No, nově by to tedy od října mělo být dle okresů rozdělené. To je podle vás už tedy lépe vypovídající o tamní situaci?
3: No, ta myšlenka je rozumná. Obecně ta myšlenka nějakého jako většího dělení podle regionu nebo podle okresu dává smysl, protože přesně ty rozdíly ceny bydlení u nás nejsou stanovovány velikostí obce, takže dává smysl se na to zaměřovat takhle. Zároveň vlastně to, jakým způsobem je konstruován ten normativ v těch jednotlivých okresech, může opět vlastně vést nějakému jako zásadnímu zkreslení toho, kolik tam ty lidi reálně platí. Já to zkusím možná vysvětlit, jakým způsobem se ten normativ konstruuje. Snad to bude pochopitelné. Ono se vlastně berou vlastně ceny za bydlení domácností, které v tom daném okrese čerpají dávky. A podle toho se vlastně průměruje, kolik by se tam tedy mělo platit. Což znamená, kdybych to dal na nějakém velmi hrubém příkladu, podívá se tam na tři domácnosti, jedna platí 5 000, druhá 10 000, třetí 15 000, oni řeknou, dobře, tak průměrujeme to na těch 10 000 a za tolik by tam lidé měli bydlet. To je bohužel zásadně neodpovídající.
2: No a zastavím, ale právě nenahrává toto obchodu s chudobou, kdy v některých případech třeba právě vlastníci bytu nastavují výši nájemného dle výše dávek?
3: No, my nemáme, to je spíš takové jako alegorické, my vlastně nevíme, jestli se toto skutečně děje. Určitě víme, že do nějaké míry dávková politika pomáhá šroubovat ceny bydlení nahoru, protože přesně to znamená, že vlastně majitelé získají vlastně nájemníka, i když nastaví cenu velmi vysoko, protože to vlastně jako doplňuje dávková politika. Zároveň dávková politika je teď v tuhle chvíli jako jediné, co opravdu pomáhá stovkám tisíc domácností si to bydlení udržet. Takže co může pomáhat obchodu s chudobou, je přesně tady to nějaké jako zkreslení normativu, když se to bere vlastně v těch jednotlivých okresech, tak v těch okresech některých se posílají třeba, tam se posílají třeba jenom jako desítky nebo stovky, nebo spíše stovky vlastně dávek těm domácnostem. A ono to pak může přesně vést k tomu, že se tam zásadně vychýlí, kolik se tam reálně platí, protože když tam třeba hodně obecních bytů, tak tam vlastně nebude, tak se tam posílají dávky do obecních bytů, které jsou třeba levnější, ale ty lidé, kteří tam budou bydlet na trhu, tak vlastně ten nastavený normativ absolutně nemusí odpovídat tomu, za kolik oni reálně bydlí. A to je vlastně i ten důvod, proč se řadě domácností ty příjmy propaduje skrz tu dávku. Protože se nevychází z tržního nájemného, ale vlastně z nějakého jako placeného nájemného, které třeba takhle zkreslují ty obecní byty.
2: No, rozumím tomu, že to aktuální nastavení s tím nesouhlasíte, protože říkáte, že je zkreslující, to novější podle okresu považujete za rozumné, ale taky ne úplně vypovídající. Tak dle jakých kritérií by to podle vás mělo určovat?
3: No, já možná jen doplním, ono je vlastně taktéž zkreslující přesně z toho stejného důvodu, že se vlastně používá stejný způsob stanovování těch normativů, že se nebere podle vlastně tržních cen, ale že se to vlastně bere podle těch jako vyplácených dávek, což je prostě jako nepřesné. To, co by se mělo dít a co by určitě pomohlo, by bylo nějaké jako zachytávání cen na trhu. To se dá buď dělat přes cenové mapy Ministerstva financí, které vlastně kvartálně sleduje, kolik vlastně, jaké je nájemné vlastně v daných okresech, a to by se určitě dalo nějak faktorovat. Neříkám nutně dělat to celé podle cenových map, nebo jako za nás by to dávalo smysl, ale politicky je to v tuhle chvíli asi nereálné, ale nějakým způsobem vlastně faktorovat a započítávat to, kolik se tam reálně platí. Protože, abych to ještě podpořil, tam je fakt zásadní zmínit, že typicky jsou zranitelné ty domácnosti, nebo ohrožené jsou ty domácnosti, které vlastně buď nemají to štěstí, aby získali vlastně obecní byt, nebo nemají žádný sociální kapitál nebo nějakého známého, co by jim dal byt za levno. A to jsou domácnosti, které musíme podporovat, které platí ten plný tržní nájem. Takže vlastně ty normativy by více měly odpovídat tomu tržnímu nájmu, který tam skutečně platí u těch vlastně domácností, které nemají žádnou vlastně výhodu.
2: Jak se pronajímatelé staví k lidem závislým na dávkách dnes už mnohdy? Chtějí skutečně podrobné informace o těch, kteří by se mohli dostat do jejich pronájmu. Představuje třeba to, že pobírají superdávku pro ně, alespoň nějakou garanci?
3: No naopak to často, naopak to někdy představuje bariéru, protože vlastně zvlášť novožadatelé si musí vlastně požádat o tu dávku. To vyřízení té dávky dřív trvalo a teď vlastně při tom vlastně novém systému tak též mohlo trvat řadu měsíců, než vůbec viděli vlastně první složenku, když to tak řeknu. A samozřejmě na majitele toho bytu to pak vlastně vyvíjel nějaký nárok, ať tedy počkají a že tedy ty svoje peníze dostanou později, a s čímž pochopitelně řada z nich nebyla spokojená. Takže určitě to představovalo nějakou bariéru pro vstup do toho bydlení, pokud ta domácnost neměla hotovost, nebo neměla vlastní příjem, aby to bydlení zaplatila a musela čekat na ty dávky. Ale jinak jako Obecně si myslím, že tím, že jsou to vlastně už stovky tisíc domácností, které takovou nějakou podporu čerpají, tak si myslím, že je to relativně normalizované i v tom vlastně, i v tom vlastně českém nájemním prostředí, že se už jako, že spousta majitelů už s tím počítá, že tam třeba nějaká dávková podpora do té domácnosti půjde. Často o tom ani nutně nevědí, protože přesně ta domácnost, ten nájemník, řekněme, nemusí nutně informovat majitele o tom, že tuhle tu podporu pobírá.
2: Já už jsem zmiňovala tedy, že ten systém se má mírně upravovat s touto současnou vládou. Ty změny mají mimo jiného třeba navýšit také životní minimum, přilepšit samoživitelům s dítětem do 15 let. Teď je to pouze do 7 let dítěte. Může to nějak výrazně změnit počty těch lidí, kteří ve finále superdávku dostanou? Rozšíří se to o ty lidi, kteří třeba teď tím systémem propadli?
3: No, každá změna normativů tak představuje samozřejmě změnu té cílové skupiny. Když se někde upraví normativy, tak to může znamenat, že noví lidé vlastně, kteří by předtím neměli nárok, tak ten nárok jako budou mít. Naopak vlastně přesně v řadě okresů se ty normativy ve výsledku budou snižovat. Jo? Například třeba v Brně ty normativy můžou jít zase poměrně výrazně dolů. To znamená, že vlastně i pro ty naopak někteří stávající žadatelé by z toho systému mohli vypadnout. Co se té změny u těch samoživitelek týče, tak myslíme si, že to nebude nutně znamenat jako nové žadatelky, ale spíše ty jako současné žadatelky, které třeba nedostávají od státu mnoho peněz, tak teď dostanou víc. Jo, to znamená, je to nějaká vlastně jako podpora často domácností, které už jsou v tom systému. Ten systém je nepodporuje příliš, protože ono někdy můžete dostat dávku třeba i fakt ve výši jako stovek korun, jo, že to prostě není. Že to není žádná jako zásadní částka, tak tyhle ty částky můžou být navýšeny a může to být nějaká jako systémová podpora. Jestli to přinese to, že by se zvýšilo množství žadatelů nebo příjemců v tom systému, to opravdu nevím, na to je brzo odhadovat.
2: No, zaměřila se podle vás současná vláda na ty nejpalčivější místa, nebo by měla podle vás zrevidovat ještě další parametry superdávky?
3: No, ta podpora těch samoživitelek je určitě dobrý krok. To, jak jsem zmiňoval i na začátku rozhovoru, tak vlastně to, že ty malé domácnosti, do čeho často spadají samoživitelky, opravdu v té nové dávce nevycházely dobře, takže nějaká cílená podpora této skupiny dává smysl. To jestli ty okresy jsou opravdu, tam se nedá v krátké odpovědi říct, jestli to pomůže nebo uškodí, protože jak kde je ve skutečnosti ta odpověď. Zároveň, co se tam přehlíží a co se přehlíží v dávkách stabilně a dlouhodobě, je právě třeba situace lidí v exekucích a insolvencích, které vlastně dávky vůbec nereflektují. To znamená, dávky vůbec přehlížejí, že oni mají nějaké srážky na splácení dluhů a kvůli tomu velmi podstřelují vlastně tu částku, kterou jim přiznávají, a to často způsobuje, že se domácnosti vlastně v insolvencích nebo v exekucích dostávají hluboko pod životní minimum v té finální části, kterou hospodaří. A nám vlastně vychází opakovaně jak z příkladu z praxe, tak vlastně i v nějakých modelech, že se domácnosti můžou dostávat i pod existenční minimum. Takže to je třeba fakt zásadní díra, která byla i ve starých dávkách, to není novinka superdávky, ale tím, jak se celkově snížily ty vlastně vyplácené částky, tak až teď nám vlastně způsobuje opravdu jako extrémní situace. A to je něco, na co by se určitě vláda zaměřit měla a neudělala to zatím.
2: A dostává se v tuto chvíli lidem v nouzi od státu, tedy spolu se změnou systému, nějaké intenzivnější pomoci při hledání práce, při hledání bydlení, než tomu bylo doposud?
3: Já myslím, že zatím je na to brzo tohleto hodnotit, protože vlastně i ta strategie úřadu práce trochu byla, že oni se musí poradit s těmi stovkami tisíc žádostí vlastně z toho převodu té staré dávky na tu novou. Následně si od toho úřad práce slibuje, že tím, že teď vlastně už jsou všechny dávky v tom novém systému, nějaká jich jako údržba by snad neměla být tak náročná kvůli tomu, že se přesně vlastně zcukly ty vlastně dávky do jedné, že celé to prostředí jako digitalizované, takže by to snad nemělo zabírat vlastně tolik prostoru a že by tím pádem vlastně pracovníci a pracovnice nemocnice měly mít prostor dělat tu jako individualizovanou podporu. Je brzo na to hodnotit, jestli to funguje, jestli to bude fungovat nebo ne, protože teď se to teprve jako bude vlastně rozjíždět, nebo teď už se to jako rozjíždí, ale určitě z toho zatím nejsou žádné zásadní výsledky. Tohle bohužel historicky to příliš nefungovalo. Jo, ta individuální podpora na úřadech práce tak často spíš vlastně způsobovala nějaký jako větší pocit vlastně kontroly třeba u klientů, klientek jako v sociální nouzi a vlastně vnímali jsme z pozice sociálních služeb, že tu podporu vlastně lépe poskytují vlastně sociální služby a ty úřady práce byly často takové spíš jako řekněme silové a autoritativní a vlastně tu pomoc moc nenabízeli, ale budu nejšťastnější, když se to změní samozřejmě a když to bude fungovat lépe.
2: Hostem dnešního Interview Plus byl Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Děkujeme za váš čas.
3: Hezký den, mějte se dobře.
2: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Němci našli na letišti v Lipsku pravděpodobně dron s výbušninou. Další letadlo se tam v noci srazilo s neznámým objektem.
5: Ve výšce asi 400 metrů se přibližně 6 kilometrů od letiště srazilo s dosud neznámým objektem a přistálo v Hanoveru.
4: Stát povolil lékárnám prodávat neregistrovaný přípravek pro pacientky s rakovinou prsu. Schválený lék v Česku chybí.
6: Týká se vlastně o léčivé přípravky se stejnou léčivou látkou. Je garantována kvalita, podobně jako by byly registrované v České republice.
4: Fotbalisti Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězstvím nad Lyonem. Dálnice D2 je na 33. kilometru ve směru z Bratislavy do Brna po požáru auta neprůjezdná. A počasí bude jasno až polojasno, postupně přeháňky nebo bouřky i silné a teploty až 40 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Nákladní letadlo společnosti DHL se nad letištěm v Lipsku srazilo s letícím objektem. Stroj musel neplánovaně přistát v nedalekém Hanoveru. Na letišti v Lipsku museli taky v noci na dnešek zasahovat pyrotechnici kvůli dronu s výbušninou nedaleko jedné z runwayí. A ve studiu Jiří Chábera ze zahraniční redakce.
7: Podle německého deníku Bild v noci nad letištěm létal dron. Pyrotechnici u skupiny ukrajinských letadel poté našli pravděpodobně jiný dron s výbušninou, kterou se jim podařilo zneškodnit. Kvůli incidentu museli přesměrovat přilétající stroje na okolní letiště. Kvůli tomu se letoun společnosti DHL nad lipským letištěm srazil s neznámým objektem a neplánovaně přistál v Hanoveru. Na trupu je vidět viditelné poškození. V Lipsku stále zasahuje policie i bezpečnostní složky. Letiště v Lipsku je jedním z největších světových překladišť zboží. Drony s výbušninami se nad ním taky neobjevily poprvé. Západní tajné služby z podobných incidentů viní Rusko. Moskva to odmítá. Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí, 44 je zraněných. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit.
8: Rusko k útoku použilo podle záběru ze sociálních sítí i rakety s kazetovou municí, které zasáhly velká logistická centra společnosti Epicentrum, Nová pošta, Fozy Food, Rozetka a další. Šéf státní správy brovarského okresu Vitalij Bihun na sociálních sítích informoval o 8 mrtvých na železniční zastávce Kvitneva. Šlo o zaměstnance logistických center zasažených ruskými raketami, kteří po večerní směně čekali na příměstský vlak. Ukrajinský premiér Serhij Korecký to označil za čistý terorismus. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Lékárny v Česku budou moct hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
9: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
10: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
9: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
11: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
9: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: V Česku dál platí varování meteorologů před vysokými teplotami. Třeba na Moravě by mohly znovu vystoupat nad 37 stupňů Celsia. S vedrem se musí vyrovnat například i lidi v Třebíči na Vysočině. A tam je teď i reportérka Tereza Pešoutová.
12: Tady v Třebíči se teď aktuálně teplota blíží ke 34 stupňům. Na ulicích je znát, že když už jdou lidé ven, snaží se držet spíše ve stínu pod stromy nebo uvnitř obchodů a dalších budov. Viděla jsem také jednu paní se slunečníkem. Ve velkém míří lidé také na místní koupaliště Polanka. Tam se vejde 1400 návštěvníků, fronta tam byla dnes ještě před otevřením a už teď je kapacita z poloviny obsazená. To je ale stále nesrovnatelné se včerejškem, kdy v Třebíči padl teplotní rekord. Naměřili tady 40,6 stupňů. A na koupališti museli kvůli zaplnění kapacity vyhlásit stop stav, což se stalo za letošek vůbec poprvé. Z Třebíče Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, a to přesto, že Spojené státy zaručily stažení izraelských vojsk z palestinského území až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Na jeho dodržování dohlíží Rada míru, ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Obsahuje i dobové noviny nebo mince. Pod povrchy uložili fanoušci pražské historie při stavbě nové tramvajové trati.
13: Je to jako klasicky u časové schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby.
14: Popisuje účel časové schránky na Václavském náměstí ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
13: Jsou tam různé policejní výložky, různá loga, jsou tam samozřejmě noviny z tohohle týdne, jsou tam mince, trička, vzkazy.
14: Dohromady jde o 30 předmětů, které sdružení uložilo do země u rozestavěné tramvajové trati. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je překryje základ budoucího chodníku.
15: Na některých místech už máme hotové povrchy a na některých místech teprve začínáme. Máme už vysazeny i první stromy.
14: Tramvaje by horní částí Václavského náměstí měly začít jezdit za 10 měsíců. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
4: Před 60 lety vyšlo přelomové album kapely Beatles Revolver. Časopis Rolling Stone ho zařadil na třetí místo v žebříčku 500 desek všech dob. Slavná čtveřice na desce spojila rock, klasickou hudbu, studiové experimenty a také indické vlivy.
16: George Harrison do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
17: Fotbalisté Sparty na úvod třetího předkola Ligy mistrů vyhráli, po obratu porazili francouzský Lyon 2-1. Obránce Martin Suchomil si dal v závěru první půle vlastní gól, po změně stran pak skóre otočili Matěj Rineš s Johnem Mercádem. I s ohledem na výkon svých svěřenců zařadil trenér Sparty Brian Priske vítězství nad Lyonem mezi tři nejlepší zápasy, které v klubu zažil, včetně svého prvního angažmá na Letné.
18: Myslím, že i v minulé sezóně jsme odehráli slušná utkání, ale ne na takové úrovni jako v předchozích letech. Tento večer bude patřit k těm památným.
17: Odveta mezi Lyonem a Spartou se bude hrát v úterý ve Francii. Pokud Pražané postoupí, v posledním předkole se utkají s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. A kvůli účasti v korupční kauze nesmí fotbalista Karviné Samuel Šigut hrát 16 měsíců a zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jeden druholigový duel. Zároveň potrestala dalších 5 osob.
19: Uzavřená D2 podíví na kolony na D1 v Brně. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna je neprůjezdná u Podivína. Na kilometru 33 zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Dopravu odklání na kilometru 41 policisté. Jede se po souběžné silnici směr

0: na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme jasno až polojasno, postupně hlavně v Čechách až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40 a na horách většinou kolem 30. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
3: Proč podle čerstvých dat k inflaci v Česku v červenci meziročně výrazněji zdražily služby? Do jaké míry se mohou unijní státy připravit do budoucna na situaci, jakou vyvolal mimořádný příliv migrantů do Ceuty? A můžou nedostatek onkologických léků, tak tamoxifen v tuzemských lékárnách vykrýt přípravky, které nejsou registrované v Česku, ale v jiných unijních státech? Meziroční růst cen v Česku v červenci mírně zrychlil. Podle dnešního předběžného odhadu Českého statistického úřadu vzrostly ceny meziročně o 1,7%. Před měsícem to bylo 1,5%. Nejvíc zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Naopak oproti loňsku klesly ceny potravin a nealkoholických nápojů. A víc dodáme s Pavlem Peterkou, hlavním ekonomem XTB. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Služby meziročně zdražily o 4,7%. Co je důvodem a u kterých služeb je ten nárůst největší?
4: Tak nejvýraznější nárůst vidíme právě u služeb, které jsou spojené vlastně s využitím během letní sezóny. To je jeden z důvodů vyšších cen služeb, ale dlouhodobým problémem je takzvaná setrvačnost mzdových nákladů. Česká republika vlastně od dob postcovidové obnovy následně během začátku ukrajinské války trpěla vysokou inflací a růst mest vlastně byl pomalejší než samotná inflace. V reálném vyjádření tak mzdy relativně dlouho klesly. To se podařilo dohnat. No a teď vlastně to dohánění bylo právě skrze růst nominálních mest, které se propisují do nákladů právě u služeb, protože služby jsou mnohem více náchylné na mzdové náklady než například průmysl, kde má větší podíl na vstupech právě třeba energie nebo využívané materiály.
3: Meziročně rostou také ceny alkoholických nápojů a tabáku, naopak dál zlevňují potraviny. Meziročně šly ceny potravin o 3% dolů. Čím to je?
4: Tak u potravin je to vlastně příznivá sezóna mezi zemědělci, když to by se mohlo v druhé polovině roku právě kvůli současným suchům otočit. A zároveň vidíme, že řetězce na českém maloobchodním trhu výrazně soutěží o zákazníky pomocí ceny, což je právě trošku taženo i silnou domácí poptávkou, tedy relativně silnou kupní silou českých domácností je o ten větší koláč. Se teď ty řetězce s prominutím perou, a perou se právě skrze ceny, což tlačí právě ten efekt potravin směrem dolů. Jenom je tu mírně zdvižený prst, protože potraviny jako takové jsou relativně volatilní složkou. V rámci toho spotřebního koše, tedy jejich cena se relativně často mění. A pokud se trend u potravin obrátí v druhé polovině roku, tak to bude mít zásadní efekt na inflaci, protože tu inflaci v tuto chvíli právě výrazně tlumí nízké ceny potravin. Až toto vyprchá, inflace by mohla překročit dvojku.
3: V polovině července skončila regulace cen benzínu a nafty. Odrazilo se to nějak už na červencové inflaci?
4: Velmi mírně, ale je pravda, že zhruba polovina toho zrychlení, tedy to zrychlení z 0,5 na 1,7, tedy ty 0,2% bodu, tak zhruba polovina jde právě za růstem cen pohonných hmot, protože zatímco v červnu vlivem vývoje situace na Blízkém východě ceny pohonných hmot klesaly, tak v červenci jsme zažili v celku vydatný růst někde v okolo 3%. Vzhledem k tomu, že pohonné hmoty mají v celku výrazný podíl na tom spotřebním koši, na kterém měříme tu inflaci, tak to pomohlo právě tomu růstu. Nicméně inflace 1,7 je pořád solidní výsledek. To, co zase trošku zvedá obočí, je ta vysoká dynamika cen služeb, protože ta zřejmě bude pokračovat během vlastně dalších měsíců, pravděpodobně v dalším roce, což asi potvrzuje správnost rozhodnutí České národní banky, která na minulém zasedání zvýšila úrokové sazby, aby inflaci tlumila.
3: Tím se dostáváme k tomu, že zítra nás čeká, nebo členy bankovní rady centrální banky čeká další jednání, kde opět budou rozhodovat o nastavení úrokových sazeb. I na základě těch dnešních výsledků předběžných ohledně inflace dá se očekávat, že tentokrát nechají členové bankovní rady úrokové sazby beze změny?
4: Vzhledem k tomu, že naposled zvýšili, tak věřím, že

0: bankovní rada potvrdí, že současná úroveň úrokových sazeb je dostačující pro tlumení inflačních tlaků. Přece jen inflace pod cílem není velkým strašákem, přestože je tam teda nějaká dynamika cen služeb a relativně rychle rostoucí mzdy, které mohou tu inflaci v budoucnu tlačit nahoru, ale pořád velmi pravděpodobně poblíž dvojky. Co si myslím, tak to bude klasické jestřábí vystoupení guvernéra Aleše Michla, který ujistí trh a domácnosti a firmy, že jsou připraveni vlastně dělat svoji práci a držet inflaci utlumenou, a dle mého názoru naznačí, že ty vyšší úrokové sazby tu s námi budou po delší období, což by mohlo mít například pozitivní efekt na kurz koruny.
1: Předpovídá hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Díky za pozvání a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Španělské úřady dnes uvedly, že při pokusu doplavat z Maroka do španělské severoafrické Seuty utonulo koncem minulého týdne 77 lidí. Celkem podle úřadů do Seuty dorazilo bez povolení zhruba 72 tisíc migrantů. Na 70 tisíc se jich už v dalších dnech vrátilo zpátky. O situaci včera mimořádně jednali ministři vnitra států Evropské unie. Ti přitom pochválili španělské úřady za rychlou reakci na situaci na Seutě. A našimi hosty jsou teď dva europoslanci, Ondřej Knotek z Hnutí ANO a frakce Patrioti pro Evropu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Ondřej Kolář z TOP 09 a frakce Evropské lidové strany. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pane Koláři, začnu u vás. Jak vnímáte ty výstupy ze včerejšího jednání ministrů vnitra Evropské unie? Není to dost výrazný obrat proti tomu, co z řady členských států zaznívalo v minulých dnech?
3: Tak já to vnímám tak, že Španělsko dostalo nůž na krk, pochopilo vážnost situace, zareagovalo pod tlakem těch okolností a za to, že zareagovalo tak, jak zareagovalo, se mu dostalo podpory. Takhle to vnímám.
1: Pane Knotku, váš předseda Hnutí ANO Andrej Babiš se v minulých dnech vyjadřoval ke Španělsku hodně kriticky. Neměl být český ministr vnitra na tom včerejším jednání třeba razantnější?
2: Tak pan Metnar jednoznačně patřil k tím razantnějším. On jednoznačně pojmenoval tu situaci, že Evropská unie není připravena na takto masivní takzvané blitzkriegové vpády na nějakém malém území, takže řekněme v rámci těch hlasů asi byl jeden z těch kritičtějších. Je pravda, že asi 22 států výrazně kritizovalo tu situaci. Možná i proto právě ten formát Rady ministrů z té celoevropského pohledu tak zvolil, řekněme, nějaký mírný přátelštější tón, ale všem musí být jasné, že ta pochvala je velmi formální, protože tady zkrátka úplně není moc za co Španělsko chválit a uvidíme, co se bude dít v budoucnu. Možná si jenom ministři nechali prostor pro tu ostřejší kritiku na to, co se může stát třeba v následujících týdnech.
1: Kdybyste vy měli zpětně zhodnotit to, jak Španělsko reagovalo, co byste pochválili, co byste naopak kritizovali, pane Knotku?
2: Tak pozvánka je politika pozvánky, to je politika Pedra Sancheze, která se už několik let projevuje. V dubnu dokonce dal výnos, kdy bude legalizovan status nelegálních migrantů, zhruba 500 000, včetně jejich rodin. Do toho tam bylo rozhodnutí soudu, které bylo možné si vyložit tak, že vlastně pokud nepřekonáte člověkem stanovenou bariéru při vstupu do Španělska z území mimo EU, tak vlastně je složité vás vyhostit, což znamená, tyhle dvě věci fungovaly jako velká pozvánka, to znamená, ta prevence tam nebyla, naopak to byla vlastně pozvánka a do toho fyzicky podcenila španělská vláda bezpečnost té Seuty, mohla se už systematicky mnohem dříve, už třeba měsíce zpátky, roky zpátky, obrátit na Frontex, na agenturu, která pomáhá vlastně s azylovým řízením. To znamená, oni podcenili jak prevenci, tak tu situaci na místě. Ta armáda tam dorazila vlastně v situaci, když už většina těch migrantů byla na cestě zpátky a nemusela tam zasahovat. Takže bylo to celkové podcenění takto neuralgického bodu, který je strategický nejenom pro Španělsko, ale pro celou Evropu.
1: Pane Koláři, souhlasíte s tímhle hodnocením, nebo jak hodnotíte to, jak Španělsko reagovalo, případně když tady zaznívala kritika vlastně některých kroků a některých věcí už před tím, než 10 000 lidí na Seutu přišli, tak co si myslíte o tom?
3: Zopakuju to, co jsem říkal. Španělsko reagovalo pod tlakem okolností. Já si myslím, že evropským státům nebo unijním státům došla trpělivost s vládou Pedra Sancheze, socialistickou vládou, která je opravdu velmi, bych řekl, přátelská k ilegálním migrantům a k nelegální migraci jako takové. A tady vlastně trošku, jako, jak jsem to říkal, došla trpělivost. No, takže Itálie, která se ostře ohradila jako první, bych řekl, trochu nastartovala reakce těch ostatních evropských států, přidali se první Finové a Švédové, pak potom nějakým způsobem reagovala i naše vláda, i když tam o té reakci se dá trochu polemizovat, protože premiér říkal něco úplně jiného než Macinka a já nevím.
1: Jako pardon, tím bychom se dostávali někam jinam, já bych opravdu v tomhletom rozhovoru a v téhle debatě vzhledem k času zůstal u pohledu do Španělska.
3: No, jak říkám, Španělsko bohužel dlouhodobě se chová velmi vstřícně k ilegální migraci. Já tady chci rozlišovat tu ilegální migraci a legální migraci. Těmi kroky, které Španělsko dlouhodobě podniká ve vztahu k ilegální migraci, tou vstřícností, tou vlastně otevřenou náručí všem, tím, že legalizuje lidi, kteří by měli být vraceni a jde proti těm společným evropským pravidlům, která se teď velmi zpřísnila.
1: A změní se to teď?
3: Vlastně říká, no samozřejmě se to změní. Ta nová pravidla, která byla schválena...
1: Ne, myslím ze španělské strany, jestli se změní ten přístup ze strany Pedra Sancheze.
3: Já doufám, že ano, protože tenhle ten stav je dlouhodobě neúnosný a myslím si, že Španělsko teď opravdu dostalo velmi jasnou lekci. Bylo mu velmi jasně a důrazně řečeno, že takovýhle přístup už dál nebude tolerován. To, co jsme slyšeli potom, ty vlastně diplomatické řeči a ta pochvala... Tady souhlasím s kolegou Knotkem, že to je vlastně způsob, jakým se Evropská unie nebo ostatní členské státy nechávají otevřené dveře pro případnou další kritiku a tvrdší postup vůči Španělsku.
1: Český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po včerejším jednání unijních ministrů řekl, že potřebujeme rychlá a funkční právní řešení, která členským státům umožní podobné situace zvládat účinněji. Pane Knotku, co si pod tím představit?
2: Ještě jenom v rychlosti, já se bojím, že se to nezmění, protože španělský ministr vnitra řekl doslova, že necítí jakoukoliv spoluvinu Španělska na této situaci, která vznikla. Takže za rok jsou ve Španělsku volby a doufejme, že tím se vyřeší problém Sancheze, ale to nechme na Španěli a na jejich občany. No, efektivně, že jo, co ty ministři vlastně chtějí, že jo? Oni chtějí boj s pašeráky a posílení ochrany a rychlejší vyhošťování. Tak rychlejší vyhošťování, to jsme teďka schvalovali v červnu, tam to snad do jednoho roku bude platit. Posílení ochrany, no to samozřejmě to určitě tam je třeba pozvat Frontex na takto neuralgické body a poskytnout Španělsku dostatek prostředků, aby tam mohli fyzicky být přítomni. A boj s pašeráky, o tom se strašně mluví a vůbec tam je v tom strašně moc peněz, ale musíme si tedy říct, že s takovými to lidmi, kteří jsou tedy nepřátelé Evropy, vysloveně v podstatě skoro s námi válčí, tak tyto struktury je třeba praštit přes prsty, nemám-li použít nějaký přísnější výraz. Takže tady je otázka, jestli teda Evropa najde sílu na to, aby tyto gengy, tyto organizované finanční skupiny prostě roztrhala.
1: Pane Koláři, mohou být tohle efektivní opatření?
3: Určitě ano. Určitě ano. V těch pravidlech, která teď byla schválena, jsou deportace, jsou tam detence, je tam screening těch žadatelů o azyl, je tam vůbec ten přístup k žádostem o azyl je přísnější, než byl dříve. A já si myslím, že tahle ta opatření postupně začnou i odrazovat ty jednotlivé lidi, kteří sem nějakým způsobem se snaží dostat. Pak je tam další věc, kdy vlastně Evropská unie přehodnotí nebo vůbec přenastaví ten svůj přístup ke třetím státům, spolupráci se zeměmi, je tam kategorizace států na bezpečné, nebezpečné země. Když se koukneme na Maroko a na tu situaci v Ceutě, tak Maroko je bezpečná země. Vlastně neexistuje důvod, proč by takovéto vlny migrantů měly přicházet ze státu, jako je Maroko, kde jim nehrozí nebezpečí bezprostřední, kde není válka, nejsou tam nějaké fatální katastrofy přírodní a tak podobně. Myslím si, že to je opravdu o tom naučit se s těmi zeměmi mluvit. V případě Maroka znovu, když se bavíme o té Ceutě, si myslím, že to je o tom, že evropská diplomacie musí si uvědomit, že je potřeba se vůči těm státům, ze kterých přichází migranti, chovat sebevědomně, neustupovat neustále a dávat jim najevo, že takovouhle politiku a takovýhle přístup nebude o Evropská unie ochotná tolerovat. Ve chvíli, kdy se bavíme o těch detenčních zařízeních, například ve třetích zemích, tak opět to je něco, co má fungovat jako odstrašení, jako demotivace těch lidí, protože ve chvíli, kdy oni budou mít vyhlídky takové, že se nedostanou do Evropské unie a na jejím území potom se bude řešit, co s nimi, ale zůstanou zavřeni v nějakém detenčním středisku, tak samozřejmě to je něco, co nikdo nechce. To není ten vytoužený stav, za kterým oni jdou. Že já si myslím opravdu, že směs nebo kombinace těch věcí, které jste schválili s tím novým přístupem, by měla zafungovat. Pak tak je tam další věc.
1: Opravdu. Rozumím, a mohli byste pokračovat dál, kdybychom neměli časové omezení, kdybychom nepotřebovali stihnout ještě jedno téma, ale samozřejmě určitě se k tomuto tématu, tedy k reakcím na to, co se dělo na Seutě, budeme vracet. Teď našimi hosty byli europoslanec Hnutí ANO Ondřej Knotek a europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář. Pánové, díky, naslyšenou.
3: Hezký den.
2: Díky za pozvání, hezký den.
1: Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádný pokyn v souvislosti s nedostatkem léku tamoxifen, který užívají pacientky s rakovinou prsu. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv je v tuzemských lékárnách pouze několik desítek zbývajících balení. Dodávky léku váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Podle rezortu zdravotnictví mohou lékárnici nově využít k přípravě léku i přípravky, které tamoxifen obsahují, ale nejsou v Česku registrované. A víc dodáme s ředitelem Ústavu pro kontrolu léčiv Tomášem Boráněm. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Můžete krátce přiblížit, o jaké léčivé přípravky jde a co znamená, že nejsou v Česku registrované?
4: Jedná se v podstatě o léčivé přípravky také s léčivou látkou tamoxifen. To, že nejsou registrované, znamená, že nejsou registrované v České republice podle českého zákona o léčivech, ale jsou registrované v jiných zemích Evropské unie. To znamená, ta jejich kvalita, bezpečnost a účinnost je garantována stejnými podmínkami pro registraci právě v těchto zemích.
1: A tato léčiva jsou běžně dostupná? Těch je dost?
4: Tato léčiva jsou primárně určena pro trhy těch okolních členských států a samozřejmě ta jejich dostupnost závisí na tom, kolik ty jednotlivé státy mohou uvolnit vlastně tak, aby neohrozili zase poptávku po těch svých lécích v jejich zemích.
1: Když mluvíme o tom, že tedy je možné využít tyto zahraniční léky k přípravě léku tamoxifen, to znamená, že se to bude ještě upravovat, nebo je to vyloženě to, co se bude dovážet, jednoznačně náhrada toho, co tady chybí?
4: V podstatě je to určeno jako náhrada toho, co tady chybí, to znamená, jak bylo zmíněno, právě toho opožděné dodávky toho nahrazujícího léku, ke které došlo v podstatě v červenci letošního roku. Jinak v podstatě ty dodávky po ten první půlrok letos byly stabilní. A smyslem právě tohoto opatření je, že pokud sem třeba dostaneme balení o 100 tabletách, tak jsme z toho schopni udělat dvě menší balení, tak abychom pokryli co nejvíce pacientek, byť na třeba kratší dobu. To nám ale pomůže právě pokrýt teďka tu zásadní dobu během srpna, než se stabilizují dodávky dalších léčivých přípravků.
1: Neměl tenhle mimořádný pokyn přijít dřív?
4: Tenhle pokyn jsme připravili právě proto, abychom zajistili teď tu mimořádnou situaci v srpnu, protože jedna věc je, ano, ty léky byly, ale druhá věc je, že jsme samozřejmě chtěli zajistit lék tak, aby ta pacientka nemusela nic doplácet v lékárně, což nám právě tento institut umožňuje.
1: Jak to aktuálně vypadá s tím původním lékem tamoxifenem, kdy by mohl být v Česku dostupný?
4: Ten úplně původní lék, který je registrovaný v České republice, má oficiálně nahlášené obnovení dodávek až v roce 2027. Nicméně probíhají vyjednávání s výrobcem, aby ty dodávky obnovil dříve. U toho nahrazujícího by mělo dojít k obnovení dodávek právě už buď v srpnu, nebo na začátku září. A v mezičase ještě vyjednáváme další plošnější dodávky, například jednoho tamoxifenu z Portugalska.
1: Jak to vypadá s dostupností tohoto léku nebo téhleté skupiny léků v Evropě? Je v tom Česko osamocené nebo ojedinělé, nebo je podobná situace i jinde?
4: Česko v tom určitě není osamocené. V podstatě ta situace ohledně tamoxifenu v rámci Evropské unie se táhne již několik let, kdy ta problematika se přesouvá z různých členských zemí. Například velký problém s výpadkem tamoxifenu mělo Německo v roce 2022. I aktuálně některé trhy, zejména Pobaltské republiky, mají také problém s tamoxifenem a některé státy, jako například Rakousko, už také přistoupili například k zákazu vývozu tamoxifenu, tak aby se jí hlídali pro svůj trh.
1: Co je tím původním důvodem? Proč chybí?
4: Tím původním důvodem je v podstatě problémy ve výrobě, kdy vlastně ten výrobce potřebuje upravit nějaké výrobní mechanismy tak, aby zase mohl začít dodávat. To znamená to, že v jiných zemích jsou přípravky s tamoxifenem, znamená, že jsou tam ale přípravky jiných výrobců, kteří samozřejmě používají jinou výrobní linku a proto
1: tedy jsou k dispozici. Rozumím tomu. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Borán, díky za rozhovor, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
5: Dobrý den, půl jedné.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. Je to o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí a 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit. V Římě pokračují rozhovory mezi Izraelem a Libanonem. Země by měly jednat o rozšiřování tzv. Pilotních zón, ze kterých se má stáhnout izraelská armáda. Vojsko Libanonu by na oplátku mělo zajistit odzbrojení hnutí Hizballáh. Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák opakovaně, obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil, zemřel na konci července, bylo mu 86 let. Přes 20 000 odběratelů v Praze 6 je teď bez pitné vody. Na svém webu o tom informují pražské vodovody a kanalizace. Havárie vodovodu v ulici Jose Martího omezuje dodávky v částech Dejvic, Liboce, Veleslavína a Bokovic. Dodavatel teď zajišťuje náhradní dodávky vody z cisteren. Obnovení je kvůli obtížnému přístupu plánované až na zítřejší 13. hodinu. Přidáme dopravní informace na plusu. Na D8 směrem z Drážďan na Prahu se v omezení u sjezdu na Mělník na 18. kilometru v omezení projíždí jenom jedním pruhem. Kolona z 23. kilometru je teď asi na 25 minut. Na D1 směrem z Vyškova na Brno stojí před sjezdem na Bratislavu na 198. kilometru nepojízdný kamion. Projíždí se jenom jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Svitavy z 203. kilometru je teď asi na 20 minut. Na Pražském okruhu vázne provoz v obou směrech před Ořechem. Kolony od dálnice D5 a od Lochkova jsou na 15 až 20 minut. V koloně pojedete i v celé Novopatské ulici v Praze před Gbelskou. Auta se zastavují už na okruhu u sjezdu na D11. I tam je to asi na 20 minut. A na magistrále směrem do Holešovic je nesouvislá kolona z Nuselského mostu až ke Štvanici na Hlávkův most. Přes celé centrum pojedete až 25 minut. Dobře dojďte. Dál je jasno až polojasno, zpočátku na severu Čech až oblačno, ojediněle přehánky anebo bouřky. Odpoledne a večer bude až oblačno a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, můžou být i silné. Teploty přes den 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Plus a začínají názory a argumenty.
7: O blížících se komunálních volbách, o výši podpory v nezaměstnanosti, o největším kapitálovém projektu v historii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech tentokrát ve středu, vám přeje Petr Hartmann.
6: Názory a argumenty.
7: Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Íránu tvrdý zásah, pokud brzy nedojde k otevření Hormuzského průlivu. Írán přitom opakovaně tvrdí, že si chce udržet plnou kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a mít i přehled o dopravě směřující odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Jak se dění kolem Hormuzského průlivu vyvíjí? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny Názorů a argumentů.
8: Dobrý den.
7: Jak se tedy dění kolem Hormuzského průlivu v posledních dnech vyvíjí?
8: Tak můžeme mluvit opravdu o situaci současné, to znamená, teď je poledne, středa a ta situace se poměrně rychle vyvíjí a mění. Takže samozřejmě může se během následujících hodin opět změnit. To, co ty si tam neříkal, je, že Donald Trump zároveň tvrdí, že právě Hormuzský průliv bude brzy otevřen. Což je silné prohlášení a Irán se k němu zatím příliš nehlásí. Ovšem, jak se ta situace právě vyvine, to je nyní ta otázka hlavně pro světové trhy, pro světovou ekonomiku. A tam musím říci, až překvapivě reaguje na to, co Donald Trump říká. Je to naprosto neobvyklé, aby opravdu výroky jednoho politika, byť samozřejmě nejmocnějšího politika na světě, dokázaly tak ekonomikou hýbat. V této chvíli třeba cena ropy je na $80, dostala se už během včerejška trošičku pod tuto hladinu, ale přitom nedávno byla ještě $100 a je to přesně o tom, jak Donald Trump dokáže prodávat to, že situace se buď zlepší nebo zhorší, to znamená pohrozí nějakými dalšími údery. Nyní hrozí silnými údery, ovšem podle dnešní zprávy CNN Spojené státy přece jen musí přihlížet i k tomu, že jim poměrně rychle mizí munice. S čím přišlo CNN, podle ní, a vychází z jakýchsi materiálů Pentagonu, zásoby raket pro klíčový protiraketový systém THAAD klesly o 80%, což samozřejmě není úplně příznivé a přitom, jak jsme viděli ze satelitních snímků, základny Spojených států v Perském zálivu rozhodně nezůstaly nedotčené, naopak utrpěly dost značné škody, což zase je velmi příznivá zpráva pro Čínu a případný konflikt. Donald Trump už nyní na Blízkém východě nějaký úspěch potřebuje. To znamená, on opravdu se musí snažit, aby ten Hormuzský průliv byl otevřen a aby se mohl vykázat nějakým úspěchem. Dnes mu do toho zase hodil poněkud vidle Benjamin Netanyahu, který oznámil, že Izrael nepřijme dohodu o Gaze, kterou právě Spojené státy Donald Trump a jeho Rada míru připravili. A to přesto, že byl ujištěn, že Izrael vlastně se bude stahovat z Gazy, až teprve bude odzbrojeno hnutí Hamas. Takže to je další vlastně neúspěch. Zároveň Jordánsko svolalo akutní schůzku arabských zemí kvůli tomu, že se bojí, že Izrael by mohl vyvolat náboženskou válku tím, že se pokusí obsadit mešitu Al-Aqsa na Chrámové hoře, což by samozřejmě pro muslimský svět byl velký červený hadr. Takže my můžeme doufat, že opravdu situace v Hormuzském průlivu se uklidní, protože to by bylo dobré i pro nás.
7: Tolik Petr Švarc.
8: Díky, naslyšenou.
7: V úterý v 16 hodin vypršela lhůta pro podání kandidátních listin do komunálních voleb. Po jejich překontrolování budou jednotlivé listiny zaregistrovány a konkrétní uskupení se budou moci ucházet o přízeň voličů. Především ve velkých městech půjde o test popularity vládních a opozičních stran a hnutí zhruba 2 roky před sněmovními volbami. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Letos se dá jen těžko čekat obdoba legendární oranžové tsunami z roku 2008, kdy v komunálních volbách vyhrála doslova na celé čáře opoziční sociální demokracie se získem většiny ve všech 13 krajích. Mimochodem asi kvůli zavedenému 30-korunovému poplatku za návštěvu u lékaře, ale jistě i proto, že tehdy se voliči vymezovali vůči Topolánkově kabinetu vládnoucímu už skoro 2,5 léta, zatímco současný Babišův nic tak nepopulárního jako zdravotnický poplatek nenařídil a u moci bude v říjnu teprve 3/4 roku. A jelikož se od takřečených juniorních vládních partnerů hnutí ANO v komunálních volbách mnoho nečeká, co si jako stvrzení výsledku loňských sněmovních je právě na Babišově subjektu, který to ovšem především ve velkých městech nebude mít jednoduché a zejména v Praze by větší úspěch překvapil, protože původní primátorský kandidát ANO Ondřej Prokop musel před pár týdny rezignovat a vůbec z politiky vycouvat po zjištění, že zatajil vlastnictví několika bytů. Pražská ODS ovšem také absolvovala předvolební karambol, protože byla donucena vyřadit lídra v Praze 1 Filipa Dvořáka, který je podezřelý, že v minulosti za svého působení na tamní radnici přišel k obrovským ziskům, které odklonil na konto svého otce a po jeho smrti je zdědil, a to ve výši asi 250 milionů korun. Nicméně primátorský kandidát občanských demokratů Tomáš Portlík snad žádné kostlivce ve skříni neschovává a Pražané ho sice příliš neznají, ale trochu o něm přece vědí. Zatímco o narychlo vygenerované metropolitní jedničce Babišova hnutí Janu Hušbauerovi neslyšel víceméně nikdo nic. Plédovat za něj bude v horké fázi kampaně hlavně Babišův první zástupce Karel Havlíček, ale to stačit nemusí a ANO může skončit znovu mimo magistrátní radu, o kterou a o primátorský post pak mají jistě šance usilovat starostové a jejich staronový lídr architekt Petr Hlaváček, stejně jako hnutí Praha a sobě vedené Adamem Scheinherem. Tradičně v metropoli úspěšní Piráti mají ovšem tentokrát na čele neznámou ekonomku Terezu Nieslerovou, pro níž by ale mohlo hrát, že jde o ženu. Na primátorku ale kandidující nikoliv jedinou, protože vládní motoristé nasazují provozovatelku luční boudy Kláru Sovovou, již si před časem média všímala kvůli její snaze, aby na krkonošský hřeben mohlo víc aut, což voliče ale asi v Praze spíš neosloví. Mimochodem, v Ostravě je motoristickým číslem 1 mladý poslanec s ostřejší rétorikou Matěj Gregor. Jeho šance se dají z Prahy ale odhadovat jen těžko. Když zůstaneme u hlavního města, pak stojí jistě za pozornost dohoda přísahy senátora Šlachty s Okamurovým SPD. Samostatně tyto subjekty Pražany nezajímají prakticky vůbec a v tandemu tomu bude těžko jinak, ale Šlachta na předvolební partnerství zřejmě sází, i když už se z pro něho neblahých následků mohl poučit. A Okamura si zase může říkat, že třeba druhdy populární elitní policista tentokrát trošku zabere a ztratit s ním SPD naopak nemůže. Úterý bylo sice posledním dnem pro podání kandidátek, a to i pro volby senátní, ale úřady je budou ještě zhruba 3 týdny zkoumat. Teprve pak budou definitivní a kampaň se rozjede na plné obrátky.
7: To byl Ondřej Konrád. Podle premiéra Andreje Babiše podpora v nezaměstnanosti nelogicky vzrostla a je výhodné nepracovat. V prvních měsících se zvedla od začátku letošního roku z 65% na 80% předchozího výdělku. Při další době bez práce naopak klesá víc než dřív. Úprava by měla rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu místa a umožnit firmám získat nové lidi. Komentář napsal publicista Petr Holub.
10: Včera stát vyplatil na podporách nezaměstnanosti skoro 2 miliardy korun, to je o polovinu víc než před rokem. Ze s jistotou čekat, že celoroční výdaje na podporu lidí bez práce překročí hranici 20 miliard a že to bude o 7 miliard víc než loni. Podíval se tomu sám premiér Andrej Babiš a dodal, že práci přece najde každý, kdo chce pracovat. Skutečně tak rychlý nárůst podpor pro nezaměstnané by člověk čekal v ekonomice schvácené krutou recesí a ne v zemi, jejíž hospodářství roste už druhým rokem tempem přes 2%. A kdyby mělo nezaměstnaných i dávek naopak ubývat. Přesto se Babiš svou poznámkou u ekonomických komentátorů se zlou potázal. Upozornili ho, že letošní navýšení podpor vyplývá z novely zákona o zaměstnanosti, které sice z dílny minulého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Ovšem podpořili ji také poslanci z hnutí ANO v čele se současným ministrem Alešem Juchelkou. Také obsah zmíněné novely má mezi analytiky pozitivní ohlas. Je pravda, že zvýšila výměru podpory v nezaměstnanosti za první dva měsíce, respektive za první tři měsíce pro zaměstnance nad 50 let, z 65% dosavadního čistého platu na 80%. 80% sazba platí i v dalších měsících, pokud se člověk zúčastní rekvalifikace. Zároveň se strop pro podporu zvýšil z dosavadních 26 tisíc na 38 tisíc měsíčně. Také nutno připustit, že se zmírnily podmínky pro příjemce této dávky. Dříve na plnou výměru dosáhl jenom ten, kdo byl z práce propuštěn, dnes má nárok každý, i když třeba podal sám výpověď. To však může mít na pracovním trhu pozitivní ohlas, tvrdí někteří experti. Dosud mohl člověk s vyšším výdělkem sotva přerušit výdělečnou činnost a v klidu se rozmýšlet, jestli se pro jeho kariéru nenajde lepší perspektiva. Pokud dnes dostane takřka 40 tisíc čistého, pak už prostor k úvaze existuje. To konec konců může pomoci i firmám, které při volnějším režimu na pracovním trhu snáze najdou kvalitní lidskou sílu. Otázka však zní, proč by na takové zlepšení podmínek pro lépe vydělávající měli svými daněmi přispívat pracovníci, kteří jsou odkázáni na minimální mzdu. Další otázka je možnost zneužívání nových pravidel. Zaměstnanec si po dohodě s podnikem může vybrat dvouměsíční dovolenou, užít si ji za peníze ostatních daňových poplatníků, pak se s čerstvými silami vrátit do výroby. To jsou tedy otázky, jejichž vážnost roste s tím, jak po novém roce vyrostl podíl nezaměstnaných na pracovní síle. Podle úřadu práce se už přiblížil 5% a i když to je podle metodiky Eurostatu o něco méně, přesto lze sotva opakovat, že v Česku nezaměstnanost neexistuje a že se o ní nemusíme starat. Podporovat její nárůst administrativním opatřením, to už silně připomíná poměry města Kocůrkova. Babišovi lze vyčítat leccos, hlavně jeho předvolební sliby o rychlejším zvyšování důchodů a snižování daní, které pak ještě doprovází tirádami, jak sníží rozpočtový deficit. Pokud si například u dávek nezaměstnanosti uvědomil, že neustále rozšiřování státu, včetně sociálního státu, rozpočtový schodek zvyšuje a že třeba tento trend obrátit, pak ho lze opatrně pochválit.
7: Hovořil Petr Holub.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ministr zahraničí Petr Macinka nedávno oznámil odvolání generální ředitelky českých center Jitky Pánek-Jurkové. Komentář k tomuto kroku napsal analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
11: Česká kultura má ve světě zvuk, je o ní zájem a otevírá dveře. Česká centra, která se v zahraničí věnují propagaci českého umění, vědy nebo vzdělávání, by tak měla tvořit jeden z pilířů tuzemské diplomacie. Realita tomu ale úplně neodpovídá. Jejich příběh spíš vypovídá o politické neschopnosti uskutečňovat koncepční změny. Předně jde jako vždy o peníze a ty česká centra dlouhodobě nemají. Příspěvek od ministerstva zahraničí se letos propadl o 30 milionů na 150 milionů korun. Ředitelé poboček tak mají k dispozici skromnou částku, kterou z velké části spolkne zaplacení jen nejnutnějšího provozu. Peníze na reálný program si tak musí často schánět jinde. Z grantů, dotací a darů podle své šikovnosti nebo výnosů z výuky češtiny. Česko se samozřejmě nemůže rovnat s Německem, které na své známé Goetheho institutu dává ročně 100 miliony eur, ale i srovnatelné země jako Maďarsko nebo Portugalsko posílají na svá kulturní centra částku dvoj- až trojnásobnou. Podfinancování zkrátka vedení svazuje ruce. A co víc, generální ředitelé se za tři dekády existence českých center ve vedení střídali jako na orloji. Výjimkou co do délky trvání je snad jen předchůdce Jitky Pánek-Jurkové, někdejší šéf Národního divadla Ondřej Černý, který ve funkci vydržel bezmála 6 let. Není se tedy co divit, že koncepční řízení nebývala silnou stránkou center. S Pánek-Jurkovou, kterou koncem roku 2023 jmenoval tehdejší šéf diplomacie Jan Lipavský, koncepce přišla. Byla to sázka na energickou manažerku a expertku v oboru. Dostala za úkol organizaci vnitřně restrukturalizovat a českou kulturní diplomacii otevřít a modernizovat. Do obojího se pustila, a to v obtížné době, kdy byl průšvih s předraženým pavilonem na světové výstavě Expo 2025 v Osace už na světě a musela řešit jeho následky. Se vzděláním a zkušenostmi ze zahraničí se rozhodla česká centra rozpohybovat. Propíchla bubliny mezi státními agenturami a pozvala do kulturní diplomacie biznis. Příkladem budiž projekt Dobré ráno Česko, ve kterém se stát ve spolupráci s privátní sférou a sociologií rozhodl podívat do duše českého národa a najít nový příběh, kterým by se země mohla marketingově prezentovat navenek a současně by se s ním společnost vnitřně stotožnila. V Česku není mnoho lidí, kteří by dovedli, tak jako ona, propojit to nejlepší ze současného českého umění, diplomacie a biznisu. Pánek Jurková nicméně rozhodnutím Petra Macinky skončila. Důvody, jaké uvedl, tedy nedostatek koncepce a úspor, působí ve světle řečeného přinejmenším zástupně. Co bude dál, není jasné. Pánek Jurkovou ve funkci nahrazuje dosavadní velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Novou koncepci ale Petr Macinka nepředstavil. Jukl s ní má teprve přijít. A tak začínáme zase od znova. Jako zadání také dostal hledat úspory. Sám Macinka ale jedním dechem odmítl rušit pobočky. To dost dobře nejde dohromady. Projektu Dobré ráno Česko se zatím z nového vedení rezortu nikdo nehlásí. Jak se v Černínském paláci proslýchá, výsledky jsou sice užitečné, ale vadou na jejich kráse je, že je pod nimi podepsaná předchozí garnitura. Budiž, ministr zahraničí si může ve vrcholných funkcích vyměnit, koho chce. Nemělo by se tak ale dít na úkor organizace a koncepčního řízení. Z úst ministra navíc padají také návrhy, které vyznívají přímo směšně, jako nápad přenechat českou kulturní diplomacii z části krajanským spolkům formou jakési franšízy. Při vší úctě ke krajanským sdružením, společné pečení vánočního cukroví a zpěv kolet nejsou zrovna vhodným nástrojem koncepčně řízené kulturní diplomacie 21. století. Personální výměna v čele českých center tak působí jako nepromyšlený výstřel. Od pasu.
7: To byl Viktor Daněk. Ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Ceutě, kam minulý týden za jediný den vstoupili z Maroka desítky tisíc lidí. Zmírnili tím kritiku, která se okamžitě po tomto incidentu snesla na Španělsko z úst celé řady evropských politiků. Slovo má komentátor Info.cz Karel Barták.
12: Všichni jsme viděli tu hrůzu, jak se 60 tisíc snědých a černých mužů nahrnulo minulý týden z Maroka do miniaturní španělské enklávy Ceuta na africkém kontinentu. Okamžitě vyvstaly zlé vzpomínky na balkánskou cestu, která se tu děla před 10 lety, nebo na stovky utonulých u italských nebo řeckých ostrovů. Na španělskou vládu se snesla ostrá kritika jejich evropských souputnic. Itálie naléhavě žádala, aby bylo Španělsko vyloučeno ze schengenského systému. Další se k ní rychle připojili, včetně té české. Rozumějme, nešlo o žádné projevy solidarity se zaskočeným Španělskem, ale naopak ostrou kritiku vlády členské země, která zdánlivě po dobu 72 hodin dopustila migrační anarchii a ohrozila tak prý celou Evropskou unii. Realita je však docela jiná. Premiér Sanchez povolal armádu a mladým africkým mužům záhy došlo, že z téhle anabáze se nedá nic vytěžit. Unavení a hladoví se jich naprostá většina vrátila do Maroka. Bohužel na pozadí tragické bilance 5 desítek utonulých. Evropská migrační politika touto epizodou ohrožena nebyla. Na Ceutu ležící v Africe se nevztahují schengenská pravidla. Do Evropy se nedostal ani jeden ilegální migrant. Pokud si někdo zaslouží černého Petra, pak jsou to marocké úřady, odpovědné za ochranu vnějších hranic své země, které nehnuli prstem, aby invazi zastavili. Logicky se spekuluje o tom, že se Rabat takto pomstil Sánchezovi za jeho červencovou usmířovací cestu do Alžírska, veliké sousední země, se kterou si Maroko opravdu nerozumí. Celé to vyvolalo uprostřed horkého léta zbytečný humbuk. Zasedali velvyslanci 27. Dokonce i ministři vnitra vedli jakousi videoporadu. Pravicové frakce v Evropském parlamentu volaly do boje. Právě jim je solí v očích migrační politika socialistické vlády Pedra Sancheze, která odmítá tvrdé postupy a hledá lidskoprávně ohleduplná řešení. Sanchez proslul tím, že zatímco zbytek Evropy přitvrzoval, jeho vláda vydávala po stovkách nová povolení k pobytu. Přitom se dobře ví, že se netýkají obvykle Afričanů, ale latinskoamerických migrantů propojených se Španělskem tisícerými historickými vazbami. Italská premiérka Giorgia Meloniová oznámila obnovení kontrol na leteckých a námořních hranicích se Španělskem, což se jeví stále jasněji jako plané politické gesto. Nemluvě pak o chování české vlády, která ho prostě nevysvětlila. Podobně jako 21 dalších vlád. Dopis odsuzující španělské počínání nepodepsali pouze Francie, Portugalsko, Irsko a Lucembursko. Zachovali se správně. Evropa na tomto rozkolu však určitě nevydělala.
7: Hovořil Karel Barták. Závěr středečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku publicistky Terezy Zavadilové. Zaměřila se v něm na největší kapitálový projekt v historii.
13: Okurková sezóna se proti očekávání letos opravdu nekoná na kapitálových trzích. Akcie největších gigantů, jako jsou matky Facebooku a Google, zažívají různé turbulentní propady. Důvodem je nyní nikoli politika ani mezinárodní napětí, ale pololetní výsledky firem. Závod o AI dostává trochu hysterické rysy, které se zhmotňují v účetních závěrkách dosud vele úspěšných firem. Technologičtí giganti, kterým se nyní říká hyperscaleři nebo Big Tech, sypou 100 miliardy dolarů v kapitálových výdajích na AI infrastrukturu, jako jsou čipy, výpočetní klastry či chlazení. Celkově v účetních knihách Mety, Alphabet, Amazonu a Microsoftu 2,4 bilionu dolarů v položce dlouhodobé investiční závazky. Giganti, kteří donedávna jen počítali peníze, dokonce musí vydávat dluhopisy. Volné peněžní toky, ze kterých firmy dříve financovaly odkupy vlastních akcí a dividendy, mizí v serverovnách. Hardwareové vybavení pro AI jako grafické čipy stárne extrémně rychle. Vysoké odpisy bezprostředně zatěžují účetní výkazy a stlačují provozní marže. Není tedy divu, že investoři začali být nervózní z výhledu zhoršujícího se hospodaření firem a přestávají věřit, že se investice do AI budou v dohledné době vracet. Hrozí, že vzniká nebezpečná nadkapacita, která nemusí skončit jen úspěchem. A proč se to děje? Šéfové Big Techu jako Mark Zuckerberg či Satya Nadella mají za to, že menší riziko je investice do AI přepalovat, než stát stranou. Věří, že z výpočetního výkonu se stane nový tržní monopol, neboli kdo vybuduje nejvýkonnější datová centra s vlastními čipy, ten bude v budoucnu inkasovat poplatky od celého světového biznesu. Navíc účetnictví se zhoršuje jen hypoteticky, Big Techy jsou zatím stále velmi ziskové. Proč tedy nyní vzniká mezera? Zatím je to laicky řečeno tak, že zvláště velké jazykové modely jsou pro své provozovatele příliš drahé na provoz a lidé a firmy platí zatím relativně málo. S mírnou nadsázkou se dá říct, že přístup do AI chatu se nebere jako vstup do biznisového vztahu, ale jako přístup k obecné infrastruktuře, jako je mobilní signál či internet. Big Techy navíc, aby agresivně získávali tržní podíl, dávají přístup k modelům zadarmo nebo levně. Na jedné straně jsou tedy obří investice, na druhé malé výnosy. A každý dotaz do chatu přitom pro poskytovatele znamená náklady na výpočetní výkon a jeho energii. Potenciální nejlukrativnější zákazníci, podniky, zatím s nasazením AI nejsou moc rychlé. Existují různé bezpečnostní a technické bariéry. Jaké jsou tedy scénáře? Nejoptimističtější, tedy z pohledu technologických firem, je ten, že firemní zákazníci se přestanou bát a budou nasazovat AI řešení ve velkém. Tím se gigantům zaplní cloudové kapacity a zvýší tržby z prodeje softwaru i marže. Pokud ale podniky budou dlouho váhat, gigantům zůstane nevyužitá výpočetní kapacita, kterou budou muset za cenu dalších ztrát odepisovat. Co se týče individuálních uživatelů AI nástrojů, obecně se čeká, že do budoucna ceny za užívání jazykových modelů porostou. Třeba tak, že mimo předplatného budou platformy účtovat peníze za další úkoly a dotazy. Každopádně ekonomika budoucí AI éry je zatím nejistá. Giganti si chtějí utrhnout co největší podíl na budoucnosti. Kdo ovládne AI, změní globální pravidla hry. Ještě nikdy v historii lidstva se v soukromém sektoru neodehrál takový hazard, zatímco minulé megaprojekty jako jaderný či vesmírný výzkum financoval stát a nákladné infrastruktury typu železnic budovaly stovky firem po celá desetiletí, dnešní svět přetváří za obrovské peníze pár soukromých firem.
7: Tolik komentář Terezy Zavadilové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
6: 90kové léto.
14: 31. prosince 92 se skoro všichni obávali, jaké to je probudit se v novém státě.
15: Poslední strana každého kalendáře končí Silvestrem, zpravidla veselým dnem a nocí, na jejímž konci je počátek nového roku. Pro naši veřejnost je ale letošní poslední den v roce vstupem do nové řeky. Nevíme o ní mnoho a ještě více toho pouze tušíme.
6: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
5: Dobré odpoledne, 13 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. Lékárny budou moct kvůli nedostatku léku na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. A 19 mrtvých a 44 zraněných se vyžádali noční ruské útoky na Kyjev a Kyjevskou oblast. Tady jsou zprávy Plusu. Zdraví vás Ondřej Látal. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka z motoristů kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
16: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
5: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárníci vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léku s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
17: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
5: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léku stabilizují. Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí a 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit.
18: Rusko k útoku použilo podle záběru ze sociálních sítí i rakety s kazetovou municí, které zasáhly velká logistická centra společností Epicentrum, Nová pošta, Fozy Food, Rozetka a další. Šéf státní správy brovarského okresu Vitalij Bihun na sociálních sítích informoval o 8 mrtvých na železniční zastávce Kvitneva. Šlo o zaměstnance logistických center zasažených ruskými raketami, kteří po večerní směně čekali na příměstský vlak. Ukrajinský premiér Serhij Korecký to označil za čistý terorismus. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu se v omezení u sjezdu na Mělník na 18. kilometru v omezení projíždí jenom jedním pruhem. Kolona z 23. kilometru je teď asi na 25 minut. A v Praze se stále řeší nehoda v Dobřížské ulici směrem na Barandovský most. Za výjezdem z tunelu Mrázovka se srazila 3 osobní auta. Je to v levém pruhu, regulují proto vjezd do tunelu Blanka směrem z Troji. Kolona z ulice v Holešovičkách na 10 až 15 minut. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno až zataženo, a to v Čechách. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Ty můžou být podle meteorologů i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku pak bude jasno až polojasno, zpočátku na západě až oblačno, ojedinělé možnost přehánky nebo i bouřky. Během dne pak čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Český rozhlas Plus.
19: Příjemný den, v pravidelném čase jste si naladili rozhovor o dění kolem nás. O svůj pohled se s námi podělí Lenka Výchová, ukrajinistka. Já vás vítám, dobrý den.
20: Děkuji, dobrý den.
19: Pozornost zaměříme na další změny v ukrajinské vládě i armádě a zatím marnou snahu Kyjeva získat od Washingtonu alespoň licenci na výrobu střel pro obranný systém Patriot. Zita Senková přeje nerušený poslech.
21: Jak to vidí?
19: Prezident Volodymyr Zelenský odjížděl koncem července z Bílého domu s příslibem licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Zdá se ale, že Donald Trump s tím stále otálí. Jak ostatně řekl i britskému deníku Financial Times, tak proč je po té zelené, kterou tomu Donald Trump dal, stále ještě na tom pomyslném semaforu, no tak žlutá, oranžová, paní Výchová.
20: Tak já samozřejmě nejsem trampolog, tady je strašně složitý něco předvídat u takhle nepředvídatelného člověka, ale ono už bylo zajímavé vlastně to jeho vyjádření v Ankaře, kde řekl, že tu licenci Ukrajině Spojené státy poskytnou, ale že výrobci ještě ani o tom neví. Jo? To znamená, že je otázkou, s kým konzultoval předání této licence a zároveň ale je třeba říct, že my nevíme, komu tento vzkaz, ten dnešní, ten nejaktuálnější směřuje. Zda je to opravdu Ukrajina, anebo spíše, zda Donald Trump takovýmto způsobem ještě pořád nekomunikuje s Vladimírem Putinem. To znamená, že mu dává pořád ještě na výběr, že ta licence může být Ukrajině poskytnuta, nemusí být poskytnuta a tak dále. Já bych se spíš klonila k tomu, k této variantě.
19: Že je to pořád, signály,
20: ano, že je to pořád vlastně takovýto obchodní jednání.
19: Donald Trump zmíněnému britskému deníku řekl, že se soustředí na to, aby rusko-ukrajinský konflikt skončil a cituje jeho slova, nechceme střely, chceme mír. Tak i to lze číst jako nějaký signál třeba směrem tomu Kremlu.
20: Já bych přesně takhle to nějak četla.
19: A posouvá se někam vůbec diplomacie, diplomatická jednání, třeba na těch nižších úrovních zmocněnci amerického prezidenta Witkoff a Kushner by měli navštívit Ukrajinu?
20: Měli by navštívit Ukrajinu, ale to, že navštíví Ukrajinu už téměř stoprocentně tady zaznělo před několika měsíci a přesto se neodvážili a nebo nechtěli odjet do Kyjeva. Volodymyr Zelenský včera vlastně ve svém takovém tom každodenním videu prohlásil, že ta jednání se Spojenými státy trvají a probíhají denodenně od rána do večera na různých úrovních. Co se týče diplomacie, ta pracuje taky denodenně. To neznamená, že když se něco nevede, že diplomaté přestávají pracovat, ale prozatím vidíme, že, nebo já předpokládám, že se tato jednání moc nikam neposunou, že Moskva pořád ještě není připravená na opravdová jednání a opravdové příměří, natož mír. Moskva ještě sází na to, že se jí v příštích měsících něco povede. A na bojišti teda myslím.
0: Co by mohlo přinést nějaký, možná zlom je velmi silné slovo, aby se to zase dál nějak ta jednání posunula, protože sice probíhají, jak říkáte, paní Výchová, ale také probíhají non-stop boje. Rusko opět útočilo na Ukrajinu, Kyjevská oblast hlásí 15 mrtvých.
20: No, únava. Únava ruská, jak na bojišti, tak ekonomická únava. To jediné může pomoct, ale to opakujeme už od začátku, že prostě Ukrajina potřebuje zbraně, aby Ruská federace pochopila, že tuto válku vyhrát už nemůže.
0: Jenom připomenu, že ty systémy Patriot jsou klíčové pro schopnost Ukrajiny, aby mohla zachycovat balistické rakety, kterými ruská armáda útočí nejenom na Kyjev, ale i další ukrajinská města. Tak co v té vojenské oblasti Ukrajina kromě těchto střel potřebuje?
20: No, já bych řekla, že vzhledem k tomu, že těch střel je málo a že Spojené státy nedokážou vyrábět víc než nějakých 850 kusů

0: a jeho satelitní síť Starlink?
1: Kyjev má satelitní síť Starlink nad svým územím, na svém území. Patrně se jedná o ruské území. Samozřejmě, že tam je, aspoň z ukrajinských médií jsem to pochopila tak, že je velké nebezpečí, že Rusko si něco podobného, jako je právě ta síť Starlinku, chystá samo. A bylo by velmi vhodné vlastně uspíšit ten proces, aby Rusko neovládalo vesmír, když to takhle řeknu, a nemělo tu síť svých satelitů a pak neohrožovalo nejenom území Ukrajiny.
0: Jinak příští týden, 15. srpna, pokud se nepletu, to bude rok, co se na Aljašce sešli americký prezident a prezident Ruské federace, tak když si třeba na to vzpomenete, paní Výchová, jaká byla tehdy očekávání, realitou dnešních dní známe?
1: No, to je jako nahromnice o den více. Jo? To je prostě 12 let, se opakuje neustále to samé. Neustále přemýšlíme o tom, jak, co nabídnout Rusku, jen aby přestalo válčit. Jo? A Anchorage bylo něco v tomto smyslu, něco podobného. Tam Rusko evidentně sdělilo, co chce, tomu nikdo nedá. Prezident Trump nemohl, možná, že si v té době ještě prezident Trump myslel, že přinutí Ukrajinu k určitým věcem, to se mu nepovedlo, ale to se opakuje, jak říkám, jako už 12 let. Jo. Po Ukrajině se chce něco, co Ukrajina udělat nemůže, protože to by toto mohla vzdát hned na začátku. Zároveň se po Ukrajině chce něco, co my nesmíme udělat kvůli našemu vlastnímu bezpečí.
0: A
1: zároveň totální kapitulace před silnějším a před agresorem, nebo Rusko není silnější, nebo nebylo silnější, než je NATO. Dneska možná už se dá říct, že je v jistém smyslu silnější, protože je odhodlané bojovat, a NATO už 12 let dělá všechno pro to, aby nebojovalo. To jenom provokuje Rusko k tomu, aby na to zaútočilo.
0: Pohled ukrajinistky Lenky Výchové.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Generál Valerij Zalužný, bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii, označil Severoatlantickou alianci za zastaralou. Ukrajina se podle něj nikdy k alianci nepřipojí, protože NATO lpí na postupech z druhé světové války, není připraveno na konflikty 21. století, což je podle Zalužného v kontrastu s ukrajinskou armádou, která je po 4,5 letech ruské invaze a těch bojů modernější než samotná aliance. Zalužný to řekl před setkáním ukrajinských velvyslanců v Kyjevě. Tak bude mít podle vás, paní Výchová, Kyjev ambici vstoupit do NATO?
1: Já myslím, že to jeho prohlášení se trošku špatně vysvětluje a chápe. On neřekl, že NATO je zastaralé.
0: Takhle to ocitovala agentura.
1: No. On mluvil o tom, že ta platforma je vlastně připravená na války typu, které jsme znali možná před 50, 30 lety a tak dále, a ne k té dnešní. A vlastně on mluvil o tom, že to plnění podmínek a dosahování těch NATO standardů pro Ukrajinu vlastně dneska už je, jak bych to řekla, zbytečné, protože ta válka se změnila. Technologicky je NATO na tom samozřejmě velmi, velmi dobře, ale jde o to, víte, jde o to, kvůli čemu my jsme přistupovali do NATO. Nejenom kvůli tomu, abychom byli v klubu gentlemanů, že ano, to jo, ale abychom byli chráněni. To znamená, my jsme žili v takovém mýtu, že Rusko je neporazitelné a NATO je nenapadnutelné. Kdo je součástí NATO, ten má jistotu, že nebude napaden, protože v NATO jsou přeci jenom jako ty nejsilnější vojenští hráči. Ale to všechno se sesype v momentu, u Ruské federace jsme už pochopili, že porazitelná je nebo může být, a u NATO se to sesype v momentu, kdy na to nebude reagovat nebo vlastně bude projevovat svoji slabost tím, že žádnou

0: provokací, z útoku a tak dále, vlastně, že se té válce jako takové vyhýbá. To znamená, vyhýbat se válce není pro Ukrajinu ta správná cesta, protože Ukrajina už do té války vstoupila, ona se začala bránit. Takže to, když on říká, že nikdy nevstoupíme do NATO, já to beru tak, že to NATO se také musí změnit, protože v jiném případě vlastně nám negarantuje naprosto nic. My můžeme vstoupit do NATO, mluvím jako Ukrajina, a co z toho, když ta pomoc bude stejná, jako je dnes. A Valerij Zalužný říká, že my se musíme soustředit i na jiné platformy obranné. Především jsou to platformy, které vznikají a budou vznikat v Evropě. Jednou z takových těch platform už vlastně vytváří Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, ty severní země. Bohužel tam zatím ještě není vlastně ta záruka v té kolektivní bezpečnosti, ale už určitá platforma vzniká. Stejně tak začíná se přemýšlet o té platformě na evropském kontinentu, prostě takže on to neřekl, že my nechceme být součástí NATO, nebo že NATO nás nikdy nepřijme, ale že už je v jistém smyslu NATO zastaralé jako platforma, ale rozhodně ne technologicky, protože on připomíná, že technologie NATO jsou velmi potřebné.
1: Nicméně přesto tedy ta aliance z jeho pohledu a i z vašeho evidentně není teda úplně připravená na to 21. století, na to, jak se proměnilo i válčení technologie.
0: Tak podívejme se na to, jak jako občané zemí na to reagují na válku. Většina nebo velké množství těchto lidí a ti táhnou i politiky, mluví o tom, že chceme mír. To je sice hezké, že chceme mír, ale co tím říkáme, že nebudeme válčit, pakliže ten agresor přijde k nám. Takže jak jsem už říkala, tohle to jenom provokuje Rusko k tomu, že může opravdu zaútočit na některou ze zemí NATO a pak se uvidí, zda to NATO se začne sypat nebo ne. Předpoklad je, že se začne sypat, to neznamená, že všechny země se začnou sypat, ale budou vznikat jiné platformy. Protože pakliže Slovensko bude neustále mluvit o tom, že chce mír a že nebude posílat své kluky tu na Ukrajinu, tu do Litvy a tak dále, tak na to Slovensko taky nikdo nepošle své kluky umírat.
1: Mimochodem měla by vzniknout takzvaná Karpatská iniciativa, což ale není nějaká vojenská platforma. Měla by Ukrajina spustit na podzim, mělo by vytvořit 8 zemí, včetně Česka i Slovenska, které jste zmínila. A Volodymyr Zelenský to interpretoval slovy, že jsou země, které nechtějí Ukrajinu podpořit zbraněmi vojensky, ale měly by zájem spolupracovat v oblasti humanitární, ekonomické. Tak co tomu říkáte? Co si o toho slibovat?
0: Já zatím o Karpatské iniciativě nic nevím.
1: Známe jsou jenom stejně nějaký
0: samozřejmě,
1: rámec.
0: Ale myslím si, že vůbec to takhle ani nazývat nemusíme. Prostě Ukrajina potřebuje pracovat se svými sousedy a jak se ukázalo během těch 12 let, tak žádný z těchto sousedů Ukrajiny není jednoduchý. Spousta z těch zemí vlastně spíše parazituje na válce na Ukrajině, než aby jí pomáhala, ale to neznamená, že ukrajinská diplomacie má přestat s těmito zeměmi komunikovat, pracovat a tak dále, protože přeskočit jen tak Polsko, Slovensko, Rumunsko a tyto země prostě nejde a musí se vytvářet spojenectví na jakékoliv úrovni. Takže já předpokládám, že to bude tohleto a jak už to nazvou, nebo to už je asi úplně jedno.
1: Říká ukrajinistka Lenka Výchová.
2: Jak to vidí?
1: Valerij Zalužný, který ukrajinským ozbrojeným silám velel v prvních 2 letech ruské invaze, je doma na Ukrajině stále velmi populární. Jak jsem říkala, to současný velvyslanec ve Velké Británii. Podle červnového průzkumu veřejného mínění mu důvěřuje 73% Ukrajinců. Spekulovalo se svého času, že by mohl kandidovat na post ukrajinského prezidenta. Jak je na tom s oblibou Volodymyr Zelenský?
0: Jeho obliba je pořád na dost vysoké úrovni. Samozřejmě, že v různých situacích jako klesá a stoupá podle toho, jaké má Volodymyr Zelenský úspěchy. Nicméně to nic neříká o tom, jaká bude jeho podpora v případě prezidentských voleb, protože to už bude kandidát na prezidenta a ne prezident, to znamená symbol státu, jo, a vrchní velitel. To už bude něco úplně jiného. Průzkumy jsou ty, o kterých mluví spousta sociologů, které jsou většinou neveřejné, mluví o tom, že v prvním kole případných voleb by Volodymyr Zelenský měl přes 30% hlasů, což jsme na úrovni vlastně těch voleb z roku 2019 a asi by měl v tom případě největší počet hlasů, ale v druhém kole to by to prohrál téměř s každým. Takže,
1: ano,
0: takže Valerij Zalužný má velkou šanci a asi před týdnem proběhla ukrajinskými médii informace, že Valerij Zalužný během své návštěvy v Kyjevě pracovní se sešel s Volodymyrem Zelenským a Volodymyr Zelenský se ho měl zeptat přímo, zda chce kandidovat v příštích volbách, a Valerij Zalužný potvrdil, že ano, že nemůže zklamat vlastně důvěru lidí a že do těch voleb by šel.
1: Nakolik Volodymyra Zelenského, paní Výchová, posilují změny, ke kterým přikročil, personální změny ve vládě, v armádě, například novým hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Mihajlo Drapatý, dosavadní velitel společných sil ukrajinské armády, zhruba generaci mladší než jeho předchůdce syrský. Tak proč dochází k těmto změnám?
0: Volodymyra Zelenského tyto změny spíše oslabují v této chvíli, než posilují, protože on opět využil toho svého triku, když už je situace nesnesitelná pro lidi, tak mění vládu. Tady se zdá, že on potřeboval vyměnit pouze ministra obrany, ať už je to z jakýchkoliv důvodů, uvádí se několik důvodů, proč se potřeboval zbavit ministra obrany, ale aby se nezbavil toho ministra obrany jako jednoho, protože je zřejmé, že pan Fedorov je mladý, úspěšný, má oblibu docela v ukrajinské společnosti.
1: Tak lidé za něj protestovali.
0: Ano, ale to není úplně za Fedorova. Tak se rozhodl, že vlastně udělá zase to takové kolečko, ten kulový blesk, kdy vymění celou vládu. Za A na to nemá pravomoce. K tomu nemá pravomoce. On nemění vládu podle ústavy Ukrajiny. Vláda má důvěru od parlamentu a ne prezidenta. Prezident může jméno, nebo takhle může navrhnout pouze dva ministry v této vládě, jo? Ministra obrany a ministra zahraničních věcí. On překračuje ústavu a své kompetence a to lidi vyhnalo do ulic. Proto vlastně protestovali, proto si vzali jako symbol Michaila Fedorova, který to ovšem ale jako lídr neustál a vlastně ty protesty nestal v čele těch protestů, takže pravděpodobně se ty protesty vlastně pomalu začnou stahovat, ale základní je, víte, on problém nebyl v Michailu Fedorovovi, nebo byl ne tak úplně, jak bych to řekla. Byl problém mezi ministrem obrany Fedorovem a velitelem ozbrojených sil Oleksandrem Syrským. Problémem byl Syrský. Zelenský si vybral jako problematického Fedorova, odvolal Fedorova a vlastně následně byl stejně nucen odvolat Syrského, a to je ta pozitivní zpráva. Ale další to kolečko, další to domino, další to přesazování ministrů z jednoho ministerstva na druhé, prostě už zase Volodymyru Zelenskému ubližuje, protože v tom lidi nevidí logiku. a chápou to pouze jenom jako takovou jako náhradu, jo, to vypouštění páry, prostě něco, co Ukrajinu neposílí.
1: Mimochodem, již teda bývalý ministr obrany Fedorov, ten také už bývalého velitele ukrajinské armády syrské obvinil z toho, že blokoval vojenské reformy, tak bude ta nová vláda lepší, akčnější, jaké má ty mantinely? Možná jenom připomenu, že premiérem je Serhii Korecký, dosud byl šéfem energetické společnosti Naftohaz, vystřídal Julii Sviridenkovou, která podala demisi, ta před rokem nahradila v čele kabinetu Denise Šmihala. A mimochodem o Sviridenkové se pořád asi, nevím, když tak mě korigujte, spekuluje jako nové ukrajinské velvyslankyni ve Spojených státech. Tu stávající zase Volodymyr Zelenský odvolal.
0: Paní Sviridenková tuto roli odmítla. Tady je důležité říct, když se ptáte na to, zda ta vláda bude úspěšnější nebo ne, nepředpokládám, že bude úspěšnější než ta minulá. Za a proto, že se tam vystřídali vlastně ty samý ministři jenom na jiných ministerstvech. A za b proto, že je to vláda Volodymyra Zelenského. To znamená, i vláda Julie Sviridenkové měla velmi omezenou suverenitu, protože vlastně to nejsou političtí hráči, to jsou lidé loajální prezidentovi, které si tam prezident dosadí. Takže předpokládat, že bude úspěšnější, možná, že bude, ale bude to spíše náhoda, než co je důležitého, ale co se stalo teď a nestalo se to za posledních 7 let, je, že jak Michailo Fedorov, to znamená minister obrany bývalý, tak Julie Sviridenková, bývalá premiérka, řekli poprvé Volodymyru Zelenskému ne. To se ještě nestalo.
1: Co se týče další případné kariéry politické.
0: Ano, on je jmenoval, on je odvolal, nabídl jim další posty a oni je odmítli. Což je z mého hlediska velký posun vlastně i k té subjektivitě těch politiků, že nechtějí být vlastně jenom takovými pěšáky.
1: Jak si, paní Výchová, vysvětlujete ten nejnovější krok v personálních změnách a to jmenování Zelenského hlavního vyjednavače při americko-rusko-ukrajinských rozhovorech o ukončení války Rustema Umerova, což je nebo byl už šéf ukrajinské vnější rozvědky?
0: Ne, on bude. Ne vnější rozvědky, on bude, on se stává teďko šéfem. To je další záležitost, která velmi provokuje Ukrajince, protože pan Umerov je vystudovaný ekonom. Je to manažer, který si dobře vedl v obchodních záležitostech. Ale už jsou vlastně o tom na Ukrajině i vtipy, jo? Že pan Umerov a pan Šmihal bývalý předbývalý premiér, toho Volodymyr Zelenský už protáhl všemi možnými funkcemi. Jo? Jako když potřebuje někam obsadit nějaký křeslo, tak tam posadí Šmihala. A velmi podobný je to právě teďko s panem Umerovem. Nikdo nechápal, proč takový biznismen měl vlastně stanou v čele ministerstva obrany. Mimochodem na tom ministerstvu obrany si nezískal úplně dobrou pověst. A tak byl přeřazen a stal se tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Ale ovšem u tohohle z toho kulového blesku, který zase zařídil Volodymyr Zelenský, a stáhl ministra vnitra Klimenka, chtěl ho dosadit na ministra obrany, Ukrajinci se vzbouřili, takže ho musel přesunout na Bezpečnostní radu státu a teďko Umerova potřebujeme z Bezpečnostní rady státu dosadit někam jinam a dosadili jsme ho na šéfa vnější rozvědky. Ten člověk by měl mít aspoň nějaký povědomí, aspoň Ukrajinci si to takhle myslí, by měl pocházet z toho prostředí, měl by vědět, o co se jedná. A šéf vnější rozvědky nezařizuje dronové smlouvy ani jednání, prostě je to takové, to jsou ty otázky, které trápí Ukrajince a kde se vlastně právě vyčítá tomu Volodymyru Zelenskému, že musí používat profesionály a nejenom pár loajálních lidí, které takhle posouvá z místa na místo.
1: Lenka Výchová nám zprostředkovala vhled do situace na Ukrajině i do personálních tamních rošát. Já vám za to děkuji. Mějte se hezky.
0: Rovněž děkuji.
1: Na příjemný poslech. Další pořadu přeje Zita Senková.
2: Je půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Maloobchodníkům v Česku se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám anebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou anebo sportovním a rekreačním zbožím. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 19 lidí. Policie a ostraha v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě. Před 60 lety vyšlo přelomové album kapely Beatles Revolver, které časopis Rolling Stone zařadil na třetí místo v žebříčku nejlepších 500 desek všech dob. Slavná čtveřice na desce spojila rock, klasickou hudbu, studiové experimenty a taky indické vlivy. Máme taky dopravní informace na Plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno je nesouvislá kolona před omezením na 196. kilometru. Provoz zpomaluje už za Kývalkou na 183. kilometru. Zdržíte se až 20 minut. Na Pražském okruhu pojedete pomalu ve směru na D1 před sjezdem na Ořech. Z konce D5 se zdržíte asi 15 minut. V koloně teď pojedete taky v Novopatské před Kepelskou ulicí v Praze. Brzdí se už na okruhu u sjezdu na D11. Je to na 15 až 20 minut. Na konci tunelu Blanka směrem na Troju stojí před výjezdem na Novou Povltavskou v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Kolona v tunelu od výjezdu na Letnou je teď asi na čtvrt hodiny. A na magistrále směrem do Holešovic je nesouvislá fronta z konce Nuselského mostu až k omezení u Štvanice. Zdržení až 25 minut. Dobře dojeďte. V noci bude v Čechách oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno, od jeho západu postupně místy s deštěm anebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou skoro jasno až polojasno, k ránu na západě až oblačno s možností přeháněk. Teploty 23 až 18 stupňů. A zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat. A na Moravě a ve Slezsku zítra čekáme jasno až polojasno. Zpočátku na západě až oblačno, ojedinělé přehánky, během dne pak postupně od západu přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky, ty budou i silné a teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Dobrý den, je středa 5. srpna, krátce po půl druhé, a to je čas na novinky z oblasti vědy, výzkumu a inovací, tedy na magazín Věda Plus. A na co se dnes zaměříme? Rozpálený beton nebo zelená fasáda? A může třeba i obyčejná rostlina jako přísavník výrazně ochladit naše domy? Američtí vědci vytvořili nový AI chatbot, kterému říkají datový docent. Proč jeho úkolem pomoci s hledáním uměleckých děl ukradených nacisty? Do měsíce ráno měla narazit zbloudilá část kosmické rakety. Proč vědci její pád bedlivě sledovali a čemu to může pomoci? I na to odpovíme v dnešní Vědě Plus, kterou vás provede Štěpánka Martanová.
3: Věda Plus.
4: A začínáme velmi aktuálním tématem. Současné vlny veder rozpalují domy i ulice. Odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit anebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
5: Pod náma se parkuje, takže
6: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
7: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
6: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
7: Tuhle reportáž natáčíme dopoledne. V Brně by teď mělo být teprve 31 stupňů, očekává se 37. Máte tady termokameru.
6: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
7: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
6: Už můžeme vidět, že ta teplota rapidně narůstá. Tady už máme 35 stupňů Celsia. Je teprve 10 dopoledne. Okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
7: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50. Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
6: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
2: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Sukulentům stačí pár centimetrů, některé stromy potřebují až metr. To už podle Vystrčila zvyšuje nároky na nosnost střechy, údržbu i cenu.
6: Oproti běžné střeše je to nějaké souvrství, které dáváme nad rámec té nutné stavební konstrukce, aby ta budova fungovala spolehlivě z hlediska hydroizolačních schopností, statiky a stavební fyziky.
2: Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se ale náklady i účinkem jednotlivých řešení, od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
6: Ta cena bude různá. Ty popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
2: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
8: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
2: Upozorňuje ale, že rostliny s přísavnými kořínky nejsou vhodné pro všechny typy fasád. Třeba u polystyrenového zateplení. I to ale lze poměrně snadno vyřešit.
8: Pokud byste použili lanka a zase rostliny, které jsou ovíjivé, tak to určitě není problém. Je to nejjednodušší cesta.
2: A výběr vhodných druhů je mnohem širší než jen známý přísavník.
8: Třeba aristolochie, některá z vistárií, vináréva. Dají se použít i třeba stromy, které jsou vedené jako taková palisáda. Známe to třeba z Alp, kde takto pěstují hrušky a meruňky.
2: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
8: Teď jsem se byl podívat v Seeštadt u Vídně, kde je takové nové sídliště a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží ty teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
2: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
4: Vlny veder dělají život ve městech stále náročnější. Zelené střechy a fasády jsou tedy jedním z řešení, zdaleka ale ne jediným. Jak ze budovy i nové čtvrti navrhovat tak, aby se v horkých měsících méně přehřívaly? Tak právě o tom budeme mluvit s odborníkem na pozemní stavitelství z Fakulty stavební Vysokého učení technického Davidem Bečkovským. Dobrý den.
9: Dobrý den.
4: Už jsme zmiňovali, že ty zelené střechy a fasády jsou tedy jen jednou z těch možností k ochlazení budov. Jaké další stavební prvky dnes nejvíce pomáhají?
9: My to obecně zhrneme pod názvem pasivní solární architektura, ale asi zjednodušeně nejvíce pomáhá to, že se snažíme zabránit tomu, aby se budova vůbec přehrála na tom začátku. Dobře fungují žaluzie, rolety, markízy, světlé povrchy konstrukcí, kvalitní izolace. Obecně v měřítku celého města pak jsou zásadní ty zrostlé stromy, tak jak uváděl kolega Krejčiřík, propustné povrchy a zanechání koridorů pro proudění chladnějšího vzduchu.
4: Co mohou udělat lidé, kteří bydlí ve starších domech nebo třeba panelácích? Existují opatření, která nejsou příliš drahá, ale přesto fungují?
9: No, jak jsem již uvedl, tak základem je nepouštět přes den sluníčko dovnitř a v noci naopak dobře zvětrat. To znamená hlídat si tu teplotu v interiéru a v exteriéru a pomohou nám k tomu žaluzie, rolety. Levnější varianta jsou třeba těžké zatemňující závěsy, ale důležité je větrat hlavně brzy ráno a večer po západu slunce. To znamená, až ta teplota opravdu venku je nižší než v tom interiéru, aby jsme si to teplo nedali dovnitř. A k tomu můžeme využít právě třeba elektrických ventilátorů.
4: Brání nám dnes něco v tom mít v těchto ochlazujících prvků více? Jsou to peníze nebo komplikovanost řešení?
9: Já si myslím, že spíš na to jako zapomíná. Na začátku se řeší jiné věci přinášející komfort a pokud jsou na začátku projektu ty věci navrženy, implementovány, tak je to jednodušší a výrazně levnější. U těch starších domů potom je problémem cena instalace, dodatečná technický stav budovy a podobně. U těch zelených fasád, zelených střech, tak je to cena toho pořízení, údržba, to odrazuje ty klienty, ale pokud se na to myslí na začátku, ta cena není tak vysoká, je to součást toho kvalitního návrhu.
4: Vlastně to, o čem mluvíte, je spíš asi pro lidi, kteří teprve plánují něco stavět nebo teprve budují tu domácnost, ale ti, co už mají ten byt, tu domácnost zařízenou, tak tam vlastně kromě těch asi žaluzí a rolet už toho moc pořídit nejde, zvlášť když bydlíte třeba v panelovém domě, kde se musíte dohodnout jako majitele, že jo?
9: Přesně tak.
4: A tam to má horší. A máte tam třeba nějaký typ radu, jestli třeba je možnost požádat o nějaké dotace, finanční podporu právě pro ty třeba panelové domy majitele několika bytů?
9: Tak pokud se budeme bavit třeba o Brnu, tak tady máme dotační programy, které vypisuje životní prostředí, odbor životního prostředí města Brna. A my jsme se inspirovali u Vídně jako technika, jako VUTčko, které připravovalo část té metodiky. A Brno má program vnitrobloky, zachytej dešťovku na zelené střechy a podobně. Takže jsou zde možnosti, právě se musí domluvit celé to uskupení těch majitelů. Ale možnosti jsou.
4: Možnosti jsou, to je dobré vidět. Vy jste zmiňoval Vídeň, tak já bych se možná podívala teď do zahraničí. Máme v Česku právě, nebo případně v tom blízkém zahraničí, město, čtvrť, které jsou v tomto směru inspirací. Vy jste zmiňoval tu Vídeň, ještě třeba něco jiného?
9: My se hodně z Brna inspirujeme, Vídní je blízko a je opravdu jako ukázková, tak jak to říkal i pan Krejčířík. Jinak zajímavý je třeba Stuttgart. Stuttgart vlastně velice intenzivně chrání trasy, kudy přichází chladný vzduch do města, protože pokud by tam vznikla zástavba, tak svojí lokalitou by se přehrýval výrazně více. A podobně my jsme třeba s kolegy počítali, jaký vliv má výška nové výstavby u řeky na vyvětrání vzdálenějšího centra pro město Opava. Jo, takže ty možnosti inspirací jsou.
4: A jaký vliv to má? Co jste vypočetli?
9: Že se musí stavět nižší výstavba. Čím to uděláte vyšší, tím méně to vyvětráte, takže určitě je potřeba toto řešit.
4: Takže teď, jak je moderní stavět ty obrovské vysoké domy, třeba tady v Praze by měl vzniknout nejvyšší mrakodrap v Česku, tak to byste vy nedoporučovali z hlediska tepla?
9: Ne, to ne, protože i tady jsme dělali různé výpočty. Aha. A je to na té dané lokalitě. Jo, já bych to asi řekl, že kvalitně je inženýrsko-architektonický přístup založený na datech a na dialogu. To znamená, pokud se stavaři a krajináři baví v tom městském a územním plánování, tak je to nejlepší varianta a není to pouze na pokyn, pojďme tady něco postavit, ale udělíme si analýzu, získejme data a pak se adekvátně rozhodněme. Protože pokud postavíme vysoký dům, tak ten dům nám zase naopak může zbrzdit to proudění a ten vzduch nám se trvá déle, chladnější, pomalinku prochází ulici a nevzniká nám tam velký průvan a podobně. Jo, takže návrhy vnitrobloků, různých průčelí, různých uličních traktů, dá se dneska vycházet z dat. Těch dat máme spoustu.
4: Ještě poslední věc, kde byste měl vybrat třeba jenom jedno opatření, které by českým a moravským městům nejvíce pomohlo zvládat ta letní vedra. Co by to bylo a proč?
9: Asi zase, jak bylo řečeno, ty popinavky a stromy. Strom dává stín, ochlazuje okolí, ale co je důležité zdůraznit, tak aby byly ty stromy vzrostlé, ale musí mít dost místa na rozvoj, dostatek vody a nestačí jen vysadit, ale je potřeba myslet na to, aby ta vegetace přežila v těch ulicích, v těch městech. Takže první vegetace a pak kvalitní návrh.
4: To znamená i dostatek vody a vláhy.
9: Přesně tak.
4: O možnostech, jak stavit budovy lépe připravené na letní vedra i další klimatické výzvy, jsme mluvili s Davidem Bečkovským z Fakulty stavební z Brna. Moc krát vám děkuju a hezký den.
9: Taky díky, mějte se, nashledanou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Je 13 hodina téměř 45 minut a posloucháte Vědu plus. Nacisté od nástupu k moci do konce druhé světové války ukradli na 650 tisíc uměleckých děl. Právoplatným majitelům se podařilo vrátit jen zlomek z tohoto množství. Pátrání po původu děl je totiž nesmírně náročné. Nově s tím pomáhá umělá inteligence a chatbot, který z vlastního popudu a za vlastní peníze vyvinuli tři američtí vědci. Detaily má Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Dobrý den.
5: Hezký den.
4: Co je to za nástroj?
5: Říká se mu AI Provenance Assistant, česky by to bylo AI Assistant pro původ uměleckých děl. Jeho autoři z kalifornské Santa Clara University mu říkají datový docent. Cílem je zefektivnit to pátrání po původu a lokaci děl. Chatbot je napojený na jednu z největších databází umění ukradeného nacisty a umí vyhledávat podle druhu díla, jestli je to obraz, socha a podobně, jmén původních majitelů, autora díla nebo třeba taky podle inventárního čísla, pokud tam nějaké je.
4: A kterou databázi konkrétně prohledává?
5: Její dlouhý název bychom mohli přeložit jako kulturní kořist Rosenbergovy speciální skupiny. Alfred Rosenberg byl hlavním ideologem nacistů a mimo jiné vedl takzvaný Rosenbergův úřad pro kulturní politiku. V té databázi je víc než 40 tisíc ukradených děl, která za války prošla pařížskou národní galerii Míčovna. Nacisté tam shromažďovali, Míčovna tehdy sloužila pro tranzit uměleckých děl.
4: Proč tvůrci chatbotu vybrali právě tuto databázi?
5: Právě, že neexistuje jediný zdroj. Záznamy o ukradených dílech jsou roztroušené v různých databázích, taky v různojazyčných databázích. Údaje navíc bývají neúplné nebo falešné. Autorům chatbota trvalo dost dlouho, než vybrali právě tu databázi pařížské Míčovny, ale ani v ní nejsou standardizované údaje, takže informace vyhledané chatbotem je nutné ověřit serveru Art News, to řekl iniciátor projektu akademik Michael Santoro.
4: A je jasné, kolik nacisty ukradených děl se ještě nepodařilo dohledat?
5: Nejméně 100 tisíc, to uvádí například americký národní archiv, a pokud jde o počet restituovaných neboli navrácených děl, tak celkem jsou to desítky tisíc. Tvůrci toho chatbota chtějí s lidmi, kteří po dílech pátrají, spolupracovat, aby ten svůj nástroj mohli ještě vylepšit, a prý vědí, jak, jenom zatím na to nemají peníze.
4: A jaké jsou strategie při identifikaci děl ukradených nacisty?
5: Jsou různé, například muzeum ve francouzském Orleánu přišlo s jakousi variantou zatykačů, jako z Divokého západu, s takovými plakáty s nápisem Wanted, tedy hledaný. Pod ním je obraz, který se ocitl ve sbírkách muzea, i když mu nepatří. Web muzea uvádí celkem přes 400 děl, která byla dříve prokazatelně ve sbírkách i katalozích jiných institucí. Během posledních dvou let se podařilo vrátit 4 plátna. A nebo pařížské muzeum d'Orsay, to má novou stálou výstavu s názvem Komu patří tato díla. Muzeum se stará o více než 200 takových svým způsobem osiřelých děl, kterým hledá původní majitele. Za posledních 30 let jich vydalo k restituci 15. Na té výstavě je teď k vidění 13 děl a muzeum d'Orsay jich chce obměňovat. Počas se vystaví zase jiné umělecké sirotky.
4: Jak chatbot pomáhá s nalezením nacisty ukradených uměleckých děl, jsme si povídali s Ladislavem Novákem ze zahraniční redakce. Díky a hezký den.
5: Děkuji, naslyšenou.
4: A míříme na Měsíc, protože tam dnes ráno nejspíše narazila čtyřtunová část rakety od společnosti SpaceX. Ta se pohybovala po oběžné dráze rychlostí přibližně 2,43 km za sekundu. Napsal to web stanice BBC, podle kterého už je na Měsíci asi 3000 objektů vyrobených člověkem. Potvrzení kolize se čeká v řádu hodin až dnů. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani Měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter.
10: V lednu 2025 odstartovala americká raketa typu Falcon 9 s nákladem kosmických sond mířících k Měsíci. Vezla japonský modul Resilience a americký Blue Ghost. Druhý stupeň rakety se od lunárních sond odpojil ještě v blízkosti Země. I on ale nakonec k Měsíci doletěl. To není vůbec obvyklé, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze společnosti SpaceX. Druhé stupně raket se buď pošlou do zemské atmosféry, kde se rozpadnou, anebo naopak pryč do volného prostoru, říká Šajmenová. To se ale tentokrát úplně nepodařilo. Sluneční vítr společně s gravitačními silami nakonec poslal raketu směrem k měsíci. Zpočátku to nikdo netušil. Nezbylo jí žádné palivo, letěla naprosto neřízeně, komentuje odborník na kosmonautiku z brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
11: Ten druhý stupeň vlastně zůstal na té dráze společně s těmi sondami, tak létal v soustavě Země měsíc tak dlouho, až se mu měsíc připlete v nejbližší době právě do cesty.
10: To, že raketa narazí do měsíce, spočítal až letos v dubnu americký astronom Bill Gray. Svoje výpočty musel neustále zpřesňovat, protože její dráhu může vychýlit i pouhé sluneční záření. Zásadní otázka je, kam raketový stupeň dopadne a jestli bude náraz viditelný i ze Země.
11: Ten dopad bude poměrně razantní, ten stupeň je rozměrný, hmotný, narazí rychlostí několik kilometrů za sekundu do měsíce, ale je to takový trošku nešťastný místo dopadu. Je to dáno tím, že ten dopad nebyl plánovaný, takže k tomu dopadu dochází úplně při levém okraji měsíce při pozorování Země.
10: Podle posledních výpočtů možná až za měsíčním obzorem. Astronomové v Severní a Jižní Americe doufají, že citlivými dalekohledy zaznamenají alespoň oblak zvířeného prachu a kamení nad měsíčním povrchem. Z našeho území nespatříme ani to, měsíc je totiž už na denní obloze. Náraz se ovšem odehraje na části měsíce nasvícené sluncem.
11: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost spozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak víte, jaká krajina tam byla před tím dopadem a jaká krajina tam bude po dopadu. A víte samozřejmě, co tam dopadlo, jakou rychlostí, jak to bylo složené, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
10: Dokonce to pomůže zjistit, co je i pod povrchem měsíce. Jakoby ho nárazy raket proklepávali jako průzkumným kladívkem.
11: Tohle dělali vlastně už mise v programu Apollo, kdy horní stupeň rakety Saturn V nasměrovali proti měsíci a my jsme věděli, kdy, kde a jak dopadne. To znamená, přístroje, které byly v té době rozmístěny na měsíce, zaslechly ten náraz, zaslechly měsícotřesení, lunotřesení, zaslechly, jak měsíc duní a tím jsme vlastně měli možnost studovat jeho vnitřní strukturu.
10: Nová data o měsíci podle vědců pomůžou i při navrhování budoucích měsíčních základen. A spočítaná dráha letu rakety zase pomůže organizovat bezpečnější kosmický provoz. Jakým směrem je nejlepší vyhazovat použité raketové stupně? Shrnuje Juliana Šajmenová pro NASA. Martin Srb, Český rozhlas.
4: A u tématu zůstáváme a probereme ho s odborníkem na měsíc z brněnské hvězdárny Pavlem Gabzdilem. Dobrý den.
12: Dobrý den, vám přeji z Brna.
4: Sledoval jste očekávaný náraz do měsíce a co se dá do této chvíle o tom nárazu potvrdit?
12: Samozřejmě, že jsem to sledoval, ale jak už bylo zmíněno v reportáži, u nás bylo denní světlo, takže jsem vlastně sledoval tenhle ten náraz v době nebo na přenosech, které se odehrávaly tam, kde mají ještě noc, kde to bylo velice dobře viditelné. A těch záznamů byla celá řada a možná mám pro všechny zprávu, která asi nikoho nepotěší, ale všichni jsme to očekávali, nebylo vidět vůbec nic.
4: Tak to je asi pro odborníky, kteří to chtějí zkoumat, asi smutná zpráva. Každopádně dá se o tom nárazu něco potvrdit bližšího, kromě toho teda, že nebyl vidět. Došlo opravdu k němu, jak velký je, jak dlouho potrvá třeba to zkoumání?
12: Určitě, k tomu nárazu každopádně došlo, přesně podle očekávání v 8 hodin 33 minut našeho času, plus minus nějaká sekunda. To, že astronomové amatéři neviděli nějaký záblesk, tak ještě vlastně nic moc neznamená, protože tento záblesk pozorovali i mnohem výkonnější profesionální přístroje a to zpracování ještě nějakou dobu potrvá. A my doufáme, že na těch zpracovaných záběrech alespoň uvidíme velký oblak toho prachu, který se měl nad odvrácenou stranu, nebo vlastně na té okraji přivrácené odvrácené strany ukázat. Takže ještě není prohráno, ještě jakási naděje, že přece jenom tento záblesk nebo spíš ten oblak někdo pozoroval. Každopádně je to velice důležité, protože my v tomto případě opravdu přesně víme rychlost a velikost, hmotnost toho projektilu. On měl zhruba 4 tuny, bylo to zhruba 14-metrové těleso a narazilo rychlostí zhruba 2,4 kilometrů za sekundu na měsíční povrch. A když známe všechny tyto parametry, tak by bylo úplně úžasné potom najít ten samotný impaktní kráter.
4: Jak dlouho může trvat to zkoumání? Bude otázka měsíců, týdnů, let?
12: Co se týče toho samotného zpracování těch snímků, tak si myslím, že do pár dnů už určitě budeme vidět, ale co se týče nalezení toho impaktního kráteru, tak tady si budeme muset chvilku počkat, protože ten měsíc monitoruje americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter a jí bude několik týdnů možná trvat, než na touto oblastí proletí a než nám poskytne snímky. A my potom tyto snímky, ty novější, vlastně po tom impaktu, srovnáme s těmi snímky, které byly před tím impaktem, a pokud se tam objeví ten nový kráter, tak si můžeme být jisti, že ho právě způsobil ten Falcon 9.
4: A k čemu se dají využít poznatky o tom dnešním pádu kusu rakety na měsíc?
12: Ono už, jak bylo řečeno i v té reportáži, tak je to pro nás moc důležité, protože my potom poznáme, jak velké nějaké projekty na měsíci dokážou vytvořit krátery. A je to samozřejmě důležité z toho důvodu, že pokud se na měsíci budou stavět nějaké trvalé obydlené základny, tak je pravděpodobné, že občas takovýto stupeň, ten poslední stupeň rakety, může na měsíc dopadnout. A proto je pro nás velice důležité, abychom věděli, co takový dopad přesně způsobí, protože nevytvoří pouze ten kráter záblesk, ale rozhodí do okolí i spoustu kamení nebo vlastně drti a my potřebujeme vidět, jak ta oblast kolem bude vlastně zasažena, jak bude veliká.
4: A stalo se už někde v minulosti, že by do měsíce narazila raketa, která tam původně neměla namířeno?
12: Ne, nebylo to tak, že by neměla namířeno. Tohle je vlastně první takový případ. Vždycky to byly mířené střely a asi to nejzajímavější byla sonda LOCROSS, která v roce 2009 dopadla poblíž jižního pólu a tam se jednalo o to, že ten stupeň poslední té rakety dopadl na jižní pól a hned za ním v závěsu letěla sonda, která vletěla do oblaku, který byl vyvržený právě tím dopadem této rakety a ona zkoumala ten samotný oblak a objevila v něm stopy vodního nebo molekuly vody a tím pádem jsme potvrdili nebo se potvrdilo, že na jižním polu měsíce skutečně existuje vodní led.
4: Měsíce posetý krátery po dopadech meteoritu, jak často se stává teď v současnosti, že na něj něco spadne?
12: Tohle asi nebude příjemná zpráva pro všechny, kteří by se tam chtěli vydat, protože prakticky každý den na měsíci vznikne několik kráterů u průměru alespoň jeden metr. Co se týče větších kráterů u průměru 5 až 10 metrů, tak co 2-3 dny takhle velký kráter na tom měsíci vznikne. Je to samozřejmě způsobeno tím, že nemá žádnou atmosféru a ty projektily, které na měsíc dopadají, tak dopadají velkou rychlostí. A i když nejsou moc velké, stačí vlastně několik desítek centimetrů, tak už je to schopné vytvořit nějaký impaktní kráter. Dokonce i v rámci mise Artemis 2, když astronauté prolétali nad tou noční stranou, tak zaznamenali několik záblesků na vlastní oči, které byly způsobeny právě těmi dopady meteoroidů ve smíru.
4: Už jsem zmiňovala, že web stanice BBC napsal, že už na měsíci asi je 3000 objektů vyrobených člověkem. O co konkrétně jde? A dá se zabránit tomu, aby člověk po sobě zanechával vlastně, dá se říct, takový odpad?
12: Zabránit tomu samozřejmě, nebo bohužel nejde. Spoustu materiálů tam dovezli samozřejmě všechny mise Apollo, protože všechny ty vědecké instrumenty nebo veškeré náčiní, které astronauté sebou dovezli, tak na měsíci nechali, ale my ten měsíc vlastně znečištěme dál a dál, protože tam dopadají další a další sondy a měsíc nás velice zajímá i z toho geologického hlediska a proto je dost pravděpodobné, že k němu další sondy budou mířit a každá ta sonda je vlastně jakýmsi vyslancem lidstva a zůstane tam po dlouhou dobu.
4: Někdy kousky rakety dalších objektů, které do vesmíru vypouštíme, schoří v atmosféře. Jak se vypočítává, aby byl pak ten odpad nejen v tom vesmíru, ale i na Zemi co nejmenší? A je to pro společnosti, které vlastně létají do vesmíru, vůbec důležité téma?
12: Myslím, je to samozřejmě důležité téma. Ano, je to velmi důležité téma a je to, bych řekl, nebezpečné téma, protože toho kosmického odpadu vlastně nejenom kolem měsíce a na měsíci, ale i na oběžné dráze kolem naší země je poměrně hodně a tím, že se zvyšuje tok toho materiálu, který my vysíláme na oběžnou dráhu a dál, tak ho neustále přibývá. A je to prostě problém, se kterým se musíme vypořádat a musí se na to brát ohledy.
4: Co se proto dá dělat? A co se proto dělá?
12: No, to se přiznám, že přesně nevím. Není to úplně můj obor, ale každopádně v případě vysílání jakýchkoliv sond nebo jakýchkoliv družic do vesmíru je to jakýmsi způsobem regulováno, ale v mnohých případech, pokud se podíváme třeba na společnost SpaceX, která opravdu po desítkách tisíc kusů vysílá vlastně své družice na oběžnou dráhu a není to zdaleka jediná společnost, která má takovéto ambice, tak těch družic a těch dalších zařízení na oběžné dráze samozřejmě bude přibývat. A je to samozřejmě velký problém i pro astronomy, protože konkrétně družice sítě Starlink jsou jakýmsi znečištěním na té oboze, protože dnes je vlastně už velmi problém udělat snímek, aby tam ty družice nebyly.
4: Musím vás ukončit. Popularizátor měsíce Pavel Gabsdale z Hvězdárny a planetária v Brně byl naším hostem ve Vědě Plus a to už byla tečka za dnešní Vědo Plus, kterou vás provedla Štěpánka Martanová. A je 14 hodin ve středu 5. srpna, posloucháte Odpolední Plus a od mikrofonu vás zdraví Štěpánka Martanová.
3: Český rozhlas Plus.
4: A co nás čeká v první půlhodině? Vyhraje demokratické primárky v Michiganu umírněná kongresmanka anebo progresivista? Na čem staví demokratičtí socialisté, kteří ve straně stále posilují? Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který umožňuje nevracet majetky západních společností, které odešly z Ruska. Ty totiž často předali svá aktiva místním manažerům s právem zpětného odkupu. Statistici zveřejnili data o inflaci a maloobchodu, jak se ekonomika vyvíjí a zrychluje růst cen. Španělského města Ceuta na severoafrickém pobřeží se minulý týden dostali desítky tisíc běženců. O jaké národnosti šlo a kdo v Ceutě většinou zůstává? I to bude jedno z témat Odpoledního Plusu. Teď už je čas na zprávy s Ondřejem Látalem.
2: A přeju dobrý den. V několika amerických státech dnes končí primárky demokratické strany před listopadovými volbami do kongresu. Pozornost se soustředí hlavně na stát Michigan, kde proti sobě stojí umírněná kandidátka Hayley Stevensová a progresivní Abdul Al-Sayed. Podrobně to probereme v Odpoledním Plusu po zprávách. Lékárny v Česku budou moct nově hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
13: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
14: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
13: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
15: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
13: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. A to přesto, že Washington zaručil stažení izraelských vojsk z palestinského území až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Uvedl to server Times of Israel. A právě demilitarizace Hamasu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Na jeho dodržování dohlíží Rada míru ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí, 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit.
16: Rusko k útoku použilo podle záběrů ze sociálních sítí i rakety s kazetovou municí, které zasáhly velká logistická centra společností Epicentrum, Nová pošta, Fozifood, Rozetka a další. Šéf státní správy Brovarského okresu Vitalij Bihun na sociálních sítích informoval o 8 mrtvých na železniční zastávce Kvitneva. Šlo o zaměstnance logistických center zasažených ruskými raketami, kteří po večerní směně čekali na příměstský vlak. Ukrajinský premiér Serhij Korecký to označil za čistý terorismus. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Nákladní letadlo společnosti DHL se na východě Německa srazilo s neznámým létajícím objektem. Informaci potvrdil mluvčí německého ministerstva vnitra. Letoun krátce před kolizí musel přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému blízko jižní ranveje. Podle bulvárního deníku Bild nesl výbušninu a byl v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Lipské policejní ředitelství informovalo, že letiště kvůli několika podezřelým objektům v noci přerušilo provoz. Letoun DHL po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanovru. Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinje Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají asi evropskému průměru.
17: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinjet Switzerland, Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Jsou v ní taky současné noviny anebo mince. Dělníci ji zasypali v jámě při stavbě nové tramvajové trati.
18: Je to jako klasický časový schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby.
19: Popisuje účel časové schránky na Václavském náměstí ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
18: Jsou tam různé policejní výložky, různá loga, jsou tam samozřejmě noviny z tohohle týdne, jsou tam mince, trička, vzkazy.
19: Dohromady jde o 30 předmětů, které sdružení uložilo do země u rozestavěné tramvajové trati. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je překryje základ budoucího chodníku.
20: Na některých místech už máme hotové povrchy a na některých místech teprve začínáme. Máme už vysazeny i první stromy.
19: Tramvaje by horní částí Václavského náměstí měly začít jezdit za 10 měsíců. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
2: Čerstvé dopravní informace v odpoledním plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno je nesouvislá kolona před omezením na 196. kilometru. Provoz zpomaluje u Kývalky na 182. kilometru. Zdržíte se kolem 20 minut. Na Pražském okruhu pojedete pomalu ve směru na D1 před sjezdem na Ořech. Zastavíte se na konci D5, zdržení i tam kolem 20 minut. V Praze čekejte kolonu v Novopatské směrem na Kbelskou. Brzdí se už na okruhu u Černého mostu. Je to na 15 až 20 minut. A před Kbelskou je kolona i v Cínovecké na příjezdu od D8 od sjezdu na Zdiby. Zdržení kolem 15 minut. Dobře, dojďte. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, ty můžou být i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku pak bude jasno až polojasno, zpočátku na západě až oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, během dne postupně od západu přibývání oblačnosti a místy přehánky a bouřky, ty můžou být i na Moravě silné. A teploty 27 až 32 ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 30. Na horách většinou kolem 24 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
4: A to ve středu 5. srpna ve 14 hodin a 8 minut. V ostře sledovaných demokratických primárkách v Michiganu se dnes dozvíme vítěze. Voliči vybírali mezi umírněnou kongresmenkou Haley Stevensovou, kterou podpořil i lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer, a progresivním Abdulem El-Saidem, epidemiologem, který má podporu nezávislého senátora Bernieho Sandersa, nebo kongresmenky Alexandrie Ocasio-Cortezové, demokratické socialistky. Nešlo jen o volbu kandidátů, kandidáta pro listopadové klání, které je klíčové pro snahu demokratů opět získat většinu v Senátu. Senátní demokratické primárky měly hodně napovědět o směřování strany mezi jejím tradičním a progresivním křídlem. K tématu už ve vysílání vítám analytika Milana Slezáka. Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Kdo má větší šanci zvítězit? Stevensovou vybrali voliči už čtyřikrát, bude mít úspěch i tentokrát?
0: No, je to velmi napínavé. Stevensová by tedy změnila komoru, protože zatím je členka sněmovny reprezentantů, když to nyní má zájem o Senát. Ale ačkoliv třeba server NBC News pracuje jako zhodou věcí, že ty volby vyhrál Said, tak většina seriózních médií ještě váhá a říká pouze to, že Said má těsné vedení. Ono to všechno komplikuje fakt, že se sčítají teď hlasy z korespondenčních, ty hlasy, které byly zaslané korespondenčně, a to je vždycky obtížnější a dlouhodobější, než se ty výsledky zpracují.
4: Když mluvíme o různých frakcích a křídlech v rámci demokratické strany, kdo jsou ti takzvaní progresivisté anebo demokratičtí socialisté?
0: To jsou lidé, kteří se domnívají, že rozhodně by ve státním útvaru měla větší úlohu hrát stát. Hned to vysvětlím třeba v ekonomice, že by mělo být více výdajů státních, které by

0: A je to nespravedlivé, protože ačkoliv jsou levicoví a hodně levicoví na americké poměry, tak kdybychom je připodobnili k tomu, co je v Evropě, tak bychom obdobu našli patrně v severských sociálních demokratech, kteří také věří v to, že role státu má být velká, že zdanění má být vysoké, a to proto, aby se dostalo na potřebné sociální programy.
1: Stevensová je kongresmenkou z předměstí Detroitu. Ve své kampani se zaměřila na ekonomiku a výrobní sektor. Kdo byl mezi jejími sponzory?
0: No, tak například samozřejmě americko-izraelský spolek, protože ona je pro podporu, známý tady pod zkratkou AIPAC, pro podporu Izraele, a to je něco, co ji právě ostře odlišuje od Abdullah Saida, který je potomkem Egypťanů a který je proti výraznějšímu angažování Spojených států na Blízkém východě a hlavně proti bezvýhradné podpoře Izraele. A tomu může vynést hlasy navíc, protože Michigan je americkým státem, kde je největší arabská, potažmo muslimská menšina. To už se ukázalo při posledních volbách, kdy tedy Kamala Harrisová v Michiganu prohrála, protože voliči byli nespokojeni s podporou Izraele, a rozhovalo u výsledku voleb to, že tam vyhrál v tomto takzvaném swing state, to znamená ve státě, který tu hlasuje pro republikány, za pár let zase pro demokraty, tak tam vyhrál Donald Trump. Zatímco při těch předminulých volbách Michigan ovládl Joe Biden.
1: Al-Said se snaží o návrat do politické sféry. Kampaň postavil na programu zdravotního pojištění pro všechny nebo ukončení vojenské pomoci pro Izrael. Proč je považován za představitele demokratických nebo také kanalizačních socialistů?
0: Řekla jste kanalizační, to je hezké, to jsem neslyšel. No, to jsou lidé právě, kteří mají tento program, ale on sám o sobě říká, že není demokratický socialista. Nicméně zářný představitel demokratického socialismu, ten, kdo o sobě vysloveně jako první říkal, že demokratický socialista, to znamená senátor z Vermontu Bernie Sanders, přijel do Michiganu, aby před primárkami právě podpořil Abdullah Saida. Čili on má k ním blízko, i když se k ním příliš nehlásí. Mimochodem, ale je velmi zajímavé, jak se mění poměry ve Spojených státech a zejména mezi voliči demokratické strany, protože v současné době to vypadá, že právě tito takzvaní demokratičtí socialisté, lépe řečeno ti, kteří se v tom programu, o kterém jsem mluvil před chvílí, zlížejí, tvoří už většinu mezi voliči demokratické strany. Nikoli nadpoloviční, ale údajně se k ním hlásí 40% demokratické strany. Jsou to převážně bílí muži v produktivním věku a obyvatelé měst.
1: Ty kandidáti DSA vyhráli posty starostů v New Yorku, Washingtonu, DC či Seattleu, získávají stále více členů. Jak by mohli demokratickou stranu proměnit a mají šanci oslovit i zklamané voliče republikánů nebo přímo Donalda Trumpa?
0: To si právě vůbec nemyslím. Já si naopak myslím, že pokud vyhrají právě tito kandidáti, o kterých teď mluvíme, že sice možná přitáhnou tu zrůstající část demokratické strany, která se sune stále více doleva, jak už jsem o tom mluvil před chvilkou, ale naopak by mohli odradit ty, o kterých v těch volbách vždycky jde nejvíce, to znamená tu masu nerozhodnutých voličů, pro které by ten program demokratických socialistů, takzvaných demokratických socialistů, byl příliš levicový, oni by se ho mohli zaleknout, a to by neznamenalo, že budou hlasovat pro republikána v prezidentských volbách nebo třeba v těch kongresových volbách, ale mohlo by to znamenat, že nepůjdou k volbám a že prostě, ačkoliv jinak by demokratická strana byla sympatičtější, tak takovému kandidátovi oni prostě hlas nedají.
1: Říká analytik Milan Slezák o tom, že Michigan má za sebou ostře sledované primárky. Takže my děkujeme za informace a přejeme hezký den.
0: Také děkuji, hezký den.
1: A z USA míříme do Ruska. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon umožňující nevracet majetek západních společností, které odešly z Ruska po začátku velké války na Ukrajině. Mnohé z nich totiž prodali svá aktiva manažerům za symbolickou částku s tím, že původní majitelé si podnik budou moci za stejnou částku zase odkoupit. Podle nového zákona si ale noví majitelé mohou s posvěcením soudu majetek ponechat. Situaci zkoumal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V jakých případech?

0: může soud povolit nevracet firmy původním majitelům?
1: Tak těch podmínek je tam celá řada. Asi taková v úvozovkách nejgumovější je, že pokud se ten původní vlastník dopustil diskreditace ruské armády či odsoudil válku na Ukrajině. Pak jsou tam podmínky, jako že když ten nový majitel do toho jako velmi investoval a tak dále, tak to jsou také, ale myslím si, že nejčastěji se asi bude používat právě ten paragraf ohledně diskreditace ruské armády.
0: Jak častá byla praxe prodeje firem s právem zpětného výkupu?
1: Ono to bylo vlastně jako časově omezené, protože se vlastně bavíme o prvních 6 měsících od února roku 2022, kde ještě nebyla ta pravidla úplně jasná. Poté už byl vlastně i ten prodej západních aktiv zakázán, respektive mohl být pouze se svolením zvláštní vládní komise. No ale během těch 6 měsíců některé firmy, a asi nejznámější je francouzská automobilka Renault, které právě prodali svá aktiva, a oni měli v automobilce VAS, měli vlastně většinový podíl, tak to prodali vlastně svým vlastním manažerům za nějaké jako opravdu směšné částky. Některé firmy jako i vlastně těm manažerům na to poskytli úvěr, takže de facto šlo vlastně o formální předání. Nicméně dneska už hrozí to, že se ty majetky nikdy nevrátí.
0: No, co se vůbec děje s majetkem západních společností v Rusku?
1: Je to různé. Samozřejmě některé společnosti tam zůstaly a tváří se, že vlastně jako s tím nemají nic společného. Někdo říká, podívejte se, ale my tady máme svoje zaměstnance, máme tady odpovědnost vůči akcionářům a tak dále. Jiné odešly, stačily to prodat, nebo i třeba nevýhodně přes tu vládní komisi, kde mimo jiné bylo teda také, že cena musí být maximálně 50% tržní hodnoty. No ale jiné od ty majetky přišly a není úplně jako jasná ta logika, protože jestliže ještě dovedu pochopit, proč byly znárodněny aktiva finské energetické společnosti, tak třeba pivovar Baltika, který patřil dánskému koncernu Carlsberg, no tak to není úplně jako ten strategický podnik. V zásadě jde o to, jestli se najde nějaký opravdu vážný zájemce, který má dostatečně blízko ke Kremlu, a potom je možné tedy leccos. Odhaduje se, že vlastně za ty 4 roky se změnil majitel majetku v hodnotě asi 60 miliard dolarů, takže to přerozpředění majetku bylo opravdu velké.
0: Ondřej Soukup o tom, co se děje nejen se západním majetkem v Rusku. Díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Je 14 hodin a 19 minut a to je čas na krátké zprávy z ekonomiky. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v červenci zrychlil na 1,7%, z červnových 1,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně ceny v červenci stouply o 0,6%. Tématu se budeme podrobněji věnovat za okamžik. České dráhy letos v prvním pololetí přepravily 85,5 milionu cestujících, meziročně je to o 6,8% víc a je to nejvíce od předcovidového roku 2019. Růst táhla primárně vnitrostátní přeprava, ta mezinárodní stagnovala. Největší americká automobilka General Motors se dohodla na prodloužení společného podniku s čínským partnerem Seitz Motor na dalších 20 let, oznámila to firma. Dohoda přichází v době, kdy se čínské značky stávají čím dál větší konkurencí pro západní automobilky. A Komerční banka zaznamenala během prvních 6 měsíců u plateb a platebních karet o 41% více podvodů než ve stejném období roku 2025. Hodnota podvodných transakcí se zhruba zdvojnásobila, absolutní částky ale banka neuvedla. Zboží a služby v Česku oproti loňsku zdražily v červenci o 1,7%, jak jsme teď říkali. Vyplývá to tedy z předběžného odhadu inflace. Ten dnes zveřejnili statistici. V meziročním srovnání zdražování mírně o 0,2% zrychlilo, ale inflace v Česku pořád zůstává nízká. Jak je možné, že ceny nerostou rychleji, když kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě zdražují energie i pohonné hmoty? A vydrží inflace nízká i v dalších měsících, tak o tom teď budeme mluvit s hlavním ekonomem společnosti Investika Vítem Hradilem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Inflace by podle předběžných statistických dat měla být v podstatě stejná jako na začátku roku. Je to pro vás při tom, co se děje ve světě, překvapení?
2: Já bych v první řadě trošku zkazil možná lidem náhledu, kteří věří, že ta naše inflace je podezřelá nízká, těch 1,7 skutečně nízkých vypadá, ale my ekonomové vždycky se snažíme odmyslet takové ty vrtkavé nebo nespolehlivé položky, jako jsou potraviny nebo právě energie, zaměřit se na takovou tu podkladovou inflaci a ta je někde okolo trojky. Takže my v podstatě teď pořád ještě těžíme z toho, že nám přejí ty víceméně náhodné jevy, které pravděpodobně brzy vyšumí. Takže říkám, šampaňské bych ještě nechal v lednici, ještě na tu inflaci vyhráno nemáme. A pokud jde o tu otázku ohledně Perského zálivu, je to do nějaké míry pravda, že zatím se nestaly ty katastrofy, kterých jsme se my někteří obávali. Částečně samozřejmě k nám už dotekly ty pohonné hmoty, to prostě je jednoznačný efekt té války v zálivu, že oni zdražují. Pokud je o energie, tak tam pravděpodobně většinu zvyšování pořád brání fixace a to, že velcí dodavatelé prostě mají nakoupeno hodně dlouho dopředu a nemusí okamžitě propisovat to, že ten zemní plyn skutečně velkou obchodně už je dražší a elektřina se dá čekat, že bude taky dražší, takže tam nás od toho v tuhle chvíli štítí hlavně ty dodavatelské vztahy. No a pak tam je ten poslední efekt, kdy je tam spousta věcí, které potenciálně mohly být narušeny, ale ještě to k nám nemuselo dotéct. To znamená věci, jako že se nevyvezlo helium z Perského zálivu. To helium potom týdny trvá, než se dostane k výrobě mikročipů. A ty mikročipy potom týdny trvá, než se dostanou k výrobě ledničky a pak ta lednička týdny trvá, než k nám doputuje. Takže je docela dobře možné, že část toho inflačního efektu k nám prostě jenom ještě nedošla těmi dodavatelskými řetězci. Nicméně, když už se podíváme třeba na průmyslové ceny těch průmyslových vstupů, tak tam už některé ty efekty se najdají. Chemický průmysl, plasty nebo třeba stavební materiály už skutečně zdražují, což jsou ty sekundární efekty války v zálivu.
0: A čím to, že ceny potravin dál klesají s určitou přestávkou na začátku roku, tlumí inflaci už skoro 2 roky.
2: Ano, za to buďme velmi rádi, je to příznivá nákladová situace. My, když se podíváme na ceny zemědělských výrobců, tak tam hodně dlouho, nejsou to celé 2 roky, ale tuším už asi rok nebo něco, rok a něco to trvá, kdy ty výrobní vstupy tam zlevňují a zároveň můžeme asi vděčit za relativně dobrou loňskou sklizeň, konkrétně v Česku. A pak jsou tam faktory, které už vyloženě nelze nebo téměř nelze dohledat a dá se na ně jenom spekulovat. To znamená, ta první část roku pravděpodobně v některých těch klíčových destinacích, odkud my dovážíme potraviny, ne nutně z Česka, ale třeba i z Severní Afrika nebo okolí Středozemního moře, tak tam pravděpodobně mohly být hodné klimatické podmínky a úspěšná sklizeň. Ale jak jsem říkal, u těch potravin je hodně ošemetné na to sázet a stejně jako se teď chvíli dařilo, může příští rok a půl zase se nedařit a ty ceny můžou znovu stoupat.
0: Udrží se podle vás inflace do konce roku pod 2%? Jak se to projeví případně na reálných mzdách? Jakým tempem by mohly ve zbytku roku růst? A uvědomuji si, že jste říkal, že ještě tady není vyhráno a šampaňské bouchat nemáme.
2: Ale já si myslím, že pod tou dvojkou nezůstaneme trvalé, nebo respektive do konce letošního roku. Ještě v srpnu bych se na to klidně vsadil, tam si myslím, že můžeme zopakovat zase nějakých 1,7 nebo něco podobného. Na podzim už tam začnou se projevovat efekty statistické základny, tím asi nebudu ty diváky zatěžovat. Předpokládám, že právě ty ceny potravin, které nám teďka přejí, a takže nám trošičku budou přestávat přát a potom tam budou ty vytrvalé inflační tlaky, které tam jsou i teď a budou pokračovat nebo zesilovat, to znamená typické služby a nemovitosti. Trh. Myslím si, že koncem roku bychom se spíš mohli podívat nějakým 2,5 nebo něco okolo toho. Začátkem příštího roku už by to mohla být klidně i trojka. A pokud jde o reálné mzdy, to poslední číslo bylo skutečně fantastické. Tam to bylo nominálně tuším něco přes 8%, znamená reálně to mohlo být přes 6. A to si myslím, že asi nezopakujeme, ale je pravda, že na tom pracovním trhu pořád spíš panuje hlad po zaměstnancích a vzhledem k tomu, že ta inflace objektivně bude na papíře relativně nízká, tak si myslím, že se dá počítat s nějakým růstem reálných mest mezi 4-5% i v nejbližší budoucnosti, což je objektivně velice hezké číslo.
0: A ještě poslední otázka, prosím stručnější odpověď. Jak podle vás ovlivní nová inflační data zítřejší rozhodování centrální banky o sazbách? Vrátí třeba do hry snižování sazeb?
2: Úplně stručně nijak, trošku obsáhlej. No, ty data jsou víceméně v souladu s očekáváními, takže já myslím, že ještě nebo nikdo nebude šokován. A navíc oni jsou teď hodně spokojeni s tím nastavením sazeb, takže by to muselo být velký šok, aby je to zvyklalo k nějakým změnám. Takže podle mě to pro ně je nulová informace a bude beze změny.
0: Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil, díky za vaše postřehy a za váš čas. Hezký den. Je 14 hodin a 26 minut a už dobrovolně nebo ne, naprostá většina marockých migrantů, kteří minulý týden překročili hranici do španělské Souty, se vrátila do Maroka. Žádný důvod se tam vracet ale nemají běženci ze subsaharské Afriky. Přinejmenším vyšší stovky jich proto zůstávají v blízkosti centra pro migranty, které je přeplněné a nedokáže jim pomáhat. Přímo na pláži v Soutě natáčel Dominik Tesár.
3: Playa del Trampolín je docela pěkná pláž, štěrkovitá. Jsou tu Guinejci, Nigerijci. Potkal jsem i člověka z Bangladéše, ale většina lidí je tu ze Súdánu.
4: V naší zemi se bojuje, hodně lidí bojuje a hodně lidí umírá. Umírají naše matky, otcové, sestry, proto v Súdánu nezůstáváme. Šli jsme do Líbie, ale tam je to taky tak špatné. Do Alžírska taky špatné, šli jsme do Maroka, ale to nám taky nepomohlo. Proto jsme přišli sem.
5: Říká naléhavým hlasem Hamad a dodává, že lidi na pláži 5 dní nejedli.
3: Posedávají tu. Je tady jeden větší strom, který vrhá větší stín. Pod ním je nacpáno, všichni se snaží sedět ve stínu, mají výhled na moře. A na obzoru je vidět Gibraltar a Španělsko. Několik mladíků tu má takový odrbaný, v podstatě vyfouklý míč, se kterým si kope. Pár lidí se chladí v moři.
5: Něco se děje. Všichni se začínají zbíhat na kraj pláže k parkovišti.
3: Přijelo jedno auto a někdo z něj začal rozdávat lahve s vodou a s džusy, takže se strhla obrovská mela a rvačka. Každý se snaží, aby se dostal k vodě nebo k džusu.
5: Prochází kolem mě muž, který účast ve rvačce vzdal a říká, že jsou všichni moc hladoví a 5-6 dní nejedli, nespali, neměli střechu nad hlavou.
3: Teď už zřejmě láhve došly a kolem auta zklamaně postává spousta lidí, na které se nedostalo s prázdnými rukama.
5: Nigeriec Patrick je rozčílený.
6: Jenom džus, chceme jídlo a nejen jídlo, chci odsud pryč. V noci je tu hrozná zima. Většina kamarádů je nemocná, slunce je tu moc silné, není tady jídlo ani pitná voda.
5: Stěžuje si Patrick s tím, že ví, že to migranti nemají lehké ani v Evropě, ale chce tam najít lepší život, než je v Africe. Vydal se proto do Nigeru a pak do Líbie.
6: Vidíš, že mám hodně jizev na krku, na rukou, na zádech. To je z Libie. Když zkusíš jít do Itálie, libyská policie tě chytí a zavře do vězení. Přišel jsem tam o hodně kamarádů. Umřelo tam 58 lidí za 5 měsíců, co jsem tam byl. Umírali tam dívky, ženy, chlapci, všichni, protože tam není jídlo ani voda.
5: Z libyjského vězení prý Patrick s dalšími utekl. O mafii mluvil i v Alžírsku. V Maroku pak 2 roky pracoval na stavbách. Cestou k Soutě mu pak hrozili nožem a ukradli mu mobil a všechny peníze.
3: Uprostřed pláže je policejní páska. Za tu pásku už žádné migranty nepouštějí. Mě sem pustili.
5: Můžu tak jít blíž k přeplněnému centru pro migranty. I tady podél cesty přežívají stovky Súdánců a dalších Afričanů. U samotného centra je vyšší koncentrace žen a dívek. Na dece na zemi se tu u plotu k sobě choulí Fatima a Fatu. Jsou ze Senegalu a Gambie. Stěžují si na málo vody a spánku. Fatu překládá Fatimu z wolofštiny.
7: Říká, že jsem přišla pracovat, aby pomohla svým dětem.
5: ty zůstaly v Senegalu.
7: Protože jejich táta je nemocný.
5: Sama Fatou má taky malého syna. Kvůli práci v Maroku ho neviděla už 2 roky. Jestli jim Ceuta přinese naději, je ale hodně nejisté. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: A bylo 2:30 a to je čas na zprávy s Ondřejem Látalem.
8: Český rozhlas Plus.
9: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. Je to o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly. Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí, 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit. Výbuch auta u ruského Jekatěrinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Vladimira Tkačuka. Jeho řidič při explozi zahynul. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Záchranáři podle agentury TAS uvedli, že šéf společnosti Ural Dron Zavod leží na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. Policie a ostraha v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě.
10: V červnu thajská letuška s kilogramem heroinu zadržená po příletu do Austrálie a před pár dny malajský pilot se 4 kilogramy metamfetaminu a 70 000 tabletami extáze na lince z Malajzie do Indonésie. Ten měl navíc pozitivní test na přítomnost drog v těle. Tyhle 2 poslední případy šokovaly bezpečnostní složky na velkých letištích v jihovýchodní Asii a povedou k tomu, že v některých terminálech a na parkovištích přibydou další kamerové okruhy. V případu malajského pilota, kterému hrozí trest smrti, má navíc policie podezření, že při průchodu bezpečnostní kontrolou měl mezi zaměstnanci letiště komplice. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
9: Soud rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Dnešní soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmu republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni, soudy o ní v minulosti jednaly opakovaně. Připomíná Knížákův obhájce Lubomír Miller.
11: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
9: Rozsudek je pravomocný, žalobkyně ani Knížákův obhájce se neodvolali. Máme taky dopravní informace v odpoledním vysílání Plusu. Na D2 směrem z Bratislavy na Brno za sjezdem na Podivín na 33. kilometru projíždí po požáru nákladního auta osobní vozy jenom levým pruhem. V koloně z 38. kilometru se zdržíte až 25 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno je nesouvislá kolona před omezením na 196. kilometru. Provoz zpomaluje za sjezdem na Ostrovačice na 180. kilometru. Celý úsek pojedete kolem 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se jede v koloně z konce dálnice D5 k Ořechu, zdržíte se kolem 15 až 20 minut. Podobnou dobu naberete v koloně v Praze v Novopatské směrem na Kbelskou. Brzdí se už na okruhu u sjezdu na Černý most. Před Kbelskou ulicí je kolona i v Cínovecké na příjezdu od D8. Od sjezdu na Zdiby se zdržíte kolem 15:45. Pomalu teď pojedete i na Štěrboholské spojce. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to až na 15 minut. A na magistrále směrem do Holešovic je nesouvislá kolona z konce Nuselského mostu až k omezení u Štvanice. Zdržení až 25 minut. Dobře dojďte. V noci bude v Čechách oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno, od jeho západu čekáme postupně místy déšť anebo přehánky a taky bouřky, ojediněle i silné. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou skoro jasno, kránu pak na západě až oblačno, můžou se objevit přehánky a bouřky, teploty klesnou na 23 až 18 stupňů, na horách bude většinou kolem 17. A zítra čekáme v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech s přehánkami a bouřkami i silnými, k večeru budou od západu srážky ustávat, oblačnosti bude částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku pak má být jasno až polojasno, zpočátku na západě až oblačno. Ojediněle možnost přehánky nebo bouřky, během dne pak čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky i bouřky, můžou být i silné. A teploty zítra na Moravě a ve Slezsku a taky v Čechách 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37, v 1000 metrech na horách kolem 24, v Beskydech naměří až 28 stupňů Celsia. To byly zprávy a na Plusu začíná repríza Pro a proti.
12: Nejen prezident, ale i 20 předních českých ekonomů se ozvala proti vládnímu návrhu novelizace rozpočtových zákonů. Očekává se, že po prázdninách koaliční většina ve sněmovně veto Petra Pavla přehlasuje. Nicméně experti varují před rozvolňováním fiskálních pravidel a vyzývají poslance, aby změny ještě zvážili. Hrozí nezodpovědné hospodaření a další zadlužování budoucích generací? A nebo je změna regulí nutná, abychom mohli reagovat na současné potřeby společnosti a nastartovat hospodářský růst? Poněvadž, jak tvrdí ministryně Alena Schillerová, dnešní rozpočtové mantinely drtí českou ekonomiku? A máme pravidla pro to, aby se dodržovala anebo obcházela, když je to zapotřebí? Přeji příjemný poslech.
8: Pro a proti Lucie Vopálenské.
12: A na dálku ve vysílání Plusu srdečně vítám bývalého premiéra a bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který je také signatářem výzvy ekonomů. Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: A za vládní tábor s ním bude diskutovat poslanec Jan Hrnčíř z SPD. Hezký den, díky, že jste přijal pozvání.
14: Dobrý den vám, panu kolegovi i posluchačům.
12: Ještě podotýkám, že do tohoto pořadu jsme zvali řadu zástupců vládního hnutí ANO, počínajíc ministryni financí paní Schillerovou, ale bohužel jsme nebyli úspěšní. Tolik na úvod. A pánové, ptám se vás obou, může si Česko dovolit přijmout takové změny fiskální politiky, jaké předložila vláda zejména skrze pozměňovací návrhy ministryně financí, které umožní sice velkorysejší investování, ale také mohou vést k většímu zadlužení státu. Je tu prostor pro větší zadlužování země nebo ne, pane Hrnčíři?
14: Tak já bych předem chtěl říct, že vlastně ta změna byla vyvolána jakousi nutností. Myslím si, že jakákoliv vláda, která by nastoupila po těch pozemních volbách, by to rozvolnění musela udělat, protože tak, jak to bylo nastaveno, tak by schodek pro příští rok byl někde na úrovni 150 miliard korun, což by znamenalo proškrtání investic poměrně výrazným způsobem, možná i některých dalších služeb státu. Letošní roce jsou investice téměř 273 miliard, to znamená, je to drtivá většina toho schodku. Takže pokud
12: Čili vy naznačujete, že je to vlastně vina předchozí vlády, chápu vás správně?
14: Je to prostě tak, že to nastavení, které udělala předchozí vláda, by znamenalo tak drastické škrtnutí těch investic a peněz, to znamená, že by to výrazným způsobem ochromilo de facto minimální investiční aktivitu státu, což tomu se chceme vyvarovat. Mm-hmm. Proto ta změna vlastně probíhá.
12: No, ale já se teď se vracím k té své otázce. Je tady z vašeho pohledu prostor k většímu zadlužení státu, protože jedna věc je 150 miliard, druhá věc je, že premiér Andrej Babiš mluví o schodku, který se tedy vejde pod 400 miliard a to je velký rozdíl.
14: Ano, já jenom jsem chtěl říci, že pokud by se muselo z roku na rok seškrtnout ten rozpočet, nebo respektive ten schodek, tak, že by se vlastně snížil na méně než polovinu současného stavu, na letošním roce je to 310 miliard, schválený schodek a muselo by to být 150, tak samozřejmě by se sáhlo výrazným způsobem do investic a to by samozřejmě podvázalo budoucí hospodářský růst. To znamená, my se chceme vyvarovat tomu, aby Česká republika prostě stagnovala, aby se škrtali investiční výdaje, proto tu změnu děláme.
12: Rozumím. A jak velký je z vašeho pohledu ten prostor pro další zadlužení státu? O tom jde. Jestli si to můžeme dovolit.
14: Tak to. Samozřejmě čím větší zadlužení, tím vyšší dluhová služba, to znamená více peněz na úroky, takže musíme přistupovat velmi citlivě. Moje představa byla taková, aby ten případný schodek v podstatě pokrýval ze 100% investice. Pokud jsou ty peníze na spotřebu, je to špatně.
12: Rozumím. Tak a teď se obracím na Jiřího Rusnoka. Slyšeli jsme tady vícero argumentů, nicméně já se znovu zeptám na to základní. Vidíte tady prostor pro velkorysejší investování, které může nastartovat hospodářský růst, protože, jak jsme slyšeli, pan Hrnčíř třeba také nechce podvázat ekonomiku, ale zároveň by to znamenalo ještě větší zadlužení státu, než máme nalajnováno nyní?
13: Tak já nejsem žádný fundamentalista, který by tvrdil, že stát nemůže hospodařit s schodkem a samozřejmě musíme vycházet z nějaké ekonomické a společenské reality a není ani náznakem obsahem naší výzvy a vlastně to není ani obsahem toho veta pana prezidenta, že nutně musí schodek z roku na rok klesnout na 150 miliard. To je taková komunikační mantra současné vládní koalice, ale to přece není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je v tom, že tak, jak je ten zákon navržen, tak je de facto vyprázdněn, de facto dává téměř neomezené rámce, pokud je o další zadlužování, protože pokud si vezmeme to, že je tam vlastně řečeno, že náklady na infrastrukturu a další investice se nebudou započítávat do toho rámce, že pokud například by se ten návrh rozpočtu vrátil do sněmovny už jakoby po odmítnutí v prvním čtení, tak vlastně už se na něho nevztahují žádné rámce. Je tam ta obezlička s tou bezpečnostní radou státu, čili tady nejde o to číslo, jestli to má být 250 nebo 150. Asi by bylo normální, kdybychom v době ekonomického růstu snižovali ten deficit.
12: Rozumím.
13: Máme
12: víte co?
13: 310, my ho chceme zvyšovat. Takže,
12: ano, čísly tady nemusíme házet, ale pane Rusnoku, promiňte, vy zmiňujete neomezené rámce, ale právě, že mne zajímají ta fakta. O jakém dalším možném zadlužení se tu alespoň řádově bavíme? A proč se ptám? Podle Aleny Schillerové novelizace zákonů neznamená překročení rozpočtu ani o korunu navíc. A ministryně i premiér prohlašují, že deficit 3% HDP se nepřekročí. Takže chápu to dobře, že vy tomu nevěříte, když se zároveň ta 3% mohou obcházet únikovými doložkami?
13: No já mám velkou obavu o to, jestli ta obecná linie daná tedy rozpočtovými pravidly Evropské unie, ty 3% veškerých veřejných financí, a to ještě v ne té metodice, kterou počítáme státní rozpočet, ale v té metodice jiné, bude 3%. Možná, že bude, možná, že nebude. To se ukáže až ex post.
12: No ale říkal jste, že nejste nějaký dogmatik, co se týče zadlužování, takže kdyby se to překročilo, ano, ta 3%, tak to byste také jaksi bral, že to možné je?
13: No tak kdyby to bylo vynuceno nějakou situací, já nevím, spovodně, nedej bože, nebo nějaká bezpečnostní situace, tak samozřejmě to musíme vzít. Ale v situaci, kdy ta země je v podstatě v dobrém ekonomickém stavu, ekonomika roste spíše rychlejším tempem než okolní země, nemáme žádnou takovou krizovou situaci, zaplať pánbu zatím, tak tomu není žádný důvod. Není k tomu tak, žádný důvod.
12: Dobře, říká Jiří Rusnok. Pane Hrnčíři, jak zaznělo, jsme v podstatě v dobré ekonomické situaci. Za normálních okolností by vlády mohly třeba konsolidovat rozpočty. U nás se tak nemá dít. Vy nemáte žádné obavy z toho, že vlastně současná koaliční vláda dělá něco, co se do budoucna nemusí vyplatit a může se ukázat jako velké riziko a zadlužení budoucích generací?
14: Naopak. My právě se snažíme, abychom rekordně investovali, abychom do budoucna právě získali ty příjmy. Dokonce investice, které zvyšují produktivitu, tak způsobí protiinflačně dlouhodobě. To znamená, to je potřeba si uvědomit, děláme něco, co je pro budoucnost, protože žijeme v turbulentní době. Ano, v tuto chvíli relativně se pohybujeme v normálních časech, nicméně ty geopolitické výzvy, ať už jsou to různé války, ale na Blízkém východě, Ukrajina a tak dále, to znamená, to všechno má obrovský vliv a dopad na světovou ekonomiku, na hospodářský růst, takže my se tady dneska bavíme o normální situaci, ale může eskalovat situace na Blízkém východě a můžeme se tady za 3 měsíce bavit o tom, že tady můžeme čekat i recesi.
15: Tak většina zemí kvůli tomu šetří, že? Většina zemí kvůli tomu šetří, ale otázkou je, nakolik se právě můžeme proinvestovat na dluh, proinvestovat k hospodářskému růstu. Pane Rusnoku, nedává toto smysl zadlužit se v případě tak zásadních věcí, jako jsou klíčové infrastrukturní projekty, dálnice, železnice nebo energetická soustava, případně dobudování jaderných elektráren anebo obrana země, i když tu nechme asi stranou. Dává smysl, že se dá těmi investicemi na dluh nastartovat ekonomika?
13: No, je to velmi nepravděpodobné. Samo ministerstvo financí uvádí takzvané multiplikátory, čili v podstatě jakési koeficienty účinnosti těch investic ve vztahu k růstu HDP, že jsou menší než 1. To rozhodně platí pro obranu, rozhodně to platí pro ty dopravní infrastrukturní investice a pro celou řadu dalších. Čili
15: i pro dálnice? Není to tak, že u dálnic se to multiplikuje výrazně a že mohou přispět?
13: Ne, nemultiplikuje. Ne. Nejsou proto žádná data. Samozřejmě my ty dálnice potřebujeme z mnoha jiných důvodů. Jo? A ta návratnost tam je, řekněme, celospolečenská a v dlouhém čase. To já nejsem proti tomu stavět dálnice, ať se staví a dostaví se to, co je potřeba, ale tady se dělá mantra z každé investice. Uvědomme si, že ty investice to jsou také nákup nové budovy pro nějaký státní úřad nebo kopírky do těchto úřadů, to jsou taky investice. Jo, takže my tady prostě zbožťujeme investicemi. Dlouhodobě máme vysokou míru investic v české ekonomice, mnohem vyšší než většina zemí EU a ten růst nemáme vyšší.
15: Dobře, takže pane Hrnčíři, já si to dovolím zase přehrát. Není to tak, že investujeme dostatečně? A moje druhá otázka, existuje plán nebo víte vy, pane poslanče, o tom, jak by se třeba ty řádově, předpokládám, třeba desítky miliard zase do rozpočtu vrátily zpátky, pokud, jak jsme slyšeli od Jiřího Rusnoka, ty multiplikátory fungovat vůbec nemusí. Třeba hospodářská strategie vlády prý je kvalitní, tak ta z návraty těch dluhů nějak počítá, nebo je to spočítané, jak se ta každá koruna alespoň vrátí zpátky?
14: Tak úplně nesouhlasím s tím, že investice neznamenají nějakou návratnost. To by samozřejmě nedávalo smysl. Když se podíváme třeba i například sousedního
15: Polska. No to je ta otázka, jestli to dává smysl právě.
14: No jen chci říct, že samozřejmě investice dávají smysl, to by samozřejmě nedávalo by spíš smysl, pokud by investice znamenaly nerůst a nenávratnost, tak si myslím, že by asi nemohl investovat nikdo nikde, ani když se podíváte, ať už je to stát, nebo je to soukromý sektor, tak samozřejmě vždycky se investuje proto, aby tam do budoucna byly ty výnosy. A když se podíváme například sousedního Polska, které výrazným způsobem investuje, má samozřejmě i výrazně vyšší zadlužení, vůči HDP kolem 7%.
15: Výrazně větší trh.
14: A podíváte se, že mají jeden z nejvyšších růstů posledních letech. To znamená, a je to i vidět, samozřejmě ty dálnice, které se tam vybudovaly, všechny ty věci, že Polsko raketovým způsobem roste, předehnalo nás už tuto chvíli, takže si myslím, že je vidět, že prostě ty investice fungují. A ještě že v tom zákoně pořád zůstává tam dluhová brzda těch 55% HDP, to znamená, není zájmu ani naší vlády, abychom nějakým výrazným způsobem zadlužovali zemi, protože by jsme stejně na tu dluhovou brzdu narazili a to se nic nedělo, to se nějak rozvolňuje.
15: Tak o dluhové brzdě ještě budeme mluvit za chvilinku, ale mě v podstatě zajímá taková věc, jak si laicky, když to podám, jestli sledujeme budování nebo snahu vybudovat lepší a bezpečnější Česko, anebo jestli sledujeme ohrožení budoucnosti našich dětí a vnoučat přes zadlužování státu. Pane Rusnoku, stojí to takhle? Já to nechci zase pateticky nějak přehánět.
13: Tak v konečném důsledku to tak stojí, samozřejmě. Jde vždycky o tu váhu, o tu míru jedné i druhé věci, jestli je to v nějaké rozumné v prostě rovnováze. Já tvrdím, že tam, kam směřujeme, to není už rozumné. My prostě investujeme hodně, investujeme relativně velmi neefektivně, to je náš problém. A nejsou to rozhodně investice, které by tady rychle zvýšily hospodářský růst, to víme. Nikde.
15: Říkáte, že to víte.
13: Seriózní...
15: Uh-huh. A pane Hančíři...
13: Já to vím, protože to říkají všechny seriózní instituce, které se tím dopodrobna zabývají. Já jsem nikde nečet odhad nikoho nezávislého z ciziny nebo i domácího, že by se čekalo, že v roce 2028-2029 tady bude najednou ekonomický růst, já nevím, třeba dvakrát tak vysoký.
15: Pane Hančíři, o co vy, pane Hančíři, zajímá mě to, o co třeba vy sám opíráte ten optimismus, že to dopadne dobře, že to vyjde, že přijde ten hospodářský růst třeba kolem roku 2029 a že pak teda nenarazíme na dluhovou brzdu, která teď se momentálně počítá ne na rok 2037, jak se původně myslelo, ale už na rok 2030. Kde je, o co se opírá ta naděje, ten optimismus?
14: Tak nikdy přesně asi není kdo schopen spočítat, kolik koruna investovaná v rámci právě investice státního rozpočtu bude mít multiplikační efekt a kolik přesně přinese. Na druhou stranu, pokud bychom...
15: Počítá se to a argumentuje se tím. Takže...
14: Ano, ale ne, úplně přesně se to spočítat nedá, ale nemohu přijmout ten argument, že vlastně investice to je jenom zadlužování a že vlastně to ani nic přinést nemusí. To rozhodně není pravda. Jak už jsem říkal, třeba příklad toho Polska, které dlouhodobě investuje právě třeba do té dopravní infrastruktury a další věci, tak jemu to ten hospodářský růst výrazný způsob.
15: Tak pane Rusnoku, příklad Polska, je to argument.
14: My jsme v minulosti bohužel třeba investovali do nějakých rozleden a takových smyslu. Poláci investovali do dálnic a dneska je vidět, že prostě ten růst tam mají a že ta ekonomika se výrazným způsobem posunula. Takže myslím si,
15: děkuju,
14: že
15: Děkuju. Pane Rusnoku, už po druhé jsme tady slyšeli příklad Polska z úst vašeho předřečníka. Je to pro vás argument? Není to tak, že když se to umí, tak se to dá zvládnout?
13: No, to je zase strašně zjednodušený argument, já to Polsko sleduju hodně podrobně. Zaprvé oni vycházeli z úplně jiné základny, oni tam před 10-15 lety žádné dálnice neměli, takže ten efekt toho, že najednou je mají, je samozřejmě mnohem silnější, ale to není klíčová, jaký důvod jejich ekonomického růstu. Ten je v tom, že ten trh je mnohem větší, mnohem konkurenční uvnitř. Prostě oni nemají tolik oligopolních trhu, jako máme my a neumíme si s nimi poradit. Jsou mnohem pružnější prostě v oblastech povolování, staveb, obecně podnikání.
15: Čili máte na to
13: rozdílný ty analýzy
15: názor.
13: Existují a samozřejmě jsou také mnohem více zadlužení a nevědí si s tím rady. Já ty polské debaty hodně poslouchám. Jejich problém zatím nebyl tak vidět, protože ten růst to do jisté míry kryl, ale oni už se blíží těm 60% a budou s tím mít veliký, veliký problém.
15: Posloucháte diskusi ekonoma a bývalého premiéra Jiřího Rusnoka a poslance za SPD Jana Hančíře.
8: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Tak pane Hrnčíři, ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová říká, že novela rozpočtových zákonů absolutně nemá alternativu. Na druhou stranu ekonomové asi nemluví úplně do větru, když varují v takovém složení a v takovém počtu vás poslance a mluví třeba i o tom, že můžeme narazit na dluhovou brzdu a situace se pak stane o dost složitější. Nehrozí třeba i to, co zaznívá z opozičních lavic ve sněmovně, že bychom se mohli dostat na trajektorii Řecka? Nemáte z toho obavy?
14: Já si myslím, že opravdu to je strašení z řad opozice. nedává to úplně smysl. Navíc současná opozice vlastně za uplynulé 4 roky zadlužila Českou republiku nejvíc v její novodobé historii. Takže mě to zní docela úsměvně, ta kritika. Samozřejmě je v pořádku, že je potřeba varovat, je potřeba kontrolovat. Nemáme radost z toho, že se zadlužujeme. Rozhodně to není tak, že bychom jásali z toho, že můžou být nějaké vysoké dluhy a že z toho máme radost. My se samozřejmě snažíme seškrtávat provozní výdaje. Na letošní rok se seškrtalo 12 miliard z provozních výdajů napříč kapitolami.
15: Já myslím, že to veřejnost vnímá. Ano.
14: Těch provozních výdajů, abychom opravdu neprojídali ten schodek a ten schodek opravdu kryl ty investice.
15: Pane Rusnoku, tak tomu asi lze věřit. Je to konec konců vidět, že současná koalice se snaží šetřit na jednotlivých ministerstvech, na různých výdajích, ale jak je to s nebezpečím té dluhové brzdy a případným řeckým scénářem? Není to přílišné strašení? A co se vlastně stane, co by hrozilo, pokud bychom skutečně na dluhovou brzdu narazili už v roce 31?
13: Tak za prvé, řeckému scénáři jsme určitě ještě hodně, hodně vzdáleni, zaplať pánbůh. Za druhé, až narazíme na dluhovou brzdu, tak se stane to, že se změní zákon a bude posunuta nahoru. To vám můžu podepsat tady. Můžeme se vsadit o něco, jo? Takhle to běží všude kolem nás a takhle to poběží u nás, jo? Ve Francii a v jiných zemích taky měli různé dluhové brzdy a už jsou někde úplně jinde.
15: Taky to posunuli, přesně.
13: Takže dluhovou brzdou se nezaklínejme, prostě, no to se obávám.
15: Tak z čeho potom plynou ty velké obavy tedy, když můžeme takhle posouvat dluhovou brzdu?
13: Že už teď se začínáme chovat zcela nezodpovědně. Je evidentní, že koncepcí této vlády je prostě jaksi rozmáchnout se, co to dá, s tím si pojistit jaksi zvolení do příštích voleb, protože...
15: Dobře, ale co hrozí? Co hrozí těm státním rozpočtům vlastně, když mluvíte
13: to,
15: o posouvání?
13: Hrozí to, že nám financiéři nám přestanou půjčovat za těchto podmínek. Prostě my si na tu obsluhu dluhu půjčujeme letos 110 miliard, jenom na úroky. To bude postupně růst, každý rok řekněme o nějakých 10 a více miliard. A v jistém momentě už teď máme nejrychlejší růst úroků ze všech zemí Evropské unie.
15: A to bude pak prostě, na úkor těch budoucích generací, chápu to dobře.
13: Ano, to je supermandatorní výdaj, ten musíte zaplatit a prostě v jistém momentě už nebudete moct jako couvnout a oni vás donutí ty finanční trhy, žádný zákon o dluhové brzdě, ale ten finanční trh vás donutí, tak hotovo, teď už to budeme jaksi dirigovat my a tohle už si nezaplatíte, tady zvýšíte daně. A tohle už si taky nedovolíte a tady zvýšíte to a ono.
15: Tak pane Hrnčíři, tohle je vážný argument. Samozřejmě my nemáme tak velký deficit, jako má třeba Francie, Itálie a tak dále a tak dále. Na druhou stranu je jasné, jak si budeme do budoucna půjčovat, kde a u koho se zadlužíme a zda ta současná vláda může vlastně garantovat třeba našim dětem, že do budoucna nebudou muset mít, já nevím, o dost vyšší daně, že nepřijdou o penze, že budou mít nadále bezplatné školství a zdravotnictví například.
14: Pravdou je, že ta dluhová služba, ty úroky, které platíme, opravdu astronomicky narostly, především za minulé Fialovy vlády, kdy to zadlužení bylo přes 1200 miliard za ty 4 roky, to znamená, to nám výrazným způsobem poskočil ten státní dluh a samozřejmě i ta dluhová služba. To je pravda. My jsme říkali, že chceme rozpočtu pro 28 už snižovat strukturální saldo o 0,5% ročně, to znamená, není to tak, že bychom chtěli prostě utrácet bez březe a že nemáme žádné limity, žádné stropy, že budeme něco měnit, říkám, i ta dluhová brzda tam zůstala a chceme za 28 už snižovat to strukturální saldo, aby jsme si prostě snížili do budoucna tu dluhovou službu.
15: Ano, ale přesto tedy zvednete jako poslanec ruku pro... Ale přesto zvednete jako poslanec ruku pro novelizaci těch rozpočtových zákonů, které umožní to rozvolnění, je to tak?
14: Pokud by většina tu ruku nezvedla, tak by platil zákon, který říká, že příští rok by saldo bylo maximálně 150 miliard, tím pádem by se museli škrtnout většinu investic a dalších věcí. To prostě není reálné, musíme tu změnu udělat.
15: Tvrdí poslanec Jan Hrnčíř z vládní strany SPD a diskutoval s bývalým premiérem a bývalým guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem. Pánové, díky moc, více už se nám do dnešního vydání Pro a proti nevejde, snad někdy příště. Děkuju vám a naslyšenou.
13: Naslyšenou.
14: Díky. Naslyšenou.
15: A od mikrofonu děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
8: Radiokniha.
16: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
8: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
0: 15 hodin ve středu 5. srpna stále posloucháte Odpolední Plus, dnes se Štěpánkou Martanovou.
8: Český rozhlas Plus.
0: A jaká témata probereme? Jak se chovat za volantem ve dnech s tropickými teplotami? Jak vedro ovlivňuje technický stav vozu? Soudní řízení brzdí čekání na znalecké posudky. Kde justice hlásí nedostatek odborníků se znaleckým oprávněním nejčastěji? Při ruských útocích na Kyjevskou oblast zahynulo nejméně 17 lidí. Rusko použilo hlavně balistické rakety. Jak je kritická situace na místě? Podrobněji vše po zprávách, které dnes připravuje Ondřej Látal.
9: A přeju dobré středeční odpoledne. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
17: V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července u náměstí IP Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájali úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání.
9: Turek se až do vyšetření autonehody dočasně vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Dřív taky řekl, že pokud by ho policie označila za viníka, je připravený na post rezignovat. Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se více než 11 let ukrýval po tom, co byl za dotační podvod odsouzený k 6 letům za Mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji. Do Česka byl vydán loni. Za útěk před trestem mu hrozí další 2 roky ve vězení. Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do Tuzemska by podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
18: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Německé státní zastupitelství potvrdilo, že na dronu nalezeném na letišti Lipsko-Halle bylo výbušné zařízení. Na východě Německa muselo předtím letadlo DHL přerušit přistání na letišti Lipsko-Halle kvůli dronu nalezenému v bezprostřední blízkosti 4 zaparkovaných ukrajinských letadel. Letoun DHL se poté ve vzduchu srazil s neznámým letícím objektem. Po srážce nouzově přistál v nedalekém Hanovru. Dolnosaská policie incident klasifikuje jako přestupek proti státní bezpečnosti a nevylučuje sabotáž. Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý.
19: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém telegramovém kanálu napsal, že o zajatých cizincích je potřeba mluvit otevřeně a čestně, aby si ve světě uvědomili, že účast ve válce na straně Ruska má své právní následky. Podle zdrojů BBC padly na Ukrajině přes 3,5 tisíce cizinců, kteří bojovali v řadách ruské armády. Moskva je naverbovala hlavně v afrických, jihoamerických a asijských zemích. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí vyril ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
20: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
9: Budova navržená architektem Karlem Hubáčkem je národní kulturní památka. Liberecký kraj už začal podnikat kroky k jejímu zařazení do seznamu UNESCO. Přesně před 60 lety vyšlo přelomové album kapely Beatles Revolver, který časopis Rolling Stone zařadil na třetí místo v žebříčku 500 nejlepších desek všech dob. Slavná čtveřice na desce spojila rock, klasickou hudbu, studiové experimenty a taky indické vlivy.
21: George Harrison do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: Po půl hodině další dopravní informace v odpoledním plusu na D5 směrem z Rozvadova na Prahu za sjezdem na Mariánské Lázně na 126. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Na nezbytně nutnou dobu je dálnice neprůjezdná. Poslední volný sjezd je zatím na 128. kilometru. Na D2 směrem z Bratislavy na Brno za sjezdem na Podivín na 33. kilometru projíždí po požáru nákladního auta jenom levým pruhem. V koloně z 38. kilometru se zdržíte asi 25 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se stále jede pomalu z konce dálnice D5 k Ořechu, zdržení až 20 minut. Pomalu pojedete taky před omezením v Kbelské ulici v Praze v obou směrech. Na příjezdu od D8 je kolena od Zdib až na 20 minut, směrem z Novopatské postojíte podobnou dobu. Pomalu se jede i na Štěrboholské spojce od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to teď asi na 10 minut. Dobře dojďte. Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím z východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku během dne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti. Místy se vyskytnou přehánky a nebo i bouřky, můžou být i silné. Teploty zítra 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Odpolední Plus.
0: A posloucháte ho v 15 hodin a 8 minut. Evropa láká řidiče na alpské průsmyky, jadranské pobřeží i nekonečné severské silnice. Riziko, že cesta skončí tragicky, se ale v jednotlivých státech zásadně liší. Zatímco v Norsku a Švédsku připadá na milion obyvatel ročně 19 obětí dopravních nehod, v Srbsku je to téměř 4x tolik. Právě Srbsko se podle srovnání švýcarské společnosti znovu stalo nejnebezpečnější evropskou zemí pro řidiče. Téma probereme se zpravodajkou při unijních institucích Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
22: Dobrý den.
0: Zdeňko, které evropské země jsou tady pro řidiče nejnebezpečnější? Nejnebezpečnější evropskou zemí na silnicích bylo podle údajů za rok 2025 Srbsko se 74 oběťmi dopravních nehod na milion obyvatel. Následovali Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a Lotyšsko. Ta trojice zemí, které se umístily nejhůře, tedy Srbsko, Bulharsko a Rumunsko, tak ty se na popředí tohoto nechvalného žebříčku drží už několikátý rok v kuse. Taky oblíbené prázdninové destinace, jako je Portugalsko, Itálie nebo Řecko se v tom žebříčku nebezpečné jízdy také umístily na předních příčkách se zhruba 55 až 49 úmrtími na silnicích na milion obyvatel.
1: Jak je na tom v celoevropském srovnání Česko?
0: Česko je zhruba na evropském průměru, společně s Rakouskem se umístilo na 14. místě v počtu smrtelných dopravních nehod na milion obyvatel. Loni tedy na milion obyvatel v Česku připadlo 44 obětí dopravních nehod. Celkem v Česku za loňský rok zahynulo na silnicích 475 lidí.
1: V kterých evropských zemích se za volantem na silnici můžeme cítit relativně bezpečně?
0: Tak v poměru k počtu obyvatel bylo loni nejméně smrtelných dopravních nehod v Norsku a Švédsku. Pouze 19 na milion obyvatel. Následuje Spojené království, Dánsko a Švýcarsko. Společnost Vinět Švédsland počty fatálních nehod sleduje dlouhodobě a vidí tak i vývoj v jednotlivých státech. A tak konstatuje, že obrovským a výjimečným úspěchem je Litva. Ta je sice v tom aktuálním žebříčku stále na 10. místě, je desátá nejhorší v počtu smrtelných autonehod. Nicméně za poslední desetiletí Litva dosáhla snížení úmrtí na silnicích o 43%. Významný pokles těch smrtelných nehod zaznamenalo také Bulharsko, Řecko nebo Maďarsko. Na druhé straně toho spektra ten

0: Stávající infrastrukturní a bezpečnostní krizi. Na druhou stranu ten pokles počtu obětí v Litvě, jak jsme o tom mluvili, tak ten připisuje přísnějším kontrolám a modernějšímu projektování silnic.
1: Evropské řidiče jsme zmapovali s naší zpravodajkou při unijních institucích Zdeňkou Trachtovou. Díky a šťastnou cestu.
0: Naslyšenou.
1: A jízdu za volantem v extrémních teplotách teď ještě probereme s vedoucím oddělení BESIPu Tomášem Neřoldem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Může souviset s klimatickými podmínkami to, že nejnebezpečnějšími zeměmi pro řidiče v Evropě jsou převážně tedy ty jižní státy, jako je Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, nebo jaké proto vy máte vysvětlení?
2: Nemyslím, že to jsou klimatické podmínky, ale spíše úroveň bezpečnosti, která, tak jak zaznělo v té reportáži, se tvoří právě bezpečností silnic, dohledem nad provozem silničního provozu a zkrátka i řekněme chováním těch řidičů. Nicméně faktem je, že i vysoké teploty obecně v těch statistikách vždycky se projevují vyšším počtem těch závažných nehod.
1: Může to být dané také kvalitou silnic, možná právě proto, že když jsou ty teploty extrémní, tak i ten asfalt na těch silnicích pracuje, může způsobit problémy řidičům?
2: Ano, faktorem to určitě je, ale ne, opravdu ta míra té bezpečnosti na těch silnicích není primárně dána klimatickými podmínkami. Je to spíše faktor, který třeba v našich podmínkách a v těch zemích, kde třeba jsme na to dříve tolik nemysleli, neprojektovali a třeba taky řidiči prostě nejsou na to tolik zvyklí, tak to faktor je, který to zhoršuje.
1: Jak byste ohodnotil české řidiče? Lze jejich způsobilost posuzovat podle počtu nehod na českých silnicích? Nebo to, jací jsou řidiči?
2: By se to nemělo zužovat jenom na hodnocení řidičů. Na té bezpečnosti se podílí vlastně celý ten, jak my tomu říkáme, bezpečnostní systém, no bezpečný systém. Mm-hmm. Ale zkrátka jde o to, že právě třeba ta zvedající kvalita silnic, tím myslím to, že se vybudovala spousta nových obchvatů měst, že se rozšířila dálniční síť. Pořád samozřejmě máme rezervy na té silniční síti, ale zlepšuje se. Tak to je třeba faktor a to neovlivňují ti řidiči. Ale na druhou stranu bych hodnotil pozitivně určitě české řidiče za to, že i oni, ta norma toho chování, třeba řekněme tolerance k alkoholu za volantem, se za těch x posledních let se změnila, není tak tolerován. Nebezpečné přestupky, některé prostě třeba nebezpečné předjíždění a tak, myslím, že ti řidiči i vlivem prostě edukace, tak to vnímají tak, že už to netolerují tolik, jako třeba dříve. A vlastně výsledkem je to, že máme nebo stejné číslo za loňský rok jako Rakousko.
1: To jsem chtěla říct, že Zdeňka zmiňovala, že Česko vlastně patří v Evropě k jistému průměru. Jak vy byste třeba dal doporučení jako BESIP pro to, aby se Česko ten příští rok v tom žebříčku posunulo mezi ty země, které jsou mnohem bezpečnější? Co ještě pro to udělat?
2: Tak ten výsledek v tom průměru EU je přesně takové to, že můžeme být celkem spokojení, ale nejsme ti šampioni, takže určitě je dobré, že jsme se dotáhli na třeba země jako je Rakousko, nebo dneska to máme i o něco lepší než ve Francii, touto metrikou měřeno třeba, ale pořád třeba v Německu těch lidí na milion obyvatel umírá míň, jak toho dosáhnout. Jednak pravidelnou a systematickou zase rozvojem té sítě bez silnic, aby se odstraňovaly nehodové lokality, aby se kontrolovaly pravidelně silnice, pořád odstraňovat ta riziková místa a pak také, a to není mezi řidiči moc populární, potřebujeme dohled. Potřebujeme dohled, nejenom policie nemůže být všude, takže ty země, a my jsme to i slyšeli, byla tam Británie, bylo tam Norsko, tak ty mají poměrně dost kamer měřících rychlost, a to i v místech, nebo právě v místech mimo města, ale která jsou riziková. Takže za mě třeba systém, kdy my ne někde plošně, jako jakýsi velký bratr, ale to, že budeme mít rizikové, třeba křižovatky, rizikové úseky, kde víme, že je hodně smrtelných nehod, tak bychom tam mohli mít kamery s dohledem na rychlost.
1: Teď pojďme k tomu, co nás trápí v posledních týdnech, a to jsou vlny veder. Co není radno podceňovat při jízdě za volantem v době tropických teplot? Je to vlastně už taková tradiční otázka, jaké jsou ty základní doporučení, jaká jsou?
2: Tak to, co

0: tom vedru se doporučuje nejenom řidičům určitě hodně pít, mít v autě tekutiny, dělat si často přestávky a myslet také na to, že když, protože v tom horku je samozřejmě lidé obecně hůře spí, u lidí třeba s nějakými onemocněními, chronickými onemocněními je podstatně vyšší riziko nějaké zdravotní indispozice, tak na to si dávat pozor a pokud se opravdu na to řízení fyzicky necítím, tak prostě se tomu třeba snažit vyhnout a pokud potřebuju jet, tak se hlídat, věnovat se 100% tomu řízení, nedělat u toho něco jiného a dělat si častěji ty přestávky.
1: O prázdninách si lidé často plánují další přejezdy, třeba přes noc, kdy už jsou teploty snesitelnější, ale tam zase hrozí mikrospánek. Jaké platí zásady v těchto případech?
0: Vídat si právě to, abych nepřespínal se příliš dlouho. Jsou tam určité signály toho té únavy a mikrospánku, třeba pálení očí, takové časté pohyby v tom autě, kdy já vlastně si přesedávám a různě měním pozice. Zkrátka dělám věci, které normálně, když začínám v těch prvních minutách, hodině řízení, nedělám. Je to vlastně nepohodlí, nějaká ta bolest hlavy, pálení očí. A podobně, tak jsou signál, že už nejsem plně fit. No a ten mikrospánek samozřejmě přichází typicky, když ten řidič vlastně to přetahuje a chce to za každou cenu dojet. Takže nepodceňovat ty poslední kilometry a nepřeceňovat se.
1: Malinko už se nám ztrácíte, takže já vám v tento moment poděkuji za rozhovor. Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIPu, a probrali jsme, jak ideálně zvládnout řízení v těchto tropických teplotách a jací jsou Češi řidiči. Díky a hezký den.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Je 15 hodin a 18 minut, posloucháte Český rozhlas Plus a teď se zaměříme na justici. Soudní řízení se někdy protahují třeba i o měsíce. Jednou z příčin může být čekání na znalecký posudek. Lidí, kteří jej vypracovávají, je totiž v Česku málo. Hromadně jich stovky odešly po uvedení zákona v roce 2021. Podle něj měli i dlouholetí znalci skládat znovu odborné zkoušky. Nedostatek ale v mnoha specializacích stále přetrvává. Protahují se tak třeba posudky u kryptoměn a nebo u oboru dětské psychiatrie.
2: Byla krize, veliká krize po novém zákonu od roku 2021, kdy nás jeden čas bylo jenom 5.
3: Říká soudní znalkyně z oboru psychiatrie dětí i dospělých Alena Gajová. V roce 2022 musela odmítat 5 posudků denně, teď asi 3 týdně.
2: Teď je nás možná 12, možná 14 dětských znalců. Je to na všechny ty kauzy jako kriminální, které se týkají zneužití, znásilnění a i delikvence.
3: S problémem se potýkají i státní zástupci. Pokud se městskému státnímu zastupitelství v Praze podaří znalce sehnat, termín dodání posudku je zhruba půl roku. Situace je podle mluvčího Aleše Cimbaly žalostná.
4: Reálně však nastávají i takové situace, kdy jsou přislíbené posudky dodány i s několika měsíčním zpožděním.
3: Že je znalců v některých oborech nedostatek, připouští i Ministerstvo spravedlnosti. Kvalitu posudků to ale nesmí ovlivnit, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí. Znalec také musí zadání posudku odmítnout, pokud mu povaha a počet zadaných dosud nespracovaných posudků neumožňuje podat další znalecký úkon s odbornou péčí a včas.
3: Vypracování posudku trvá a mnoho odborníků je dělá po večerech nebo vedle své praxe, jako třeba psychiatrička Gajová. Navíc finanční odměna se za posudek vlastně nevyplatí.
2: Já mám od pojišťovny jako každý jiný lékař o 50% financí více za hodinu, až 70%, když pracuju s rodinou, než za hodinu znaleckého posudku.
3: Znalečné sice zákon nakonec navýšil, rozdíl ale přetrvává. Úpravu, po které odešly tisíce znalců, prosadila bývalá vláda Andreje Babiše z ANO. Nevyvážená je podle předsedy Komory soudních znalců Vladimíra Váchy i z jiných důvodů, než jsou finance. Citujeme z jeho písemného vyjádření.
6: Znalec není žádným zaměstnancem rezortu spravedlnosti, ale zcela nezávislým externím subjektem poskytujícím vysoce specializovaný odborný servis. Znalec tudíž nemá být žádným vazalem systému, ale ceněným nezávislým a diskrétním důkazním instrumentem. Znění zákona tomu ale zjevně neodpovídá.
3: V 50 oborech evidovala komora kolem roku 2010 znalců zhruba 12 tisíc. Teď jich je v rejstříku ministerstva 5113, tedy méně než polovina. Navíc ne všichni znalci posudky opravdu vypracovávají, říká minister Tejc.
5: Podle údajů, které mám z května tohoto roku, bylo na seznamu znalců zapsáno 2300 znalců, kteří od zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků, tedy od konce roku 2022, nezapsali do evidence žádný znalecký posudek.
3: Zhruba o polovinu méně je po novém zákoně i soudních tlumočníků a překladatelů. Od letošního roku museli totiž mít složenou vstupní zkoušku nejen noví zájemci, ale i dlouholetí a zkušení profesionálové, říká předsedkyně Komory soudních tlumočníků a překladatelů Michaela Romanová.
7: Takže spousta těch lidí, kteří mají zkušenosti bohaté a řečové, prostě ta justice ztratila.
3: Pokud znalce nebo tlumočníka a překladatele sehnat nelze, soudce může jednorázově taky požádat odborníka bez příslušného oprávnění. Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Jak to neupřesnilo? Zákon chce předložit nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: A příjemný poslech vám přeje Štěpánka Martanová. Rusko provedlo další velký raketový a dronový útok na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle různých zdrojů zahynulo od 17 do 22 lidí a přes 40 civilistů bylo zraněno. My už jsme teď ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Durazínem. Dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Martine, aktuální informace o mrtvých a zraněných v Kyjevě se rozcházejí. Jaký to má důvod?
9: Zatím je potvrzeno opravdu 17 mrtvých a 44 zraněných. Ten důvod byl, ty zprávy se rozcházely v průběhu toho, jak přicházely, a zřejmě se nepodařilo je všechny dát nějak dohromady, ověřit, porovnat různé zdroje, které se v takových situacích, zvlášť když ty útoky byly na více místech, nikoli na jednom. Kyjev, kyjevská oblast, několik městských obvodů v Kyjevě, některé okresy kolem Kyjeva, takže teď tedy se to ustálilo na těch 17 mrtvých a 44 zraněných. K tomu nejhoršímu masakru došlo na stanici, nebo taková, ono je to spíš zastávka, je tam vlastně jenom peron, nástupiště u Kyjeva, u Brovar, konkrétně v obci Kvitneve, kde lidé odcházeli z večerní směny a chtěli stihnout poslední ten příměstský vlak. Pracovali v jednom z těch velkých logistických center, které právě kolem Brovara v Brovarech jsou, a tam je zřejmě dostihla ta ruská raketa, její úlomky. Tam bylo těch 8 mrtvých, několik zraněných, jejich těla potom našli na tom nástupišti, ale další mrtví byli v sousedním okrese Buča, například v samotném Kyjevě, takže teď prozatím tedy platí ten počet 17 mrtvých. I tak je to samozřejmě obrovská tragédie a zítra bude v Kyjevě, nebo už byl vyhlášen na zítřek v Kyjevě v oblasti smutek.
1: Rusko mířilo také na infrastrukturu, co rakety zasáhly.
9: Právě v těch Brovarech, když teď postupně zjišťujeme rozsah toho ruského útoku, vedeného především tedy balistickými raketami, proti kterým Ukrajina už nemá prakticky žádnou obranu, tak to byly právě ty obrovské sklady, distribuční centra těch velkých společností, jako je Epicenter, další a další, jeden z největších například prodejců spotřební elektroniky, firma Rozetka, distribuční terminál Nové pošty. Ten seznam je opravdu hodně dlouhý a teď právě jsem viděl, že vlastně v těch Provarech u Kyjeva, kde vlastně stály ty obrovské haly, gigantické haly doslova, tak už vlastně není ani jeden z těch velkých skladů nezůstal nepoškozený. Některé se možná podaří opravit, jiné prostě už, teď jsem ještě sledoval, sledoval, jak dohořívají, v podstatě ještě pořád tam jsou hasiči, pořád prohledávají ty obrovské haly, jestli tam náhodou nejsou ještě nějací zaměstnanci nebo noční ochrana a podobně. Takže uvidíme, jaký bude celkový výsledek vlastně toho, ale byly to především tyto objekty.
1: Martina, proč se Ukrajincům nepodařilo sestřelit ani jednu z těch 24 balistických raket?
9: Protože proti ním prakticky už nemají žádnou obranu. Sám prezident Volodymyr Zelenský dnes řekl, že ta rychlost dodávek, především tedy střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, je letos třikrát nižší, než byla ve stejném období v loňském roce. Už několikrát upozorňoval, že obrana je v doslova katastrofální situaci a vyzýval, a každý den to vlastně dělá, že prosí doslova západní partnery, aby jim urychleně poskytli protože nějaké ty střely do systému Patriot, protože právě tohle, tyhle hrozné masakry a ty hrozné útoky právě vedené balistickými střelami, to je výsledek toho, že Ukrajina nemá dost těch prostředků, kterými může bojovat proti těm raketám. Ona velice dobře umí se střelovat drony různé, ty nepilotované letouny, tam jich ze 115 se střelila dnes v noci 98, což je velmi dobrý výsledek. Umí se střelovat rakety s plochou dráhou letu s velmi velkou efektivitou, ale Rusko ví, že právě teď Ukrajina je v konci s těmi raketami do Patriotů a zdá se, že toho využívá a bude to tak dělat i dál.
1: Martine, úplně velmi stručně. Ukrajinci pokračovali v útocích na cíle v Rusku a těmi jsou hlavně velkosklady internetového prodejce Wildberries. Který to byl tentokrát?
9: Tak to byl zase obrovský sklad Wildberries, tentokrát v Tulské oblasti, ale ty drony mířily i dál, asi 1500 kilometrů od ukrajinské hranice do Ufy, kde zasáhly další z těch ropných rafinérií. No a jako každou noc, tak i tuto noc samozřejmě útočili na anektovaná území, především na Krym.
1: Říká z Ukrajiny náš tamní zpravodaj Martin Durazín. Díky a naslyšenou.
9: Naslyšenou.
1: A ještě jedno téma. Horolezci na Karlově mostě v Praze čistí jednotlivé pilíře od řas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví.
10: Každá kulturná památka nie je vždycky v ideálnom stave, je dobré o ňu sa starať a ja si myslím, že to robí Praha veľmi dobre a príkladne.
11: Říká pan Jaroslav ze Slovenska, ktorý tráví dovolenou v Praze. Pan John z Austrálie dodává, že by sa technici měli zaměřit i na sochy.
12: Je to fantastický most. Niektoré ty sochy by si zasloužili ešte vyčistiť, ale je to plné historie a mne sa to líbí.
11: Pracovníci specializované firmy omývají jednotlivé pilíře mostu zavěšení na lanech. Při práci používají podle kamenosochaře Bohumila Pánka vysokotlaký čistič.
13: Jsou tam zaparkovaný auta, které jsou přichycený lana a chlapi vejškaři, protože to jsou vejškové práce, horolezecké, omývají tu mrtvou biozeleň, která prostě je zachycená v těch kořínkách těch jednotlivých kamenů.
11: A dodává, že za den technici očistí zhruba dva pilíře.
13: Je to dáno prací těch chlapů, protože když jste zavěšený na laně, tak nemůžete dělat 8 hodin denně, ale musí se to přizpůsobit turistickému režimu Karlova mostu a počasí samozřejmě a síle těch horolezců výškařů.
11: Takzvaná náletová zeleň, řasy a další druhy divoké vegetace, které se na spodní části mostu zachycují, můžou poškodit jednotlivé kameny, doplňuje Pánek.
13: Nejdřív musí aplikovat přípravek, který zahubí tu zeleň 24 hodin dopředu, potom další den se přijde, vezme se přístroj s tlakovou vodou, když narazíme na nějaké místo, kde v kameni je nějaká spára, která jako je měkká, to znamená je plná hlíny, tak se musí vyčistit a zamázne se vápenou maltou.
11: Na čištění dohlíží také památkáři, říká Eva Strejčková z odboru správy mostů technické správy komunikací hlavního města.
14: Celá ta záležitost není jenom o člověku s tou vapkou, ale je to profesionální práce restaurátorů, který mají příslušná oprávnění k tomu, aby mohli opravovat kamennou národní kulturní památku. V tomto případě to očištění toho mostu taky umožní lepší pohled na to, v jakém stavu ten plášť je.
11: Technici na Karlově mostě budou pracovat po etapách zhruba do konce listopadu. Práce neomezují provoz mostu pro pěší. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Bylo po čtvrté, zprávy má Ondřej Látal.
8: Český rozhlas Plus.
15: Inflace v Česku zrychlila, v červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% bodu víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila i Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 19 lidí. Policie a ostraha v zemích jihovýchodní Asie zpřísní na letištích kontroly posádek letadel. Přibývá tam případů, kdy se letušky nebo piloti přímo podílejí na pašování drog a omamných látek. Právě v této části světa jsou přitom tresty za pašování drog jedny z nejpřísnějších na světě. Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Krejčíka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš nákladná. Na D2 směrem z Bratislavy na Brno za sjezdem na Podivín na 33. kilometru projíždí po požáru nákladního auta a vozidla jenom levým pruhem v koloně z 38. kilometru se zdržíte 25 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 se stále jede pomalu z konce dálnice D5 k Ořechu. Zdržíte se až 20 minut. A na magistrále směrem do Holešovic brzdí provoz omezení u hlavního nádraží a následně na Hlávkově mostě. Nesouvislá kolona z Nuselského mostu ke Štvanici vás zdrží celkově 20 až 25 minut. Dobře dojďte. Ve Strážnici na Hodonínsku byl dnes třetí den po sobě překonán absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů Celsia. Silné bouřky se dnes odpoledne a večer objeví na většině území Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jen krajům sousedícím z východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. A zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, vyskytnou se přehánky a bouřky, můžou být i silné, k večeru pak budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku během dne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti, místy s přehánkami a bouřkami, teploty 27 až 32 stupně, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
16: Skoro 100 000 lidí ztratilo nárok na podporu při přechodu na superdávku. V plném rozsahu platí od začátku srpna pro nové i stávající žadatele. Jsou aktuální parametry nastaveny až moc přísně? Ohrožují určité skupiny obyvatel? Otevře se jim znovu cesta k podpoře se změnami platnými od podzimu? O tom bude dnešní Interview Plus. U jeho poslechu vás vítá Pavlína Nečásková.
8: Interview Plus.
16: A naším dnešním hostem je Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Na superdávku dosáhlo z 333 tisíců domácností jenom 72%. O čem to vypovídá?
17: Vypovídá to především o změně vlastně, o změně parametrů té nové dávky. Ono vlastně celkově, co se děje, je, že vlastně se trochu jako osekaly ty okrajové hodnoty, to znamená vlastně, že lidé, kteří měli nárok třeba v předchozí dávce jenom těsně, nebo měli nárok vlastně třeba jenom na jednu část vlastně jakoby té dávky, tak jim třeba ta nová dávka jako nebyla přiznána. Obecně je to nějakým jako zpřísněním. Zároveň, co bych zmínil, je, že vlastně naopak dávka byla připsána podobnému množství takzvaných novožadatelů, to znamená lidem, kteří vlastně předtím žádné dávky nečerpali a nyní se super dávkou začnou. To znamená, že vlastně ten počet domácností, které čerpají nějakou jako dávkovou podporu, se bude zhruba držet pořád zhruba kolem těch jako 300 000 domácností. Zároveň to určitě jako ty domácnosti, které ten nárok ztratily, tak často můžou být stále ohrožené. To je vlastně způsobeno tím, že se měnilo s takzvanými normativními částkami. Normativní nájemné vlastně určuje, kolik ta domácnost může platit, aby jí stát ještě jako podpořil, nebo jaké jsou ty stropy. To se pak porovnává s příjmem dané domácnosti a podle toho se vlastně vyhodnocuje, jestli ta domácnost tedy může být dávkově podpořena, nebo jestli je na to příliš bohatá. A vlastně tím, že nové dávky jsou obecně přísnější, je to nějaká jako zkratka, ale dá se říct, že jsou přísnější, tak zkrátka řadě domácností ten přístup k dávce zamezili. To je jedna část této odmítnutí. Druhá část toho odmítnutí je, že někteří žadatelé třeba nebyli schopni projít vlastně tím jako systémem z nějakého, řekněme, administrativního hlediska, že třeba nedodali veškeré podklady a tak podobně.
18: Tak my to všechno podrobně, samozřejmě ty parametry, rozebereme. Ti žadatelé si mohli udělat předběžné propočty dle různých kalkulaček, ať už od státních úřadů nebo třeba od neziskových organizací, aby zjistili, zda na superdávku můžou mít nárok. Myslíte si, že těch necelých 100 000 lidí nevědělo, že tím systémem propadne?
17: Já nevím, kolik z těch 100 000 vlastně mělo třeba ten nárok, jenom nedodalo veškeré jako podklady a třeba kdyby je dodali, tak by tu dávku jako získali, a kteří tady opravdu vlastně ten nárok neměli. My vlastně jsme společně s Centrem pro společenské otázky SPOT, tak jsme vlastně vytvořili jednu z těch využívaných kalkulaček, což bylo vlastně nějakou odpovědí na to, že dlouho chyběla jakákoliv jako oficiální, a tam víme, že jsme měli nějakou jako návštěvnost v době, kdy tam byl největší provoz, tak ji využívali třeba jako nižší desítky tisíc lidí. Což ale zároveň můžou být vlastně jako buď opakovaní žadatelé a podobně. Nevíme, kolik lidí využíval oficiální kalkulačku MPSV a ani kolik využíval kalkulačku vlastně na druhém serveru, který spouštěl, což věřím byly kurzy.cz. Tam ty čísla, kdo to využíval, neznám. Zároveň ono obecně platí, že o dávkách je v české vlastně populaci velmi nízká informovanost. A vlastně řada lidí, kteří na to mají nárok, tak si nežádají. Bývalo to vlastně i tak, že dokonce pouze pětina domácností, které byly eligible, jakože by měly nárok na tu dávku, si o tu dávku žádali. To znamená, dokážu si velmi živě představit, že domácnosti vlastně o nějaké jako kalkulačce vůbec nevěděli, protože zkrátka u nás není standardem, že by se vlastně sociální dávky brali jako nějakou běžnou součástí života třeba střední nebo nižší střední třídy. Pořád se na to nahlíží, pořád, že je to něco okrajového třeba pro lidi, co vůbec nepracují a podobně.
18: Tak a mezi těmi lidmi, kteří říkáte, že vlastně mají nárok, ale nežádají, možná nemají dostatečné informace, jsou mezi nimi lidé, kteří se i dnes stále stydí si požádat o dávku?
17: Určitě to bude faktor. Vlastně část toho je nějaká neinformovanost, to znamená, že vůbec nevědí, že by mohli mít nárok, ale část toho je, že by třeba i mohli mít nárok, ale třeba vnímají to jako nějaké stigma. Tohle se typicky spojuje vlastně se seniorskou populací, kde vlastně se hodně řešilo, že seniori, seniorky nechtějí docházet na úřady práce, protože to prostě vnímají jako, že by v tu chvíli byla nějaká zátěž, nebo že to je třeba přesně pro lidi, kteří jsou jako nezaměstnaní nebo tak, a že to té jejich situaci vlastně neodpovídá, a nechodili tam ani ve chvíli, kdy určitě byli jako velmi zranitelní a kdy jim jako nezbývalo na život téměř nic. Tam byla nějaká jako naděje, že ve chvíli, kdy se ta dávka zdigitalizuje a vlastně začne to být jednodušší, protože to je jako opravdu jedním z plusů je, že to požádání o tu žádost je nyní jednodušší, tak, že vlastně přesně tyhle ty typy domácností si o tu podporu žádat budou.
18: Je to tedy jednodušší jedním z hlavních důvodů, proč tedy vytvořit superdávku a sloučit ty čtyři možné různé položky, na které se jednotlivě žádalo o dávky, bylo tedy zjednodušení. To splnilo účel?
17: Určitě je to jednodušší pro nějakého, řekněme, průměrného žadatele. Já jsem vlastně těch žádostí vyplňoval celou řadu jako sociální pracovník. Jsem hodně vyplňoval ty staré dávky a ty byly opravdu jako nesmírně složité, že se vlastně vyplňovalo obrovské množství formulářů. Teď je to z mého pohledu určitě jednodušší pro žadatele. Jsou tam ale věci, které jsou víc matoucí. To znamená například, že není, že třeba úřad práce neposílá vlastně strukturu toho výpočtu, jakým způsobem třeba stanovil tu výši té dávky, a celkově je o dost těžší, proto na to vlastně pak vznikaly i nějaké kalkulačky, si jako spočítat, řekněme, na koleni, jak by ty dávky zhruba měly vycházet, protože ty vlastně rovnice zatím jsou teď jako velmi složité a vlastně po té novele se ještě zesložiťují. Takže požádat se by mělo být jednodušší určitě, ale některé ty věci, jako třeba výše té dávky a tak jsou podle mě zmatečnější než předtím.
18: Dá se nějakým způsobem definovat, kdo jsou ti lidé, kteří tím systémem propadli a na dávku nedosáhli, jaká skupina je vlastně nejzranitelnější v těchto parametrech?
17: No tak my obecně víme, kdo jsou takový v úvozovkách poražení té dávkové reformy. Jo, to znamená domácnosti, vlastně typové domácnosti, které kvůli tomu, jak je ten výpočet konstruován, tak vlastně na tu novou dávku trpí. Jestli jsou to ty stejné domácnosti, které třeba vůbec tu dávku nedostaly, to vám na jistotu neřeknu, protože tam jsem říkal, tam těch faktorů může být víc, ale obecně můžeme říct, že malé domácnosti v tržních podmínkách větších měst jsou vlastně těmi jako největšími poraženými té reformy. Typicky to můžou být samoživitelky, třeba s jedním, se dvěma dětmi, můžou to být právě seniori, seniorky, anebo právě třeba i lidé třeba, co nějaký čas byli na ulici, teď získali bydlení, a nebo celkově vlastně všichni jako samostatně žijící lidé. Jak jsem říkal, platí to především ve městech, které mají tu vlastně vyšší hladinu komerčního nájmu. To znamená třeba Praha, Brno, ale i vlastně většina krajských měst.
18: My se k tomu bydlení určitě hned dostaneme. Ještě předtím, ono, já vím, že to nejde tak jednoduše říct, ale jsou tam určité parametry. Jak vlastně stát definuje chudobu? Co člověk musí mít nebo naopak nemít, aby tedy byl už tím, komu stát začne pomáhat?
17: Tak tam se vlastně měří poměr mezi příjmy a výdaji na bydlení. Bývalo to tak, že ta hranice bývala, že když člověk platí více než třetinu svých příjmů za bydlení, tak by měl mít nárok na nějakou jako státní podporu. To zároveň, a to je asi legitimní říct, bylo už trošku zastaralé, protože stanovovalo se to zhruba v 90. letech, kdy ty poměry těch vlastně jakoby nákladů a výdajů českých domácností byly zkrátka jiné a bydlení tak drahé nebylo. Takže teď je to nastavené na zhruba 40%, to znamená vlastně jakoby přes tuto hranici, když domácnost vlastně platí více než vlastně toto procento svých příjmů za bydlení a bydlením se bere i součet třeba s energiemi, tak by měl mít nárok na podporu. Což je vlastně vzhledem k tomu, že se nacházíme v poměrně rozsáhlé krizi bydlení, obrovské množství domácností. Opravdu to, že se bavíme o tom, že stovky tisíc domácností jsou v tuhle chvíli vlastně čerpají tu podporu a mnoho dalších domácností by si o tu podporu čerpat mohlo, opravdu znamená, že v tuhle chvíli jsou ty ceny bydlení zásadně vychýlené a vlastně dávky jsou na to takovou jako záplatou. Jo, že vlastně než se vlastně implementuje nějaké systémové řešení, aby ty ceny bydlení šly dolů, nebo aspoň poměrově dolů vůči příjmům, tak vlastně dávková politika je takovou záplatou, aby domácnosti o to bydlení nepřicházely.
18: Hostem Interview Plus je Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.
8: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
18: Když se veřejnost za předešlé vlády seznamovala vůbec s tím konceptem superdávky, tak nejčastěji kritizovanou položkou byl majetkový test. Jak se osvědčil?
17: Tohle je zrovna kategorie, ve které já nebudu úplně dobře vědět, kolik těch domácností třeba jako vyřadil nebo kolik je obradil.
18: No a co říkáte na to jeho nastavení?
17: My jsme zrovna to nastavení toho majetkového testu nějak zásadně nekritizovali. Já vím, že se tam určitě kritizovalo přesně to, že stát bude až příliš lidem koukat do kuchyně takzvaně a že vlastně se toho bude muset jako hodně dokládat. Zároveň mysleli na typicky na domácnosti, které ty majetky jako nemají. A my jako platforma se zaměřujeme skutečně na ty jako nejzranitelnější domácnosti, u kterých majetkový test opravdu není problém, protože nemají ty vlastně požadované majetky ani zdaleka. A to, že vlastně ten způsob, jak jim byl nastaven, že by domácnosti neměly mít více než jednu nemovitost určenou k bydlení, nebo že by neměly mít nějaké větší množství majetků, v něčem může dávat smysl. Můžeme samozřejmě řešit, jestli by to mělo být plus 50 tisíc nebo minus 50 tisíc tam, ale to, že by nějaký majetkový test měl existovat, to obecně dává smysl, protože jako příjmy se dají vlastně zkreslovat dočasně lépe než majetky a nějaké kritérium by to určitě být mělo. Ty konkrétní parametry, říkám, my osobně jsme je nějak zásadně nekritizovali, mně přišly veskrze vlastně rozumně nastavené, zároveň to může způsobovat přesně třeba to, že některé zranitelné domácnosti, nebo některé, řekněme, ohrožené domácnosti, ať nemíchám nějaké jako názvosloví, tak si třeba nebudou žádat, protože je odradí přesně nějaká ta představa, že někdo bude příliš sondovat, jestli na tom nejsou příliš dobře, i když na tom fakticky dobře nejsou. Jo, a myslím si, že obecně vlastně státní politika by měla směřovat k tomu, aby si lidé o dávky žádali, protože vlastně to, co tady zásadně řešíme, je, že je tady mnoho domácností v zásadní chudobě, které si nežádají o státní podporu, protože je kolem toho budované stigma.
18: No, na podzim má ta superdávka projít ještě další revizí. Já bych chtěla zůstat ještě přímo u toho bydlení, protože v těch dosavadních parametrech se rozlišují náklady dle tří kritérií. Vy už jste něco trošku zmiňoval. Je to buď Praha a Brno, nebo obce s více než 70 tisíci obyvateli a obce s méně než 70 tisíci obyvateli. Proč se podle vás tento systém neosvědčil?
17: No tak protože neodpovídá tomu, kolik tam lidé reálně platí. To je vlastně bod, který jsme naopak my vlastně kritizovali nejvíc, že vlastně tím, že existovaly v tuhle chvíli, už se dá říct, spíš existovaly, pouze tři kategorie znamenalo zásadní zkreslení, protože ono není možné říct třeba na úrovni těch krajských měst, že by lidé v Ústí nad Labem, Pardubicích a Hradci Králové platili stejné částky na bydlení. Přestože jsou to vlastně podobně velká města, to znamená vyhodnocovaly se podle stejné kategorie, tak vlastně ty částky těch nájmů byly zásadně rozdílné. To samé platilo třeba i pro Prahu a Brno a vlastně, kde jsou ty částky taky velmi rozdílné, podle cen na bydlení. A vlastně v těch menších obcích to naopak způsobovalo, že třeba menší obce blízko velkých měst, to znamená, kde už jsou často ty ceny podobné, tak měly velmi, velmi nízké normativy na bydlení, přestože jsou u nás, že třeba kolem Prahy jsou vlastně menší obce, které jsou podobně drahé, někde i dražší než Praha.
18: No, nově by to tedy od října mělo být dle okresů rozdělené. To je podle vás už tedy lépe vypovídající o tamní situaci?
17: Ta myšlenka je rozumná. Obecně ta myšlenka nějakého jako většího dělení podle regionu nebo podle okresu dává smysl, protože přesně ty rozdíly ceny bydlení u nás nejsou stanovovány velikostí obce, takže dává smysl se na to zaměřovat takhle. Zároveň vlastně to, jakým způsobem je konstruován ten normativ v těch jednotlivých okresech, může opět vlastně vést nějakému jako zásadnímu zkreslení toho, kolik tam ty lidi reálně platí. Já to zkusím možná vysvětlit, jakým způsobem se ten normativ konstruuje. Snad to bude pochopitelné. Ono se vlastně berou vlastně ceny za bydlení domácností, které v tom daném okrese čerpají dávky. A podle toho se vlastně průměruje, kolik by se tam tedy mělo platit. Což znamená, kdybych to dal na nějakém velmi hrubém příkladu, podívá se jí se tam na tři domácnosti, jedna platí 5 000, druhá 10 000, třetí 15 000. Oni řeknou, dobře, tak průměrujeme to na těch 10 000 a za tolik by tam lidé měli bydlet. To je bohužel zásadně neodpovídající.
18: No a zastavím, ale právě nenahrává toto obchodu s chudobou, kdy v některých případech třeba právě vlastníci bytu nastavují výši nájemného dle výše dávek?
17: No, my nemáme, to je spíš takové jako alegorické, my vlastně nevíme, jestli se toto skutečně děje. Určitě víme, že do nějaké míry dávková politika pomáhá šroubovat ceny bydlení nahoru, protože přesně to znamená, že vlastně majitelé získají vlastně nájemníka, i když nastaví cenu velmi vysoko, protože to vlastně jako doplňuje dávková politika. Zároveň dávková politika je teď v tuhle chvíli jako jediné, co opravdu pomáhá stovkám tisíc domácností si to bydlení udržet. Takže co může pomáhat obchodu s chudobou, je přesně tady to nějaké jako zkreslení normativu, když se to bere vlastně v těch jednotlivých okresech, tak v těch okresech některých se posílají třeba, tam se posílají třeba jenom jako desítky nebo stovky, nebo spíše stovky vlastně dávkových vlastně dávek těm domácnostem. A ono to pak může přesně vést tomu, že se tam zásadně vychýlí, kolik se tam reálně platí, protože když tam třeba hodně obecních bytů, tak tam vlastně nebude, tak se tam posílají dávky do obecních bytů, které jsou třeba levnější, ale ty lidé, kteří tam budou bydlet na trhu, tak vlastně ten nastavený normativ absolutně nemusí odpovídat tomu, za kolik oni reálně bydlí. A to je vlastně i ten důvod, proč se řadě domácností ty příjmy propaduje skrz tu dávku. Protože se nevychází z tržního nájemného, ale vlastně z nějakého jako placeného nájemného, které třeba takhle zkreslují ty obecní byty.
18: No, rozumím tomu, že to aktuální nastavení s tím nesouhlasíte, protože říkáte, že je zkreslující, to novější podle okresu považujete za rozumné, ale taky ne úplně vypovídající. Tak dle jakých kritérií by to podle vás mělo určovat?
17: No, já možná jen doplním, ono je vlastně taktéž zkreslující přesně z toho stejného důvodu, že se vlastně používá stejný způsob stanovování těch normativů, že se nebere podle vlastně tržních cen, ale že se to vlastně bere podle těch jako vyplácených dávek, což je prostě jako nepřesné. To, co by se mělo dít a co by určitě pomohlo, by bylo nějaké jako zachytávání cen na trhu. To se dá buď dělat přes cenové mapy ministerstva financí, které vlastně kvartálně sleduje, kolik vlastně, jaké je nájemné vlastně v daných okresech, a to by se určitě dalo nějak faktorovat. Neříkám nutně dělat to celé podle cenových map, nebo jako za nás by to dávalo smysl, ale politicky je to v tuhle chvíli asi nereálné, ale nějakým způsobem vlastně faktorovat a započítávat to, kolik se tam reálně platí. Protože abych to ještě podpořil, tam je fakt zásadní zmínit, že typicky jsou zranitelné ty domácnosti, nebo ohrožené jsou ty domácnosti, které vlastně buď nemají to štěstí, aby získali vlastně obecní byt, nebo nemají žádný sociální kapitál nebo nějakého známého, co by jim dal byt za levno. A to jsou domácnosti, které musíme podporovat, které platí ten plný tržní nájem. Takže vlastně ty normativy by více měly odpovídat tomu tržnímu nájmu, který se tam skutečně platí u těch vlastně domácností, které nemají žádnou vlastně výhodu.
18: Mimochodem, jak se pronajímatelé staví k lidem závislým na dávkách dnes už mnohdy? Chtějí skutečně podrobné informace o těch, kteří by se mohli dostat do jejich pronájmu. Představuje třeba to, že pobírají superdávku, pro ně alespoň nějakou garanci?
17: No, naopak to často, naopak to někdy představuje bariéru, protože vlastně zvlášť novožadatelé si musí vlastně požádat o tu dávku. To vyřízení té dávky dřív trvalo a teď vlastně při tom vlastně novém systému taktéž mohlo trvat řadu měsíců, než vůbec viděli vlastně první složenku, když to tak řeknu. A samozřejmě na majitele toho bytu to pak vlastně vyvíjelo nějaký nárok, ať tedy počkají a že tedy ty svoje peníze dostanou později, a s čímž pochopitelně řada z nich nebyla spokojená. Takže určitě to představovalo nějakou bariéru pro vstup do toho bydlení, pokud ta domácnost neměla hotovost, nebo neměla vlastní příjem, aby to bydlení zaplatila a musela čekat na ty dávky. Ale jinak jako obecně si myslím, že tím, že jsou to vlastně už stovky tisíc domácností, které takhle nějakou podporu čerpají, tak si myslím, že je to relativně normalizované i v tom vlastně českém nájemním prostředí, že se už jako, že spousta majitelů už s tím počítá, že tam třeba nějaká dávková podpora do té domácnosti půjde. Často o tom ani nutně nevědí, protože přesně ta domácnost, ten nájemník, řekněme, nemusí nutně informovat majitele o tom, že tuhle tu podporu pobírá.
18: Já už jsem zmiňovala tedy, že ten systém se má mírně upravovat s touto současnou vládou. Ty změny mají mimo jiného třeba navýšit také životní minimum, přilepšit samoživitelům s dítětem do 15 let. Teď je to pouze do 7 let dítěte. Může to nějak výrazně změnit počty těch lidí, kteří ve finále superdávku dostanou? Rozšíří se to o ty lidi, kteří třeba teď tím systémem propadli?
17: No, každá změna normativů tak představuje samozřejmě změnu té cílové skupiny. Když se někde upraví normativy, tak to může znamenat, že noví lidé vlastně, kteří by předtím neměli nárok, tak ten nárok jako budou mít. Naopak vlastně přesně v řadě okresů se ty normativy výsledku budou snižovat. Jo? Například třeba v Brně ty normativy můžou jít zase poměrně výrazně dolů. To znamená, že vlastně i pro ty naopak, že naopak někteří stávající žadatelé by z toho systému mohli vypadnout. Co se té změny u těch samoživitelek týče, tak myslíme si, že naopak, že to nebude nutně znamenat jako nové žadatelky, ale spíše ty jako současné žadatelky, které třeba nedostávají od státu mnoho peněz, tak teď dostanou víc. Jo, to znamená, je to nějaká vlastně jako podpora často domácností, které už jsou v tom systému. Ten systém je nepodporuje příliš, protože ono někdy můžete dostat dávku třeba i fakt ve výši jako stovek korun, jo, že to prostě není. Že to není žádná jako zásadní částka, tak tyhle ty částky můžou být navýšeny a může to být nějaká jako systémová podpora. Jestli to přinese to, že by se zvýšilo množství žadatelů nebo příjemců v tom systému, to opravdu nevím. Na to je brzo odhadovat.
18: No, zaměřila se podle vás současná vláda na ty nejpalčivější místa, nebo by měla podle vás zrevidovat ještě další parametry superdávky?
17: Ta podpora těch samoživitelek je určitě dobrý krok. To, jak jsem zmiňoval i na začátku rozhovoru, tak vlastně to, že ty malé domácnosti, do čeho často spadají samoživitelky, opravdu v té nové dávce nevycházely dobře, takže nějaká cílená podpora této skupiny dává smysl. To, jestli ty okresy jsou opravdu, tam se nedá v krátké odpovědi říct, jestli to pomůže nebo uškodí, protože jak kde je ve skutečnosti ta odpověď. Co se tam přehlíží, a to se přehlíží v dávkách stabilně a dlouhodobě, je právě třeba situace lidí v exekucích a insolvencích, které vlastně dávky vůbec nereflektují. To znamená, dávky vůbec přehlížejí, že oni mají nějaké srážky na splácení dluhů a kvůli tomu velmi podstřelují vlastně tu částku, kterou jim přiznávají, a to často způsobuje, že se domácnosti vlastně v insolvencích nebo v exekucích dostávají hluboko pod životní minimum v té finální části, kterou hospodaří. A nám vlastně vychází opakovaně jak z příkladu z praxe, tak vlastně i v nějakých modelech, že se domácnosti můžou dostávat i pod existenční minimum. Takže to je třeba fakt zásadní díra, která byla i ve starých dávkách, to není novinka superdávky, ale tím, jak se celkově snížily ty vlastně vyplácené částky, tak až teď nám vlastně způsobuje opravdu jako extrémní situace. A to je něco, na co by se určitě vláda zaměřit měla a neudělala to zatím.
18: A dostává se v tuto chvíli lidem v nouzi od státu, tedy spolu se změnou systému, nějaké intenzivnější pomoci při hledání práce, při hledání bydlení, než tomu bylo doposud?
17: Já myslím, že zatím je na to brzo tohleto hodnotit, protože vlastně i ta strategie úřadu práce trochu byla, že oni se musí poradit s těmi stovkami tisíc žádostí vlastně z toho převodu té staré dávky na tu novou. Následně se od toho úřad práce slibuje, že tím, že teď vlastně už jsou všechny dávky v tom novém systému, nějaká jich jako údržba by snad neměla být tak náročná kvůli tomu, že se přesně vlastně zcukly ty vlastně dávky do jedné, že celé to prostředí jako digitalizované, takže by to snad nemělo zabírat vlastně tolik prostoru a že by tím pádem vlastně pracovníci a pracovnice měli mít prostor dělat tu jako individualizovanou podporu. Je brzo na to hodnotit, jestli to funguje, jestli to bude fungovat nebo ne, protože teď se to teprve jako bude vlastně rozjíždět, nebo teď už se to jako rozjíždí, ale určitě z toho zatím nejsou žádné zásadní výsledky. Tohle bohužel historicky to příliš nefungovalo. Jo, ta individuální podpora na úřadech práce tak často spíš vlastně způsobovala nějaký jako větší pocit vlastně kontroly třeba u klientek jako v sociální nouzi a vlastně v vnímali jsme z pozice sociálních služeb, že tu podporu vlastně lépe poskytují vlastně sociální služby a ty úřady práce byly často takové spíš jako řekněme silové a autoritativní a vlastně tu pomoc moc nenabízeli, ale budu nejšťastnější, když se to změní samozřejmě a když to bude fungovat lépe.
18: Hostem dnešního Interview Plus byl Mikuláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení. Děkujeme za váš čas.
17: Hezký den, mějte se dobře.
18: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
19: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: V 16 hodin posloucháte Český rozhlas Plus a dnes vás odpoledním vysíláním provází Štěpánka Martanová.
8: Český rozhlas Plus.
1: A tady stručná tematická nabídka. Francouzský týdeník nechal evropské zpravodajce hodnotit své kolegy, kdo má v Evropě nejlepší špiony a kdo naopak podle lidí z oboru úplně propadl. Jak lékárny vyřeší nedostatek léku tamoxifen na rakovinu prsu, kterého je v Česku dlouhodobě málo. Herce pantonymy přirovnával k živé soše, sám patřil k nejlepším českým mimům vůbec. Boris Hübner by se dožil 85 let. A Masarykova univerzita vypracovala studii o tom, jak často dospělí v Česku využívají sociální sítě, hry či online nákupy, kdy už jde o závislost. I na to odpovíme v následující hodině. Teď už je ale čas na zprávy, které dnes připravuje Ondřej Látal.
15: Přeju hezkou středu. Lékárny v Česku budou moct nově hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
20: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
21: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
20: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
22: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
20: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
15: Další detaily dodáme v odpoledním plusu chvíli po zprávách. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. A to přesto, že Washington zaručil stažení izraelských vojsk z palestinského území až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamás. Uvedl to server Times of Israel. Právě demilitarizace Hamásu je klíčovou podmínkou ke splnění loňského mírového plánu, který vedl k vyhlášení příměří v pásmu Gazy. Rusko v noci zaútočilo 28 raketami na Kyjev a Kyjevskou oblast. Podle tamních úřadů na různých místech zahynulo nejméně 19 lidí, 44 utrpělo zranění. Ukrajinští představitelé proto vyzvali své západní partnery, aby Ukrajině urychleně dodali prostředky protivzdušné obrany proti balistickým střelám. Dnes v noci se totiž žádnou z nich nepodařilo sestřelit.
23: Rusko k útoku použilo podle záběrů ze sociálních sítí i rakety s kazetovou municí, které zasáhly velká logistická centra společností Epicentrum, Nová pošta, Fozifood, Rozetka a další. Šéf státní správy brovarského okresu Vitalij Bihun na sociálních sítích informoval o 8 mrtvých na železniční zastávce Kvitneva. Šlo o zaměstnance logistických center zasažených ruskými raketami, kteří po večerní směně čekali na příměstský vlak. Ukrajinský premiér Serhij Korecký to označil za čistý terorismus. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
15: Dodávky střel do systému protivzdušné obrany jsou letos třikrát menší než loni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket Ukrajině i licenci na jejich výrobu.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Papež Lev 14. v listopadu navštíví Peru, Argentinu a Uruguay, oznámil to mluvčí Vatikánu Matteo Bruni. Lev 14. se narodil ve Spojených státech, v Peru ale působil jako misionář augustiniánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství tak má i to peruánské. Latinská Amerika je vzhledem k velkému počtu věřících zásadní oblastí pro katolickou církev. Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinět Švýcarland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají asi evropskému průměru.
0: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinět Švýcarland, Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze ze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
15: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí se týká jeho vzetí do vazby v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně do zkreslené informace o Československu. Odsouzen nakonec nebyl ve vazbě, ale strávil 3 měsíce.
2: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knížákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ni měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
4: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
2: Rozhodnutí je pravomocné, jak Mizerová, tak i Knížákův obhájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
6: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
2: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
15: Doprava na plusu. Na D2 směrem z Bratislavy na Brno se na 33. kilometru za sjezdem na Podivín projíždí po požáru nákladního auta stále jenom levým pruhem. V koloně z 37. kilometru pojedete kolem 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se provoz zastavuje na 2. kilometru. Pomalu se pak pokračuje až na Pražský okruh, za sjezd na Ořech. I tam je to na 20 až 25 minut. A na magistrále směrem do Holešovic v Praze brzdí provoz omezení u hlavního nádraží a následně i na Hlávkově mostě. Nesouvislá kolona začíná už na Nusalském mostě. Ke Štvanici pojedete celkově asi 25 minut. Dobře, dojeďte. Silné bouřky dnes odpoledne a večer můžeme čekat na většině území Česka, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vyhnou se jenom krajům sousedícím z východní a západní hranicí. Doprovázet je může nárazový vítr, přívalový déšť, případně i krupobytí. A zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky, k večeru pak budou od západu srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne pak postupně od západu přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky. Teploty 27 až 32 na východě Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
24: Posloucháte Odpolední Plus.
1: V 16 hodin a 8 minut vás od mikrofonu zdraví Štěpánka Martanová. Každá tajná služba odvádí dobrou práci, většinou o ní vůbec nevíte. Teď se ale do centra pozornosti dostala ta slovenská, a ne kvůli odhaleným špionům nebo tajné operaci. Desítky bývalých i současných členů evropských zpravodajských služeb je označily za vůbec nejhorší v Evropě. Proč je její pověst mezi profesionály tak špatná? A co v hodnocení zaznělo? To probereme s naší zpravodajkou v Bratislavě Bárou Vránovou. Dobrý den.
25: Dobré odpoledne.
1: Báro, začněme tím samotným žebříčkem. Jak vlastně vznikl, dá se takovéto hodnocení tajných služeb brát vůbec vážně?
25: Určitě je potřeba říct, že nejde o žádný oficiální žebříček. Na druhou stranu je to ale asi jedno z nejkvalifikovanějších hodnocení, které může veřejnost získat, protože francouzský týdeník Le Express 3 měsíce oslovoval bývalé i současné představitele tajných služeb z 25 zemí, včetně někdejších šéfů rozvědek nebo amerických agentů a členů CIA a izraelského Mossadu. Právě oni pak hodnotili své evropské kolegy. Na prvním místě skončila britská MI6, následovaná Francií a Nizozemskem. Česko je na 15. místě společně s Belgií nebo Itálií. No a Slovensko je naopak úplně poslední na 25. příčce.
3: A proč dopadlo tak špatně?
25: Nejčastěji se opakuje jedno slovo, a sice důvěra. Ti oslovení experti podle Le Express tvrdí, že SISKA nebo Slovenská informační služba je pod silným politickým vlivem a zahraniční partneři jí proto přestávají věřit. Mluví o nepotismu, nízké profesionalitě nebo vazbách na Rusko. Francouzský týdeník navíc věnoval samostatný článek i řediteli SIS Pavlu Gašparovi. Připomíná v něm, že před nástupem do čela služby neměl zkušenosti z tajných služeb, kritizuje taky způsob jeho jmenování a cituje bývalé zahraniční zpravodajce, podle kterých bylo jeho dosazení především politickým rozhodnutím. Pavol Gašpar je synem bývalého policejního prezidenta a dnes taky místopředsedy parlamentu za vládní stranu Směr Tibora Gašpara.
3: Pavol Gašpar není kontroverzní postavou jen kvůli tomuto článku. Jaké výhrady vůči němu zaznívaly už dříve?
25: Nejčastěji se skloňuje jeho loňská autonehoda, kdy řídil svůj sportovní vůz a ve městě Nitra se srazil s osobním autem, ve kterém jela rodina s dítětem. Obešlo se to bez vážnějších zranění, ale to vyšetřování provázely kontroverze. Například se na místě objevil šéf policie, ačkoliv neměl být ten den v práci. Gašpar také podle kriminalistů jel rychleji a řídil v žabkách. Přímo francouzský týdeník pak připomněl i způsob jeho jmenování do čela SISKY. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová ho v roce 2024 odmítla jmenovat a vláda proto změnila status služby tak, aby ji mohl vést jako náměstek. Definitivně ho pak do funkce jmenoval až nový prezident Peter Pellegrini. A jak připomíná slovenský deník N, tak Pavol Gašpar na sociálních sítích často útočí na veřejné osobnosti média nebo tam zesměšňuje své kritiky.
3: Reagovala už na článek Slovenská informační služba nebo její ředitel?
25: Zatím ne, SIS ani Gašpar se k hodnocení francouzského týdeníku zatím nevyjádřili, ale je potřeba znovu zopakovat, že nejde o žádný oficiální audit ani hodnocení Severoatlantické aliance nebo Evropské unie. Přesto je ten průzkum výjimečný tím, že podobné veřejné srovnání tajných služeb od lidí

0: Patří ke světové špičce v boji proti terorismu. No a Nizozemci zase využívají toho, že jsou evropským datovým uzlem. Jsou proto silní v kybernetické rozvědce a taky odposleších. Právě nizozemská tajná služba navíc podle tamních médií získala zdroj v bezprostředním okolí ruského prezidenta Vladimira Putina. No a právě díky těmto věcem jim ostatní služby této trojici důvěřují a chtějí s nimi spolupracovat víc.
1: Tolik naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová, díky.
0: Naslyšenou.
1: A v tématu teď ještě budeme pokračovat a rozebereme ho s Miroslavem Marešem, odborníkem na problematiku extremismu z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání, zdravím vás i posluchače.
1: Pane Mareši, slyšeli jsme, že nejlepší v Evropě je britská MI6, je chválená za dlouhodobou strategii a je vnímána jako nejmocnější zahraniční zpravodajská služba na starém kontinentu. Čím to je, že patří mezi špičku? Je to dano její historií, technikou, kterou má, sítí zpravodajů, kontaktů?
2: Tak vlastně řekla jste všechny ty charakteristiky, které k tomu přispívají. Ona ta Secret Intelligence Service, jak se vlastně v současné době nazývá, má samozřejmě dlouhé tradice a taková ta firemní kultura je v té zpravodajské činnosti velmi důležitá, protože umožňuje vychovat nové profesionály, kteří přicházejí a nahrazují ty odcházející generace. Takže je to samozřejmě jednak ty schopnosti, které má, a také je to důvěra, kterou má od vlastní politické reprezentace. To je možná věc, která by měla zaznít, že aby zpravodajská služba byla úspěšná, musí důvěřovat vlastní reprezentace, podporovat ji a věřit informacím, které od ní dostává, a využívat je potom v politickém působení.
1: To jsme právě slyšeli, že to Slovensko tu důvěru nemá. Byla to pak Británie, kdo jako první varoval Ukrajinu před pravděpodobností ruské invaze, která začala v roce 2022. Co dalšího víme, že MI6 pomohl odhalit nebo na co upozornila v poslední době?
2: Ono je to právě velmi složité říct, co přesně upozornila, protože ty informace jsou tajné a právě ta úspěšná zpravodajská služba se dostane k tajným informacím a umí je používat. Každopádně MI6 byla velmi, velmi aktivní v průběhu britské angažovanosti na Středním východě, má právě rozsáhlé kontakty v islámských zemích, odkud je schopna získávat důležité informace, a v tomto směru je ona prostě pokrývá zpravodajsky to, co je pro západní civilizaci důležité. Takže v tom je ona úspěšná, ale konkrétní případy, co se jí vlastně podařilo přesně odhalit, to v tuto chvíli nevím já, protože neví to kromě toho úzkého okruhu zasvěcených řada lidí, co vlastně proč je tak úspěšná.
1: Když jsme zmiňovali tu Ukrajinu, tak ukrajinská tajná služba, stejně jako ta německá a nizozemská, skončily v první pětce. U té Ukrajiny může to být třeba i tím, že země prochází válečným konfliktem a proto potřebuje mít dobré tajné služby, dobře informované zdroje, nebo prostě jí ten konflikt posílal, nebo to je dané také třeba historicky, s tím konfliktem to nesouvisí.
2: Tak určitě s tím konfliktem souvisí a opět to souvisí s podporou, kterou ta zpravodajská služba má. Navíc pro Ukrajinu je samozřejmě absolutně prioritním cílem Rusko a ukrajinská tajná služba tam jednak může používat technické prostředky, které má v relativní blízkosti hranic, a jednak také může využívat nespokojenosti části lidí s Putinovým režimem, kteří jsou ochotni pro ní aktivně působit, ať už na poli získávání informací nebo dokonce na provádění některých těch subverzivních aktivit.
1: Čím si vysvětlujete, že naopak Slovensko dopadlo nejhůře? Bára zmiňovala tu důvěru, vy jste o ní také mluvil, že ta důvěra je důležitá. Může jít ale třeba i o financování tajných služeb ze strany státu?
2: Částečně ano, ale samozřejmě ta důvěra tak je důležitá od vlastní politické reprezentace. Je otázka, jestli vlastně současné politické reprezentaci slovenské ten stav slovenské služby vyhovuje, protože ona samozřejmě zpravodajská služba je nějakým způsobem ukolována, a to, že třeba ta slovenská zpravodajská služba není pozitivně hodnocena v tom průzkumu expertů soukromého deníku, to ještě neznamená, že nemusí mít důvěru té aktuální politické reprezentace. Ale pokud se týká toho, kdy je ta zpravodajská služba úspěšná, tak samozřejmě tehdy, pokud dodává vlastní vládě takové informace, které pomáhají naplňovat národní zájmy.
1: A kam byste zařadil Česko? Na jaké úrovni je ta tuzemská tajná služba? A máme o jejím fungování vlastně vědět, víme o tom, nebo naopak, když jde o tu tajnou službu, už jste to také zmiňoval, bychom toho moc vědět neměli. A co všechno má na starosti?
2: Tak my máme celý zpravodajský systém, nemáme pouze jednu zpravodajskou službu, máme, a to je také třeba zdůraznit při tom průzkumu, kdy se přiznám, že jsem nečetl ten originální článek, ale pokud domnívám se, že byl zaměřen právě na ty zpravodajské služby primárně z vnější působnosti, ale u nás máme zpravodajskou službu z

0: vnitřní působností bezpečnostní informační službu, máme civilní zpravodajskou službu s vnější působností Úřad pro zahraniční styky a informace a máme vojenské zpravodajství, které má jak tu vnitřní, tak tu vnější složku. A samozřejmě ty služby mají svoje jasně vymezené úkoly, ať už na základě zákona o zpravodajských službách nebo pravidelně stanovovaných zpravodajských priorit. No a v tomto směru se podařilo i v minulosti různým našim zpravodajským službám docílit celé řady úspěchů. Problém trochu je pro vnějšího pozorovatele, že o těch zpravodajských službách často se spíš dozví nějaké ty skandály, které se samozřejmě z jejich činností také pojí. A potom to vypadá, jak kdyby dějiny zpravodajské služby byly dějiny nějakých problémů, protože u těch úspěších se tolik nemluví.
1: A tak upozorňuji na toho čínského novináře, který působil v Česku, pokud se nepletu, teď naposledy. Každopádně obecně ještě, s čím se dnes tajné služby nejvíce potýkají? Je to téma terorismu, kyberbezpečnosti, jaké regiony mají nejvíce v úzovkách v hledáčku? Čína, Rusko, jsou to islamistické státy?
0: Tak vlastně jste všechny jste vyjmenovala, nebo nevím, jestli úplně všechny, ale ty podstatné jste vyjmenovala. Samozřejmě zpravodajská služba také je závislá na tím, jaký úkoluje vláda. Ta určitě stanoví určité priority té oblasti zájmu. Takže pokud se podíváme na ty oblasti zájmu ve vnějším působení, tak tam jsou to ty regiony, o kterých jste mluvila, protože samozřejmě Česká republika jako stát menší střední velikosti nemůže pokrýt zpravodajsky celou planetu, takže proto se zaměřuje především na ty regiony, odkud nám hrozí bezprostředně ty závažné hrozby. A pak samozřejmě tomu odpovídá i činnost té vnitřní zpravodajské služby, která monitoruje problémy, které by mohly vzejít zevnitř našeho území. Jiná věc je, že už dneska jsou ty problémy a hrozby tak propojené, že právě to vyžaduje úzkou spolupráci zpravodajských služeb z vnější a z vnitřní působností, aby se dostala vláda k tomu, k té celé mozaice, která republiku ohrožuje.
1: Jak si vedou evropské a také tuzemské tajné služby, jsme probrali s odborníkem na problematiku extremismu Miroslavem Marešem. Díky za to a hezký den.
0: Děkuji ještě jednou za pozvání a také přeji hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 16 hodin 19 minut. Nedostatek léku tamoxifen na rakovinu prsu má v Česku zmírnit nové opatření. Lékárny budou moci hromadně objednat jeho neregistrovanou variantu a balení rozdělit na jednotlivá platíčka, aby se dostalo na co nejvíce pacientek. Jak má nový systém přesně fungovat, to si teď řekneme s Michalou Bacílkovou z domácí redakce. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Kdy tedy lékárny začnou postupovat podle těchto nových pravidel?
3: Dodávky neregistrovaného tamoxifenu zatím do lékáren nedorazily. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně je ale lékárníci můžou očekávat v nejbližších dnech. Celkem by mělo jít přibližně o 3000 balení.
4: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren a na další týden máme zase přislíbené další dodávky v objemech opravdu 1000 balení. To znamená, dle přislíbených dodávek opravdu teď máme pokryty jak měsíc srpen, tak měsíc září a od toho začátku podzimu už máme zase slíbeny další stabilnější dodávky.
3: Tamoxifen si lékárny zajistí z Německa nebo ze Slovenska. Je potřeba říci, že podobně mohly lékárny postupovat i dřív. Přípravek ale objednávali konkrétní pacientce individuálně. A změna je i v úhradě léku. Zatímco dřív si ho ženy musely sami zaplatit, teď bude podle Boráně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.
1: A další změnou je tedy i to rozdělování na jednotlivá balení.
3: Ano, lékárny budou moci každé balení otevřít a vydat pacientkám jen tolik platíček, kolik potřebují. Zásobu ale budou moci dostat nejdéle na 2 měsíce.
1: A jsou neregistrované léky stejně účinné a bezpečné jako ty, které jsou v Česku už registrované?
3: Určitě. Jak už jsme řekli, lékárny je dovezou z jiných zemí Evropské unie, kde registrované jsou, vysvětluje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
5: Jenom v České republice se nebudou přebalovat do vlastně českých obalů, ale právě využije se té možnosti, že lékárny vlastně ověří, že ten lék je bezpečný, že vypadá tak, jak má, rozdělí ho a pacientům potom vydají vlastně v novém sekundárním obalu, což bude třeba nějaká papírová skládačka, případně sáček s popisem, tak jak se má podle české legislativy.
3: Pro výdej léku podle něj zároveň není potřeba žádný speciální recept od lékaře.
5: Pacientka může využít recept, který má předepsaný třeba minulý týden. Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno.
3: Dostupnost takto objednaného léku si ale pacientky podle něj nemůžou ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Radí tak si do lékárny zavolat nebo rovnou osobně přijít.
1: A pojďme možná ještě připomenout, na co se tamoxifen používá.
3: Pomáhá při hormonální léčbě rakoviny prsu a nejčastěji ho užívají pacientky, které už mají karcinom odoperovaný. Lék pak u nich ničí případné zbytky nádorových buněk. V Česku se bez něj podle onkologů neobejde asi desetina pacientek s rakovinou prsu. A já ještě připomenu, že minulý týden jsme informovali o tom, že pacientky musely nedostatek léku řešit různě. Sháněly si ho třeba v zahraničí nebo na internetu poptávaly nevyužité léky od jiných žen.
1: O nedostatku léku tamoxifen mluvila kolegyně Michaela Vacílková. Díky.
3: Díky a naslyšenou.
1: A teď je čas připomenout si jednu významnou českou osobnost. Převtělit se a uniknout pod masku. Toho bavilo už v dětství. V 60. letech pak do tajů pantonymy pronikl naplno. Boris Hübner se stal bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil i své studenty a právě dnes by se dožil 85 let.
6: To je kočovný život, dobrodružství. Čáry, kouzla, magie.
7: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Belíšky.
8: Jak mnoho se tím zabýváte?
6: Ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
7: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
6: My jsme vědleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stáhl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
7: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
6: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
7: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
9: Nám celou kům se tady líbí.
7: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016. Bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: A před půl pátou Tomáš Maleček ještě jednou, ale na jiné téma. Od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení, rozhlasové tradice, která je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna roku 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháte dodnes.
10: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
7: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
11: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
7: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
11: To večerní, teda, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
7: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
8: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
7: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
8: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
7: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
12: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
7: Připomíná moderátor radiožurnálu Jan Pokorný. Šest signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních pět teček a jedna čárka zkrátili na tři tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
13: Dobré ráno v 7 hodin.
7: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem, připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
14: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo, buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
7: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: 90kové léto.
15: 31. prosince 92 se skoro všichni obávali, jaké to je probudit se v novém státě.
16: Poslední strana každého kalendáře končí Silvestrem, zpravidla veselým dnem a nocí, na jejímž konci je počátek nového roku. Pro naši veřejnost je ale letošní poslední den v roce vstupem do nové řeky. Nevíme o ní mnoho a ještě více toho pouze tušíme.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
1: V 16.30 ve studiu je připravený Ondřej Látal s novými zprávami.
2: Český rozhlas Plus.
17: Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. Je to téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024. Informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výroční zprávě o zahraničním obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu, šlo o zboží za víc než 50 miliard korun. Izraelská armáda vyzvala k evakuaci jedné vesnice na jihu Libanonu. Krátce potom začala na libanonské území útočit. Podle agentury AFP se tak stalo poprvé po několika týdnech. Tel Aviv své kroky zdůvodňuje porušením příměří ze strany libanonského hnutí Hizballah. Údery Izrael provádí v době, kdy se v Římě koná další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Výbuch auta u ruského Jekatěrinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na výrobu dronů Vladimira Tkačuka. Jeho řidič při explozi zemřel. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Záchranáři podle agentury TAS uvedli, že šéf společnosti Ural Dron Zavod leží na jednotce intenzivní péče. Přes 20 000 domácností v Praze, 6 je bez pitné vody. Může za to havárie vodovodu v ulici Jose Martího. Na svém webu o tom informovali pražské vodovody a kanalizace. Bez dodávek pitné vody jsou konkrétně Dejvice, Liboc, Veleslavín a Vokovice. Dodavatel teď zajišťuje náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až zítra kolem 13. hodiny. Máme taky dopravní informace v odpoledním plusu. Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se na 33. kilometru za sjezdem na Podivín projíždí po požáru nákladního auta stále pouze levým pruhem. V koloně z 37. kilometru se zdržíte 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D8 vjedete do kolony skoro na 3. kilometru, pomalu se pak jede ke sjezdu do Kbelské ulice. V koloně se navíc řeší nehoda u nájezdu od Březiněvsi, celkové zdržení až půl hodiny. Směrem z Novopatské se před Kbelskou ulicí popojíždí od sjezdu na Černý most, tam je to asi na 15 minut. Pomalu se teď odpoledne jede taky na příjezdu do Prahy po D5. Provoz tam se tam zastavuje na 4. kilometru za Rudnou a pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Je to na 20 až 25 minut. V opačném směru je to od sjezdu na Lohkov k Ořechu na 10 minut. A zdržíte se teď taky na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Brzdí se před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové pojedete asi 15 minut. Dobře dojeďte. Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, ty můžou být podle meteorologů i silné, k večeru pak budou od západu srážky ustávat, oblačnosti bude částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku má být jasno až polojasno, zpočátku na západě až oblačno, ojedinělé možnost přehánky nebo i bouřky, během odpoledne pak čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. A teploty zítra 27 až 32, východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů, na horách nejčastěji kolem 24. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Posloucháte Odpolední Plus.
1: Příjemný poslech vám 16 hodin a 33 minut přeje od mikrofonu Štěpánka Martanová. Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Verdikt je pravomocný, protože jak státní zástupkyně, tak obhájce s rozhodnutím souhlasili a na místě se vzdali práva na odvolání. Rehabilitace se Knížák domáhal proto, že ho režim před rokem 1989 nechal několikrát uvěznit. Dnešní jednání nakonec nezabralo ani půl hodiny. A sledoval ho redaktor Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobrý den.
18: Dobrý den.
1: Pojďme nejdřív připomenout, o jaký případ jde, proč Milan Knížák o rehabilitaci žádal.
18: Komunisté ho drželi ve vazbě několikrát, ale ten dnešní případ se týká období půlky 70. let, kdy byl držený ve vazbě od 23. října do 7. února 1975, přes čtvrt roku. Tehdejší režim ho podezíral z pokusu trestného činu poškozování zájmů Československa v cizině. A protože Milan Knížák nikdy nebyl odsouzený, netýkala se ho rehabilitace ze zákona.
1: Knížák o rehabilitaci požádal loni, ale tehdy neuspěl. Vysvětleme proč.
18: Ano, tehdy jeho návrh samosoudkyně Lucie Ondráčková odmítla pro opožděnost. Připomeňme, že o rehabilitaci se mohlo žádat od července 1990 a ten návrh byl podaný loni. Knížák pak neuspěl ani v následných odvoláních, až tedy letos v dubnu přišel na řadu soud ústavní. Soudce zpravodaj Pavel Šámal v nálezu například uváděl, že soudy nižších instancí pochybily a odepřeli Milanu Knížákovi možnost odčinit újmu, která mu byla za minulého režimu způsobena.
1: A proti tomu tedy dnes nikdo nic nenamítal.
18: Ne, to jednání bylo opravdu krátké. Souhlas s rehabilitací navrhovala i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
19: S ohledem na nález ústavního soudu navrhuji, aby soud vyslovil, že profesor Milan Knížák je účastem soudní rehabilitace v souvislosti s nezákonným zbavením osobní svobody v době od 23.10.1974 do 7.2.1975.
18: No a právní zástupce Knížákovy rodiny Lubomír Miller se tak mohl připojit na 100%.
20: Trestním řízení nebývá obvykle, aby se obhájce v plném rozsahu připojil k tomu, co navrhuje státní zástupce, ale je mi ctí, že dneska tak mohu učinit.
18: A po krátké poradě dneska už tříčlenný senát vyslovil souhlas s rehabilitací. Na závěr ještě dodám, že tuhle zprávu se dozví už jen manželka Milana Knížáka, která dala souhlas s dotažením případu do konce. Bývalý ředitel Národní galerie zemřel koncem července a tento pátek se s ním lidé rozloučí. Pohřeb navíc bude se státními poctami.
1: Soud o rehabilitaci Milana Knížáka sledoval kolega Jan Duhoslav z domácí redakce. Díky.
18: Díky, naslyšenou.
1: A téma teď ještě probereme částečně i po historické lince, a to s Kamilem Nedvědickým, prvním náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. I vám přeju hezký den.
0: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
1: Co to dnešní rozhodnutí soudu znamená pro Milana Knížáka? Jen připomenu tady, že jak už jsme slyšeli, že se rozsudku nedožil, zemřel minulou neděli.
0: Tak tyto rozsudky obecně je nutno vnímat jako primárně morální satisfakci, protože osoby, které byly zbaveny své svobody nezákonně, tak alespoň takto jsou rehabilitovány, i když tedy po mnoha letech.
1: Součástí té morální satisfakce nebo toho rozhodnutí mělo by být třeba i nějaké finanční odškodnění, i třeba to je důležité?
0: Určitě finanční odškodnění je součástí, ale je tak velmi nízké, protože se počítá podle cen vlastně v době rozhodování toho původního orgánu, tedy v době před rokem 89, takže opravdu víceméně symbolické. Samozřejmě mělo by být daleko větší, ale to je úkol pro zákonodárce.
1: Pan Knížák se rehabilitace domáhal vlastně po 50 letech. Už jsme slyšeli, že ten soud to původně zamítl právě pro tu opožděnost a pak tedy ústavní soud se ho zastal. Dnes obhájce pana Knížáka Lubomír Miller řekl, že jde o precedent. Souhlasíte s tím?
0: Nepochybně v daných věcech bychom měli vycházet z nálezu ústavního soudu, který jednoznačně konstatoval, že zbavení osobní svobody je tak závažnou věcí, že není možno hovořit o nějakém promlčení nebo není nějakým způsobem možno hovořit o tom, že ty lidé odškodněni nebudou.
1: Víme o dalších lidech, kteří na tom byli podobně a mohli by žádat o rehabilitaci. Pan Miller mluvil o disidentovi Jaroslavu Kukalovi, co o něm víme, mám pocit, že v tomto případě už soud taky rozhodoval.
0: Těchto případů, kdy byl někdo nezákonně zbaven svobody v době komunistického režimu a nakonec nebyl odsouzen, takže strávil jenom několik týdnů, měsíců či dnů ve vyšetřovací vazbě, je celá řada. Někteří již vlastně rehabilitováni byli rozhodnutím soudu i za toto nezákonné zbavení osobní svobody. Připomněl bych jméno toho asi nejznámějšího Václava Havla, ale i třeba Pavel Vonka již byl rehabilitován za to, že byl takto nezákonně zbaven osobní svobody. Těch případů bude nepochybně více. Protože celá řada lidí, kteří byli odpůrci komunistického režimu nebo je komunistický režim pronásledoval, byli takto postihováni a k soudu pak vůbec nedošlo.
1: Jste zmiňoval pana Havla, tak já zmíním jeho ženu Olgu Havlovou. Na 48 hodin byla zadržena v roce 1980 i ona, a to kvůli podezření z výtržnictví. Bývalý disident a její přítel Jaroslav Hudka žádal o rehabilitační rozhodnutí. Víme, jak uspěl, a jestli případně ještě víte i o nějakých dalších takhle lidech, případně rodinných příslušnících, kteří by mohli žádat?
0: Je to někde problematické, protože samozřejmě musí u toho soudu být doloženo, že opravdu došlo k tomu zbavení osobní svobody. Musíme si uvědomit jednu věc, že pokud někdo byl třeba na 48 hodin zadržen, pak byl propuštěn a nedošlo k podání obžaloby, tedy nedostala se ta věc k soudu, tak k tomu mnohdy neměl ani žádnou dokumentaci. Je poměrně složité po mnoha letech dohledávat tyto dokumenty. Ale byla to běžná praxe totalitního režimu po celou dobu jeho existence, takže máme zmapovány i případy třeba ze 60. let, ze 70. a 80. let, kdy byly osobnosti, které komunistickému režimu nevyhovovaly, takto postihovány, že byly zbaveni osobní svobody, umístěni do vyšetřovací vazby pro podezření poškozování zájmu republiky v cizině, výtržnictví a další trestné činy, ale pak podání obžaloby nedošlo, oni byli z té vazby propuštěni a režim se tvářil, že se vlastně nic nestalo.
1: A proč se k těm soudům dostávají tyto rehabilitace až teď po těch desítkách let? A nebo je to spíš třeba nějaká další vlna, která teď přichází?
0: Je to poměrně jednoduché. Původně ty rehabilitační zákony v 90. letech byly konstruovány zákonodárci k odškodnění a rehabilitaci těch osob, které byly uvězněny, odsouzeny pravomocně soudem a zbaveny své osobní svobody ve výkonu trestu. Nepočítalo se s tím, že by se odškodňovali ti, kteří nebyli pravomocně odsouzeni justicí. Protože musíme si uvědomit, že do té vazby byly umístěni mnohdy rozhodnutím prokurátora nebo policejního orgánu tehdejšího. Ústavní soud jednoznačně konstatoval, že takovéto zbavení osobní svobody je v demokratickém právním státě nepřijatelné, že bylo porušením základních práv a svobod i v té době a že není možno ten zákon vykládat takto zužujícím úhlem pohledu, je nutno vykládat to široce, že jakékoliv zbavení osobní svobody, ať už tedy rozhodnutím soudu nebo policejního orgánu, je protiústavně, odporuje lidským právům.
1: Jaký je vlastně rozdíl mezi rehabilitací člověka, který byl odsouzen a byl ve vězení a který byl ve vazbě a tedy nebyl odsouzen k trestu odnětí svobody?
0: Tak ten dopad na ty lidi byl v podstatě stejný. Oni byli zbaveni osobní svobody, museli vlastně plnit pokyny těch dozorců, byli podřízeni tomu vězeňskému režimu. Akorát v té vyšetřovací vazbě je samozřejmě to trošku odlišné než v samotném výkonu trestu odnětí svobody. Ten člověk je většinou úplně izolován, připravuje se vlastně na to, že půjde před soud, že na něj bude podána obžaloba a tak podobně. Zatímco v tom výkonu trestu už má v rukou pravomocné rozhodnutí soudu, vykonává ten trest a probíhá to podle vězeňských pravidel.
1: Opět stručně, co se s těmi lidmi ve vazbě vlastně dělo? Máme o tom nějaké bližší informace, v jakých tam byly podmínkách?
0: No tak podmínky pro lidi, kteří byli postihováni z politických důvodů, ať už ve vazbě, nebo pak v tom samotném výkonu trestu, byly samozřejmě velmi špatné, protože režim je považoval za daleko nebezpečnější než ty obecně kriminální zločince. Ti takzvaně političtí byli bráni jako ti nejhorší možní, protože ten komunistický režim se jich nejvíce obával. To znamená, byli vystaveni samozřejmě šikaně jak dozorců, tak i policejních orgánů, které za nimi chodili do těch vazeb nebo do výkonu trestu vyslýchat je a nějakým způsobem z nich získávat informace. V rámci i tedy té vězeňské hierarchie byly bráni jako ti opravdu úplně nejhorší, daleko až za vrahy a dalšími zločinci.
1: O rehabilitaci nejen Milana Knížáka mluvil historik a právník a také náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Nedvědický. Díky vám za to, hezký den.
0: Děkuji vám. Naschranou.
1: Je 16:43 a posloucháte Český rozhlas Plus. Nový výzkum odborníků z Masarykovy univerzity v Brně vyvrací mýtus epidemie digitálních závislostí. Se zatím nejrozsáhlejší české studie projektu DigiWell vyplývá, že i když sociální sítě, hry, online nakupování anebo pornografii využívá většina dospělých, skutečná dlouhodobá návyková porucha se týká jen zlomku populace. Většina lidí digitální technologie používá bez závažných problémů, případně jen s přechodnými obtížemi. Výzkumníci sledovali české uživatele internetu ve věku 18 až 59 let opakovaně po dobu jednoho roku. O výzkumu ví víc psycholog Lukas Blinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Hezký den.
4: Dobrý den.
1: K jakým hlavním zjištěním jste dospěli, o čem vypovídají?
4: Já si dovolím jenom jeden, protože ty výsledky mají 50 stran. A ten hlavní výsledek asi je, že ačkoliv ty symptomy digitálních návykových poruch nebo chcete-li závislostí vykazuje asi 5% dospělé populace, což je v přepočtu asi 300 tisíc obyvatel ČR, tak vlastně ty dlouhodobé symptomy, kdybychom to skutečně nazvali nebo zařadili do jako klinického nějakého významu, tak má pouze 1% obyvatel. A pro zajímavost nejstabilnější z tohohle pohledu vlastně je pornografie, kdy vlastně stabilně ty symptomy vykazovala třetina těch problémových uživatelů a nejméně stabilní jsou sociální sítě, kdy to byla asi jenom šestina.
1: Platí, že čím delší dobu trávíme na internetu, tím více jsme ohroženi tou závislostí?
4: No, platí i neplatí. A v podstatě se ukázalo, že vlastně každodenní přístup do jakékoliv z těch zmíněných aplikací vlastně zase žádnou podstatnou roli nehraje. A co hraje podstatnější roli, tak je vlastně ta intenzita, s jakou jsme online, když už tam jsme. Jo, vlastně typicky, třeba co se týká pornografie, tak nějaká třetina mužů do nějakých 45 let užívá pornografii téměř denně nebo obden, ale v průměru je to třeba nějakých 20 minut. A vlastně ty problémy vidíme až u té kategorie, kde vlastně tráví třeba s pornografií 2 hodiny v kuse. Podobný vzorec je vlastně u těch ostatních aplikací. Mm-hmm.
1: Takže tím spolehlivým ukazatelem závislosti je tedy ta četnost. Jaký skupin uživatelů se to nejvíce týká, ta možná závislost? Třeba napadáme mladší lidé, možná hry, sociální sítě, ženy, nakupování online?
4: No, zase ano i ne. Ano, jsou to mladší lidé, ale vlastně tam je třeba říct, že začneme lámat rukama nad mladou generací, tak zaprvé všechny závislosti mají větší tendenci existovat v mladší věkové kategorii, to z vývojového hlediska, ale zároveň, co se týká těch digitálních závislostí, je to i kvůli tomu, že vlastně mladší generace k ním má větší vlastně nějakou přilnavost, zatímco starší generace vlastně bojuje více s těmi látkovými závislostmi, třeba alkoholem. Mm-hmm. Takže ten věk tam určitou roli hraje. Co se týká pohlaví, tak tam je to vlastně mnohem zajímavější. Ukázalo se, že třeba u těch sociálních sítí a nakupování nejsou rozdíly mezi muži a ženami.
1: Aha.
4: Ty rozdíly jsou u těch počítačových her, kde skutečně muži mírně více než ženy, a zcela dominantní pak jsou muži vlastně u pornografie. Že vlastně v celkovém hledisku jsou, když to všechno sečteme, ohroženější muži.
1: To je zajímavé. A čím si to vysvětlujete, že se uchylují do toho online světa více? Je to únik třeba před realitou?
4: No, tak ono zaprvé vlastně celkově závislosti se víc týkají mužů. I když se podíváme na ty látkové, tak tam vlastně dominují muži. Aha. I když se podíváme na ty jiné behaviorální závislosti, jako gambling, zase to jsou častěji muži. To vysvětlení my máme vlastně v tom, že digitální prostředí slouží, nebo vlastně všechna média slouží jako nějaký únik od negativních pocitů, ať už je to nuda, ať už je to smutek, pocity osamění nebo stres a podobně. A muži mají sníženou, no, častěji čelí tomu, že vlastně mají sníženou schopnost si ty problémy uvědomovat. Mají taky zpravidla horší sociální zázemí než ženy. A vlastně když přijdou k těmto pocitům, tak vlastně mají tendenci ke zkratkovitému neřešení těch problémů a vlastně mají tendenci k úniku.
1: Mm-hmm. Pro koho je ten váš výzkum vlastně účinný? Kdo by s ním mohl dál pracovat a jak vy ho dál hodláte s těmi zjištěními nakládat?
4: Tak, report samotný vznikl pro potřebu vlastně informovat veřejnost a především asi hlavně příslušné instituce od ministerstev pro neziskové organizace, které pracují se závislými či duševně nemocnými, protože vlastně něco takového předtím neexistovalo v Česku s využitím vlastně těch oficiálních kritérií Světové zdravotnické organizace, které my jsme vlastně využili. Pro nás jako vědce je to jenom vykopnutí míče, protože my teprve teď se vlastně začneme nořit do těch dat a vlastně vytvářet skutečnou vědu.
1: Psycholog Lukas Blinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity o digitálních závislostech. Moc krát děkuji a přeji hezký den.
4: Taky, nashledanou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: A Odpolední plus posloucháte v 16 hodin a téměř 49 minut. Když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, česky Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Deska se 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. Výjimečná byla i tím, že z ní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu skladbu.
21: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: A teď trošku zvážníme. Za posledních 40 let, co platí zákaz komerčního lovu velryb, se na jižní polokouli značně obnovily populace těchto kytovců, zvlášť keporků. U pobřeží jižní Afriky se někdy shromažďují do takzvaných superskupin až o stovkách jedinců. V oblasti ale zároveň houstne lodní doprava i v důsledku války s Íránem a krize kolem Hormuzského průlivu. Vědci upozorňují, že tak stoupá riziko srážky lodě s velrybou. Detaily má Gabriela Muňo ze zahraniční redakce. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
3: Jak nebezpečná může být srážka lodi s velrybou?
4: Hodně záleží na velikosti té lodi. Malá loď se může klidně i převrátit, zatímco velká kontejnerová to třeba ani nezaznamená a zraněná velryba může zemřít. A právě těch velkých lodí se teď u pobřeží jižní Afriky pohybuje 4x víc než před 3 lety. Britskému listu Independent to řekla bioložka Els Vermeulenová z Pretorijské univerzity v Jihoafrické republice. Tým Vermeulenové o tom nedávno napsal zprávu pro Mezinárodní velrybářskou komisi.
3: Máš konkrétní čísla o počtech lodí u jižní Afriky?
4: Podle té zprávy Pretorijské univerzity těch lodí, co vozí zboží mezi Evropou a Asií, přibývá u jižní Afriky od roku 2023, kdy jemenští povstalci Husiové unesli u Jemenu britské plavidlo. Další lodě začaly plout kolem jižní Afriky, aby se vyhnuli Blízkému východu kvůli konfliktu mezi Izraelem a Hamásem a teď i kvůli americké izraelské válce s Íránem. Například letos v březnu a v dubnu proplulo kolem Misu Dobré naděje 89 velkých nákladních lodí. Před 3 lety to podle platformy Portwatch byla jenom necelá polovina.
3: A kolik vláde pohyne po srážce sobří lodí?
4: To se nedá úplně dobře zjistit, protože mrtvá velryba po takové srážce vlastně hned klesá ke dnu. Ale zranění třeba od lodních šroubů bývají pak viditelná na tělech mrtvých velryb, když je vyplaví moře. Každopádně nestabilní Blízký východ podle vědců z Jihoafriky vlastně znamená pro velryby další ohrožení, tedy vedle zamotání do velkých rybářských sítí, znečištění moří, změny klimatu nebo nedostatku potravy.
3: Jak výrazně se změnil počet velryb u jižní Afriky?
4: Tak pro srovnání tu mám data Mezinárodní velrybářské komise. Před zavedením zákazu komerčního lovu velryb, tedy před rokem 1986, bylo na jižní polokouli necelých 10 tisíc kerporaků. Teď je jich víc než 100 tisíc, takže to je vlastně úspěšný příběh o obnově populace. A v posledních 15 letech vědci taky pozorují takzvané superskupiny stovek velryb u západního pobřeží Jihoafrické republiky. Jde hlavně o ty kerporaky.
3: Proč právě u Jihoafrické republiky?
4: Podle vědců se velryby schromažďují v místech, kde bengalský studený proud zvedá z hlubin vodu bohatou na živiny, tedy i fytoplankton a kryl. Velryby se tam tak stahují za potravou. A navíc zvuky hodujících velryb pod hladinou lákají ještě další velryby. Počet pozorování takových superskupin se mezi roky 2015 a 2020 zvýšil z 15 na 65. A to nejenom u Afriky, třeba ještě u jižních Orkneyí, to jsou ostrovy u severozápadní Antarktidy, tak tam vědci pozorovali superskupiny, kde bylo až 1000 plejtváků myšoků. A u jižní Georgie v jižním Atlantském oceánu zase viděli skupinu asi 700 kerporaků. Uvádí to web Happy Whale, to je server, kam pozorovatelé velryb posílají fotky do takové velrybí databáze.
3: Které země loví velryby komerčně?
4: Jsou to Norsko, Island a Japonsko. A pak výjimku z toho zákazu má domorodé obyvatelstvo na ruské Čukotce, na americké Aljašce, v Kanadě a v Grónsku. To už ale není komerční záležitost, ale regulovaný lov pro obživu.
3: A jak vlastně vědci identifikují a počítají velryby?
4: Je to zajímavé, dělají to podle fotek spodních částí a okrajů ocasních ploutví. Každá velryba tam totiž má unikátní zářezy a skvrny. Je to vlastně něco jako naše otisky prstů.
3: Tolik o velrybách Gabriela Muňozová ze zahraniční redakce. Díky a hezký den.
4: Naslyšenou.
3: A před 5. hodinou stihneme ještě jedno téma. Místo zelených ploch žlutá uschlá tráva jako na afrických savanách. Tak přesně to je pohled, který se ve větších i menších městech v Česku objevuje letos v létě čím dál tím víc. Tropické teploty spolu s dlouhotrvajícím suchem si svou daň vybírají i na městských trávnicích. Tam, kde se pravidelně nezalévá, to navíc takhle bude vypadat až do podzimu.
5: Ten trávník vypadal líp, byl zelenější, vypadal zdravější, teď už tak nevypadá a vlastně nedokážu říct, jestli to je tím, že se o ně někdo nestará, nebo jestli to je jeho přirozený stav.
6: Popisujeme v pražských Riegerových sadech jejich pravidelný návštěvník Filip. Tráva kolem nás je spíš žlutá než zelená, a to jak na holém prostranství, tak i mezi stromy. Příčiny jsou zřejmé, sucho a teplo. Namáhané městské trávníky jsou kvůli tomu ve stavu takzvané dormace, jak vysvětlila Barbora Berecová z týmu, který se stará o pražský park Stromovka.
7: Ten trávník vlastně úplně uschne, aby vlastně nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
6: V tu chvíli už nemá smysl trávník dál opečovávat, říká zahradnice. Je totiž ve stavu hibernace a neroste. Proberou ho až déle trvající deště na podzim. Trávníky, které jsou v dormaci, navíc hůř snáší zátěž. Zkušenost s tím mají třeba v Brně. Na Kraví hoře se v posledních týdnech ze zelených ploch stala vyschlá poušť. Mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný připomněl, že se tam pořádají oblíbené akce pro veřejnost. Už tak suchý trávník tak skoro nemá šanci se obnovit.
8: My jsme prakticky denně ve spolupráci s odborníky a pracovníky zeleně společně řešíme postup, jak co nejvíce zelení pomoci, aby vydržela.
6: Jedním ze způsobů je i upravit způsob a četnost sečení trávníků. To dělají třeba v pražské Stromovce. Některé louky poprvé posekali předminulý týden, když klesly teploty. Vysoká tráva navíc poslouží jako útočiště pro hmyz. Ale ani vzrostlé trávníky se v suchu a horku neubrání stoprocentně. Stav městských trávníků má přitom výrazný vliv na to, jak působí na své okolí, vysvětluje krajinářská architektka z Pražského institutu plánování a rozvoje Barbora Lišková.
9: Pokud zeleň usychá, přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá, tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
6: Řešení, která i do budoucna umožní mít ve městech zelené trávníky, není mnoho. Pravidelná záblaha znamená spotřebu stovek litrů vody navíc. Před zahradníky i komunálními politiky proto stojí otázka, jestli se rozloučit se zelenými plochami nebo do měst začít umisťovat nepůvodní druhy trav, které vydrží i vlny extrémních veder. Josefína Báčová, Český rozhlas.
10: Zaostřeno.
11: Víno bez alkoholu, hroznový mošt nebo jemně perlivé vinné nápoje s malým množstvím alkoholu, případně úplně bez něj. To jsou nové trendy, které do své nabídky zařazuje čím dál víc vinařství. Jak se nealkoholické víno vyrábí, kdo určuje jeho parametry a jak se pak takové nápoje hodnotí na vinařských soutěžích? Novým fenoménem se zabývala Vlasta Gajdošíková.
10: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu.
12: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Po 17. hodině po zprávách vás čeká 20 minut radiožurnálu. Hostem bude Jiří Novotný z týmu silniční bezpečnosti. Otázky jsou jasné, proč letos v Česku při nehodách umírá víc lidí než v loni a jaké chyby řidiči nejčastěji dělají. Ptát se bude Tomáš Pancíř. Tolik středeční vysílání Odpoledního plusu s datem 5. srpna. Za pozornost děkuje za celý tým, který vysílání připravil, Štěpánka Martinová. Hezký zbytek dne.
13: Dobré odpoledne, 17 hodin.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Ukrajinský prezident Zelenský upozornil, že Ukrajina letos získala třikrát méně prostředků protivzdušné obrany než loni. Izraelský premiér nesouhlasí s plánem na demilitarizaci pásma Gazy. A bývalý poslanec Petr Wolf půjde před soud za vyhýbání se nástupu do vězení. Tady jsou zprávy plusu, klidnou středu vám přeje Ondřej Látal. Dodávky střel do systému protivzdušné obrany jsou letos třikrát menší než loni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket Ukrajině i licenci na jejich výrobu.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích vyzval západní partnery, aby udělali politické rozhodnutí a ze svých skladů poskytli Ukrajině prostředky obrany proti balistickým raketám. Požádal je také o urychlení výroby a investice do výroby na Ukrajině. V noci na dnešek se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit žádnou ze 24 balistických raket a ani jednu ze 4 nadzvukových střel. V kyjevské oblasti a v Kyjevě zahynulo podle oblastní vojenské zprávy nejméně 17 lidí a 44 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
15: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na takzvanou žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linií zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se více než 11 let ukrýval potom, co byl za dotační podvod odsouzený k 6 letům za mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji. Do Česka byl vydán loni. Za útěk před trestem mu hrozí další 2 roky ve vězení. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně přistavují cisterny s pitnou vodou.
16: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
17: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to, že musí furt chodit pro vodu.
16: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 000 odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
18: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 000 zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
16: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
13: Doprava na plusu. Na příjezdu do Prahy po D5C se provoz zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se pak pokračuje až na Pražský okruh, konkrétně za sjezd na Ořech. Je to na 25 až 30 minut. Pomalu teď pojedete i na příjezdu do Prahy od dálnice D8. Brzdí se u sjezdu na Zdiby. Ke sjezdu do Kbelské pojedete 15 až 20 minut. Směrem z Novopatské ulice se před Kbelskou popojíždí od sjezdu na Černý most a je to tam asi na 15 minut. A zdržíte se teď odpoledne ještě na Štěrboholovské spojce ve směru na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice a k Průmyslové pojedete až 15 minut. Dobře dojďte. Meteorologové dnes odpoledne odvolali smogovou situaci v Praze, ve Středočeském a taky v Ústeckém kraji. Výstraha platila od úterý kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Ten vzniká při intenzivním slunečním záření reakcí uhlovodíků a oxidu dusíku. Zítra čekáme v Čechách oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a taky bouřky. Můžou být i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku má být jasno až polojasno. Zpočátku na západě až oblačno. Ojediněle se přidají přehánky nebo i bouřky. Během odpoledne čekáme postupně od západu přibývání oblačnosti. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky. Ty můžou být i silné. Teploty 27 až 32 stupně. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia, na horách nejčastěji kolem 24, v Beskydech až 28. To byly zprávy, posloucháte Plus a teď už i 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře.
19: Proč letos v Česku při nehodách umírá víc lidí než v loni? Jaké chyby dělají řidiči nejčastěji? A nakolik ovlivňuje horké počasí naše chování a reakce za volantem? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda Výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
20: Dobrý den.
19: V Česku letos při dopravních nehodách umírá víc lidí než v loňském roce. Do konce července evidovala policie 222 oběti, tedy o 10 víc než za stejné období loňského roku. Berete to jako mimořádný výkyv nebo to může naznačovat nějaký trend?
20: Tak dlouhodobě ten trend doposavať byl pozitivní a klesal. V letošním roce nám přibyly zejména nehody motorkářů, protože nám brzo začala sezona, začalo se jezdit už na konci února a bohužel ty statistiky nejsou úplně příznivý. A samozřejmě zároveň nám houstne provoz na silnicích, je těch vozidel čím dál tím víc, takže to jde všechno proti té bezpečnosti.
19: To znamená z vašeho pohledu hlavní vliv víc motorkářů dříve na silnicích a obecně hustší provoz?
20: Určitě je to tak a proti tomu musíme, řeknu, bojovat tím, že budeme dokonale vzdělávat, víc připravovat, budovat infrastrukturu a ruku v ruce v tom musí jít i represe.
19: Vy se samozřejmě pohybujete každodenně na silnicích a na ulicích. Máte pocit, že se mění agresivita řidičů?
20: Bohužel prostě roste, stoupá a to je daný tím množstvím těch vozidel, toho provozu a tím, jak lidi pospíchají a obecně je ten svět takový zrychlený, tak samozřejmě jak nestíháme, jak se to potom snažíme dohnat na silnici a to je to nejhorší, co můžeme udělat.
19: Máte pocit, že se rok od roku mění to, jak řídíme, jak lidé v Česku řídí?
20: To, co se vyvíjí velmi, je samozřejmě, jsou asistenční systémy a ta technika, která pokročila dál a zaplať pánbůh, že v tomto směru nám to pomáhá ve všech směrech, ať už v aktivní bezpečnosti či pasivní. To, co je však horší, je ten vztah k tomu řízení. Dneska tím nejhorším problémem jsou nejenom už telefonování, ale v podstatě sledování toho telefonu i nejenom za účelem telefonu nebo zpráv, ale dneska už běžně koukají ty lidi na sociální sítě a tráví ten čas za volantem tím, čím by neměli.
19: Máte pocit, že je menší respekt k pravidlu?
20: Nemyslím si, že ani k pravidlům, spíše to menší respekt k tomu samotnému životu, kde si neuvědomujeme to, že na té silnici v podstatě denně hazardujeme. Ono to všechno funguje dobře do té doby, než přijde to první riziko a pokud dávám ten pozor, tak mnohdy jsem schopný předvídat, předejít tomu, že to vůbec vznikne. Pokud nejsem schopen rozlišit to riziko, tak mám rychlejší reakce. Jakmile se nevěnuju pozornost tomu provozu, zabývám se tím telefonem a podobně, tak moje reakční doba výrazně stoupá a v tu danou chvíli bohužel reagujeme pozdě a už to může mít ty tragické následky.
19: Vy jste mluvil o tom, že houstne doprava samozřejmě přibývá na silnicích i elektromobilů. Mění to nějak situaci z pohledu vás jako člověka, který působí v autoškole? Je nějaký rozdíl, když řídím elektrovůz oproti vozu s klasickým motorem? Mám na něco speciálně dávat pozor?
20: Tak elektromobilita se nám teprve pořádně vyvíjí, nebo nám teď přichází, a to znamená, jsou to moderní vozy, které jsou doplněné spoustou asistenčních systémů, tak to nám pomáhá. Na druhé straně obecně to vozidlo je těžší. Musíme si uvědomit to, že ta váha má vliv na brzdnou dráhu a zároveň samozřejmě i to vozidlo tím, že nevydává ty zvuky tak jako klasický spalovací motor, tak já přicházím o jeden vjem a je potřeba ho vnímat. A to ať už se pohybujeme v tom vozidle a řídíme, anebo jsme ty účastníci, kteří se s tím najednou mohou setkat a zjistí, že už to vozidlo neslyší a musím se včas dívat a rozpoznat, že se blíží.
19: Vy jste už dvakrát během dnešních 20 minut Radiožurnálu mluvil o tom, že nová auta mají asistenty. Měl jsem pocit, že to berete jako pozitivní efekt. Opravdu to podle vás přispívá bezpečnosti provozu?
20: Určitě to pomáhá v tom smyslu, že to dokáže zabránit některým nehodám, zejména třeba front assistant. To negativní, co to přináší, je, že mnohdy si myslíme, že si koupíme moderní vůz s asistentama a tím už jsme nesmrtelní a že to řídí samo. A tak to není. Je potřeba ty asistenty vhodně využívat, vědět, jak s nima pracovat, ale ne spolehat se na nich, že by to vyřešili.
19: Je dobré v nějakých situacích nějaké asistenty vypínat třeba v autoškole, pokud máte nová auta s asistenty, necháváte žáky od začátku jezdit se všemi, nebo třeba asistenta, který drží auto v jízdním pruhu, někdy vypínáte?
20: Je vypínáme tak, aby jsme se naučili s nimi pracovat, aby jsme věděli, jak je to bez nich, jak je to s nima. Asistent není neomylný a samozřejmě zejména při špatných

0: té rychlosti a podobné věci.
1: To znamená, dá se zobecnit nějaká rada, kdy asistenty vypínat a které?
0: Na to neexistuje jednoduchý manuál. Je to vždycky o té konkrétní dané situaci. Jsou asistenty, kteří ani vypnout nejdou. Dneska máme povinný nejenom ABS, ale ve vozidlech i běžně ESP, prvek a podobně. A tyto prvky se vypínají jenom například na motocyklech, když jedeme v terénu a podobně. Pokud někdo tenhle ten asistent vypne na silnicích, tak si jenom zvyšuje riziko.
1: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Specifikem posledních týdnů jsou také horké dny. Jedna silná vlna byla na konci června, teď zažíváme druhou silnou vlnu. Jak se tohle projevuje z vaší zkušenosti na silnicích?
0: Tak samozřejmě zejména únavou, kdy ten provoz je náročnější, teplota na nás působí a jsou to ty běžné rady, kdy my potřebujeme mít ve vozidle dostatek tekutin, uvědomit si, že může nastat situace, kde ujíznu v té koloně, posouvám se, tak dále.
1: To vedro posledních dnů se navíc u mnohých z nás spojuje s tím, že jedeme na dovolenou, často stovky kilometrů daleko, obvykle musíme absolvovat výrazně delší trasy, než na jaké jsme běžně zvyklí. Jak se na tohle to připravit?
0: Tak začíná to určitě u té přípravy toho vozidla, aby jsme vozidlo měli ve správném stavu a samozřejmě, jak jsem říkal, tu výbavu měli jsme dostatek paliva, protože jestliže bychom potom došli k tomu, že někde uvízneme na delší dobu, tak samozřejmě ani nemůžeme klimatizovat vůz a podobně. A zejména si uvědomit náš zdravotní stav, jestliže někam jedu, že to na nás působí únava, zvyšuje zase reakční dobu, může to potom mít zase ten následek, potom nějaký kritický situace. Takže dostatečnou rezervu na cestu, nechtít to odjet najednou a říct si, že teď musím, ale plánovat dopředu a mnohdy i třeba, když už se vracím a už si řeknu, že jsem jenom tu půl hodinu od baráku nebo od cíle, tak si radši udělat tu pauzu, když už cítím únavu, než si říct, že to dojedu.
1: Říkáte, když člověk cítí únavu, při těch dlouhých trasách asi leckdo z nás má tendenci přemýšlet, dobře, cítím se unavený, ale přece jenom ta cesta je dlouhá, tak ještě kousek ujedu. Co jsou ty varovné signály, kdybych 100% měl zastavit?
0: Tak samozřejmě my se potřebujeme vyvarovat zejména mikrospánku a to, kde to na mě působí, ale takovým lepším vodítkem je, než si říkat, jestli jsem ještě unaven nebo ne, je říct si na té stupnici od 1 do 10, jak se teďko cítím a při kolika si myslím, že bych neměl řídit. A když se teďko cítím ve stavu, že jsem na tom na 8 a je to dobrý a při 5 nebudu řídit, tak pak si teda tohleto pod během tý cesty zopakovat a říct si, ještě sice nejsem úplně vyšťavený, ale už jsem si nastavil sám sobě tu hranici na 5, tak bych asi zastavit měl.
1: I únavu hlídají v moderních autech různé asistenty. Dá se na to spoléhat?
0: Tak samozřejmě ten asistent nám zase jenom radí, upozorňuje nás a to buď nějakým pípnutím anebo světelným signálem, kde se mi snaží říct, že už bych si mohl odpočinout, ale určitě nebudu na ten signál čekat, pokud by přišel díl a zároveň by ho neměl ignorovat. Není tam jen tak, vidí, že nám ta pozornost upadá a v tu danou chvíli je to takový signál, který mi zase může pomoct rozpoznat to, že bych si pauzu měl dát.
1: Ředitel dopravní policie Michal Hodboď v červnu v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o tom, že řidiči mnohdy nesledují novinky, že nesledují změny pravidel, že jim často chybí motivace obnovovat si znalosti pravidel silničního provozu. Vnímáte tohle i vy jako problém?
0: Bohužel je to tak, že my získáme řidičské oprávnění a pokud nejsme profesními řidiči anebo neřídíme vozidlo služebně, tak nemáme povinnost se dále proškolovat, takže 20 let řídíme a tím nabýváním těch zkušeností a kilometrama na silnicích máme pocit, že už tu danou chvíli nic víc nepotřebuji. Nicméně legislativa se vyvíjí. Dnes máme již asi 63. novelu zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého všichni jezdíme. Máme novou vyhlášku o dopravním značení, máme nový dopravní značky a to všechno bychom měli.

0: znát.
1: Bylo by rozumné zavést čas od času nějaké povinné přezkoušení?
2: Tak z titulu bezpečnosti určitě. Obávám se, že však toto politicky není průchozí, aby někdo schválil nebo nařídil teďko celému řidičskému národu, že se půjde vzdělávat. Nicméně, abych zase zavítal víc na do těch severních zemí, kde si hodnotu toho lidského života trošku považují víc a je to o tom vlastním vzdělávání, kde vím, že jestliže mi to pomůže a bude to bezpečnější, tak se dovzdělávám sám.
1: Kdyby hypoteticky bylo povinné přezkoušení, jak velká část řidičů by, tak jak se díváte kolem sebe, propadla?
2: Já se ani nemyslím, že by to mělo být o propadnutí, spíše o nějakým povinném absolvování těch novinek, abych se s nima seznámil, aby mě nepřekvapili, neuvedli někde do situace, ve který budu zmatený a pak vyvolám třeba něco, co může být nebezpečný. Takže nemyslím si, že bychom potřebovali znovu přezkušovat a říkat, jestli někdo na tu silnici patří následně nebo nepatří, ale že bychom ho měli dovzdělávat dál, protože ten řidičský život se vyvíjí celou dobu.
1: Co jsou z vašeho pohledu nejčastější obecně rozšířené chyby nebo omyly, pokud jde o pravidla silničního provozu?
2: Tak ten nejčastější omyl je to, že já to zvládám, že v podstatě řídím dobře a většina lidí umí dopředu do té doby, než nastane ta situace, kdy nám vzniká nějaký riziko a pak je to otázka, jestli na něj dokážu včas reagovat, jestli ho dokážu rozpoznat. Takže ty věci, kdy my jsme nějakým způsobem řidičsky zatížený, nám berou kapacitu mozku, pak je otázka, co ještě všechno za tím volantem řeším, na co myslím, jestli je to práce, rodina a podobné věci. A jakmile si tuto kapacitu mozku vyčerpávám, tak se mi začne zužovat vidění a já přestávám vnímat ty rizika ze stran. A my si potom myslíme, že když jsme na té hlavní, že máme přednost, ale každý řidič má povinnost zabránit nehodě a je potřeba si uvědomit to, že jestliže já to vozidlo uvidím z boku, který mě třeba přehlídlo a nedává mi přednost nebo špatně vyhodnotilo tu situaci, takže já té nehodě můžu zabránit taky.
1: Může v tom, aby se člověk na tyhle situace připravil, pomoci třeba virtuální realita?
2: Určitě může. Virtuální realita nám napomůže navodit tyto situace. Má jednu nevýhodu, ne každému je v tom úplně dobře, ale pokud to zvládám, tak rozhodně je vhodný projít jakýkoliv situace, které jsou rizikové a zažít si je na nečisto.
1: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Radiožurnál na letošní léto připravil seriál Letní autoškoly. V krátkých příspěvcích vysvětlovali odborníci jednotlivé situace. Ta témata vycházela z konzultací s dopravní policií. Co byste do letní autoškoly zařadil vy?
2: Určitě znalost toho klimatu, podmínek toho provozu, specifický provoz je tím, že ty lidi jedou na tu dovolenou, jezdí delší trasy, zároveň nám ten provoz houstne, dostáváme se do situací, kdy máme město volný, protože jsou ty prázdny a jsou ty lidi odjetý, ale naopak najednou se nám mění ty turnusy, zhoustí se provoz, měli bychom umět víc plánovat a víc se s tím letím počínat a tyto základy nás žádná autoškola naučit nemůže, tam se na toto nestihneme připravit.
1: Hned několik dílů té letošní letní autoškoly Radiožurnálu se týkalo jízdy v pruzích, jestli je možné předjet jiné auto zprava, jestli smí člověk jet v prostředním pruhu na dálnici. Tohle asi je častý prohřešek a častý problém.
2: Tak určitě jo, protože my tu jízdu z jízdních pruzích ještě nemáme úplně tak zažitou asi, jak bychom měli mít. To je to připojování na konci toho připojovacího pruhu, využití odbočovacího pruhu, kde následně snižuji rychlost a neřeším to v těch průběžných pruzích. Stejně tak, přestože už tady máme poměrně dlouho i záchranářskou uličku, tak se běžně střetáváme s tím, že někteří řidiči ještě stále nerespektují Občas i ta zvědavost samotná nám jde proti tomu, protože se chceme podívat, co tam je a jestli už to pojede a nedojde nám, že ve chvíli, kdy se ta kolona zastaví, tak já už nemám jakým způsobem s tím vozidlem manipulovat a uklidit ho na stranu a začínáme to řešit až v době, kdy jede třeba integrovaný záchranný sbor a to už je pozdě.
1: Když se vrátím k tomu, čím jsem začínal tou otázkou, hrozí pokuty za to, pokud na dálnici pojedu v prostředním pruhu, když ten pravý je prázdný?
2: Hrozí samozřejmě, protože nerespektuju pravidla silničního provozu. Problém je samozřejmě s tím, jakým způsobem nám to budou prokazovat a kdy nás u toho chytí. Takže to bychom museli mít na každém tom kilometru nějaký kontrolní radar a kamerový systém. A je to zase spíše více o tom respektu vůči ostatním a uvědomění si, že ty pravidla jsou nějakým způsobem nastavený pro všechny a já bych se měl řídit a jet v tom pravém jízdním pruhu.
1: To znamená situace, kterou běžně vidíme na českých dálnicích, někdo jede v prostředním pruhu, byť vpravo je volno, někdo za ním ho zprava předjede, tak vlastně pokutu by měli dostat oba dva.
2: V podstatě ano, samozřejmě ten, který předjíždí zprava, vytváří zřejmě mnohem větší riziko, než ten, který neoprávněně zdržuje tenhle jízdní pruh, ale je to nějaký důsledek toho počínání si, kde ten dotyčný tam se pohybovat nemá. A je to zejména i z těch důvodů, že my si myslíme, že když jedeme rychleji než zejména kamiony a jedeme o těch 10-20 kilometrů víc, že už v klidu může v tom levém pruhu a nechce se nám zařazovat zpátky do pravého jízdního pruhu. A měli bychom si uvědomit, že i přesto, že jedu o trochu rychleji, tady můžou být rychlejší účastníci a já bych měl respektovat pravidla.
1: I v seriálu Letní autoškoly kolegové řešili bezpečný odstup. Podle čeho si při jízdě na silnici nebo dálnici mohu hlídat, že jedu v bezpečné vzdálenosti za tím, kdo je přede mnou?
2: Tak je to pravidlo 2 sekund. To znamená, že v podstatě v jakýmkoliv místě já jsem schopen si tu vzdálenost změřit časem, což je možná pro někoho zvláštní měřit to na čas, ale to je odvozeno od toho, že s měnící se rychlostí se nám mění ta vzdálenost, která je bezpečná. A reakční doba řidiče je nějakých 0,8 až 1,2 vteřiny. To znamená, že když budu reagovat za vteřinu, kdy se přede mnou něco děje, tak mám ještě vteřinu k tomu vykonat ten manévr a začít brzdit. Takže pokud jsou ty podmínky optimální, tak by to měly být 2 vteřiny. Najdu si pevný bod, kde vidím, že vozidlo před námi ho míjí, ať už je to značka, strom, a jestliže než k němu dojedu, napočítám 2 vteřiny, tak je to bezpečná vzdálenost. Pokud bych napočítal míň, měl bych si udělat vzdálenost větší.
1: Při poslední změně pravidel silničního provozu se vedly debaty, jestli má být i pevně stanovený právě odstup, který musím držet, když jedu za nějakým vozidlem. Nakonec to v zákoně není. Je to podle vás chyba?
2: Tak je to zase o tom prokazování. Zahraničí, Rakousko, Německo běžně tyto pokuty vymáhají, a to i právě ze stacionárních radarů, kde vědí, v jakém čase projelo jedno vozidlo a v jakém další vozidlo. A my bychom si spíš měli zase uvědomit ten následek, že mnohdy ani ty 2 vteřiny samotný nemusí stačit a že se nepotřebujeme spoléhat na to, jestli policie nás za to bude pokuhovat nebo ne, ale že jestliže se budu nalepený na tom vozidle před náma, že prostě fyzikálně to vychází tak, že už bude náraz a jiný řešení to nemá.
1: Pokud člověk zažije tu situaci, kterou jste teď popisoval, ale je v tom prvním vozidle, to znamená jedu a někdo je přilepený skoro na mém autě, co mám dělat? Je nějaká rada?
2: Rada je jenom ta vytvořit si tu větší vzdálenost ještě před sebou, abych já nemusel krizově brzdit a spoléhat se na to, že ten za mnou to ještě zvládne, ale abych dokázal předcházet těm rizikům před náma a nemusel se spoléhat na to, jestli ten za mnou zareaguje nebo ne.
1: Takže abych pokud možno nemusel brzdit já.
2: Přesně tak.
1: Vy jste už v úvodu mluvil o tom, že na ty letošní tragické statistiky dopravní nehodovosti mají vliv motorkáři. Motorkářů, to se uvádí rok od roku, v Česku přibývá. Ti, kteří přibývají právě, kupují si motorky, jsou dostatečně připraveni? Jsou v tomto směru kvalitní kurzy v autoškolách?
2: Tak je to určitě individuálně vzdělávací instituce od jedna od druhý rozlišná, nicméně v roce 2016 došlo k tomu, že už jezdíme na motocyklu samostatně s doprovodem a máme u toho základního výcviku 10 úkonů na cvičišti, který musím zvládat, takže ten výcvik se zlepšil výrazně. Motocyklisti obecně jsou skupina taková, že na té motorce my tady nejezdíme zejména kvůli práci, ale kvůli tomu zážitku a pocitu z té jízdy, takže je to skupina, která obvykle na sobě pracuje dál a vzdělává se, i proto jsou v České republice velmi oblíbené motoškoly a vzdělávací kurzy. Nicméně ten stroj si vyžaduje samozřejmě to, aby jsme ho dokonale ovládali, zejména kvůli tomu, že pracujeme s rovnováhou a máme tu nevýhodu, že u nás ta sezóna přeruší, takže v říjnu, v listopadu končíme a přicházíme po zimě a je potřeba, aby jsme si uvědomovali, že nekončíme tam, nebo nezačínáme tam, kde jsme skončili, že si zase ty dovednosti musím osvojit. A tím, že z té silnice mizí, tak pro ty ostatní účastníky zmizí taky a přestanou je vnímat. A na začátku té sezóny je potřeba zase na ně začít dávat pozor, brát na ně ohled, protože jsme je tady dobu neviděli a ten motorkář je menší, obvykle i rychlejší, agilnější, takže se mnohdy rozhlídnu, on tam není a najednou se mi tam objeví. Takže dívat se dvakrát, ověřit si to, že nikdo nejede, protože na té motorce ta reakce, ta možnost udělat výhybný manévr je mnohem složitější než ve vozidle.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle statistiků meziročně zdražovaly služby. V Ústeckém kraji zůstává bez proudu na 1400 domácností ve Velkém a Malém Březně. Podle mluvčí ČES distribuce Soni Hollingerové tam na elektrické vedení během včerejší bouřky spadl velký strom. Obnovení dodávek elektřiny technici odhadují během dnešního večera. Po úderu ukrajinského dronu začal hořet sklad největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Jeden člověk je zraněný, oznámili to tamní úřady. Sklad se nachází v Tulské oblasti na západě Ruska. Útokům v noci čelila taky Ukrajina. Rusko zasáhlo Kyjev a jeho okolí balistickými raketami. Podle kyjevské vojenské zprávy při úderech zemřelo nejméně 19 lidí. Papež Lev 14. v listopadu navštíví Peru, Argentinu a Uruguay. Oznámil to mluvčí Vatikánu Matteo Bruni. Lev 14. se narodil ve Spojených státech, v Peru ale působil jako misionář augustinánského řádu a později jako biskup. Vedle amerického občanství tak má i to peruánské. Latinská Amerika je vzhledem k velkému počtu věřících zásadní oblastí pro katolickou církev. Přidáme ještě dopravní informace v odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy na Brno se po požáru nákladního auta na 33. kilometru za sjezdem na Podivína stále projíždí pouze levým pruhem. V koloně z 34. kilometru se zdržíte kolem 10 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno je nesouvislá kolona před omezením na 196. kilometru. Provoz zpomaluje u Kývalky na 182. kilometru, zdržíte se až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se provoz zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech, tam je to na 25 až 30 minut. V Praze se teď v podvečer jde pomalu na příjezdech ke Kbelské ulici. Směrem od D8 je nesouvislá kolona od Zdib, v opačném směru popojíždí v Novopatské od Černého mostu. Obou směrně je to asi na 15 minut. A zdržíte se taky na magistrále směrem do Holešovic, popojíždí se před omezením na Hlávkově mostě. Od muzea pojedete asi 15 minut. Dobře dojďte. Ve Strážnici na Hodonínsku dnes padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Na dalších 4 moravských meteostanicích bylo přes 39 stupňů. Zítra čekáme oblačno a zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat. A teploty zítra 27 až 32 ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů. To byly zprávy a tady je repríza Osobnosti plus.
4: Daňoví poplatníci budou nadšeni, že přispívají tomu, kdo má stále málo, říká bývalý eurokomisař o možnosti, že Evropská unie kvůli střetu zájmu Andreje Babiše odmítne vyplatit dotace pro Agrofert. Má proto Evropská unie efektivní nástroje a dostatečnou razanci a je spor o Agrofert testem českého státu a jeho ochoty uplatňovat pravidla i vůči premiérovi? Začíná Osobnost plus. Mým hostem je bývalý český eurokomisař a bývalý politik hnutí ANO Pavel Telička. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
4: Tak pane Teličko, jak ve skutečnosti by mohlo dojít k tomu, že střet zájmů premiéra by nějakým způsobem mohl poškodit české daňové poplatníky?
5: Těch možností je celá řada, bohužel nemáme asi prostor, abychom vysvětlili celý ten mechanismus, který k dispozici je, ať už v té rovině právní, finanční, anebo politické, ale nicméně, když to hodně zjednoduším, tak v některých fázích může dojít k tomu, že Česká republika bude shledána jako zodpovědná za nekompatibilitu té příslušné právní normy a kromě nejrůznějších postihů je tady i postih finanční a to může být v rovině to té, že bude vyčíslena pokuta po té, co některé ty fáze prostě proběhnou tak, že dojde k nápravě. Ta pokuta může být celkem výrazná, dokonce v těch extrémních případech je to třeba 1 000 000 euro za den. A samozřejmě, když půjdeme zase do té politické roviny, tak můžeme se dostat do situace, kterou sice nepředpokládám, protože věřím, že ten problém bude do té doby vyřešen či odstraněn, ale čistě teoreticky může být postižena Česká republika i v tom, že nebudou vypláceny nejenom ty finanční prostředky přímo v oblasti, kde podniky pana Babiše podnikají, ale že dojde k pozastavení vyplácení finančních prostředků v rámci nejrůznějších programů.
4: A teď mi řekněte, kdyby došlo k tomu, že vládní koalice si schválí ten nový zákon o střetu zájmů, který jde vlastně v protisměru k tomu, co si schvalují státy Evropské unie, tak kdyby došlo k tomuhle, tak sám fakt, že v Česku je tenhle zákon a v Evropě je jiné právo, jiná legislativa, tak je důvodem k pokutám. Je to tak?
5: V prvé řadě máte naprostou pravdu a je to až absurdní, že zatím nebyl uspokojivě vyřešen střet zájmu nebo potenciální střet zájmu českého premiéra a v té době, kdy de facto stále se věci řeší, tak ten trend není pozitivní k řešení, ale jde opačným směrem. To je absurdní a musíme si klást otázku, proč tomu tak je. A když se podíváme na nejrůznější další kroky, tak to vypadá, že se připravuje situace, kdy Česká republika, respektive ty beneficenti nebudou dostávat prostředky z unijních prostředků, ty se případně budou vracet, ale půjde to ze státního rozpočtu.
4: Pardon, vy jste řekl, můžeme se ptát, proč to tak je. Existují pochybnosti o tom, proč to tak v Česku plánujeme?
5: Ne, tak já si myslím, že pochybnosti asi neexistují, ale dobral bych si třeba i některých velmi detailních otázek, jakože na úřadu vlády dochází k takovým změnám, že prakticky záznamy o hlasování nebudou. A tady si musíme položit otázku.
4: Ještě to nebylo schváleno.
5: Ještě ne, ale pokud tomu dojde, tak si musíme položit otázku, proč to tak je. A kdybychom měli prostor, abychom vysvětlili, že tady skutečně může být zodpovědnost konkrétních osob, nejenom orgánu, ale osoba, ta zodpovědnost případně je trestně právní. A došlo by případně k tomu, že by jednotliví členové vlády mohli být zodpovědní za odhlasování či přikrytí nějakého vývoje, no tak si potom musím položit otázku, jestli tato případný teda smazání záznamu, respektive neexistenci záznamu o tom, kdo jak hlasoval, jestli s tím není spojena. Možná už je to paranoidní, ale hledám důvod.
4: Jasně,
5: proto.
4: Ale nepřipadá vám, že pojem osobní zodpovědnost politika za cokoliv vlastně zmizela? To ten pojem už není?
5: No ta eroza tedy je a myslím si, že těmto problémům jsme čelili dlouhodobě v České republice za několik vlád, někdy více, někdo méně, ale faktem je, že ta eroze pokračuje a myslím si, že to, co vidíme ze strany české vlády a řekněme to zcela exaktně, to není otázka pouze ano, ale je to otázka, kdy dvě další koaliční strany toto de facto přikrývají a musíme si položit otázku, proč tomu tak je, zejména třeba motoristů, kteří šli do vlády s tím, že budou škrtat a najednou se tady přikrývají skutečně věci, které jsou nejenom absurdní, ale vymykají se, bych řekl, právním normám s nějakým solidním základem. Takže ano, ta eroze pokračuje a myslím si, že tady ta zodpovědnost politiků je nějakým způsobem přikryta až neskutečnou arogancí.
4: Ale tady, a je možné, že bude ještě víc.
5: Přikryta. Je možné ještě víc, ale pojďme si taky říci, že tady jsou možnosti. Protože pokud, dejme tomu, tento zákon bude přijat, nebo i kdyby nebyl přijat, tak české soudy, tam, kde je nekompatibilita s unijním právem, a víme, že teda unijní právo má nadřazenost k národnímu právu, tak zaprvé nesmí aplikovat tu příslušnou českou právní normu, ale my jako občané, anebo nejrůznější podniky, mohou jít právní cestou a uplatňovat u českých soudů na bázi unijního práva, dejme tomu, cokoliv. Ať už o to cokoliv, až po případné škody, které jim byly způsobeny.
4: Já bych se ještě na chvilku vrátila k těm penězům, které mohou platit daňoví poplatníci v souvislosti se střetem zájmu českého premiéra. Totiž ten mechanismus je, pokud jsem to dobře pochopila, že nejprve vlastně české úřady, fondy rozhodují o tom, jestli mimo rozpočtové peníze jako dotaci přidělí a budou to později nárokovat v Evropské unii. A takže se stane, že v momentu, kdy Evropská unie řekne pozor, tady je střet zájmu, ne, to my nedáme, tak se vlastně navyšuje schodek. Protože peníze daňových poplatníků prostě jdou, platí ty dotace, které Evropská unie nedala.
5: Pokud by to došlo tak daleko, že prakticky se nedomůžou příslušné subjekty práva v nějaké rozumné době a skutečně k tomu, že dojde k úplné nápravě, tak ano, tento efekt to samozřejmě může mít. A ostatně v minulosti to v některých případech bylo. Tak. Nechci takovou rozlišovat mezi jednotlivými programy, protože každý má svá specifika, ale u některých z nich tomu ta bude.
4: No, já jenom připomenu tu asi nejznámější kauzu Penam, kdy české úřady přiklepli dotaci 100 milionů Penamu na tu novou výrobní linku u chleba. Evropská unie říkala, že to nesplnilo požadovaná kritéria a mě to docela šokovalo. Od roku 2018 dodnes ta kauza není vyřešená. Prostě od roku 2018 leží 100 milionů v jakékoliv formě v Agrofertu a čekáme, co bude dál. A je rok 26, připomínám.
5: Je to smutné, je tomu tak, dejme tomu, že jsou to spíš extrémní případy, ale staly se, stávají se a myslím si, že jde o to, aby se zabránilo opakování. Vy jste před několika minutami hovořil o tom, zda má Unie efektivní nástroje a jestli je dostatečně důrazná. Odpověď na A je, že efektivní nástroje má, ostatně je má i Česká republika. Unie v zásadě bývá velmi efektivní v tomto směru, české subjekty v podstatě méně, ale ta otázka B, jestli dostatečně razantní, tak tady bych si dovolil sáhnout trošku do svědomí Evropské komise, protože tu důraznost a především tu rychlost tady nevidím.
4: Rozumím, ale zároveň v tom případě, který jsem popsala, prostě Evropské komisi stačí jako důraznost to, že ty prachy prostě nepošle.
5: Ona je nepošle a tady nedošlo, dejme tomu, respektive není to založené na nějaké právní nekompatibilitě, to znamená nepošle a v zásadě očekává, že toto bude řešeno českými orgány a samozřejmě justičními. Tady bych třeba být já konkurentem Penamu, který jednoznačně získal nedovolenou výhodu konkurenční. To znamená, došlo mimo jiné, o tom se nehovoří, ale došlo mimo jiné k dočení hospodářské soutěže, férové hospodářské soutěže, tak by skutečně volil právní cestu a případně tou právní cestou šel až k Evropskému soudnímu dvoru. A tady si myslím, ať už je to na bázi neznalosti, nebo nejrůznější propojení, anebo dejme tomu obavy, tak k tomu nedochází. Takže my tady musíme sáhnout do svědomí nejenom některým českým subjektům veřejnoprávním nebo justičním, ale musíme sáhnout do svědomí samozřejmě i nám občanům a našim podnikatelům.
4: Víte, ve veřejných zdrojích jsem se dočetla, že dneska, to mluvíme o dnešní situaci, že zatímco Rolnický a lesnický fond podpůrný a garanční tedy od Agrofertu dotace z minula vymáhá, tak druhý fond, což je Státní zemědělský intervenční fond, od jejich vymáhání, a teď pozor, ve výši 7,5 miliardy, naopak upustil a navíc zahájil nové 100 milionové platby. Tak můžete mi říct, jak tenhle postup může být obhajitelný?
5: No je absolutně neobhajitelný a myslím si, že pokud se budeme bavit o vedení této instituce Státního zemědělského intervenčního fondu, tak je to vysoce za hranicí a tady si dovolím říci, že až se tohle z toho skutečně rozplete, až se dostaneme do té fáze, kdy budou přijímá na konkrétní skutečně rozhodnutí, tak já tady vidím zodpovědnost, která není pouze zodpovědnosti úředníka, nebo zodpovědnosti případně politickou, ale je to v rovině až trestně právní. Takže nejsem samozřejmě odborník a právník v dané oblasti, ale myslím si, že to je naprosto nehorázný. A pokud dotyčné vedení je pod tlakem, pod politickým tlakem, tak zaprvé to ukazuje o tom, že tady ten střet zájmu jednoznačně je a pravděpodobně nikoli jenom u Andreje Babiše, ale za druhé. Tak je to svědčí o tom, že to vedení není na svém místě a je to skutečně záležitost, pokud si chce ještě někdo a teď do stranou zachránit krak, tak na okamžitý odstoupení. Jako tohle se skutečně skončí velmi nedobře pro vedení tohoto fondu.
4: Tak a jak si vysvětlujete, že je kolem toho v podstatě ticho?
5: Tomu nerozumím. Já opravdu některým věcem už se v České republice rozumět nedá. Můžeme začít vládou a to už jsme pojmenovali. To není jenom premiér Babiš a ano, poslušné ovce, ale je tady vidět, že tady jsou nejrůznější evidentně díly v koalici a absolutně degradace politické zodpovědnosti a kultury. Potom se musíme bavit o tom, jak je možné, že a třeba se mýlím, ale že tyto otázky nejsou už v hledáčku a v šetření nebo v analýze třeba evropského žalobce, ale příslušných institucí. Já jsem někde registroval názor ze strany státního zastupitele, jméno si nevybavím, ale že se neschoduje s vyjádřením evropské žalobkyně, že by bylo efektivnější konat společně. To nesporně ano, ale to neznamená, že nemá příslušný zastupitel konat. To je další věc a pak si musíme položit otázku, a co opozice. Já musím říct, že opravdu v tuto chvíli, kromě Pirátů, kteří konali, a já ten nějak nediverzifikuji mezi nimi, ale musím říct, že některé opoziční strany v tomto směru jednoznačně selhávají, protože to je tak zásadní věc, bavíme se o více jak 7 miliardách, o konání státní instituce, která je v rozporu s tím, jak by měla konat. Ostatně to bylo potvrzeno i ze strany Evropské komise, tady se vláda odvolává lživě na něco, co zaznělo úplně v jiném kontextu. Prostě těch problémů je tady celá řada a nejsou řešeny jenom, prakticky a nejsou politicky diskutovány.
4: Jenom mi řekněte, když vidíme, jaký seriál různých institucí, včetně vyšetřovatelů, soudů, hlav fondů, hlav vlády, hlavy opozice a tak dále, je obkroužen tady a vlastně dohromady nejsou schopni stejně nic proti tomu stavu podniknout, tak se ptám, kdo je ta žába na prameni, kdo je ten, který brání tomu, aby se tyhle úplně zásadní rozpočtové věci dali do pořádku.
5: Já jsem jednoznačně přesvědčený, že příslušné subjekty a v tomto případě státní zemědělský intervenční fond má jednoznačné, bych řekl, guidelines, jak se řekne v angličtině, to znamená i vodítko, jak má postupovat, dostal jednoznačný signál a tady nemá vůbec smysl odvolávat na nějaký pochybný posudek právní kanceláře, nějaké české právní kanceláře, já si myslím, že to je jednoznačné, ale nějak koná. Položme si otázku, jestli ten státní intervenční zemědělský intervenční fond, jeho vedení se to už bláznilo, a nebo je pod nějakým neskutečným tlakem. Jinými slovy, ta cesta nás zase vede tam, kde evidentně ten střet zájmu nebyl vyřešen a ke stylu vládnutí českého premiéra této vlády. Prostě to,
4: ale já
5: to
4: teď
5: je.
4: Mám jenom kacířskou otázku. Jestliže víme, že Evropská komise řeší Babišův střet zájmu, tak neměli bychom úplně zastavit z českých rozpočtových peněz vyplácení dotací, o kterých doufáme, že je jednou zaplatí Evropská komise?
5: No, v každém případě. Tam, kde komise jednoznačně signalizuje, že stále vidí problém a ten problém by měl být řešen a signalizuje, že nemají být příslušné prostředky vypláceny, respektive, že případně nevyplatí, nejsem u všech jednání, respektive nemáme možnost do všech těch vědět, tak jednoznačně ano. Ale já bych šel ještě o něco dál, abych si položil otázku, jak je vůbec možné, že my stále spekulujeme v této zemi, jestli Andrej Babiš předal svůj biznis, mimochodem čistě agroferťácký, ale to ještě neznamená, že tady nejsou další podniky, které mohou z toho střetu zájmu těžit a které takto nebyly ošetřeny, ale jestli předal, tak první, co bych jako premiér udělal, že bych svolal českou konferenci, řekl bych, tak jsem to předal, toto je dokumentace s tím související, tady dávám ji k dispozici, respektive je k nahlédnutí, jednoznačně mohu prokázat, že nejsem vlastníkem, že nemám faktickou kontrolu, ale ani, že je dále nenabidu a nemůže se stát, že by osoby mě blízké, na které mám nějaký zásadní vliv, a teď prosím vás, berte trošku v toleranci to, jak se vyjadřuju, protože se snažím mluvit rychle z důvodu časových, ne nutně zcela přesně, ale v každém případě ukážu, že ani nemohu nepřímo po skončení fungování ve vládě z toho těžit. To se nestalo.
4: Jasně,
5: my spekulujeme o tom, jestli Andrej Babiš se k tomu třeba jako nějaký správce v budoucnu, který ho pověří rodina, může dostat nebo ne. To
4: ale,
5: je absurdní.
4: Víte, mě to zajímá v okamžiku, kdy se prostě premiér rozhodne toto neudělat, tak co kdo zmůže premiér, je prostě v čele vlády.
5: To je sice pravda. To, že nikdo nezmůže, protože v zásadě ano, funguje už dlouhá léta na bázi poslušných ovcí, to je jedna věc, ale druhá věc je, máme stále koaliční vládu a máme teda nějaké další mechanismy, ať už parlamentní či jiné, a máme rovněž možnosti konat, jak už jsem naznačili, i na bázi jednotlivých podniků, na bázi unijního práva. A když se vrátíme k vládě, tak První, co bych udělal, když už nic pro nic jiného, tak z hlediska půjdu politické sebezáchovy a dejme tomu v získání větší politické relevance v budoucnu ze strany jedné nebo druhé koaliční strany, no tak bych z té koalice vystoupil. Protože se v tento moment tyto strany po to podepisují a jednotlivci jsou u toho, jak se o těchto věcech rozhoduje.
4: Ale přece vidíte, že v této zemi se dějí věci z úrovně vlády, které mohou být hodnoceny jako s vykřičníkem, řekněme, jako že vybraná novinářka nemůže na tiskovku ministra zahraničí. Počkejte, nechte mě to doříct. A tohle vlastně je součástí jenom téhle řady věcí, které se jakoby dějí. Takže vlastně tady není vůbec nikdo silný, kdo by vymohl na té vládě jiný postup.
5: Ono k tomu dojde možná ne tak rychle, jak bychom chtěli, možná ne zcela tak 100% efektivně, ale pojďme se podívat na Maďarsko. My prostě jdeme maďarskou cestou. Jsou tam samozřejmě odlišnosti, ale jsou tam výrazné podobnosti s Maďarskem a víme, že Maďarsko se dostalo do situace, že určité prostředky nebyly vypláceny, že určité prostředky se musely vracet a myslím si, že to neskončilo. Já si myslím, že uvidíme v budoucnu trestní právní zodpovědnost skutečně možná některé věci, které se dostanou i na evropskou unijní soudní úroveň, ale jdeme, někteří politici se nepoučili, myslí si, že jsou nad právními normami, jsou nad zákonem a že to prostě projde, ale možná něco ano. Jo, zmínila jste Penam, ale myslím, že tady skutečně jednoho dne to padne a dotkne se to politicky, ale dotkne se to i v té rovině právní. Tak já jsem o tom přesvědčen. Pokud ne, tak bychom potom museli si říci, že přece jenom členství v Unii, které má přinášet i právní záruky, pokud teda ten stát v určitých oblastech selhává, takže i tam selhává. Ale já si myslím, že ten efekt se přinese. Bohužel to trvá déle a bohužel ta razence není taková. Myslím si, že tady trošičku vidíme takovou to politické pokrytectví právě protože je od českého premiéra. To mi tak nikdo z Evropské komise nevymluví.
4: Mimochodem, není to zase tak strašně dávno, kdy jste pod Babišem byl tím eurokomisařem. Já vám to vůbec nechci připomínat.
5: Dovolím, opravdu to nebylo za něj. To bylo ještě za předchozí vlády.
4: Ne, ale myslím, Babiš byl v čele, ano. Takhle jsem.
5: No ale to já jsem na komisi potom v té době nebyl. Já jsem skončil na komisi na konci roku 2004 a já jsem nebyl nominantem, to prostě ano, ještě neexistovalo, to znamená x let předtím, takže to se týká komise.
4: Ale
5: to
4: kandidoval jste za ano?
5: Do Evropského parlamentu jako nestraník ano, ale to bylo později, ale to není jako eurokomisař, to bylo v roce 2014, ano.
4: Víte, tohle nebylo to hlavní, co jsem se chtěla zeptat. Mě by zajímalo, když dneska pozorujete Andreje Babiše a tenkrát jste ho pozoroval, musel jste, než jste začal pod ním pracovat, tak se ptám, vidíte nějaký vývoj nebo je v podstatě Andrej Babiš stále stejný?
5: Já nemůžu neříct, že pod ním pracovat, já jsem se opravdu choval a proto jsem také tu spolupráci 2017 ukončil zcela odlišně než lidé ve vedení. Ano, nikdy jsem to nemýmal tak, že pracuju pod ním, anebo že jsem tam s Andrejem Babišem ostatně, když
4: ale
5: jsem
4: už jsme tu
5: kandidoval.
4: Říkali, kandidoval,
5: ano, kandidoval jsem v době, kdy mělo hnutí ano a 2%, ale nebylo to kvůli Babišovi, ale bylo to kvůli něčemu jinému. Nicméně, abych odpověděl vaši otázku, v té době ještě některé věci fungovaly tak, jak by měly. Šli jsme do Evropského parlamentu s určitým programem a já musím říci, že ten program jsme implementovali velmi efektivně a sám jsem se dostal do postavení mezi nějakou čtyřku nejaktivnějších europoslanců za celý Evropský parlament, nikoli jenom českých. A opravdu jsem měl možnost věci korigovat a de facto jsem i Babiše na tu evropskou úroveň nějakým způsobem postupně dostával a jsem ho seznamoval. Nicméně to se měnilo v průběhu roku, řekněme, 2015, kdy ty spory by přerůstaly, kdy bylo evidentní, že se hnutí ano odklání, respektive že o 180 stupňů a že ta možnost jeho korekce se snižuje, že opravdu tady začíná být jiná politika, než za kterou jsme byli zvoleni
4: třeba
5: do Evropského parlamentu.
4: Takže jak byste ten vývoj Andreje Babiše nazval? Co
5: těžko říct, protože jsem přece působil v Evropském parlamentu, to znamená ten kontakt jsme měli třeba jednou za 3 týdny k osobnímu jednání, ale řekněme v tom úvodu jsme měli nějaký program, byl liberální, měl jsem se svými kolegy možnost prosazováte. Nemluvil nám do toho, pak jsme třeba věci korigovali a podobně, ale přece jenom dříve nebo později začal nabývat to sebevědomí a především se objevovala ta nepřipravenost jeho, ty nešvary jeho a kolem něj řešit. A ty jsme ostatně s kolegou Petrem Ješkem tedy pojmenovali v dopise, kdy se v roce 2016-17 a bylo evidentní, ať už to bylo řešení jeho problému, střet zájmu, podpora Miloše Zemana na druhý mandát, odposlech novináře a podobně, tak on nebyl připraven. Takže nejenom on sklouzl k populismu a odklonil se od, řekněme, liberálního programu, ale on skutečně se dostal tam, kde dnes ho vidíme a ostatně jsme celou řadu problémů pojmenovali.
4: Takhle a řekněte mi, kde vidíte, pokud jde o hnutí ANO, vlastně ten hlavní zdroj problému. Vidíte ho osobně v Babišovi nebo v lidech a vnitřním?
5: Začalo to určitě samozřejmě u něj, ale rozumím, kam míříte. Já jsem dlouhodobě říkal, že problém hnutí ANO je do značné míry Andrej Babiš, ale podstatně větší problém je jeho okolí. Tak. To znamená neschopnost jednotlivců vedení se postavit za určité hodnoty, názory a postavit se jemu z obavy, že dojde k nějakému postihu. A to musím říct, že často jako bývám srovnávat s některými bývalými místopředsedy ANO ale... a dalšími politiky. Já se vždycky musím smát, protože jsem u některých těch jednání vedení ANO byl. To byli lidé, kteří se nedokázali názorově Andrejovi Babišovi postavit.
4: Řekněte mi, prosím, jenom to, jestli si myslíte, že v tom hnutí na vládní úrovni nebo na poslanecké úrovni existují lidé, kteří jsou jakoby schopní v daném segmentu, já nevím, třeba na Evropskou unii. Existují tam tito lidé? Nebo si myslíte, že tam nejsou žádní odborníci?
5: Ne, to nemohu říct. Ostatně ani do hnutí ano, tak nevidím, takže určitě bychom tam nějakou odbornost v některých oblastech, v některých sektorech našli, ale myslím si, že ta hlavní jejich odbornost je v tom, že dělají, co se rozhodne mezi Andrejem Babišem a jeho nejbližším okolím a jeho PR-isty, to, jak se vyspí, jaké má priority, takže to si myslím, že je to zásadní, ta odbornost nějaká tam bude, ale je na druhou stranu je minimální. A poslední otázka, ale neliší se to od některých dalších politických stran v Česku, takže ta odbornost bohužel v české politice je minimální.
4: Bývalý český eurokomisař a bývalý politik hnutí ANO Pavel Telička byl mým dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
5: Já děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek léta vašim posluchačům.
4: A hezký poslech dalších pořadů na Plusu vám přeje Barbora Cechecí.
3: Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Na mezinárodním letišti v německém Lipsku našli u ukrajinského letounu dron s výbušninou.
7: Zatím vůbec není jasné, k čemu měl dron sloužit a proč. Pokud to byl pokus o útok, tak se lhal.
6: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. K dnešku je hlásí už 60% meteorologických stanic.
8: Takže teplota byla ve Strážnici tak 41 stupňů Celsia.
6: Karvinský fotbalista Šigut si kvůli účasti v korupční kauze 16 měsíců nezahraje. Kolony čekejte na silnici 50 za Kunovicemi u Míkovic. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů. Je středa 5. srpna. Dobrý podvečer u hlavních zpráv. Přeje Vojtěch Tomášek.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Německá policie v noci na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením, potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží objevili zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s jiným neznámým letícím objektem. Pachatelé ani motiv nejsou známy.
9: Policie krátce po půlnoci na oba incidenty reagovala okamžitě a zastavila provoz letiště, popsal mluvčí lipské policie Olaf Hoppe. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung a dvou regionálních německých médií dron nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota už odstranila rozbušku. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt přerušil dovolenou a směřuje na místo. O incidentu byla informovaná i Severoatlantická aliance, která ukrajinská letadla Antonov využívá k přesunu strategické techniky. Společnost Antonov Airlines přesunula na letiště Lipsko-Hale významnou část svých aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
6: A podrobně se tomu budeme věnovat taky v publicistice, hned po zprávách. Ve Strážnici na Hodonínsku padl třetí den v řadě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Na dalších čtyřech moravských meteostanicích bylo přes 39 stupňů. Rekord pro 5. srpen padl na 60% stanic. Část obyvatel Prahy 6 přitom musí zvládat horké počasí bez tekoucí vody. Havárie vodovodu se dotkla tisíců odběratelů. Vodárny pro ně přistavily cisterny s pitnou vodou.
10: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit a nebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
11: Je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to člověk musí furt chodit pro vodu.
10: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
12: Během dopoledních hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 tisíce zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
10: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
6: I dnes Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jih a k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Přidá se nárazový vítr kolem 70 km za hodinu, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Bouřky i vysoké teploty čekají meteorologové i zítra.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru ustavená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
13: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na takzvanou žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linii zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to z žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinět Switzerland. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku zhruba odpovídají evropskému průměru.
14: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinět Switzerland Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Řecká oblast Atika ztratila kvůli požárům za posledních 10 let až 42% svých lesů. V regionu, který obklopuje hlavní město Atény, schořelo za tu dobu přibližně 80 tisíc hektarů, zhruba třetina území. Informoval o tom deník E. Katameriny. Hasiči v Řecku aktuálně zasahují proti lesním požárům na několika místech. Plameny v západní Atice se podle nich pomalu daří dostat pod kontrolu. V boji s požáry pomáhají i čeští hasiči.
15: Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knižáka. Rozhodnutí se týká jeho vazebního věznění v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzený nakonec nebyl ve vazbě, ale strávil 3 měsíce.
16: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knižákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ni měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
17: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
16: Rozhodnutí je pravomocné. Jak Mizerová, tak i Knížákův obhájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
18: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
16: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
15: Letní kino v Ústí nad Labem dnes začne znovu promítat. Projekce tam skončily před 13 lety kvůli zastaralé technice a nezájmu diváků. Od té doby areál z 50. let nabízel jenom kulturní akce. Postupně prošel celkovou rekonstrukcí. Promítání začne dnes večer českým filmem Hoří má panenko. Ústecký biograf Pod širým nebem bude fungovat až do půlky září.
19: Fotbalista Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a musí zaplatit pokutu 80 tisíc korun. Kvůli účasti v korupční aféře ho potrestala etická komise České fotbalové asociace, podle které například ovlivnil jedno utkání druhé ligy. Vedle Šiguta komise potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbela, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a taky ostravského útočníka Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, dnes dostali tresty i další 3 osoby. Novým předsedou disciplinární komise hokejové Tipsport Extraligy je Radim Byčánek. Bývalý obránce ve funkci nahradí trenéra prvoligové Jihlavy Viktora Ujčíka, který komisi vedl od roku 2018.
20: Překážky na D1 u Popůvek a Brna. Na D1 z Prahy do Brna hned za sjezdem na Popůvky na kilometru 182 řeší nehodu v pravém pruhu, vzniká kratší kolona, dál se potom jede plynulé, fronta zase až v Brně kolem sjezdu k výstavišti roztrhaná k D2. Na D1 na výjezdu z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od výstaviště, kousek za exitem 190 stojí vlevo u svodidel v zálivu porouchané auto. D1 na Vysočině v okolí Jihlavy se prohnaly intenzivní srážky, ten bouřkový pás se už posunul dál na sever, teď hodně bouří hlavně na Třebíčsku, v okolí Nového Města, Poličky, taky na Šumpersku. Hlásíte sníženou viditelnost a kroupy, buďte opatrní. A na silnici 50 Brno-Uherský Brod za Hradištěm u Míkovic došetřují nehodu, tvoří se už jen kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Taky v noci budou od jeho západu postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18, na horách na 17 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Teď je tu publicistika a Tomáš Pancíř.
21: Nakolik vážný byl incident s drony neznámého původu, které narušily provoz na jednom z německých letišť? Do jaké míry architekti v Česku ochlazují budovy pomocí zelených střech a fasád? A je znepokojivé, že modely umělé inteligence podnikly po vypuštění na internet kybernetické útoky? U východoněmeckého letiště mezi městy Lipsko a Halle se v noci na dnešek srazil nákladní letoun společnosti DHL s neznámým letícím objektem. Potvrdil to na dnešní tiskové konferenci mluvčí spolkového ministerstva vnitra. Letadlo pak nouzově přistálo v Hanovru. Podle listu Bild se srazilo s dronem a další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou byl nalezen na runwayi nedaleko několika letadel ukrajinské společnosti Antonov Airlines. Provoz na letišti, které je významným dopravním uzlem pro DHL a ukrajinské aerolinky, linky byl na 2 hodiny přerušen. Právě toto letiště bylo také jedním z dopravních uzlů, na kterém předloni v červenci vzplály balíčky. Ty předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušninu do balíčku umístili agenti ruských službách. Podle vyšetřovatelů bylo jen shodou okolností, že zásilky začaly hořet ještě na zemi a ne za letu. Moskva jakýkoliv podíl na těchto incidentech popírá. Naším hostem je vojenský analytik Jiří Vojáček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
21: Je možné na základě dostupných informací posoudit, jestli v případě dronů na letišti v Lipsku šlo o rozsáhlejší cílenou operaci nebo v úzovkách pouze o nějaké sondování půdy nebo prověrku protivzdušné obrany a bezpečnostních opatření?
1: Tak podle toho, co zatím víme z německých médií, se zdá, že nešlo o nějakou rozsáhlejší operaci, spíše než o akci, která by vypadala jako akce ruské armády, než nějaký vyloženě válečný akt, to znamená jako útok na spojenecké letiště, je to spíše akce zpravodajských služeb, které využívaly stejně jako v předchozích případech civilistů na těch přes sociální sítě. Zatím to vypadá, že jde o vlastně jednorázový útok.
21: Pokud je o tu srážku letadla společnosti DHL, pravděpodobně s dronem, předpokládáte, nebo na základě toho, co víme, byste typoval, že šlo spíš o náhodu, nebo to mohl být záměr?
1: Pokud jde o tu srážku, tam bych typoval, že jde o náhodu, vzhledem k tomu, že vlastně tento konkrétní dron se nepodařilo nalézt a zatím to nevypadá, že by neslo nějaké výbušné zařízení na rozdíl od toho druhého, který byl nalezen později. Evropští výrobci dronů vlastně, zejména těch sofistikovanějších, dávají do softwaru těch dronů nemožnost je používat poblíž letišť. Vlastně evropská legislativa je v tomto velmi striktní, ale zároveň víme, že zejména ve střední a východní Evropě je hodně fanoušků toho dronového letání a často jsou to lidé, kteří nedodržují ty předpisy. To znamená, že

0: že může se přepravovat, může ji někdo na dálku vlastně přepravovat po tom letišti, tak to je velmi závažné, protože pokud by třeba už tento dron se srazil s nějakým letadlem, které například zlétá, tak by to mohlo mít tragické následky. A zde, jak jsem říkal na začátku, tady už si myslím, že už nešlo o nějakou náhodu, tady už jde skutečně o ryzí terorismus a zatím to vypadá podle všech informací, které máme, i vzhledem k tomu, co už se vlastně na těchto letištích stalo dřív, že by zatím opět mohly být ruské zpravodajské služby.
1: To soudíte z čeho? To, že to bylo u ukrajinských letadel, ten dron s výbušninou, i z toho, co jsem zmiňoval v úvodu, to znamená ty výbuchy nebo požáry balíčků, které byly přepravovány DHL, to jsou z vašeho pohledu ty indicie, které ukazují, že by zatím mohlo být Rusko?
0: My vlastně nejenom z těchto dvou indicí, které jste ty zmiňoval, i z nějakých dalších vlastně víme dlouhodobě, že Ruská federace nebo ruské zpravodajské služby se o letiště v Lipsku zajímají i proto, že vlastně letiště v Lipsku je záložním letištěm Luftwaffe. Je to letiště, kde mohou přistávat například americké letouny v případě, že by došlo k nějaké krizi na východním křídle NATO. A víme, že ruské zpravodajské služby tento typ letišť rády minimálně sledují nebo minimálně vědí o tom, jaký je na nich provoz a podobné incidenty, které jsme viděli s těmi plíčky, se už staly v Polsku, v Rumunsku a Lipsko je prostě jenom další v řadě.
1: Vy jste říkal, že pravděpodobně, pokud tedy za tím incidentem je Rusko, takže použilo najaté prostředníky, tak jako už byly informace v minulosti, že tímto způsobem postupovali. To soudíte z čeho? Nebo je vyloučeno, že by opravdu přímo v Německu tuhle tu záležitost připravovali agenti ruských tajných služeb?
0: Pro Rusy v této situaci by bylo mnohem jednodušší se skutečně najmout někoho přes sociální sítě, jako tehdy najali před pár lety toho člověka, který se pokoušel zapálit depo pražské hromadné dopravy. Vlastně tím, že ta výbušnina by mohla být doručena na to místo, kde ji chtěli použít dronem, tak tím vlastně dávají tomu člověku jakousi možnost mnohem snadněji uniknout. Když ten dron, jeho signál samozřejmě je možné sledovat, tak pro člověka, kterého oni najmou na takovouhle práci, je mnohem jednodušší tu výbušninu nebo někde umístit výbušninu pomocí dronu, než ji tam přivést nebo něco zapálit. To znamená, že je to vlastně jedno s druhým a zdá se, že skutečně je to zase další střípek do té hybridní války, kterou Rusko vede v Evropě.
1: Co ten případ vypovídá o schopnostech německých bezpečnostních sil chránit vzdušný prostor před podobnými hrozbami?
0: Evropa, vlastně celý západ obecně se teprve zžívá s tím, že narušit vzdušní prostor je velmi jednoduché pomocí velmi levných dronů. Jak jsem říkal na začátku, tak evropští výrobci do svých dronů, do jejich softwaru implementují neschopnost dronů vlastně vzlétnout v okolí letišť. Evropská legislativa je v tomto velmi, velmi přísná. Na druhou stranu do Evropy proudí prostě tisíce, desetitisíce dronů z Číny nebo z Indie a my víme, že pro spoustu lidí je to velmi jednoduché používat. Zároveň vidíme na straně Ruska stále větší zvyšující se agresivitu, která vlastně dává jasně najevo, že Rusko, které dneska není vojensky schopné soupeřit na to, tak prostě provokuje, aby vyprovokovalo na to k nějaké razantnější odpovědi. Ovšem tohle to už je otázka spíše politická.
1: Vojenský analytik Jiří Vojáček byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
0: Hezký večer.
1: Jak ochladit města při vlnách veder? To je téma v těchto dnech, které poutá hodně pozornosti. My se mu dnes věnujeme podrobněji na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Věnujeme se otázce, jak mohou v tomto směru pomáhat zelené střechy budov a také zelené fasády. Já už teď zdravím jednoho z předních odborníků na tuto oblast v České republice, docenta Přemysla Krejčiříka z Ústavu biotechniky zeleně Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaký efekt mají zelené střechy oproti těm klasickým? Jak výrazně mohou snížit teplotu?
2: Mohou snižovat teplotu poměrně výrazně, může to být až o desítky stupňů. Záleží na tom, jaké rostliny tam máme a jakým způsobem je třeba dotujeme vodou, která vlastně ochlazuje to prostředí a díky těm rostlinám se třeba ta střecha, která byla původně natřená tou typickou českou

0: asfaltovou ipou, prostě nerozehřívá tolik. Ta dneska může mít 50, 60, 70 stupňů, ta asfaltová plocha, kdežto s tou vegetační plochou se dostáváme třeba na 35, 30, 40 stupňů, což je poměrně výrazný rozdíl.
1: Jaké podmínky musí splňovat budova, aby se dala na ní udělat zelená střecha?
0: Ono záleží, jaká velikost, vlastně ta mocnost té vrstvy, ve které ty rostliny rostou, je. Jsou takové základní, kde i ta nosnost stavby je nižší, to znamená 5 až 10 cm, tam používáme takové ty divoké rostliny, říkáme tomu extenzivní střechy, to jsou ten základ, ale potom, když se potřebujeme dostat k nějakým bylinám, nějakým, aby i ta plocha byla třeba přístupná pro návštěvníky, tak potřebujeme plochu nebo mocnost až kolem 30 cm, pro stromy až kolem 50-70, ale všechno to musí být dotované vodou a ty střechy se nesmí, nebo ty rostliny se nesmí přehřívat. Díky tomu, že tam dáme tu vodu, tak i to prostředí se ochlazuje.
1: Jak těžká je takováto zelená střecha v těch úrovních, tak jak jste mluvil, v porovnání s klasickou střechou?
0: Je to výrazně a právě tady tato věc prodražuje vlastní stavby, takže tam ty váhy jsou poměrně, ale my to zase dokážeme použít vylehčený materiál, který nám vlastně pomáhá jednak vázat tu vodu a i ty substráty jsou pro tady tyto potřeby prostě speciální. Jo, a dá se s tím pracovat, ale to, že střecha čím extenzivnější, tak je lehčí, čím vyšší mocnost zeminy, tak tam se dostáváme prostě na tuny. Jo? Takže opravdu se to prodraží díky tomuto. Nicméně ten efekt ochlazení toho prostoru, ochlazení je velmi, velmi výrazný.
1: Když jste mluvil o těch různých mocnostech zeminy a o těch různých typech zelených střech, jaká se hodí na jaký objekt? Dá se to takhle obecně říci?
0: To už jsou náročnější stavby, které si zřizují tady tyto střechy, které jsou cíleně, takže většinou to bývají administrativní budovy nebo budovy, které jsou, ale mohou to být i bytové domy, takže spíš je to ta náročnější stavby u rodinných domů, to je spíš jako otázka hobby, ale nebo mohou být zase ty náročnější domy rodinné mít tady tento typ střechy, ale už by se s tím mělo počítat hnedka na začátku při tom, když se ta střecha navrhuje. I třeba na slavné vile Mise van der Rohe v Brně na vile Tugendhat byl navržený trávník, ale později se od něj upustilo.
1: Pomáhat v současných vedrech mohou také zelené fasády. Komu byste je doporučil?
0: Zase je to věc, která je poměrně nová a v českých podmínkách ne ještě úplně odzkoušená a z toho důvodu, že u nás mrzne a máme potom ty vysoké teploty přes rok. Ve Francii, kde třeba botanik, architekt Patrick Blanc používá ty ikonické jeho střechy nebo ty fasády, tak když k ním přijdete, podíváte se na to, tak potom stíká vlastně jako téměř proud vody kontinuální, takže zase je to technologie, která je poměrně náročná a právě v těchto dnech, kdy ty teploty stoupají přes 40 stupňů, je poměrně velká zátěž. Včera jsem byl ve Vídni se podívat, dneska v Nitře a teďka jsou v Budapešti a vlastně sledují, jakým způsobem se tady tyto věci praktikují v těch horších, jižnějších podmínkách. Takže je to v českých podmínkách, musíme respektovat to naše kolísání klima, kdy máme mrazy až minus 40 stupňů, což je doloženo aspoň jednou za 100 let a ty mrazy u nás budou taky do budoucna. Takže my tyto stěny používáme nebo tyto fasády používáme spíš na těch severních stranách, které nejsou příliš osluněné, kde je to spíš chráněnější prostředí. prostředí, takže dokážeme se tomu přizpůsobit a naši zahradníci i tyto věci umí u nás.
1: Samozřejmě i v případě zelených fasád mohou být sofistikovaná řešení se zavlažováním a nebo také to, co už dlouhodobě známe z českého prostředí, že na stěnách rostou popínavé rostliny. Je tohle z vašeho pohledu třeba dostatečné řešení?
0: Určitě je to, řekl bych, to je první věc, kterou by člověk, když chce chladit fasádu, měl zvážit, protože tyto systémy u nás jako jsou velmi dobře vyzkoušené, velmi dobře fungují, ale zase i v těchto teplotách se musí dotovat vodou, to znamená, že se musí zalévat, musí tam dojít ta správná dávka jak vody, tak hnojiva. A myslím si, že toto je u nás jako vyzkoušená věc. I přes 3 patra existují rostliny, třeba přísavník, který je samopnoucí a který dosáhne tady této výšky a chrání to a velmi výrazně snižuje teplotu v budově. Je to vyzkoušené. U nás na zahradnické fakultě jsme měli dlouho jednu takovou velkou rostlinu a fungovalo to báječně.
1: Říká krajinářský architekt z Mendelovy univerzity, docent Přemysl Krejčiřík. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Děkuji, naschlanou.
1: Agenti umělé inteligence od společnosti OpenAI a Anthropic za sebou mají další bezpečnostní incident. Vytvářeli falešné online identity s cílem získat neoprávněný přístup k zabezpečeným systémům. Britští vědci zjistili, že agent od firmy Anthropic dokonce poslal živému člověku podvodný e-mail, aby ho zmanipuloval. A víc dodáme s Petrem Koupským, odborníkem na moderní technologie z deníku N. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdybyste to měl přiložit laikům, co jsou to agenti umělé inteligence?
2: Běžný uživatel může umělé inteligenci zadat buď otázku, anebo úkol. Příklad otázky, kdy se narodil Tomáš Garrigue Masaryk, to je podobné jako v běžném vyhledávači. Příklad úkolu, naplánuj mi víkendový pobyt ve Vídni s návrhem dopravy a zajímavého programu a s takovým a takovým finančním limitem. V tom druhém případě se spustí vlastně AI agent, to, na co se ptáte, samostatně jednající pomocník nebo kus softwaru, můžeme tomu říkat tak i onak, oboje je pravda, který ten úkol vyřeší a vy mu neříkáte jak. On prohledá web, vyzkouší všechny možné cesty k získání potřebných informací a potom vám ten výsledek přinese.
1: V tom případu, o kterém mluvíme, tedy takovýto agent vytvářel falešnou identitu, kam se chtěl dostat?
2: Mimo jiné vytvářel falešnou identitu, dělal mnoho jiných věcí. Dostal nějaké zadání, jaké přesně to ta AI Security Institute britská neuvádí, ale týkalo se to počítačové bezpečnosti. A aby ten úkol vyřešil, tak v některých případech oni tam testovali mnoho opakovaných běhů a k tomu selhání došlo jenom asi v 10% z nich. V některých případech k tomu použil nekorektních, nestandardních, zakázaných, nicméně možných postupů, hackerských postupů, se dá říci, včetně toho sociálního inženýrství, to znamená včetně snahy ošidit nějakého člověka a přimět ho, aby nevědomky nedobrovolně na té zákeřné akci spolupracoval.
1: Je to překvapení?
2: Neřekl bych, že úplně překvapení. Je to další krok v nějaké tendenci, kterou lze pozorovat už nějakou dobu. Důležité je připomenout, že to bylo testovací prostředí, ve kterém byly ty nástroje umělé inteligence zbaveny všech bezpečnostních zábran. To není normální situace. Normální uživatel by takovýhle příkaz zadat nemohl a nedošel by k tomuto výsledku. Ti výzkumníci mají možnost odblokovat to, co obyčejný uživatel odblokovat nemůže. A překvapení to není právě z toho důvodu, že z předchozích případů podobných víme, že když se vypnou modelům umělé inteligence tahle pravidla slušného chování nebo morálky, nebo tak by se to asi dalo přiblížit, takže dělají cokoliv, v podstatě, co je technicky možné, aby dosáhli toho cíle, který mají zadaný.
1: Z toho, co říkáte, znamená to, že tedy není možné, že by to, co tady se zkoušelo, někdo reálně prováděl s pomocí umělé inteligence a že už vlastně umělá inteligence by působila jako hacker?
2: Asi bych se neodvážil říct, že je to úplně nemožné. Pokud by to byl někdo, kdo má značné technické znalosti a možná přístup k nějakým interním informacím z těch AI firem, možná by dovedl aspoň částečně ty zábrany odblokovat taky. U počítačových systémů je velice problematické říkat, že něco je úplně nemožné. Pod to bych se nepodepsal. Ale rozhodně to není v možnostech běžného uživatele ani omylem, aby něco takového způsobil, to ne.
1: Co z toho plyne do budoucna a je před takovými věcmi obrana?
2: Já si myslím, konec konců, ty testy nejsou samoučelné, ty se dělají právě proto, abychom se dozvěděli všichni, čeho jsou ty modely schopny, když se jim dá volná ruka. Myslím si, že by z toho mělo vyplynout značné poučení pro všechny firmy, které se zabývají vývojem umělé inteligence, jak ty bezpečnostní meze mají být nastaveny, jak mají být zajištěny, aby nešly odblokovat, aby se možná vytvořil nějaká mezinárodní spolupráce, která bude podobné kybernetické incidenty vyšetřovat, podobně jako se vyšetřují třeba letecké nehody, aby z toho bylo k dispozici co nejširší poučení pro všechny. Zkrátka dobře rozumná, účelná regulace oblasti umělé inteligence z hlediska bezpečnosti. To je něco, co tady zatím není.
1: Tak rozumím a musím vás přerušit. Blíží se zprávy Petr Koupský z deníku N. Naslyšenou.
2: A shledanou.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Dočasná ochrana Ukrajinců je ode dneška nově vázaná na splnění vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových žadatelů, nebudou se vztahovat na ty, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Ostravský státní zástupce Petr Vaněk obžaloval bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Informaci zveřejnila Česká televize. Bývalý ostravský politik se víc než 11 let ukrýval potom, co byl za dotační podvod odsouzený k 6 letům za mřížemi. Předloni Wolfa policie zadržela v Paraguaji. Do Česka byl vydán loni. Za útěk před trestem mu hrozí další 2 roky vězení. Na Ústecku zůstává bez proudu 1400 domácností ve Velkém a Malém Březně. Podle mluvčí firmy ČES Distribuce Soni Holingerové tam na elektrické vedení při včerejší bouřce spadl velký strom. Energetici si museli v podmáčeném terénu vybudovat nové přístupové trasy. Dodávky elektřiny by měly obnovit během dnešního večera. V Rakousku znovu padl absolutní teplotní rekord. Na východě země v městysu Bast, Deutsch, Altenburg naměřili 41,2 stupně Celsia. Informovala o tom rakouská meteorologická služba. Předchozí rekord tak vydržel jenom jeden den. Včera ve Vídni teploměry ukázaly rovných 41 stupňů. Fotbalové Pardubice posílil brazilský útočník Cahuan Vinicius. 22-letý hráč přichází z Karviné na půlroční hostování s opcí na přestup. V české nejvyšší soutěži dosud nastoupil do 36 zápasů a vstřelil 5 branek. O příchodu nové posily informoval východočeský klub na svém webu.
5: Požár na D2 před Brnem a nehoda v Praze na jižní spojce u Vídeňské. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy opatrně dojíždějte do kolony za exitem 3 za sjezdem k Olympii. Popojíždí se tam něco mezi 5 a 10 minutami do omezení na půltém kilometru. Hasili hořící vozidlo, už je po požáru a kolona se teď postupně krátí. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most za nájezdem z Vídeňské vážnější srážka dvou osobních aut. Hasiči na místě, zabraný levý a střední pruh, průjezdný pravý a připojovací. Kolona je už z Barandovského mostu, zabere až půl hodiny. Jak se přihlíží v protisměru u nehody, vzniká na spojce kolona i směrem na Smíchov od podjezdu magistrály k Vídeňské a před nájezdem na jižní spojku je ucpaná Vídeňská už skoro od Tomajorovy nemocnice. A na silnici 63 na spojce od dálnice D8 na Teplice pozor kousek před Bystřany kolem prvního kilometru. Převrátilo se tam osobní auto, záchranáři dojíždějí, brzdí se prudce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude nejprve jasno až polojasno, až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: O blížících se komunálních volbách, o výši podpory v nezaměstnanosti, o největším kapitálovém projektu v historii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech tentokrát ve středu, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
6: Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Íránu tvrdý zásah, pokud brzy nedojde k otevření Hormuzského průlivu. Írán přitom opakovaně tvrdí, že si chce udržet plnou kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a mít i přehled o dopravě směřující odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Jak se dění kolem Hormuzského průlivu vyvíjí? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
7: Dobrý den.
6: Jak se tedy dění kolem Hormuzského průlivu v posledních dnech vyvíjí?
7: Tak můžeme mluvit opravdu o situaci současné, to znamená, teď je poledne, středa a ta situace se poměrně rychle vyvíjí a mění. Takže samozřejmě může se během následujících hodin opět změnit. To, co ty si tam neříkal, je, že Donald Trump zároveň tvrdí, že právě Hormuzský průliv bude brzy otevřen. Což je silné prohlášení a Írán se k němu zatím příliš nehlásí. Ovšem, jak se ta situace právě vyvine, to je nyní ta otázka hlavně pro světové trhy, pro světovou ekonomiku. A tam musím říci, až překvapivě reaguje na to, co Donald Trump říká. Je to naprosto neobvyklé, aby opravdu výroky jednoho politika, byť samozřejmě nejmocnějšího politika na světě, dokázaly tak ekonomikou hýbat. V této chvíli třeba cena ropy je na $80, dostala se už během včerejška trošičku pod tuto hladinu, ale přitom nedávno byla ještě $100 a je to přesně o tom, jak Donald Trump dokáže prodávat to, že situace se buď zlepší nebo zhorší, to znamená pohrozí nějakými dalšími údery. Nyní hrozí silnými údery, ovšem podle dnešní zprávy CNN Spojené státy přece jen musí přihlížet i k tomu, že jim poměrně rychle mizí munice. S čím přišlo CNN, podle ní, a vychází z jakýchsi materiálů Pentagonu, zásoby raket pro klíčový protiraketový systém THAAD klesly o 80%, což samozřejmě není úplně příznivé a přitom, jak jsme viděli ze satelitních snímků, základny Spojených států v Perském zálivu rozhodně nezůstaly nedotčené, naopak utrpěly dost značné škody, což zase je velmi příznivá zpráva pro Čínu a případný konflikt. Donald Trump už nyní na Blízkém východě nějaký úspěch potřebuje. To znamená, on opravdu se musí snažit, aby ten Hormuzský průliv byl otevřen a aby se mohl vykázat nějakým úspěchem. Dnes mu do toho zase hodil poněkud vidle Benjamin Netanyahu, který oznámil, že Izrael nepřijme dohodu o Gaze, kterou právě Spojené státy Donald Trump a jeho rada míru připravili. A to přesto, že byl ujištěn, že Izrael vlastně se bude stahovat z Gazy, až teprve bude odzbrojeno hnutí Hamas. Takže To je další vlastně neúspěch. Zároveň Jordánsko svolalo akutní schůzku arabských zemí kvůli tomu, že se bojí, že Izrael by mohl vyvolat náboženskou válku tím, že se pokusí obsadit mešitu Al-Aqsa na Chrámové hoře, což by samozřejmě pro muslimský svět byl velký červený hadr. Takže my můžeme doufat, že opravdu situace v Hormuzském průlivu se uklidní, protože to by bylo dobré i pro nás.
6: Tolik Petr Švarc.
7: Díky, naslyšenou.
6: V úterý v 16 hodin vypršela lhůta pro podání kandidátních listin do komunálních voleb. Po jejich překontrolování budou jednotlivé listiny zaregistrovány a konkrétní uskupení se budou moci ucházet o přízeň voličů. Především ve velkých městech půjde o test popularity vládních a opozičních stran a hnutí zhruba 2 roky před sněmovními volbami. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
8: Letos se dá jen těžko čekat obdoba legendární oranžové tsunami z roku 2008, kdy v komunálních volbách vyhrála doslova na celé čáře opoziční sociální demokracie se získem většiny ve všech 13 krajích. Mimochodem asi kvůli zavedenému 30-korunovému poplatku za návštěvu u lékaře, ale jistě i proto, že tehdy se voliči vymezovali vůči Topolánkově kabinetu vládnoucímu už skoro 2,5 léta, zatímco současný Babišův nic tak nepopulárního jako zdravotnický poplatek nenařídil a u moci bude v říjnu teprve 3/4 roku. A jelikož se od takřečených juniorních vládních partnerů hnutí ANO v komunálních volbách mnoho nečeká, co si jako stvrzení výsledku loňských sněmovních je právě na Babišově subjektu, který to ovšem především ve velkých městech nebude mít jednoduché a zejména v Praze by větší úspěch překvapil, protože původní primátorský kandidát ANO Ondřej Prokop musel před pár týdny rezignovat a vůbec z politiky vycouvat po zjištění, že zatajil vlastnictví několika bytů. Pražská ODS ovšem také absolvovala předvolební karambol, protože byla donucena vyřadit lídra v Praze 1 Filipa Dvořáka, který je podezřelý, že v minulosti za svého působení na tamní radnici přišel k obrovským ziskům, které odklonil na konto svého otce a po jeho smrti je zdědil, a to ve výši asi 250 milionů korun. Nicméně primátorský kandidát občanských demokratů Tomáš Portlík snad žádné kostlivce ve skříni neschovává a Praženého sice příliš neznají, ale trochu o něm přece vědí. Zatímco o narychlo vygenerované metropolitní jedničce Babišova hnutí Janu Hušbauerovi neslyšel víceméně nikdo nic. Plédovat za něj bude v horké fázi kampaně hlavně Babišův první zástupce Karel Havlíček, ale to stačit nemusí a ANO může skončit znovu mimo magistrátní radu, o kterou a o primátorský post pak mají jistě šance usilovat starostové a jejich staronový lídr architekt Petr Hlaváček, stejně jako hnutí Praha sobě vedené Adamem Scheinherem. Tradičně v metropoli úspěšní Piráti mají ovšem tentokrát na čele neznámou ekonomku Terezu Nieslerovou, pro níž by ale mohlo hrát, že jde o ženu. Na primátorku ale kandidující nikoliv jedinou, protože vládní motoristé nasazují provozovatelku luční boudy Kláru Sovovou, již si před časem média všímala kvůli její snaze, aby na krkonošský hřeben mohlo víc aut, což voliče ale asi v Praze spíš neosloví. Mimochodem, v Ostravě je motoristickým číslem 1 mladý poslanec s ostřejší rétorikou Matěj Gregor. Jeho šance se dají z Prahy ale odhadovat jen těžko. Když zůstaneme u hlavního města, pak stojí jistě za pozornost dohoda přísahy senátora Šlachty s Okamurovým SPD. Samostatně tyto subjekty Pražany nezajímají prakticky vůbec a v tandemu tomu bude těžko jinak, ale Šlachta na předvolební partnerství zřejmě sází, i když už se z pro něho neblahých následků mohl poučit. A Okamura si zase může říkat, že třeba druhdy populární elitní policista tentokrát trošku zabere a ztratit s ním SPD naopak nemůže. Úterý bylo sice posledním dnem pro podání kandidátek, a to i pro volby senátní, ale úřady je budou ještě zhruba 3 týdny zkoumat. Teprve pak budou definitivní a kampaň se rozjede na plné obrátky.
6: To byl Ondřej Konrád. Podle premiéra Andreje Babiše podpora v nezaměstnanosti nelogicky vzrostla a je výhodné nepracovat. V prvních měsících se zvedla od začátku letošního roku z 65% na 80% předchozího výdělku. Při další době bez práce naopak klesá víc než dřív. Úprava by měla rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu místa a umožnit firmám získat nové lidi. Komentář napsal publicista Petr Holub.
9: V červnu stát vyplatil na podporách nezaměstnanosti skoro 2 miliardy korun, to je o polovinu víc než před rokem. Lze s jistotou čekat, že celoroční výdaje na podporu lidí bez práce překročí hranici 20 miliard a že to bude o 7 miliard víc než loni. Podíval se tomu sám premiér Andrej Babiš a dodal, že práci přece najde každý, kdo chce pracovat. Skutečně tak rychlý nárůst podpor pro nezaměstnané by člověk čekal v ekonomice schvácené krutou recesí, a ne v zemi, jejíž hospodářství roste už druhým rokem tempem přes 2%, a kdyby mělo nezaměstnaných i dávek naopak ubývat. Přesto se Babiš svou poznámkou u ekonomických komentátorů se zlou potázal. Upozornili ho, že letošní navýšení podpor vyplývá z novely zákona o zaměstnanosti, které sice z dílny minulého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Ovšem podpořili ji také poslanci z hnutí ANO v čele se současným ministrem Alešem Juchelkou. Také obsah zmíněné novely má mezi analytiky pozitivní ohlas. Je pravda, že zvýšila výměru podpory v nezaměstnanosti za první 2 měsíce, respektive za první 3 měsíce pro zaměstnance nad 50 let, z 65% dosavadního čistého platu na 80%. 80% sazba platí i v dalších měsících, pokud se člověk zúčastní rekvalifikace. Zároveň se strop pro podporu zvýšil z dosavadních 26 tisíc na 38 tisíc měsíčně. Také nutno připustit, že se zmírnily podmínky pro příjemce této dávky. Dříve na plnou výměru dosáhl jenom ten, kdo byl z práce propuštěn, dnes má nárok každý, i když třeba podal sám výpověď. To však může mít na pracovním trhu pozitivní ohlas, tvrdí někteří experti. Dosud mohl člověk s vyšším výdělkem sotva přerušit výdělečnou činnost a v klidu se rozmýšlet, jestli se pro jeho kariéru nenajde lepší perspektiva. Pokud dnes dostane takřka 40 tisíc čistého, pak už prostor k úvaze existuje. To konec konců může pomoci i firmám, které při volnějším režimu na pracovním trhu snáze najdou kvalitní lidskou sílu. Otázka však zní, proč by na takové zlepšení podmínek pro lépe vydělávající měli svými daněmi přispívat pracovníci, kteří jsou odkázáni na minimální mzdu. Další otázka je možnost zneužívání nových pravidel. Zaměstnanec si po dohodě s podnikem může vybrat 2měsíční dovolenou, užít si ji za peníze ostatních daňových poplatníků, pak se s čerstvými silami vrátit do výroby. To jsou tedy otázky, jejichž vážnost roste s tím, jak po novém roce vyrostl podíl nezaměstnaných na pracovní síle. Podle úřadu práce se už přiblížil 5% a i když to je podle metodiky Eurostatu o něco méně, přesto lze sotva opakovat, že v Česku nezaměstnanost neexistuje a že se o ní nemusíme starat. Podporovat její nárůst administrativním opatřením, to už silně připomíná poměry města Kocůrkova. Babišovi lze vyčítat leccos, hlavně jeho předvolební sliby o rychlejším zvyšování důchodů a snižování daní, které pak ještě doprovází tirádami, jak sníží rozpočtový deficit. Pokud si na příkladu dávek nezaměstnanosti uvědomil, že neustále rozšiřování státu, včetně sociálního státu, rozpočtový schodek zvyšuje a že třeba tento trend obrátit, pak ho lze opatrně pochválit.
6: Hovořil Petr Holub.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka nedávno oznámil odvolání generální ředitelky českých center Jitky Pánek-Jurkové. Komentář k tomuto kroku napsal analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
10: Česká kultura má ve světě zvuk, je o ní zájem a otevírá dveře. Česká centra, která se v zahraničí věnují propagaci českého umění, vědy nebo vzdělávání, by tak měla tvořit jeden z pilířů tuzemské diplomacie. Realita tomu ale úplně neodpovídá. Jejich příběh spíš vypovídá o politické neschopnosti uskutečňovat koncepční změny. Předně jde jako vždy o peníze a ty česká centra dlouhodobě nemají. Příspěvek od ministerstva zahraničí se letos propadl o 30 milionů na 150 milionů korun. Ředitelé poboček tak mají k dispozici skromnou částku, kterou z velké části spolkne zaplacení jen nejnutnějšího provozu. Peníze na reálný program si tak musí často schánět jinde. Z grantů, dotací a darů podle své šikovnosti nebo výnosů z výuky češtiny. Česko se samozřejmě nemůže rovnat s Německem, které na své známé Goetheho institutu dává ročně 100 miliony eur, ale i srovnatelné země jako Maďarsko nebo Portugalsko posílají na svá kulturní centra částku dvoj- až trojnásobnou. Podfinancování zkrátka vedení svazuje ruce. A co víc, generální ředitelé se za 3 dekády existence českých center ve vedení střídali jako na orloji. Výjimkou co do délky trvání je snad jen předchůdce Jitky Pánek-Jurkové, někdejší šéf Národního divadla Ondřej Černý, který ve funkci vydržel bezmála 6 let. Není se tedy co divit, že koncepční řízení nebývala silnou stránkou center. S Pánek-Jurkovou, kterou koncem roku 2023 jmenoval tehdejší šéf diplomacie Jan Lipavský, koncepce přišla. Byla to sázka na energickou manažerku a expertku v oboru. Dostala za úkol organizaci vnitřně restrukturalizovat a českou kulturní diplomacii otevřít a modernizovat. Do obojího se pustila, a to v obtížné době, kdy byl průšvih s předraženým pavilonem na světové výstavě Expo 2025 v Osace už na světě a musela řešit jeho následky. Se vzděláním a zkušenostmi ze zahraničí se rozhodla česká centra rozpohybovat. Propíchla bubliny mezi státními agenturami a pozvala do kulturní diplomacie biznis. Příkladem budiž projekt Dobré ráno Česko, ve kterém se stát ve spolupráci s privátní sférou a sociologie rozhodl podívat do duše českého národa a najít nový příběh, kterým by se země mohla marketingově prezentovat navenek a současně by se s ním společnost vnitřně stotožnila. V Česku není mnoho lidí, kteří by dovedli, tak jako ona, propojit to nejlepší ze současného českého umění, diplomacie a biznisu. Pánek-Jurková nicméně rozhodnutím Petra Macinky skončila. Důvody, jaké uvedl, tedy nedostatek koncepce a úspor, působí ve světle řečeného přinejmenším zástupně. Co bude dál, není jasné. Pánek-Jurkovou ve funkci nahrazuje dosavadní velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Novou koncepci ale Petr Macinka nepředstavil. Jukl s ní má teprve přijít. A tak začínáme zase od znova. Jako zadání také dostal hledat úspory. Sám Macinka ale jedním dechem odmítl rušit pobočky. To dost dobře nejde dohromady. Projektu Dobré ráno Česko se zatím z nového vedení rezortu nikdo nehlásí. Jak se v Černínském paláci proslýchá, výsledky jsou sice užitečné, ale vadou na jejich kráse je, že je pod nimi podepsaná předchozí garnitura. Budiž, ministr zahraničí si může ve vrcholných funkcích vyměnit, koho chce. Nemělo by se tak ale dít na úkor organizace a koncepčního řízení. Z úst ministra navíc padají také návrhy, které vyznívají přímo směšně, jako nápad přenechat českou kulturní diplomacii z části krajanským spolkům formou jakési franšízy. Při vší úctě ke krajanským sdružením, společné pečení vánočního cukroví a zpěv kolet nejsou zrovna vhodným nástrojem koncepčně řízené kulturní diplomacie 21. století. Personální výměna v čele českých center tak působí jako nepromyšlený střel od pasu.
6: To byl Viktor Daněk. Ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Ceutě, kam minulý týden za jediný den vstoupili z Maroka desítky tisíc lidí. Zmírnili tím kritiku, která se okamžitě po tomto incidentu snesla na Španělsko z úst celé řady evropských politiků. Slovo má komentátor Info.cz Karel Barták.
11: Všichni jsme viděli tu hrůzu, jak se 60 tisíc snědých a černých mužů nahrnulo minulý týden z Maroka do miniaturní španělské enklávy Ceuta na africkém kontinentu. Okamžitě vyvstaly zlé vzpomínky na balkánskou cestu, která se tu děla před 10 lety, nebo na stovky utonulých u italských nebo řeckých ostrovů. Na španělskou vládu se snesla ostrá kritika jejich evropských souputnic. Itálie naléhavě žádala, aby bylo Španělsko vyloučeno ze schengenského systému. Další se k ní rychle připojili, včetně té české. Rozumějme, nešlo o žádné projevy solidarity se zaskočeným Španělskem, ale naopak ostrou kritiku vlády členské země, která zdánlivě po dobu 72 hodin dopustila migrační anarchii a ohrozila tak prý celou Evropskou unii. Realita je však docela jiná. Premiér Sanchez povolal armádu a mladým africkým mužům záhy došlo, že z téhle anabáze se nedá nic vytěžit. Unavení a hladoví se jich naprostá většina vrátila do Maroka. Bohužel na pozadí tragické bilance 5 desítek utonulých. Evropská migrační politika touto epizodou ohrožena nebyla. Na Ceutu ležící v Africe se nevztahují schengenská pravidla. Do Evropy se nedostal ani jeden ilegální migrant. Pokud si někdo zaslouží černého Petra, pak jsou to marocké úřady odpovědné za ochranu vnějších hranic své země, které nehnuli prstem, aby invazi zastavili. Logicky se spekuluje o tom, že se Rabat takto pomstil Sánchezovi za jeho červencovou usmířovací cestu do Alžírska, veliké sousední země, se kterou si Maroko opravdu nerozumí. Celé to vyvolalo uprostřed horkého léta zbytečný humbuk. Zasedali vyslanci 27. Dokonce i ministři vnitra vedli jakousi videoporadu. Pravicové frakce v Evropském parlamentu volaly do boje. Právě jim je solí v očích migrační politika socialistické vlády Pedra Sáncheze, která odmítá tvrdé postupy a hledá lidskoprávně ohleduplná řešení. Sánchez proslul tím, že zatímco zbytek Evropy přitvrzoval, jeho vláda vydávala po stovkách nová povolení k pobytu. Přitom se dobře ví, že se netýkají obvykle Afričanů, ale latinskoamerických migrantů propojených se Španělskem tisícerými historickými vazbami. Italská premiérka Giorgia Meloniová oznámila obnovení kontrol na leteckých a námořních hranicích se Španělskem, což se jeví stále jasněji jako plané politické gesto. Nemluvě pak o chování české vlády, která ho prostě nevysvětlila. Podobně jako 21 dalších vlád. Dopis odsuzující španělské pučinání nepodepsali pouze Francie, Portugalsko, Irsko a Lucembursko. Zachovali se správně. Evropa na tomto rozkolu však určitě nevydělala.
6: Hovořil Karel Barták. Závěr středečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku publicistky Terezy Zavadilové. Zaměřila se v něm na největší kapitálový projekt v historii.
12: Okurková sezóna se proti očekávání letos opravdu nekoná na kapitálových trzích. Akcie největších gigantů, jako jsou matky Facebooku a Googlu, zažívají různé turbulentní propady. Důvodem je nyní nikoli politika ani mezinárodní napětí, ale pololetní výsledky firem. Závod o AI dostává trochu hysterické rysy, které se zhmotňují v účetních závěrkách dosud vele úspěšných firem. Technologičtí giganti, kterým se nyní říká hyperscaleři nebo Big Tech, si pousta miliardy dolarů v kapitálových výdajích na AI infrastrukturu, jako jsou čipy, výpočetní klastry či chlazení. Celkově v účetních knihách Mety, Alphabetu, Amazonu a Microsoftu 2,4 bilionu dolarů v položce dlouhodobé investiční závazky. Giganti, kteří donedávna jen počítali peníze, dokonce musí vydávat dluhopisy. Volné peněžní toky, ze kterých firmy dříve financovaly odkup vlastních akcí a dividendy, mizí v serverovnách. Hardwareové vybavení pro AI jako grafické čipy stárne extrémně rychle. Vysoké odpisy bezprostředně zatěžují účetní výkazy a stlačují provozní marže. Není tedy divu, že investoři začali být nervózní z výhledu zhoršujícího se hospodaření firem a přestávají věřit, že se investice do AI budou v dohledné době vracet. Hrozí, že vzniká nebezpečná nadkapacita, která nemusí skončit jen úspěchem. A proč se to děje? Šéfové Big Techu jako Mark Zuckerberg či Satya Nadella mají za to, že menší riziko je investice do AI přepalovat, než stát stranou. Věří, že z výpočetního výkonu se stane nový tržní monopol, neboli kdo vybuduje nejvýkonnější datová centra s vlastními čipy, ten bude v budoucnu inkasovat poplatky od celého světového biznesu. Navíc účetnictví se zhoršuje jen hypoteticky, Big Techy jsou zatím stále velmi ziskové. Proč tedy nyní vzniká mezera? Zatím je to laicky řečeno tak, že zvláště velké jazykové modely jsou pro své provozovatele příliš drahé na provoz a lidé a firmy platí zatím relativně málo. S mírnou nadsázkou se dá říct, že přístup do AI chatu se nebere jako vstup do biznisového vztahu, ale jako přístup k obecné infrastruktuře, jako je mobilní signál či internet. Big Techy navíc, aby agresivně získávali tržní podíl, dávají přístup k modelům zadarmo nebo levně. Na jedné straně jsou tedy obří investice, na druhé malé výnosy. A každý dotaz do chatu přitom pro poskytovatele znamená náklady na výpočetní výkon a jeho energii. Potenciální nejlukrativnější zákazníci, podniky, zatím s nasazením AI nejsou moc rychlé. Existují různé bezpečnostní a technické bariéry. Jaké jsou tedy scénáře? Nejoptimističtější, tedy z pohledu technologických firem, je ten, že firemní zákazníci se přestanou bát a budou nasazovat AI řešení ve velkém. Tím se gigantům zaplní cloudové kapacity a zvýší tržby z prodeje softwaru i marže. Pokud ale podniky budou dlouho váhat, gigantům zůstane nevyužitá výpočetní kapacita, kterou budou muset za cenu dalších ztrát odepisovat. Co se týče individuálních uživatelů AI nástrojů, obecně se čeká, že do budoucna ceny za užívání jazykových modelů porostou. Třeba tak, že mimo předplatného budou platformy účtovat peníze za další úkoly a dotazy. Každopádně ekonomika budoucí AI éry je zatím nejistá. Giganti si chtějí utrhnout co největší podíl na budoucnosti. Kdo ovládne AI, změní globální pravidla hry. Ještě nikdy v historii lidstva se v soukromém sektoru neodehrál takový hazard. Zatímco minulé megaprojekty jako jaderný či vesmírný výzkum financoval stát a nákladné infrastruktury typu železnic budovaly stovky firem po celá desetiletí, dnešní svět přetváří za obrovské peníze pár soukromých firem.
6: Tolik komentář Terezy Zavadilové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Lékárny v Česku budou moct nově vydávat neregistrovaný lék tamoxifen na rakovinu prsu. Dodávky střel do systému protivzdušné obrany na Ukrajinu jsou letos třikrát nižší než loni. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise. Po nehodě čekejte dlouhou kolonu v Praze na jižní spojce za Barandovským mostem. A zítra bude oblačno hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Lékárny v Česku budou moct nově hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
13: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
14: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
13: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
15: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
13: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: Maďarská vládní strana TISA chce volit nového prezidenta příští úterý. Strana požádala zastupující šéfku parlamentu Aniko Halerné-Naďovou, aby volbu oficiálně vypsala. Svého kandidáta ale nejsilnější parlamentní strana zatím nepředstavila. Premiér ze strany TISA Péter Maďar se v posledních dnech setkal s několika možnými kandidáty. Jestli se schůzky týkaly obsazení postu hlavy státu, ale nepotvrdil. Dosavadní maďarský prezident Tamáš Šujok ve funkci skončil minulý měsíc potom, co ho k odchodu změnou ústavy donutila parlamentní většina ovládaná stranou TISA. Maďar to označuje za součást změny režimu, který slíbil Maďarům v předvolební kampani. Dodávky střel do systému protivzdušné obrany na Ukrajinu jsou letos třikrát nižší než loni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket i licenci na jejich výrobu.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích vyzval západní partnery, aby udělali politické rozhodnutí a ze svých skladů poskytli Ukrajině prostředky obrany proti balistickým raketám. Požádal je také o urychlení výroby a investice do výroby na Ukrajině. V noci na dnešek se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit žádnou ze 24 balistických raket a ani jednu ze 4 nadzvukových střel. V kyjevské oblasti a v Kyjevě zahynulo podle oblastní vojenské zprávy nejméně 17 lidí a 44 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Na Václavském náměstí v Praze je nová časová schránka se vzkazy pro budoucí generace. Jsou v ní i dobové noviny nebo mince. Pod povrchy uložili při stavbě nové tramvajové trati.
17: Je to jako klasický u časové schránky. Snažíte se zakonzervovat kousek té současné doby.
18: Popisuje účel časové schránky na Václavském náměstí ředitelka Sdružení Nového města pražského Monika Vlková.
17: Jsou tam různé policejní výložky, různá loga, jsou tam samozřejmě noviny z tohohle týdne, jsou tam mince, trička, vzkazy.
18: Dohromady jde o 30 předmětů, které sdružení uložilo do země u rozestavěné tramvajové trati. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je překryje základ budoucího chodníku.
19: Na některých místech už máme hotové povrchy a na některých místech teprve začínáme. Máme už vysazeny i první stromy.
18: Tramvaje by horní částí Václavského náměstí měly začít jezdit za 10 měsíců. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
10: Disciplinární komisi hokejové Tipsport Extraligy nově povede Radim Bičánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
20: Bývalý hokejista, 51-letý Radim Bičánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Bičánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Nehoda na D11 u Sadské a taky v Praze na jižní spojce. Na D11 se ve směru z Prahy do Hradce Králové zpozorněte ku za zasjezdem na Lysou. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony. Je to na 10 až 15 minut. Narůstá zdržení k exitu 25 Sadská. Tam se v omezení srazila 3 osobní auta. Na tahu 35 Hradec Králové Mohelnice problémy za sjezdem na Svitavy mezi Koclířovem a Hřebečským tunelem. Vážná nehoda. Hasiči mají hlášený náraz dodávky do stromu. Vy z místa hlásíte havarovanou nákladní soupravu.
21: Je kamion na střeše přes silnici.
5: Provoz výrazně omezený, čekejte kolony v obou směrech. Na silnici 13 Nový Bor Liberec na příjezdu do Cvikova se převrátilo osobní auto na střechu. Kratší kolony vznikají v obou směrech. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 dejte pozor, v druhém Cholupickém tunelu v pravém pruhu tam stojí porouchaný kamion. A v Praze je ucpaná jižní spojka směr Černý most.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Odhalili je kamery ve velké mači a taky zapomenutý telefon. Dokonce pomohl i nečekaný svědek. Víme, jak policisté přišli na vrahy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Dozvíte se to i vy ve třetím díle četby o vyšetřování případu, který na Slovensku dodnes vyvolává otázky. Dnes je středa 5. srpna.
23: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie.
0: Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 3. Časť 1. Trasa páchateľa.
1: Po týdnu prozkoumávání videozáznamů z Velké mače narazil vyšetřovací tým na záběry, které u jeho členů vzbudily velkou pozornost. Pocházely z bezpečnostních kamer místní pizzerie, která se nachází v areálu fotbalového stadionu. Vzdušnou čarou je to jen několik set metrů od domu Jána a Martiny. Všimli jsme si pohybu podezřelé osoby, která zahalená prošla před budovou. Zhruba o 2 hodiny později se vrátila zpět. Stalo se to večer 21. února 2018. Po čase jsme zpětně zjistili, že stejná osoba je i na dřívějších záběrech pořízených před několika dny, vzpomínal šéf týmu Kuciak, vyšetřovatel Petr Juhás. Nejdřív tedy policisté objevili záběry, na kterých se v den vraždy po vesnici pohyboval neznámý muž, zahalený do kapuce a kabátu. Začali ho označovat jako zájmovou osobu číslo 1. Potom narazili na záznam ze stejných kamer z 15. února, tedy 6 dní před vraždou, na kterém před objektivy prošly hned 2 velmi podobně zahalené osoby. Šli po stejné trase jako člověk na záznamu ze dne vraždy, tedy od fotbalového hřiště směrem k rodinným domům. Časový údaj na videu odhalil, že to bylo v 19 hodin a 22 minut. Po krátké chvíli, přesně v 19 hodin a 34 minut, se dvojice stejnou cestou vracela zpět. Snímky ale byly černobílé a v nízkém rozlišení. S velkým úsilím se z nich podařilo rozpoznat na nejvýš styl chůze této osoby, respektive dvojice. Přibližnou výšku postav policisté pouze odhadovali. Další rysy, nebo dokonce tvář, nebylo možné identifikovat. Kamery k tomu nebyly určeny. Přesto poskytly ještě jedno svědectví. Po vraždě už tudy ani jedna z postav neprošla. Objektivy kamer mířily pouze na okolí pizzerie a stadionu. Nedokázali zachytit dění na příjezdových cestách k danému místu. Ty se už nacházely mimo jejich zorné pole. Policejním analytikům proto nezbývalo nic jiného, než prověřit záznamy z okolních kamer. Kromě videí z nedalekých mrazíren se jim podařilo získat i záběry z kamery místní lovecké chaty. A tehdy to přišlo. Na záznamu pořízeném v den vraždy si analytici všimli podezřelého auta, které v 18 hodin a 29 minut zastavilo na křižovatce nedaleko stadionu. Řidič uvedeného vozidla nezhasne dálková světla, na záznamu není vidět, že by do vozidla někdo nastoupil nebo z něho vystoupil. Taky není vidět žádný pohyb řidiče mimo vozidlo. To se uvádí v policejním dokumentu. Za necelé 2,5 minuty auto znovu pokračovalo v jízdě směrem ven z Velké mače. Záběry neodhalily přesný typ auta ani jeho poznávací značku. Policisté věděli pouze to, že se jednalo o vozidlo nižší třídy s větší karoserií a světlou barvou. Událost časově zapadala do předchozích zjištění o podezřelé osobě, která se v den vraždy pohybovala po Velké mači. Kamery u stadionu ji zachytily jen 2 minuty poté, co podezřelé vozidlo zastavilo na křižovatce. I když záznam z křižovatky nedal odpověď na otázku, jestli tento člověk vystoupil právě z podezřelého auta, dostal se do centra pozornosti vyšetřovacího týmu. Ten pak začal hledat souvislosti s událostí, kterou kamery u stadionu zachytily asi o 2 hodiny později. Znovu před nimi prošla podezřelá osoba, ale tentokrát se vydala opačným směrem. Vzdalovala se od rodinných domů a zjevně měla naspěch. Policisté uvažovali takto. Dům Jána a Martiny, tedy místo činu vraždy, je od kamer pizzerie u stadionu zhruba 250 až 300 metrů daleko. Tahle vzdálenost se dá zrychleným krokem ujít za 2 až 2,5 minuty.
2: Lze vyvodit závěr, že v případě, že by pachatelem činu byla zájmová osoba číslo 1, která byla zachycená při zrychlené chůzi na kameře u pizzerie ve 20 hodin a 25 minut, tak je možné čas vraždy stanovit na časové období mezi 20.22 a 20.23 dne 21. února 2018. To si zapsali vyšetřovatelé do úředního záznamu. Ve stejnou dobu se Ján s Martinou skutečně odmlčeli a přestali komunikovat s okolím. Vyšetřovatelé to vědí zcela přesně na základě údajů z Jánova notebooku a z Martinina telefonu. Naposledy ho použila ve 20 hodin a 21 minut. Na počítači pak byla poslední aktivita přibližně o minutu později. Pokud byla zájmová osoba číslo 1 z kamerového záznamu skutečně vrahem, čekala v blízkosti svých obětí velmi dlouho. Zdržela se tam přibližně 114 minut. Chvíli na to se na křižovatce nedaleko stadionu znovu objevilo světlé auto stejného vzhledu jako v prvním případě. Mimochodem, nebylo to během toho večera poprvé, co se řidič mimořádně podezřelého vozidla vrátil na křižovatku ve Velké Mači. Stejné auto se tam tehdy objevilo celkem třikrát. Poprvé krátce před 7:30, podruhé chvíli před 7:30 a po

0: někdo nečeká. A jako by tam nenašel toho, koho hledal.
1: Část druhá. Nečakaný svedok.
0: Informace o hledaném podezřelém autě se šířily mezi lidmi. Vyšetřovací tým byl totiž obrovský a mnoho operativců se na vozy vyptávalo svých zdrojů v terénu. Nakonec se ukázalo, že to vůbec nebylo na škodu. Policistům se totiž přihlásil třicátník René Nitraj z Velké Mače. Přiznal, že i on už o hledaném autě slyšel a sám si všiml něčeho podezřelého. Bylo to v neděli 18. února 2018, tedy 3 dny před vraždou, když se vydal pro cigarety na benzínku do Sládkovičova. Byla tma, asi 10 hodin večer. Pozdní návštěvu čerpací stanice využil také k tomu, že se připojil k tamnější bezplatné Wi-Fi a surfoval na internetu. Seděl přitom ve svém autě a přes okno si všiml, že na nedalekém parkovacím místě vyhrazeném pro vozíčkáře stojí taky auto. Podle jeho slov to byl Peugeot Partner světlé barvy. V šeru u benzínky se mu zdálo, že mohlo být světle modré nebo modrošedé. Není jasné, jestli tušil, že skoro stejné auto vyrábí taky značka Citroën. Vozidlo ho každopádně zaujalo, protože takové má i otec jeho kamaráda. Všiml jsem si ale poznávací značky, která začínala na KN. A hned jsem věděl, že to není jeho auto. Vybavil si z paměti, aniž by tušil, že je prvním, kdo policistům řekl o registrační značce auta z Komárna. Všiml jsem si, že to auto má nastartovaný motor. Zaparkoval jsem tak, že jsem měl to vozidlo po své pravé straně. Mezi námi zůstala 2 volná místa. Některé věci si pamatoval přesně, jiné jen matně. Třeba takových poklic si nevšiml, ale tušil, že zahlédl tažné zařízení a možná i tmavší zadní okna. Zatímco ťukal do mobilu, otočil hlavu směrem k nastartovanému autu a viděl, že tam někdo sedí. Zajímalo mě, proč tam ten Peugeot Partner stojí tak dlouho, tak jsem se podíval i na řidiče. Právě v tu chvíli jsem si všiml, že i on se na mě dívá. Všiml jsem si, že měl na hlavě čepici, takovou černou, respektive tmavé barvy. Měl ji nasazenou těsně na hlavě, přes polovinu uší. Materiál čepice byl tenký, nebyla to pletená čepice. Měl na sobě tmavou bundu, ale spíš to byl tlustý svetr. Nebyla to žádná šustákovka, ale zároveň to nebyla ani zimní bunda, popsal muž. Když se pohledy obou setkaly, řidič se k němu otočil zády. Měl jakoby větší hlavu kulatou, byl trochu při těle, alespoň podle obličeje, a měl jemné strniště po celé tváři. Sypal ze sebe nečekaný svědek jeden detail za druhým. Prý má dobrou paměť na tváře a vždycky alespoň ví, jestli člověka vidí poprvé, nebo ho už někde potkal. Kdybych toho člověka uviděl, myslím, že bych ho poznal, řekl policistům. Byl si tak jistý tím, co viděl, že byl ochotný pomoct policejnímu technikovi nakreslit identikit. V tom vozidle jsem nikoho dalšího neviděl, ale podle chování řidiče si myslím, že tam byla ještě jedna osoba. Siluetu ale nespozoroval, jenom to odvodil. Po 3/4 hodině řidič světlého auta s neznámou posádkou rozsvítil světla a odjel. Za pár minut vyrazil z benzínky i René Nitraj a vracel se do domu do Velké Mače. Jel jsem rychlostí 100 až 110 km za hodinu a to auto, které stálo vedle mě, jsem dohnal u lesa, když odbočovalo směrem na Velkou Maču, na vedlejší cestu směrem doleva, vzpomínal muž. Vozidlo s poznávací značkou Komárna jelo nepřirozeně pomalu, jako by se někdo jen tak projížděl bez jasného cíle. Nitraj pokračoval domů, ale ve zpětném zrcátku ještě viděl, jak podezřelé auto pomalu odbočilo na cestičku k místním mrazírnám. A ty jsou za křižovatkou, na které kamera zachytila hledané vozidlo před vraždou i po ní. Polemiku o tom, jestli se na kamerách objevuje Peugeot nebo Citroën, nakonec ukončil technický poradce a odborník na tyto značky Martin Rudohradský. Na základě konkrétního dílu zjistil, že se vyráběl pouze pro značku Citroën,

0: tím skoro navlas podobné auto značky Peugeot vyloučil. Potom zaznamenal ještě jeden detail. Po prostudování fotografií z místa činu jsem si na vozidle všiml tvaru pravého blatníku. Podle jehož zakřivení se dá auto blíže určit. Jednalo se o vozidlo výrobní fáze číslo 2 modelu Citroën Berlingo M59. A tahle auta se vyráběla od roku 2002 do 2. října roku 2005.
1: Časť 3. Rébus s mobilmi.
0: Zatímco jedna skupina policistů pátrala po autě, druhá procházela nekonečný seznam telefonních čísel. Vyšetřovací tým si od mobilních operátorů vyžádal čísla všech telefonů, které se v období před vraždou, během ní i bezprostředně po tomto činu pohybovaly v okolí Velké Mače a zachytili je tamní komunikační buňky. Pokud člověk aktivně používá mobil, operátoři můžou zpětně zjistit, z jaké oblasti přibližně volal nebo posílal SMSky. Telefon se totiž připojuje k takzvané BTS stanici, která zpracovává data a přenáší je do druhého zařízení. Policejní analytici tímto způsobem získali tisíce údajů a proto museli přistoupit k vylučovací metodě. Nejprve vyřadili místní obyvatele. Potom zúžili seznam aktivních mobilních telefonů pouze na pravděpodobný čas vraždy a konkrétní místa, kudy mohli podezřelí procházet. Pořád ale zůstávaly stovky mobilních telefonů, které museli projít. Vyšetřovací tým nakonec přistoupil k něčemu, co v historii slovenské kriminalistiky nemělo obdoby. Od mobilních operátorů si vyžádal i záznamy o takzvaných neaktivních telekomunikačních operacích. Jedná se o seznam konkrétních mobilních čísel, ze kterých se nevolá ani neSMSkuje, ale operátoři o nich přesto mají informace, kde se pohybovali a jaké BTS stanice je zachytili. Policie prostě chtěla záznamy o mobilech, ze kterých se v té době nevolalo ani nepsalo, jen se pohybovali v okolí. Operátoři se nejdřív tvářili, že takové záznamy ani nemají. Na základě příkazu se nám je ale nakonec získat podařilo, vysvětlil šéf týmu Kuciak Peter Juhás. Protože dat o neaktivních mobilních telefonech bylo násobně víc než o těch aktivních, policisté se zaměřili pouze na trasu z Velké Mače směrem na jih, konkrétně na Komárno. Z výpisů zjistili, že existují dvě čísla, jejichž majitelé se bezprostředně po vraždě prozvonili. Jeden telefon byl poprvé zapnutý v 18.19 a připojil se k vysílači ve Sládkovičově. Policisté zkontrolovali záznamy z kamer, na kterých bylo podezřelé auto a zjistili, že Citroën Berlingo o 2 minuty později zachytila kamera na tamním kruhovém objezdu. Právě směřoval do Velké Mače. Druhé číslo se aktivovalo až ve Velké Mači v 18.28. O 90 vteřin později zachytila kamera pizzerie u stadionu zájmovou osobu číslo 1, tedy podezřelého muže s kapucí na hlavě. Další hodinu se mezi mobily nic nedělo, ale v 19.32 poslal majitel jednoho mobilu na druhý SMSku, která zůstala bez odpovědi. Bylo to přibližně ve stejnou dobu, kdy se v obci po druhé objevil Citroën Berlingo a v zápětí zase zmizel. Necelou hodinu na to následovala další neobvyklá událost. Majitel mobilního telefonu, který zůstal ve Velké Mači, ve 20 hodin, 24 minut a 12 vteřin prozvonil telefon, který se v tu chvíli nacházel u Sládkovičova. Bylo to asi 2 minuty po odhadované době vraždy. Za další 2 minuty přišlo něco jako odpověď, tedy zpětné volání z mobilu u Sládkovičova. Majitelé tyhle ty telefony po 8:30 večer na dobro vypnuli a na Slovensku už je nikdy nikdo nepoužil. Policie tak už věděla o dvojici podezřelých čísel, která byla oficiálně registrovaná na jméno jedné ženy. nebylo jasné, jestli je někomu vědomě předala, nebo jestli při nákupu SIM karet zneužili její totožnost, jejíž prokázání je na Slovensku při pořizování SIMek povinné. Operátor karty aktivoval 31. ledna 2018, ale reálně se začaly používat až 19. února 2018, tedy 2 dny před vraždou. Poprvé je někdo zapnul kolem 9:30 dopoledne a poslal z nich mezi sebou navzájem SMS zprávy. V té době byly telefony v Kolárově a připojili se k místní stanici na ulici Obránců míru. Pořád ale nebylo jasné, kdo je držel v ruce a jestli to byla náhoda, že telefony zapnul právě na tomto místě. Policii chybělo jméno, které by spojovalo všechny získané stopy, telefony, SIM karty, auto, s podezřelou osobou z kamer u stadionu ve Velké Mači.
1: Část 4. Kardinálna chyba vrahov.
0: Velký průlom ve vyšetřování nakonec přineslo odhalení jedné události, ke které došlo v pondělí 19. února, tedy 2 dny před vraždou. Pozdější vrah měl už tehdy pod kabátem schovanou zbraň a v hlavě odhodlání popravit Jána Kuciaka. Spolu se svým komplicem ale právě v tento den udělali osudovou chybu. Prozváněcí, takzvaný pracovní mobil, si vzal jenom jeden z nich. Ten druhý ho z neznámého důvodu nechal doma. Na místě pak improvizovali. Střelec i v tento den, konkrétně v 18.53, prošel kolem stadionu pod kamerami pizzerie a pokračoval zřejmě až k domu Jána a Martiny. Po necelých 20 minutách se ale už vracel zpět. Vraždu si toho večera na poslední chvíli rozmyslel. Řidič pak přistaví auto na konci křižovatky, kde střelce vysadil, aby ho zase z vesnice odvezl. V 19 hodin, 12 minut a 56 vteřin mu tedy zavolal, ale tentokrát na telefon soukromý, protože věděl, že si komplic zapomněl vzít ten pracovní. Policejní analytici tak měli v rukou obrovský úlovek. Konkrétní číslo spojitelné s konkrétní osobou, která byla ve Velké Mači. Podařilo se jim to po týdnech hledání v nekonečných číselných údajích o telefonním provozu, ve kterých byli doslova zahrabaní. Konečně našli tolik hledané spojení, které jim pak otevřelo cestu k vypátrání pachatelů.
1: Část 5. Všade vyskakovalo jedno jméno.
0: Koncem července 2018 byl vyšetřovatel Juhás právě na pohřbu, když mu najednou zavolal kolega a sdělil mu tajemnou zprávu. Ahoj, prosím tě, zajeď do Nitry. Šéf týmu tušil, že tam zřejmě na něco přišli. A v tomto případě se počítalo každé, i sebe menší zjištění. V sídle Národní kriminální agentury v Nitře na něho už čekali operativci, kteří v uplynulých týdnech pátrali v terénu po podezřelém autě. Na seznamu měli i jedno vozidlo, které objevili v Kolárově. Když ho konečně našli a vyfotili, po porovnání s videozáznamy z kamer všechno sedělo. Boční lišty, poklice, dveře, blatník. Značka, Komárno. Péťo, asi to máme, snažili se policisté šeptat, ale vzrušení bylo místy silnější. To auto patřilo Gabrielovi Sabohovi. Jehož syn Tomáš byl v minulosti sám vyšetřovatelem. Policistům, kteří právě v té době řešili dvojnásobnou úkladnou vraždu Jána a Martiny, se však jeho jméno vybavovalo i kvůli něčemu jinému. Kolegové mi vyprávěli, jak v roce 2016 vyšetřovali vraždu podnikatele Petra Molnára v Kolárově. A Sabo v tom případu vypovídal jako svědek, vzpomínal Juhás na okamžik, kdy o tomto muži poprvé slyšel. Ten večer svítila v policejní budově vnitře světla až do 3 do rána. Policisté se snažili zjistit o tehdy 40-letém Sabovi co nejvíce. Narodil se v Komárně, bydlel v Kolárově, stále s rodiči. Dlouhá léta pracoval u policie, takže znal vyšetřovací metody. Uměl by i zametat stopy, uvažovali nahlas policisté u stolu. A pak přišlo další velké odhalení. Mobilní číslo, které 19. února prozvonil držitel toho takzvaného pracovního mobilu ve Velké Mači, bylo registrováno na téhož Tomáše Saboa, jehož otec je majitelem podezřelého auta. Když policisté znovu zabořili hlavy do nekonečných excelových tabulek, zaznamenali, že Sabo vypínal svůj soukromý mobil právě v těch dnech a v ty večery, kdy podezřelé osoby jezdili do Velké Mače, kde je opakovaně nahrávali kamery. Mobil vypnul pokaždé s výjimkou jediného večera pro něj osudného pondělí 19. února 2018. Sabův mobil se připojil k BTS stanici ve Velké Mači a po pár minutách ho někdo prozvonil z onoho pracovního telefonu. Následovaly dny a týdny, během kterých policisté sledovali Saboa na každém kroku. I kdyby se to, že je zapletený do vraždy ve Velké Mači, potvrdilo, pořád nebylo jasné, s kým spolupracuje a kdo ho najal. Policisté sestavovali jeho kompletní profil a zjistili, že v roce 2017 si v Kolárově otevřel obchod s výživovými doplňky. Z výpisů z jeho telefonu bylo zřejmé, že intenzivně komunikuje se svým bratrancem Miroslavem Marčekem. I on bydlel v Kolárově a v minulosti sloužil jako voják v armádě. Tomáš Sabo zveřejnil na sociální síti fotografii, na které pózoval na palubě velké zaoceánské lodi se zbraní v ruce. Pracoval tam v ochránce před somálskými piráty. Stejnou práci měl nějakou dobu vykonávat i jeho bratranec Marček. Vyšetřovací tým zachytil stopu. Policisté věděli, že v přesných časech, které spojovali s vraždou, byli ve Velké Mači dva podezřelí lidé. Volali si z prozváněcích mobilů, které někdo poprvé zapnul v Kolárově. Jeden z těchto mobilů dva dny před vraždou prozvonil i číslo, které oficiálně patřilo Sabovi. Začalo se nám to krásně vyjasňovat. Před sledováním ve Velké Mači byl Sabo v kontaktu s Miroslavem Marčekem. Zavolali si, psali si. Potom se jejich mobily vydali z Kolárova směrem na Maču, ale po cestě se vypnuli. Bylo jasné, že jsou koordinované, vysvětloval vyšetřovatel Juhás. Policisté zjišťovali, s kým dalším se Sabo stýká, jaký má denní režim a čím se zabývá. Výpisy z telefonních hovorů dvojice Sabo Marček pomohly odhalit, že byli často v kontaktu i se třetím mužem. Volali mu, nebo se s ním dokonce setkávali, ve stejné dny, kdy podezřelí lidé z kamerových záznamů jezdili do Velké Mače. Na seznamu osob, které byly v hledáčku vyšetřovacího týmu, se tak objevilo třetí jméno. Majitel pizzerie v Komárně, Zoltán Andruško. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Právě jste doposlouchali už třetí díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Její autorkou je Laura Kelo Kalinská ze serveru Aktuality.sk a vydal ji Ringier Slovakia Media. Stejně jako v prvních dvou epizodách i tady platí, že ty přeložené pasáže, které jste slyšeli, jsou zkracované a editované, aby se nám do podcastu vešly. Hlavním podezřelým z objednávky vraždy nadále zůstává slovenský podnikatel Marian Kočner. On i jeho kamarádka Alena Žužová, která podle policistů měla trestný čin zprostředkovat, opět docházejí před soud v rámci obnoveného procesu. Nicméně Laurina kniha i tento podcast se tomuto vývoji nevěnuje. Události, které popisujeme, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky knihy v lednu 2024. Pokračujeme ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, je středa 5. srpna, krátce po půl druhé. A to je čas na novinky z oblasti vědy, výzkumu a inovací, tedy na magazín Věda Plus. A na co se dnes zaměříme? Rozpálený beton nebo zelená fasáda? A může třeba i obyčejná rostlina jako přísavník výrazně ochladit naše domy? Američtí vědci vytvořili nový AI chatbot, kterému říkají datový docent. Proč jeho úkolem pomoci s hledáním uměleckých děl ukradených nacisty? Do měsíce ráno měla narazit zbloudilá část kosmické rakety. Proč vědci její pád bedlivě sledovali a čemu to může pomoci? I na to odpovíme v dnešní Vědě Plus, kterou vás provede Štěpánka Martanová.
3: Věda Plus.
2: A začínáme velmi aktuálním tématem. Současné vlny veder rozpalují domy i ulice. Odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit anebo zvýšit jejich účinnost od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
4: Pod náma se parkuje, takže
5: dobrý příklad toho, jak to dělat, bylo něco líp.
6: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
5: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
6: Tuhle reportáž natáčíme dopoledne. V Brně by teď mělo být teprve 31 stupňů, očekává se 30. Máte tady termokameru.
7: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
6: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
7: Už můžeme vidět, že ta teplota rapidně narůstá, tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
6: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50. Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
7: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
8: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Sukulentům stačí pár centimetrů, některé stromy potřebují až metr. To už podle Vystrčila zvyšuje nároky na nosnost střechy, údržbu i cenu.
7: Oproti běžné střeše je to nějaké souvrství, které dáváme nad rámec té nutné stavební konstrukce, aby ta budova fungovala spolehlivě z hlediska hydroizolačních schopností, statiky a stavební fyziky.
8: Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se ale náklady i účinkem jednotlivých řešení, od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
7: Ta cena bude různá. Ty popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
8: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
9: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
8: Upozorňuje ale, že rostliny s přísavnými kořínky nejsou vhodné pro všechny typy fasád. Třeba u polystyrenového zateplení. I to ale lze poměrně snadno vyřešit.
9: Pokud byste použili lanka a zase rostliny, které jsou ovíjivé, tak to určitě není problém. Je to nejjednodušší cesta.
8: A výběr vhodných druhů je mnohem širší než jen známý přísavník.
9: Třeba aristolochie, některá z vistárií, vináréva. Dají se použít i třeba stromy, které jsou vedené jako taková palisáda. Známe to třeba z Alp, kde takto pěstují hrušky a meruňky.
8: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčíříka potřeba hledat daleko.
9: Teď jsem se byl podívat v Seeštadt u Vídně, kde je takové nové sídliště a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží ty teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
8: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
2: Vlny veder dělají život ve městech stále náročnější. Zelené střechy a fasády jsou tedy jedním z řešení, zdaleka ale ne jediným. Jak ze budovy i nové čtvrti navrhovat tak, aby se v horkých měsících méně přehřívaly, tak právě o tom budeme mluvit s odborníkem na pozemní stavitelství z Fakulty stavební Vysokého učení technického Davidem Bečkovským. Dobrý den.
10: Dobrý den.
2: Už jsme zmiňovali, že ty zelené střechy a fasády jsou tedy jen jednou z těch možností k ochlazení budov. Jaké další stavební prvky dnes nejvíce pomáhají?
10: My to obecně zhrneme pod názvem pasivní solární architektura, ale asi zjednodušeně nejvíce pomáhá to, že se snažíme zabránit tomu, aby se budova vůbec přehrála na tom začátku. Dobře fungují žaluzie, rolety, markízy, světlé povrchy konstrukcí, kvalitní izolace. Obecně v měřitku celého města pak jsou zásadní ty zrostlé stromy, tak jak uváděl kolega Krejčířík, propustné povrchy a zanechání koridorů pro proudění chladnějšího vzduchu.
2: Co mohou udělat lidé, kteří bydlí ve starších domech nebo třeba panelácích? Existují opatření, která nejsou příliš drahá, ale přesto fungují?
10: No, jak jsem již uvedl, tak základem je nepouštět přes den sluníčko dovnitř a v noci naopak dobře vyvětrat. To znamená hlídat si tu teplotu v interiéru a v exteriéru a pomohou nám k tomu žaluzie, rolety. Levnější varianta jsou třeba těžké zatemňující závěsy, ale důležité je větrat hlavně brzy ráno a večer po západu slunce. To znamená, až ta teplota opravdu venku je nižší než v tom interiéru, aby jsme si to teplo nedali dovnitř. A k tomu můžeme využít právě třeba elektrických ventilátorů.
2: Brání nám dnes něco v tom mít těchto ochlazujících prvků více? Jsou to peníze nebo komplikovanost řešení?
10: Já si myslím, že spíš na to jako zapomíná. Na začátku se řeší jiné věci přinášející komfort a pokud jsou na začátku projektu ty věci navrženy, implementovány, tak je to jednodušší a výrazně levnější. U těch starších domů potom je problémem cena instalace, dodatečná technický stav budovy a podobně. U těch zelených fasád, zelených střech, tak je to cena toho pořízení, údržba, to odrazuje ty klienty, ale pokud se na to myslí na začátku, ta cena není tak vysoká, je to součást toho kvalitního návrhu.
2: Vlastně to, o čem mluvíte, je spíš asi pro lidi, kteří teprve plánují něco stavět nebo teprve budují tu domácnost, ale ti, co už mají ten byt, tu domácnost zařízenou, tak tam vlastně kromě těch asi žaluzí a rolet už toho moc pořídit nejde, zvlášť když bydlíte třeba v panelovém domě, kde se musíte dohodnout jako majitele, že jo?
10: Přesně tak. A tam to má být horší.
2: A máte tam třeba nějaký typ radu, jestli třeba je možnost požádat o nějaké dotace, finanční podporu právě pro ty třeba panelové domy majitele několika bytů?
10: Tak pokud se budeme bavit třeba o Brnu, tak tady máme dotační programy, které vypisuje životní prostředí, odbor životního prostředí města Brna. A my jsme se inspirovali u Vídně jako technika, jako VUT, které připravovalo část té metodiky. A Brno má program vnitrobloky, zachytej dešťovku na zelené střechy a podobně. Takže jsou zde možnosti, právě se musí domluvit celé to uskupení těch majitelů. Ale možnosti jsou.
2: Možnosti jsou, to je dobré vědět. Vy jste zmiňoval Vídeň, tak já bych se možná podívala teď do zahraničí. Máme v Česku právě nebo případně v tom blízkém zahraničí město, čtvrť, které jsou v tomto směru inspirací. Vy jste zmiňoval tu Vídeň, ještě třeba něco jiného?
10: My se hodně z Brna inspirujeme, Vídní je blízko a je opravdu jako ukázková, tak jak to říkal i pan Krejčířík. Jinak zajímavý je třeba Stuttgart. Stuttgart vlastně velice intenzivně chrání trasy, kudy přichází chladný vzduch do města, protože pokud by tam vznikla zástavba, tak svojí lokalitou by se přehrýval výrazně více. A podobně my jsme třeba s kolegy počítali, jaký vliv má výška nové výstavby u řeky na vyvětrání vzdálenějšího centra pro město Opava. Jo, takže ty možnosti inspirací jsou.
2: A jaký vliv to má? Co jste vypočetli?
10: Že se musí stavět nižší výstavba. Čím to uděláte vyšší, tím méně to vyvětráte, takže určitě je potřeba toto řešit.
2: Takže teď, jak je moderní stavět ty obrovské vysoké domy, třeba tady v Praze by měl vzniknout nejvyšší mrakodrap v Česku, tak to byste vy nedoporučovali z hlediska tepla?
10: Ne, to ne, protože i tady jsme dělali různé výpočty. Aha. A je to na té dané lokalitě. Jo, já bych to asi řekl, že kvalitně je inženýrsko-architektonický přístup založený na datech a na dialogu. To znamená, pokud se stavaři a krajináři baví v tom městském a územním plánování, tak je to nejlepší varianta a není to pouze na pokyn, pojďme tady něco postavit, ale udělíme si analýzu, získejme data a pak se adekvátně rozhodněme. Protože pokud postavíme vysoký vysoký dům, tak ten dům nám zase naopak může zbrzdit to proudění a ten vzduch nám se trvá déle, chladnější, pomalinku prochází ulici a nevzniká nám tam velký průvan a podobně. Jo, takže návrhy vnitrobloků, různých průčelí, různých uličních traktů, dá se dneska vycházet z dat. Těch dat máme spoustu.
2: Ještě poslední věc, kde byste měl vybrat třeba jenom jedno opatření, které by českým a moravským městům nejvíce pomohlo zvládat ta letní vedra. Co by to bylo a proč?
10: Asi zase, jak bylo řečeno, ty popinavky a stromy. Strom dává stín, ochlazuje okolí, ale co je důležitý zdůraznit, tak aby byly ty stromy zrostlé, ale musí mít dost místa na rozvoj, dostatek vody a nestačí jen vysadit, ale je potřeba myslet na to, aby ta vegetace přežila v těch ulicích, v těch městech. Takže první vegetace a pak kvalitní návrh.
2: To znamená i dostatek vody a vláhy.
10: Přesně tak.
2: O možnostech, jak stavit budovy lépe připravené na letní vedra i další klimatické výzvy jsme mluvili s Davidem Bečkovským z Fakulty stavební z Brna. Moc krát vám děkuju a hezký den.
10: Taky díky, mějte se, nashledanou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Je 13 hodina téměř 45 minut a posloucháte Vědu Plus. Nacisté od nástupu k moci do konce druhé světové války ukradli na 650 tisíc uměleckých děl. Právoplatným majitelům se podařilo vrátit jen zlomek z tohoto množství. Pátrání po původu děl je totiž nesmírně náročné. Nově s tím pomáhá umělá inteligence a chatbot, který z vlastního popudu a za vlastní peníze vyvinuli tři američtí vědci. Detaily má Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Dobrý den.
11: Hezký den.
2: Co je to za nástroj?
11: Říká se mu AI Provenance Assistant, česky by to bylo AI Assistant pro původ uměleckých děl. Jeho autoři z kalifornské Santa Clara University mu říkají datový docent. Cílem je zefektivnit to pátrání po původu a lokaci děl. Chatbot je napojený na jednu z největších databází umění ukradeného nacisty a umí vyhledávat podle druhu díla, jestli je to obraz, socha a podobně, jmen původních majitelů, autora díla nebo třeba taky podle inventárního čísla, pokud tam nějaké je.
2: A kterou databázi konkrétně prohledává?
11: Její dlouhý název bychom mohli přeložit jako kulturní kořist Rosenbergovy speciální skupiny. Alfred Rosenberg byl hlavním ideologem nacistů a mimo jiné vedl takzvaný Rosenbergův úřad pro kulturní politiku. V té databázi je víc než 40 tisíc ukradených děl, která za války prošla pařížskou národní galerii Míčovna. Nacisté tam schromažďovali, Míčovna tehdy sloužila pro tranzit uměleckých děl.
2: Proč tvůrci chatbotu vybrali právě tuto databázi?
11: Právě, že neexistuje jediný zdroj. Záznamy o ukradených dílech jsou roztroušené v různých databázích, taky v různojazyčných databázích. Údaje navíc bývají neúplné nebo falešné. Autorům chatbota trvalo dost dlouho, než vybrali právě tu databázi pařížské Míčovny, ale ani v ní nejsou standardizované údaje, takže informace vyhledané chatbotem je nutné ověřit serveru Art News, to řekl iniciátor projektu akademik Michael Santoro.
2: A je jasné, kolik nacisty ukradených děl se ještě nepodařilo dohledat?
11: Nejméně 100 tisíc, to uvádí například americký národní archiv. A pokud jde o počet restituovaných neboli navrácených děl, tak celkem jsou to desítky tisíc. Tvůrci toho chatbota chtějí s lidmi, kteří po dílech pátrají, spolupracovat, aby ten svůj nástroj mohli ještě vylepšit a prý vědí, jak, jenom zatím na to nemají peníze.
2: A jaké jsou strategie při identifikaci děl ukradených nacisty?
11: Jsou různé, například muzeum ve francouzském Orleánu přišlo s jakousi variantou zatykačů, jako z Divokého západu, s takovými plakáty s nápisem Wanted, tedy hledaný. Pod ním je obraz, který se ocitl ve sbírkách muzea, i když mu nepatří. Web muzea uvádí celkem přes 400 děl, která byla dříve prokazatelně ve sbírkách i katalozích jiných institucí. Během posledních dvou let se podařilo vrátit 4 plátna. A nebo pařížské muzeum d'Orsay to má novou stálou výstavu. výstavu s názvem Komu patří tato díla. Muzeum se stará o více než 200 takových svým způsobem osiřelých děl, kterým hledá původní majitele. Za posledních 30 let jich vydalo k restituci 15. Na té výstavě je teď k vidění 13 děl a Muzeum d'Orsay jich chce obměňovat. Počas se vystaví zase jiné umělecké sirotky.
2: Jak chatbot pomáhá s nalezením nacisty ukradených uměleckých děl, jsme si povídali s Ladislavem Novákem ze zahraniční redakce. Díky a hezký den.
11: Děkuji, naslyšenou.
2: A míříme na Měsíc, protože tam dnes ráno nejspíše narazila čtyřtunová část rakety od společnosti SpaceX. Ta se pohybovala po oběžné dráze rychlostí přibližně 2,43 km za sekundu. Napsal to web stanice BBC, podle kterého už je na Měsíci asi 3000 objektů vyrobených člověkem. Potvrzení kolize se čeká v řádu hodin až dnů. Experti už dříve uvedli, že Zemi ani Měsíci nehrozí žádné nebezpečí. Na lunárním povrchu ale patrně zanechá desítky metrů velký kráter.
12: V lednu 2025 odstartovala americká raketa typu Falcon 9 s nákladem kosmických sond mířících k Měsíci. Vezla japonský modul Resilience a americký Blue Ghost. Druhý stupeň rakety se od lunárních sond odpojil ještě v blízkosti Země. I on ale nakonec k Měsíci doletěl. To není vůbec obvyklé, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze společnosti SpaceX. Druhé stupně raket se buď pošlou do zemské atmosféry, kde se rozpadnou, anebo naopak pryč do volného prostoru, říká Šajmenová. To se ale tentokrát úplně nepodařilo. Sluneční vítr společně s gravitačními silami nakonec poslal raketu směrem k Měsíci. Zpočátku to nikdo netušil. Nezbylo jí žádné palivo, letěla naprosto neřízeně, komentuje odborník na kosmonautiku z brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
13: Ten druhý stupeň vlastně zůstal na té dráze společně s těmi sondami, tak létal v soustavě Země Měsíc tak dlouho, až se mu Měsíc připlete v nejbližší době právě do cesty.
12: To, že raketa narazí do Měsíce, spočítal až letos v dubnu americký astronom Bill Gray. Svoje výpočty musel neustále zpřesňovat, protože její dráhu může vychýlit i pouhé sluneční záření. Zásadní otázka je, kam raketový stupeň dopadne a jestli bude náraz viditelný i ze Země.
13: Ten dopad bude poměrně razantní, ten stupeň je rozměrný, hmotný, narazí rychlostí několik kilometrů za sekundu do Měsíce, ale je to takový trošku nešťastný místo dopadu. Je to dáno tím, že ten dopad nebyl plánovaný, takže k tomu dopadu dochází úplně při levém okraji Měsíce při pozorování Země.
12: Podle posledních výpočtů možná až za měsíčním obzorem. Astronomové v Severní a Jižní Americe doufají, že citlivými dalekohledy zaznamenají alespoň oblak zvířeného prachu a kamení nad měsíčním povrchem. Z našeho území nespatříme ani to, Měsíc je totiž už na denní obloze. Náraz se ovšem odehraje na části Měsíce nasvícené Sluncem.
13: Sondy, které krouží kolem Měsíce, vlastně mají možnost zpozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak víte, jaká krajina tam byla před tím dopadem a jaká krajina tam bude po dopadu. A víte samozřejmě, co tam dopadlo, jakou rychlostí, jak to bylo složené. Tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
12: Dokonce to pomůže zjistit, co je i pod povrchem Měsíce. Jakoby ho nárazy raket proklepávali jako průzkumným kladívkem.
13: Tohle dělali vlastně už mise v programu Apollo, kdy horní stupeň rakety Saturn 5 nasměrovali proti Měsíci a my jsme věděli, kdy, kde a jak dopadne. To znamená, přístroje, které byly v té době rozmístěny na Měsíce, zaslechli ten náraz, zaslechli měsícotřesení, lunotřesení, zaslechli, jak Měsíc dumí a tím se vlastně měli možnost studovat jeho vnitřní strukturu.
12: Nová data o Měsíci podle vědců pomůžou i při navrhování budoucích měsíčních základen. A spočítaná dráha letu rakety zase pomůže organizovat bezpečnější kosmický provoz. Jakým směrem je nejlepší vyhazovat použité raketové stupně? Shrnuje Juliana Šajmenová pro NASA. Martin Srb, Český rozhlas.
2: A u tématu zůstáváme a probereme ho s odborníkem na Měsíc z brněnské hvězdárny Pavlem Gabzdilem. Dobrý den.
14: Dobrý den, vám přeji z Brna.
2: Sledoval jste očekávaný náraz do Měsíce a co se dá do této chvíle o tom nárazu potvrdit?
14: Samozřejmě, že jsem to sledoval, ale jak už bylo zmíněno v reportáži, u nás bylo denní světlo, takže jsem vlastně sledoval tenhle ten náraz v době nebo na přenosech, které se odehrávaly tam, kde mají ještě noc, kde to bylo velice dobře viditelné. A těch záznamů byla celá řada a možná mám pro všechny zprávu, která asi nikoho nepotěší, ale všichni jsme to očekávali, nebylo vidět vůbec nic.
2: Tak to je asi pro odborníky, kteří to chtějí zkoumat, asi smutná zpráva. Každopádně dá se o tom nárazu něco potvrdit bližšího, kromě toho teda, že nebyl vidět. Došlo opravdu k němu, jak velký je, jak dlouho potrvá třeba to zkoumání?
14: Určitě, k tomu nárazu každopádně došlo, přesně podle očekávání v 8 hodin 33 minut našeho času, plus minus nějaká sekunda. To, že astronomové amatéři neviděli nějaký záblesk, tak ještě vlastně nic moc neznamená, protože tento záblesk pozorovali i mnohem výkonnější profesionální přístroje a to zpracování ještě nějakou dobu potrvá. A my doufáme, že na těch zpracovaných záběrech alespoň uvidíme velký oblak toho prachu, který se měl nad odvrácenou stranu, nebo vlastně na té okraji přivrácené odvrácené strany ukázat. Takže ještě není prohráno, ještě jakási naděje, že přece jenom tento záblesk nebo spíš ten oblak někdo pozoroval. Každopádně je to velice důležité, protože my v tomto případě opravdu přesně víme rychlost a velikost, hmotnost toho projektilu. On měl zhruba 4 tuny, bylo to zhruba 14-metrové těleso a narazilo rychlostí zhruba 2,4 kilometrů za sekundu na měsíční povrch. A když známe všechny tyto parametry, tak by bylo úplně úžasné potom najít ten samotný impaktní kráter.
2: Jak dlouho může trvat to zkoumání? Bude otázka měsíců, týdnů, let?
14: Co se týče toho samotného zpracování těch snímků, tak si myslím, že do pár dnů už určitě budeme vidět, ale co se týče nalezení toho impaktního kráteru, tak tady si budeme muset chvilku počkat, protože ten měsíc monitoruje americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter a jí bude několik týdnů možná trvat, než na touto oblastí proletí a než nám poskytne snímky. A my potom tyto snímky, ty novější, vlastně po tom impaktu, srovnáme s těmi snímky, které byly před tím impaktem a pokud se tam objeví ten nový kráter, tak si můžeme být jisti, že ho právě způsobil ten Falcon 9.
2: A k čemu se dají využít poznatky o tom dnešním pádu kusu rakety na měsíc?
14: Ono už, jak bylo řečeno i v té reportáži, tak je to pro nás moc důležité, protože my potom poznáme, jak velké nějaké projekty na měsíci dokážou vytvořit krátery a je to samozřejmě důležité z toho důvodu, že pokud se na měsíci budou stavět nějaké trvalé obydlené základny, tak je pravděpodobné, že občas takovýto stupeň, ten poslední stupeň rakety může na měsíc dopadnout a proto je pro nás velice důležité, abychom věděli, co takový dopad přesně způsobí, protože nevytvoří pouze ten kráter záblesk, ale rozhodí do okolí i spoustu kamení nebo vlastně drti a my potřebujeme vidět, jak ta oblast kolem bude vlastně zasažena, jak bude veliká.
2: A stalo se už někde v minulosti, že by do měsíce narazila raketa, která tam původně neměla namířeno?
14: Ne, nebylo to tak, že by neměla namířeno. Tohle je vlastně první takový případ. Vždycky to byly mířené střely a asi to nejzajímavější byla sonda LOCROSS, která v roce 2009 dopadla poblíž jižního pólu a tam se jednalo o to, že ten stupeň poslední té rakety dopadl na jižní pól a hned za ním v závěsu letěla sonda, která vletěla do oblaku, který byl vyvržený právě tím dopadem této rakety a ona zkoumala ten samotný oblak a objevila v něm stopy vodního nebo molekuly vody a tím pádem jsme potvrdili nebo se potvrdilo, že na jižním polu měsíce skutečně existuje vodní led.
2: Měsíc je posetý krátery po dopadech meteoritů. Jak často se stává teď v současnosti, že na něj něco spadne?
14: Tohle asi nebude příjemná zpráva pro všechny, kteří by se tam chtěli vydat, protože prakticky každý den na měsíci vznikne několik kráterů u průměru alespoň 1 metr. Co se týče větších kráterů u průměru 5 až 10 metrů, tak co 2-3 dny takhle velký kráter na tom měsíci vznikne. Je to samozřejmě způsobeno tím, že nemá žádnou atmosféru a ty projektily, které na měsíc dopadají, tak dopadají velkou rychlostí. A i když nejsou moc velké, stačí vlastně několik desítek centimetrů, tak už je to schopné vytvořit nějaký impaktní kráter. Dokonce i v rámci mise Artemis 2, když astronauté prolétali nad tou noční stranou, tak zaznamenali několik záblesků na vlastní oči, které byly způsobeny právě těmi dopady meteoroidů ve smíru.
2: Už jsem zmiňovala, že web stanice BBC napsal, že už na měsíci asi je 3000 objektů vyrobených člověkem. O co konkrétně jde? A dá se zabránit tomu, aby člověk po sobě zanechával vlastně, dá se říct, takový odpad?
14: Zavrátit tomu samozřejmě, nebo bohužel nejde. Spoustu materiálů tam dovezli samozřejmě všechny mise Apollo, protože všechny ty vědecké instrumenty nebo veškeré náčiní, které astronauté sebou dovezli, tak na měsíci nechali, ale my ten měsíc vlastně znečištěme dál a dál, protože tam dopadají další a další sondy a měsíc nás velice zajímá i z toho geologického hlediska a proto je dost pravděpodobné, že k němu další sondy budou mířit a každá ta sonda je vlastně jakýmsi vyslancem lidstva a zůstane tam po dlouhou dobu.
2: Někdy kousky rakety dalších objektů, které do vesmíru vypouštíme, schoří v atmosféře. Jak se vypočítává, aby byl pak ten odpad nejen v tom vesmíru, ale i na Zemi co nejmenší? A je to pro společnosti, které vlastně létají do vesmíru, vůbec důležité téma?
14: Myslím, je to samozřejmě důležité téma. Ano, je to velmi důležité téma a je to, bych řekl, nebezpečné téma, protože toho kosmického odpadu vlastně nejenom kolem měsíce, ale na měsíci, ale i na oběžné dráze kolem naší Země je poměrně hodně a tím, že se zvyšuje tok toho materiálu, který my vysíláme na oběžnou dráhu a dál, tak ho neustále přibývá a je to prostě problém, se kterým se musíme vypořádat a musí se na to brát ohledy.
2: Co se proto dá dělat? A co se proto dělá?
14: No, to se přiznám, že přesně nevím. Není to úplně můj obor, ale každopádně v případě vysílání jakýchkoliv sond nebo jakýchkoliv družic do vesmíru je to jakýmsi způsobem regulováno, ale v mnohých případech, pokud se podíváme třeba na společnost SpaceX, která opravdu po desítkách tisíc kusů vysílá vlastně své družice na oběžnou dráhu a není to zdaleka jediná společnost, která má takovéto ambice, tak těch družic a těchto těch dalších zařízení na oběžné dráze samozřejmě bude přibývat. A je to samozřejmě velký problém i pro astronomy, protože konkrétně družice sítě Starlink jsou jakýmsi znečištěním na té oboze, protože dnes je vlastně už velmi problém udělat snímek, aby tam ty družice nebyly.
2: Musím vás ukončit. Popularizátor měsíce Pavel Gapsdale z Hvězdárny a planetária v Brně byl naším hostem ve Vědě Plus a to už byla tečka za dnešní Vědou Plus, kterou vás provedla Štěpánka Martanová.
3: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: V Česku chybí soudní znalci, prodlužuje to některá soudní řízení. Irán a Omán dokončují dohodu o Hormuzském průlivu, shodli se na trase plavby. Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do kvalifikace ligy mistryň proti skotským Rangers. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Za posledních 5 let klesl počet soudních znalců na polovinu. Teď jich je v seznamu Ministerstva spravedlnosti něco přes 5 000. Podle Komory soudních znalců je na vině zákon z roku 2021, podle kterého měli všichni znovu skládat odborné zkoušky. Tisíce lidí pak hromadně od znalectví odešli. Projevuje se to i na délce soudních řízení. Protahují se hlavně posudky z psychologie, psychiatrie anebo sexologie. Připouští mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
16: U komplikovaných a složitých věcí týkajících se například hospodářské trestné činnosti nebo trestné činnosti v souvislosti s moderními technologiemi se objevují také problémy, kdy není vůbec možné sehnat takový znalecký ústav, který by byl schopný komplexně danou problematiku posoudit.
15: Ministerstvo spravedlnosti o nedostatku znalců ví, chystá další úpravu zákona, který by s ním měl pomoct. Jak přesně, ale rezort nezdělil. Irán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu, uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghai. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Baghai ale varoval, že dohoda mezi Iránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují iránské přístavy. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu tvrdými údery, pokud Hormuzský průliv neotevře. Plavba je tam výrazně omezená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky. Izraelská armáda zahájila nové útoky taky na jih Libanonu. Předtím vyzvala obyvatele k evakuaci. Podle agentury AFP se to stalo poprvé po několika týdnech. Izrael své kroky zdůvodňuje porušením příměří ze strany libanonského hnutí Hizbalah. Údery provádí v době, kdy v Římě pokračuje další kolo jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli. Hizbalah tato jednání vedená libanonskou vládou odmítá. Tisíce domácností v Praze 6 zůstávají bez pitné vody. Může za to havárie vodovodu v ulici José Martího. Bez dodávek pitné vody jsou Dejvice, Liboc, Veleslavín nebo Vokovice. Dodavatel zajišťuje náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až zítra kolem 13. hodiny. Policisté pokračují v pátrání po dvou mladých mužích na jezeře Most. Od včerejška je pohřešují. Záchranáři a policisté dnes navíc museli zasahovat kvůli dvěma dalším paddleboardistům. Upřesňuje policejní mluvčí Veronika Hišperová.
17: Policisté museli během nepříznivého počasí zasahovat a zachraňovat dva paddleboardisty, kteří se i přes blížící se bouřku vydali doprostřed jezera. V době, kdy složky integrovaného záchranného systému stále pokračují v náročné pátrací akci, museli své síly věnovat i této zbytečné události.
15: Policie proto apeluje na návštěvníky jezera, aby respektovali varování před bouřkami a zbytečně neriskovali.
18: Fotbalistky Slavie dnes zahájí kvalifikaci Ligy mistryň. Ve druhém předkole nastoupí v 8:30 večer na hřišti skotského Rangers. Pro české fotbalistky půjde o první soutěžní nové sezony utkání. Sehrály jen přípravná utkání. Pokračuje kapitánka týmu Diana Bartovičová.
19: Ta příprava, myslím si, že byla dobrá a všechno bylo směřované k tomuhle zápasu, protože vlastně tady těma dvouma zápasema vlastně začíná pro nás ta sezona a podle toho pak můžeme říkat, jestli bude úspěšná nebo neúspěšná.
11: Kolona na D11 za Lysou nad Labem a překážka před Hlochovským tunelem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení zhruba na 20 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně před Hlochovským tunelem. Na 14. kilometru zasahují hasiči u požáru na kamionu. A nebylo třeba zastavit provoz, je ale omezený, jede se pouze levým pruhem. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Velemín. Na 51. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Blokují konec připojovacího pruhu a je to v mírné zatáčce. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most u nájezdu z Vídeňské likvidují následky nehody několika vozidel. Zavřený zůstává levý a střední pruh, kolona se zkrátila a teď je to asi na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: V noci budou od jeho západu dál postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18, na horách na 17 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno až oblačno, jen ojediněle s přehánkami nebo bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Víno bez alkoholu, hroznový mošt a jemně perlivé vinné nápoje s malým množstvím alkoholu nebo úplně bez něj. To, co ještě před pár lety bylo okrajovou záležitostí, dnes požaduje stále více zákazníků, hlavně mladší generace.
21: No tak když jsme takhle na výletě s dětma, když jsme, tak je to vynikající osvěžení.
20: Většina vinařství proto tyto produkty zařazuje do své nabídky.
22: Vinař je nucen přemýšlet o tom, jaké v tomhle smyslu alternativy tomu spotřebiteli nabídne.
20: Ke zmapování trhu přistoupí bylo i Národní vinařské centrum, které uspořádalo soutěž Vinní a nevinné. Degustátoři v jihomoravských Valticích tak poprvé hodnotili mošty, vinné limonády nebo nízkoalkoholické nápoje stejně, jako se hodnotí víno. Jak si s tím poradili?
23: No, bylo to zajímavé.
20: V dnešním pořadu Zaostřeno se nealkofenoménu budeme věnovat podrobněji. Podíváme se i do vinařství, kde se vinné limonády vyrábí a trend probereme také se zástupci vinařských organizací. A protože boom nealkoholických nápojů neminul ani obor pivovarnictví, zabrousíme i do něj. Příjemný poslech vám přeje Vlasta Gajdošíková.
3: Zaostřeno.
24: Thank you.
0: každý ten nápoj má jinačí lahev. Tak to je zatím taková jakoby největší změna oproti vínu. To je to nejkomplikovanější na tom, aby jsme všechny ty lahve důkladně skryli, aby nešlo poznat, co to je.
20: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
0: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva. Pomohli jsme si černou stretch folii.
20: Místo typického lupnutí korku tak častěji syčí otvírané plechovky a místo vývertky je potřeba otvírák na korunkové uzávěry. Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
23: No, bylo to zajímavé. Hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit, protože ta tabulka hodnotící je postavená přece jenom na to víno.
20: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
23: Takže si tady hodně pomáháme poznámkama, vzájemnou diskuzí a vlastně se učíme. I když jsme teda všichni docela zkušení degustátoři, tak se učíme, jak pracovat s těmito, dá se říct, trendovýma produktama.
20: A diskuze jsou docela vášnivé.
1: Toto je fakt luxusní primární aromatika. Já tam cítím ten čerstvě utržený hrozen.
20: Vychvaluje jeden ze vzorků degustátorka Ludmila Burešová.
1: Tomu vůbec nic nechybí. Toto ať ochutná kdokoliv, tak nemůže tomu jako nic vyčíst.
23: To je tvůj názor. Je to krásně čistě udělaná komerční záležitost.
4: Bezpohlavní.
23: Ano, bezpohlavní.
1: Tohle bys o ní řekl.
23: Ano, to bych řekl. Tady toto byl takový Heineken. Jo, trošku sladké, trošku kyselé, trošku vonavé, trošku také jako, napsal jsem, v pohodě.
4: Jako víc doladěné, no.
23: Ano, doladěné úplně, aby se to každému líbilo. No, degustací vína je to ještě asi ostřejší.
20: Podotýká Zbyněk Kopeček. 18 moravských a jeden český vinař do soutěže přihlásili 39 vzorků. Na 100-bodové škále běžně používané pro hodnocení vín nakonec většina nápojů získala velmi vysoké hodnocení, říká ředitel soutěže Petr Gondáš.
5: Ta tabulka OIV je samozřejmě přizpůsobená na víno primárně, ale vždy jde o aroma a o chuť hlavně. Takže je to tady stejné. Jako já jsem říkal, soustřeďte se prostě na chuť a na to aroma toho produktu, aby vám to bylo libé, aby vám to dobře prostě fungovalo v ústech a na nose. Když si řekneme, že v národní soutěži vín je stříbrná medaile na úrovni 86 bodů, tak tady dostalo 20 produktů 86 a více bodů. Z toho 5 by mělo zlatou medaili, takže ty produkty jsou kvalitní, dobré a ti vinaři se vůbec nemusí za tyto produkty stydět a konzumenti se mají na co těšit.
20: Podle Petra Gondáše soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy a má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky.
5: Toto jsou velmi netradiční produkty, co se týče vinného trhu, ale my je nesmíme prostě přehlížet. Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
20: Vítězné výrobky ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky.
5: Tři nejzastoupenější kategorie jsou vinné mošty, potom jsou to vinný nápoj bez alkoholu sycený a vinný nápoj s alkoholem sycený.
20: Soutěže se tak mohly zúčastnit i nápoje s nižším obsahem alkoholu. Hranici si podle Petra Gondáše stanovilo Národní vinařské centrum.
5: My jsme se dohodli, že to bude 9,99, jo? Že to bude do 10% objemových alkoholů. Je to vlastně taková ta hranice toho nejlehčího vína, nebo jako lehkého vína, které dá se ho vypít ta sedmička úplně v pohodě. Takže i toto nám připadlo taková hranice, kterou jsme si prostě určili, jako aby byl člověk takový jako ze svěží hlavou, nebo jak bych to řekl.
20: Čtvrtou soutěžní kategorií bylo dealkoholizované víno. V Česku ho vyrábí více producentů, většina k tomu ale používá hrozny z dovozu.
5: Problém je v tom, že já vím teda na současném trhu o jediném dealkoholizovaném víně z moravské suroviny. Všechny další vína dealkoholizovaná jsou třeba vyráběna i na Moravě, ale jsou z zahraniční suroviny, protože ten proces výroby toho dealkoholického vína je velmi nákladný, tak ta surovina prostě musí být co nejlevnější, takže se často jako dováží. No.
20: Pátou kategorií byla pro někoho možná překvapivě voda, ale sycená oxidem uhličitým jímaným při kvašení vína, vysvětluje Petr Gondáš.
5: Je to nová technologie, posledně, já nevím, 3-4 roky na trhu, protože když máte perlivá vína, tak ty jsou sice na průmyslovým CO2, tak toto je přírodní CO2, které vzniká kvašením v těch obrovských tancích, oni ho jímají a potom se vrací buď zpátky do vody, anebo se tím sytí ta perlivá vína. Ten plyn má malinko jemnější strukturu než to průmyslové CO2, takže je jemnější, vnímání potom na jazyku, to perlení je daleko příjemnější a navíc má nějaké aroma z toho moštu, takže ještě podporuje tu vodu, že je taková vonavější. Já jsem měl osobně zkušenost s nějakou vodou sycenou plynem z tramínu a bylo to velmi příjemné pití jako na léto. Je to prostě novinka na trhu a začali to už dávat i do bombiček na ty průmyslové domácí limonády typu Soda Stream a další.
3: Posloucháte Zaostřeno.
20: Jak vypadá výroba nealkoholického, syceného, vinného nápoje, jsem se vypravila zjistit do vinařství Gottberg v Popicích na Břeclavsku. Právě jejich limonáda totiž v soutěži Národního vinařského centra vyhrála.
4: Já si myslím, že jsme s ním poprvé začali v roce 2018-19 a reagovali jsme na poptávku našich zákazníků, že chtěli nějaký sortiment i in alko.
20: Vypráví enolog Stanislav Málek.
4: Takže jsme začali vyrábět právě tady tento sycený nealkoholický nápoj z moštu, navíc muškátu moravského, což je odruda, která se nám ve víně třeba hůře prodává, tak tady to bylo na snadě a udělali jsme k tomu vlastně i červenou variantu a tu děláme z odrudy Merlot.
20: Muškát moravský je vhodný právě na takovéto nápoje bez alkoholu?
4: Já si myslím, že určitě jo, protože to má zákazníkovi co nabídnout. Je tam zajímavá právě ta aromatika, která se zákazníkovi moc líbí. A samozřejmě je to odrůda, která je raná, takže i to, že tu limonádu máme celkem brzy hotovou. A navíc to děláme i z toho důvodu, že jsme vlastně vytlačili tady různé džusy a vlastně nabízíme tady jenom ten náš výrobek z těch našich hroznů.

0: tady máme tu naši výrobu.
1: Jsme mezi těmi nerezovými tanky, kde normálně bývá nejdříve mošt.
0: Ano, jsme v srdci té výroby. Z vinice se dovezou hrozny, které se zpracují a sem se už teda čerpá vylisovaný mošt, který se ošetřuje. Část toho moštu teda se dá bokem. Ten mošt já stabilizuji, to znamená čistě jenom bentonit, což je jílová hornina, kterou vlastně odstraním ty proteiny, aby se nám ta limonáda nezakalila. No a poté proběhne jenom filtrace finálová, namíchání, to znamená kupáž toho moštu s vodou a jede to na to sycení a pasteraci.
1: K sycení limonády používá Stanislav Málek už zmíněný oxid uhličitý jímaný při kvašení vína. Spolu s pasterací to pro Gottberg obstarává jedna rakouská firma, protože v době, kdy s výrobou limonády začínali, taková technologie v Česku nebyla.
0: Zrovna tady s tímto plynem dělal jsem si tady nějaké pokusy a ty výsledky za mě byly jakože ohromující. Takže je to na snadě, protože zase je to přírodní produkt, je to vlastně z té révy vinné, kdežto ten CO2, který se používá v ostatních sycených nápojích, se vyrábí z ropy.
1: Jednu nevýhodu to ale přece jen má, a to vyšší cenu. Třetinková láhev jejich oceněné limonády teď vyjde na 60 korun.
0: Skutečně ty náklady jsou jakože velké, už jenom když se vezme třeba to sklo, ta láhev 0,33, chceme to teda do skla, nerezová korunka, tak potom samozřejmě nějaký ten obsah, ta manipulace s tím, potom samozřejmě to sycení a tak dále, tak to nákladově jako vychází poměrně hodně draho a takovým třeba nápojům typu kapi tomu prostě tak v tomto ohledu nemůžeme konkurovat, ale je pravda to, že my de facto 90% tohoto výrobku prodáme tady přímo na vinařství, takže nemáme ty ambice někde s tím expandovat dál na ten trh, takže toto mě až tak příliš netrápí a tady ten zákazník je prostě ochoten zaplatit za to ty peníze a ví, že prostě dostává kvalitní výrobek.
1: Plánujete rozšíření výroby, ať už co do množství, tak i do druhů?
0: No tak po zkušenosti s letošním ročníkem a určitě i to ocenění k tomu přispěje, bude ta poptávka určitě větší, takže už teď přemýšlíme, jestli vůbec do začátku toho vinobraní vyjdeme. Toto já, když teď tady k tomuto dojdu, tak to mě jako jímá hrůze, jako jo, protože tady vidíte naši veškerou zásobu. Na to, jaká je doba, že nás teď ta sezóna hlavní teď čeká, tak prostě jsme vypití, ano. Teď poslední dva roky je ta produkce zhruba stejná, ale letošním roku už vidíme, že asi s tímto množství nevídeme, takže budeme muset tu výrobu navyšovat.
1: Nižší obsah alkoholu vyhledávají zákazníci podle Stanislava Málka i u klasických vín z produkce jejich vinařství.
0: To už jsme zaznamenali od toho roku 23, kdy ten zákazník cíleně vyhledává vína s nižším obsahem alkoholu. Je takové ty klasické pozdní sběry 13, 13,5 alkoholu, ty už vlastně neděláme a snažíme se to sbírat právě na té hranici toho pozdního sběru, takže ty alkoholy max 12,5, spíše v tom rozmezí 11,5 až 12% alkoholu, co už jsou vína na pomezí kabinetu a pozdního sběru. Ten zákazník se skutečně dívá na ten obsah toho alkoholu, protože všichni víme, že ta spotřeba vína klesá, i spotřeba alkoholu celkově klesá a když už teda ten člověk to víno si koupí, tak určitě ten obsah alkoholu sleduje a takové ty vína více alkoholické nevyhledává. Bavíme se teda o bílých vínech. U těch červených tam je to trošku jinak.
1: Co si o to myslíte jako vinař?
0: No, já doufám, že to je jenom nějaký modní výstřelek a ten zákazník se zase zpátky vrátí k tomu vínu, protože víno to je vlastně jediný kulturní, za mě kulturní alkoholický nápoj, čistě přírodní, protože takové nápoje, jako je třeba pivo a kořalka, jak já říkám, to jsou nápoje ďábla a to proto, že se pod nimi musí topit, používá se oheň a víno prostě to je boží nápoj, takže doufám, že zákazník se k nám zase zpátky vrátí k tomu segmentu toho vína.
1: I když do vinařství lidé obvykle jezdí hlavně za vínem, kamarádky Soňa Franková a Eva Kamenská, které do Popic přijeli na kole z Hustopečí, potvrzují, že nealkoholické pití si tam občas kupují.
2: No tak když jsme takhle na výletě s dětma, když jsme, tak je to vynikající osvěžení.
3: Když zrovna chce šáhnout člověk po něčem nealkoholickém a ještě když je to na z vlastního, že jo, na vinařství z vlastních hroznů, tak si myslím, že je to úžasný.
1: Vychází z nějakých výzkumů, že lidi poptávají spíš jako nízkoalkoholická vína. Vybíráte si taky?
3: Na to jsem ještě tak zatím se nesoustředila.
1: Takže na alkohol se zatím moc nedíváte,
3: ne,
1: na obsah?
3: Ne, to ne, spíš aby mi chutnalo a ještě třeba z jakého vinařství je, nebo už mám i svoje takový oblíbený, takže asi na to, no.
1: Tady asi jste dneska kvůli vínu, že předpokládám.
3: Ne, no ani kávu. Ne, kávu. Když tak tu limonádu teda, tu vyzkouším.
4: My jsme vyzkouším. To tady ještě neměli.
5: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Příklon.

0: nealkoholickým vinným nápojům nebo nízkoalkoholickým variantám vín, ale není jednoznačný, domnívá se Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
1: Když se podíváte i do salonu vín, tak tam jsou spíš vína teda s vyšším alkoholem, které jsou na takové rozjímání, přemýšlení a nejsou to takové ty, já nevím, jak to nazvat, takové cyklovíno nebo takové prostě víno s lehčím alkoholem, o kterém se na tom trhu jako mluví, že by mělo být ekonomicky zajímavější, ale já vím třeba konkrétně od jednotlivých vinařů, že ne každému to funguje. Že udělá tu degustaci, má tam lehká vína, má tam plná vína a někde prostě stejně odchází s tím vínem, prostě co má vysoký alkohol a vyšší extrakt a nevěnují se těm lehkým vatlinům, který má vyrobený jako takhle kvůli tomu trhu.
0: Cestou je podle něj diverzifikace trhu a zpestření nabídky.
1: Ti cyklisti určitě uví tady ty produkty, které my tady dneska hodnotíme a u kterých potom můžou klidně vyšlápnout, že se nemusí obávat, že by způsobili nějaký problém na silnici.
0: Síla tradice podle Petra Gondáše některým výrobcům brání i přejít na nové typy obalů, třeba plechovky.
1: Nepůjdu do toho určitě všichni. Já když jsem to konzultoval s nějakými většími vinařstvími, já to se bavíme s vinařstvím, které produkuje miliony litrů, tak říkali, že prostě nikdy nepůjdou do plechovek, jakože tomu budou bránit, protože jsou tradiční vinařství a budou ten trh nějakým způsobem jako mírně ignorovat.
0: Tuzemské i světové statistiky mluví jasně. Spotřeba alkoholických nápojů klesá. Uvědomují si to i představitelé vinařských organizací, například prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
2: Dneska ve světě standardní podoba vína, obecně konzumace alkoholu se propadá, ten spotřebitel se rozhoduje jinak a když už zůstává u nějaké konzumace, tak preferuje lehčí pití, pití s nižším obsahem alkoholu, různé alternativy a to se netýká jenom vína, týká se to i dalších sektorů alkoholického průmyslu. Takže ano, vinař je nucen přemýšlet o tom, jaké v tomhle smyslu alternativy tomu spotřebiteli nabídne. Bylo by to velmi smutné, kdyby jsme se bavili, že zrovna tato věc má něco zachraňovat. Já se nedomnívám, že vinařství obecně ve světě a ani v České republice v tom s tím standardním klasickým nápojem, jediným přírodně prokvášeným nápojem by bylo ohroženo. Nicméně nejsme schopni detekovat, jestli je to jako trend po nějakou dobu, anebo jestli je to trvalý stav, který teďka zavládne. A po tu dobu je dobré být flexibilní, být na to připraven, mít pro spotřebitele a zákazníka alternativu, ale za mě osobně, a myslím si, že to tak vnímá spousta vinařů, si nepřeju a ani to tak nebude, že se úplně upustí od klasického tichého vína nebo případně šumivého vína, tak jako známe.
0: Co je příčinou nealkotrendu, Martin Chlad jen odhaduje.
2: Všechno jde neskutečně rychle, to znamená, bavíme se v řádu několika posledních jednotek let. Ti prozíravější možná už předtím jako pracovali s těmihle variantami, ale samozřejmě je to poplatno za mě dvěma fenoménům, řekněme vyrůstajícím generacím, které v řadě ohledů jsou specifické a mě asi nepřísluší to posuzovat. A potom za druhé je to vůbec asi díky tématu longevity pro ty generace jako 30, 40, 50 plus, které samozřejmě velmi intenzivně jim se tady líbí, takže začínají přemýšlet o tom, jaký by měl být zdravý životní styl. Jehož součástí za mě osobně je 100% i tiché víno, jenom tak, jak se vždycky a klasik praví, všeho s mírou a vše s rozumem, takže myslím si, že toto jsou dva faktory, které to ovlivňují v posledních 10 letech.
0: Na měnící se trendy ve spotřebě vína reaguje také vinařský fond. Loni zahájil kampaň na podporu národní značky perlivých vín Bublinky. Perlivá vína také mají menší obsah alkoholu. Vinařský fond stanovil hranici na maximálně 12%. Proč to vysvětluje ředitel fondu Zbyněk Vyčar?
3: Je to dáno definicí té značky, protože to má být svěží, lehké, mladistvé pití, řekněme, a s tím se pojí i nižší obsah alkoholu a co tak víme z diskuze ve vinařské komunitě a z různých průzkumů, tak obecně celosvětově je trend, že rostou prodeje spíše těch méně alkoholických vín.
0: Stejně jako prezident Svazu vinařů si i šéf vinařského fondu myslí, že zatím stojí současný důraz na aktivní a zdravý životní styl.
3: A pochopitelně, když víno pijete s menším obsahem alkoholu nebo ho ještě s něčím smícháte, uděláte si třeba střik, tak vám to umožňuje prostě tento styl žít.
0: Podle Zbyňka Vyčara může právě využití tohoto trendu českým a moravským vinařům pomoct.
3: Určitě, já si myslím, že to byla ta základní myšlenka, proč vůbec o něčem takovém někdy v roce 2022 začal vinařský fond uvažovat. Následné průzkumy ukázaly, že je to určitě krok správným směrem, protože segment perlivých vín vykazuje meziroční nárůsty někdy až v desítkách procent a my bychom rádi část toho trhu obsadili našimi víny, protože vinaři samozřejmě a vinohradníci žijí z prodejů našich vín a naším úkolem je tyto prodeje podporovat, takže myslím si, že co jiného bychom měli dělat než toto. Chceme, aby se té značce Bublinky dařilo. Do konce loňského roku si o licenci zažádalo 15 vinařství, která ta vína uvedla na trh. Bylo to 70 tisíc lahví, takže byl to skutečně začátek celého toho projektu. Letos těch lahví na trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek, protože to je novinka, vinaři můžou od letoška plnit Bublinky i do plechovek. A Bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích, což nás taky velice těší, protože je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína. Takže je důležité tam být vidět a je to i cesta, jak Bublinky představovat zákazníkům.
0: Zatímco vinaři se s rostoucí poptávkou po nealko nebo nízkoalkoholických nápojích vyrovnávají relativně krátce, pivovarníci s tím mají bohatší zkušenosti. Potvrzuje to historik Filip Vrána, který se právě oblasti pivovarnictví věnuje a napsal o ní několik knih.
4: Pro pivovarský segment to novinka není zdaleka, protože pamětníci si pamatují ještě pivo nejasi úplně valné chuti s názvem Pito, které mělo skloubit, nebo z toho názvu to vyplývá, pivo jako takové a to jako auto, to znamená, aby po požití se dalo řídit, to znamená, to je to první nealko pivo v tehdejším Československu a loni oslavilo 50 let.
0: Novinkou je ale podle něj rapidní rozvoj tohoto segmentu v posledních letech, jak dokazují data Českého svazu pivovarů a sladoven.
4: Když se podíváme na pár čísel, tak se nám to v posledních letech hodně zvedá a procentuálně, což je možná nejzajímavější, tak v loňském roce nealkoholická piva tvořily 10% celkové produkce českých pivovarů nebo té spotřeby v Česku. Ten výstav v roce 2019 byl kolem 1000 hektolitrů a teďka je skoro 1700 za loňský rok. To znamená, není to už jenom nějaký doplněk, ale je to stabilní součást. Ten trh se vyvíjí. Někdy máme pocit, že pivovarský trh je takový ten tradiční, to on samozřejmě je, ale na druhou stranu velice rychle také reaguje na změny spotřebitelských nálad a jenom, aby jsme to dokumentovali i dalšími příklady, tak ještě třeba před 15-20 lety svrchně kvašená piva u nás prakticky nebyla. Dneska je to běžná součást nějakých soutočí v restauracích. Mladá generace především vyžaduje, chce něco zkoušet, takže v poslední době vyžaduje ty kyseláče a nealko pivo je další segment, který je podporován různými důvody a jeden z nich je nějaký zdravý životní styl. Takže pivovary jsou už zvyklé, bych řekl, reagovat na měnící se poptávku a vedle toho tradičního ležáku, který kdysi před pár lety dominoval naprosto drtivým způsobem té produkci, tak se objevují i další formy piva, které lidé chtějí konzumovat a nealko je jeden z těch segmentů, který se nejrychleji vyvíjí v posledních letech.
0: Podle průzkumu, který si svaz pivovarů a sladoven nechal zpracovat, pije nealko pivo alespoň občas 85% lidí. A 28% pije primárně nealko, zatímco alkoholické pivo jen výjimečně nebo vůbec. To by podle Filipa Vrány ještě před pár lety bylo úplně jinak.
4: Lidem chutnají ty ochucené varianty, zároveň dodržují pravidla zakazující konzumaci alkoholu v práci, při řízení. Často jim i dokonce chutná více než alkoholické pivo a nebo se sami snaží cíleně omezovat konzumaci alkoholu.
0: Podle Filipa Vrány je díky tomu nabídka pivovarů mnohem pestřejší, než kdy v minulosti byla.
4: Když jsme se zabývali tím nejběžnějším ležákem, to znamená tím nejtradičnějším pivem, který u nás je v hospodách, tak zcela běžné je, že máte to nealko variantu, máte osmičku, máte desítku, jedenáctku, dvanáctku, což v minulosti nebylo běžné. To znamená každému po chuti, zkušení sláci, kteří nealko piva nedělali v minulosti, tak dneska je dělají, protože musí, dělají ty kyseláče. Je to typičtější u těch středních a velkých pivovarů, tady ta nabídka, ale ty mini pivovary se tomu přizpůsobují a velice rychle zavádí nealkopiva do toho svého spektra. Uvádí se, jsou to jenom odhady, že kolem 15% mini pivovarů nealkopivovaří také.
0: Stejně jako vinaři, ani pivovarníci si netroufají odhadnout, jestli nealkotrend bude sílit i nadále, nebo se vývoj otočí.
4: 10% je docela dost. Těžko říct, jestli by toto někdo pár let zpátky odhadoval. Určitě se to ještě trošku může zvýšit, ale pak se to zase třeba může přehoupnout zpátky. Toto nedokážu prognozovat. Je velký otazník, jak na to bude reagovat ta mladá generace, jestli opravdu ona je tím motorem tady těch změn, tak ty pivovary samozřejmě tomu půjdou nějakým způsobem naproti, aby si zachovali výstav a ten odbyt. My jako Češi jsme stále národem, který má nejvyšší spotřebu na hlavu piva jako celku, ať už je to jakákoliv varianta. Mírně to klesá a tady ten pokles teda vidíme i v jiných zemích, typicky pivovarských, jako je Belgie, Rakousko, Německo, a lze očekávat, že s něčím podobným se vyrovnává i tam, protože ten hlavní trend, to je ten nějaký zdravý životní styl, tak ten samozřejmě jde proti konzumaci alkoholu jako celku.
0: Tolik dnešní Zaostřeno, ve kterém jsme se zabývali nárůstem obliby nealkoholických nebo nízkoalkoholických nápojů, kterým spotřebitelé v posledních letech stále více dávají přednost před vínem nebo pivem. A vinaři a pivovarníci na to musí reagovat. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vlasta Gajdošíková.
5: Pro a proti.
6: Lidé ho buď milovali, nebo nenáviděli, píše se v jednom z nekrologů o Milanu Knížákovi. Odešel vizionář, který pozitivně ovlivnil českou kulturní a uměleckou scénu, anebo především výstřední solitér s autoritářskými sklony, který společnost rozděloval. A jak jde dohromady Knížákovo rebelství a jeho pohřeb se státními poctami? Debatovat budou autor knihy Fenomén Knížák, bývalý politik Ivo Strejček z Institutu Václava Klause a filozof a publicista Petr Fischer. Poslouchejte nás.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské zítra po 9:30 na Plusu.
7: Co jsou to nepřímé daně?
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Bývá zahrnuta v ceně zboží nebo služeb, které si zákazník, který kdokoliv z nás, kupuje. Proto se tyto daně často označují také termínem daně ze spotřeby. Cenu zboží nebo služby včetně daně zaplatí poplatník obchodníkovi, u kterého konkrétní zboží a službu nakupuje, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. V Česku se mezi nepřímé daně řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně. Výběr nepřímých daní je pro finanční úřady snazší než výběr daní přímých, protože nepřímé daně jsou pro všechny stejně vysoké. Poplatník daně při nákupu navíc často ani nevnímá, že platí daň, protože ta je skryta v ceně nakupovaného zboží či služby, a proto tyto daně u poplatníků nevyvolávají tak negativní dojem jako daně přímé, protože jejich placení každý přesně vidí.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Ondřej Soukup,
9: Josef Pazderka, míříme na východ. V dnešním díle vám přineseme záznam veřejného natáčení na festivalu Slunovrat v Opavě v druhé půlce června. Naším tématem byl tentokrát osobní život Vladimira Putina.
8: V Rusku vládne už 26 let a poslední roky intenzivně zaměstnává značnou část Evropy kvůli válce na Ukrajině. Může k jeho chování dát klíč právě lepší poznání jeho soukromí?
9: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
10: V roce 2024 byl Vladimír Putin zvolen po šesté ruským prezidentem. V čele země ale fakticky stojí od roku 2000. V letech 2008 až 2012 byl ruským premiérem. Narodil se v roce 1952 v dnešním Sankt Petersburgu, kde také vystudoval právo a ekonomii. 16 let pracoval pro ruské tajné služby ve východním Německu. Politickou dráhu začal ve svém rodném městě. V roce 1996 se přestěhoval do Moskvy a začal pracovat pro administrativu tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. V roce 1999 byl jmenován jejím premiérem. Bylo mu 47 let.
11: Já bych to rád uvedl rokem 2000. Ondro, ty si to určitě pamatuješ. Nečekaná rezignace prezidenta Borise Jelcina na Silvestra 1999. A tam už se objevuje mladý, energický prezident, který je minimálně o 20 let mladší od Borise Jelcina, alkoholika, člověka potácejícího se na různých pódiích při zahraničních cestách a dělající Rusku v tehdejší době čím dál více ostudu.
12: A také člověka, který tou dobu byl asi po 4 operacích srdce, 6 infarktech a podobně.
11: To znamená, Vladimír Vladimirovič se stává v březnu 2000 prezidentem, jak už jsem řekl, je mu necelých 50 let a je to pro spoustu lidí v Rusku takový jako příslib, závan mladosti, člověka, na kterého můžete být hrdý, tenkrát se nese tím Ruskem takovéto heslo Rusko vstává z kolen po tom ponížení těch 90. let a složitém rozpadu Sovětského svazu. No a zároveň přitahuje pozornost jeho fyzická kondice, jistě si pamatujete, to je pár let poté, ty jeho fotky do půl těla a jak je to jako člověk, který se nebojí sundat tričko, já bych se Ondro teda bál sundat tričko, on ne, který vlastně jako i fyzickým vzhledem přitahuje pozornost, vzniká taky pár let poté známá písnička Takovo, jak Putin, Polnovo sil, to je taková obdivná píseň jeho faninek.
12: Ta mě vždycky v tom textu fascinovala text ten, který nebude pít a ten, který mě nebude být. Tak to mi vždycky přišlo jako no dobře, no. Na to, že jsme v 21. století.

0: Tak a samozřejmě brzy poté si i ruská společnost začíná všímat, že něco je ta výstavní skříň navenek, ale že ten člověk má teda taky nějakou minulost. Je to člověk, který byl těsně předtím taky ředitelem tajné služby FSB a vědělo se, že má minulost v tajných službách. Moc se nevědělo o jeho soukromí, ale v tom roce 2000-2001, kdy se stává prezidentem, tak se taky představuje jeho soukromí částečně. Představuje se jeho manželka Ludmila Rozená Škrebněvová, která si ho vzala v roce 1983 těsně předtím, než tento mladý pár odjíždí do Německa. Tehdy už se jim narodila první dcera a posléze se v Německu narodila druhá. Už z té doby, lépe řečeno z trochu pozdější doby, ale vzpomínky na to Německo existuje hned několik historek, které mě docela zaujaly. Už tehdy je Putin líčen jako člověk tajných služeb s velmi jako chladným přístupem ke svému okolí, včetně té manželky. Ruský novinář Paša Kanigin, když připomíná některé ty historky manželky Ludmily, tak z toho už trochu mrazí. Ano, je to samozřejmě podbarveno tím, kdo se z něj vyvinul později, ale už tehdy, o trochu později, když Ludmila vzpomíná na to spolunažívání manželské v tehdejší NDR, někdy od toho roku 85, tak třeba popisuje historku, kdy ona s malým dítětem a s nákupem jde do asi 3., 4. patra paneláku, ve kterém bydleli v tom Německu, a najednou vychází jejich soused, který ji uvidí s tím dítětem a těžkým nákupem, tak se zhrozí, vezme jí to dítě, pomůže, dojde tam. Vladimír Putin není doma, přichází pozdě, hodně pracuje, což je konec konců i synonymum pro ten její vztah celou dobu. Hodně pracoval, moc doma nebyl. No a poté se snaží s tím Vladimirovičem, ten jeho soused, mluvit a říká: Vladimír Vladimiroviči, neblázni, máš ženu s malým dítětem, ta tahá těžký nákup, musíš jí pomoct. A tou odpovědí je takový chladný pohled, jako co se děje, to si snad musí poradit. Takže už tehdy je tam jako cítit určitý odstup. Dokonce existuje teorie, že Ludmilu Škrebněvovou si Putin vzal především proto, aby měl ve východním Německu co nejlepší krytí.
1: No, především, aby se tam vůbec dostal, protože on byl na rezidentuře KGB v Drážďanech, a aby vás vyslali vůbec do toho zahraničí, tak jednoznačně přednost měli manželské páry. A samozřejmě na druhou stranu oni měli přísně zakázáno hovořit o své práci, tedy se svými ženami, takže si představte, že vy jste v nějaký úplně cizí zemi, nevím, jestli Ludmila vůbec uměla německy.
0: Ona byla vystudovaná germanistka nebo jako učitelka němčiny, takže němčinu uměla, ale byla samozřejmě
1: doma. Ale stejně prostě v nějakém zavřeném prostoru, nemáte příliš povoleno se stýkat s normálními lidmi a manžel s vámi nemůže hovořit o vlastní práci, takže to není úplně zdravý prostředí.
0: Narodila se tady dcera Marie 1985 a Jekaterina 1986. Ty dívenky jsou malé, Ludmila je s nima doma, vracejí se 1991 během rozpadu Sovětského svazu zpátky do rodného Petrohradu, Leningradu, ve kterém se seznámili. No a tehdy už dochází vlastně k postupnému rozpadu toho manželství. Pokud v něm něco fungovalo ještě v rámci NDR, tak se zdá, že už v 90. letech Vladimír Putin a Ludmila se odcizují, kdy skutečně sice vyrůstají ty dívky, tam je jenom jako zajímavé, že ty dcery právě kvůli divokým 90. letům a různým gangsterským přestřelkám v Petrohradě jsou poslané do tehdejšího Německa, tedy postupně sjednocovaného, žijí tam vlastně a studují v německých školách. Později se, když se rodina přesouvá do Moskvy, tak zase studují na německém gymnáziu, ale ti manželé se postupně odcizují a de facto na konci 90. let se to manželství už rozpadá, protože se na scéně objevuje mladá žena, původně uklízečka někde v těch úřadech petrohradských, kde Putin pracuje, která se s ním seznamuje a se kterou Putin začíná žít. Je to utajený vztah, nicméně nabírá intenzitě. Říká se, že někdy na přelomu tisíciletí, tedy v té době, kdy oficiálně Putin nastupuje do úřadu, už to manželství nefunguje a de facto 2004 končí. Světlana Krivonogih, což je ta první milenka Vladimira Putina, brzy splodí tedy 2003 také dceru. všechno je to v rovině naprostého utajení, nikdo o ní neví, nikdo neví o té dceři, která se postupně peripetiemi ocitne až v Paříži, žije myslím, že v Paříži, tak to je vlastně jakoby první krok směrem od té rodiny, kterou sice Putin neustále vystavuje na venek.
1: A ono se to vlastně nevědělo veřejně až do doby, než ta dívka slavila 12. nebo 13. narozeniny a přišli na to ruští investigativní novináři vlastně jenom díky tomu, že v takové jako velmi luxusní rezidenční budově najednou objevili, že prostě jeden z těch největších bytů má nějaká Svetlana Krivonogich. Začali zjišťovat, co to je vůbec za ženskou. No a vlastně celé se to podařilo vlastně odhalit a ona sama, která tehdy vedla velmi aktivně Instagram, tak vlastně z toho to šlo vydedukovat. Kromě toho, že ta podoba je taková, že když jsem tu fotku viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to je Photoshop. Tak si představte Putina s dlouhými blondětými vlasy.
0: Svetlana Krivonogich je o 20 let mladší od Vladimira Putina. Je evidentní, že jako macho člověk, který právě v té době taky už začíná se svlékat z toho trička a začíná ta éra těch jeho hrdinských činů, tu vyzvedává jako potápěč, tu amforu někde ze dna moře a tu jezdí na koni a tu nevím, co ještě dělá, aby dal najevo svoji fyzickou sílu, tak evidentně míří k mladším ženám. Ze Svetlany Krivonogich se téměř přes noc stává závratně bohatá žena, začíná se jí přezdívat ruská milionářka a bývalá uklízečka a ten projekt Média, který je investigativní se skupení ruských novinářů, tak brzy odhadne hodnotu obchodních aktiv a nemovitostí této dámy v Moskvě a v Petrohradu na 102 milionů amerických dolarů. Tak to jenom jako tam se vždycky ty milenky a nepřiznané děti pohybují v závratných částkách majetků, nemovitostí a dalších věcí. Co je zajímavé, tak ty oficiální ženy, tedy jeho původní manželka a dvě dcery, brzy poté, co se stává prezidentem, tak minimálně ty dcery si mění příjmení a úplně mizí z jakéhokoliv okolí nebo oficiálního zájmu médií a stává se z toho tabu. Říká se, že Rusko Vladimira Putina má několik tabu. To jsou peníze jeho nejbližších, to je Čečensko a to je osobní život jeho nejbližších.
1: Takhle nám to vlastně vysvětlovali, když jsme oba pracovali jako moskevští dopisovatelé v nultých letech, tak tohle nám vlastně ti zkušenější západní kolegové říkali, jako hele, jestli tady chceš zůstat, aby se ti nic nestalo, tak tyhle ty tři věci, jako to je tabu.
0: Oni si berou oficiálně příjmení z různých očest svých babiček, dědečků a dalších lidí. Tyto osoby úplně mizí. Je nepochybné, že přitom Putinova starší dcera Maria žije v zahraničí, dokonce až do roku 2014, pokud se nemýlím, je provdaná za holandského manžela a setrvává v Holandsku. A teprve vlastně ten rok 2013-14, to je taky období, kdy se oficiálně rozvádí se svojí první manželkou Ludmilou, tak vlastně ty dcery jsou někde v zahraničí, jezdí, mají tam majetky a tak. A pod tlakem těch událostí na Ukrajině, sestřelení holandského nizozemského letadla a dalších věcí jsou nucené se vrátit zpátky. Opět obě závratně bohatnou, dostávají různá místa v ruských polostátních Putinem ovládaným společnostem, lépe řečeno ne Putinem, ale jeho nejbližšími biznismeny, kteří poskytují těmto dámám a jejich rodinám obrovské majetky a taky vlivné funkce. Jedna z nich získává vysokou funkci v rámci určitého mediálního holdingu, druhá postupně dostává na starosti projekt Inopraktika, který je jakýmsi vědecko-technologickým gigantem s obrovskými rozpočty. V této době se ale objevuje v životě Vladimira Putina třetí žena a když už tedy ta první nelegální žena byla o 20 let mladší, tak tahle je o 30 let mladší a jmenuje se Alina Kabájevová, což je jedna z nejznámějších ruských sportovních gymnastek, olympijská vítězka, několikanásobná nositelka řady titulů. A říká se, že poprvé se potkali v roce 2001, Putinovi bylo tehdy 49, jí bylo 18 let. Už tehdy asi zaznamenal, že existuje někdo takový a postupně se z toho vyvinul vztah, který dostal první oficiální ránu nebo byl konfrontován v roce 2008 a to je Ondro ten příběh časopisu nebo média nazvaného Moskovský korespondent.
1: Přesně tak, no, to byl pokus o vytvoření takového bulvárního časopisu a stály zatím docela slušné peníze, ale vyšlo jenom jedno jediné číslo. A tam právě udělali přesně tu chybu, že aby tedy to rozjeli opravdu s rozmachem, tak napsali o vztahu Vladimira Putina s Alenou Kabájevou, jakkoliv to nebyla žádná novinka. To jako tehdejší protosociální sítě o tom hovořili naprosto otevřeně. No nicméně vyšlo jedno číslo a ku podivu už další nebylo.
0: Majitel Alexandr Lebeděv okamžitě rozprášil tu redakci a úplně uzavřel celé to médium, takže tolik Alina Kabájevová, vlastně úplně stejná trajektorie, obrovské majetky a tentokrát tedy i v zahraničí. Ona pobývá dost často také ve Švýcarsku, v několika vilách, tam se dokonce narodí první jejich syn 2015 a posléze druhý syn, to už tedy pod tlakem těch okolností opět ukrajinských se stahují více do Moskvy, takže 2019 se narodí druhý syn, opět naprosto inkognito, oficiálně se Putin k ní nehlásí, nehlásí se k těm synům, ale z kontextu je jasné, že se tedy rozvedl se svojí původní manželkou, že má různé nemanželské vztahy a že Alina Kabájevová je velice, velice preferovaná žena. Ona má tu minulost té gymnastky, proto získává i tím vztahem a kombinací té gymnastiky a toho všeho nechvalnou přezdívku nejflexibilnější žena Ruska.
1: A to šlo až tak daleko, že ona byla schopná vyhodit šéftrenérku umělecké gymnastiky Irinu Rodninu, jako absolutní legendu, taky olympijskou vítězku a ještě ke všemu manželku oligarchy Ališera Usmanova, jednoho ze zcela nejbohatších Rusů. Nicméně, když jako dámy tedy se v tom funkcionářském světě poměřily, tak bohužel miliardy nezvítězily. A jinak samozřejmě my víme o těch dětech, především zase díky práci ruských investigativních novinářů, kteří jednak zjistili z úniku informací o letech do zahraničí, že ona teda rodila ve Švýcarsku. Stejně tak potom zjistili na nějakém headhunterském fóru, že oni pro ty děti schání právě švýcarské a německé chůvy.
0: Což je obzvlášť pikantní, že se to děje už během té plošné ruské agrese vůči Ukrajině, kdy úplně rapidně vyrůstá ta protizápadní rétorika, kritika Západu jako naprosto zkaženého světa, se kterým Rusko absolutně nechce nic mít a přitom v potají Putinova rodina, tedy ta nepřiznaná, schání nejrůznější guvernantky a guvernanty, učitele němčiny, angličtiny a cizích jazyků pro tyto dva syny, konkrétně Ivana narozeného 2015 a Vladimira 2019 a platí za to naprosto horentní sumy. Tak to jenom jako existuje jeden příběh navenek a druhý vevnitř. Žen v životě Vladimira Putina je víc, figuruje tam taky moskevská 17-letá studentka, to je aféra asi na rok. Mně prostě přijde úplně bizarní, jak to postupně klesá. 20 let, 30 let, 17-letá studentka, teď těsně před tím natáčením jsme si říkali, kam to může zajít a nechcem to ani domýšlet.
1: Že to vlastně nechceme vědět.
0: S tím se už se pojí vlastně další rys Vladimira Putina, který vystupuje neméně silně a to je paranoia, to je utajování, to je věc, která už se souvisí s jeho minulostí v KGB. Nevím, jestli jste někdy potkali lidi z tajných služeb, ale jejich základním rysem je vědomí nebo přístup ke světu takový, že nic není náhoda. nic, je to součást možná nějakého spiknutí, kdo ví, co se tady stane, my to všechno víme, my to všechno sledujeme. Tohle je mentální svět Vladimira Putina, který se tou funkcí a tím mačismem a tím pocitem výjimečnosti vlastně neustále posiluje a tím, jak se to Rusko posouvá, ten tehdejší svět, on ještě na začátku flirtuje s tím, že by vlastně Rusko mohlo být součástí nějaké tedy širší Evropy a tak dále, ale postupem se úplně vlastně od toho odstřihává, tak vzrůstá i ta paranoia, která postupem času sílí, vznikají velmi pravděpodobně dvojníci Vladimira Putina, moc o tom nevíme, ale z některých záběrů je nepochybné, že to tak asi bude. Rozhodně vznikají identické kanceláře v Kremlu a zároveň v rezidencích na Valdaji, Novoogariovu, v Soči a tak dále. To je takový ten záběr na tu pracovnu, ze které potom není jasné, odkud ten Putin se připojuje. A tohle všechno začíná sílit opravdu tím přibližováním se té plošné ruské agrese v únoru 2022. Zásadním momentem je covid, kterého se Putin už jako stárnoucí člověk mířící k nějaké 70. úplně panicky bojí. A říká se, že v té době, tedy v roce 2020, kolem něj minimálně ruský novinář Michal Ziger to tvrdí, vytváří úplně neprodyšenou bublinu, do které proniká čím dál méně lidí a ten člověk je naprosto izolovaný. Takže tohle všechno vytváří skutečně naprosto paranoické prostředí, které se ještě posiluje nejnovějšími událostmi ve Venezuele, únos Nicolase Madura a zejména na začátku letošního roku odstranění iránského vůdce Chameneího, což je věc, která souvisí s tajnými službami a také vlastně jako se schopností Izraelců napíchnout bezpečnostní kamery v těch iránských bezpečnostních složkách, zjistit místa pobytu, tu klíčovou poradu, na kterou poté Izraelci na konci února zaútočí. A to je něco, co podle řady ruských investigativních novinářů vytvoří v Kremlu úplnou paranoju, protože vlastně ty několika stupňové zvýšené bezpečnostní opatření jsou najednou postaveny úplně na hlavu.
1: No a současně také Putin si zjevně musí klást otázku, jak je možné, že Američané věděli o tom, že se rozhodl zaútočit na Ukrajinu v únoru roku 2022. A dovedu si živě představit, že tam je prostě teďka, nebo byl prostě hon toho imaginárního krtka, který tohleto mohl prozradit. A potom samozřejmě z toho logicky vyplývá, že pokud někdo zradil v uvozovkách takovýmto způsobem, tak proč by nemohl těm příslušným americkým, izraelským, jakýmkoliv jiným službám i informace o tom, kde se Putin nachází, jak by podobná operace mohla provést. Takže ti lidé, kteří přicházejí do styku s Vladimirem Putinem a jejich je vlastně docela málo, ale i ten personál, tak prostě nesmí mít mobilní telefony, nebo pokud ano, tak jenom tlačítkové, často jsou tam třeba jako na směny, jo, že prostě měsíc žijí v té rezidenci, nesmí ani s tou manželkou se vidět nic prostě a pak mají třeba 3 týdny volno.
0: Takže ten svět jeho vnitřní je opravdu bizarní, ale je to člověk, který je svírán paranojou, je mu dneska 73 let a tahle zvláštní paranoidní kombinace z člověka, který se vlastně vymyká čím dál více nějakým racionálním odhadům, je také něco, co myslím, že nás úplně nenechává spát, protože my lidé, kteří se snažíme nějakým způsobem odhadovat vývoj Ruska dále, jsme odkázáni na řadu druhotných zdrojů a zejména na svět člověka, ve kterém to ratio a nějaké pragmatické úvahy ztrácejí na síle víc a víc.
1: Přinejmenším tedy to ratio a pragmatika v tom smyslu, v jakém ji rozumíme my. Obávám se, že v jeho hlavě to všechno dává úplně jasný logický smysl.
2: Tak
0: Takové tedy bylo veřejné natáčení našeho podcastu na festivalu Slunovrat v Opavě. Tento a již odvysílané díly najdete v plné verzi jako vždy v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: A i nadále si vážíme všech vašich postřehů, připomínek, oprav a tipů na další díly.
0: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
2: i své blízké.
3: Osobnost Plus.
4: Teprve až teď začala chápat, kdo byl její táta. Když byl ještě naživu, zůstával pro ní v mnoha ohledech skrytý. Říká o svém otci výtvarnice Ester Geislerová, která o něm natočila celovečerní dokument Dvě deci tuše. Jak se cítí po uvedení filmu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a neměla při natáčení obavy, co najde o svém otci ve složkách STB?
3: Osobnost Plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Viktor Gluškov byl významný sovětský matematik a kybernetik. Nebýt byrokracie, mohl být tehdejší Sovětský svaz blízko vynálezu internetu.
6: Gluškov se narodil v Rostově na Donu v roce 1923 do rodiny důlního inženýra. Už v 5. třídě si postavil radiopřijímač vlastní konstrukce. V době, kdy snil, že se stane fyzikem, přišla válka.
5: Rodina zůstala na Němci okupovaném území. Po vyhnání Němců ho poslali obnovovat šachty na Donbase. Teprve poté mohl začít konečně studovat.
6: V roce 1955 v Moskvě obhájil doktorskou disertaci v oblasti matematiky, ve které vyřešil takzvaný pátý Hilbertův problém, jeden z dosud nevyřešených matematických jevů, posunujících hranice oboru.
5: Už v následujícím roce se ale rozhodl své zaměření úplně změnit. Natchnul se pro novou vědu, kybernetiku. První počítač v Sovětském svazu vyrobili už v roce 1951 a tento obor se rychle rozvíjel.
6: Od roku 1956 Gluškov pracoval v laboratoři výpočetní techniky matematického ústavu v Kyjevě. Zajímaly ho otázky související například se strojovým překladem. Pracoval také na projektu robotické ruky.
5: Kybernetici řešili samozřejmě i problémy spojené se zbraňovými technologiemi. Spolupracovali například při vývoji radiolokačních systémů pro protivzdušnou obranu.
6: Některé Gluškovovy objevy si získaly uznání Světové vědecké obce. Pokrok, kterého sovětští kybernetici dosáhli, budil na začátku 60. let ve Spojených státech takové obavy, že prý dokonce vzniklo speciální oddělení CIA, které mělo sovětskou kybernetiku sledovat.
5: Od roku 1962 vedl nově založený Kyjevský ústav kybernetiky. Gluškov vynikal šíří zájmů a kromě teoretické kybernetiky a programovacích jazyků se věnoval i praktické stránce vývoje počítačů a počítačových sítí.
6: Mimo jiné pracoval na vývoji mini a mikropočítačů, předchůdců pozdějších osobních počítačů. Na základě jeho výzkumu začali v Sovětském svazu vyrábět například mikropočítače Promiň a Mir.
5: V roce 1964 napsal knihu Úvod do kybernetiky, ve které tento obor představil jako vědu o obecných vzorcích, zásadách a metodách zpracování dat a komplexní systémové kontrole. Vyvrcholením jeho úsilí o popularizaci oboru bylo vydání encyklopedie kybernetiky v roce 1974, na které se podílelo více než 100 vědců z celého Sovětského svazu.
6: Gluškovovým životním dílem ale byl projekt OGAS, neboli celostátní systém evidence a zpracování informací. Gluškov soudil, že počítačová síť je ideálním nástrojem k řízení sovětské plánované ekonomiky. Své myšlence se věnoval po celou druhou polovinu 60. let.
5: Jenže vláda, projekt, který by mohl ohrozit nekontrolovatelnou pozici všemocných byrokratů, nepodpořila. A zatímco ve Spojených státech v té době vznikala první počítačová síť ARPANET, Sovětský svaz tuto příležitost nechal proklouznout mezi prsty.
6: Gluškov, který se nikdy nedočkal uskutečnění svého vysněného projektu, zemřel v roce 1982 v Moskvě ve věku 58 let.
3: Interview Plus.
7: Lékaři, diagnózy, přístroje, léky. To všechno patří k nezbytnému vybavení nemocnic. Dětským pacientům ale někde netradičně pomáhají loutky. Co dětem loutky nejčastěji sdělují a mohou pomoci v těch nejtěžších případech? Jak se dělá jeviště z nemocniční postýlky a není loutka už cizí generaci navyklé na online zábavu? O tom bude moderátor Petr Vizina mluvit s Jakubem Matějkou, spoluzakladatelem organizace Loutky v nemocnici.
3: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Na mezinárodním letišti v německém Lipsku našli u ukrajinského letounu dron s výbušninou. Na většině meteorologických stanic v Česku padl teplotní rekord pro 5. srpen. Fotbalistky Slávie dnes vstoupí do kvalifikace ligy mistryň proti skotským Rangers. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Německá policie v noci na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením, potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží objevili zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s jiným neznámým letícím objektem. Pachatelé ani motiv nejsou známy.
9: Policie krátce po půlnoci na oba incidenty reagovala okamžitě a zastavila provoz letiště, popsal mluvčí lipské policie Olaf Hoppe. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung a dvou regionálních německých médií dron nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota už odstranila rozbušku. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt přerušil dovolenou a směřuje na místo. O incidentu byla informovaná i Severoatlantická aliance, která ukrajinská letadla Antonov využívá k přesunu strategické techniky. Společnost Antonov Airlines přesunula na letiště Lipsko-Hale významnou část svých aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
8: Výbuch auta u ruského Jekaterinburgu vážně zranil šéfa uralské továrny na výrobu dromů Vladimíra Tkaučka. Jeho řidič při expozi zahynul. S odvoláním na nejmenovaný zdroj o tom informoval ruský deník Komersant. Záchranáři podle agentury TAS uvedli, že šéf společnosti Ural Zarnov leží na jednotce intenzivní péče a lékaři bojují o jeho život. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku. 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia. To je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Zítra se má extrémní horko zmírnit. V pátek by pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knižáka. Rozhodnutí se týká jeho vazebního věznění v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzený nakonec nebyl ve vazbě, ale strávil 3 měsíce.
10: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knížákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ni měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
11: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
10: Rozhodnutí je pravomocné, jak Mizerová, tak i Knížákův obhájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
12: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
10: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
13: České hokejisty do 18 let čeká večer rozhodující utkání na Hlinkách Gretzky Cupu. Po úvodní porážce se Spojenými státy 4-6 a následné výhře nad Německem 8-3 nastoupí proti Finsku. Vítěz si zápasu zajistí postup do semifinále. Pokračuje trenér české 18 Jaroslav Nedvěd.
14: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a já věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
13: Zápas Česko-Finsko začne v kanadském Edmontonu ve 23 hodin našeho času. Švýcarská lyžařka Lara Guteová-Behramiová ukončila v 35 letech kariéru, v níž získala 2 tituly z mistrovství světa, olympijské zlato či 2 křišťálové globy ze světového poháru.
15: Překážka v tunelu na Pražském okruhu a nehoda na D8 za sjezdem na Velemín. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 ve druhém Cholupickém tunelu čekejte překážku. V pravém pruhu stojí porouchaný kamion a místo už je označené světelnou šipkou, s opatrností projedete plynule. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezení po nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto večer narazilo do svodidel. Je tam uzavřený konec připojovacího pruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna opatrně, pokud budete na 6. kilometru sjíždět na Průhonice. Na exitu v zatáčce leží na vozovce předmět, jde o kusy pneumatiky. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně Usadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh, jde o pozůstatek dřívější nehody, budou odtahovat nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: V noci budou od jihozápadu postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18, na horách na 17 stupňů Celsia. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, ty můžou být i silné. K večeru pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, až oblačno, ojediněle s přehánkami nebo i bouřkami. Během dne pak bude postupně od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24. To byly zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
17: Vzpomenete si ještě, jak jste prožívali poslední měsíce existence Československé federace? Říjen roku 92 přiblíží už za chvíli Archiv Plus Pavla Hlavatého, ale ještě předtím si připomeneme jednoho ze známých českých politiků 90. let, ministra Antonína Baudyše. Hovořit o něm bude Cyril Svoboda. Jednou z politických stran, která v první polovině 90. let zásadním způsobem ovlivňovala a vlastně spoluvytvářela moderní českou politiku, byli Lidovci, tehdy ukrytí pod značkou KDU-ČSL, tedy Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. Zajímavých osobností v této straně byla celá řada. Dnešní speciál portrétů věnovaný politikům 90. let zasvětíme Antonínu Baudyšovi, muži, který měl tu smůlu, že asi nejvíc ho proslavili dva skandály, které se podepsaly i na jeho předčasném odchodu z politiky. Uspěl ale i mimo politiku, a to v oboru, který určitě nepatří k právě tradičním. Na Antonína Baudyše zavzpomíná ten, kdo byl v letech 2001 až 2003 a potom znovu 2009 až 2010 předsedou této strany Cyril Svoboda. Dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: A spolu s ním je ve studiu také David Hertl.
16: Politici devadesátek.
17: Antonín Baudyš se narodil 9. září 1946 v Praze. Vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického, byl jmenován docentem a na ČVUT působil jako pedagog, a to až do roku 1989. On se věnoval i vědecko-výzkumné činnosti v oblasti přesné mechaniky a optiky. Je dokonce prý podepsán pod řadou zlepšovacích návrhů a vynálezů. Dočetl jsem se, že je mimo jiné autorem osvětlení palubní desky Škody Favorit. Do Lidové strany vstoupil v roce 1970, 8 let byl předsedou okresní organizace v Praze 8 a členem městského a ústředního výboru. Jak to vlastně bylo po tom roce 89, jak se Lidovci dívali na ty, kteří tam do téhle strany vstupovali třeba v těch 70. letech?
18: Antonín Baudyš patřil mezi ty, kteří vstoupili do Československé strany lidové, mimo jiné proto, aby byli organizováni v Národní frontě. A to jim umožňovalo právě třeba v technických oborech získávat kandidaturu věd, docenturu, protože ti lidé byli organizováni v Národní frontě a nevstoupili do komunistické strany. Těchto lidí bylo dost, Antonín Baudyš patří mezi ně. Já ho poprvé potkal, myslím, že byl v roce 88, nebo kdy to bylo, přišel za mnou na notářství a říkal, vy jste jediný ochotný se mlec dobohnit za mojí nějakou vzdálenou tetou, napsat závěť. Tak jsem psal závěť, s paní Traba už těžce nemocná a potom je to po revoluci Baudyš připomíná, říká, tehdy jsme se my dva viděli poprvé. Antonín Baudyš byl tedy v Československé straně lidové a tam měla vlastně dva proudy lidí. Byli tam ti staří lidovci, kteří přežili a nějak setrvačně byli v lidové straně. A potom tam byli mladí, kteří byli především na Moravě a ty organizovali různé poutě, zájezdy. A bylo zajímavé, že pod jejich krytím pod lidové strany se dělala řada akcí, dneska můžeme říct směšných, jako byly některá shromáždění, aktivity. Tak to se dělalo pod hlavičkou lidové strany a bylo to prv společenské aktivity. A byli to lidé, kteří nechtěli být komunisty a zároveň se zapojovali do veřejného života. Antonín Baudyš tudíž byl pro ně velmi snadné v té straně růst. Protože v zásadě v Národní frontě se nikomu nechtělo vůbec žádné funkce, protože to bylo spojeno potom ještě ze spolupráci s komunisty, protože možná to diváci nevědí, ale na té okresní a krajské úrovni potom se někdy stýkali představitelé všech politických stran. To, že Antonín Baudyš šel nahoru, bylo tím, že byl mladý, inteligentní, nepatřil k vlastním tvůrcům obrodného proudu. No a když se v roce 1990 hledali kandidáti do pozic, je to velmi zajímavé a slyšel jsem různé drby a úvahy, jak se ty ministři vlastně scháněli. Víte, ti lidé dobře věděli, jak se dělá disent, umí se pohybovat ve svém oboru a nejenom se jim řekl, tak změň všechno, opust a jdi dělat něco, co bylo úplně vzdálené. Takže potom nebyl velký problém přesvědčit i Antonína Baudyše, protože on splňoval všechno to, co bylo potřeba. Charismatický, dobře vypadal, uměl anglicky, docent na vysoké škole, plný energie. A tam nebyla nová krev mladých lidí, takže takhle se Baudyš potom dostal do té nominace ministra. Velmi výrazně pomohl k té personální obměně a to se mu potom sečetlo v dobrém v roce 1989.
17: Už v prosinci toho roku se stal místopředsedou české vlády a v té vládě působil do července 1992. Od léta 1990 zodpovídal ve vládě za vědu a výzkum. Z té doby je také takový kratičký rozhovor, který poskytl tehdejšímu ještě československému rozhlasu. Má to krásný podtitul Blízké i vzdálené perspektivy vnitřního obchodu. Tak jenom ochutnávka.
19: Mohu vám říct, že iž já jsem schánil 3 měsíce boty, než se mi podařilo je sehnat spíš nedopatřením. Tady je ta situace obzvlášť tíživá. Jedna věc je samozřejmě suroviny, výrobní základna a tak dále, ale když se dívám i na ty modely, tak mám takový dojem, že vždycky se objeví jakási móda a najednou všichni začnou dělat to samé a bohužel se často zapomíná na tu funkčnost nebo že by se v tom taky mělo chodit.
17: Tak ani ministr nedokázal v roce 1990 sehnat boty. Druhou polovinu roku 92 strávil jako místopředseda federální vlády rozpadajícího se Československa. On byl pověřen řízením ministerstva dopravy a spojů s úkolem rozdělit ho mezi dva nové státy. Víme něco o jeho názorech na rozpad federace?
18: Víte, Antonín Baudyš nebyl člověk, který by měl naprosto jasnou představu o tom, jak se má rozhodnout osud společného státu. Připomínám, že na české politické scéně s výjimkou Občanské demokratické aliance všechny politické strany, tedy včetně ČSL, měly v programu zachování společného státu. Takže vůbec vlastně nevedla žádná velká politická debata o rozpadu státu. To si vynutil Václav Klaus s Vladimírem Mečarem, předsedové české a slovenské vlády a byl to najednou prosazeno těmito dvěma silnými vůdčími osobnostmi politické scény a můj dojem je, že nejenom Antonín Baudyš, ale i lidová strana se vlastně jako na tom vezla, říká, tak je to potom poptávka, protože když se podíváte i do Českého rozhlasu nebo Československého rozhlasu a poslouchal jsem si i záznamy třeba rozhovory s Filipem Šedivým, místopředsedou federální shromáždění, když dostal otázku, proč ten udělal referendum, on říká, no protože by lidé neodpověděli správně. Oni teď věděli, že kdyby bylo referendum, tak s velkou mírou pravděpodobnosti, a já si myslím, že s jistotou, by lidé řekli, chceme společný stát. Takže tím odpovídám obloukem na otázku, že vlastně Antonín Baudy se tu otázku vůbec nezabýval. Sakra to takhle vyšlo, takže se stal místopředsedou ve federální vládě a věděl, že jeho úkolem je jenom to nějak rozdělit. A jak se to

0: mít jedno takzvané silové ministerstvo. ODS řekl jasně, finance nepustíme. V žádném případě ne. Josef Želinec byl, myslím, že první místopředseda ODS, a místopředsedou byl, možná, že byl první, to teda teď nevím. No a ten jasně řekl ministerstvo zahraničních věcí. Takže potom zbývala otázka obrany jako dalšího silového ministerstva. No takže se řeklo, tak tedy lidovci dostanou obranu. Antonín Bauch, když nebyl disponován nějakou svojí kariérou, vzděláním na ministra obrany, to, že rád střílel a víte, že to byly potom i některé příběhy, které se publikovaly všude možně, tak to je jeho záliba. Ale on se nikdy otázkami obrané politiky, koncepce armády, nikdy se nezabýval. Ale Antonín Bauch, když byl člověk, který by mohl být ministr v zásadě mnoha ministerstev, včetně ministerstva obrany.
1: Antonín Bauch, i když si já na něj vzpomenu, tak zdá se mi, že se netvářil pořád tak vážně, že si neliboval v těch někdy uhýbavých a nekonkrétních vyjádřeních. Přijde mi, že mohl být docela i dobrým, příjemným společníkem. Dočetl jsem se ale, že třeba jeho přátelé, bývalí přátelé si stěžovali, že odchodem do nejvyšší politiky se trochu změnil, vyměnil i kamarády. Ta otázka bude asi jednoduchá. Jak vy si ho pamatujete jako po té lidské stránce?
0: Já na něj vzpomínám jako na člověka mimořádně živého. On byl velký extrovert. Když vešel do sálu, zaprvé měřil možná 2 metry nebo necelé 2 metry, takže on vešel do sálu, to si všichni všimli, že někdo vešel. Byl okamžitě středem pozornosti, byl to, čemu se říká, jestli se může korektně říci, lev salonu, tohle tomu velmi dobře šlo, vždycky velmi dobře oblečen, byl vtipný, pohotový, uměl mluvit velmi rychle a dobře, jako myslím tak, že reagoval správně na to, co se odehrálo. Ale byla tam póza. A ta póza byla v tom, že on mluvil velmi často velmi vulgárně. A já nemůžu ani do Českého rozhlasu třeba říkat některé historky, co byl schopen on říct jako minister. Používal výrazy, které byste mi tady vygumovali a řekli to, co se tady nesmí říct. Ale ono to vlastně...
1: A promiňte, a to bylo spíš v osobním styku? Nebo...
0: Osobně, ale on, no to potom i jeho sekretářky, když skončila česká vláda, tak museli vzít bílou barvu a přetírat jeho komentáře v dokumente, který je ve vládě. On se napsal, to je na... A teď napsal, na co?
1: Na nic.
0: A, na nic. A tak mu to sekretářky zamazali, protože on to tak jak si to myslel, tak to napsal. To neznamenalo, že by byl vulgární jako člověk. Ne, to byla jeho styl komunikace. On tím do jisté míry šokoval. Já myslím, že to bylo něco jako třeba Pavel Dostál, bývalý ministr kultury, nosil šálu, aby všichni viděli, že nosí šálu. Tak on měl zase tento styl, že mluvil takto, ačkoliv vlastně to nebyl hrubý člověk, nebo člověk násilnický, nebo neurvalý. Rád se v tom liboval, no ale jenom říkám, vzpomínám na sekretářky na úřadu vlády, říkali, je, my jsme to tam museli všechno zamazávat, protože to jde do archivu, aby to někdo nečetl po 70 letech, co si ministři píšou za poznámky do spisu, takže jsem se dával vždycky pacha, říkal jsem si, do spisu radši nic nepíš.
1: Říká Cyril Svoboda.
2: Posloucháte cyklus Politici 90. Portréty osobností, na které se neprávem zapomíná. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Dnešní téma politiků 90. tohle speciálu portrétu je Antonín Baudiš. Velký rozruch vyvolala v roce 94 ta Baudišova iniciativa na řešení konfliktu v Bosně a Hercegovině. On měl takový návrh, aby garanty budoucího vývoje a hledání řešení byly ty státy, jejichž státní identita je spojená s náboženskými hodnotami účastníků konfliktu. To znamená, že tam se mělo angažovat Rusko, Turecko, Řecko, Pakistán nebo Itálie. Zajímavé je, že on to tehdy zaslal zahraničním státníkům, aniž tuhle iniciativu konzultoval s vládou nebo parlamentem. Ministerstvo zahraničí, tedy pražské, tuhle akci ostře odsoudilo a ministr Želenec dokonce říkal, že se o tom Baudišovu plánu dozvěděl od ruských diplomatů. Tak jako bývalý diplomat, byl to poněkud nestandardní postup, připouštíte?
0: Typicky baudišovský. Ale pojďme k tomu tématu. Ono, to, co navrhoval, to nebyla hloupost. On vycházel z Huntingtona, z knihy o středu civilizací a říkal,

0: Mír bude tehdy, když dojde k dohodě mezi představiteli státu, kteří představují ta klíčová náboženství v regionu, tedy pravoslaví Rusko, Turecko, islám, Evropská unie nebo Evropa, křesťanství. A takhle namalujeme i hranice, aby kopírovali náboženskou rozdílnost, která na Balkáně je.
1: Není to nějaké sociální nebo diplomatické inženýrství?
0: Ne, ne, tak kdybychom se zase podívali třeba na jiné smlouvy, třeba Sajka a Pikota, kterou se rozdělila Osmanská říše, s tom máme dneska v hranice Sýrie a Turecka, máme tam na tom území 36 milionů Kurdů. A ty říkají, my chceme mít právo sebeurčení, protože nikdo na ně vůbec nebral ohled. Takže teď nechci odbočovat od Antonína Baudyše. Takže tím si říci, že sama myšlenka by stála za to třeba promyslet, jestli na ní třeba i něco není. On by nemohl překreslit totálně mapy jednotlivých států, ale mohl by se tomu přihlédnout. Tady nechci unavovat posluchače z dohody s Rambují a Daytonskými smlouvami. To bylo vlastně jiné řešení, kdy Spojené státy dokonce ty texty těch dokumentů vypracovaly ve Washingtonu a jenom byly formálně schváleny v zemích, o které šlo. To vlastně byl import řešení, které přišlo ze Spojených států amerických. Ale co udělal Baudyš zásadně chybně, a to stalo život politickým, je to, že si říká, to je myšlenka a já zazářím a vůbec nikomu to neřekl. Neřekl to Josefu Luxovi, předsedovi své strany, neřekl to předsedovi vlády Václavu Klausovi, neřekl to ministru zahraničí věcí Josefu Želincovi a dokonce dal pokyn vojenským leteckým přidělencům, aby tu jeho iniciativu prezentovali. No a já jsem pamatuju na zasedání vlády v Koloději, kdy se to probíralo. No to byla tedy jemně řečeno živá debata velkého stylu, kde jeden mlčel a bohužel to byl Baudyš. Řvali na něj úplně všichni. Až mi bylo líto, já jsem si říkal, tak pojďte se taky podívat na tu podstatu, co vlastně chce, protože se ukázalo, že to, co mu vytýkali, byla forma, ne ten obsah. Forma. Řekli mu, tohle to ne. A měli pravdu. Není možné, mluvíme o období válce v Jugoslávii, citlivé téma, přijít s nějakým solo nápadem. Říct, já Antonín Baudyš nemám řešení. A nezeptat se v České republice nikoho. Takže on neměl podporu ani vlastní politické strany, protože Josef Lux se to dozvěděl z otevřených zdrojů také. Jestli Josef Želin se dozvěděl od Rusů, to nevím, to netuším. Já si myslím, že ne, že vojenskí letečtí přidělenci včas informovali taky, to myslím, že ne, ale to nechci nikomu sát do svědomí. Ale bylo jasné, že z tohohle už se Antonín Baudyš nespamatuje.
1: Vy jste říkal, že to byl takový, řekněme, rozsudek politické smrti, ale to byl ten únor, pak ještě přišel červen 94 a věc, kterou prostě musíme zmínit, to byla ta slavná Baudyšova cesta do Švédska, během níž nejspíš jeden z členů ochranky prostřelil služební pistolí podlahu letounu, zasáhl i nádrž a z ní vytékalo palivo. Ačkoliv i díky nasazení dvou hasičských sborů nikdo nebyl zraněn a sám ministr za událost nemohl, tak se stala pro řadu lidí takovým zvláštním symbolem Baudyšova působení v čele ministerstva obrany, takže krátce poté byl tedy odvolán. Byla to ta poslední kapka?
0: Ano, to byla už poslední kapka, protože já znám osobně aktéry, a ještě člověka, který byl vedle toho policisty, kterému vystřelila ta pistole, takže to úplně autenticky vím, jak to probíhalo. Vůbec za to Baudyš nemohl. Co je potřeba mu ke cti vlastně říct, jako mně bylo takové to v úzovkách v dobrém slova smyslu frajerství, že on ty své policajty kryl. Že nechtěl, aby byli postiženi. On s ním byl rád chodil na střelnici a tak, takže měli dobré vztahy, takže se k ním choval v zásadě jako šéf, který si kryje a chrání svůj tým. No ale to bylo vnímáno vlastně, kdo ví, co se zase v tom letadle dělo, jak to vypadá, co by tam ten Baudyš zase dělá a co tam dělají ty policajti. To byla nahodilost, jo, to je nahodilost, jak se tak stalo. A no to byla poslední kapka, takže Baudyš potom to cítil, byl v nemocnici a dokonce Josef Lux pověřil Jana Kasela, aby mu odnesl tu zprávu, že tedy končí, a to se nedozvěděl ani od Josefa Luxe. No a lidová strana navrhla jeho odvolání a ministrem obrany se stal Vilém Holáň.
1: Pojďme si ještě poslechnout takový kratičí komentář z Radiofóra z 20. září 1994. Napsal ho Kateřina Sládková, čte Jiří Boháček.
2: V paměti utkvěla například jeho nepochopitelně diletantská iniciativa na urovnání konfliktu v Bosně, která, alespoň podle předsedy KDU-ČSL Luxe, byla v kariéře ministra obrany jakýmsi předělem. Po ní se prý stal téměř jiným člověkem, což se výrazně projevovalo i ve zcela pasivním účinkování při zasedání vlády. Pro KDU-ČSL jistě nebylo lehké iniciovat odvolání vlastního ministra, zvlášť zasadíme-li věc do kontextu neustálého pozičního boje mezi koaličními partnery. Na druhé straně signálů, které svědčily o problematickém vedení ministerstva obrany, o hromadění problémů a slábnoucí prestiži armády, bylo tolik, že jen hluchý by neslyšel a slepý neviděl. Lidovci tedy vlastně měli na vybranou jen dvě alternativy. Čekat, kdy se z koaličních či parlamentních vod vynoří dostatečně silný hlas na odvolání Baudyše, čímž by se dostali do defenzívy a patrně by byli nuceni svého ministra i proti vlastnímu přesvědčení hájit. Druhá a také uskutečněná varianta byla o mnoho lepší. KDU-ČSL z ní vyšla jako uvážlivá strana, které leží na srdci funkčnost tak důležitého resortu, do jehož čela má ve smyslu koaličních dohod právo dosadit svého kandidáta.
1: Ona to ještě nebyla úplně tečka za tím případem, protože sám Baudyš začal zápětí po odvolání říkat, že za tím odvoláním byl nátlak vedení KDU-ČSL, aby prý z jeho rezortu, tedy z ministerstva obrany, plynulo víc peněz do stranické pokladny. Podle Baudyše byl na ně doslova činěn nátlak, aby firmy, které se ucházejí o armádní zakázky, posílaly provize lidovcům. Tak to je určitě pro vás dobrá otázka.
0: Já o tom nevím. Vůbec o tom nevím, ale to víte, po odvolání Antonína Baudyše, tak Antonín Baudyš nemohl, a chápu to, těžko rozchodit, protože myslel si, že udělá něco mimořádného a stalo ho to politický život a tehdy neměl zastání vůbec u nikoho. On neměl nikoho, kdo by při něm aspoň trochu stál a říkal, že by stálo za to třeba něco přehodnotit. Takže jestli po něm někdo něco chtěl nebo nechtěl, vůbec netuším a to bych tady jenom spekuloval, nic o tom nevím.
1: Po odchodu z vlády už se v politice moc neangažoval, do roku 95 ještě předsedal České zemské organizaci KDU-ČSL. Na podzim 96 ještě zkoušel kandidovat do Senátu ve volebním obvodu Mělník, ale nepostoupil do druhého kola a pak už se věnoval, a to je asi hodně mediálně známá věc, astrologii a astrologickému poradenství. Ostatně on o horoskopech napsal několik knih. Bavil jste se někdy s ním tady o tom?
0: Bavil, on mi dokonce dal tu svoji knížku, která se jmenovala My a Bůh. Jo, což není velké literární dílo, to není, ale on tím vysvětloval něco zásadního. On vlastně, jak říkal, jak v tom příspěvku, že Baudyš byl jiný, on byl jiný, on tož najednou se postavil proti všemu. Měl pocit zřejmě, teď spekuluji, protože vlastně jsem tady psycholog, a mi tady potom posluchači za to nekamenují. Nejenom měl pocit, že se to všechno spiklo proti němu a že to je nespravedlivé. Tak si to já čtu. A ta revolta se projevila i v tom, že on se postavil proti Bohu. Říkal vlastně, že to je my a Bůh. A uplnul se k té astrologii, kde využíval toho, že to někde nastudoval a nabízel mi taky, říkal, dej mi přesně datum svého narození,
1: hodinu
0: narození,
1: místo.
0: A já ti udělám horoskop a spočítám to. A jeho jeden kolega mi volal, když se říkal, že mi to taky udělá, já říkám, a co za to chcete? A on říká 3000 korun. Říkám, prosím tě, já za blábol nedám 3000 korun. To jako, já tomu nevěřím zkrátka, takže nebudu vyházat 3000 korun za nějaké horoskopy. Ale víme, že to lidé mají rádi. On to uměl, prosím se to tady nechci zesměšňovat, ale uměl to dobře, je propočítával to matematicky, on to ukazoval, to se dostal takový spisek, kde byly grafy, čísla, argumenty a on to vlastně vědecky vám zpracoval váš osud a řekl vám, jak to dopadne. Dokonce myslím, že předpovídal smrt George Bushe.
1: Ano, tím se proslavil.
0: Jo, jo, takže on to dělal, no, a jeden z jeho synů, který původně byl noviciátů u jezuitů, tak potom odešel a právě on pokračuje v díle svého otce a zabývá se nadále astrologií.
1: dodává na závěr Cyril Svoboda. Já jenom ještě řeknu, že Antonín Baudyš byl dvakrát ženatý s první manželkou Zuzanou, která byla řadu let ředitelkou nadace Naše dítě, dnes je čestnou prezidentkou, vychovali dva syny. V roce 2010 toho bohužel stihl poměrně dost, stihl se rozvést, v květnu toho roku oženit znovu a o 3 měsíce později zemřel po dlouhé těžké nemoci. V srpnu roku 2010 bylo mu 63 let. To je vše z dnešních portrétů. Technicky spolupracoval Ladislav Čurda, dramaturgii pořadu měl Stanislav Winter. Hostem byl Cyril Svoboda. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: A s přáním dobrého poslechu dalších pořadů se z Českého rozhlasu Plus loučí také David Hertl.
3: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Říjen roku 92 byl měsícem velmi intenzivních jednání o rozdělení Československé federace. V složité chvíle přiblíží repríza pořadu Archiv Plus.
4: Česká ústava, Jan Stráský, Václav Havel, Miroslav Štěpán a také konference Idea české státnosti, tedy říjen 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.
2: Kalendář obrací své stránky silou a rychlostí vichřice, která opanovala československou politickou současnost. Poslední strana každého kalendáře končí Silvestrem, zpravidla veselým dnem a nocí, na jejímž konci je počátek nového roku. Pro naši veřejnost je ale letošní poslední den v roce vstupem do nové řeky. Nevíme o ní mnoho a ještě více toho pouze tušíme. Naše představy se denně, ba někdy hodinu od hodiny mění právě v závislosti na intenzivitě vichru, o němž byla řeč. Taková energie se dá a musí spoutat, neboť v opačném případě dovede ničit. Ničit bez výběru a bez rozmyslu.
4: To bylo Radioforum 7. října 1992. První místopředseda federálního shromáždění Filip Šedivý hovoří prvního toho měsíce o referendu.
5: Tady nejde o referendum jako takové, tady jde o referendum ratifikační. To znamená, že by se zákon o zániku federace předložil k občanům ke schválení. To samozřejmě je myšlenka velmi lákavá, protože je to velmi rozumný demokratický způsob. Má pouze dvě zásadní vady, že neřeší, co by nastalo v případě odmítnutí tohoto zákona, to je jedna věc. A druhá věc je, že v těch návrzích, které to podporují, tento způsob, není řečeno, kdo kdy by to referendum mělo být vyhlášeno. My jsme si to dali jako podmínku, že musí být jednoznačně řečeno, jakým způsobem by se to referendum muselo vyhlásit. To zatím nikdo z navrhovatelů neudělal a tudíž my návrh na to ratifikační referendum nemůžeme podpořit. Protože to by znamenalo, kdyby byl ten návrh přijat tak, jak byl navržen, by to znamenalo, že to referendum může proběhnout třeba v létě příštího roku. A my si v žádném případě nemůžeme dovolit zase další rok vlastně ztratit tím, že se budeme dohadovat. My máme jaksi na paměti neustále to, že je zapotřebí celý ten proces rozdělení státu, který opravdu je nezvratný, musíme dotáhnout do konce v co nejkratší době.
4: Následuje komentář k jednání ODS a HZDS, vítězných politických subjektů, v jejíž režii, řečeno poněkud nadneseně, probíhalo rozdělení společného státu.
6: Keď si pomyslím na to, ako boli ešte nedávno škandalizovaní zástancovia slovenskej samostatnosti, je len obdivuhodné, s akou vehementnosťou a samozrejmosťou sa dnes v Čechách obhajuje tzv. Český národný záujem. I tu je viditeľný český politický mantinelizmus v praxi. No, na druhej strane sú obe víťazné politické reprezentácie ODS a HZDS obviňované, že presadzujú štátoprávny model, ktorý nemali vo svojich volebných programoch. Práve posledným spoločným vyhlásením z Jihlavy znova dokazujú pôvodnú snahu presadzovať také štátoprávne usporiadanie, aké vo svojich programoch mali a súčasne je tento spoločný dokument zreteľným svedectvom toho, že jedna strana nemôže splniť svoj program bez toho, aby druhá strana nezostala porazená. Východiskom je riešenie vo forme samostatnosti oboch republik, ku ktorej sa má dospieť pokojným, zákonným spôsobom.
4: Jan Stráský, poslední federální premiér, vystupoval v médiích poměrně zřídka.
7: Bezprostředně po včerejším přijetí takzvaného kompetenčního zákona ve federálním shromáždění označil předseda federální vlády Jan Stráský tento zákon za zásadní krok ke konečnému zániku federace.
8: Jednak z těch zákonů vyplývají určité povinnosti a úkony tak, aby upravila ústřední orgány v duchu těchto zákonů, ale to je samozřejmé. Bude to pro nás znamenat také určité uklidnění uvnitř vlády, poněvadž osobně jsem přesvědčen, že každý další krok směřující k ukončení činnosti společného státu, a toto je ten krok, je zároveň krokem od unií i myšlenek na všelijaké unie s velkým U. V tomto smyslu věřím, že to bude znamenat i určitou koncentraci federální vlády, tím, že se zavírají ty jiné možné cesty.
4: Rozhlasový komentář se věnuje dohodě politických stran o chystané ústavě České republiky. Dodejme, že Slováci už tu svou měli schválenou.
7: Česká vládní koalice se včera dohodla na základních principech ústavy České republiky. Za prvé bude iniciovat zásadní novelizaci listiny základních práv a svobod. Paradoxně považují přítomnost této listiny v ústavě za nepostradatelnou poslanci levého bloku, ovšem listiny v současné podobě, tedy s veškerými socialistickými vymoženostmi. Za druhé, koalice se sjednotila na názoru o potřebnosti Senátu a vymezila jeho základní pravomoci. Měl by projednávat ústavní a podle svého vyžádání i další zákony a mohl by je vracet poslanecké sněmovně. Ta by je ve druhém kole musela schvalovat kvalifikovanější většinou. Podle návrhu vládní koalice by totiž pro první kolo schvalování i ústavních zákonů měla stačit nadpoloviční většina oproti současné 3/5 většině poslanců. O tomto návrhu jako zásadně nepřijatelném se vyjádřili poslanci Československé sociální demokracie, Liberálně sociální unie i Hnutí za samosprávnou demokracii. Třetím zásadním sporným bodem připravované české ústavy byla i ve vládní koalici otázka územně správního členění České republiky. Dohoda koaličních stran vychází z loňského návrhu KDU-ČSL, který v budoucí České republice uvažoval o možných 7 zemích či regionech. Současný koaliční návrh hovoří v duchu programu ODS o obcích a vyšších samosprávných celcích. Ty jsou zatím volně vymezeny minimálním a maximálním počtem obyvatel 1 až 2 miliony. Dané vymezení nahrává původnímu návrhu KDU-ČSL a je zhruba v dimenzích bývalých krajů. Budoucí samosprávné celky, v jejich čele by měl být přímo volený sněm, mají mít zákonodárnou iniciativu, nikoli zákonodárnou pravomoc. A na těchto subjektech samých by mělo záležet, jaký název pro sebe zvolí, zda budou zeměmi, kraji či regiony.
4: Předchozí komentář ještě doplňme rozhovorem k jednomu velmi důležitému bodu chystané české ústavy.
7: O smyslu dvoukomorového parlamentu jako demokratickém a stabilizačním prvku hovoří předseda zahraničního výboru České národní rady Jiří Pejn.
9: Ty dvě komory svým způsobem navazují na monarchickou tradici rakousko-uherskou a já v tom vidím jakési náznaky toho českého království, kdysi dávno, i když tehdy ten systém byl poněkud jiný. To je tedy jeden důvod. Je to určitá tradice a přinejmenším je to tradice první republiky a to je to jediné demokratické období, které naše republika zažila. Já jsem za něj nesmírně vděčný, protože kdybychom ho nezažili, asi by se nám mnohem hůř budoval demokratický systém nyní po roce 89.
10: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
4: Následující ukázka je vybrána z tiskové konference Václava Havla v divadle Na zábradlí z 5. října 1992.
11: Já jsem obviňován z takového jakéhosi snílkovství, idealismu už dost dlouho a nic si z toho nedělám. Já si myslím, že pragmatiků a různých oportunistů tu je dost a že mezi nima neuškodí, když bude jeden člověk, který znovu a znovu upozorňuje na jakési dlouhodobější významy věcí, který akcentuje ty mravní aspekty politiky, který akcentuje určitou širší odpovědnost. Zdá se mi, že takový hlas, oč víc je o něm říkáno, že je idealistický, nereálný, utopický, snílkovský, naivní. Oč víc je toto říkáno, o to víc se zdá, že takový hlas je zapotřebí. Podíváme-li se na politickou situaci v Československu a v Čechách, tak myslím, je naprosto jasné, že hlavním naším nebezpečím je právě ten partikularismus, to sledování úzce stranických zájmů, zájmů osobních, zájmů mocenských, že tu je právě nedostatek jakési velkorysejší vůle pracovat pro perspektivní dobro obce. Je to konec konců vidět i na tom, že si vlastně mnozí politici neuvědomují, v jak vážné chvíli se ocitají a jaká odpovědnost na nich leží. Tady vzniká nový stát, který se musí nějak mezinárodně definovat nějakou sítí smluv, zajistit svou bezpečnost, nalézt své geopolitické postavení a to je příliš vážná věc, než aby se sledovaly takové ty veskrze sobecké partikulární zájmy. Mně se zdá, že takový hlas je právě v této době po čertech zapotřebí.
4: Havlovo vystoupení komentuje publicista Jiří Ješ.
12: Sledoval jsem Václava Havla při té tiskové konferenci velmi pozorně a více než kdy jindy jsem si uvědomil, že obdiv, který vyvolává u nás i ve světě, má velmi reálné příčiny. Tento člověk dovede formulovat myšlenky s tak přesvědčivou precizností, že už to samo musí v době všeobecného zmatení myslí budit respekt. Uvážíme-li, že tohle v sobotu předváděl ex-katedra plných 90 minut, nelze jinak, než znova opakovat, jakou právě Václav Havel má cenu pro získávání a udržování mezinárodní prestiže čehokoliv, co on reprezentuje. Jenže bohužel Václav Havel v této chvíli nereprezentuje nic víc než sám sebe. Je to situace v mnohem nepříznivější než při jeho prvním televizním projevu v prosinci 1989, kdy před diváky předstoupil s odznakem občanského fóra v Klopě. Tenkrát se ještě také velice zdráhal souhlasit se svou prezidentskou kandidaturou a kladl si dokonce určité podmínky, z nichž některé, jak se později ukázalo, nebyly příliš šťastné. Dnes zaplať Bůh Václav Havel o přijetí své kandidatury na úřad prezidenta českého státu nenechává nikoho na pochybách.
4: 24. a 25. října 1992 se v Míčovně Pražského hradu konala konference Idea české státnosti, pořádaná Občanským institutem. O dva dny dříve představil filozof a politik Daniel Kroupa v rozhovoru pro Československý rozhlas záměr této nesporně zásadní události.
13: Nejde o to, že by český stát vznikal teprve teďko. Samozřejmě všichni víme, že navazuje na tisíciletou tradici, ale při jeho obnově v historických hranicích je znovu čas vrátit se k těm tématům, které nám částečně připravili naši předkové svými diskuzemi o smyslu českých dějin, o smyslu historické existence našeho státu a podobně. A znovu se zeptat, které z těch argumentů, které již zazněly v minulosti, jsou pro nás dneska živé. Samozřejmě, že stát musí plnit své základní funkce, bezpečnost občanů, musí zajistit práva a svobody, ale zároveň od nich očekává jakousi loajalitu pro situace krize. A je to nejenom věc rozumu, ale do značné míry i citu. A myslím, že je užitečné, když se sejdou historikové, filozofové, teologové, právníci, politikové a položí na stůl argumenty pro i proti a mohou posoudit, které z těch argumentů ještě dnes dokáží oslovit lidi a které už jsou definitivně mrtvé a nic nám neříkají.
4: O chystané konferenci hovořil v Radioforu také politolog Pavel Tigrit. Odpovídal na otázku, jaké má jako čechoslovakista pocity, zahajují-li takovouto konferenci.
14: No, odpovím takovým tím trochu kulatým slovem, mé pocity jsou smíšené. Což nic neříká, ale vypovídá o tom, že Já jsem byl pozván a přijal jsem to zahájit spíš tak z důvodu technických. Nějak vždycky na mě padne taková ta karta. Takže poněvadž jsem teďka zase tady, tak jsem to přijal. Něco jsem si připravil, co k tomu chci říct, ale ptáte se správně. To není otázka, jestli jsem Čechoslovák víc nebo míň, nebo celý život, nebo tak. Je to otázka, že já se zatím nedovedu veselit z toho, že teda budeme menší, užší a jenom mohu doufat, že méně rozhádanější. A že prostě budou karty na stole a budeme vědět, kdo s kým má tu čest. Ale jinak je to tak, já jsem to přijal jako všichni asi, ale opravdu teda s vlajícím praporem tam nepojedu.
15: Kdybyste měl volit mezi projevem na rakví federace nebo uzrodu nového českého státu, jak byste si vybral?
4: To byla otázka, na kterou odpovídali účastníci konference Československému rozhlasu. Z řady zachycených příspěvků jsme vybrali několik důležitých ukázek. Jako první hovoří politolog Bohumil Doležal.
16: Já bohužel jako musím říct, že já necítím žádný velký smutek, tudíž bych asi žádný nekrok nepronášel. Mně to, co se děje, připadá jako nesmírně pozitivní. Zakládáme prostě jako český stát, to, o co jsme se pokoušeli v roce 1918, byl vlastně taky český stát, ani jsme si to nepřiznávali. Nevidím dojem k jakémukoliv smutku. A jak si ten společný stát Čechů Slováků vlastně umřel už strašně dávno, umřel v roce 1938, čili my neslavíme teď nad čerstvou mrtvolou, ale nad mrtvolou, která tady už prostě leží 50 let, akorát jsme si toho nevšimli.
4: Konference se zúčastnil také matematik a v té době už bývalý ministr školství Petr Vopěnka.
17: Co myslíte, by bylo dobré z tradic těch 74 let Československé republiky převzít do nového českého státu?
18: Ano, to je, myslím, věc, která nemá ve světě obdoby, a to je právě vztah českého národa k národu slovenskému. Není v historii světa druhý příklad, aby jeden silnější národ pozvedl na nohy už vlastně umírající národ slabší a jiný. Toto prostě nemá obdoby. A to je, myslím, jedna z nejhezčích věcí, kterou se může český stát vůbec vykázat.
4: Hovoří politolog Petr Pithart, v té době již bývalý předseda české vlády.
19: Já si tak úplně nejsem jist tím, že bychom se měli soustředit jenom na to, co bude. Já si myslím, že sebepoznání, které nemusí být věru sebebičováním a sebelítostí, musí být přítomno zrodu nového státu. My jsme 51 let, dneska to číslo vyslovil bývalý kancléř, já jsem si uvědomil, málo kdo to takto počítá, je to správné, je to od podzimu 38 do podzimu 89. 51 let jsme neměli možnost pěstovat takovou tu základní, já bych řekl, hygienicky nezbytnou sebereflexi, sebezpytování, kdo jsme, odkud a kam jdeme. Já si myslím, že to musí být přítomno u zrodu státu, ale na začátku bychom měli mít alespoň jakousi základní inventuru za sebou a měli bychom opravdu vědět v zásadě, kdo jsme, odkud a kam jdeme. No a pak samozřejmě mluvit o budoucnosti, ale přeskočit tu minulost nelze. Nebo se pustíme nějakou cestou a budeme za krátký čas litovat a divit se, kam jsme to vlastně šli.
17: Kdybyste měla vybrat jenom jeden jediný prvek, akcent, který by neměl ani v novém českém státě z těch 74 let Československé republiky chybět?
20: Já si myslím, že by to měly být tedy ty demokratické tradice, které pokládám za nesmírně důležité a které bychom si měli pěstovat, neměli bychom uhnout ani o kousíček, protože není možné ubrat kousíček svobody. Jakmile se ubere kousíček svobody, zničí se svoboda celá.
4: To byla advokátka a politička Dagmar Burešová, která po listopadu 1989 působila nejprve jako ministryně spravedlnosti a poté jako předsedkyně České národní rady. Poslední ukázka z konference Idea české státnosti byla vybrána z odpovědi novináře a politika Luboše Dobrovského, který po listopadu 89 působil jako ministr obrany.
0: Zároveň bychom měli respektovat onu československou vzájemnost, která se podle mého názoru a podle mé životní zkušenosti v zásadě osvědčila. To, co se neosvědčilo, bylo politické spojení těchto dvou v zásadě asi dost hluboce rozdílných entit, ale jejich propojování v průběhu uplynulých 75 let já cítím jako obohacení obou národních kultur.
4: V naší závěrečné ukázce z 20. října 1992 si komentátor Ondřej Neff všímá jednoho politického návratu.
21: Návrat Miroslava Štěpána do řad komunistické strany je rozhodně událost, která svým významem přesahuje rámec uplynulého týdne. Příběh osobnosti někdejšího činovníka, mnohými považovaného za korunního prince, je vůbec svým způsobem příznačný pro vztah nové společnosti ke starému režimu. Štěpán šel do vězení a nikterak se netajil tím, že sám sebe považuje za obětního beránka. Skutečně z viditelných protagonistů režimu jako jediný byl souzen a odsouzen. Soud, mohu osobně potvrdit ze zkušenosti zpravodaje, probíhal v tradici tehdejší tajnovlády za přísného znemožnění demokratické kontroly tiskem pod záminkou jakýchsi služebních tajemství. Štěpán tehdy považoval sám sebe za truchlivou figuru, za živoucí obětinu a byl dokonce udiven otázkou, jakou si představuje pro sebe politickou budoucnost. A poznámku, že u nás je kriminál vítaným kvalifikačním předpokladem i pro nejvyšší funkci, bral jako vtip. Dnes je tu tak říkajíc mezi námi znovu jako politický činitel. Situace ani tentokrát nepozbývá komičnosti. Co jiného než úsměv vyloudí na líci slova šéfa komunistů Jiřího Svobody o tom, že je bezmocný, že se Štěpánovým členstvím ve straně nesouhlasí a že s ním nesouhlasí ani převážná většina ústředního výboru. Výboru té strany, která vyhazovala ze svých řad lidi po statisících a dokonce pověsila na šibenici vlastního generálního tajemníka. Nynější stanovy strany jsou prý mimořádně demokratické a ani pan Svoboda pana Štěpána podle nich vyhodit či nepřijmout nemůže. Budiž je tomu zřejmě tak. O čem tedy svědčí nové Štěpánovo členství ve staré straně nepříliš nově ustrojené? Přinejmenším o existenci různých vrstev uvnitř strany. Podobně jako za první republiky, kdy tato strana fungovala jako Stalinova agentura, i tenkrát měla své struktury oficiální, neoficiální a zcela tajné. Nelze pochybovat, že i dnes jedná podobně. Cíl je jasný, obnovení toho, co bylo dějinami zdiskreditováno a zavrženo. Plán, jak cíle dosáhnout, můžeme odhadovat podle skutků. Využít jakékoliv příležitosti k podporování rozvratu a znemožňování normálních styků s civilizovaným světem. To vše v rámci civilizovaného parlamentního systému, který komunisté zničili všude, kde přišli k moci. Znamená návrat Štěpána do strany odhalení doposud málo viditelné vrstvy aktivit. Samotnému Jiřímu Svobodovi a jeho spolupracovníkům je možná Štěpánův návrat opravdu nepříjemný. Jistě povede k radikalizaci doposud skromně se chovajících kruhů, která by jeho samotného mohla zle postihnout. A hrozí nebezpečí, stále ještě z hlediska pana Svobody, že si veřejnost uvědomí prapodstatu věci, že totiž komunistická strana je zakrvácená zbraň, která sice je momentálně neškodná a nemůže nikomu obližovat, ale že ostří i hrot tohoto katovského meče jsou stále ke zlu připraveny.
4: Cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad U zrodu či u pohřbu, věnovaný říjnu 1992. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
3: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Zásadní politickou silou počátku 90. let se u nás stalo Občanské fórum. A co se dělo, když v únoru 91 zaniklo? Připomene to Lenka Kopecká.
3: Devadesátkové léto na plusu.
2: Dobrý večer, na stanici Praha vysíláme rozhlasové noviny. Z jejich obsahu vybíráme. Hlavní událostí dne u nás doma je druhý sněm Občanského fóra v Praze.
22: Celorepublikový sněm Občanského fóra rozhodl dnes o přeměně tohoto hnutí v politickou stranu.
23: Program této strany myslím, že nemůžeme vymezit jednoslovným názvem. Ty stále naše debaty, jestli to bude strana extrémně pravicová, pravicová, vpravo od středu, nelevicová, či jakákoliv jiná, je vždycky zkratka, je to vždycky nálepka. A proto tento program musí být nedvojsmyslný, musí být jasný, musí umožnit každému, aby se s ním buď identifikoval, či neidentifikoval.
2: V únoru 1991 na zámku v Lánech bylo definitivně rozhodnuto o rozpadu Občanského fóra. Nepomohla ani černošická výzva, takzvaná únorová podpisová akce. Republikový sněm 23. února 1991 dělí Občanské fórum na Občanskou demokratickou stranu ministra financí Václava Klause a Občanské hnutí ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera. Co bylo slabinou Občanského fóra? Proč se rozpadlo? Na tuto a další otázky odpovídá doktor Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
24: To Občanské fórum vzniklo jako celonárodní hnutí, které prostě porazilo komunistický režim. Jo. K tomu Občanskému fóru se přidávali lidi ve fabrikách, přidávali se lidi v různých organizacích, na pracovištích a vytvořila se mohutná struktura. V té první fázi to Občanské fórum bylo velmi silné a pak samozřejmě tato síla, tato jako výhoda se potom od ledna roku 90 začala měnit v nevýhodu. Takový mohutný kolos, jako bylo Občanské fórum, vlastně nemohl fungovat na nějakých principech demokratických a tomu také ze spoda z těch nižších složek Občanského fóra, kdy se vlastně začaly profilovat politicky, tak tomu bylo také vytýkáno, tomu vedení toho Občanského fóra, že je nedemokratické, že neřeší politické priority, které vlastně ty lidi v dole, ty Občanská fóra dole vnímají jako absolutní, to znamená vyrovnávání se s komunistickými bratrstvy a tak dále. Takže to byly tlaky, které vlastně sílily směrem k tomu vedení, které vlastně rozbíjely to hnutí už od ledna roku 90.
2: Ano, vy jste se dostal k tomu roku 90, v roce 91, co zapříčinilo zánik toho Občanského fóra? Byla to právě uvnitř ta revoluce?
24: Do těch červnových parlamentních voleb Občanské fórum ještě vydrželo, protože vlastně jeho cílem bylo vyhrát ty volby a to byl vlastně plebiscit, co tomu říkalo, že jestli vyhrají komunisti staré struktury nebo jestli vyhrají ty nové síly, takže Občanské fórum, přestože jim zmítali tyhle ty vnitřní spory už před těma volbama, tak vydrželo, do těch voleb zvítězilo velmi výrazným způsobem, ale právě to, že mělo v parlamentu v podstatě dostalo 50% ve volbách a v parlamentu mělo obrovské zastoupení a tam se na těch agendách, jako byla prostě zákaz komunistické strany, STB, ekonomická reforma, jak bude rychlá, jestli bude pomalá, jestli bude graduální, nebo jestli bude šoková a tak dále, tak na těchto těch tématech se začal štěpit ten monolit toho Občanského fóra. Ty volby v říjnu 90 vyhrál Václav Klaus jako představitel té šokové radikální ekonomické reformy.
2: Myslíte si, že to byl správný krok, když to zhodnotíte teď po 30 letech?
24: Byla to nutnost, to Občanské fórum nemohlo vydržet v téhleté pozici, ono mělo třeba v sobě politické subjekty, které vlastně se jakoby drali o nějaký ten podíl na těch kandidátkách a tak dále, takže to byl jeden z faktorů, pak tam byly to vedení toho Občanského fóra proti těm místním složkám, jo? Takže tam bylo několik linií pnutí v tom Občanském fóru a v podstatě nebylo možné, aby se nerozpadlo, no, nemohlo prostě vydržet, plnilo v podstatě svůj úkol, takový ten základní úkol v tom, že se tady nastavily ty liberální hodnoty.
2: Občanské fórum bylo na tu dobu aktuální, splnilo určitou ideu, určité poslání mělo a dnes by asi neobstálo.
24: Ano, Občanské fórum v dnešních podmínkách by obstálo zase v nějaké krizi politické, společenské, nevím jaké ekonomické. Dneska vidíme takové pokusy, že Milion chvílek pro demokracii, který měl velmi našlápnuto k tomu být něčím podobným, také se tím Občanským fórem trochu inspiroval. tam jsou vidět limity takového jako občanského hnutí masového, které samozřejmě, když se chce adaptovat politicky, tak to je už jiná parketa a jiný způsob činnosti a práce.
3: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. Izraelský premiér nesouhlasí s plánem na demilitarizaci pásma Gazy. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na třetí zápas předkola Evropské ligy s Bešiktašem. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Lékárníci budou moct nově kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárníci rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
6: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
5: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Z Česka se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024. Informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu, šlo o zboží za víc než 50 miliard korun. Dál Česko vyváželo taky do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Zvýšil se ale i dovoz vojenského materiálu. Přivezlo se o 50% víc než v předchozím roce, celkem za 40 miliard. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamás a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru, ustavená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
7: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na takzvanou žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linii zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Bude se tak moc zúčastnit soutěže o 99. ročník Oscarů v kategorii animovaný krátký film. Na svém webu o tom informovala Americká akademie filmového umění a věd, která prestižní filmové ceny uděluje. Snímek letos uvedl ve světové premiéře Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Fotbalisté Hradce Králové zítra večer nastoupí k prvnímu utkání třetího předkola Evropské ligy. Na domácím stadionu přivítají Bešiktaš Istanbul. Mezi opory tureckého týmu patří i český záložník Václav Černý. Nejen na něj upozorňuje trenér východočechů David Horejš.
8: Gvenca prostě z pravý strany, prostě levá noha, tak víme, co od něj čeká, ale těch hráčů je tam spousty, jo. To můžeme vyjmenovat opravdu celou jedenáctku, jsou prostě nadstandardní skvělí hráči, takže my se musíme jako tým připravit velice dobře, tím hráčům dát co nejlepší ty informace, ale důležitý bude náš výkon, ne výkon Bešiktaše.
5: Souboj Hradce Králové s Bešiktašem odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. Stejně jako u utkání úvodního zápasu třetího předkola konferenční ligy mezi Jabloncem a lotyšským RFS Riga.
9: Překážka na D1 za Rousínovem i na D8 za Velemínem. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí za Rousínovem na kilometru 220,5 nepojízdný autobus. Blokuje pruh pro pomalá vozidla. Díky světelné šipce je to ale dobře vidět. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezený provoz po nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto narazilo do svodidel. Je tam uzavřený konec připojovacího pruhu. Další překážku na D8 do Prahy čekejte za sjezdem na Litoměřice. Na 42. kilometru nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu. A na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem ale projedete teď plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci budou od jeho západu postupovat přehánky, déšť nebo bouřky. Ochladí se na 23 až 18 stupňů. Zítra přes den bude v Čechách oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno s přehánkami nebo bouřkami jen ojediněle. Nejvyšší teploty zítra 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Přibližně 90% všech obcí a měst v České republice vlastní svůj oficiální znak a vlajku. Zobrazují místní identitu a historické souvislosti a oficiálně místo reprezentují. Také vás vítají a loučí se s vámi, když procházíte krajinou, obcemi a městy. Je evidentní, že obecní znaky nejsou jen historickou reminiscencí, ale bytostnou součástí života i v 21. století. V oficiální rovině dodávají místním úřadům na prestiži. Pomocí heraldických pravidel vyprávějí o historii obce a o životě předchozích generací a tiše a nenápadně, jakoby samozřejmě, posilují vztah lidí k místu, kde žijí. Nemusí to být hned horoucí vlastenectví, ale třeba jen taková ta obyčejná láska k domovu, či pouhý hezký pocit, jakési pohlazení po duši, když domovský znak míjíte. Obecní heraldika je úžasná disciplína, která vnáší do našeho života poezii, historii a vědomí souvislostí. A naším dnešním hostem je muž, pro kterého je heraldika velkým celoživotním koníčkem a problematice hodně rozumí, Jan Oulík.
3: Hovory.
10: Tak tedy ve studiu je Jan Oulík, občanským povoláním mluvčí Charity Česká republika, ale také heraldický kreslíř a genealog, autor několika znaků a erbu, člověk, který působí decentně a nenápadně, ale když začne vyprávět, tak to věru stojí za pozornost a já vám moc děkuji, že jste přišel, vítejte.
11: Dobrý den.
10: Já bych začala vašimi slovy. Chvála heraldiky. Vy to říkáte, protože jste heraldik feinschmecker a je to takový váš jako ryze osobní přístup a postoj, a nebo tady ta chvála heraldiky má nějakou jako obecnější rovinu, obecnější kontext, určitý apel směrem k laické veřejnosti, že ta obecní heraldika vážně stojí za pozornost?
11: Já bych řekl, že heraldika vůbec jako taková stojí za pozornost a ta obecní heraldika, to je vlastně taková špička ledovce, kterou my často vidíme a vnímáme a můžeme se s ní ztotožnit, protože vidíme znak třeba naší obce. Ale heraldika jako taková je nádherná disciplína, která mimochodem vznikla v polovině 12. století někde v oblasti mezi Rýnem a Mozelou.
10: A tu historickou kapitolku mi nechte pro některou z dalších otázek.
11: Dobře, pardon,
10: A jestli mi dovolíte, tak já bych ještě jednou ocitovala Jana Oulíka z jednoho vašeho dopisu, který jste mi poslal k tématu. Heraldika je způsob komunikace, jako když v pohádce o zlatovlásce kuchař Jiřík ochutnal kousek pečeného hada a najednou rozuměl řeči ptáku, tak heraldik vidí kolem sebe znaky a rozumí řeči těch vzkazů. A já si myslím, že takovýto náhled musí být velice obohacující. A mě moc zajímá, jestli ta heraldika, ta řeč heraldiky je spíše tajemná, to je úplná, anebo jestli má určitá pravidla, která by si teoreticky mohl osvojit i laik. Ano. A potom je vlastně úplně srozumitelná tato řeč heraldiky.
11: Já si myslím, že heraldika v sobě má oba ty prvky. Kdo v ní hledá tajemství nebo romantiku, najde ji tam. A kdo v ní hledá pomocnou vědu historickou, najde ji tam také. Protože heraldika stojí rozkročena mezi vědou a uměním. A teď záleží na každém jednotlivci, jakým způsobem je mu ta heraldika blízká a co v ní vidí. To znamená, jestli je to třeba poučený člověk, tak už dokáže podle nějakých pravidel vlastně tu heraldiku číst. A jsme u té pohádky toho kuchaře Jiříka, který najednou rozumí řeči zvířat, respektive ty znaky třeba k němu nějakým způsobem promlouvají.
10: Já, když tady jste na to narazil, jaké jsou principy toho sdělení, která k nám přicházejí z těch heraldických štítů.
11: Ano, tak musím začít opravdu od začátku. Ano. Heraldika vzniká v západní Evropě v první polovině 12. století a vzniká vlastně na bitevních polích. To znamená, že na štíty bojovníků byla malována nějaká znamení. Podle určitých pravidel, o těch si za chvilku něco řekneme. Důležité bylo, že ta znamení musela být zřetelná a zdaleka viditelná. Mm-hmm. A ne, že by se na štíty už dříve nemalovalo cosi, zvířata, nějaké ornamenty, pruhy a tak, ale ve chvíli, kdy ta znamení začala být dědičná, to znamená, byla dědičná z otce na jeho potomky, tak mluvíme o vlastně začátku heraldiky. Protože das Erbe je německý dědictví, tak vlastně ty znaky začaly být dědičné a někdy říkáme také erby těm
10: takže
11: znamením.
10: Takže když dnes přijdeme do nějaké vesnice, třeba v rámci letní procházky, tak často čteme vítá vás ta a ta obec, je tam nějaký ten heraldický symbol, to samé se s námi obec takto loučí, tak to vlastně má původ na bitevních polích, tyto štíty?
11: Ano, heraldika vznikla skutečně v těchto podmínkách a od té potřeby, aby ty štíty byly zdaleka viditelné, se také odvíjí heraldická pravidla. Heraldika má 4 barvy, červenou, černou, modrou a zelenou a 2 kovy, zlato a stříbro a krom toho má ještě kožešiny. A platí taková zásada, že když máte figuru v některé z těch 4 barev, tak štít musí mít tinkturu kovu, anebo naopak. Čili když máte třeba stříbrného lva, tak může být jenom na štítě, který má barvu některé z těch 4 barev.
10: Čili ne na zlatém třeba. Ne.
11: Nemělo by to tak být. Mm-hmm. Říkám, nemělo by to tak být, protože heraldika má spoustu výjimek, ale do těch teďka zabíhat nebudeme. Mm-hmm. Ale aby to znamení bylo, ta figura byla zdaleka viditelná, tak by měl být, když to má barvu, nebo tinkturu kovu, tak by to mělo být na barvě, na štítu nějaké barvy a naopak. A ještě jedna důležitá zásada je tam, aby ty znamení vždycky byly malovány v nějaké nejlepší kondici. Čili když je to lev, tak opravdu má ty drápy a je ve skoku většinou. Český lev je třeba ve skoku takzvaně. Má rozevřená ústa.
10: Neboli tlamu.
11: Má zvýrazněné pohlavní znaky. Jinými slovy, ta heraldika nekreslí reálné obrazy, ale jsou to jakési stylizované figury a tak vypadá správný heraldický obraz. A ještě jedna věc je tam velmi důležitá, že tam jsou proměněné strany. Když vám heraldik říká, že je něco na pravé straně štítu, vy tu stranu vidíte jako levou a naopak, protože vlastně on ten štít popisuje, jako kdyby ho držel před sebou a vlastně se
12: jako kdyby to byl člověk přímo, že?
11: No. Aha. A z tohohle se pak taky odvíjí ještě důležitá
12: pravidla. Ta pravidla přijdou šíleně striktní, tedy musím říct, když se tvoří takovýto znak, tak jako hodně přísná ta pravidla. A ještě jsem se někde dočetla, že jako záleží i na tom, jak jsou ty symboly, v jakém místě rozmístěny na tom štítě.
11: Záleží na tom, kam se třeba ta figura otáčí. Pokud stejně jako třeba český lev, se vlastně ten lev skáče proti té

0: je důležitější než samotná kresba.
1: A to jsem taky četla a vůbec jsem tomu nerozuměla.
0: To je v podstatě jednoduché. Popis znaku je naprosto srozumitelný, stručný v nějaké heraldické řeči. A podle toho popisu ho nakreslí každý heraldický kreslíř kdekoliv na světě, aniž by ten znak třeba viděl.
1: Šlo by to třeba dát nějaký příklad, třeba samozřejmě, hypotetický?
0: Samozřejmě.
1: Ukažte.
0: Tak třeba na červeném štítě stříbrná cimbuřová věž o 5 stínkách a s jedním oknem. Mm-hmm. A každý nakreslí stříbrnou věž takovou, jako je třeba v šachách. Nahoře je cimbuří, tam je 5 cimbuřových zubů nebo stínek a to celé je na červeném štítě.
1: Celé. A ještě mi řekněte na těch heraldických štítech, co nebo kdo všechno tam může být? Může tam být i člověk zobrazen?
0: V podstatě tam může být úplně cokoliv, protože heraldika, která se vyvinula ve středověku, vlastně nám ukazuje myšlení nebo svět středověkého člověka. Čili jsou tam jak předměty denní potřeby, tak zvířata nebo jejich části, člověk a jeho části. Může tam být třeba ruka, noha, uši, prostě nebo medvědí tlapy. Cokoliv si umíme představit, tak se v heraldice vyskytuje.
1: Kdo všechno může mít svůj heraldický symbol? Tak my mluvíme dnes hlavně o těch, jak je to léto a hodně chodíme, jezdíme o těch obecních obce města, ale když to rozšíříme, kdo všechno a může ho mít třeba i jednotlivec? Můžu si ho někde objednat já třeba?
0: Ano, heraldika se od svého počátku týkala vlastně všech skupin a řekněme i všech vrstech obyvatelstva, tedy myšleno určitých elit, neboli těch bohatších. Protože ten znak byla vlastně reprezentace toho rodu, ale třeba také města, země, království, instituce nějaké. A co se týče obcí, tak ty u nás mohou mít vlastně legálně svůj znak teprve od roku 1990, čili to je ta nejmladší vrstva.
1: Ale že se roztrhl pytel s těmi obecními znaky, že? To byla hezká móda, která se pěkně rozjela.
0: Přesně tak, ale vy jste se mě ptala, kdo každý může mít znak, tak v podstatě každý, a tak to bylo i v minulosti, mohl mít svůj znak, nebyla to tedy záležitost jenom šlechty, jak jsem říkal, byla to záležitost.
1: A to se obecně spíš jako tak nějak myslí, že to byla záležitost jenom šlechty,
0: Ano. A když my tady přijdeme do té vesnice, tak tam někdy vidíme tu ceduli s tím obecním znakem, ale můžeme také vidět nějaký znak třeba na místním kostele, nějaký znak třeba na hřbitově, na nějakém honosném náhrobku, můžeme ho vidět třeba pod nějakou sochou a ten znak vlastně třeba na tom kostele, na té soše, znamená donátora, čili ten dotyčný tomu říkal, hele, tady jsem patronem tohodle kostela, nebo tady jsme nechali s manželkou postavit tuto sochu. Říkám s manželkou, protože často ty znaky třeba bývají takzvaně alianční, neboli manželské, kde na pravé straně, to je čestnější strana, je znak manžela a na levé méně čestnější je znak manželky.
1: To je genderově velmi pochybné, vám řeknu.
0: Přesně tak. Heraldika v tomhle není úplně korektní podle dnešních měřítek, ale je to trošku zmírněno tím, že ten znak vpravo, heraldicky vpravo, čili to je ten, co je nalevo, je přikloněn vlastně nebo převrácen k té levé heraldicky, čili na pravé straně, kde je ta manželka, takže on sice je na té čestnější straně.
1: Ale zbožně hledí na manželku.
0: Přesně tak, vzdává čest manželce, již znak je na tom méně čestném místě.
1: Jan Oulík je hostem těchto hovorů, povídáme si o heraldice.
2: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Když hovoříme o těch duchovních aspektech tady toho všeho, vím, že vy máte na svém kontě nějaký ten heraldický znak snad pro některého biskupa nebo více biskupů. Je to nějak specifický druh práce toto?
2: Specifické je na tom to, že biskupové si své znaky do jisté míry sami volí. Říkám do jisté míry, protože sídelní biskupové svůj znak kombinují se znakem diecéze nebo arcidiecéze. Ale obsah toho osobního znaku si duchovenstvo volí. Tam není žádná autorita, třeba, která by ty znaky v církvi udělovala.
1: No a jaký musí být průnik toho tvůrce, toho erbu nebo znaku, jako do osobnosti toho dotyčného, víte?
2: Musí se spolu umět dohodnout, respektive ten duchovní by měl poslechnout dobře míněné návrhy toho navrhovatele nebo kreslíře a musí najít společnou řeč a pak to má dobrý výsledek.
1: Vy to říkáte, jako kdyby to byl nějaký small talk někde v kavárně. Řekněte nám, jak se vám tady ta práce dělala.
2: Navrhoval jsem znaky několika biskupům a nejdříve jsem se zeptal, jaké budou mít biskupské heslo.
1: Ano, ano.
2: Od toho se to může odvíjet, případně co by preferovali. Jaká znamení nebo jaké symboly by chtěli v tom štítu mít. No a potom jsem udělal několik návrhů, třeba 4, 5 a poslal jsem k nějakému výběru. Pak z nich byly vybrány nějaký menší počet, až jsme došli v nějakých 2, 3 kolech k nějakému finálnímu návrhu. No a pak už stačilo ho jenom nakreslit a pan biskup nebo arcibiskup ho přijal a řekl, tohle budu užívat. No.
1: Pokud je mi známo, tak na rozdíl, když je někde nějaké logo, firma nebo úřad, to se může měnit, že ano, v čase. Mm-hmm. Ale tady ty věci by se neměly nebo nesmějí měnit v čase. To znamená, že vy jste vyoral jako brázdu svoji oulíkovskou do tady té oblasti. To je hezký pocit, ne?
2: Je to hezký pocit, když ten znak pak vidíte někde na nějaké tiskovině. Ano. Samozřejmě, ale hlavně hezký pocit, že to vlastně slouží. Slouží to k reprezentaci nějakého pana biskupa. To je samozřejmě moc pěkný pocit, ale i biskup si může třeba svůj znak měnit.
1: Může?
2: Protože, ano, pan může za určitých podmínek si ho změnit, ano.
1: A můžeme nahlédnout vůbec do té tvůrčí kuchyně trošku a říci si, když je nějaká vesnice, která ještě nemá svůj obecní znak. Jak se to dělá, nebo jak se rodí takovýto obecní znak v té vesnici? Jestli kterýkoliv laik může přijít s nějakým návrhem a jak to potom dál putuje, jak složitý je ten proces?
2: Tak ten proces začíná nějakou iniciativou, že nějaká obec chce mít svůj znak. A teď se hledá třeba ve spolupráci s heraldikem, ale nemusí to být heraldik, může to být třeba místní pan učitel nebo kdokoliv, kdo je nějakým způsobem do toho zainteresován a hledá se nějaká dominanta, nějaký atribut, který by symbolizoval tu obec. To znamená, jestliže tam třeba rostou duby, tak se tam dá třeba dubový list, jestliže tam mají kostel svatého Bartoloměje, tak se tam dá nůž, což je atribut svatého Bartoloměje a jestliže tam teče řeka, může tam být třeba vlnitý pruh, prostě nějakým způsobem se ty reálie promítnou do té symboliky.
1: A je v této fázi jako ke slyšení i třeba hlas lidu? Může každý jako se k tomu? Jak to ty vesnice dělají?
2: To dělají tak, že když dostanou od navrhovatele, může to být heraldik v ideálním případě, několik variant, tak můžou třeba udělat referendum. Mm-hmm. Mimochodem je to dost spolehlivý způsob, jak tu obec
1: rozhádat.
2: Rozhádat, ano, hledal jsem to správné slovo. ale záleží na tom, jak to tam ukočírují.
1: Ale to jsou krásné hádky. Kdyby všechny hádky ve společnosti byly takovéto, to by bylo krásné.
2: Já si myslím, že se tomu dá předejít nějakou, řekněme, moderovanou diskuzí, protože pokud se to nemoderuje, tak to může přerůst nějaký rozkmotření celé té
1: komunity,
2: obce, což není pochopitelně žádoucí. No a potom se nakreslí tedy finální návrh, který se pošle pod výboru pro heraldiku a vexilologii parlamentu nebo poslanské sněmovně parlamentu České republiky, kde mají takovou komisi, která to posoudí z několika hledisek. Jednak jestli je to heraldicky správně, jestli i ten popis, který k tomu musí být, je také v pořádku, ale důležité jsou tam některé věci, aby se třeba podobný znak už neopakoval a aby třeba byl dobře popsatelný a nebyl zbytečně složitý, protože každý typ znaků má nějaká pravidla. Ty obecní znaky by zase měly být pokud možno nějaký jednoduché, zřetelné, sice už se nepoužívají v bitevní vřavě, ale i tak prostě znak nemá být něco, na co si musíte vzít lupu a dlouze to studovat, ale mělo by tam být něco, co vás trkne na první pohled.
1: A když jsme mluvili o tom, že třeba nějaká instituce nebo i jednotlivec může si nechat takovýto znak vyrobit, i tyto znaky podléhají tomu schvalovacímu procesu v tom výboru v Poslanecké sněmovně pro heraldiku a vexilologii?
2: Nikoliv. Pokud si někdo chce zvolit vlastní znak, může. Dokonce si ho může nechat zaregistrovat. Je na to několik různých společností a spolků. Nebudu je jmenovat, abych jim nedělal reklamu. A co se týče institucí, tedy mimo obce a města, tak ty to mají nějakými jinými zákony obhospodařené, případně je možné třeba na patentový úřad si znak zaregistrovat, ale jako logo, nikoli jako znak. Ale mnohem lépe tohle všechno mají ošetřené na Slovensku, kde mají pod ministerstvem vnitra heraldický register Slovenské republiky. A tam opravdu registrují jednak nově udělené obecní znaky, ale také znaky fyzických osob, čili soukromníků, ale i institucí a dokonce i církevních institucí. Takže tam opravdu mysleli na všechno
1: a
2: je to přehledné a jsou o krok dál než my.
1: Jak jsme mluvili o tom na začátku, že tedy většina obcí má ten svůj heraldický znak, tak já jsem si vzpomněla na Járu Cimrmana. Není to málo, Antone Pavloviči? Nebylo by krásných těch 100%, kdyby měly naše obce těch znaků?
2: Určitě samozřejmě bylo, ale vždycky záleží na místní iniciativě, jestli to považují za podstatné, anebo jestli vlastně potom nějak netouží, nebo jim to nechybí. Ale pokud znak nemají, tak je stále čas to napravit, pochopitelně. A nebo pokud ani si ho nechtějí nechat registrovat, tak to také není trestné. Akorát se může stát, že třeba si ho někdo jiný
1: že jim to někdo okopíruje.
2: Třeba.
1: Moc vám děkuji za to dnešní hezké povídání. To byly hovory s Janem Oulíkem, takto mluvčím Charity Česká republika, který je ale celoživotním vášnivým obdivovatelem a znalcem heraldiky. Moc díky, někdy zase naschledanou.
2: Naschledanou a děkuji za pozvání.
1: Tak to byly hovory. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: Police have opened a criminal investigation into a July traffic accident involving motorist party MP Filip Turek at the Ypres Pavlova intersection in central Prague. The case is being investigated on suspicion of causing bodily harm through negligence, although no charges have been filed so far. The Czech Health Ministry has introduced an exceptional measure to address a shortage of tamoxifen, a key breast cancer medication. Pharmacists will be able to dispense tamoxifen medicines that are not registered in the Czech Republic, provided they are approved in another European Union member state. And nearly three quarters of Czechs consider climate change to be a serious issue, with 45% saying it requires urgent action, according to an exclusive NMS poll. According to an NMS analyst, the debate has shifted from whether climate change exists to how urgent it is and who should address it. Weather. Thursday should bring partly cloudy skies and rain in the afternoon hours. Day temperatures between 26 and 31 degrees Celsius. The iconic Villa Tugendhat in Brno is marking 25 years on the UNESCO World Heritage List, with a three-day celebration starting this Friday. The programme includes concerts, art installations and a unique video mapping show on the facade of the villa, considered a masterpiece of modernism. Ruth Frankova has the story.
4: Villa Tugendhat, designed by the renowned German architect Ludwig Mies van der Rohe, was completed in 1930 and has been on UNESCO's World Heritage List since 2001. It remains the only standalone modern building in Czechia on the list. To celebrate the anniversary, the villa has joined forces with its neighbours, the Arnold and Lev Baer villas, for a three-day programme of cultural events. The celebrations also coincide with the 140th anniversary of the birth of Mies van der Rohe. The programme includes concerts in the gardens, art installations and cafes open to the public in all three villas. But the main attraction will be an evening video mapping show spread across the three buildings, says Iveta Černá, the head of Villa Tugendhat.
5: Villa Lesbe will showcase the UNESCO tangible and intangible cultural heritage sites from across of South Moravia, e.g. the craft of blueprinting or the folk dance Verbunik. Villa Arnold will adorn with an artistic, abstract and creative installation. And in the case of Villa Tugendhat, our team collaborated on the storyboard for the video mapping with the creators. And we would like to highlight all the house's feature, we can say, namely its steel construction, special layout, exotic materials and color scheme. And of course, the famous quote of the world-renowned architect will not be missing either.
4: For Iveta Černá, however, the UNESCO anniversary is about more than just celebrating the villa's international recognition. She says the inscription has also helped shape the way the building is preserved and managed.
5: You know, being a member of the UNESCO World Cultural Heritage family is above all a mark of the highest quality. It has a major impact not only on the tourism, but especially on the quality of access to the heritage. It means this is on the methods of the restoration and management and so on. I have to say that I believe we have already come a long way, and we remain mindful that we are the stewards or caretakers of this property. And it's our duty to extend the life of the Villa Tugendhat, which will soon celebrate its 100th anniversary as the great-grandmother of the modern architecture.
4: For anyone planning to visit, most of the weekend's program is open without advance booking. Only guided tours of Villa Tugendhat and the accompanying exhibitions require an online reservation.
3: Ruth Frankova with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Nejen prezident, ale i 20 předních českých ekonomů se ozvala proti vládnímu návrhu novelizace rozpočtových zákonů. Očekává se, že po prázdninách koaliční většina ve sněmovně veto Petra Pavla přehlasuje. Nicméně experti varují před rozvolňováním fiskálních pravidel a vyzývají poslance, aby změny ještě zvážili. Hrozí nezodpovědné hospodaření a další zadlužování budoucích generací? A nebo je změna regulí nutná, abychom mohli reagovat na současné potřeby společnosti a nastartovat hospodářský růst? Poněvadž, jak tvrdí ministryně Alena Schillerová, dnešní rozpočtové mantinely drtí českou ekonomiku? A máme pravidla pro to, aby se dodržovala anebo obcházela, když je to zapotřebí. Přeji příjemný poslech.
0: Pro a proti Lucie Vopálenské.
6: A na dálku ve vysílání Plusu srdečně vítám bývalého premiéra a bývalého guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který je také signatářem výzvy ekonomů. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A za vládní tábor s ním bude diskutovat poslanec Jan Hrnčíř z SPD. Hezký den, díky, že jste přijal pozvání.
8: Dobrý den vám, panu kolegovi i posluchačům.
6: Ještě podotýkám, že do tohoto pořadu jsme zvali řadu zástupců vládního hnutí ANO, počínajíc ministryní financí paní Schillerovou, ale bohužel jsme nebyli úspěšní. Tolik na úvod. A pánové, ptám se vás obou, může si Česko dovolit přijmout takové změny fiskální politiky, jaké předložila vláda zejména skrze pozměňovací návrhy ministryně financí, které umožní sice velkorysejší investování, ale také mohou vést k většímu zadlužení státu. Je tu prostor pro větší zadlužování země nebo ne, pane Hrnčíři?
8: Tak já bych předem chtěl říct, že vlastně ta změna byla vyvolána jakousi nutností. Myslím si, že jakákoliv vláda, která by nastoupila po těch pozemních volbách, by to rozvolnění musela udělat, protože tak, jak to bylo nastaveno, tak by schodek pro příští rok byl někde na úrovni 150 miliard korun, což by znamenalo proškrtání investic poměrně výrazným způsobem, možná i některých dalších služeb státu. Letošní roce jsou investice téměř 273 miliard, to znamená, je to drtivá většina toho schodku. Takže pokud,
6: čili vy naznačujete, bavíme, že je to vlastně vina předchozí vlády, chápu vás správně?
8: Je to prostě tak, že to nastavení, jak udělala předchozí vláda, by znamenalo tak drastické škrtnutí těch investic a peněz, to znamená, že by to výrazným způsobem ochromilo de facto minimální investiční aktivitu státu, což tomu se chceme vyvarovat. Proto ta změna vlastně probíhá.
6: No, ale já se teď ptám, znovu proto... se vracím k té své otázce. Je tady z vašeho pohledu prostor k většímu zadlužení státu, protože jedna věc je 150 miliard, druhá věc je, že premiér Andrej Babiš mluví o schodku, který se tedy vejde pod 400 miliard a to je velký rozdíl.
8: Ano, já jenom jsem chtěl říci, že pokud by se muselo z roku na rok seškrtnout ten rozpočet, nebo respektive ten schodek, takže by se vlastně snížil na méně než polovinu současného stavu, na letošním roce je to 310 miliard, schválený schodek a muselo by to být 150, tak samozřejmě by se sáhlo výrazným způsobem do investic a to by samozřejmě podvázalo budoucí hospodářský růst. To znamená, my se chceme vyvarovat tomu, aby Česká republika prostě stagnovala, aby se škrtaly investiční výdaje, proto tu změnu děláme.
6: Rozumím. A jak velký je z vašeho pohledu ten prostor pro další zadlužení státu? O tom jde. Jestli si to můžeme dovolit.
8: Tak to. Samozřejmě čím větší zadlužení, tím vyšší dluhová služba, to znamená více peněz na úroky, takže musíme přistupovat velmi citlivě. Moje představa byla taková, aby ten případný schodek v podstatě pokrýval ze 100% investice. Pokud jsou ty peníze na spotřebu, je to špatně.
6: Rozumím. Tak a teď se obracím na Jiřího Rusnoka. Slyšeli jsme tady vícero argumentů, nicméně já se znovu zeptám na to základní. Vidíte tady prostor pro velkorysejší investování, které může nastartovat hospodářský růst, protože, jak jsme slyšeli, pan Hrnčíř třeba také nechce podvázat ekonomiku, ale zároveň by to znamenalo ještě větší zadlužení státu, než máme nalajnováno nyní?
7: Tak já nejsem žádný fundamentalista, který by tvrdil, že stát nemůže hospodařit s schodkem a samozřejmě musíme vycházet z nějaké ekonomické a společenské reality a není ani náznakem obsahem naší výzvy a vlastně to není ani obsahem toho veta pana prezidenta, že nutně musí schodek z roku na rok klesnout na 150 miliard. To je taková komunikační mantra současné vládní koalice, ale to přece není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je v tom, že tak, jak je ten zákon navržen, tak je de facto vyprázdněn. De facto dává téměř neomezené rámce, pokud jde o další zadlužování, protože pokud si vezmeme to, že je tam vlastně řečeno, že náklady na infrastrukturu a další investice se nebudou započítávat do toho rámce, že pokud například by se ten návrh rozpočtu vrátil do sněmovny už jakoby po odmítnutí v prvním čtení, tak vlastně už se na něho nevztahují žádné rámce. Je tam ta obezlička s tou bezpečnostní radou státu. Čili tady nejde o to číslo, jestli to má být 250 nebo 150. Asi by bylo normální, kdybychom v době ekonomického růstu snižovali ten deficit.
6: Rozumím, rozumím.
7: Máme
6: víte co?
7: 310, my ho chceme zvyšovat. Takže,
6: ano, čísly tady nemusíme házet, ale pane Rusnoku, promiňte, vy zmiňujete neomezené rámce, ale právě, že mne zajímají ta fakta. O jakém dalším možném zadlužení se tu alespoň řádově bavíme? A proč se ptám? Podle Aleny Schillerové novelizace zákonů neznamená překročení rozpočtu ani o korunu navíc. A ministryně i premiér prohlašují, že deficit 3% HDP se nepřekročí. Takže chápu to dobře, že vy tomu nevěříte, když se zároveň ta 3% mohou obcházet únikovými doložkami?
7: No já mám velkou obavu o to, jestli ta obecná linie daná tedy rozpočtovými pravidly Evropské unie, ty 3% veškerých veřejných financí, a to ještě v ne té metodice, kterou počítáme státní rozpočet, ale v té metodice jiné, bude 3%. Možná, že bude, možná, že nebude. To se ukáže až ex post.
6: No ale říkal jste, že nejste nějaký dogmatik, co se týče zadlužování, říkám, takže kdyby se to překročilo, ano, ta 3%, tak to byste také jaksi bral, že to možné je?
7: No tak kdyby to bylo vynuceno nějakou situací, já nevím, spovodně, nedej bože, nebo nějaká bezpečnostní situace, tak samozřejmě to musíme vzít. Ale v situaci, kdy ta země je v podstatě v dobrém ekonomickém stavu, ekonomika roste spíše rychlejším tempem než okolní země, nemáme žádnou takovou krizovou situaci, zaplať pánbu zatím, tak tomu není žádný důvod. Není k tomu žádný důvod.
6: Dobře, říká Jiří Rusnok. Pane Hrnčíři, jak zaznělo, jsme v podstatě v dobré ekonomické situaci. Za normálních okolností by vlády mohly třeba konsolidovat rozpočty. U nás se tak nemá dít. Vy nemáte žádné obavy z toho, že vlastně současná koaliční vláda dělá něco, co se do budoucna nemusí vyplatit a může se ukázat jako velké riziko a zadlužení budoucích generací?
8: Naopak. My právě se snažíme, abychom rekordně investovali, abychom do budoucna právě získali ty příjmy. Dokonce investice, které zvyšují produktivitu, tak způsobí protiinflační dlouhodobě. To znamená, to je potřeba si uvědomit, děláme něco, co je pro budoucnost, protože žijeme v turbulentní době. Ano, v tuto chvíli relativně se pohybujeme v normálních časech, nicméně ty geopolitické výzvy, ať už jsou to různé války, ale na Blízkém východě, Ukrajina a tak dále, to znamená, to všechno má obrovský vliv a dopad na světovou ekonomiku, na hospodářský růst, takže my se tady dneska bavíme o normální situaci, ale může eskalovat situace na Blízkém východě a můžeme se tady za 3 měsíce bavit o tom, že tady můžeme čekat i recesi.
6: Tak většina zemí kvůli tomu šetří, že většina zemí kvůli tomu šetří, ale otázkou je, nakolik se právě můžeme proinvestovat na dluh, proinvestovat k hospodářskému růstu. Pane Rusnoku, nedává toto smysl zadlužit se v případě tak zásadních věcí, jako jsou klíčové infrastrukturní projekty, dálnice, železnice nebo energetická soustava, případně dobudování jaderných elektráren anebo obrana země, i když tu nechme asi stranou. Dává smysl, tak, že se dá těmi investicemi na dluh nastartovat ekonomika?
7: No, je to velmi nepravděpodobné. Samo ministerstvo financí uvádí takzvané multiplikátory, čili v podstatě jakési koeficienty účinnosti těch investic ve vztahu k růstu HDP, že jsou menší než jedna. To rozhodně platí pro obranu, rozhodně to platí pro ty dopravní infrastrukturní investice a pro celou řadu dalších. Čili
6: i pro dálnice? Není to tak, že u dálnic se to multiplikuje výrazně a že mohou přispět?
7: Ne, nemultiplikuje. Ne. Nejsou proto žádná data. Samozřejmě my ty dálnice potřebujeme z mnoha jiných důvodů. Jo? A ta návratnost tam je, řekněme, celospolečenská a v dlouhém čase. To já nejsem proti tomu stavět dálnice, ať se staví a dostaví se to, co je potřeba, ale tady se dělá mantra z každé investice. Uvědomme si, že ty investice to jsou také nákup nové budovy pro nějaký státní úřad nebo kopírky do těchto úřadů, to jsou taky investice. Jo, takže my tady prostě zbožťujeme investicemi. Dlouhodobě máme vysokou míru investic v české ekonomice, tak mnohem vyšší než většina zemí EU a ten růst nemáme vyšší.
6: Dobře, takže pane Hrnčíři, já si to dovolím zase přehrát. Není to tak, že investujeme dostatečně? A moje druhá otázka, existuje plán nebo víte vy, pane poslanče, o tom, jak by se třeba ty řádově, předpokládám, třeba desítky miliard zase do rozpočtu vrátili zpátky, pokud, jak jsme slyšeli od Jiřího Rusnoka, ty multiplikátory fungovat vůbec nemusí. Třeba hospodářská strategie vlády prý je kvalitní, tak ta z návraty těch dluhů nějak počítá, nebo je to spočítané, jak se ta každá koruna alespoň vrátí zpátky?
8: Tak úplně nesouhlasím s tím, že investice neznamenají nějakou návratnost. To by samozřejmě nedávalo smysl. Když se podíváme třeba i například sousedního
6: Polska. No to je ta otázka, jestli to dává smysl právě.
8: No je, musím říct, že samozřejmě investice dávají smysl. To by samozřejmě nedávalo by spíš smysl, pokud by investice znamenaly nerůst a nenávratnost, tak si myslím, že by asi nemohl investovat nikdo nikde, ani když se podíváte, ať už je to stát, nebo je to soukromý sektor, tak samozřejmě vždycky se investuje proto, aby tam do budoucna byly ty výnosy. A když se podíváme například sousedního Polska, které výrazným způsobem investuje, má samozřejmě i výrazně vyšší zadlužení, vůči HDP kolem 7%.
6: Výrazně
8: větší trh. No, výrazně větší ekonomiku. A podíváte se, že mají jeden z nejvyšších růstů posledních letech. To znamená, a je to i vidět, samozřejmě ty dálnice, které se tam vybudovaly, ještě ty věci, že Polsko raketovým způsobem roste, předehnalo nás už tuto chvíli, takže si myslím, že je vidět, že prostě ty investice fungují. A ještě jednu větu bych chtěl říci, že v tom zákoně pořád zůstává tam dluhová brzda těch 55% HDP, to znamená, není zájmu ani naší vlády, abychom nějakým výrazným způsobem zadlužovali zemi, protože by jsme stejně na tu dluhovou brzdu narazili, jest to se nic nedělo, to se nějak rozvolňuje.
6: Tak o dluhové brzdě ještě budeme mluvit za chvilinku, ale mě v podstatě zajímá taková věc, jak si laicky, když to podám, jestli sledujeme budování nebo snahu vybudovat lepší a bezpečnější Česko, anebo jestli sledujeme ohrožení budoucnosti našich dětí a vnoučat přes zadlužování státu. Pane Rusnoku, stojí to takhle? Já to nechci zase pateticky nějak přehánět.
7: Tak v konečném důsledku to tak stojí, samozřejmě. Jde vždycky o tu váhu, o tu míru jedné i druhé věci, jestli je to v nějaké rozumné prostě rovnováze. Já tvrdím, že tam, kam směřujeme, to není už rozumné. My prostě investujeme hodně, investujeme relativně velmi neefektivně, to je náš problém. A nejsou to rozhodně investice, které by tady rychle zvýšily hospodářský růst, to víme. Nikde.
6: Říkáte, že to víte.
7: Seriózní.
6: A pane Hrnčíři,
7: já to vím, protože to říkají všechny seriózní instituce, které se tím dopodrobna zabývají. Já jsem nikde nečet odhad nikoho nezávislého z ciziny nebo i domácího, že by se čekalo, že v roce 2028-2029 tady bude najednou ekonomický růst, já nevím, třeba dvakrát tak vysoký.
6: Pane Hrnčíři, zajímá mě to, o co třeba vy sám opíráte ten optimismus, že to dopadne dobře, že to vyjde, že přijde ten hospodářský růst třeba kolem roku 2029 a že pak teda nenarazíme na dluhovou brzdu, která teď se momentálně počítá ne na rok 2037, jak se původně myslelo, ale už na rok 2031. Kde je, o co se opírá ta naděje, ten optimismus?
8: Nikdy přesně asi není nikdo schopen spočítat, kolik koruna investovaná v rámci právě investice státního rozpočtu bude mít multiplikační efekt a kolik přesně přinese. Na druhou stranu, pokud bychom...
6: Počítá se to a argumentuje se tím. Takže...
8: Ano, ale ne, úplně přesně se to spočítat nedá, ale nemohu přijmout ten argument, že vlastně investice to je jenom zadlužování a že vlastně to ani nic přinést nemusí. To rozhodně není pravda. Jak už jsem říkal, třeba příklad toho Polska, které dlouhodobě investuje právě třeba do té dopravní infrastruktury a dalších věcí, tak jemu to ten hospodářský růst výrazným způsobem.
6: Tak pane Rusnoku, příklad Polska. Je to argument.
8: My jsme v minulosti bohužel třeba investovali do nějakých rozhleden a takových smyslu. Poláci investovali do dálnic a dneska je vidět, že prostě ten růst tam mají a že ta ekonomika se výrazným způsobem posunula. Takže myslím,
6: Děkuji, pane Rusnoku, už po druhé jsme tady slyšeli příklad Polska z úst vašeho předřečníka. Je to pro vás argument? Není to tak, že když se to umí, tak se to dá zvládnout?
7: No, to je zase strašně zjednodušený argument. Já to Polsko sleduju hodně podrobně. Zaprvé oni vycházeli z úplně jiné základny. Oni tam před 10-15 lety žádné dálnice neměli, takže ten efekt toho, že najednou je mají, je samozřejmě mnohem silnější. Ale to není klíčová, jaký důvod jejich ekonomického růstu. Ten je v tom, že ten trh je mnohem větší, mnohem konkurenční uvnitř. Prostě oni nemají tolik oligopolních trhu, jako máme my, a neumíme si s nimi poradit. Jsou mnohem pružnější prostě v oblastech povolování, staveb, obecně podnikání.
6: Čili máte na to rozdílný
7: názor. Analýzy
6: názor.
7: Existují a samozřejmě jsou také mnohem více zadlužení a nevědí si s tím rady. Já ty polské debaty hodně poslouchám. Jejich problém zatím nebyl tak vidět, protože ten růst to do jisté míry kryl, ale oni už se blíží těm 60% a budou s tím mít veliký, veliký problém.
6: Posloucháte diskusi ekonoma a bývalého premiéra Jiřího Rusnoka a poslance za SPD Jana Hrnčíře.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Tak pane Hrnčíři, ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová říká, že novela rozpočtových zákonů absolutně nemá alternativu. Na druhou stranu ekonomové asi nemluví úplně do větru, když varují v takovém složení a v takovém počtu vás poslance a mluví třeba i o tom, že můžeme narazit na dluhovou brzdu a situace se pak stane o dost složitější. Nehrozí třeba i to, co zaznívá z opozičních lavic ve sněmovně, že bychom se mohli dostat na trajektorii Řecka? Nemáte z toho obavy?
8: Ne. Já si myslím, že opravdu to je strašení z řad opozice. Nedává to úplně smysl. Navíc současná opozice vlastně za uplynulé 4 roky zadlužila Českou republiku nejvíc v její novodobé historii. Takže mě to zní docela úsměvně, ta kritika. Samozřejmě je v pořádku, že je potřeba varovat, je potřeba kontrolovat. Nemáme radost z toho, že se zadlužujeme. Rozhodně to není tak, že bychom jásali z toho, že můžou být nějaké vysoké dluhy a že z toho máme radost. My se samozřejmě snažíme seškrtávat provozní výdaje. Na letošní rok se seškrtalo 12 miliard z provozních výdajů napříč kapitolami.
6: Já myslím, že toto veřejnost vnímá. Ano.
8: Těch provozních výdajů, abychom opravdu neprojídali ten schodek a ten schodek opravdu kryl ty investice.
6: Pane Rusnoku, tak tomu asi lze věřit. Je to konec konců vidět, že současná koalice se snaží šetřit na jednotlivých ministerstvech, na různých výdajích, ale jak je to s nebezpečím té dluhové brzdy a případným řeckým scénářem? Není to přílišné strašení? A co se vlastně stane, co by hrozilo, pokud bychom skutečně na dluhovou brzdu narazili už v roce 31?
7: Tak zaprvé, řeckému scénáři jsme určitě ještě hodně, hodně vzdáleni, zaplať vám. Za druhé, až narazíme na dluhovou brzdu, tak se stane to, že se změní zákon a bude posunuta nahoru. To vám můžu podepsat tady. Můžeme se vsadit o něco, jo? Takhle to běží všude kolem nás a takhle to takhle to poběží u nás, jo. Ve Francii a v jiných zemích taky měli různé dluhové brzdy a už jsou někde
9: úplně
7: jinde. Taky
9: to posunulo, přesně.
7: Takže dluhovou brzdou se nezaklínejme. Mm-hmm. Prostě, no to se obávám. No
9: tak z čeho potom plynou ty velké obavy tedy, když můžeme takhle posouvat no dluhovou
7: plynou,
9: brzdu?
7: Že už teď se začínáme chovat zcela nezodpovědně. Je evidentní, že koncepcí této vlády je prostě jaksi rozmáchnout se, co to dá, tím si pojistit jaksi zvolení do příštích voleb, protože...
9: Dobře, ale co hrozí? Co hrozí těm státním rozpočtům vlastně, když
7: hrozí
9: mluvíte
7: to,
9: o posouvání?
7: Hrozí to, že nám financiéři nám přestanou půjčovat za těchto podmínek. Prostě my si na tu obsluhu dluhu půjčujeme letos 110 miliard, jenom na úroky, to bude postupně růst, každý rok řekněme o nějakých 10 a více miliard a v jistém momentě už teď máme nejrychlejší růst úroků ze všech zemí Evropské unie.
9: A to a bude pak prostě na úkor těch budoucích generací, chápu to dobře.
7: Ano, to je supermandatorní výdaj, ten musíte zaplatit a prostě v jistém momentě už nebudete moct jako couvnout a oni vás donutí ty finanční trhy, žádný zákon o dluhové brzdě, ale ten finanční trh vás donutí, tak hotovo, teď už to budeme jaksi dirigovat my a tohle už si nezaplatíte, tady zvýšíte daně. A tohle už si taky nedovolíte a tady zvýšíte to a ono.
9: Tak pane Hrnčíři, tak tohle je vážný argument. Samozřejmě my nemáme tak velký deficit, jako má třeba Francie, Itálie a tak dále a tak dále. Na druhou stranu je jasné, jak si budeme do budoucna půjčovat, kde a u koho se zadlužíme a zda ta současná vláda může vlastně garantovat třeba našim dětem, že do budoucna nebudou muset mít, já nevím, o dost vyšší daně, že nepřijdou o penze, že budou mít nadále bezplatné školství a zdravotnictví například.
8: Pravdou je, že ta dluhová služba, ty úroky, které platíme, opravdu astronomicky narostly, především za minulé Fialovy vlády, kdy to zadlužení bylo přes 1200 miliard za ty 4 roky, to znamená, to nám výrazným způsobem poskočil ten státní dluh a samozřejmě i ta dluhová služba. To je pravda. My jsme říkali, že chceme rozpočtu pro 28 už snižovat strukturální saldo o 0,5% ročně, to znamená, není to tak, že bychom chtěli prostě utrácet bez březe a že nemáme žádné limity, žádné stropy, že budeme něco měnit, říkám, i ta dluhová brzda tam zůstala a chceme za 28 už snižovat to strukturální saldo, aby jsme si prostě snížili do budoucna tu dluhovou službu.
9: Ano, ale přesto tedy zvednete jako poslanec plán, ruku pro... Ale přesto zvednete jako poslanec ruku pro novelizaci těch rozpočtových zákonů, které umožní to rozvolnění, je to tak?
8: Pokud by většina tu ruku nezvedla, tak by platil zákon, který říká, že příští rok by saldo bylo maximálně 150 miliard, tím pádem by se museli škrtnout většinu investic a dalších věcí. To prostě není reálné, musíme tu změnu udělat.
9: Tvrdí poslanec Jan Hrnčíř z vládní strany SPD a diskutoval s bývalým premiérem a bývalým guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem. Pánové, díky moc, více už se nám do dnešního vydání Pro a proti nevejde, snad někdy příště. Děkuju vám a naslyšenou.
7: Naslyšenou.
8: Díky. Naslyšenou.
9: A od mikrofonu děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
11: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
10: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
11: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
10: Lukáč zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
0: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Ukrajinský prezident Zelenský upozornil, že Ukrajina letos získala třikrát méně prostředků protivzdušné obrany než loni. Rozpáleným městům by mohlo podle odborníků pomoct více zeleně na budovách. Hokejová extraliga má nového šéfa disciplinární komise Raděma Byčánka. A zítra bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 37 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Dodávky střel do systémů protivzdušné obrany jsou letos třikrát menší než loni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. List Financial Times napsal, že americký prezident Donald Trump odmítl další dodávky raket Ukrajině i licenci na jejich výrobu.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích vyzval západní partnery, aby udělali politické rozhodnutí a ze svých skladů poskytli Ukrajině prostředky obrany proti balistickým raketám. Požádal je také o urychlení výroby a investice do výroby na Ukrajině. V noci na dnešek se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit žádnou ze 24 balistických raket a ani jednu ze 4 nadzvukových střel. V kyjevské oblasti a v Kyjevě zahynulo podle oblastní vojenské zprávy nejméně 17 lidí a 44 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
12: Zelené střechy a fasády dokážou podle vědců podstatně snížit povrchovou teplotu budov. Zároveň zadržují dešťovou vodu a můžou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Podle Přemysla Kryčeříka z Mendelovy univerzity v Brně nemusí být tato řešení ani příliš drahá.
14: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
12: Liberecký kraj nechá opravit desítky poničených oken na ochozu hotelu a vysílače Ještět. Na konci července skla poškodil vandal, který uprostřed tabulí berel ostrým předmětem kříže. Okna jsou původní. Vzhledem k připravované rekonstrukci hotelu je kraj teď nechce vyměňovat, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
15: Měli jsme tam odborníka, sklenáře, dokážeme to asi rozleštit. Ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. To jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při té rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
12: Budova navržená architektem Karlem Hubáčkem je národní kulturní památka. Liberecký kraj už začal podnikat kroky k jejímu zařazení do seznamu UNESCO. Tenistky Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bousková prohrála s Američankou Townsendovou 6-7 a 5-7. Plíšková podlehla Rusce Andrejevové 0-6 a 2-6. A disciplinární komisi hokejové Tipsport Extraligy nově povede Radim Byčánek. Ve funkci střídá Viktora Ujčíka, který byl v jejím čele od roku 2018. O změně rozhodli zástupci profesionálních klubů na valné hromadě své asociace.
16: Bývalý hokejista, 51-letý Radim Byčánek, 10 let působil v Zámoří a odehrál 129 zápasů v NHL. Po návratu do Česka nastupoval za Znojmo, Brno a Karlovy Vary. Kariéru někdejší reprezentační obránce ukončil v roce 2016. V minulé sezóně už působil jako člen poradního panelu disciplinární komise vedené Ujčíkem. Dalšími současnými členy disciplinární komise vedle šéfa Byčánka jsou dál Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Informovala o tom Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Jakub Kanta, Radiožurnál.
17: Omezení na D1 za Rousínové má překážka na silnici u Tábora. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 220,5 stojí autobus. Uzavřený je nově i pravý pruh, teď se projíždí jen levým pruhem, ale bez kolony. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte opatrnost za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po večerní nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Na místě je světelná šipka. Dálnice D4 z Prahy do Strakonic je už bezpečně průjezdná. Výstraha před vozidlem v protisměru neplatí. Na Táborsku zpomalte na silnici 19 do Plzně a Písku. Před Dražicemi spadl na vozovku strom. Na místo jedou hasiči, čekejte omezení. Na Táborsku je teď bouřka, hodně vody na vozovce, jeďte opatrně. A v Praze před chvílí začala noční údržba Strahovského tunelu. Uzavřené jsou oba směry, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik zprávy.
18: Posloucháte Český rozhlas Plus.
19: O blížících se komunálních volbách, o výši podpory v nezaměstnanosti, o největším kapitálovém projektu v historii. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech tentokrát ve středu, vám přeje Petr Hartmann.
18: Názory a argumenty.
19: Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Íránu tvrdý zásah, pokud brzy nedojde k otevření Hormuzského průlivu. Írán přitom opakovaně tvrdí, že si chce udržet plnou kontrolu nad lodní dopravou směřující Hormuzským průlivem do Perského zálivu a mít i přehled o dopravě směřující odtud, včetně možnosti v případě nutnosti zasáhnout. Jak se dění kolem Hormuzského průlivu vyvíjí? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
20: Dobrý den.
19: Jak se tedy dění kolem Hormuzského průlivu v posledních dnech vyvíjí?
20: Tak můžeme mluvit opravdu o situaci současné, to znamená, teď je poledne, středa a ta situace se poměrně rychle vyvíjí a mění. Takže samozřejmě může se během následujících hodin opět změnit. To, co ty si tam neříkal, je, že Donald Trump zároveň tvrdí, že právě Hormuzský průliv bude brzy otevřen. Což je silné prohlášení a Irán se k němu zatím příliš nehlásí. Ovšem, jak se ta situace právě vyvine, to je nyní ta otázka hlavně pro světové trhy, pro světovou ekonomiku. A tam musím říci, až překvapivě reaguje na to, co Donald Trump říká. Je to naprosto neobvyklé, aby opravdu výroky jednoho politika, byť samozřejmě nejmocnějšího politika na světě, dokázaly tak ekonomikou hýbat. V této chvíli třeba cena ropy je na $80, dostala se už během včerejška trošičku pod tuto hladinu, ale přitom nedávno byla ještě $100 a je to přesně o tom, jak Donald Trump dokáže prodávat to, že situace se buď zlepší nebo zhorší, to znamená pohrozí nějakými dalšími údery. Nyní hrozí silnými údery, ovšem podle dnešní zprávy CNN Spojené státy přece jen musí přihlížet i k tomu, že jim poměrně rychle mizí munice. S čím přišlo CNN, podle ní, a vychází z jakýchsi materiálů Pentagonu, zásoby raket pro klíčový protiraketový systém THAAD klesly o 80%, což samozřejmě není úplně příznivé. A přitom, jak jsme viděli ze satelitních snímků, základny Spojených států v Perském zálivu rozhodně nezůstaly nedotčené, naopak utrpěly dost značné škody, což zase je velmi příznivá zpráva pro Čínu a případný konflikt. Donald Trump už nyní na Blízkém východě nějaký úspěch potřebuje. To znamená, on opravdu se musí snažit, aby ten Hormuzský průliv byl otevřen a aby se mohl vykázat nějakým úspěchem. Dnes mu do toho zase hodil poněkud vidle Benjamin Netanyahu, který oznámil, že Izrael nepřijme dohodu o Gaze, kterou právě Spojené státy Donald Trump a jeho rada míru připravili. A to přesto, že byl ujištěn, že Izrael vlastně se bude stahovat z Gazy, až teprve bude odzbrojeno hnutí Hamas. Takže to je další vlastně neúspěch. Zároveň Jordánsko svolalo akutní schůzku arabských zemí kvůli tomu, že se bojí, že Izrael by mohl vyvolat náboženskou válku tím, že se pokusí obsadit mešitu Al-Aqsa na Chrámové hoře, což by samozřejmě pro muslimský svět byl velký červený hadr. Takže my můžeme doufat, že opravdu situace v Hormuzském průlivu se uklidní, protože to by bylo dobré i pro nás.
19: Tolik Petr Švarc.
20: Díky, naslyšenou.
19: V úterý v 16 hodin vypršela lhůta pro podání kandidátních listin do komunálních voleb. Po jejich překontrolování budou jednotlivé listiny zaregistrovány a konkrétní uskupení se budou moci ucházet o přízeň voličů. Především ve velkých městech půjde o test popularity vládních a opozičních stran a hnutí zhruba 2 roky před sněmovními volbami. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Letos se dá jen těžko čekat obdoba legendární oranžové tsunami z roku 2008, kdy v komunálních volbách vyhrála doslova na celé čáře opoziční sociální demokracie se získem většiny ve všech 13 krajích. Mimochodem asi kvůli zavedenému 30-korunovému poplatku za návštěvu u lékaře, ale jistě i proto, že tehdy se voliči vymezovali vůči Topolánkově kabinetu vládnoucímu už skoro 2,5 léta, zatímco současný Babišův nic tak nepopulárního jako zdravotnický poplatek nenařídil a u moci bude v říjnu teprve 3/4 roku. A jelikož se od takřečených juniorních vládních partnerů hnutí ANO v komunálních volbách mnoho nečeká, co si jako stvrzení výsledku loňských sněmovních je právě na Babišově subjektu, který to ovšem především ve velkých městech nebude mít jednoduché a zejména v Praze by větší úspěch překvapil, protože původní primátorský kandidát ANO Ondřej Prokop musel před pár týdny rezignovat a vůbec z politiky vycouvat po zjištění, že zatajil vlastnictví několika bytů. Pražská ODS ovšem také absolvovala předvolební karambol, protože byla donucena vyřadit lídra v Praze 1 Filipa Dvořáka, který je podezřelý, že v minulosti za svého působení na tamní radnici přišel k obrovským ziskům, které odklonil na konto svého otce a po jeho smrti je zdědil, a to ve výši asi 250 milionů korun. Nicméně primátorský kandidát občanských demokratů Tomáš Portlík snad žádné kostlivce ve skříni neschovává a Pražané ho sice příliš neznají, ale trochu o něm přece vědí. Zatímco o narychlo vygenerované metropolitní jedničce Babišova hnutí Janu Hušbauerovi neslyšel víceméně nikdo nic. Plédovat za něj bude v horké fázi kampaně hlavně Babišův první zástupce Karel Havlíček, ale to stačit nemusí a ANO může skončit znovu mimo magistrátní radu, o kterou a o primátorský post pak mají jistě šance usilovat starostové a jejich staronový lídr architekt Petr Hlaváček, stejně jako hnutí Praha sobě vedené Adamem Scheinherem. Tradičně v metropoli úspěšní Piráti mají ovšem tentokrát na čele neznámou ekonomku Terezu Nieslerovou, pro níž by ale mohlo hrát, že jde o ženu. na primátorku, ale kandidující nikoliv jedinou, protože vládní motoristé nasazují provozovatelku luční boudy Kláru Sovovou, již si před časem média všímala kvůli její snaze, aby na krkonošský hřeben mohlo víc aut, což voliče ale asi v Praze spíš neosloví. Mimochodem, v Ostravě je motoristickým číslem jedna mladý poslanec s ostřejší rétorikou Matěj Gregor. Jeho šance se dají z Prahy ale odhadovat jen těžko. Když zůstaneme u hlavního města, pak stojí jistě za pozornost dohoda přísahy senátora Šlachty s Okamurovým SPD. Samostatně tyto subjekty Pražany nezajímají prakticky vůbec a v tandemu tomu bude těžko jinak, ale Šlachta na předvolební partnerství zřejmě sází, i když už se z pro něho neblahých následků mohl poučit. A Okamura si zase může říkat, že třeba druhdy populární elitní policista tentokrát trošku zabere a ztratit s ním SPD naopak nemůže. Úterý bylo sice posledním dnem pro podání kandidátek, a to i pro volby senátní, ale úřady je budou ještě zhruba 3 týdny zkoumat. Teprve pak budou definitivní a kampaň se rozjede na plné obrátky.
19: To byl Ondřej Konrád. Podle premiéra Andreje Babiše podpora v nezaměstnanosti nelogicky vzrostla a je výhodné nepracovat. V prvních měsících se zvedla od začátku letošního roku z 65% na 80% předchozího výdělku. Při další době bez práce naopak klesá víc než dřív. Úprava by měla rozhýbat strnulý trh práce, usnadnit změnu míst

0: celkem tempem přes 2% a kdyby mělo nezaměstnaných i dávek naopak ubývat. Přesto se Babiš svou poznámkou u ekonomických komentátorů se zlou potázal. Upozornili ho, že letošní navýšení podpor vyplývá z novely zákona o zaměstnanosti, které sice z dílny minulého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, ovšem podpořili také poslanci z hnutí ANO v čele se současným ministrem Alešem Juchelkou. Také obsah zmíněné novely má mezi analytiky pozitivní ohlas. Je pravda, že zvýšila výměru podpory v nezaměstnanosti za první 2 měsíce, respektive za první 3 měsíce pro zaměstnance nad 50 let, z 65% dosavadního čistého platu na 80%. 80% sazba platí i v dalších měsících, pokud se člověk zúčastní rekvalifikace. Zároveň se strop pro podporu zvýšil z dosavadních 26 tisíc na 38 tisíc měsíčně. Také nutno připustit, že se zmírnily podmínky pro příjemce této dávky. Dříve na plnou výměru dosáhl jenom ten, kdo byl z práce propuštěn, dnes má nárok každý, i když třeba podal sám výpověď. To však může mít na pracovním trhu pozitivní ohlas, tvrdí někteří experti. Dosud mohl člověk s vyšším výdělkem sotva přerušit výdělečnou činnost a v klidu se rozmýšlet, jestli se pro jeho kariéru nenajde lepší perspektiva. Pokud dnes dostane takřka 40 tisíc čistého, pak už prostor k úvaze existuje. To konec konců může pomoci i firmám, které při volnějším režimu na pracovním trhu snáze najdou kvalitní lidskou sílu. Otázka však zní, proč by na takové zlepšení podmínek pro lépe vydělávající měli svými daněmi přispívat pracovníci, kteří jsou odkázáni na minimální mzdu. Další otázka je možnost zneužívání nových pravidel. Zaměstnanec si po dohodě s podnikem může vybrat 2měsíční dovolenou, užít si ji za peníze ostatních daňových poplatníků, pak se s čerstvými silami vrátit do výroby. To jsou tedy otázky, jejichž vážnost roste s tím, jak po novém roce vyrostl podíl nezaměstnaných na pracovní síle. Podle úřadu práce se už přiblížil 5% a i když to je podle metodiky Eurostatu o něco méně, přesto lze sotva opakovat, že v Česku nezaměstnanost neexistuje a že se o ní nemusíme starat. Podporovat její nárůst administrativním opatřením, to už silně připomíná poměry města Kocůrkova. Babišovi lze vyčítat leccos, hlavně jeho předvolební sliby o rychlejším zvyšování důchodů a snižování daní, které pak ještě doprovází tirádami, jak sníží rozpočtový deficit. Pokud si na příkladu dávek nezaměstnanosti uvědomil, že neustále rozšiřování státu, včetně sociálního státu, rozpočtový schodek zvyšuje a že třeba tento trend obrátit, pak ho lze opatrně pochválit.
1: Hovořil Petr Holub.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka nedávno oznámil odvolání generální ředitelky českých center Jitky Pánek-Jurkové. Komentář k tomuto kroku napsal analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk.
3: Česká kultura má ve světě zvuk, je o ní zájem a otevírá dveře. Česká centra, která se v zahraničí věnují propagaci českého umění, vědy nebo vzdělávání, by tak měla tvořit jeden z pilířů tuzemské diplomacie. Realita tomu ale úplně neodpovídá. Jejich příběh spíš vypovídá o politické neschopnosti uskutečňovat koncepční změny. Předně jde jako vždy o peníze a ty česká centra dlouhodobě nemají. Příspěvek od ministerstva zahraničí se letos propadl o 30 milionů na 150 milionů korun. Ředitelé poboček tak mají k dispozici skromnou částku, kterou z velké části spolkne zaplacení jen nejnutnějšího provozu. Peníze na reálný program si tak musí často schánět jinde. Z grantů, dotací a darů podle své šikovnosti nebo výnosů z výuky češtiny. Česko se samozřejmě nemůže rovnat s Německem, které na své známé Goetheho institutu dává ročně 100 miliony eur, ale i srovnatelné země jako Maďarsko nebo Portugalsko posílají na svá kulturní centra částku 2- až 3násobnou. Podfinancování zkrátka vedení svazuje ruce. A co víc, generální ředitelé se za 3 dekády existence českých center ve vedení střídali jako na orloji. Výjimkou co do délky trvání je snad jen předchůdce Jitky Pánek-Jurkové, někdejší šéf Národního divadla Ondřej Černý, který ve funkci vydržel bezmála 6 let. Není se tedy co divit, že koncepční řízení nebývala silnou stránkou center. S Pánek-Jurkovou, kterou koncem roku 2023 jmenoval tehdejší šéf diplomacie Jan Lipavský, koncepce přišla. Byla to sázka na energickou manažerku a expertku v oboru. Dostala za úkol organizaci vnitřně restrukturalizovat a českou kulturní diplomacii otevřít a modernizovat. Do obojího se pustila, a to v obtížné době, kdy byl průšvih s předraženým pavilonem na světové výstavě Expo 2020.

0: 1925 v Osace už na světě a musela řešit jeho následky. Se vzděláním a zkušenostmi ze zahraničí se rozhodla česká centra rozpohybovat. Propíchla bubliny mezi státními agenturami a pozvala do kulturní diplomacie biznis. Příkladem budiž projekt Dobré ráno Česko, ve kterém se stát ve spolupráci s privátní sférou a sociologií rozhodl podívat do duše českého národa a najít nový příběh, kterým by se země mohla marketingově prezentovat navenek a současně by se s ním společnost vnitřně ztotožnila. V Česku není mnoho lidí, kteří by dovedli, tak jako ona, propojit to nejlepší ze současného českého umění, diplomacie a biznisu. Pánek Jurková nicméně rozhodnutím Petra Macinky skončila. Důvody, jaké uvedl, tedy nedostatek koncepce a úspor, působí ve světle řečeného přinejmenším zástupně. Co bude dál, není jasné. Pánek Jurkovou ve funkci nahrazuje dosavadní velvyslanec v Egyptě Ivan Jukl. Novou koncepci ale Petr Macinka nepředstavil. Jukl s ní má teprve přijít. A tak začínáme zase od znova. Jako zadání také dostal hledat úspory. Sám Macinka ale jedním dechem odmítl rušit pobočky. To dost dobře nejde dohromady. Projektu Dobré ráno Česko se zatím z nového vedení rezortu nikdo nehlásí. Jak se v Černínském paláci proslýchá, výsledky jsou sice užitečné, ale vadou na jejich kráse je, že je pod nimi podepsaná předchozí garnitura. Budiž, ministr zahraničí si může ve vrcholných funkcích vyměnit, koho chce. Nemělo by se tak ale dít na úkor organizace a koncepčního řízení. Z úst ministra navíc padají také návrhy, které vyznívají přímo směšně, jako nápad přenechat českou kulturní diplomacii z části krajanským spolkům formou jakési franšízy. Při vší úctě ke krajanským sdružením, společné pečení vánočního cukroví a zpěv kolet nejsou zrovna vhodným nástrojem koncepčně řízené kulturní diplomacie 21. století. Personální výměna v čele českých center tak působí jako nepromyšlený výstup. Střel od pasu.
1: To byl Viktor Daněk. Ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Ceutě, kam minulý týden za jediný den vstoupili z Maroka desítky tisíc lidí. Zmírnili tím kritiku, která se okamžitě po tomto incidentu snesla na Španělsko z úst celé řady evropských politiků. Slovo má komentátor Info.cz Karel Barták.
2: Všichni jsme viděli tu hrůzu, jak se 60 tisíc snědých a černých mužů nahrnulo minulý týden z Maroka do miniaturní španělské enklávy Ceuta na africkém kontinentu. Okamžitě vyvstaly zlé vzpomínky na balkánskou cestu, která se tu děla před 10 lety, nebo na stovky utonulých u italských nebo řeckých ostrovů. Na španělskou vládu se snesla ostrá kritika jejich evropských souputnic. Itálie naléhavě žádala, aby bylo Španělsko vyloučeno ze schengenského systému. Další se k ní rychle připojili, včetně té české. Rozumějme, nešlo o žádné projevy solidarity se zaskočeným Španělskem, ale naopak ostrou kritiku vlády členské země, která zdánlivě po dobu 72 hodin dopustila migrační anarchii a ohrozila tak prý celou Evropskou unii. Realita je však docela jiná. Premiér Sanchez povolal armádu a mladým africkým mužům záhy došlo, že z téhle anabáze se nedá nic vytěžit. Unavení a hladoví se jich naprostá většina vrátila do Maroka. Bohužel na pozadí tragické bilance 50 utonulých. Evropská migrační politika touto epizodou ohrožena nebyla. Na Ceutu ležící v Africe se nevztahují schengenská pravidla. Do Evropy se nedostal ani jeden ilegální migrant. Pokud si někdo zaslouží černého Petra, pak jsou to marocké úřady, odpovědné za ochranu vnějších hranic své země, které nehnuli prstem, aby invazi zastavili. Logicky se spekuluje o tom, že se Rabat takto pomstil Sánchezovi za jeho červencovou usmířovací cestu do Alžírska, veliké sousední země, se kterou si Maroko opravdu nerozumí. Celé to vyvolalo uprostřed horkého léta zbytečný humbuk. Zasedali vyslanci 27. Dokonce i ministři vnitra vedli jakousi videoporadu. Pravicové frakce v Evropském parlamentu volaly do boje. Právě jim je solí v očích migrační politika socialistické vlády Pedra Sancheze, která odmítá tvrdé postupy a hledá lidskoprávně ohleduplná řešení. Sanchez proslul tím, že zatímco zbytek Evropy přitvrzoval, jeho vláda vydávala po stovkách nová povolení k pobytu. Přitom se dobře ví, že se netýkají obvykle Afričanů, ale latinskoamerických migrantů propojených se Španělskem tisícerými historickými vazbami. Italská premiérka Giorgia Meloniová oznámila obnovení kontrol na leteckých a námořních hranicích se Španělskem, což se jeví stále jasněji jako plané politické gesto. Nemluvě pak o chování české vlády, která ho prostě nevysvětlila. Podobně jako 21 dalších vlád. Dopis odsuzující španělské počínání nepodepsali pouze Francie, Portugalsko, Irsko a Lucembursko. Zachovali se správně. Evropa na tomto rozkolu však určitě nevydělala.
1: Hovořil Karel Barták. Závěr středečních názorů a argumentů bude patřit příspěvku publicistky Terezy Zavadilové. Zaměřila se v něm na největší kapitálový projekt v historii.
3: Okurková sezóna se proti očekávání letos opravdu nekoná na kapitálových trzích. Akcie největších gigantů, jako jsou matky Facebooku a Googleu, zažívají různé turbulentní propady. Důvodem je nyní nikoli politika ani mezinárodní napětí, ale pololetní výsledky firem. Závod o AI dostává trochu hysterické rysy, které se zhmotňují v účetních závěrkách dosud vele úspěšných firem. Technologičtí giganti, kterým se nyní říká hyperscaleři nebo Big Tech, sypou 100 miliardy dolarů v kapitálových výdajích na AI infrastrukturu, jako jsou čipy, výpočetní klastry či chlazení. Celkově v účetních knihách Mety, Alphabetu, Amazonu a Microsoftu 2,4 bilionu dolarů v položce dlouhodobé investiční závazky. Giganti, kteří donedávna jen počítali peníze, dokonce musí vydávat dluhopisy. Volné peněžní toky, ze kterých firmy dříve financovaly odkupy vlastních akcí a dividendy, mizí v serverovnách. Hardwareové vybavení pro AI jako grafické čipy stárne extrémně rychle. Vysoké odpisy bezprostředně zatěžují účetní výkazy a stlačují provozní marže. Není tedy divu, že investoři začali být nervózní z výhledu zhoršujícího se hospodaření firem a přestávají věřit, že se investice do AI budou v dohledné době vracet. Hrozí, že vzniká nebezpečná nadkapacita, která nemusí skončit jen úspěchem. A proč se to děje? Šéfové Big Techu jako Mark Zuckerberg či Satya Nadella mají za to, že menší riziko je investice do AI přepalovat, než stát stranou. Věří, že z výpočetního výkonu se stane nový tržní monopol, neboli kdo vybuduje nejvýkonnější datová centra s vlastními čipy, ten bude v budoucnu inkasovat poplatky od celého světového biznesu. Navíc účetnictví se zhoršuje jen hypoteticky, Big Techy jsou zatím stále velmi ziskové. Proč tedy nyní vzniká mezera? Zatím je to laicky řečeno tak, že zvláště velké jazykové modely jsou pro své provozovatele příliš drahé na provoz a lidé a firmy platí zatím relativně málo. Smírnou nadsázkou se dá říct, že přístup do AI chatu se nebere jako vstup do biznisového vztahu, ale jako přístup k obecné infrastruktuře, jako je mobilní signál či internet. Big Techy navíc, aby agresivně získávali tržní podíl, dávají přístup k modelům zadarmo nebo levně. Na jedné straně jsou tedy obří investice, na druhé malé výnosy. A každý dotaz do chatu přitom pro poskytovatele znamená náklady na výpočetní výkon a jeho energii. Potenciální nejlukrativnější zákazníci, podniky, zatím s nasazením AI nejsou moc rychlé. Existují různé bezpečnostní a technické bariéry. Jaké jsou tedy scénáře? Nejoptimističtější, tedy z pohledu technologických firem, je ten, že firemní zákazníci se přestanou bát a budou nasazovat AI řešení ve velkém. Tím se gigantům zaplní cloudové kapacity a zvýší tržby z prodeje softwaru i marže. Pokud ale podniky budou dlouho váhat, gigantům zůstane nevyužitá výpočetní kapacita, kterou budou muset za cenu dalších ztrát odepisovat. Co se týče individuálních uživatelů AI nástrojů, obecně se čeká, že do budoucna ceny za užívání jazykových modelů porostou. Třeba tak, že mimo předplatného budou platformy účtovat peníze za další úkoly a dotazy. Každopádně ekonomika budoucí AI éry je zatím nejistá. Giganti si chtějí utrhnout co největší podíl na budoucnosti. Kdo ovládne AI, změní globální pravidla hry. Ještě nikdy v historii lidstva se v soukromém sektoru neodehrál takový hazard. Zatímco minulé megaprojekty jako jaderný či vesmírný výzkum financoval stát a nákladné infrastruktury typu železnic budovaly stovky firem po celá desetiletí, dnešní svět přetváří za obrovské peníze pár soukromých firem.
1: Tolik komentář Terezy Zavadilové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují i renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Alexandra Vojtašeková, Fjaka. Chorvatská sezóna. Díl pátý. Chorvatsko má 78 ostrovů, 524 ostrůvků a 642 ostrůvečků. Celkem to dělá 1244 ostrovů. Z bezmála 6000 kilometrů chorvatského pobřeží tvoří něco přes 4000 kilometrů pobřeží ostrovů. Z hlediska rozlohy zaujímají ostrovy pouze 3300 čtverečních kilometrů, tedy méně než 6% rozlohy státu. Celé Chorvatsko je více než pětkrát menší než Polsko. 66 ostrovů je uznáno za obydlené, avšak jen 48 má trvalé obyvatele. Na 18 ostrovech se nacházejí pouze opuštěné osady anebo slouží turistům jenom v letní sezóně. Na chorvatských ostrovech žijí 3% Chorvatů, 125 tisíc lidí. Nejvíce obyvatel má s pevninou mostem propojený ostrov Krk, skoro 18 tisíc. Nejméně ostrov Svety Andrija, jediného člověka. Minimálně to tak uvádí chorvatský statistický úřad k roku 2005. V tisku jsem se ale dočetla, že stařenka z ostrova Svety Andrija zemřela krátce po skončení sčítání. Poslední místo tudíž pravděpodobně patří ostrovu Malé Srakane. Jejž celoročně obývají dva lidé, chorvatsko-rakouští manželé Kólovi. Když během nekonečné polské zimy cestuju prstem po mapě ze severu na jih chorvatského pobřeží, postupně čtu nahlas jména, která znějí jako zaklínadla. Krk, Cres, Lošiň, Rab, Pak, Uglian, Dugi Otok, Šolta, Brač, Havar, Vis, Korčula, Lastovo, Mljet. Každý ostrov je svébytný svět. Nikdo, kdo není z ostrova, nepochopí ostrovana. Tyto dvě věty slýchám o ostrovech nejčastěji.

Hvar je podle propagačních brožur chorvatského turistického sdružení naprostý must see. Levandulový ráj, nejvíce slunečních dní v roce, starobylé město jako z pohádky, nenarušené pobřeží, divoká příroda, bohatá a pestrá nabídka, zábava pro celou rodinu, místo, kam se jezdí rekreovat celebrity. Rodinu nemám a nejsem ani žádná celebrita. Snad proto tam jedu poprvé z povinnosti. Jeden časopis nám zadal, abychom prozkoumali a popsali problematiku levandulové mafie na Hvaru. Žádnou mafii nenacházíme a na levanduly narážíme jen v suvenýrech pro turisty. Kvete totiž v červnu a červenci, zatímco my přijíždíme až koncem srpna dávno po sklizni. Mí kamarádi Chorvati se té mafii smějou dodnes. Nějaká veselá kopa z ostrova si z naivního polského redaktora pěkně vystřelila. Žádná reportáž nebude, přesto se nám nechce ze Hvaru odjíždět. Kdyby na jadranských ostrovech neplynul čas jinak, Odysseus by dozajista nestrávil u Kyrké na lošini celý rok a následně 7 let u Kalypso na Mlietu. Bez mrknutí oka necháváme ujíždět další trajekty na pevninu. To je pro ostrovany to nejdůležitější dělení. Tady je ostrov, kdežto tam pevnina. Chorvatsky kopno. Není podstatné, zda je to Split, Makarska či Zadar, anebo snad dokonce daleký Záhřeb. Všechno je to zkrátka pevnina. Když jsi na pevnině, věci závisejí výhradně na tobě. Zvolíš si libovolný dopravní prostředek, špatné počasí je jen drobným nepohodlím. Ostrov si žádá umíněnost, trpělivost. Je nutné smířit se s tím, že trajekt, loď nebo katamarán občas nevypluje. Tvé plány nejsou jenom tvé, patří i větru a moři. Byť pro mnohé bývá ostrov místem útěku, z něj se občas utéct nedá. Pochopíš-li to a přijmeš-li to s pokorou, můžeš od něj dostat víc, než bys čekal. Tak praví ostrované a já jim věřím. Vždyť mají i jiné možnosti. Mohli by si zbalit věci a přestěhovat se na tu mýtickou pevninu, tak jako to dělali generace lidí před nimi. Ostrovy se vylidňují už po staletí. Někteří se odsud stěhují nedobrovolně, jiní zase za touhou po lepším životě. Dávní obyvatelé Hvaru už od 19. století utíkali od náročných životních podmínek a neúrodné půdy, hlavně do Argentíny a Austrálie. Otisk v paměti těchto emigrací vynucených osudem je součástí kulturní krajiny ostrovů. Na hřbitově v Jelse je na kamenné desce vyryto. Vzpomeňme všech, kdož vlivem krutých okolností nespočinuli na milovaném místě. Budiš jim země lehká a moře laskavo. Vůbec se nedivím touze spočinout na havarském hřbitově. Hroby se tu nacházejí na mírném pahorku, ve stínu stromů a s vyhlídkou na moře. Vynikající místo pro věčný odpočinek, a či ještě lepší by bylo dostat se sem ještě před smrtí. Nakonec snáze se čeká na smrt tam, kde roste réva a voní bazalka, než v zemi, jež rodí jenom brambory. V napůl autobiografické novele Voda popisuje Vladimír Nazor trvalou součást života na ostrovech v minulosti, tedy sucho. V městečku na ostrově Brač už několik měsíců nepršelo. Čekání na příjezd lodi s vodou se dlouží a ostrované postupně propadají šílenství. Propukají hádky, rvačky a nakonec i rabování domů bohatších obyvatel ostrova, kteří údajně měli skrývat zásoby tekutiny. Když cisterna s vodou konečně připluje, lidé ze šílevší žízní se na vodu vrhají a většinu nových zásob promrhají. Po mnoha dnech bez deště nadchází tařka biblická průtrž, která během krátkého okamžiku zničí poslední zbytky úrody, které se zázrakem podařilo uchovat. V ten moment se otec dospívajícího vypravěče rozhodne udělat vše proto, aby syna z tohoto krutého a nepřátelského světa dostal. Poslal jej na školy na pevnině, i kdyby to rodinu mělo stát veškerý jejich skromný majetek.

současné době jsou hlavními důvody vystěhovalectví z ostrova nekvalitní nabídka vzdělání a nedostatek atraktivních pracovních míst. Nechybí totiž jen sezónní pozice v cestovním ruchu. Nejhorší jsou ty obří výkyvy, vysvětluje mi Lara Stojanovičová z městečka Hvar. V létě jsou životní tempo, množství lidí a míra hluku tak enormní, že už člověk nemá sílu na nic dalšího, ani aby si s někým povídal. Naopak v zimě tady panuje naprostý marazmus. Všechno se zavře a je to jak po vymření. Od prosince do února je to navíc výrazně chladněji, než by se lidem ze severu mohlo zdát. Ledový vítr proniká do každé skuliny. V kamenných domech, zvláště v těch určených k pronájmu, většinou není topení. Jediným zdrojem tepla je klimatizace nastavená na 30 stupňů. Ale místnost s její pomocí vytopíte jen těžko. Většinu času je proto tepleji venku než vevnitř. Navlékám tedy na sebe stále víc vrstev, měním se v promrzlé burrito a soucítím se všemi, kteří v takových podmínkách musí trávit každou zimu. Určitě jsou na to zvyklí, možná jim horké léto kompenzuje lednový chlad, anebo si přes den vyhřívají kosti na slunci a večer předávají to teplo kamenům. Pokud se chceš ohřát, musíš se vždycky vydat za starými lidmi, radí mi Jelena, dalmatinka s 30letou zkušeností. Oni jsou jako ještěrky, bezchybně vycítí, na kterou skálu dopadá nejvíce slunce a kam se schovat před větrem. Studenokrevnost, pomyslím si. Zpomalení životních procesů, schromažďování energie. Možná se po letech života na dalmatských kamenech člověk přizpůsobí svému okolí. Lara se těm studenokrevným ostrovanům směje. Uznává však, že ne každý dovede přijmout podmínky, jaké zde panují. Sama dobře zná lesk i bídu života na Hvaru. Jako 19letá odjela studovat do Záhřebu, ale po získání bakalářského diplomu z chorvatské filologie se vrátila zpět. Nyní je jí 30 a nikam se nechystá. Čím déle člověk pobývá na ostrově, tím menší chuť má z něj odjíždět, vypráví se smíchem. Vím ale, že takové uzavření se na omezeném prostoru může vést k zúžení rozhledu. Proto kvůli duševní hygieně jednou za čas sednu na trajekt, i když tedy musím přiznat, že se mi to čím dál víc spojuje nikoli s oddechem, ale s povinnostmi, většími nákupy, návštěvou lékaře anebo nějakým školením z práce. Zkrátka s tím, co se na ostrově vyřídit nedá. Trajekty nejsou levné, třeba že obyvatelé ostrovů na ně mají 50% slevu. Na delších trasách je nutné vyzbrojit se trpělivostí, protože na rozdíl od rychlých katamaránů jsou trajekty spíše pomalé. Katamaránem si však nepřevezete automobil a na ostrovech veřejná doprava prakticky neexistuje. Ostrované jsou zpravidla dostatečně obrněni trpělivostí. Ve frontě na trajekt i na jeho palubě diskutují, hrají karty nebo dřímají. Jadrolinia je doveze přímo do cíle.

Klára a její známí, unavení letním rozruchem a zimní nehybností, se rozhodli aktivně se toho chopit. Založili sdružení se sídlem v samém středu města Hvar. Pořádají festivaly, promítání filmů pod širým nebem, koncerty a všemožné dílny, od jógy až po opravování bicyklů. Konečně mají místo, kde se mohou sejít, když je v zimě většina restaurací a kaváren zamčená na čtyři západy. Lara je nejpyšnější na knihu Ostrov historie, kterou sdružení vydalo. Shromáždila do ní pověsti a příběhy související s Hvarem, které kolují mezi jeho obyvatelstvem. Ať jsou zdánlivě optimistické, často zábavné, dobře vystihují, jak náročný zde byl život ještě před několika desetiletími. V příběhu o velrybě, která se v roce 1943 objevila na břehu ostrova a kterou okamžitě rozporcovali na kusy a snědli, je nenápadnou hlavní postavou hlad, který místní obyvatele sužoval nejen za války. Vlivem podvýživy si tehdy jen málo kdo lámal hlavu s tím, že velrybí maso je téměř nepoživatelné a mnohem lépe se hodí na výrobu mýdla než jako pokrm. Luce Kuzmaničová nezískala své přízvisko mořská vlčice kvůli svým progresivním názorům na domácí práce, nýbrž proto, že její manžel byl na frontě a ona musela uživit 16 dětí. Toma Novák se vypravil ze Hvaru najít Lampedúzu, o níž slyšel doposud jen různé fámy. Nicméně při jeho dluzích se vidina úmrtí na moři nejevila jako to nejhorší řešení. Nelze se divit, že obyvatelé ostrovů jsou dodnes vnímáni jako mimořádné držgrešle. Nejtragičtější příběh se odehrál ve vesnici Vrboska v roce 1938. Když Lovro, Domica a jejich 7 dětí onemocněli tyfem, mezi spoluobčany propukla panika. Jedinou záchranou pro rodinu bylo vydat se k lékaři na pevninu, avšak vedení obce jim odmítlo zapůjčit motorový člun. Strach před nákazou byl mezi obyvateli vsi tak veliký, že v noci zabednili přitlučenými prkny dveře a okna domu nakažených, aby jim znemožnili výjít ven. Milosrdenství v podobě balíčků s jídlem bylo nutné projevovat diskrétně a potmě. Když se stav dětí dramaticky zhoršil, slitoval se nad nimi přítel, pomohl rodině dostat se ven z domu a půjčil jim loďku. Bez motorového pohonu otec a nejstarší syn museli veslovat celou noc. Na posledních několik kilometrů jim nabídla pomoc výletní loď. Nicméně hrdý a na celý svět rozzuřený Lovro zpočátku nechtěl její nabídku přijmout. Stihli to prý v nejvyšší čas. Celá rodina se vyléčila. O tom, jak později vypadaly jejich vztahy se sousedy, kteří je zaživa zatloukli do hrobu, už příběh mlčí. Podrobnosti o tom neví ani Lara, přestože jedno z dětí, které tenkrát přežilo tyfovou nákazu, byla její babička. Nona, jak říkají ostrované. Nona a její 2 na poslední chvíli zachránění sourozenci dodnes žijí na ostrově. Alespoň jsem měla po kom zdědit svoji tvrdošínost, poznamenává Lara a pokrčí rameny. Snad proto jsem se sem vrátila.

Imaginace chorvatské kultury je otočená čelem k moři. Tudíž není divu, že má v oblibě i ostrovy. Rozvinul se zde dokonce svébytný žánr prózy, označované jako inzulární, ostrovní. Ostrovy dali chorvatskému písemnictví řadu vynikajících spisovatelů. Měli své dva vrcholné okamžiky, svá dvě zlatá století. 16., kdy na Hvar přímo z Itálie doplula renesance a další ostrovy se staly místem děje řady poém, eklog a dramat. A pak století 20. Chorvatská literatura 20. století nejenže je bez ostrovů nepředstavitelná, ale kdyby se vymazal byť jen jediný z nich, třeba takový Vis, na němž se narodil Ranko Marinkovič, dětství tam strávila Vesna Parunová a dnes tam žije Senko Karuza, proměnilo by se panorama zdejší kultury velmi výrazně. Po dobu 10 let, mezi roky 1964 a 1974, probíhaly na Korčule proslulé filozofické semináře, známé jako Korčulské letní školy. Vedle jugoslávských akademiků úporně diskutujících o filozofii skupiny Praxis, marxistickém humanismu, revoluci a samosprávnosti se jich účastnila řada dalších myslitelů z celé Evropy. Erich Fromm, Ernst Bloch, Leszek Kolakowski, Henri Lefebvre, Herbert Marcus a Predrag Matvějevič, další velký pěvec přímořské kultury, autor breviáře Středomoří a účastník těchto seminářů, nazývá tehdejší Korčulu ostrovem svobodného myšlení. Proslýchá se, že tato intelektuální výměna probíhala v povznesené atmosféře sycené místním vínem a filozofu Vaňovi Sutličovi se připisuje výrok: nemůžeš-li změnit stát, kde žiješ, vždycky můžeš změnit lokál. Když o zkušenosti života na ostrově píší ostrované, zdá se to přirozené. Avšak tento významný prostor ve svých dílech využívají rovněž autoři narození ve vnitrozemí, na pevnině. Renato Baretič, dítě středoevropského Záhřebu, ve svém široce propíraném románu Osmý komisař, namísto aby děj umístil na jeden z více než 1000 ostrovů, jež byly k dispozici, vymyslel ostrov nový. Vytvořil pro něj dokonce nové nářečí, jež bylo mixem lokálního čakavského dialektu a australské angličtiny, protože jeho obyvateli učinil reemigranty. Jeho Trečič je díra odříznutá od světa i rajská země blaženosti současně. Počáteční nemožnost dorozumění zde nakonec vede ke vzniku silných mezilidských vazeb a obyvatelé ostrova, ač jsou snůškou vyděděnců a bláznů, se ukazují jako normálnější než lidé ze současného světa, který je obklopuje. V jednom ze svých textů, jenž není ani ryzí povídkou, ani esejí, Senko Karuza píše: něco se stalo, je jedno co, na ostrově je všechno zázrak. Ostrovy bývaly v chorvatské literatuře metaforickou pouští, zahradou, divadlem světa i vězením, nejčastěji ovšem meandrují kdesi mezi touhou po utopii a strachem z dystopie, přičemž se z autorské vůle kloní tu k jedné, jindy zas ke druhé straně. Ostatně není tomu tak jen v Chorvatsku. Však si vzpomeňme na Tomase Moora, Campanelu, Swifta, Huxleyho, Verna, Goldinga anebo Macheje Piotra Pruse, který se také literárně zatoulal do Dalmácie. Je pochopitelné, že pro literaturu je ostrov díky své ohraničenosti zajímavým univerzem, v němž se vyostřují individuální i společenská dramata. Nicméně občas se zdá, jako by šlo ještě o něco víc. Jako kdyby se mikrokosmos tohoto uzavřeného prostoru dožadoval vyřčení definitivního soudu o lidstvu a jeho potenciálu do budoucna.

Andrija Plenković se jmenuje skoro stejně jako úřadující chorvatský premiér, což mu žádnou velkou radost nedělá. Navíc ho ani moc nepotěšilo, že jsme mu snědli všechny kalamáry, které během dlouhých zimních měsíců nalovil. Ale bylo jich doslova 5 a on už je 3 dny vychvaloval. Abych si Andriju udobřila, slíbila jsem mu, že se s ním vypravím na lov. V duchu už vidím dobrodružství hodné rybaření a rybářských rozhovorů, poetické reportáže ze 16. století od Petra Hektoroviče, který prý pocházel ze Hvaru. A nebo alespoň místní populární písně Rybary, vstávání před rozbřeskem, vyplouvání na širé moře, až člověku ruce zdřevění, odveslování, rozhození sítí, boj s živly. Od toho rozbřesku bych snad byla ochotná upustit, zvlášť když podle Andriji kalamáry nejlépe berou po soumraku. Únorová noc a temné rozbouřené moře ve mně vyvolávají obavy. Avšak přesvědčuju sama sebe, že takovou zkušenost nutně potřebuji, abych porozuměla ostrovanské duši a těžkostem života na kamenitém pobřeží. Když se ubíráme k moři, ptám se Andriji, jestli má pro mě záchranou vestu. Dívá se na mě, jako bych spadla z višně. Načež se zastaví a zaujímá postavení na skále vzdálené od jeho domu přibližně 100 metrů. Napichuje návnadu a nahodí. Čekáme a nic se neděje. Navíjí prut, nahazuje. Po 40 minutách se už konečně něco chytilo. Ne, to byla jenom tráva ze dna. Nahazuje, navíjí, nic. O 3 hodiny později, pořád nic. Znovu. Bez tak to nedělá proto, aby se tím živil. Za půl roku nachytá tolik kalamárů, kolik si jich koupíte v supermarketu v přepočtu za 100 korun. Mražené kalamáry však nejsou to pravé. Jde o samotný rituál, říká mi Andrea, o to ticho, o požitek zlovení. Hledá místa, kde nikdo není, lidi ho jen otravují, řvou a klábosí. Vysvětluje mi, ovšem sám ani na vteřinu nepřestává řečnit. Vysvětluje mi rozdíly mezi jednotlivými návnadami, popisuje různé metody chytání ryb, chobotnic a kalamárů, ukazuje mi, kde se líp chytá v zimě a kde zase v létě, rozčiluje se, když v dáli zahlédne reflektory lodí. To kvůli nim je tak těžké něco chytit, všechno vylovili, rozhodí do vody obří sítě a lákají ryby na světlo. Někteří místní také rozhazují sítě ze břehu anebo nepouštějí zpět do vody příliš malé chobotnice či ryby, čímž zmaří možnost příštího úlovku. Andrea bydlí stále v té samé vesničce od narození. Tady vyrostl, tady žije a vůbec nikam se nechystá. Kde jinde bych měl žít, opáčí. Tady má všechno. Všechno, tedy moře, udici, skútr, auto, co se porouchává, a dům, který v létě pronajímá turistům. Zdědil ho po rodičích, ostatně bydlí v sousední osadě, ale nenavštěvuje je moc často. Po předcích zdědil ještě něco. Po matce bosenský inat a po otci dalmácký dišpet. Specifické podoby vzpurnosti, vzdorovitosti a umanutosti, často nesmyslné. Ne, že by si neokusil městského života, během střední školy strávil 3 roky ve Splitu, ale nelíbilo se mu tam. Je tam příliš mnoho lidí, hluk a všichni pijí. On alkohol nemá rád, občas si dá příležitostné pivečko nebo sklenku domácího vína, ale alkohol je jed. Přestal i kouřit, vadilo mu to při sportu. Rád běhá, hraje kopanou, kdysi dokonce za místní klub, ale především rád loví ryby. Dělá to vlastně každou noc. Televizi nesleduje, novináře nesnáší, všichni lžou a manipulujou, podobně jako politici s jeho jmenovcem v čele. Nikdy nepřečetl žádnou knihu. Prohlašuje, prý to jen narušuje klid mysli a v jeho hlavě se přece dějí zajímavější věci. Společenské styky příliš nepěstuje. Ve vesnici bydlí celoročně tak 10 lidí, ale on lidi nepotřebuje. On jediný tady vyrostl. Ostatní si koupili pozemky od místních, protože chtěli utéct před světem. Polák, Rus, Maďar, Němec, ukazuje mi domy. On před ničím utíkat nemusí, on je u sebe, na svém místě, přesně tam, kde má být. Končíme, nic jsme nechytili. Andrea ovšem nepůsobí přepadle, ba právě naopak.
Zítra se sem vrátí, co jiného by taky dělal, nic lepšího nemá. Všechno, co je potřeba k lásce, to je žena, muž a moře, pěje mezi tím z rádia Mladen Grdovič. Všechno, co je potřeba ke štěstí, to je malý dům ze soli na pobřeží. Z překladu Martina Veselky připravila Jaroslava Jiskrová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Jakuba Doubravy četla Apolena Veldová. Zvuková spolupráce Ondřej Franěk.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Odkud pochází výraz trolling?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Německá policie vyšetřuje incident na letišti v Lipsku. Zaměstnanci tam našli dron s výbušninou a nákladní letadlo se tam srazilo s dalším letícím objektem. Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy. V pátek se má mírně ochladit. Etická komise fotbalové asociace potrestala záložníka Šiguta za účast v korupční kauze. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami nebo s bouřkami, teploty do 37 stupňů. Je čtvrtek 6. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Německá policie v noci na středu na mezinárodním letišti v Lipsku zajistila dron s výbušným zařízením. Potvrdilo to tamní státní zastupitelství. Stroj s náloží našli zaměstnanci letiště v blízkosti ukrajinských letadel typu Antonov. Ve stejné chvíli se nákladní letadlo srazilo s pravděpodobně jiným a zatím neznámým letícím objektem. Pachatelé ani jejich motiv zatím nejsou známý. Na místo incidentu dorazil taky spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Srážku nákladního letadla s neznámým objektem označil za hybridní útok.
3: Policie krátce po půlnoci na oba incidenty reagovala okamžitě a zastavila provoz letiště, popsal mluvčí lipské policie Olaf Hoppe. Podle zdrojů Süddeutsche Zeitung a dvou regionálních německých médií dron nesl 800 gramů výbušniny. Policie s pomocí specializovaného robota odstranila rozbušku. O incidentu byla informovaná i Severoatlantická aliance, která ukrajinská letadla Antonov využívá k přesunu strategické techniky. Společnost Antonov Airlines přesunula na letiště Lipsko-Hale významnou část svých aktivit po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmítá plán na odzbrojení teroristického hnutí Hamas a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Řekl to ve videu, které zveřejnil na sociální síti Facebook. Odzbrojení militantních palestinských skupin a ukončení bojů je součástí mírového plánu pro pásmo Gazy, na který dohlíží Rada míru, ustanovená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten dohodu o demilitarizaci oznámil minulý pátek.
4: Netanyahu se k plánu staví negativně, přestože dostal ujištění, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamas. Izraelský premiér ale odmítá, že by se izraelská armáda stáhla ze současných pozic na takzvanou žlutou linii. Izraelské vojsko teď ovládá skoro 70% pásma Gazy. Území za žlutou linii zahrnuje asi 53%. Vysocí představitelé Hamásu už minulý týden některým médiím potvrdili, že hnutí s ozbrojením souhlasí. Podmiňuje ho ale právě stažením izraelské armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové ve středu naměřili ve Strážnici na Hodonínsku rovných 41 stupňů Celsia. Maxima pro 5. srpen ale překonalo více než 60% stanic. Horko bude v Česku ještě během dneška. V pátek už by ale teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Stát podle skoro 3/4 lidí v Česku nedělá dost, aby společnost připravil na klimatické extrémy. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál. Tento týden v něm odpovídalo přes 1000 lidí. Teploty nad 40 stupňů Česko nezasáhly jenom v posledních dnech, ale taky už koncem června.
5: Že je stát málo aktivní, odpověděl v průzkumu 72% lidí, doplňuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Názor zastávají nejčastěji mladí lidé a ti s vysokoškolským vzděláním. Ke krokům státu jsou kritičtější voliči sněmovní opozice než koalice. Například 1/3 voličů motoristů se domnívá, že stát postupuje dostatečně.
5: 2/3 lidí se taky bojí negativních dopadů veder na svůj život. Stejný počet respondentů se na horko začal adaptovat.
6: Nejčastěji si dotazování pořídili větrák. Pak si taky nechali do oken instalovat vnější žaluzie nebo rolety. 15% dotázaných si koupilo klimatizaci.
5: Zhruba 1/3 lidí v Česku podle průzkumu zatím nepodnikla nic. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Nejnebezpečnějšími evropskými zeměmi pro řidiče jsou Srbsko, Bulharsko a Rumunsko. V poměru na milion obyvatel tam loni při dopravních nehodách zemřelo nejvíc lidí. Vyplývá to ze žebříčku, který sestavila švýcarská společnost Vinjet Switzerland. Zmíněná trojice patřila k nejrizikovějším státům Evropy i v předchozích letech. Počty smrtelných dopravních nehod v Česku odpovídají zhruba evropskému průměru.
4: V absolutních číslech loni nejvíce lidí zemřelo na silnicích ve Francii, skoro 3300. V poměru k počtu obyvatel je ale na prvním místě Srbsko. Na milion lidí tam připadá 74 obětí dopravních nehod. Česko je společně s Rakouskem na 14. místě. Na milion obyvatel tam připadá celkem 44 úmrtí na silnicích. Naopak nejbezpečnějšími zeměmi pro řidiče jsou podle serveru Vinjet Switzerland Norsko a Švédsko. Na milion obyvatel tam loni připadalo pouze 19 obětí autonehod. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Soud rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Rozhodnutí se týká jeho vzetí do vazby v polovině 70. let. Režim ho tehdy vinil z toho, že do Francie poslal údajně zkreslené informace o Československu. Odsouzen nakonec nebyl. Ve vazbě ale strávil 3 měsíce.
7: Obvodní soud pro Prahu 10 se případem zabýval podruhé. Vloni Knížákovu žádost o rehabilitaci zamítl s tím, že o ni měl požádat v 90. letech. Toto rozhodnutí ale zrušil ústavní soud. Knížák má prý právo na satisfakci i teď. Tímto argumentem se dopoledne u obvodního soudu řídila i státní zástupkyně Markéta Mizerová.
8: Navrhla jsem, aby bylo rozhodnuto o tom, že profesor Milan Knížák je účasten soudní rehabilitace.
7: Rozhodnutí je pravomocné, jak Mizerová, tak i Knížáků v hájce Lubomír Miller se vzdali práva na odvolání.
9: Je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
7: Milan Knížák se verdiktu nedožil, zemřel koncem července. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Český film Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Odnesl si tak jednu ze 3 hlavních cen a zároveň se kvalifikoval do boje o Oscara v kategorii krátkých filmů. Oznámila to Americká akademie filmového umění. Letos ocenila celkem 12 studentských snímků. Podle režisérky Viktorie Štěpánové porotu video eseji o českém folkloru zaujala hlavně svou lokálností.
10: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá tak silno jako my tady v Evropě, takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Takže si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
2: Snímek vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Jestli se dostane do širší nominace 99. ročníku Oscarů, bude jasné na začátku prosince. Záložník Karviné Samuel Šigut si 16 měsíců nezahraje fotbal a musí zaplatit pokutu 80 000 korun. Kvůli jeho účasti v korupční kauze o tom rozhodla etická komise fotbalové asociace.
11: Podle ní 23-letý fotbalista ovlivnil jeden zápas druhé ligy a dvakrát neoznámil disciplinární přečin, který komise neupřesnila. Vedle Šiguta potrestala i olomouckého obránce Jakuba Elbla, který zaplatí 30 tisíc korun a nezahraje si 3 měsíce, a útočníka ostravského Baňku Davida Látala. Ten má zákaz činnosti na 2 měsíce a dostal pokutu 20 tisíc korun. V sázkařské a korupční kauze, která začala letos v březnu, zároveň obdrželi tresty další 3 osoby. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Fotbalistky Slávie vstoupily do druhého předkola kvalifikace ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají s Brøndby Kodaň o 3. příčku a přesun alespoň do kvalifikace evropského poháru.
12: Překážky na D1 u všech Romy na silnici u Českého Krumlova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážkou u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 je po nehodě osobního auta uzavřený konec připojovacího pruhu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce, kolona se netvoří. U Českého Krumlova se vyhněte překážce na silnici 39 do Horní Plané. Za Kájovem leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, která potrvá celou noc. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženou s přeháňkami a bouřkami. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost je částečně ubyde. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Proč letos v Česku při nehodách umírá víc lidí než vloni? Jaké chyby dělají řidiči nejčastěji? A nakolik ovlivňuje horké počasí naše chování a reakce za volantem? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
14: Dobrý den.
13: V Česku letos při dopravních nehodách umírá víc lidí než v loňském roce. Do konce července evidovala policie 222 oběti, tedy o 10 víc než za stejné období loňského roku. Berete to jako mimořádný výkyv, nebo to může naznačovat nějaký trend?
14: Tak dlouhodobě ten trend doposavať byl pozitivní a klesal. V letošním roce nám přibyly zejména nehody motorkářů, protože nám brzo začala sezóna, začalo se jezdit už na konci února a bohužel ty statistiky nejsou úplně příznivý. A samozřejmě zároveň nám houstne provoz na silnicích, je těch vozidel čím dál tím víc, takže to jde všechno proti té bezpečnosti.
13: To znamená z vašeho pohledu hlavní vliv víc motorkářů dříve na silnicích a obecně hustší provoz?
14: Určitě je to tak a proti tomu musíme, řeknu, bojovat tím, že budeme dokonale vzdělávat, víc připravovat, budovat infrastrukturu a ruku v ruce v tom musí jít i represe.
13: Vy se samozřejmě pohybujete každodenně na silnicích a na ulicích. Máte pocit, že se mění agresivita řidičů?
14: Bohužel prostě roste, stoupá a to je daný tím množstvím těch vozidel, toho provozu a tím, jak lidi pospíchají a obecně ten svět takový zrychlený, tak samozřejmě jak nestíháme, jak se to potom snažíme dohnat na silnici a to je to nejhorší, co můžeme udělat.
13: Máte pocit, že se rok od roku mění to, jak řídíme, jak lidé v Česku řídí?
14: To, co se vyvíjí velmi, je samozřejmě, jsou asistenční systémy a ta technika, která pokročila dál a zaplať pánbůh, že v tomto směru nám to pomáhá ve všech směrech, ať už v aktivní bezpečnosti či pasivní. To, co je však horší, je ten vztah k tomu řízení. Dneska tím nejhorším problémem jsou nejenom už telefonování, ale v podstatě sledování toho telefonu i nejenom za účelem telefonu nebo zpráv, ale dneska už běžně koukají ty lidi na sociální sítě a tráví ten čas za volantem tím, čím by neměli.
13: Máte pocit, že je menší respekt k pravidlům?
14: Nemyslím si, že ani k pravidlům, spíš je to menší respekt k tomu samotnému životu, kde si neuvědomujeme to, že na té silnici v podstatě denně hazardujeme. Ono to všechno funguje dobře do té doby, než přijde to první riziko. A pokud dávám ten pozor, tak mnohdy jsem schopný předvídat, předejít tomu, že to vůbec vznikne. Pokud nejsem schopen rozlišit to riziko, tak mám rychlejší reakce. Jakmile se nevěnuju pozornost tomu provozu, zabývám se tím telefonem a podobně, tak moje reakční doba výrazně stoupá a v tu danou chvíli bohužel reagujeme pozdě a už to může mít ty tragické následky.
13: Vy jste mluvil o tom, že houstne doprava samozřejmě přibývá na silnicích i elektromobilů. Mění to nějak situaci z pohledu vás jako člověka, který působí v autoškole? Je nějaký rozdíl, když řídím elektrovůz oproti vozu s klasickým motorem? Mám na něco speciálně dávat pozor?
14: Elektromobilita se nám teprve pořádně vyvíjí, nebo nám teď přichází, a to znamená, jsou to moderní vozy, které jsou doplněné spoustou asistenčních systémů. Tak to nám pomáhá. Na druhé straně obecně to vozidlo je těžší. Musíme si uvědomit to, že ta váha má vliv na brzdnou dráhu a zároveň samozřejmě i to vozidlo tím, že nevydává ty zvuky tak jako klasický spalovací motor, tak já přicházím o jeden vjem a je potřeba ho vnímat. A to ať už se pohybujeme v tom vozidle a řídíme, anebo jsme ty účastníci, kteří se s tím najednou mohou setkat a zjistí, že už to vozidlo neslyší a musím se včas dívat a rozpoznat, že se blíží.
13: Vy jste už dvakrát během dnešních 20 minut Radiožurnálu mluvil o tom, že nová auta mají asistenty. Měl jsem pocit, že to berete jako pozitivní efekt. Opravdu to podle vás přispívá bezpečnosti provozu?
14: Určitě to pomáhá v tom smyslu, že to dokáže zabránit některým nehodám, zejména třeba front assistant. To negativní, co to přináší, je, že mnohdy si myslíme, že si koupíme moderní vůz s asistentama a tím už jsme nesmrtelní a že to řídí samo. A tak to není. Je potřeba ty asistenty vhodně využívat, vědět, jak s nima pracovat, ale ne spolehat se na ně, že by to vyřešili.
13: Je dobré v nějakých situacích nějaké asistenty vypínat třeba v autoškole, pokud máte nová auta s asistenty, necháváte žáky od začátku jezdit se všemi, nebo třeba asistenta, který drží auto v jízdním pruhu, někdy vypínáte?
14: Je vypínáme tak, aby jsme se naučili s nimi pracovat, aby jsme věděli, jak je to bez nich, jak je to s nima. Asistent není neomylný a samozřejmě zejména při špatném počasí například můžou být zasněžený senzory a podobně, tak vám to informuje, že už nefunguje.

0: asistenty vypínat a které?
1: Na to neexistuje jednoduchý manuál. Je to vždycky o té konkrétní dané situaci. Jsou asistenty, kteří ani vypnout nejdou. Dneska máme povinný nejenom ABS, ale ve vozidlech i běžně ESP prvek a podobně. A tyto prvky se vypínají jenom například na motocyklech, když jedeme v terénu a podobně. Pokud někdo tenhle ten asistent vypne na silnicích, tak si jenom zvyšuje riziko.
0: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Specifikem posledních týdnů jsou také horké dny. Jedna silná vlna byla na konci června, teď zažíváme druhou silnou vlnu. Jak se tohle projevuje z vaší zkušenosti na silnicích?
1: Tak samozřejmě zejména únavou, kdy ten provoz je náročnější, teplota na nás působí a jsou to ty běžné rady, kdy my potřebujeme mít ve vozidle dostatek tekutin, uvědomit si, že může nastat situace, kde ujíznu v té koloně, posouvám se, tak dále.
0: To vedro posledních dnů se navíc u mnohých z nás spojuje s tím, že jedeme na dovolenou, často stovky kilometrů daleko, obvykle musíme absolvovat výrazně delší trasy, než na jaké jsme běžně zvyklí. Jak se na tohle to připravit?
1: Tak začíná to určitě u té přípravy toho vozidla, aby jsme vozidlo měli ve správném stavu a samozřejmě, jak jsem říkal, tu výbavu měli jsme dostatek paliva, protože jestliže bychom potom došli k tomu, že někde uvízneme na delší dobu, tak samozřejmě ani nemůžeme klimatizovat vůz a podobně. A zejména si uvědomit náš zdravotní stav, jestliže někam jedu, že to na nás působí únava, zvyšuje zase reakční dobu, může to potom mít zase ten následek potom nějaký kritický situace. Takže dostatečnou rezervu na cestu, nechtít to odjet najednou a říct si, že teď musím, ale plánovat dopředu a mnohdy i třeba, když už se vracím a už si řeknu, že jsem jenom tu půl hodinu od baráku nebo od cíle, tak si radši udělat tu pauzu, když už cítím únavu, než si říct, že to dojedu.
0: Říkáte, když člověk cítí únavu, při těch dlouhých trasách asi leckdo z nás má tendenci přemýšlet, dobře, cítím se unavený, ale přece jenom ta cesta je dlouhá, tak ještě kousek ujedu. Co jsou ty varovné signály, kdybych 100% měl zastavit?
1: Tak samozřejmě my se potřebujeme vyvarovat zejména mikrospánku a to, kde to na mě působí, ale takovým lepším vodítkem je, než si říkat, jestli jsem ještě unaven nebo ne, je říct si na té stupnici od 1 do 10, jak se teďko cítím a při kolika si myslím, že bych neměl řídit. A když se teďko cítím ve stavu, že jsem na tom na 8 a je to dobrý a při 5 nebudu řídit, tak pak si teda tohleto během té cesty zopakovat a říct si, ještě sice nejsem úplně vyšťavený, ale už jsem si nastavil sám sobě tu hranici na 5, tak bych asi zastavit měl.
0: I únavu hlídají v moderních autech různé asistenty. Dá se na to spoléhat?
1: Tak samozřejmě ten asistent nám zase jenom radí, upozorňuje nás a to buď nějakým pípnutím anebo světelným signálem, kde se mi snaží říct, že už bych si mohl odpočinout, ale určitě nebudu na ten signál čekat, pokud by přišel díl a zároveň by ho neměl ignorovat. Není tam jen tak, vidí, že nám ta pozornost upadá a v tu danou chvíli je to takový signál, který mi zase může pomoct rozpoznat to, že bych si pauzu měl dát.
0: Ředitel dopravní policie Michal Hodboď v červnu v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o tom, že řidiči mnohdy nesledují novinky, že nesledují změny pravidel, že jim často chybí motivace obnovovat si znalosti pravidel silničního provozu. Vnímáte tohle i vy jako problém?
1: Bohužel je to tak, že my získáme řidičské oprávnění a pokud nejsme profesními řidiči anebo neřídíme vozidlo služebně, tak nemáme povinnost se dále proškolovat, takže 20 let řídíme a tím nabýváním těch zkušeností a kilometrama na silnicích máme pocit, že už tu danou chvíli nic víc nepotřebuji. Nicméně legislativa se vyvíjí. Dnes máme již asi 63. novelu zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého všichni jezdíme. Máme novou vyhlášku o dopravním značení, máme nový dopravní značky a to všechno bychom měli znát.
0: Bylo by rozumné zavést čas od času nějaké povinné přezkoušení?

0: Tak z titulu bezpečnosti určitě. Obávám se, že však toto politicky není průchozí, aby někdo schválil nebo nařídil teďko celému řidičskému národu, že se půjde vzdělávat. Nicméně, abych zase zavítal víc do těch severních zemí, kde si hodnotu toho lidského života trošku považují víc a je to o tom vlastním vzdělávání, kde vím, že jestliže mi to pomůže a bude to bezpečnější, tak se dovzdělávám sám.
1: Kdyby hypoteticky bylo povinné přezkoušení, jak velká část řidičů by, tak jak se díváte kolem sebe, propadla?
0: Já se ani nemyslím, že by to mělo být o propadnutí, spíše o nějakým povinném absolvování těch novinek, abych se s nima seznámil, aby mě nepřekvapili, neuvedli někde do situace, ve které budu zmatený a pak vyvolám třeba něco, co může být nebezpečný. Takže nemyslím si, že bychom potřebovali znovu přezkušovat a říkat, jestli někdo na tu silnici patří následně nebo nepatří, ale že bychom ho měli dovzdělávat dál, protože ten řidičský život se vyvíjí celou dobu.
1: Co jsou z vašeho pohledu nejčastější obecně rozšířené chyby nebo omyly, pokud jde o pravidla silničního provozu?
0: Tak ten nejčastější omyl je to, že já to zvládám, že v podstatě řídím dobře a většina lidí umí jet dopředu do té doby, než nastane ta situace, kdy nám vzniká nějaký riziko a pak je to otázka, jestli na něj dokážu včas reagovat, jestli ho dokážu rozpoznat. Takže ty věci, kdy my jsme nějakým způsobem řidičsky zatížený, nám berou kapacitu mozku, pak je otázka, co ještě všechno za tím volantem řeším, na co myslím, jestli je to práce, rodina a podobné věci. A jakmile si tuto kapacitu mozku vyčerpávám, tak se mi začne zužovat vidění a já přestávám vnímat ty rizika ze stran. A my si potom myslíme, že když jsme na té hlavní, že máme přednost, ale každý řidič má povinnost zabránit nehodě a je potřeba si uvědomit to, že jestliže já to vozidlo uvidím z boku, který mě třeba přehlídlo a nedává mi přednost nebo špatně vyhodnotilo tu situaci, takže já té nehodě můžu zabránit taky.
1: Může v tom, aby se člověk na tyhle situace připravil, pomoci třeba virtuální, realita?
0: Určitě může. Virtuální realita nám napomůže navodit tyto situace. Má jednu nevýhodu, ne každému je v tom úplně dobře, ale pokud to zvládám, tak rozhodně je vhodný projít jakýkoliv situace, které jsou rizikové a zažít si je na nečisto.
1: Člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady Asociace autoškol Jiří Novotný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Radiožurnál na letošní léto připravil seriál Letní autoškoly. V krátkých příspěvcích vysvětlovali odborníci jednotlivé situace. Ta témata vycházela z konzultací s dopravní policií. Co byste do letní autoškoly zařadil vy?
0: Určitě znalost toho klimatu, podmínek toho provozu, specifický provoz je tím, že ty lidi jedou na tu dovolenou, jezdí delší trasy, zároveň nám ten provoz houstne, dostáváme se do situací, kdy máme město volný, protože jsou ty prázdniny a jsou ty lidi odjetí, ale naopak najednou se nám mění ty turnusy, zhustí se provoz, měli bychom umět víc plánovat a víc se s tím letím počínat a tyto základy nás žádná autoškola naučit nemůže, tam se na toto nestihneme připravit.
1: Hned několik dílů té letošní letní autoškoly Radiožurnálu se týkalo jízdy v pruzích, jestli je možné předjet jiné auto zprava, jestli smí člověk jet v prostředním pruhu na dálnici. Tohle asi je častý prohřešek a častý problém.
0: Tak určitě jo, protože my tu jízdu v jízdních pruzích ještě nemáme úplně tak zažitou asi, jak bychom měli mít. To je to připojování na konci toho připojovacího pruhu, využití odbočovacího pruhu, kde následně snižuji rychlost a neřeším to v těch průběžných pruzích. Stejně tak, přestože už tady máme poměrně dlouho i záchranářskou uličku, tak se běžně střetáváme s tím, že někteří řidiči ještě stále nerespektují. Občas i ta zvědavost samotná nám jde proti tomu, protože se chceme podívat, co tam je a jestli už to pojede a nedojde nám, že ve chvíli, kdy se ta kolona zastaví, tak já už nemám jakým způsobem s tím vozidlem manipulovat a uklidit ho na stranu a začínáme to řešit až v době, kdy jede třeba integrovaný záchranný sbor a to už je pozdě.
1: Když se vrátím k tomu, čím jsem začínal tou otázkou, hrozí pokuty za to, pokud na dálnici pojedu v prostředním pruhu, když ten pravý je prázdný?
0: Hrozí samozřejmě, protože nerespektuju pravidla silničního provozu. Problém je samozřejmě s tím, jakým způsobem nám to budou prokazovat a kdy nás u toho chytí. Takže to bychom museli mít na každém tom kilometru nějaký kontrolní radar a kamerový systém. A je to zase spíše více o tom respektu vůči ostatním a uvědomění si, že ty pravidla jsou nějakým způsobem nastavený pro všechny a já bych se měl řídit a jet v tom pravém jízdním pruhu.
1: To znamená situace, kterou běžně vidíme na českých dálnicích, někdo jede v prostředním pruhu, byť vpravo je volno, někdo za ním ho zprava předjede, tak vlastně pokutu by měli dostat oba dva.
0: V podstatě ano, samozřejmě ten, který přejíždí zprava, vytváří zřejmě mnohem větší riziko, než ten, který neoprávněně zdržuje tenhle jízdní pruh, ale je to nějaký důsledek toho počínání si, kde ten dotyčný tam se pohybovat nemá. A je to zejména i z těch důvodů, že my si myslíme, že když jedeme rychleji než zejména kamiony a jedeme o těch 10-20 kilometrů víc, že už v klidu může v tom levém pruhu a nechce se nám zařazovat zpátky do pravého jízdního pruhu. A měli bychom si uvědomit, že i přesto, že jedu o trochu rychleji, tady můžou být rychlejší účastníci a já bych měl respektovat pravidla.
1: I v seriálu Letní autoškoly kolegové řešili bezpečný odstup. Podle čeho si při jízdě na silnici nebo dálnici mohu hlídat, že jedu v bezpečné vzdálenosti za tím, kdo je přede mnou?
0: Tak je to pravidlo 2 sekund. To znamená, že v podstatě v jakýmkoliv místě já jsem schopen si tu vzdálenost změřit časem, což je možná pro někoho zvláštní měřit to na čas, ale to odvozuje, je odvozeno od toho, že s měnící se rychlostí se nám mění ta vzdálenost, která je bezpečná. A reakční doba řidiče je nějakých 0,8 až 1,2 vteřiny. To znamená, že když budu reagovat za vteřinu, kdy se přede mnou něco děje, tak mám ještě vteřinu k tomu vykonat ten manévr a začít brzdit. Takže pokud jsou ty podmínky optimální, tak by to měly být 2 vteřiny. Najdu si pevný bod, kde vidím, že vozidlo před námi ho míjí, ať už je to značka, strom, a jestliže než k němu dojedu, napočítám 2 vteřiny, tak je to bezpečná vzdálenost. Pokud bych napočítal míň, měl bych si udělat vzdálenost větší.
1: Při poslední změně pravidel silničního provozu se vedly debaty, jestli má být i pevně stanovený právě odstup, který musím držet, když jedu za nějakým vozidlem. Nakonec to v zákoně není. Je to podle vás chyba?
0: Tak je to zase o tom prokazování. Zahraničí, Rakousko, Německo běžně tyto pokuty vymáhají, a to i právě ze stacionárních radarů, kde vědí, v jakém čase projelo jedno vozidlo a v jakém další vozidlo. A my bychom si spíš měli zase uvědomit ten následek, že mnohdy ani ty 2 vteřiny samotný nemusí stačit a že se nepotřebujeme spoléhat na to, jestli policie nás za to bude pokuhovat nebo ne, ale že jestliže se budu nalepený na tom vozidle před náma, že prostě fyzikálně to vychází tak, že už bude náraz a jiný řešení to nemá.
1: Pokud člověk zažije tu situaci, kterou jste teď popisoval, ale je v tom prvním vozidle, to znamená jedu a někdo je přilepený skoro na mém autě, co mám dělat? Je nějaká rada?
0: Rada je jenom ta vytvořit si tu větší vzdálenost ještě před sebou, abych já nemusel krizově brzdit a spoléhat se na to, že ten za mnou to ještě zvládne, ale abych dokázal předcházet těm rizikům před náma a nemusel se spoléhat na to, jestli ten za mnou zareaguje nebo ne.
1: Takže abych pokud možno nemusel brzdit já.
0: Přesně tak.
1: Vy jste už v úvodu mluvil o tom, že na ty letošní tragické statistiky dopravní nehodovosti mají vliv motorkáři. Motorkářů, to se uvádí, rok od roku v Česku přibývá. Ti, kteří přibývají právě, kupují si motorky, jsou dostatečně připravení? Jsou v tomto směru kvalitní kurzy v autoškolách?
0: Tak je to určitě individuálně vzdělávací instituce od jedna od druhý rozlišná, nicméně v roce 2016 došlo k tomu, že už jezdíme na motocyklu samostatně s doprovodem a máme u toho základního výcviku 10 úkonů na cvičišti, který musím zvládat, takže ten výcvik se zlepšil výrazně. Motocyklisti obecně jsou skupina taková, že na té motorce my tady nejezdíme zejména kvůli práci, ale kvůli tomu zážitku a pocitu z té jízdy, takže je to skupina, která obvykle na sobě pracuje dál a vzdělává se, i proto jsou v České republice velmi oblíbené motoškoly a vzdělávací kurzy. Nicméně ten stroj si vyžaduje samozřejmě to, aby jsme ho dokonale ovládali, zejména kvůli tomu, že pracujeme s rovnováhou a máme tu nevýhodu, že u nás ta sezóna přeruší, takže v listopadu končíme a přicházíme po zimě a je potřeba, aby jsme si uvědomovali, že nekončíme tam, nebo nezačínáme tam, kde jsme skončili, že si zase ty dovednosti musím osvojit. A tím, že z té silnice mizí, tak pro ty ostatní účastníky zmizí taky a přestanou je vnímat. A na začátku té sezóny je potřeba zase na ně začít dávat pozor, brát na ně ohled, protože jsme je tady dobu neviděli a ten motorkář je menší, obvykle i rychlejší, agilnější, takže se mnohdy rozhlídnu, on tam není a najednou se mi tam objeví. Takže dívat se dvakrát, ověřit si to, že nikdo nejede, protože na té motorce ta reakce a ta možnost udělat výhybný manévr je mnohem složitější než ve vozidle.
1: Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, člen týmu silniční bezpečnosti, místopředseda výkonné rady asociace autoškol Jiří Novotný. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Řecké mýty a pohanská mytologie. Mohlo by se zdát, že se již jedná o téma vzdálené, určené spíše pro odbornou veřejnost. Ale není tomu tak. Odkaz antiky je stále základem naší lidské i společenské identity a nabízí hluboké poznání kořenů evropské kultury. V dnešním pořadu budeme listovat dvoudílným svazkem nazvaným Řecké mýty v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Kniha v roce 2025 získala cenu Magnesia Litera za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
2: Ex libris.
3: Základem objemných knih Řecké mýty v literární a výtvarné tradici jsou české překlady latinských spisů prvního a druhého vatikánského mytografa. Začněme tedy otázkou, kdo je to mytograf? Odpovídá Alena Hadravová.
4: Mytograf je obecně řečeno člověk, který se věnuje sepisování mýtům, jak už etymologie toho slova říká. A dva vatikánští mytografové nám zachovali převyprávění řeckých mýtů, tak jak je skompilovali z pozdně antických a raně středověkých latinských pramenů zhruba od minus prvního do 7. století našeho letopočtu. Všechny ty texty jsou psány latinsky, ale jejich archetyp, to znamená ta původní podoba, se nedochovala.
5: Vznik řecké mytologie sahá až hluboko do nejstarších řeckých dějin, do raných mínojsko-mykénských dob, kdy Řekové mýty začaly vytvářet na základě vlivů z blízkovýchodních kultur. Mýty pro ně představovaly myšlenkový svět a souhrn představ o vztahu člověka k člověku, k okolní přírodě, k celému světu i nebi nad námi. Bavili, někdy i děsili, poskytovali vzory chování, ale i varovali před neetickým jednáním a jeho následky. Výtvarná a literární tradice, která na řecké mýty navazuje a prochází lidskými dějinami od antiky až do dnešních dob, jsou jen dvě formy sdělující vlastními výrazovými prostředky obdobný obsah. Mýty se staly zdrojem imaginace a inspirace básníků, prozaiků a dramatiků, výtvarných umělců i hudebních skladatelů a pochopitelně také zdrojem odborného studia.
3: První latinsky psaný mytograf pochází z 9. století našeho letopočtu, ten druhý z 10. až 11. století. Vyjádřeno množstvím kapitol. První soubor v knize Aleny Hadravové obsahuje 231 kapitol, druhý potom 317. Jaké literární paralely je doprovázejí v nejstarší literatuře? Jsou to Homérovy eposy Iliada a Odyssea, Hesiodovo zrození bohů, práce řeckých dramatiků Aischyla, Sofokla a Euripida, Vergíliova Eneida. A v neposlední řadě také Ovidiovy proměny a další poklady antické literatury. Jak se ovšem vyznat v tak nepřeberném množství informací? Autorka sama říká, že výchozí materiál byl neuspořádaný a roztříštěný.
4: Vodítkem mě určitě byly ty texty samy. Ale tím, že jsou, jak jsem říkala, trošku neuspořádané, roztříštěné, tak i ten můj výklad je takový vlastně hopsem hoptám trošku. A já tam někde v úvodu píšu, že není potřeba, ani není asi dobré, jsou to rozsáhlé knížky, číst je od začátku do konce, ale vlastně se podívat, kam člověka to zrovna zanese. Snažila jsem se i některé věci proodkazovat, aby tam byla vytvořena jakási síť taková, že se dá z jedné věci, pokud člověka zaujme, dojít k nějakému dalšímu místu, které na to nějak reaguje jinak a tak dál. Takže je to věc přes svůj velký rozsah, toho typu, že se dá tam vlastně se vždycky podívat jenom na nějaký malý dílek, no ale současně je mně jasné, že ta práce zdaleka není vyčerpávající a dovedu si představit, že bych měla materiálu na nejméně ještě jednou tolik, protože to je nepřeberné bohatství, které ta antika a vlastně ještě v tom takovém napětí s tím středověkem vytvořila.
3: Dochovaná báje vypráví příběh o Prometeovi, který ukradl bohům oheň, za což se na něj snesl krutý trest.
5: Když Prometeus stvořil lidi, vystoupil prý s Minervinou pomocí na nebe. Vzal si louč, přiložil ji ke kolu slunečního vozu, ukradl oheň a s ním pak seznámil lidi. Bohové se proto rozhněvali a na zem seslali dvě zla, horečky a nemoci. Samotného Prométea dali bohové prostřednictvím Merkuria přikovat k hoře Kavkazu a přivolali orla, který vyjídal jeho srdce.
3: Podle obvyklé verze pověsti ovšem orel nevyjídal Prométeovo srdce, nýbrž játra. Pokud bychom chtěli pátrat po literárních pramenech, Alena Hadravová nabízí několik zdrojů. Od Serviova komentáře k Vergíliovým zpěvům pastýřským přes Aischylovo drama o Prometeovi až k nejstaršímu z nich, k Hesiodovi.
5: Všechny tyto výmysly mají racionální jádro. Prometeus byl totiž velmi chytrý člověk. Jako první seznámil Asiřany s astrologií. Studoval ji s velkým úsilím, když byl nucen pobývat na hoře Kavkazu. Říká se, že orel jedl jeho srdce. Symbolizuje to veliké zaujetí, jímž byl protchnut, když se snažil pochopit všechny pohyby hvězd. A protože to všechno dělal uvážlivě a zavedení Merkuria, který je bohem rozvahy a rozumu, říká se, že byl přikován ke skále. Kromě toho pochopil i podstatu blesků a seznámil s ní lidi. Proto se říká, že ukradl nebeský oheň. Prokázal totiž jisté umění, když ukázal, jak kdysi smrtelníci z nebe získali oheň. Ten lidem prospíval, pokud jej užívali dobře.
3: Starověká společnost mýty a legendami žila. Nejednalo se o mrtvou literární památku. V řeckých městech se uctíval Prometeův dar ohně. Pořádal se běh s hořícími pochodněmi, které si předávali jednotliví atleti. Prometeovi byly zasvěceny oltáře. Samotný Prometeův úděl najdeme na mnoha výtvarných antických památkách. Na sarkofázích, malbách, keramických nádobách. Nepřipomíná vám to něco? Mýtus o Prométeovi se označuje také za jakousi pohanskou Genesis, první knihu Starého zákona o stvoření světa a člověka, neboť Prométeus měl stvořit člověka z hlíny a vody. Ani bohové Olympu nebyli imunní proti nástrahám a útrapám lásky. První mytograf se zmiňuje o Apollonově lásce k říční nymfě Dafné. Ta slunečního boha ovšem odmítla.
5: Apollon a Dafné, čili vavřín. Do Apollonovy ochrany autoři dávají také vavřín. Víme totiž, že Apollon se zamiloval do Dafny, dcery říčního boha Ládona v Arkádii. Tera, bohyně země, se nad Dafnou slitovala a proměnila ji ve vavřín. A kde jinde by měl vavřín růst, když ne na říčních březích? A jak popisují básníci, vložíš-li vavřín na hlavu spícím lidem, budou se jim zdát sny, které se splní.
3: Císařové se věnčili vavřínovými věnci na znamení vítězství, také sportovci a básníci. Absolventi vysokých škol se zdobí vavřínem na znamení úspěšného zvládnutí studia. V nádherný vavřín se proměňuje nymfa Dafné na barokním sousoší Gianna Lorenza Berniniho. Jde o jedno z nejkrásnějších mramorových stvárnění Apollona a Dafné všech dob. Ale abychom neodběhli daleko od antiky, bohu Apollonovi bylo ve starověku zasvěceno množství chrámů a svatyň. Hrál také zásadní roli jako ochránce spojených řeckých armád v trojské válce. Druhým nejvýznamnějším městem Atiky jsou Atény pod ochranou bohyně Atény, která se zrodila z Diovy hlavy a k jejímž atributům patřily přílbice, štít a sova na znamení moudrosti. Taktéž nedaleko Atén probíhal starověký rituál, takzvaná Eleusínská mystéria, nazvaná podle města Eleusína a zasvěcená bohyni vegetace Démétře, v latinském podání Cerere. Legenda říká, že Proserpínu, dceru bohyně Cerery, unesl vládce podsvětí Plutón a stalo se to pod sopkou Etnou na Sicílii, kde Proserpína trhala se svými družkami kvítí. Téma bylo nesčetněkrát výtvarně zpracováno. Nejstarší zobrazení známe z votivního reliéfu už z konce 6. století před naším letopočtem. O mýtu pojednávají jak první, tak i druhý mytograf.
5: Když Plutón unesl Proserpinu, Ceres ji dlouho hledala a nakonec poznala, že je v podsvětí a že ji unesl Jovův bratr Plutón, čili Orkus. Vyprosila si proto u Jova pomoc a on jí slíbil, že se Proserpina může vrátit, pokud ovšem v podsvětí nic neochutnala. Ona však v Elysiu okusila zrníčka granátového jablka. Tuto věc prozradil Ascalaphos, syn Stygy. A tak se Proserpina k nebešťanům nemohla vrátit. Ceres se prý později zasloužila o to, že Proserpina je 6 měsíců s matkou a 6 s manželem. To je vymyšleno proto, že Proserpina je také měsíc, luna, který 6 měsíců v roce přibývá a 6 ubývá, totiž vždy 15 dní v každém měsíci. Přibývá tehdy, když mešká u nebešťanů a ubývá, když je v podsvětí.
3: Silná obliba tohoto mýtu souvisela se starověkým nahlížením na pravidelné střídání ročních dob. Jak píše Alena Hadravová, v zimních neúrodných měsících je Proserpína v podzemí u svého muže, v letních pak na zemi u své matky. Chápání jednotlivých období v roce souviselo také s kultem boha Apollona, podle koňského 4 spřeží jeho slunečního vozu i jeho 4 kol.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Posloucháte Ex Libris věnované dvousvazkovému zpracování řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Provází vás Michaela Krčmová. Odkazy na mýty o Daidalovi a Ikarovi, o Odysseovi a kouzelnici Kirké, o Tézeovi a dalších hrdinech a bozích antického světa najdeme v nesčetných literárních i výtvarných památkách. Poslechněme si prvního mytografa a kapitolu o Orfeovi a Euridiké.
6: Orfeus, syn Ojágra a múzy Kaliopy, jak se někteří domnívají, měl za manželku Apolónovu dceru Euridiku. Tu toužebně pronásledoval Kyrénův syn, pastýř Aristaios, a chtěl ji svést. Ona před násilníkem prchala, nevyhnula se však hadu. Ten se stal příčinou její smrti. Orfeus se v touze po své choti snažil sladkým zvukem kytáry obměkčit Dýta a Prozerpínu, aby mohl Euridiku vyvést na denní světlo. Sestoupil proto do podsvětí a svým zpěvem je obměkčil. Vydali mu Euridiku pod podmínkou, že se po ní neohlédne, dokud nevyjdou na denní světlo. To je však pro zamilované těžké dodržet. A tak se Orfeus v obavě, aby Dis svůj slib neporušil, ohlédl a zmařil tak celé své úsilí. Když se po takto nešťastné zkušenosti se sňatkem vrátil na zem, začal nenávidět celý ženský rod a oddal se samotě.
3: K tomuto velmi známému mýtu náleží v knize rozsáhlý komentář, vypočítávající mnohé výtvarné památky. Postupem doby, jak píše Alena Hadravová, do mozaik k pěvci Orfeovi přibývalo stále více zvířat, jimž hrál na svou liru. Zvířat exotických, jako jsou lvy, tygři, sloni, opice, velbloudi, nosorožci, pštrosy, což souviselo se zakládáním římských provincií v Africe a Asii, kde tato zvířata žijí. Také vzhled Orfea se proměňoval. Od nahého řeckého hudebníka s vavřínovým věncem na hlavě až po římský model s pláštěm přes rameno. Posuňme se dál a ptejme se, která z bájí je autorčinou oblíbenou?
4: Mým takovým docela oblíbeným mýtem je mýtus o Hero a Leandrovi, ale ten mě ani tak nezaujal svým obsahem, protože ten je samozřejmě dobře známý. To je ten mýtus o zamilovaném chlapci Leandrovi, který utonul v bouři ve úžině Dardanely, když za noci plavával ke své milé z evropského města Sestu do maloazijského Abídu. Takže ten děj je prostě známý, známe ho samozřejmě taky z výtvarných památek a tak. Ale tady na tom je totiž zajímavý jeden fakt. Tenhle ten mýtus je totiž úplně stejnými slovy převyprávěn ve vatikánském mytografu 1, čili v tom nejstarším textu, a také právě v tom Šimonově opisu vatikánského mytografa 2. Není zachován v žádném jiném dalším opisu a neznáme přesně stejné slovní znění ani z žádného jiného pramene. Takže to musí znamenat, že Šimon zřejmě měl k dispozici i nějaký dnes už neznámý opis toho vatikánského mytografa 1, že to vlastně do své práce nějak zařadil a jakými cestami se to k němu dostalo, nevíme. Pravda je, že opisy toho druhého textu vznikaly velmi často v Oberaltajchu, v benediktinském klášteře na Dunaji v Bavorsku a z Řezna přes Oberaltajch do Horšovského Týna a dál do Prahy vedly obchodní stezky a i jiné, takže je možné, že se to k němu nějakým způsobem dostalo, ale jak, to je otázka.
6: Sestos a Abídos byla dvě sousední města, oddělená však od sebe mořskou úžinou. Jedno z měst se honosilo velmi hezkým mladíkem Leandrem, druhé pak Héro, velmi hezkou ženou. Ačkoliv byli od sebe vzdáleni, v hloubi duší se jim vzňal žár lásky. Mladík, který nemohl oheň snést, se všemožně snažil dívku získat. Nenalezl však k Héro žádný přístup po souši a tak se hnán žárem i odvahou pustil po moři. Každou noc plaval za dívkou, která mu zažíhala na věži světlo, aby k ní v noci mohl najít cestu. Avšak jedné noci, když vítr silnější než obvykle uhasil louč, začal bloudit a nevěda, kterým směrem se držet, při plavání utonul.
3: Co mají společného pařížský Louvre, archeologické muzeum v tureckém Sidé v Pamfílii a lednicko-valtický areál na Jižní Moravě? Všude tam i jinde na světě najdeme sousoší tří grácií. Zosobnění krásy a půvabu, a to ve smyslu fyzickém, intelektuálním i morálním.
6: Dočítáme se, že Jupiter měl s Junonou tři dcery, Venušiny služebnice. Jejich jména jsou Pázitea, Eugialé a Eufroziné. A protože jsou laskavé a mírné, říká se jim grácie.
3: Druhý díl řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové v závěru obsahuje dodatek, rovněž středověkou knížku o obrazech bohů. Poslechněme si, jaký obraz vykresluje o bohyni Venuši.
6: Venuše se malovala jako velmi krásná dívka, nahá a plavající v moři a v pravé ruce držela a nesla mořskou mušli. Venuše nosila na hlavě věnec ozdobený bílými a rudými růžemi a bývala provázena holubicemi, které kolem ní poletovaly. Za manžela jí byl přistřen bůh ohně Vulcanus, ošklivý prostáček. Stával po její pravici. Před ní stály tři nahé mladé dívky, jimž se říkalo tři grácie. Dvě z nich měly tváře otočené k nám, třetí naopak byla obrácena zády. Stával při ní také její syn Cupido, okřídlený a slepý, který nosíval šíp a luk a šípem zasáhl Apolóna. Popudil tím proti sobě bohy, vylekal se a utekl do matčina náručí. Ona mu podává levou ruku.
3: Také někteří smrtelníci se mohli stát nesmrtelnými bohy a dostat se na posvátný Olymp. Podařilo se to Psíše, Cupidově manželce, jak o tom vypráví bohatý freskový strop ve Vile Farnezíně v Římě, nebo také Silákovi Herkulovi. Proměně v nebešťany však vždy předchází vykonání nadlidsky obtížných úkolů. Nebudeme vypočítávat jednotlivé práce, ale zastavíme se u méně známého faktu. A totiž, že Herkules, řecky Herakles, stál za vznikem olympijských her. První vatikánský mytograf píše.
6: Herkules a jeho vojáci bojovali poprvé na koních u hory Olympu. Nepřátelé, kteří je z dálky pozorovali a viděli, že jsou na koních, si mysleli, že to jsou kentauři. Byli tím zaskočeni a obrátili se na útěk. Proto tam Herkules ustanovil hry. Herkules byl totiž u řeků proslulý svou zdatností. Běhával na jedno nadechnutí mnoho různých běhů dlouhých třetinu míle, to znamená 125 dvojkroků. A u hory Olympu stanovil cíl.
3: Tomuto textu mytografa věnuje Alena Hadravová mnoho stran v komentářích, v nichž vypočítává hry v lehké atletice, jejich historii i mimořádnou oblibu svátku fyzické zdatnosti u starých Řeků. My v závěru pořadu upozorníme na jednu z výtvarných památek nacházející se v Národním archeologickém muzeu v Neapoli. Farneský Herkules je jedním z nejpůsobivějších stvárnění antického hrdiny. Jedná se o římskou mramorovou kopii z počátku 3. století našeho letopočtu, která vznikla na základě bronzového originálu řeckého sochaře Lysippa ze Sikionu.
6: Herkules Farnéze mytologicky a ikonograficky čerpá z 11. Herakleovy práce Výpravy za zlatými jablky Hesperidek. Na dlani pravé ruky, kterou schovává za zády, drží tři z těchto jablek. Hrdina je zachycen v okamžiku chvilkového odpočinku, kdy stojí uvolněně v kontrapostu a levou ruku má podepřenou v podpaží o sloupek, přes nějž je přehozena kůže nemejského lva a o něž je opřen i jeho nezbytný kyj.
7: Vousatou tvář má částečně pootočenou na stranu, sklání spíše dolů k divákovi a je tu tak výtečně vystižen prchavý moment krátkého zamyšlení a únavy. Proto se mu někdy také říká unavený Herkules.
3: Jak vidno, i hrdinové a bohové mají své slabé chvilky. Chybují, propadají vášním i neřestem, oplývají ctnostmi. V tom se pohanská božstva podobají nám smrtelníkům a možná proto jsou jejich příběhy stále živé a atraktivní. Vyprávějí totiž mnohé o nás samých. Dnešní pořad je u konce. Nahlédli jsme do dvousvazkového díla Aleny Hadravové Řecké mýty v literární a výtvarné tradici, které vydalo nakladatelství Akademia v roce 2024. Jeho autorka za něj získala cenu Magnesia Litera v roce 2025 za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Citace přečetl Ivo Timer. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková a zvuk David Šindelář. Pořad připravila Michaela Krčmová. Naslyšenou.
8: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
9: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
10: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
11: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
12: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
8: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
2: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
13: Paul Dirac byl britský teoretický fyzik. Za objev nových forem atomové energie získal v roce 1933 spolu s Erwinem Schrödingerem Nobelovu cenu.
14: Dirac se narodil v Bristolu v roce 1892. Jeho autoritativní otec byl profesorem na tamní univerzitě. Přísná výchova se zřejmě podepsala na Paulově pozdější uzavřené povaze.
13: Studoval v rodném městě na univerzitě a stipendium na vytouženou Cambridge získal až na druhý pokus. Přestože proslul jako fyzik zabývající se kvantovou mechanikou, jeho univerzitním oborem byla matematika.
14: Zajímaly ho studie Maxe Borna, Ernsta Rutherforda a Alberta Einsteina. Rozhodující pro jeho kariéru bylo setkání s pracemi Ernsta Schrödingera. Přitom Schrödingerovy závěry o kvantové fyzice tehdy rozhodně nebyly obecně přijímány.
13: A právě Diracova nepředpojatost vůči Schrödingerovým teoriím, pohled na danou problematiku z hlediska matematiky a její využití ve vysvětlení problematiky kvantové mechaniky vedly k tomu, že této dvojici byla v roce 1933 udělena Nobelova cena.
14: Po tomto úspěchu začala Diracova hvězdná kariéra akademika a vysokoškolského profesora. Téměř po celý život ale neopustil Británii a Cambridge. Až v roce 1968 přesídlil na univerzitu v americkém Tallahassee, kde v roce 1984 zemřel ve věku 82 let.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Policisté z Moravskoslezského kraje pomohli rozkrýt síť podvodníků z Ukrajiny, kteří lákali Čechy na investice do kryptoměn. Soud u ruském Kaliningradu poslal do vězení občana Litvy za údajnou špionáž. Fotbalisté Jablonce a Hradce Králové budou bojovat v předkolech evropských pohárů. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách, s přeháňkami a bouřkami, teploty do 37 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Moravskosleští policisté odhalili skupinu podvodníků z Ukrajiny, která pod záminkou investic do kryptoměn údajně vylákala od Čechů desítky milionů korun. Na případu spolupracovali s ukrajinskými vyšetřovateli. Ti teď 10 lidí obvinili z podvodu a praní špinavých peněz.
16: Čeští kriminalisté se přímo v Kyjevě podíleli na společné akci s ukrajinskými kolegy, kteří provedli téměř 50 domovních prohlídek. Trestnímu stíhání čelí hlavní organizátor i pachatelé, kteří měli od loňského října telefonicky kontaktovat české oběti. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
15: Izraelská armáda včera vyzvala k evakuaci vesnice na jihu Libanonu. Podle agentury AFP se tak stalo poprvé po několika týdnech. Podle libanonského deníku L'Oréal Le Jour podobnou výzvu Izrael vydal naposledy v polovině června. Krátce po výzvě izraelská armáda začala na libanonské území útočit. Úder podle libanonských médií zabil nejméně jednoho člověka. Izrael své kroky odůvodňuje porušením příměří ze strany hnutí Hizballáh. Celkem 13,5 roku za mřížemi má podle rozhodnutí soudu v ruském Kaliningradu strávit muž z Litvy, odsouzený za špionáž. Podle rozsudku se jí dopouštěl mezi lety 2011 až 2024, kdy ho odhalila ruská tajná služba FSB. Dotyčný měl nejmenované zemi předávat údaje, které by se daly využít proti bezpečnosti Ruska. Rozsudek zatím nenabyl právní moci a je možné se proti němu odvolat. Silničáři po několika měsících sporů uzavřeli smlouvu na rozšíření silnice číslo 43 na Blanensku. Polská firma Budimex postaví stoupací pruh v obci Závist. Neúspěšní uchazeči to rozporovali. Tvrdili, že vítěz nemůže na stavbu včas dovést asfalt z obalovny. Firma to nakonec vyřešila, stavba ale kvůli sporům začne až příští rok. Ředitelství silnice dálnic chce taková zdržení příště eliminovat. Upraví tedy proces zadávání zakázek, říká šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.
17: A my vlastně nechceme být tím arbitrem toho v rámci těch nabídek, jako posuzovat, jestli hodina 57 ještě dojedou a nebo 2.03 nepojedou, když samozřejmě si to kontrolujeme i na té stavbě. V rámci kvalifikací tu dojezdovou vzdálenost nebudeme posuzovat.
15: Fotbalisty Jablonce čeká úvodní třetí předkolo konferenční ligy. Na Střelnici přivítají lotyšský tým RFS Riga. Trenér Luboš Kozel říká, co od soupeře očekává.
18: Je to zkušený tým, je tam plno hráčů na 30 let, je složený opravdu hodně hráčů, který mají nadstandardní vejšku, takže vždycky hrozí nebezpečí ze vzduchu, ať už standardky, hodně hrajou přes rychlý křídla a nacentrovaný míče, z těch situací dávají nejvíc gólů, se dá říct. Řekl bych, že ten předek hodně obměňují, mají tam plno jako různých typů hráčů.
15: Třetí předkolo konferenční ligy mezi Jabloncem a Rigou začne v 18 hodin. V 19 hodin pak Hradec Králové rozehraje úvodní třetí předkolo prestižní Evropské ligy. V Malšovické aréně se střetnou s tureckým Besiktašem Istanbul. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne vstupy.
19: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a omezení na D11 u Sadské. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšuje opatrnost před odbočkou na Domašov. Na kilometru 169 zůstal stát v odstavném pruhu kamion. Už je označený světelnou šipkou. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále omezený provoz po včerejší nehodě za sjezdem na Velemín. Na kilometru 51,5 osobní auto narazilo do svodidel. Je tam uzavřený konec připojovacího pruhu a místo je označené. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte se zúžením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli stavbě dopravního značení. Levým pruhem ale projedete plynule. A v Praze se dnes v noci nedá projet Strahovským tunelem kvůli noční údržbě. Potrvá to do rána a omezení se týká obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
20: Czech Radio. News in English. Police have opened a criminal investigation into a July traffic accident involving Motorist Party MP Filip Turek at the Ypres Pavlova intersection in central Prague. The case is being investigated on suspicion of causing bodily harm through negligence, although no charges have been filed so far. The Czech Health Ministry has introduced an exceptional measure to address a shortage of tamoxifen, a key breast cancer medication. Pharmacists will be able to dispense tamoxifen medicines that are not registered in the Czech Republic, provided they are approved in another European Union member state. And nearly three quarters of Czechs consider climate change to be a serious issue, with 45% saying it requires urgent action, according to an exclusive NMS poll. According to an NMS analyst, the debate has shifted from whether climate change exists to how urgent it is and who should address it. Weather. Thursday should bring partly cloudy skies and rain in the afternoon hours. Day temperatures between 26 and 31 degrees Celsius. The iconic Villa Tugendhat in Brno is marking 25 years on the UNESCO World Heritage List, with a three-day celebration starting this Friday. The programme includes concerts, art installations and a unique video mapping show on the facade of the villa, considered a masterpiece of modernism. Ruth Frankova has the story.
0: Villa Tugendhat, designed by the renowned German architect Ludwig Mies van der Rohe, was completed in 1930 and has been on UNESCO's World Heritage List since 2001. It remains the only standalone modern building in Czechia on the list. To celebrate the anniversary, the villa has joined forces with its neighbours, the Arnold and Lev Baer villas, for a three-day programme of cultural events. The celebrations also coincide with the 140th anniversary of the birth of Mies van der Rohe. The programme includes concerts in the gardens, art installations and cafes open to the public in all three villas. But the main attraction will be an evening video mapping show spread across the three buildings, says Iveta Černá, the head of Villa Tugendhat.
21: Villa Lesbe will showcase the UNESCO tangible and intangible cultural heritage sites from across of South Moravia, e.g. the craft of blueprinting or the folk dance Verbunik. Villa Arnold will adorn with an artistic, abstract and creative installation. And in the case of Villa Tugendhat, our team collaborated on the storyboard for the video mapping with the creators. And we would like to highlight all the house's feature, we can say, namely its steel construction, special layout, exotic materials and color scheme. And of course, the famous quote of the world-renowned architect will not be missing either.
0: For Iveta Černá, however, the UNESCO anniversary is about more than just celebrating the villa's international recognition. She says the inscription has also helped shape the way the building is preserved and managed.
21: You know, being a member of the UNESCO World Cultural Heritage family is above all a mark of the highest quality. It has a major impact not only on the tourism, but especially on the quality of access to the heritage. It means this is on the methods of the restoration and management and so on. I have to say that I believe we have already come a long way, and we remain mindful that we are the stewards or caretakers of this property, and it's our duty to extend the life of the Villa Tugendhat, which will soon celebrate its 100th anniversary as the great-grandmother of the modern architecture.
0: For anyone planning to visit, most of the weekend's program is open without advance booking. Only guided tours of Villa Tugendhat and the accompanying exhibitions require an online reservation.
20: Ruth Frankova with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Příjemný den. V pravidelném čase jste si naladili rozhovor o dění kolem nás. O svůj pohled se s námi podělí Lenka Výchova, ukrajinistka. Já vás vítám. Dobrý den.
23: Děkuji, dobrý den.
22: Pozornost zaměříme na další změny v ukrajinské vládě i armádě a zatím marnou snahu Kyjeva získat od Washingtonu alespoň licenci na výrobu střel pro obranný systém Patriot. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
22: prezident Volodymyr Zelenský odjížděl koncem července z Bílého domu s příslibem licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Zdá se ale, že Donald Trump s tím stále otálí. Jak ostatně řekl i britskému deníku Financial Times, tak proč je po té zelené, kterou tomu Donald Trump dal, stále ještě na tom pomyslném semaforu, no tak žlutá, oranžová, paní Výchová.
1: Tak já samozřejmě nejsem trampolog, tady je strašně složitý něco předvídat u takhle nepředvídatelného člověka, ale ono už bylo zajímavé vlastně to jeho vyjádření v Ankaře, kde řekl, že tu licenci Ukrajině Spojené státy poskytnou, ale že výrobci ještě ani o tom neví. Jo? To znamená, že je otázkou, s kým konzultoval předání této licence a zároveň ale je třeba říct, že my nevíme, komu tento vzkaz, ten dnešní, ten nejaktuálnější směřuje. Zda je to opravdu Ukrajina, anebo spíše zda Donald Trump takovýmto způsobem ještě pořád nekomunikuje s Vladimírem Putinem. To znamená, že mu dává pořád ještě na výběr, že ta licence může být Ukrajině poskytnuta, nemusí být poskytnuta a tak dále. Já bych se spíš klonila k tomu, k této variantě.
4: Že je to pořád, signály,
1: ano, že je to pořád vlastně takovýto obchodní jednání.
4: Donald Trump zmíněnému britskému deníku řekl, že se soustředí na to, aby rusko-ukrajinský konflikt skončil a cituje jeho slova, nechceme střely, chceme mír. Tak i to lze číst jako nějaký signál třeba směrem tomu Kremlu.
1: Já bych přesně takhle to nějak četla.
4: A posouvá se někam vůbec diplomacie, diplomatická jednání, třeba na těch nižších úrovních zmocněnci amerického prezidenta Witkoff a Kushner by měli navštívit Ukrajinu?
1: Měli by navštívit Ukrajinu, ale to, že navštíví Ukrajinu už téměř stoprocentně tady zaznělo před několika měsíci a přesto se neodvážili anebo nechtěli odjet do Kyjeva. Volodymyr Zelenský včera vlastně ve svém takovém tom každodenním videu prohlásil, že ta jednání se Spojenými státy trvají a probíhají denodenně od rána do večera na různých úrovních. Co se týče diplomacie, ta pracuje taky denodenně. To neznamená, že když se něco nevede, že diplomaté přestávají pracovat, ale prozatím vidíme, že, nebo já předpokládám, že se tato jednání moc nikam neposunou, že Moskva pořád ještě není připravená na opravdová jednání a opravdové příměří, natož mír. Moskva ještě sází na to, že se jí v příštích měsících něco povede. A na bojišti teda myslím.
4: Co by mohlo přinést nějaký, možná zlom je velmi silné slovo, aby se to zase dál nějak ta jednání posunula, protože sice probíhají, jak říkáte, paní Výchová, ale také probíhají non-stop boje. Rusko opět útočilo na Ukrajinu, Kyjevská oblast hlásí 15 mrtvých.
1: No, únava. Únava ruská, jak na bojišti, tak ekonomická únava. To jediné může pomoct, ale to opakujeme už od začátku, že prostě Ukrajina potřebuje zbraně, aby Ruská federace pochopila, že tuto válku vyhrát už nemůže.
4: Jenom připomenu, že ty systémy Patriot jsou klíčové pro schopnost Ukrajiny, aby mohla zachycovat balistické rakety, kterými ruská armáda útočí nejenom na Kyjev, ale i další ukrajinská města. Tak co v té vojenské oblasti Ukrajina, kromě těchto střel, potřebuje?
1: No, já bych řekla, že vzhledem k tomu, že těch střel je málo a že Spojené státy nedokážou vyrábět víc než nějakých 850 kusů ročně, takže pro Ukrajinu by bylo velmi potřebné, aby jí Západ pomohl s likvidací raketových systémů už na území Ruské federace. To znamená, ne aby se sestřelovaly ty rakety nad Ukrajinou, ale aby vůbec nebyly vypáleny.
4: Jinak ukrajinský prezident měl během jednání s Donaldem Trumpem koncem července žádat právě šéfa Bílého domu, aby se přimluvil o Ilona Muska, protože Kyjevu by pomohla jeho satelitní síť Starlink.
1: Kyjev má satelitní síť Starlink nad svým územím, na svém území. Patrně se jedná o ruské území. Samozřejmě, že tam je, aspoň z ukrajinských médií jsem to pochopila tak, že je velké nebezpečí, že Rusko si něco podobného, jako je právě ta síť Starlinku, chystá samo. A bylo by velmi vhodné vlastně uspíšit ten proces, aby Rusko neovládalo vesmír, když to takhle řeknu, a nemělo tu

0: co nabídnout Rusku, jen aby přestalo válčit. Jo? A Anchorage bylo něco v tomto smyslu, něco podobného. Tam Rusko evidentně sdělilo, co chce, tomu nikdo nedá. Prezident Trump nemohl, možná, že si v té době ještě prezident Trump myslel, že přinutí Ukrajinu k určitým věcem, to se mu nepovedlo, ale to se opakuje, jak říkám, jako už 12 let. Jo. Po Ukrajině se chce něco, co Ukrajina udělat nemůže, protože to mohla vzdát hned na začátku. Zároveň se po Ukrajině chce něco, co my nesmíme udělat kvůli našemu vlastnímu bezpečí.
1: A
0: zároveň totální kapitulace před silnějším a před agresorem, nebo Rusko není silnější, nebo nebylo silnější, než je NATO. Dneska možná už se dá říct, že je v jistém smyslu silnější, protože je odhodlané bojovat. A NATO už 12 let dělá všechno pro to, aby nebojovalo. To jenom provokuje Rusko k tomu, aby na to zaútočilo.
1: Pohled ukrajinistky Lenky Výchové.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Generál Valerij Zalužný, bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii, označil Severoatlantickou alianci za zastaralou. Ukrajina se podle něj nikdy k alianci nepřipojí, protože NATO lpí na postupech z druhé světové války, není připraveno na konflikty 21. století, což je podle Zalužného v kontrastu s ukrajinskou armádou, která je po 4,5 letech ruské invaze a těch bojů modernější než samotná aliance. Zalužný to řekl před setkáním ukrajinských velvyslanců v Kyjevě. Tak bude mít podle vás, paní Výchová, Kyjev ambici vstoupit do NATO?
0: Já myslím, že to jeho prohlášení se trošku špatně vysvětluje a chápe. On neřekl, že NATO je zastaralé.
1: Takhle to citovala agentura.
0: No. On mluvil o tom, že ta platforma je vlastně připravená na války typu, které jsme znali možná před 50, 30 lety a tak dále, a ne k té dnešní. A vlastně on mluvil o tom, že to plnění podmínek a dosahování těch NATO standardů pro Ukrajinu vlastně dneska už je, jak bych to řekla, zbytečné, protože ta válka se změnila. Technologicky je NATO na tom samozřejmě velmi, velmi dobře, ale jde o to, víte, jde o to, kvůli čemu my jsme přistupovali do NATO. Nejenom kvůli tomu, abychom byli v klubu gentlemanů, ale abychom byli chráněni. To znamená, my jsme žili v takovém mýtu, že Rusko je neporazitelné a NATO je nenapadnutelné. Kdo je součástí NATO, ten má jistotu, že nebude napaden, protože v NATO jsou přeci jenom jako ty nejsilnější vojenští hráči. Ale to všechno se sesype v momentu, u Ruské federace jsme už pochopili, že porazitelná je nebo může být, a u NATO se to sesype v momentu, kdy NATO nebude reagovat nebo vlastně bude projevovat svoji slabost tím, že žádnou z provokací, z útoku a tak dále, vlastně, že se té válce jako takové vyhýbá. To znamená, vyhýbat se válce není pro Ukrajinu ta správná cesta, protože Ukrajina už do té války vstoupila, ona se začala bránit. Takže to, když on říká, že nikdy nevstoupíme do NATO, já to beru tak, že to NATO se také musí změnit, protože v jiném případě vlastně nám negarantuje naprosto nic. My můžeme vstoupit do NATO, mluvím jako Ukrajina, a co z toho, když ta pomoc bude stejná, jako je dnes. A Valerij Zalužný říká, že my se musíme soustředit i na jiné platformy obranné. Především jsou to platformy, které vznikají a budou vznikat v Evropě. Jednou z takových těch platform už vlastně vytváří Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, ty severní země. Bohužel tam zatím ještě není vlastně ta záruka v té kolektivní bezpečnosti, ale už určitá platforma vzniká. Stejně tak začíná se přemýšlet o té platformě na evropském kontinentu,

0: prostě, takže on to neřekl, že my nechceme být součástí NATO, nebo že NATO nás nikdy nepřijme, ale že už je v jistém smyslu NATO zastaralé jako platforma, ale rozhodně ne technologicky, protože on připomíná, že technologie NATO jsou velmi potřebné.
1: Nicméně přesto tedy ta aliance z jeho pohledu a i z vašeho evidentně není teda úplně připravená na to 21. století, na to, jak se proměnilo i válčení technologie.
0: Tak podívejme se na to, jak jako občané zemí na to reagují na válku. Většina nebo velké množství těchto lidí a ti táhnou i politiky, mluví o tom, že chceme mír. To je sice hezké, že chceme mír, ale co tím říkáme, že nebudeme válčit, pakliže ten agresor přijde k nám. Takže jak jsem už říkala, tohle to jenom provokuje Rusko k tomu, že může opravdu zaútočit na některou ze zemí NATO a pak se uvidí, zda to NATO se začne sypat nebo ne. Předpoklad je, že se začne sypat. To neznamená, že všechny země se začnou sypat, ale budou vznikat jiné platformy. Protože pakliže Slovensko bude neustále mluvit o tom, že chce mír a že nebude posílat své kluky tu na Ukrajinu, tu do Litvy a tak dále, tak na to Slovensko taky nikdo nepošle své kluky umírat.
1: Mimochodem, měla by vzniknout takzvaná Karpatská iniciativa, což ale není nějaká vojenská platforma. Měla by Ukrajina spustit na podzim, mělo by vytvořit 8 zemí, včetně Česka i Slovenska, které jste zmínila. A Volodymyr Zelenský to interpretoval slovy, že jsou země, které nechtějí Ukrajinu podpořit zbraněmi vojensky, ale měly by zájem spolupracovat v oblasti humanitární, ekonomické. Tak co tomu říkáte? Co si o toho slibovat?
0: Já zatím o Karpatské iniciativě nic nevím.
1: Známe jsou jenom stejně nějaký rámec.
0: Samozřejmě, ale myslím si, že vůbec to takhle ani nazývat nemusíme. Prostě Ukrajina potřebuje pracovat se svými sousedy a jak se ukázalo během těch 12 let, tak žádný z těchto sousedů Ukrajiny není jednoduchý. Spousta z těch zemí vlastně spíše parazituje na válce na Ukrajině, než aby jí pomáhala, ale to neznamená, že ukrajinská diplomacie má přestat s těmito zeměmi komunikovat, pracovat a tak dále, protože přeskočit jen tak Polsko, Slovensko, Rumunsko a tyto země prostě nejde a musí se vytvářet spojenectví na jakékoliv úrovni. Takže já předpokládám, že to bude tohleto a jak už to nazvou, nebo to už je asi úplně jedno.
1: Říká ukrajinistka Lenka Výchová.
2: Jak to vidí?
1: Valerij Zalužný, který ukrajinským ozbrojeným silám velel v prvních 2 letech ruské invaze, je doma na Ukrajině stále velmi populární. Jak jsem říkala, to současný velvyslanec ve Velké Británii. Podle červnového průzkumu veřejného mínění mu důvěřuje 73% Ukrajinců. Spekulovalo se svého času, že by mohl kandidovat na post ukrajinského prezidenta. Jak je na tom s oblibou Volodymyr Zelenský?
0: Jeho obliba je pořád na dost vysoké úrovni. Samozřejmě, že v různých situacích jako klesá a stoupá podle toho, jaké má Volodymyr Zelenský úspěchy. Nicméně to nic neříká o tom, jaká bude jeho podpora v případě prezidentských voleb. Protože to už bude kandidát na prezidenta a ne prezident, to znamená symbol státu, jo, a vrchní velitel. To už bude něco úplně jiného. Průzkumy jsou ty, o kterých mluví spousta sociologů, které jsou většinou neveřejné. Mluví o tom, že v prvním kole případných voleb by Volodymyr Zelenský měl přes 30% hlasů, což jsme na úrovni vlastně těch voleb z roku 2019 a asi by měl v tom případě největší počet hlasů, ale v druhém kole to by to prohrál téměř s každým. Takže,
1: ano,
0: takže Valerij Zalužný má velkou šanci a asi před týdnem proběhla ukrajinskými médii informace, že Valerij Zalužný během své návštěvy v Kyjevě pracovní se sešel s Volodymyrem Zelenským a Volodymyr Zelenský se ho měl zeptat přímo, zda chce kandidovat v příštích volbách a Valery Zalužný potvrdil, že ano, že nemůže zklamat vlastně důvěru lidí a že do těch voleb by šel.
1: Nakolik Volodymyra Zelenského paní Víchová posilují změny, ke kterým přikročil, personální změny ve vládě, v armádě, například novým hlavním velitelem ukrajinské armády se stal Mihajlo Drapatý, dosavadní velitel společných sil ukrajinské armády, zhruba generaci mladší než jeho předchůdce syrský. Tak proč dochází k těmto změnám?
0: Volodymyra Zelenského tyto změny spíše oslabují v této chvíli, než posilují, protože on opět využil toho svého triku, když už je situace nesnesitelná pro lidi, tak mění vládu. Tady se zdá, že on potřeboval vyměnit pouze ministra obrany, ať už je to z jakýchkoliv důvodů. Uvádí se několik důvodů, proč se potřeboval zbavit ministra obrany. Ale aby se nezbavil toho ministra obrany jako jednoho, protože je zřejmé, že pan Fedorov je mladý, úspěšný, má oblibu docela v ukrajinské společnosti.
1: Tak lidé za něj protestovali.
0: Ano, ale to není úplně za Fedorova. Tak se rozhodl, že vlastně udělá zase to takové kolečko, ten kulový blesk, kdy vymění celou vládu. Za A na to nemá pravomoce. K tomu nemá pravomoce. On nemění vládu podle ústavy Ukrajiny. Vláda má důvěru od parlamentu a ne prezidenta. Prezident může navrhnout pouze dva ministry v této vládě. Jo? Ministra obrany a ministra zahraničních věcí. On překračuje ústavu a své kompetence a to lidi vyhnalo do ulic.
1: Lenka Víchová nám zprostředkovala vhled do situace na Ukrajině i do personálních tamních rošát. Já vám za to děkuji. Mějte se hezky.
0: Rovněž děkuji.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 1:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Írán a Omán se shodli na trase plavby v Hormuzském průlivu. Uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaji. Dodal, že společné prohlášení obou zemí o podmínkách plavby průlivem je v konečné fázi. Pro globální obchod s ropou a plynem je klíčové. Baghaji ale varoval, že dohoda mezi Íránem a Ománem nestačí k zajištění toho, že Hormuzský průliv bude bezpečný pro plavbu lodí. Podle něj v oblasti způsobují nestabilitu Spojené státy, které blokují íránské přístavy. Kvůli úterní havárii vodovodu v ulici José Martího v Praze 6 je bez vody stále ještě asi 5 000 odběratelů. Na svém webu o tom informovali pražské vodovody a kanalizace. Dodavatel zajistil náhradní dodávky vody z cisteren. Technici odhadují, že se problém podaří odstranit až dnes kolem 13. hodiny. A jihokorejská policie provedla razii v sídle společnosti Starbucks Korea. Informoval o tom server CNN s odvoláním na soulskou metropolitní policii. Ta prohlídku provedla v souvislosti s blížícím se státním svátkem Den osvobození. Úřady kavárenský řetězec vyšetřují kvůli kontroverzní reklamní kampani z letošního května. V den výročí brutálního zásahu proti povstání ve Gwangju propagoval Starbucks termohrnky pod sloganem Den tanků. Kritici ale upozorňovali, že použití motivů tanků v den výročí masakru působí mimořádně necitlivě. Společnost od té doby zaznamenala výrazný pokles tržeb a pracuje na minimalizaci škod. Tenistky Marie Bousková i Karolína Plíšková vypadly na turnaji v Torontu ve druhém kole. Bousková prohrála s Američankou Townsendovou 6-7 a 5-7. Plíšková podlehla Rusce Andrejevové 0-6 a 2-6.
4: Překážka na D1 u všech Rom a taky za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru stojí porouchaná cisterna. Místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D1 zpozorněte i na cestě z Brna do Prahy za Ostrovačicemi. Blíže k 9 křížům na kilometru 169 stojí kamion v odstavném pruhu. Místo už je označené, na místě je i policie. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením u Sadské. Na 25. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce a kolona se netvoří. A v Praze připomínáme uzavírku Strahovského tunelu. Jde o plánovanou údržbu, potrvá celou noc, skončit mají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme v Čechách oblačno až zataženou s přeháňkami a bouřkami. K večeru začne srážek i oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a přeháňky nebo bouřky se přidají jen ojediněle. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Daňoví poplatníci budou nadšeni, že přispívají tomu, kdo má stále málo, říká bývalý eurokomisař o možnosti, že Evropská unie kvůli střetu zájmu Andreje Babiše odmítne vyplatit dotace pro Agrofert. Má proto Evropská unie efektivní nástroje a dostatečnou razanci a je spor o Agrofert testem českého státu a jeho ochoty uplatňovat pravidla i vůči premiérovi? Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je bývalý český eurokomisař a bývalý politik hnutí ANO Pavel Telička. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Tak pane Teličko, jak ve skutečnosti by mohlo dojít k tomu, že střet zájmů premiéra by nějakým způsobem mohl poškodit české daňové poplatníky?
6: Těch možností je celá řada, bohužel nemáme asi prostor, abychom vysvětlili celý ten mechanismus, který k dispozici je, ať už v té rovině právní, finanční, anebo politické, ale nicméně, když to hodně zjednoduším, tak v některých fázích může dojít k tomu, že Česká republika bude shledána jako zodpovědná za nekompatibilitu té příslušné právní normy a kromě nejrůznějších postihů je tady i postih finanční a to může být v rovině to té, že bude vyčíslena pokuta po té, co některé ty fáze prostě proběhnou tak, že dojde k nápravě. Ta pokuta může být celkem výrazná, dokonce v těch extrémních případech je to třeba 1 000 000 euro za den. A samozřejmě, když půjdeme zase do té politické roviny, tak můžeme se dostat do situace, kterou sice nepředpokládám, protože věřím, že ten problém bude do té doby vyřešen či odstraněn, ale čistě teoreticky může být postižena Česká republika i v tom, že nebudou vypláceny nejenom ty finanční prostředky přímo v oblasti, kde podniky pana Babiše podnikají, ale že dojde k pozastavení vyplácení finančních prostředků v rámci nejrůznějších programů.
5: A teď mi řekněte, kdyby došlo k tomu, že vládní koalice si schválí ten nový zákon o střetu zájmů, který jde vlastně v protisměru k tomu, co si schvalují státy Evropské unie, tak kdyby došlo k tomuhle, tak sám fakt, že v Česku je tenhle zákon a v Evropě je jiné právo, jiná legislativa, tak je důvodem k pokutám. Je to tak?
6: V prvé řadě máte naprostou pravdu a je to až absurdní, že zatím nebyl uspokojivě vyřešen střet zájmu nebo potenciální střet zájmu českého premiéra a v té době, kdy de facto stále se věci řeší, tak ten trend není pozitivní k řešení, ale jde opačným směrem. To je absurdní a musíme si klást otázku, proč tomu tak je. A když se podíváme na nejrůznější další kroky, tak to vypadá, že se připravuje situace, kdy Česká republika, respektive ty beneficenti nebudou dostávat prostředky z unijních prostředků, ty se případně budou vracet, ale půjde to ze státního rozpočtu.
5: Pardon, vy jste řekl, můžeme se ptát, proč to tak je. Existují pochybnosti o tom, proč to tak v Česku plánujeme?
6: Ne, tak já si myslím, že pochybnosti asi neexistují, ale dobral bych si třeba i některých velmi detailních otázek, jakože na úřadu vlády dochází k takovým změnám, že prakticky záznamy o hlasování nebudou. A tady si musíme položit otázku.
5: Ještě to nebylo schváleno.
6: Ještě ne, ale pokud tomu dojde, tak si musíme položit otázku, proč to tak je. A kdybychom měli prostor, abychom vysvětlili, že tady skutečně může být zodpovědnost konkrétních osob, nejenom orgánů, ale osoba, ta zodpovědnost případně je trestně právní. A došlo by případně k tomu, že by jednotliví členové vlády mohli být zodpovědní za odhlasování či přikrytí nějakého vývoje, no tak si potom musím položit otázku, jestli tato případný teda smazání záznamu, respektive neexistenci záznamu o tom, kdo jak hlasoval, jestli s tím není spojena. Možná už je to paranoidní, ale hledám důvod.
5: Jasně, ale nepřipadá vám, že pojem osobní zodpovědnost politika za cokoliv vlastně zmizela? To ten pojem už není?
6: No ta eroza tedy je a myslím si, že těmto problémům jsme čelili dlouhodobě v České republice za několik vlád, někdy více, někdo méně, ale faktem je, že ta eroze pokračuje a myslím si, že to, co vidíme ze strany české vlády a řekněme to zcela exaktně, to není otázka pouze ano, ale je to otázka, kdy dvě další koaliční strany toto de facto přikrývají a musíme si položit otázku, proč tomu tak je, zejména třeba motoristů, kteří šli do vlády s tím, že budou škrtat a najednou se tady přikrývají skutečně věci, které jsou nejenom absurdní, ale vymykají se, bych řekl, právním normám s nějakým solidním základem. Takže ano, ta eroze pokračuje a myslím si, že tady ta zodpovědnost politiků je nějakým způsobem přikryta až neskutečnou arogancí. Ale tady,
5: a je možné, že bude ještě víc přikryta.
6: Je možné ještě víc, ale pojďme si také říci, že tady jsou možnosti. Protože pokud, dejme tomu, tento zákon bude přijat, nebo i kdyby nebyl přijat, tak české soudy, tam, kde je nekompatibilita s unijním právem, a víme, že teda unijní právo má nadřazenost k národnímu právu, tak zaprvé nesmí aplikovat tu příslušnou českou právní normu, ale my jako občané, anebo nejrůznější podniky, mohou jít právní cestou a uplatňovat u českých soudů na bázi unijního práva, dejme tomu, cokoliv. Ať už o to cokoliv, až po případné škody, které jim byly způsobeny.
5: Já bych se ještě na chvilku vrátila k těm penězům, které mohou platit daňoví poplatníci v souvislosti se střetem zájmu českého premiéra. Totiž ten mechanismus je, pokud jsem to dobře pochopila, že nejprve vlastně české úřady, fondy rozhodují o tom, jestli mimo rozpočtové peníze jako dotaci přidělí a budou to později nárokovat v Evropské unii. A takže se stane, že v momentu, kdy Evropská unie řekne pozor, tady je střet zájmu, ne, to my nedáme, tak se vlastně navyšuje schodek. Protože peníze daňových poplatníků prostě platí ty dotace, které Evropská unie nedala.
6: Pokud by to došlo tak daleko, že prakticky se nedomůžou příslušné subjekty práva v nějaké rozumné době a skutečně k tomu, že dojde k úplné nápravě, tak ano, tento efekt to samozřejmě může mít. A ostatně v minulosti to v některých případech bylo. Tak. Nechci takovou rozlišovat mezi jednotlivými programy, protože každý má svá specifika, ale u některých z nich tomu ta bude.
5: No, já jenom připomenu tu asi nejznámější kauzu Penam, kdy české úřady přiklepli dotaci 100 milionů Penamu na tu novou výrobní linku u chleba. Evropská unie řekla, že to nesplnilo požadovaná kritéria a mě to docela šokovalo. Od roku 2018 dodnes ta kauza není vyřešena. Prostě od roku 2018 leží 100 milionů v jakékoliv formě v Agrofertu a čekáme, co bude dál. A je rok 26, připomínám.
6: Je to smutné, je tomu tak. Dejme tomu, že jsou to spíše extrémní případy, ale staly se, stávají se a myslím si, že jde o to, aby se zabránilo opakování. Vy jste před několika minutami hovořil o tom, zda má Unie efektivní nástroje a jestli je dostatečně důrazná. Odpověď na A je, že efektivní nástroje má, ostatně je má i Česká republika. Unie v zásadě bývá velmi efektivní v tomto směru, české subjekty v podstatě méně, ale ta otázka B, jestli dostatečně razantní, tak tady bych si dovolil sáhnout trošku do svědomí Evropské komise, protože tu důraznost a především tu rychlost tady nevidím.
5: Rozumím, ale zároveň v tom případě, který jsem popsala, prostě Evropské komisi stačí jako důraznost to, že ty prachy prostě nepošle.
6: Ona je nepošle a tady nedošlo, dejme tomu, respektive není to založené na nějaké právní nekompatibilitě, to znamená nepošle a v zásadě očekává, že toto bude řešeno českými orgány a samozřejmě justičními. Tady bych třeba být já konkurentem Penamu, který jednoznačně získal nedovolenou výhodu konkurenční. To znamená, došlo mimo jiné, o tom se nehovoří, ale došlo mimo jiné k dotčení hospodářské soutěže, férové hospodářské soutěže, tak by skutečně volil právní cestu a případně tou právní cestou šel až k Evropskému soudnímu dvoru. A tady si myslím, ať už je to na bázi neznalosti nebo nejrůznější propojení, anebo dejme tomu obavy, tak k tomu nedochází. Takže my tady musíme sáhnout do svědomí nejenom některým českým subjektům veřejnoprávním nebo justičním, ale musíme sáhnout do svědomí samozřejmě i nám občanům a našim podnikatelům.
5: Víte, ve veřejných zdrojích jsem se dočetla, že dneska, to mluvíme o dnešní situaci, že zatímco rolnický a lesnický fond podpůrný a garanční tedy od Agrofertu dotace z minula vymáhá, tak druhý fond, což je státní zemědělský intervenční fond, od jejich vymáhání, a teď pozor, ve výši 7,5 miliardy, naopak upustil a navíc zahájil nové 100 milionové platby. Tak můžete mi říct, jak tenhle postup může být obhajitelný?
6: No je absolutně neobhajitelný a myslím si, že pokud se budeme bavit o vedení této instituce Státního zemědělského intervenčního fondu, tak je to vysoce za hranicí a tady si dovolím říci, že až se tohle to skutečně rozplete, až se dostaneme do té fáze, kdy budou přijímána konkrétní skutečně rozhodnutí, tak já tady vidím zodpovědnost, která není pouze zodpovědnosti úředníka, nebo zodpovědnosti případně politickou, ale je to v rovině až trestně právní. Takže nejsem samozřejmě odborník a právník v dané oblasti, ale myslím si, že to je naprosto nehorázný. A pokud dotyčné vedení je pod tlakem, pod politickým tlakem, tak zaprvé to ukazuje o tom, že tady ten střet zájmu jednoznačně je a pravděpodobně nikoliv jenom u Andreje Babiše, ale za druhé. Tak je to svědčí o tom, že to vedení není na svém místě a je to skutečně záležitost, pokud si chce ještě někdo a teď do stranou zachránit krk, tak na okamžitý odstoupení. Jako tohle se skutečně skončí velmi nedobře pro vedení tohoto fondu.
5: Tak a jak si vysvětlujete, že je kolem toho v podstatě ticho?
6: Tomu nerozumím. Já opravdu některým věcem už se v České republice rozumět nedá. Můžeme začít vládou a to už jsme pojmenovali. To není jenom premiér Babiš a ano, poslušné ovce, ale je tady vidět, že tady jsou nejrůznější evidentně díly v koalici a absolutně degradace politické zodpovědnosti a kultury. Potom se musíme bavit o tom, jak je možné, že a třeba se mýlím, ale že tyto otázky nejsou už v hledáčku a v šetření nebo v analýze třeba evropského žalobce, ale příslušných institucí. Já jsem někde registroval názor ze strany státního zastupitele, jméno si nevybavím, ale že se neschoduje s vyjádřením evropské žalobkyně, že by bylo efektivnější konat společně. To nesporně ano, ale to neznamená, že nemá příslušný zastupitel konat. To je další věc a pak si musíme položit otázku, a co opozice? Já musím říct, že opravdu v tuto chvíli, kromě Pirátů, kteří konali, já to nějak nediverzifikuji mezi nimi, ale musím říct, že některé opoziční strany v tomto směru jednoznačně selhávají, protože to je tak zásadní věc, bavíme se o více jak 7 miliardách, o konání státní instituce, která je v rozporu s tím, jak by měla konat. Ostatně to bylo potvrzeno i ze strany Evropské komise. Tady se vláda odvolává lživě na něco, co zaznělo úplně v jiném kontextu. Prostě těch problémů je tady celá řada a nejsou řešeny prakticky a nejsou politicky diskutovány.
5: Jenom mi řekněte, když vidíme, jaký seriál různých institucí, včetně vyšetřovatelů, soudů, hlav fondů, hlav vlády, hlavy opozice a tak dále, je obkroužen tady a vlastně dohromady nejsou schopni stejně nic proti tomu stavu podniknout, tak se ptám, kdo je ta žába na prameni, kdo je ten, který brání tomu, aby se tyhle úplně zásadní rozpočtové věci dali do pořádku.
6: Já jsem jednoznačně přesvědčený, že příslušné subjekty a v tomto případě Státní zemědělský intervenční fond má jednoznačné, bych řekl, guidelines, jak se řekne v angličtině, to znamená i vodítko, jak má postupovat, dostal jednoznačný signál a tady nemá vůbec smysl odvolávat na nějaký pochybný posudek právní kanceláře, nějaké české právní kanceláře, já si myslím, že to je jednoznačné, ale nějak koná. Položme si otázku, jestli ten Státní intervenční zemědělský intervenční fond, jeho vedení se to už zbláznilo, anebo je pod nějakým neskutečným tlakem. Jinými slovy, ta cesta nás zase vede tam, kde evidentně ten střet zájmu nebyl vyřešen a ke stylu vládnutí českého premiéra této vlády. Prostě to,
5: ale já
6: to
5: teď
6: je.
5: Mám jenom kacířskou otázku. Jestliže víme, že Evropská komise řeší Babišův střet zájmu, tak neměli bychom úplně zastavit z českých rozpočtových peněz vyplácení dotací, o kterých doufáme, že je jednou zaplatí Evropská komise?
6: No, v každém případě. Tam, kde komise jednoznačně signalizuje, že stále vidí problém a ten problém by měl být řešen a signalizuje, že nemají být příslušné prostředky vypláceny, respektive, že případně nevyplatí, nejsem u všech jednání, respektive nemáme možnost do všech těch vědět, tak jednoznačně ano. Ale já bych šel ještě o něco dál, abych si položil otázku, jak je vůbec možné, že my stále spekulujeme v této zemi, jestli Andrej Babiš předal svůj biznis mimochodem čistě agroferťácký, ale to ještě neznamená, že tady nejsou další podniky, které mohou z toho střetu zájmu těžit a které takto nebyly ošetřeny, ale jestli předal, tak první, co bych jako premiér udělal, že bych svolal českou konferenci, řekl bych, tak jsem to předal, toto je dokumentace s tím související, tady dávám ji k dispozici, respektive je k nahlédnutí, jednoznačně mohu prokázat, že nejsem vlastníkem, že nemám faktickou kontrolu, ale ani, že je dále nenabidu a nemůže se stát, že by osoby mě blízké, na které mám nějaký zásadní vliv a teď prosím vás, berte trošku v toleranci to, jak se vyjadřuju, protože se snažím mluvit rychle z důvodu časových, ne nutně zcela přesně, ale v každém případě ukážu, že ani nemohu nepřímo po skončení fungování ve vládě z toho těžit.
5: Když,
6: to se počkejte, nestalo.
5: Jasně,
6: my spekulujeme o tom, jestli Andrej Babiš se k tomu třeba jako nějaký správce v budoucnu, který ho pověří rodina, může dostat nebo ne. To
5: ale,
6: je absurdní.
5: Víte, mě to zajímá v okamžiku, kdy se prostě premiér rozhodne toto neudělat, tak co kdo zmůže premiér je prostě v čele vlády.
6: To je sice pravda. To, že nikdo nezmůže, protože v zásadě ano, funguje už dlouhá léta na bázi poslušných ovcí, to je jedna věc, ale druhá věc je, máme stále koaliční vládu a máme teda nějaké další mechanismy, ať už parlamentní či jiné, a máme rovněž možnosti konat, jak už jsem naznačili, i na bázi jednotlivých podniků, na bázi unijního práva. A když se vrátíme k vládě, tak První, co bych udělal, když už nic pro nic jiného, tak z hlediska podu politické sebezáchovy a dejme tomu získání větší politické relevance v budoucnu ze strany jedné nebo druhé koaliční strany, no tak bych z té koalice vystoupil. Protože se v tento moment tyto strany po to podepisují a jednotlivci jsou u toho, jak se o těchto věcech rozhoduje.
5: Ale přece vidíte, že v této zemi se dějí věci z úrovně vlády, které mohou být hodnoceny jako s vykřičníkem, řekněme, jako že vybraná novinářka nemůže na tiskovku ministra zahraničí. Počkejte, nechte mě to doříct. A tohle vlastně je součástí jenom téhle řady věcí, které se jakoby dějí. Takže vlastně tady není vůbec nikdo silný, kdo by vymohl na té vládě jiný postup.
6: Ono k tomu dojde možná ne tak rychle, jak bychom chtěli, možná ne zcela tak 100% efektivně, ale pojďme se podívat na Maďarsko. My prostě jdeme maďarskou cestou. Jsou tam samozřejmě odlišnosti, ale jsou tam výrazné podobnosti s Maďarskem a víme, že Maďarsko se dostalo do situace, že určité prostředky nebyly vypláceny, že určité prostředky se musely vracet a myslím si, že to neskončilo. Já si myslím, že uvidíme v budoucnu trestní právní zodpovědnost skutečně možná některé věci, které se dostanou i na evropskou unijní soudní úroveň, ale jdeme, někteří politici se nepoučili, myslí si, že jsou nad právními normami, jsou nad zákonem a že to prostě projde, ale možná něco ano. Jo, zmínila jste Penam, ale myslím, že tady skutečně jednoho dne to padne a dotkne se to politicky, ale dotkne se to i v té rovině právní. Tak já jsem o tom přesvědčen. Pokud ne, tak bychom potom museli si říci, že přece jenom členství v Unii, které má přinášet i právní záruky, pokud teda ten stát v určitých oblastech selhává, takže i tam selhává. Ale já si myslím, že ten efekt se přinese. Bohužel to trvá déle a bohužel ta razence není taková. Myslím si, že tady trošičku vidíme takovou politické pokrytectví právě protože je od českého premiéra. To mi nikdo z Evropské komise nevymluví.
5: Mimochodem, není to zase tak strašně dávno, kdy jste pod Babišem byl tím eurokomisařem. Já vám to vůbec nechci připomínat.
6: Dovolím, opravdu to nebylo za něj. To bylo ještě za předchozí vlády.
5: Ne, ale Babiš byl v čele, ano. Takhle jsem.
6: No ale to já jsem na komisi potom v té době nebyl. Já jsem skončil na komisi na konci roku 2004 a já jsem nebyl nominantem, to prostě ano, ještě neexistovalo, to znamená x let předtím. Takže co se týká komise,
5: ale
6: to
5: bylo předtím. Ale kandidoval jste za ano.
6: Do Evropského parlamentu jako nestraník ano, ale to bylo později, ale to není jako eurokomisař, to bylo v roce 2014, ano.
5: Víte, tohle nebylo to hlavní, co jsem se chtěla zeptat. Mě by zajímalo, když dneska pozorujete Andreje Babiše a tenkrát jste ho pozoroval, musel jste, než jste začal pod ním pracovat, tak se ptám, vidíte nějaký vývoj nebo je v podstatě Andrej Babiš stále stejný?
6: Já nemůžu neříct, že pod ním pracovat, já jsem se opravdu choval a proto jsem také tu spolupráci 2017 ukončil zcela odlišně než lidé ve vedení. Ano, nikdy jsem to nemýmal tak, že pracuji pod ním, anebo že jsem tam s Andrejem Babišem ostatně, když
5: ale
6: jsem
5: už jsme tu kandidoval. Říkali,
6: kandidoval jsem v době, kdy mělo hnutí ano, 2%, ale nebylo to kvůli Babišovi, ale bylo to kvůli něčemu jinému. Nicméně, abych odpověděl vaši otázku, v té době ještě některé věci fungovaly tak, jak by měly. Šli jsme do Evropského parlamentu s určitým programem a já musím říci, že ten program jsme implementovali velmi efektivně a sám jsem se dostal do postavení mezi nějakou čtyřku nejaktivnějších europoslanců za celý Evropský parlament, nikoliv jenom českých. A opravdu jsem měl možnost věci korigovat a de facto jsem i Babiše na tu evropskou úroveň nějakým způsobem postupně dostával a jsem ho seznamoval. Nicméně to se měnilo v průběhu roku, řekněme, 2015, kdy ty spory by přerůstaly, kdy bylo evidentní, že se hnutí ano odklání, respektive že o 180 stupňů a že ta možnost jeho korekce se snižuje, že opravdu tady začíná být jiná politika, než za kterou jsme byli zvoleni
5: třeba
6: do Evropského parlamentu.
5: Takže jak byste ten vývoj Andreje Babiše nazval?
6: Těžko říct, stalo? Protože jsem přece působil v Evropském parlamentu, to znamená ten kontakt jsme měli třeba jednou za 3 týdny k osobnímu jednání, ale řekněme v tom úvodu jsme měli nějaký program, byl liberální, měl jsem se svými kolegy možnost prosazovat. Nemluvil nám do toho, pak jsme třeba věci korigovali a podobně, ale přece jenom dříve nebo později začal nabývat to sebevědomí a především se objevovala ta nepřipravenost jeho, ty nešvary jeho a kolem něj řešit. A ty jsme ostatně s kolegou Petrem Ješkem tedy pojmenovali v dopise, kdy se v roce 2016-17 a bylo evidentní, ať už to bylo řešení jeho problému, střet zájmu, podpora Miloše Zemana na druhý mandát, odposlech novináře a podobně, tak on nebyl připraven. Takže nejenom on sklouzl k populismu a odklonil se od, řekněme, liberálního programu, ale on skutečně se dostal tam, kde dnes ho vidíme a ostatně jsme celou řadu problémů pojmenovali.
5: Takhle a řekněte mi, kde vidíte, pokud jde o hnutí ANO, vlastně ten hlavní zdroj problému. Vidíte ho osobně v Babišovi nebo v lidech a vnitřní?
6: Začalo to určitě samozřejmě u něj, ale rozumím, kam míříte. Já jsem dlouhodobě říkal, že problém hnutí ANO je do značné míry Andrej Babiš, ale podstatně větší problém je jeho okolí. Tak. To znamená neschopnost jednotlivců vedení se postavit za určité hodnoty, názory a postavit se jemu z obavy, že dojde k nějakému postihu. A to musím říct, že často jako bývám srovnávat s některými bývalými místopředsedy ANO ale... a dalšími politiky. Já se vždycky musím smát, protože jsem u některých těch jednání vedení ANO byl. To byli lidé, kteří se nedokázali názorovi Andrejovi Babišovi postavit.
5: Řekněte mi, prosím, jenom to, jestli si myslíte, že v tom hnutí na vládní úrovni nebo na poslanecké úrovni existují lidé, kteří jsou jakoby schopní v daném segmentu, já nevím, třeba na Evropskou unii. Existují tam tito lidé? Nebo si myslíte, že tam nejsou žádní odborníci?
6: Ne, to nemohu říct. Ostatně ani do hnutí ano, tak nevidím, takže určitě bychom tam nějakou odbornost v některých oblastech, v některých sektorech našli, ale myslím si, že ta hlavní jejich odbornost je v tom, že dělají, co se rozhodne mezi Andrejem Babišem a jeho nejbližším okolím a jeho PR-isty, to, jak se vyspí, jaké má priority, takže to si myslím, že je to zásadní, ta odbornost nějaká tam bude, ale je na druhou stranu je minimální. A poslední otázka, ale neliší se to od některých dalších politických stran v Česku, takže ta odbornost bohužel v české politice je minimální.
5: Bývalý český eurokomisař a bývalý politik hnutí ANO Pavel Telička byl mým dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
6: Já děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek léta vašim posluchačům.
5: A hezký poslech dalších pořadů na Plusu vám přeje Barbora Sechecí.
2: Portréty.
7: Bohumil Peroutka byl tichou obětí hlučné doby. Na jeho sebeupálení v říjnu 1969 se zapomnělo.
8: Ten čin nebyl po těch následujících 20 let připomínán díky tomu, že o něm nevyšly ani zprávy v celostátním tisku, nebo aspoň jsem žádné nenašel.
7: Říká historik Petr Blažek.
2: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Za nálezem dronu s výbušninou na letišti v Lipsku mohly podle německého ministra vnitra státy zahraniční síly. Soud rehabilitoval výtvarníka Milana Knížáka. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na zápas třetího předkola Evropské ligy s Bešiktašem. A dnes bude oblačno, hlavně v Čechách s přeháňkami, teploty do 37 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v souvislosti s incidenty na lipském letišti mluví o možném hybridním útoku. U letiště se srazilo nákladní letadlo se zatím neznámým letícím objektem. Krátce předtím muselo změnit trasu. Na runway letiště totiž zaměstnanci našli bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou. Tu se podařilo zneškodnit a oba incidenty se tak obešly bez zranění. Podle ministra Dobrindta mohlo jít i o pokus o útok ze zahraničí.
9: Máme tu co dočinění s akcí, do které jsou možná zapojené i zahraniční síly. To bude součástí vyšetřování. Jedná se o kroky s jasným cílem vyvolat v Německu velkou nejistotu. A to nejen na letištích, ale i na dalších místech. Nejde přitom pouze o drony, ale i o další prostředky.
3: Soud rehabilitoval Milana Knížáka. Bývalý výtvarník a pedagog, který koncem července zemřel, byl během komunistické totality několikrát ve vazbě. Soudní rozhodnutí se týká jeho zadržení pro údajný pokus o poškozování zájmů republiky v cizině. V 70. letech za to byl ve vazbě přes 3 měsíce. Knížák návrh na rehabilitaci podal loni. Soudy o ní v minulosti jednaly opakovaně, jak připomíná Knížákův obhájce Lubomír Miller.
10: V tomto případě soud nejprve dospěl k závěru, že návrh byl podán opožděně, nicméně ústavní soud vysvětlil, že tento návrh lze podat kdykoliv. A v tomto smyslu je to prospěšné, precedenční i pro ostatní, kteří jsou v obdobné právní situaci.
3: Rozsudek je pravomocný, žalobkyně ani Knížákův obhájce.